0: Francii zakončí ve městě Mety na severovýchodě země. Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej tzv. First Minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře, přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
1: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
0: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Lidé po amputaci nohy mají tento víkend v Nových Bránicích u Ivančic edukační kemp. Lektoři pro ně připravili školu chůze, cvičení jogy nebo sportovní aktivity. Kurs má pomoct se zvládnutím běžného života po amputaci. Podle organizátorky Natálie Lehmanové ze spolku Prokrok se přihlásilo 17 zájemců.
2: Je to přesně o tom, aby oni si, ať už ty nováčci, zkusili různé věci a mohli získat hodně nových informací, aby se jim lépe žilo, tak i právě, aby ty starší se mohli podělit, ale zase potkat s někým. Nějak se snažíme prostě ukázat, že to jde žít. I když trošku jinak, tak pořád usmíleme, jak říkáme.
0: V Praze se koná 5. ročník festivalu Prague Art Week. Ještě dnes nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Návštěvníci si mohou prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod trenérem Santim Deniou. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Šanci na první vítězství budou mít v úterý proti Anglii. A čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy 2 zlatými medailemi v kajak krosu. Vybojovali je Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Tata k italské Invre pod trhla životní sezónu, ve které se stala i mistryní světa v klasickém slalomu.
3: Je to fakt pohádka brutální a ještě jsem se z ní úplně nespamatovala, ale myslím si, že bude hodně těžké na něco takového navázat. Budu se snažit nic moc neměnit a zůstat v tom nastavení, který mám, protože si myslím, že jsem to teďka našla a doufám, že se mi to povede udržet i do dalších let, takže je to pohádka.
0: Češi získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu celkem 7 medailí.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Neratovic. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barandov projíždí v každém směru jen jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru pracují silničáři na mostě, jsou možné krátké obousměrné uzavírky. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku pozor na nehodu za Neratovicemi. U čerpací stanice MOL zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut a provoz je tam omezený. A na Českokrumlovsku zpomalte při průjezdu Vyšším Brodem. Na silnici 163 do Loučovic v ulici Míru pod Opatstvím havarovala koloběžka. I tam je záchranka, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno i skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, k ránu se ojediněle objeví mlhy. Během dne pak bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Evropa potřebuje navrátit svůj velmocenský status, míní hnutí Evropská silová iniciativa.
7: Datová centra v Evropské unii budou muset prokazovat energetickou udržitelnost.
6: V jednom z berlínských okrsků se volilo v mešitě a výsledky nemile překvapily.
7: Asijské země se připravují na projevy klimatického jevu El Niño.
6: Čína se stala jedničkou v oblasti humanoidní robotiky.
7: Taková jsou témata následujícího pořadu.
6: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
7: Od mikrofonu vás vítají
6: Lenka Buriánková
7: a Ladislav Dvořák.
5: Svět ve 20 minutách.
6: Chtějí jednotlivé členské státy Evropské unie jednat samostatně nebo naopak uplatňovat moc společně? Druhá možnost znamená, že 27 je víc než jen jednotný trh. Komentují projev o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, spoluzakladatelé Evropské silové iniciativy Katrin Trautmannová a Guillaume Klosa a filozof Slavoj Žižek. Jejich komentář zveřejnil rakouský list Der Standard.
7: V roce 2027 se budou konat důležité volby v 9 evropských zemích, konkrétně ve Francii, Itálii, Španělsku, Polsku, Řecku, Finsku, Estonsku, Slovensku a Slovinsku. V těchto státech žije více než polovina obyvatel Evropské unie. I když budou tato hlasování ovlivněna tématy, jako jsou rostoucí životní náklady, imigrace, státní dluh nebo bezpečnost, všemi okruhy se vine jedna zásadnější otázka. Chceme jako Evropané i nadále brát svůj osud do vlastních rukou nebo dovolíme, aby se nejdůležitější rozhodnutí dělala jinde?
6: Naléhavost tohoto rozhodnutí je zřejmá. Nedávné vítězství Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku není varováním jen pro Německo, ale pro celou Evropu. Aby Evropané vzali osud do vlastních rukou, musí být schopni bránit se, přestože Spojené státy omezují své závazky vůči spojencům. To také znamená zachovat podporu Ukrajině, dodržovat demokracii, právní stát a pluralitu médií, využívat umělou inteligenci ve prospěch všech, zajistit naši vojenskou, vědeckou, technologickou, energetickou a průmyslovou autonomii a zachovat náš sociální a environmentální model, domnívají se autoři.
7: My Evropané totiž často diskutujeme o obraně, aniž bychom definovali suverenitu, kterou má chránit. Mluvíme o konkurenceschopnosti, aniž bychom implementovali už známá řešení strategických slabin Evropy a přijali nezbytná politická opatření ke strukturálnímu zvýšení růstového potenciálu Evropy. Mluvíme o transformaci průmyslu, aniž bychom objasnili, jak se bude financovat. Zdůrazňujeme význam umělé inteligence, aniž bychom pro ní vytvořili společenskou vizi.
6: Kanadský premiér Mark Carney v návaznosti na Štrasburskou deklaraci z 27. listopadu 2025 výstižně popsal kolaps mezinárodního řádu jako důsledek rostoucího využívání energie, technologií, financí a dodavatelských řetězců coby nástrojů moci a nátlaku.
7: Tato otázka se ve čtvrtek ve Štrasburku dostala do centra pozornosti, když Carney promluvil k Evropskému parlamentu. Vyzval středně velké mocnosti k jednotnému postupu v době, kdy se rivalita mezi velmocemi stupňuje. Jeho přítomnost pozvedla tuto otázku na samý vrchol unijní politické agendy.
6: Ambice Evropy však musí jít ještě dál. Starý kontinent se nesmí spokojit se statusem středně velké mocnosti. Musí se stát demokratickou supervelmocí, mocnou, suverénní a neimperialistickou. Proto autoři textu spustili Evropskou silovou iniciativu, jejímž cílem je zajistit, aby úsilí Evropy o přizpůsobení se geopolitickým výzvám bylo soudržné.
7: Doplňují, že občané zemí 27 nepožadují více Evropy jen abstraktně. Chtějí, aby Evropská unie byla víc než jen trh se společnými pravidly a postupy. Chtějí, aby se stala skutečnou mocností, která poskytuje ochranu, investuje, jedná proaktivně, činí rozhodnutí a podniká kroky, když vnitrostátní politiky nestíhají. Nejde o to, abychom si vybrali mezi vlastní zemí a Evropou. Spíše jde o to, zda selžeme individuálně, nebo zda budeme moct uplatňovat společně.
6: Transformací Evropské unie v demokratickou mocnost schopnou rychlé akce v dobách krize bychom nevytvořili superstát, který by ničil národy, ale spíše společenství, které by státům umožnilo řešit úkoly, které žádný z nich nemůže splnit sám, věří autoři komentáře.
7: Takový projekt by podle nich respektoval vůli unijních národů a rozmanitost členských států. Budoval by společné kapacity v klíčových oblastech obrany, energetiky, výzkumu polovodičů, dat, umělé inteligence a investic, zatímco rozhodování by zůstalo na místní nebo národní úrovni, kdykoliv je to nejefektivnější a nejlegitimnější.
6: Skutečná moc jistě něco stojí, ale přetrvávající bezmocnost by byla ještě nákladnější, varují autoři. Znamenala by větší závislost, slabší demokracie a erozi našich sociálních a environmentálních modelů. Ústřední výzvou je vyhnout se nerealistickým rozhodnutím, jako je zvyšování výdajů na obranu na úkor zdravotnictví, vzdělávání, výzkumu, sociálního zabezpečení, ochrany klimatu nebo kultury. Združování investic, které vyžaduje určitý rozsah, by mohlo pomohlo toto dilema překonat.
7: Volby v roce 2027 se sice uskuteční na národní úrovni, budou mít ale celoevropské důsledky. Každé rozhodnutí jednoho státu v oblastech, jako je obrana, energetika, imigrace, industrializace, Ukrajina nebo technologie, ovlivňuje i ostatní. Aby se tato asymetrie vyřešila, je zapotřebí lepší koordinace mezi národními volebními kampaněmi. Všem kandidátům by měly být kladeny podobné otázky a měl by se porovnávat dopad jejich návrhů na chod 27.
6: Rozvíjet moc, uplatňovat suverenitu a zachovat evropský způsob života znamená v první řadě obnovit sdílenou svobodu jednání. Pro občany evropských zemí neexistuje jiný způsob, jak znovu získat kontrolu nad svou vlastní budoucností, uzavírají autoři komentáře v rakouském listu Der Standard.
7: Brusel v pondělí představil hodnocení datových center zajišťujících provoz umělé inteligence v oblasti dopadů na životní prostředí. Unijní komisař pro energetiku Dan Jørgensen to označil za první krok k přimění technologických gigantů k tomu, aby harmonizovali provoz datových center s klimatickými cíly Evropy, píše zpravodajský server Politico.
6: Nová pravidla, která vstoupí v platnost v srpnu 2027, ukládají velkým datovým centrům povinnost zveřejnit hodnocení jejich energetické náročnosti, spotřeby vody a využívání čisté energie na stupnici od A do G, podobně jako je tomu u systému hodnocení spotřebičů.
7: Přinese to značnou transparentnost a snad i motivaci, aby datová centra byla co nejudržitelnější, doufá eurokomisař Jørgensen. Nová označování je pro menší datová centra dobrovolné, ale později mají vstoupit v platnost i minimální výkonnostní standardy, které zvýší tlak na ty, kdo by se nechtěli chovat tak udržitelně, jak by si Evropská komise přála.
6: Systémy hodnocení energetické účinnosti datových center už zavedly Austrálie a Singapur. Nové označení navrhované Evropskou komisí by ale bylo celosvětově nejkomplexnější. Po technologických společnostech by totiž vyžadovalo transparentnost nejen ohledně spotřeby energie, ale i dopadu na místní a globální životní prostředí. A to prostřednictvím údajů o spotřebě vody, čistotě využívané elektřiny, opětovném využívání odpadního tepla a podobně.
7: Tato iniciativa má zajistit, aby Evropská unie obstála v závodě v oblasti umělé inteligence, aniž by musela slevit ze svého závazku dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.
6: Musíme k této otázce přistoupit tak, aby datová centra v budoucnu nezatěžovala naše energetické systémy a tím neohrožovala naši konkurenceschopnost, schopnost dekarbonizace či zajištění bezpečnosti dodávek pro naše občany, doplňuje eurokomisař Jørgensen.
7: Provozovatelé se proti plánům komise stavěli, píše server Politico. Evropská asociace datových center v dubnu varovala, že tyto požadavky by zastavily investice a v červnu zdůraznila, že 27 musí upřednostnit své ambice v oblasti umělé inteligence před klimatickými cíly. Podle Evropské komise by se přibližně 20% evropských datových center mohlo ocitnout na nejnižší příčce nového systému hodnocení.
6: Jørgensen vyzval technologické společnosti, aby snahy o regulaci jejich dopadu na životní prostředí vnímali jako příležitost, která by jim mohla pomoci získat si přízeň skeptické veřejnosti. Ve Spojených státech sílí odpor vůči infrastruktuře pro umělou inteligenci, a to částečně kvůli její obrovské spotřebě energie a vody. Podobné protesty se začínají objevovat i v Evropě. Eurokomisař pro energetiku nicméně naznačil, že Brusel nezavede celoevropská pravidla, která by provozovatele datových center nutila zajišťovat si vlastní zdroje čisté energie. To podle Jørgensena zůstane v rukou jednotlivých států, uzavírá server Politico.
5: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Chadidžina mešita v berlínské čtvrti Pankov vyzvala k účasti v nedělních zemských volbách. Místní imám je ale po výsledku hlasování zklamaný a zamýšlí se, proč v této městské části vyhrála Alternativa pro Německo, píše německý deník Berliner Zeitung.
6: Mešita se dokonce dostala na titulní stránky mezinárodních médií, jako jsou agentura Reuters nebo stanice Al Jazeera. Imám Sharjil Khalid se tvářil hrdě, když novinářům představoval společenskou místnost, kde hostí lekce Koránu a která se v neděli proměnila ve volební místnost.
7: Dalo by se říct, že jde o vzorovou mešitu. Voliči tam přišli v hojném počtu. Některým bylo jedno, že volí v muslimském svatostánku, jiní nad tím vyjadřovali nelibost. Berliner Zeitung ale podotýká, že některé volební místnosti se nacházejí také v kostelích.
6: Chadidžina mešita se nachází v klidné čtvrti mezi rodinnými domky a komerčními podniky. Je považována za první mešitu na území bývalé Německé demokratické republiky a ve východním Berlíně. Její stavba před 20 lety vyvolala mezi mnoha obyvateli velké pobouření, zejména proto, že v oblasti tehdy nežili téměř žádní muslimové. Lidé se nakonec s mešitou smířili a v roce 2023 se v ní poprvé odehrály spolkové volby.
7: V průběhu let se situace sklidnila a lidé si na minaret i kupoli zvykli. Mnozí do mešity zavítají v rámci dne otevřených dveří. Zdejší imám se považuje za stavitele mostu mezi odlišnými kulturami.
6: Zemský volební komisař v pondělí zveřejnil výsledky voleb a odhalil, jak hlasovali lidé, kteří přišli do mešity. Výsledek Alternativy pro Německo se ve srovnání se zemskými volbami v roce 2023 více než zdvojnásobil, a to ze 14,3% na 34,4%.
7: Bylo by příliš zjednodušující automaticky odvodit postoj člověka k muslimům z jeho volebního rozhodnutí, tvrdí imám. Lidé podle něj volí strany z nejrůznějších důvodů.
6: Pro nás je jedinou možnou reakcí ještě více oslovovat naše sousedy. Opakovaně jsme je vyzývali, abychom je poznali a zapojili se do dialogu. A tato výzva je dnes možná relevantnější než kdy jindy, cituje Sharjila Khalida, deník Berliner Zeitung.
7: Asijské vlády horečně připravují opatření v reakci na nejsilnější zaznamenaný jev El Niño. Stovky milionů lidí se přitom musí připravit na souběh několika krizí, jelikož region zasahují extrémní horka, prudké deště a nedostatek potravin. O tom, jak se na rozmary počasí připravují některé státy, se rozepisuje britský deník Guardian.
6: Jev El Niño, poháněný mimořádně teplým tropickým Pacifikem a rozvíjející se souběžně s klimatickou krizí způsobenou lidskou činností, téměř s jistotou nabude vysoké intenzity koncem letošního roku a v průběhu roku 2027.
7: Světový potravinový program varoval, že tento mimořádně silný meteorologický jev pravděpodobně uvrhne do stavu akutního hladu zhruba 50 milionů lidí. Vlády asijských zemí proto připravují mimořádná opatření.
6: Například úřady v Hongkongu musely upravit pravidla pro práci poté, co město 9. srpna zaznamenalo nejteplejší den v historii. V obdobích extrémních veder se od firem očekává, že upraví pracovní dobu a zajistí pro své zaměstnance chladicí zařízení i přestávky na odpočinek.
7: V pevninské Číně byla zahájena kampaň zaměřená na přípravu na extrémní počasí a ochranu úrody před výkyvy, jakými jsou sucho a prudké deště. Peking plánuje modernizaci monitorovacích systémů včasného varování a v červenci spustil celostátní iniciativu, která vybízí města k vypracování map klimatických rizik. Ty mají pomoci identifikovat oblasti nejvíce ohrožené záplavami a extrémními vedry.
6: Tchaj-wan přistupuje k předpovídanému extrémnímu počasí jako k mimořádné situaci a připravuje se pomocí postupů, jaké by uplatnil při nácviku reakce na teroristický útok či zemětřesení. Začátkem září tento ostrovní stát uspořádal rozsáhlé cvičení simulující 3 po sobě jdoucí dny s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia. Do praktických cvičení se zapojily stovky lidí. Simulovaly se při nich výpadky dodávek elektřiny a vody, problémy v železniční dopravě, selhání klimatizace i případy hromadného úžehu či úpalu, vyjmenovává Guardian.
7: Indická vláda zaujala mimořádně ostražitý přístup s cílem vytvořit to, co tamní minister zemědělství označil za ochranný štít pro zemědělce. Ve více než 350 ohrožených okresech úřady posilují infrastrukturu pro zadržování a využívání vody. Kromě toho nabádají zemědělce k pěstování plodin, které vyžadují méně vody a mají kratší vegetační dobu, jako jsou například luštěniny a proso.
6: Nejprudší dopady jevu El Niño však v tomto regionu pociťuje Srí Lanka. Nedostatek srážek a vysoké teploty zde dosáhly takové intenzity, že země čelí nejhoršímu suchu za poslední desetiletí. Více než 160 tisíc lidí se nyní potýká s nedostatkem pitné vody, protože vyschlo několik důležitých přehrad.
7: Úřady museli také uzavřít turistické oblasti Národního parku Jala, domova levhartu, slonů, krokodýlů a jelenů skvrnitých a dovážejí vodu v cisternách k naplnění vodních nádrží, aby zvířata ochránili před úhynem. V laguně u města Mulejtivu na severovýchodě Srí Lanky uhynuli kvůli nedostatku sladké vody tisíce ryb.
6: V jihovýchodní Asii je El Niño umocněn řadou probíhajících krizí, upozorňuje Guardian. Válka v Íránu narušila globální energetické a dodavatelské řetězce a zvýšila ceny hnojiv, což region neúměrně zasáhlo. Hustý opar způsobený sezónními požáry v Malajzii a Indonésii současně dusil města a poškozuje lesy.
7: Během El Niño v letech 2023 až 2024 se vládám zemí jihovýchodní Asie podařilo zmírnit dopady na zemědělství úpravou secích kalendářů a hospodařením s vodou. Tyto strategie ale nebudou podle odborníků stačit k řešení současné situace. Už teď se předpokládá, že regionální výnosy rýže klesnou až o 10%.
6: Filipíny, Malajzie a Indonésie jsou obzvláště zranitelné vůči změnám cen potravin, připomíná Kaur Luderová, hostující odbornice v rámci programu zaměřeného na změnu klimatu v jihovýchodní Asii při Institutu Yusufa Ishaka v Singapuru. Zatímco v Singapuru lidé vydávají za jídlo jen asi 10% svých příjmů, v případě obyvatel Indonésie to může být polovina i více. Jakékoliv zvýšení cen je proto postihuje nepoměrně silněji.
7: Vzhledem k tomu, že případný růst cen může u lidí vyvolat zoufalství a hněv, Luderová prosazuje, aby státy vnímaly potravinovou bezpečnost jako otázku národní bezpečnosti. Zejména v Indonésii a na Filipínách závisí sociální stabilita do značné míry na cenách potravin. Rýže je pro tento region životně důležitá, podotýká expertka.
6: Jižní Korea zažila na jeho východě země nejsušší červenec v historii měření. O několik týdnů později přišel nečekaný obrat v podobě povodní. Horko bylo tak intenzivní, že farmáři přišli o úrodu brambor.
7: Jihokorejská meteorologická agentura přepracovala systém varování před vlnami veder a přidala nejvyšší stupeň, která aktivuje oficiální pokyny k zastavení neurgentních venkovních prací. Děje se to, jakmile pocitové teploty dosáhnou 38 stupňů Celsia. V celé zemi už týdny bzučí telefony, ze kterých se ozývá vládní varování, aby lidé zůstávali doma během nejteplejších hodin dne.
6: Na příchod takzvaných supertajfunů se připravuje Japonsko. Odborníci tento jev připisují kombinaci klimatického jevu El Niño a globálního oteplování způsobeného lidskou činností. V minulosti byl El Niño v Japonsku spojován s mírně chladnějšími léty. V důsledku rostoucích teplot mořské vody však působí opačně. V letech 2023 až 2024, kdy se El Niño naposledy projevil, meteorologové zaznamenali rekordní horka s vysokou vlhkostí vzduchu.
7: Japonsko zaznamenalo svůj první oficiální extrémně horký den, neboli kokušoby, v červenci, krátce po začátku aktuálního jevu El Niño. Tento japonský termín, zavedený v dubnu s cílem zdůraznit zdravotní rizika spojená s rostoucími teplotami, označuje dny, kdy rtuť teploměru překročí hranici 40 stupňů Celsia. Nyní, když letní horka ustupují, se země připravuje na příchod potenciálně ničivých tajfunů.
6: Veřejnosti se doporučuje přijmout opatření na ochranu sebe i svých domovů, dbát na oficiální varování týkající se evakuace a zajistit si zásoby jídla a vody. Obyvatelé bytových domů jsou vyzýváni, aby zajistili nebo uklidili dovnitř květináče a nábytek, zkrátka vše, co by se během bouře mohlo stát nebezpečným létajícím předmětem.
7: Ministerstvo infrastruktury oznámilo, že vytipovalo několik vysoce rizikových podjezdů na státních silnicích, které budou při silném dešti preventivně uzavírány. Podjezdy se staly předmětem obav poté, co v srpnu během rekordních dešťů v prefektuře Chiba, východně od Tokia, utonuli dva řidiči uvěznění ve svých vozech, uzavírá britský deník Guardian.
6: Čínská společnost UbiTech spustila první inteligentní továrnu na světě, kde humanoidní roboti sestavují robotické stroje. Jedná se o masový projekt, jehož roční produkce by měla přesáhnout 10 000 kusů, píše polský list Řeč pospolita.
7: V autonomní oblasti Guangxi-Chuang se naplňuje sci-fi scénář. V jedné z továren stroje vstupují do fáze sebereplikace. Ve městě Liouchou byla v závodě o rozloze 14 000 metrů čtverečních instalována první komerční montážní linka určená pro autonomní výrobu dvounohých průmyslových strojů. Zařízení je světovým unikátem, protože zavádí koncept, kdy roboti staví roboty.
6: Závod postavila čínská společnost UbiTech ve spolupráci se společností Digital Industries Software, i když klíčovou roli v projektu sehrála společnost Siemens. Německý gigant využil plánování pomocí virtuálního nástroje Plant Simulation. Virtuální zmapování logistických a mechanických procesů ještě před prvním výkopem umožnilo eliminovat problematická místa a zkrátit fázi spouštění výroby.
7: V průběhu celého projektu převzali tradiční, opakující se manuální práce robotické stroje Cruiser Y1 a Cruiser S2. Tyto specializované jednotky jsou zodpovědné za vykládání, paletizaci a přepravu komponentů v halách. Během finální montáže stroje Cruiser spolupracují s autonomně naváděnými vozidly, dálkově ovládanými manipulátory a robotickými rameny.
6: Flexibilitu procesu zajišťují pracovní stanice s možností otáčení se o 360 stupňů. Umožňují bezproblémové přechody mezi pokročilými humanoidy Walker S a servisními jednotkami Cruiser na stejné montážní lince, a to bez jakýchkoliv prostojů.
7: Automatizace se rozšířila i na kontrolní kvality a řízení skladu. Než se humanoidní robot připraví k dodání zákazníkovi, projde více než 4hodinovým zátěžovým testem všech mechanických a elektronických systémů. Stroj poté vstupuje do specializovaného inspekčního tunelu, kde kamery s vysokým rozlišením detekují mikroskopické vady v externích součástkách.
6: Pro společnost UbiTech se škálování provozu promítá do finančních výsledků. V první polovině letošního roku firma dosáhla tržeb v hodnotě téměř 179 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o více než 104%. Jen prodej humanoidních robotů se zvýšil o působivých 268%. Celkem během tohoto období sjelo z montážních linek přes 16 000 strojů.
7: Data z Čínského národního statistického úřadu ukazují, že jen v červenci opustilo místní továrny téměř 100 000 průmyslových robotů, což představuje meziroční nárůst o 30%. Celkový objem vyrobených strojů za prvních 7 měsíců roku 2026 dosáhl na 635 000 kusů. To je v meziročním srovnání nárůst o téměř 29%.
6: Jak zdůraznil viceprezident společnosti UbiTech Pchang Tien-sin, čínská robotika se stala globálním lídrem právě díky vyspělosti čínského průmyslového ekosystému, kde masová výroba složitých převodů a senzorů umožňuje pracovat s konkurenceschopnými náklady, uzavírá polský list Řeč pospolita.
5: Svět ve 20 minutách.
7: Dnešní vydání připravil Jakub Rérich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bičovskou přejí
6: Lenka Buriánková
7: a Ladislav Dvořák.
5: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Počet pacientů otrávených jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdě nad Lesy už je nejspíš konečný. Žádné další případy už nečeká David Jelich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce. Po snědení uhlířských špaget onemocnělo více než 360 lidí, 50 z nich kvůli tomu skončilo v nemocnici a u 22 testy potvrdili salmonelózu. Na další výsledky se ještě čeká. Podle mluvčí pražské hygienické stanice jsou příčinou otravy nejspíš vejce použitá po datu minimální spotřeby. Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera ráno 4x limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo limitům. Další odběry v průběhu soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, není jasné. Vodárny kvůli tomu podali trestní oznámení. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu pak může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat sněžné sesuvy a splazy. A v Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka Josefa Škvoreckého. Připravil je nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku Josefa Škvoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v 9 hodin dopoledne, přesně 102 let od jeho narození. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky prošly do finále bez porážky, kdy zdolali Velkou Británii i Španělsko 2-0. Ukrajina je ve finále soutěže poprvé. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin našeho času.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Neratovic. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují pomocí jeřábu nový nosník mostu. Až do rána mohou podle potřeby také zastavovat provoz, počítejte proto raději s možným zdržením. Na nehodu pozor na silnici 9 z Prahy do Mělníku. Za Neratovicemi u čerpací stanice MOL havarovala dvě osobní auta. Na místo museli přijet záchranáři, je to ale s opatrností průjezdné. A následky nehody se zraněním překážejí také ve vyšším Brodu na Českokrumlovsku. Na silnici 163 do Loučovic pod opatstvím havaroval řidič koloběžky. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teploty klesají na 8 až 4 stupně, tam, kde už se uklidnil vítr, až na 2. Místy se mohou objevit i přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům. Maďarsko-ukrajinské sbližování se kvůli příkopům nekoná. Evropa se připravuje na Putinovu agresi. Francouzští zemědělci se potýkají s problémy. To jsou jen některá témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. O mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
8: Nedávné rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout dva ruské oligarchy z jejího sankčního seznamu bylo zdrojem silné kritiky. Mnozí v tom dokonce viděli první velkou kapitulaci před Putinovým režimem a začali si klást otázku, kdo další bude tímto způsobem rehabilitovaný. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům, Michailu Fridmanovi a Alisherovi Usmanovovi. Reakce jsou předvídatelné. Většina ruských opozičních aktivistů to odsoudila, stejně jako mnoho evropských politiků. Mnozí Ukrajinci v tom spatřují klasickou evropskou politiku appeasementu. Přitom ten příběh je mnohem vrstevnatější a složitější. Pojďme se podívat na oba hlavní protagonisty. Oba byli zařazeni na sankční seznam prakticky i hned po začátku velké války na Ukrajině v roce 2022. Důvodem byla jejich blízkost k Putinovi a to, že jejich firmy pomáhají Kremlu vést válku. Michail Fridman se mohl cítit ukřivděně. Jistě, není to žádný beránek. Svůj majetek získal v divokých 90. letech, když založil jednu z nejúspěšnějších soukromých finančních institucí Alfa Bank. Jackpot trefil v okamžiku, kdy spolu s partnery privatizovali tjumenskou ropnou společnost, kterou spojili do společného podniku s britským ropným gigantem BP. Manažer BP nejspíše dodnes s mrazením vzpomínají na své ruské partnery. Během jednoho z konfliktů došlo i na zatýkání britských manažerů a podobné radosti podnikání v Rusku. Nakonec Friedman a jeho společníci prodali svůj podíl za hezkých 14 miliard dolarů. Friedman založil investiční společnost Letter One a vyvedl většinu svých peněz z Ruska. Usídlil se v Londýně a doufal, že se zbavil vlivu ruského prezidenta Vladimira Putina. Jenže velká válka tyto jeho snahy ukončila. Nikoho na západě nezajímalo, že co by rodák z ukrajinského Lvova podporoval humanitární projekty na Ukrajině. Sankce mu znemožnily zůstávat ve svém luxusním anglickém zámečku a v roce 2023 se vrátil do Ruska. Až do tohoto týdne se marně snažil soudit s Lucemburskem ohledně zmrazení jeho aktiv. Jiný příběh má Alisher Usmanov. Ten také začínal jako bankéř, ale bohatství mu přinesly investice do metalurgie. A protože taková aktiva nemůžete odvést ze země, vždy si dával záležet, aby vycházel vstříc Kremlu. Když bylo potřeba odkoupit média uprchlého oligarchy Borise Berezovského, Usmanov to udělal. Když na začátku války na Donbase v roce 2014 jeho server Lenta.ru přinesl důkazy, že na straně separatistů bojují ruští vojáci, nechal vyhodit celé vedení. Takže sankce proti Usmanovovi byly více než očekávané. Jenže Usmanov se nespolehl na soudní spory. Začal tlačit na své kontakty v Evropě. Jeho hlavním zastáncem bylo Maďarsko Viktora Orbána. Dokonce existují nahrávky tehdejšího ministra zahraničí Pétera Szijjártá, který slibuje svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, že pomůže s odstraněním sankcí proti Usmanovi. Tahle sázka nevyšla, protože Orbán volby prohrál. Usmanov nasadil jinou páku, Azerbajdžán. Francie, která překvapivě minulý týden začala podporovat zrušení sankcí, zjevně chtěla dostat z vězení v Baku svého občana Martina Rajana, který byl v Azerbajdžánu odsouzen za údajnou špionáž. Mluvčí oficiálního Baku prohlásil, že tam není žádná souvislost. Nicméně den poté, co se Usmanov zbavil evropských sankcí, azerbajdžánský prezident Ilham Alijev Rajana omilostil. Náhoda? Současná dohoda předpokládá, že sankce pro všechny ostatní oligarchy a další společnosti se automaticky prodloužily o 3 roky. Jenže co když někdo z těch, kteří zůstali na sankčním seznamu, se rozhodne, že si také vezme rukojmí? A může to být občan libovolného státu Evropské unie, třeba i Česka. Budeme také v pokušení zrušit sankce?
8: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Zatímco mír na Ukrajině je stále v nedohlednu, Rusko naopak o to víc testuje připravenost evropských států bránit se možné expanzi. Před ruskými provokacemi varují i tajné služby. Česko jakoby ale nevědělo, co v dané situaci dělat. Soudí spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
10: Český občan musí být zmaten. Premiér Babiš opakovaně mluví o míru. Točí videa v tričku No War, žádnou válku, stěžuje si, že je se svým voláním nepochopen, cituji. Dostal jsem hrozně vynadáno od novinářů a různých komentátorů, co si to vlastně dovoluju mluvit o míru. Ale na druhé straně občan čte a slyší varování, že ruský prezident Putin chce válku na Ukrajině eskalovat, chce otestovat ochotu NATO bránit své napadené členy. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl v Sejmu, podle zpravodajských informací ruský plán zahrnuje i hybridní útoky drony a raketami na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pokračoval, existuje reálné riziko, že na území jednoho či více států na východě NATO mohou vniknout drony či jiné projektily a způsobit škody. před tím samým, varují tajné služby. Podle zdrojů českých médií se i naše bezpečnostní špičky a politici zabývají scénářem, který počítá s obsazením kousku některého z východních území Estonska či Lotyšska. Michal Smetana z Peace Research Center Prague v debatě Voxpotu nedávno mluvil o tom, co podle něj očekává velení NATO. Nějaké malé pohraniční městečko v Estonsku, Lotyšsku či Litvě, kousek od hranice s Ruskem, bude čelit nepokojům. Vyvolají je Rusové spolu s místními kolaboranty. Zapojí se neoznačení ruští vojáci, městečko zaberou. Test na to proběhne pod falešnou vlajkou. Rusové svoji účast popřou. Podobný vývoj očekává prezident Petr Pavel, který má jistě dost informací. Je to jeden z možných a pravděpodobných scénářů. Rusko se vyjadřuje celkem srozumitelně, že bude podnikat akce proti všem, kteří podporují Ukrajinu. Měli bychom to brát vážně, řekl deníku N. Jak to jde dohromady s Babišovým voláním po míru? Je zjevné, že Rusko mír nechce. Denně to dokazuje vražděním na Ukrajině. Česká diplomacie a český premiér necestují do Moskvy a nevyjednávají mír. Nic pro něj nedělají. Navíc podhodnocují českou obranu a v NATO se jen vezou. Na bledském strategickém fóru Babiš obvinil Evropu, že málo mluví o míru, není schopna se dohodnout, zda se má snažit ukončit válku či nikoliv. Znělo to absurdně. Jestli někdo nechce válku, jsou to státy Evropy. Problém je, že evropští politici jedno vědí s jistotou. Pokud Ukrajina prohraje, Putin půjde dál. Cílem se zcela míjejí i všechny snahy Donalda Trumpa o dosažení míru a získání Nobelovy ceny za mír. Putin amerického prezidenta nebere vážně. Babiš mluví o míru, ale zároveň přišel s nápadem, aby byla vybudována společná protibalistická obrana EU. Nazval ji Europatriot. Předvádí, jak je mimo. Evropa už na protiraketové obraně pracuje. Francie a Itálie zmodernizovaly systém Mamba. A 10 evropských zemí založilo koalici, která vyvíjí systém Freya. Není však určen jen pro země EU. Účastní se Británie, Ukrajina a Norsko. Máme tedy dva světy. Svět Babišova volání po míru, na který Putin neslyší. A svět Evropy, která se snaží Putina odradit tím, že se na jeho agresi připravuje.
6: Míní spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Když maďarský premiér Viktor Orbán prohrál letošní dubnové parlamentní volby, zdálo se, že vláda jeho nástupce Pétera Maďara bude usilovat o výrazné zlepšení napjatých maďarsko-ukrajinských vztahů. Avšak opak je pravdou, jak ve svém komentáři vysvětluje evropský editor deníku Luboš Palata.
11: Město Záhoň u hranic Maďarska s Ukrajinou je taková maďarská obdoba za Československa slavné železniční stanice Čierna Pričope. Tady končí široké východní koleje a začíná normální evropský rozchod železnice. Byl jsem tu letos na jaře a pokusil jsem se tu zjistit, jak to vlastně mají Maďaři s Ukrajinci. A zda nechuť ke Kyjevu byla jen výmyslem tehdejšího proruského premiéra Viktora Orbána, nebo zda to má hlubší základy. Po týdnu reportáží jsem dospěl k názoru, že ty důvody jsou opravdu hlubší. A že i pro mnoho obyčejných Maďarů hraje důležitou roli to, jak se Ukrajina chová k maďarské menšině v Zakarpatí, tedy té části Ukrajiny, která byla mnoho set let částí Uherského království, pak 20 let nejvýchodnějším koutem Československa, 3 dny v březnu roku 1939 tu byla samostatná karpatská Ukrajina, pak území 5 let okupovalo Maďarsko a po válce se této oblasti Československo muselo vzdát ve prospěch stalinského Sovětského svazu. Češi tam dnes skoro žádní nejsou, ale 150 tisíc karpatských Maďarů tam žije dosud. Nejen tito Maďaři, ale i velká část obyvatel této od dalších oblastí Ukrajiny odlišného území, nejsou typičtí Ukrajinci. Když se na Krymu a na východě Ukrajiny objevili proruští separatisté, omezil Kyjev dosud velmi bezbřehá menšinová práva nejen ukrajinským Rusům, ale také zakarpatským Maďarům. Navíc i je donutil narukovat do ukrajinské armády a bojovat proti ruskému agresorovi, což se u části zakarpatských Maďarů nesetkalo značením. Dnes už bývalý premiér Orbán využil toto omezení ke zdůvodnění svých proruských postojů a k protiukrajinské propagandě. Ta padla na úrodnou půdu. Protiukrajinská kampaň sice už nevyhrála Orbánovi po páté v řadě volby, ale byla mezi Maďary tak populární, že se od ní ani vítěz voleb Péter Maďar nedistancoval. A co víc, v rezervovaném postoji vůči Ukrajině pokračuje. Maďarsko ani dnes nedodává na Ukrajinu žádné zbraně, blokuje rychlý vstup Kyjeva do EU a nejnověji se odmítlo účastnit Karpatské iniciativy, která oznámila významné infrastrukturní projekty. A už měsíce plánované setkání premiéra Petra Maďara s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se stále neuskutečnilo. Hlavně proto, že dohoda o zlepšení menšinových práv Maďarů v Zakarpatí stále není dojednána. Petr Maďar skutečně není Viktor Orbán. To ukazuje při mnoha příležitostech a i k Ukrajině se chová mnohem slušněji. Ale když jde o Maďary v zahraničí, ani on nezná slitování. A to ani s tak těžce zkoušenou zemí, jako je dnešní Ukrajina.
8: Dodává evropský editor deníku Luboš Palata. V málo které západoevropské zemi hraje zemědělství tak důležitou roli jako právě ve Francii. Některé domácí produkty jsou považovány za součást národního kulturního dědictví. Letos ale na francouzské zemědělce silně dolehlo rekordní sucho a vedro. Podrobnosti má spisovatelka Klára Notáro, která žije v Paříži.
12: Francouzští zemědělci se potýkají se závažnými problémy již dlouhá léta. Jejich příjmy klesly za posledních 30 let o 40%. Obchodní řetězce jim snižují výkupní ceny do té míry, že si někteří z nich ani nevyplácejí plat a mezinárodní konkurence doslova ohrožuje existenci menších zemědělských podniků. Mnozí farmáři pracují i 70 hodin týdně, na rozdíl od zaměstnanců, kteří podle zákona pracují jen 35 hodin týdně. Letošní rok je pro zemědělce ještě komplikovanější, protože ve Francii bylo sucho a vedro. Vysokými teplotami trpěla drůbež ve Velkochovech, které se nacházejí zejména v západní Francii. Jen v jediném červnovém týdnu zde uhynuli 100 000 slepic a kuřat. Vedro a nedostatek pícnin také působí závažné potíže chovatelům skotu a prasat. Chovatelé krav si stěžují, že krávy v horkém počasí dávají až o třetinu mléka méně. To se projeví i na kvalitě některých slavných sýrů. Jejichž výroba nebude odpovídat dosavadním normám. Na pastvinách nenarostlo dost trávy a zvířata jsou krmena senem z jiných lokalit. Ve špatném stavu jsou i pole s kukuřicí a slunečnicemi. Výnos kukuřice, která potřebuje hodně vody, klesne kvůli suchu téměř o polovinu. Letošní úroda bude slabá a proto francouzská vláda vyhlásila výjimečný plán nazvaný Znovu vyzbrojení zemědělství. Ministryně zemědělství, potravinářství a potravinové nezávislosti Annie Genevardová prohlásila, že stát uvolní 1 miliardu eur na podporu zemědělců. Peníze mají pomoci těm, kteří nedostali odškodnění za neúrodu od pojišťoven, nebo těm, kteří nemají dost prostředků na zavlažování. Tato pomoc od státu má zabránit tomu, aby zemědělské podniky nekrachovaly. I tak za poslední 3 roky zaniklo ve Francii 40 000 menších zemědělských hospodářství. Stát letos osvobodí zemědělce od některých daní. Ministryně Genevardová také požaduje, aby se časté kontroly redukovaly na jedinou kontrolu. Prefekti budou mít také možnost udělit výjimky z francouzských nebo evropských předpisů, zejména pokud jde o povinný půdní pokryv. Zemědělci, kteří se těžce potýkají s klimatickými změnami, budou mít také k dispozici psychologické poradny. Každý, kdo pracuje s půdou nebo chová hospodářská zvířata, jasně vidí, že v nových klimatických podmínkách nebude moci vést hospodářství tak, jak to bylo dosud možné. Konvenční zemědělství ukazuje stále zřetelněji svoje slabiny. Zemědělci, kteří by chtěli změnit způsob hospodaření a přizpůsobit se vyšším teplotám v létě a prudkým dešťům v zimě, se však nesetkávají s podporou administrativy. Existuje jen málo odborných studií, které by jim ukázaly, jaké plodiny bude možné v budoucnosti v jejich regionu pěstovat. Letošní neúroda vede nevyhnutelně ke zvyšování cen potravin. Do cen se promítá také zdražování nafty. A tak nelze vyloučit, že se na podzim ve Francii probudí živelné hnutí žlutých vest, které v roce 2018 poznamenali začátek prvního Macronova mandátu.
8: To byla spisovatelka Klára Notáro.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: A v této chvíli se vrátíme k

0: hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v uvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. Byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů sobě a snášel nálepku slabého premiéra. V uvozovkách vyděračský potenciál SPD se zase nejvíce promítá do zahraniční politiky České republiky. Názorně se to ukazuje v přístupu kabinetu k dění na Ukrajině. Vláda lavíruje mezi podporou této země a snahou komunikovat směrem k tuzemským voličům, že tomu tak zdaleka není. Nebýt tlaku SPD, Andrej Babiš by si v této věci zdaleka tolik nekomplikoval život. Přesto v zájmu zachování vládní většiny vychází, pokud možno, názorům SPD nejenom v oblasti zahraniční politiky vstříc. Zkrátka je si dobře vědom toho, že bez pomoci motoristů sobě a SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde, než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česko zavede od začátku října regulace cen pohonných hmot. Existují ekonomické argumenty pro i proti tomuto kroku. V každém případě to ale nezůstane bez následků pro období, až cenová intervence skončí, domnívá se publicista Petr Holub.
2: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už podruhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se zhadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že 8. října proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by si měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnili. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži, automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra z hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
1: A slova Petra Holuba zazněla na závěr dnešního vydání pořadu Názory a argumenty. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko zasáhlo velké datové centrum v Kyjevě. Den Charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. Čeští fotbalisté prohráli při premiéře trenéra Santiho Denii s Chorvatskem 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
5: Záležte Ukrajinci bez internetu.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Charita České republiky otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne Charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky, kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
7: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
4: Den Charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat, letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a v srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti Partnerství. O důvodech mluví koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
8: Cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
4: Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, kteří přišli při předloňských záplavách obydlení, dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází podle informací radnice v ulici Rejvíská. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
9: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
4: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. A čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivré už druhou medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Česká výprava tak zakončila šampionát se 7 medailemi.
10: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Jaroměře. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a Barandovem. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru stále usazují nosník mostu. Provoz tam mohou krátkodobě zastavit, tak počítejte s možným zdržením. U Jaroměře pozor na nehodu za posledním sjezdem z dálnice D11. Na kruhovém objezdu u Hořenic havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři. Čekejte omezený průjezd. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku vyšetřují nehodu za Neratovicemi. U čerpací stanice MOL havarovala dvě osobní auta. I tam je to se zraněním, projíždějte opatrně. A na silnici 452 z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem zpomalte před Světlou horou. Policisté tam vyšetřují srážku osobního auta se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V dnešním magazínu Mezi námi si popovídáme s televizní reportérkou Kaciarinou Bachvalovou, která strávila 5 let v běloruském vězení. Poslechneme si také inspirativní příběh Lely Kukavy, která před více než 20 lety emigrovala z Gruzie a svůj nový domov našla v Praze. Na závěr si v rozhovoru s dramatikem Milanem Uhdem, který nedávno oslavil 90. narozeniny, připomeneme jeho slavnou hru Balada pro banditu. Příjemný poslech vám přeje Tatiana Čabáková.
3: Mezi námi.
11: Listopadu 2020 odešla běloruská televizní reportérka Kaciarina Bachvalová do práce a domů se už nevrátila. Přímo během reportáže z protestní demonstrace byla zatčena a později odsouzena k 8 letům vězení. Po 5 letech byla díky úsilí americké diplomacie propuštěna, zároveň však deportovaná z Běloruska. Do vlasti se vrátit nemůže. Během jejího pobytu v Praze s ním mluvil Libor Kukal.
12: Když se tehdy v listopadu 2020 zapnula kamera, tušila jste, že to může být vaše poslední vysílání?
13: Zpočátku nie. Na začátku vysílání jsem ten pocit neměla, protože jsme nevěděli, jak to bude celé probíhat. Nevěděli jsme, kolik lidí se shromáždí, ale postupně, jak lidé přicházeli, jak jich přibývalo, napětí rostlo na maximum. Pak policie vypustila dron, který létal kolem budovy. Kromě toho policie začala kontrolovat byty v domě, kde jsme byli. V tu chvíli už mi bylo jasné, že to je vážné, že jde do tuhého. Ale to vysílání nešlo jen tak ukončit, protože po nás jde policie. Také proto, že sledujících bylo několik stovek tisíc.
12: Vysílala jste z demonstrace. O co přesně ten den šlo?
13: Šlo o to, že policejní složky zavraždili civilního mladého muže. Následně, po několika dnech, se konala demonstrace, kde se měl vyjádřit protest a pobouření. Ta akce probíhala na tom samém místě, kde byl ten muž zavražděn. Redakce se rozhodla, že celou událost budeme vysílat živě ze 14. patra obytného domu, který se nachází v dané ulici. Došli jsme k závěru, že tak to pro mě bude bezpečné. Streamovali jsme, jak se lidé shromažďují na akci, jak protestují a následně, jak jsou rozháněni policejními složkami. Bylo to internetové vysílání, které skončilo vypnutím internetu.
12: Co vám běželo hlavou ve chvíli, kdy vás zatkli? Tehdy se hodně mluvilo o tom, že běloruská policie vyšetřované a zadržené týrá.
13: No, na samou řeč, dla nás bylo trošky...
14: Tu chvíli jsme nemohli předvídat, co nás čeká, protože ve hře bylo více možností. Například zadržení za přestupek. Podle běloruských zákonů můžete jít za přestupek do vězení na 15 dní. To byla jedna možná varianta. Ještě jsme nevěděli, že skončíme nadlouho ve vězení. Moje kameramanka následně strávila ve vězení 2 roky, já 5 let. Dokud jsme byli tam ve 14. patře, spíš jsme cítili určité vzrušení a věděli jsme, že svou práci dokončíme, ať to stojí, co to stojí.
12: Pro upřesnění, nejdříve vás odsoudili na 2 roky a potom na 8 let.
13: Zpočátku já trmala 2 hady, bo mě inkriminovali organizaci.
14: Nejdřív rozsudek zněl 2 roky vězení na základě obvinění, že jsem protestní akci, ze které jsem vysílala, sama zorganizovala. Jenomže půl roku před mým očekávaným propuštěním se mnou zahájili nové trestní řízení. Tentokrát za vlastizradu a za špionáž pro Polsko. A na základě toho mi byl trest zvýšen souhrně na 8 let a 3 měsíce vězení.
12: Který moment pro vás byl vůbec nejtěžším?
14: Nejtěžší bylo vyslechnout si druhý rozsudek. Soudní jednání bylo neveřejné, takže jsem nemohla ani cítit podporu přátel, kteří by mohli být přítomní. Bylo velmi těžké poslouchat, že obžaloba navrhuje 9 let. Nakonec mi dali přes 8 let, které jsem měla strávit za mřížemi. A pak ta cesta zpět od soudu do trestaneckého tábora s vědomím toho, že tam strávím dalších 8 let, byla velmi těžká.
12: Neobávala jste se, že úroveň bezpráví je tak vysoká, že se může stát, že ve chvíli, kdy se bude chýlit ke konci váš další trest, oni přijdou s novým obviněním a tím pádem konec toho všeho vůbec nemusí být dohledu?
13: Absolutně vše vědomé politvězni.
14: Všichni političtí vězni, především novináři z nezávislých médií, jsou si vědomi, že je to možné, že nemají žádnou záruku toho, že až jejich trest stanovený soudem skončí, opravdu vyjdou na svobodu, že budou propuštěni. Je klidně možné, že budou sedět znovu za další a další vymyšlené trestné činy. Rozhodla jsem se nežádat o milost, nejít touto cestou a dočkat se chvíle, kdy Lukašenko rozhodne o mém propuštění, protože pro něj to z nějakého důvodu, pragmatického, politického, ekonomického nebo jakéhokoliv, bude výhodné. Samozřejmě tam bylo riziko, že budu sedět dlouho. Chápala jsem to, ale nechtěla jsem podnikat žádné vlastní kroky, žádat o milost.
12: Kde jste brala sílu, abyste nepropadla zoufalství a beznaději?
14: Cítila jsem beznaděj. Optimismus mi dodala informace o propuštění jiných politických vězňů. Jakmile začala jednání mezi americkou stranou a Lukašenkem, v tu chvíli jsem cítila naději, že i já budu jednou vyměněna. Protože jsem věděla od začátku, že pro Lukašenka jsme my političtí vězni jakýmsi drahým zbožím, které on může prodat nebo za něco směnit. Jinak pro mě byla velmi důležitá podpora rodiny a především podpora mého muže, který zůstával po celou tu dobu, po celé 4 roky, co jsem byla ve vězení v Bělorusku. I přes to nebezpečí, které vyústilo jeho zatčením. A právě ta jeho podpora, jeho láska mi dodávala sílu vydržet a sílu doufat, že to dobře skončí. Jeho jednání je pro mě obdivuhodné ze všech hledisek, ale nedopadlo to dobře, protože ho také zavřeli.
12: Za co a k jakému trestu ho odsoudili?
14: Můj muž pracoval jako novinář na volné noze a jako politický analytik. Spolupracoval s nezávislými médii, jenomže všechna nezávislá média, která jsou v bieloruštině, byla postupně označena jako extremistická média nebo organizace. To znamená, že každý komentář, který analytik poskytne tomuto médiu, nese pro tohoto komentátora trestně právní následky. V roce 2021 byl do trestního zákoníku dokonce zařazen nový paragraf součinnost s extremistickými médii s trestem až 7 let vězení. Můj muž dostal 4 roky.
12: Ve chvíli, kdy jsou vězněni oba manželé, je povolen alespoň nějaký kontakt, třeba korespondence?
14: Dokud manžel byl na svobodě, měli jsme možnost si psát dopisy a 2x jsme měli povolené setkání. Ta setkání byla velmi krátká, ale aspoň něco. A pak od roku 2024, přesně od října roku 2024, kdy byl zadržen, už jsme neměli vůbec žádný kontakt. I když zákon stanoví možnost kontaktu mezi manželi, kteří jsou oba ve vězení. Nicméně všechny žádosti nám byly zamítnuty a neměli jsme žádný kontakt, nemám ani žádné informace. A jsou to skoro 2 roky, kdy nevím, na co můj muž myslí a vlastně ani jak vypadá.
12: Dovedete si představit, že se do Běloruska někdy vrátíte?
14: Já nevěřím, že to bude v blízkém čase možné, vidím to skepticky. Ale až to bude bezpečné, určitě se tam vrátím.
12: A poslední otázka, necítíte určité odcizení, když teď žijete v zahraničí? Nežijete zde ze svého rozhodnutí, vlastní země vás v podstatě vyštvala, vyhodila?
14: Stydím se za jednání vlády své země, ale je důležité rozlišovat mezi vládou a lidmi. Mám ráda tu zemi, mám ráda lidi, kteří v ní žijí. Neidealizuji si je, znám a dobře chápu jejich chyby, jejich nedostatky, jejich slabosti, nedostatek politické kultury, nedostatek politické tradice, který je v Bělorusku zřejmý. Když to porovnáme s evropskými zeměmi, kde je politická kultura na základě absolvovaných zkušeností už mnohem dál. Bělorusko je momentálně poničené násilím, které se odehrálo v roce 2020 i později, ale změny určitě přijdou. Jen si je dnes neumíme představit.
11: Uzavírá televizní reportérka Kaciarina Bachvalava, která v Bělorusku byla 5 let ve vězení a nedávno navštívila Prahu. Lela Kukavá pochází z Gruzie. Do Česka emigrovala s rodinou v roce 2002. Gruzie měla tehdy za sebou mimořádně těžké desetiletí. Po rozpadu Sovětského svazu prošla občanskou válkou a ozbrojenými konflikty, které vyhnaly z domovů statisíce lidí. Růžová revoluce, která přinesla zásadní politickou změnu, přišla až v roce 2003. Lela dnes provozuje přímo v prostorách první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze bistro Fair Food Club. V úvodu rozhovoru jsem se jí zeptala, proč se rozhodli z Gruzie odejít.
15: Teď je možná v Gruzii pro mě politická situace je dobrá, ale já v roce 2002, když jsme se rozhodli se přestěhovat, tak situace byla hodně, hodně horší. My jsme odjeli a po nás odehrálo růžová revoluce. Předtím to bylo poválečný, krizová situace, nezaměstnanost, chaos se vším všude, co válka přináší. Manžel měl tehdy problémy politicky vlastně. Byli jsme nuceni a taky jsme už jakoby i rádi, že vyzkoušíme život někde jinde, kde děti budou v bezpečí.
11: Jaké jste měli vize s vaším manželem, že co tady budete dělat v České republice?
15: Ano, strach byl, ale byli jsme mladí, věděli jsme, že tady je klid. Na druhou stranu jsme věděli, že manžel babičce je žít a mohli jsme i, kdyby to tady nevyšlo, třeba i do Německa, anebo dokonce i do Izraele. Ale na poprvé, když jsem sem přijela, mě se strašně líbila Praha. A víte co, i ta cesta žádat o azyl a uprchlický tábor a tak, to bylo tak náročné. Já jsem se říkala, buď prostě to tady zůstanem a zkusíme, anebo prostě jedem domů.
11: Jaké to bylo v uprchlickém táboře s dvěma malými dětmi?
15: Bylo to náročné. V roce 2003, když jsme žádali o azyl, tak bylo hodně uprchlíků. Strašně moc lidí z různých zemí, byly různé infekce. V tom jsme byli v karanténu 2 měsíce a v uprchlickém táboře jsme byli rok a půl. Neměli jsme pracovní povolení, takže aby jsme mohli existovat, tak jsme byli nuceni v tom táboře být a čekat na rozhodnutí, jestli nás přijme stát nebo ne. Měli jsme hodně velký stres. Dokonce vám řeknu, že jsme žádali o azyl 2x. Ale nakonec v roce 2007 jsme azyl dostali, takže pak už jakoby to bylo lepší a lepší.
11: Určitě jste přemýšleli nad tím, když jste byli v uprchlickém táboře, co budete dělat? Teď sedíme ve vašem bistru na Praze 2. Byl to váš sen?
15: Vůbec jsem neměla nějak, co budu dělat, nebo nějakou jako představu. Na začátku dlouho šlo o přežití, takže díky tomu, že jsem byla vychovaná doma a vedli mě rodiče k čistotě a moc dobře jsem uměla uklízet, tak mě to hodně do té cesty pomohlo. I když jsem neměla moc jazyk, tak jsem mohla chodit různě kanceláře nebo domy a tak uklízet. A řeknu vám, že jsem měla práci až po tom časem to, že jsem nezastavovala a brala jsem, co se mi nabídlo, tak prostě mě přivedlo k neziskovce a z neziskovce jsem zjistila o projektu, kterou jsem pak jako dlouho dělala, 9 let vlastně jako by ten začátek mé kariéry. Já jsem se zlepšila v češtině, třeba počítač jsem neuměla, že tak jsem naučila, jak pracovat ve Wordu, pak Excel a takovéhle věci, pak jsem dělala manažerskou práci a projekt byl etnocatering. Projekt zaměstnával ženy, vlastně migranty z různých zemí a ženy, které pařily vlastní kuchyň. Tu kuchyň nabízeli různým firmám. Na začátku nezisku a pak už projekt byl tak populární, že jsme začali být ziskovi. Zjistila jsem, že mě to strašně baví. Pak už jsem přemýšlela, že bych mohla něco mít vlastního, něco malého, ale pak jako věděla, že je to hodně spojené s financí, ale asi osud to tak chtělo, že by se tak připravilo, že jsem tu nabídku přijala téměř bez investicí, jsem mohla začít mít takový jako vlastní malý bistro a teď je to trochu větší. Doteď mě to baví.
11: Teď v bistru s vámi pracuje vaše maminka. Jak zvládla ona to přesazení z Gruzie do Prahy v tak už vlastně zralém věku?
15: Teď, když přemýšlím, tak ona byla stejně stará jako já teď. Přijela vlastně sem. No, když to takhle podáte, jako asi nemuselo by to úplně jednoduchý, ale víte co, ona měla hodně dramatický život. Ona ztratila mladýho syna, jako zabili v Rusku. Takže její život tam v té Gruzii bylo hodně takový jako náročný. Tím, že jsem ji mohla sem vzít a byla se mnou, protože kromě mě už nikoho neměla. A to, že se zapojila potom, jakoby mohla pracovat, tak už jí to pomohlo, tak srovnala pak ty myšlenky, takže si postupně z té tragédie tak pomalu, tak nějakým způsobem dostala.
11: Lelo, jezdíte do Gruzie?
15: Já jsem nemohla 15 let, protože jak jsme žádali o azyl, jako žádatele o azyl, tak nemůžete do země původu. Po 15 letech dostali jsme občanství, tak jsme už mohli. A poprvé jsme jeli já a děti. No, pro mě to byl šok, protože já jsem nechala tu Gruzii hodně v špatném stavu. Nebyla elektřina, nebyla voda, nebylo nic vlastně, jako nefungovalo nic. A pak po mým příjezdu už bylo prostě ta Gruzie už taková, jako že už nějaké věci fungovaly a dokonce moc dobře fungovaly. A takže nový zážitky jsem měla z té Gruzie, ale já už jsem i tehdy, i teď jsem někde jinde, už můj život hodně se odehrálo tady a odehrává. Takže vlastně Gruzie, i když je moje země, kde jsem se narodila, ale můj domov už je tady.
11: Říká Gruzinka Lela Kukava, která do Česka emigrovala s manželem a dvěma malými dětmi před více než 20 lety. Lelino manželství nevydrželo zátěž, kterou rodina procházela, a rozpadlo se. Její bývalý manžel se nedokázal adaptovat na nové podmínky a vrátil se do Gruzie.
3: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
11: Milan Uhde, jeden z našich nejvýznamnějších dramatiků a spisovatelů, slaví 90. V polovině 70. let minulého století nesměl publikovat. Pomáhali mu ale přátelé, kteří jeho díla podepisovali a Uhde mu předávali honoráře. Takhle vznikla i slavná Balada pro banditu. Objednal si ji tehdejší režisér legendárního brněnského divadla Husa na provázku, Zdeněk Pospíšil, s tím, že bude jako autor uveden on. Milan Uhde nabídku přijal, i když, jak říká v telefonickém rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem, původně se mu do adaptace knihy Ivana Olbrachta moc nechtělo. Proč?
16: Olbrachtův román dává čest a chválu loupežníkům, kteří podle mého názoru nebyli jenom tím opěvaným objektem bojnických písní, ale byli to také brauni. Ale Zdeněk Pospíšil řekl, milí, to musíš udělat, je to podpora povinné. Kdyby já si proto za 14 dní přijdu a já jsem potřeboval nejenom dodat si svědomí jako zakázanému autorovi, ale dodat si svědomí divadelníka, dramatika, Husa na provázku mi zkrátka podala křídlo, jak já dnes říkám, a velice mi pomohla zvládnout nejtěžší situaci v mém životě.
17: Když jste začal na té Baladě pro banditu pracovat, jste vlastně o podkarpatské Rusy nic moc nevěděl. Dohledával jste si něco, studoval jste třeba nějaké prameny, nějaké dokumenty?
16: Já si pamatuju na jednoho z brněnských novinářů, který byl velkým příznivcem podkarpatské Rusy. Já jsem se o to tehdy příliš nezajímal. Můj zájem upoutala podkarpatská Rus jedině z politického hlediska. Že to byla součást Československa, já jsem o tom mnohé četl. Četl jsem o tom i v poslední době, poněvadž se stále o dějiny první republiky zajímám. Takže vím, jak se ten osud podkarpatské Rusy utvářel o válce, že přestože byl slib obnovit Československo původních hranicích, tak Rudá armáda podkarpatskou Rus obsadila. No a vím od řady lidí, jaký byl osud nekonformních lidí, lidí, kteří se nezamlouvali sovětské vládě, jak zacházela tajná policie s místními vzdělanci, bratstvenci, kteří nezaručovali loajální přístup, byli vyvezeni do sovětských koncentračních táborů. Nevím, jak je tomu teď, protože já jsem ke své hanbě, musím přiznat, já jsem se na tu podkarpatskou Rus ani do obce, která byla dějištěm Balady pro banditu, já jsem se tam nevydal. Já jsem tím pádem nikdy v Koločavě nebyl.
17: Ale jako tedy politik a občan, pokládáte to, co se stalo v roce 1945, za historickou křivdu, nebo že to byl bezprávný akt?
16: Já chci být úplně spravedlivý. To přičlenění podkarpatské Rusy v Československu bylo dílem versajských mocností, které rozhodovaly častokrát bez dobré znalosti místních poměrů. Takže klidně mohla být podkarpatská Rus přičleněna k někomu jinému, třeba, já nevím co, k Polsku nebo k Maďarsku. Maďaři tam, bych řekl, působili, měli tam určité období, kdy se tam jejich vláda etablovala. To jsou prostě věci, ve kterých já nechci směle toužit a říkat, že to byla křivda. Pro mě je nesporné to, čemu jsem uvěřil, a ti lidé, kteří mě o tom informovali, neměli důvod mě klamat, že způsob, jakým se s obyvateli a s mělanci na podkarpatské Rusi zacházelo po té, co tam ovládla sovětská moc, to byl obvyklý okupační úkon, to bylo bezuzné nezpěcení jakýchkoliv hodnot.
17: A měnil se třeba v průběhu let nějak váš pohled na působení právě Československé republiky na podkarpatské Rusy?
16: Já o tom vím velmi málo. Vím, že žádnému velikému splynutí tam nedošlo. No, byl tam Jaromír Tomeček, spisovatel, který napsal kouzelné prózy inspirované pobytem na podkarpatské Rusy. On tam byl jako notář a přičichl, bych řekl, zblízko k tomu prostředí. To bylo pro mě skutečné seznámení s venkovem podkarpatské Rusy, s hlubokými lesy, ze zvěří vlky, medvědy, kteří tam v prózách Jaromíra Tomečka bytovali a které jsem si představoval živě, protože ty prózy byly velice živé.
17: Kdybyste měl Baladu pro banditu psát dneska znovu, změnil byste něco na způsobu, jakým jste zobrazil například Nikolu nebo Eržiku, toho hostinského, Rusíny a svět podkarpatské Rusy, tu krajinu a ty lidi?
16: Ne. Některé své hry samozřejmě hodnotím tak, že by bylo dobře se k ním vrátit a přepsat je nebo udělat s nimi něco nebo je zahodit dodatečně, aby se nehráli, protože si myslím, že některé se ani hrát neměli, nebyli dost kvalitní. Ale tady Baladu pro banditu já považuji za svůj mladiství autentický výkon, tak jsem tehdy svět prožíval a nic bych na tom neměnil.
11: Vysvětluje dramatik a spisovatel Milan Uhde. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Tomáš Pilát a Taťana Čabáková, která vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámilo čínské ministerstvo zahraničí. Obě země se taky domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích využívání umělé inteligence. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Tyto opatření jsou součástí 8-bodové dohody, kterou strany uzavřely během třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyně Massabielle. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. Čtyřdenní cestu po Francii zakončí ve městě Mety na severovýchodě země. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích, lékárny a čerpací stanice. A dopravu v Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin dopoledne. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začnou v 6 hodin ráno a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a evropský šampionát ovládli po třetí. Bronz získali poprvé v historii Finové. Čeští volejbalisté skončili v osmifinále po porážce s Belgií a na mistrovství Evropy obsadili 12. místo.
10: Omezení na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě v Místecké ulici. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. Na 17. kilometru pracují na mostě, jsou tam možné krátké obousměrné uzavírky. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Od 1. kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku a teď se projíždí plynule. V Ostravě pozor na nehodu v Místecké ulici. Na úrovni autobazu ve směru do centra havarovalo vozidlo. Průjezd je omezený, raději zpomalte. A u Jaroměře vyšetřují nehodu na silnici 37. Za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a prezidentem? Nová inscenace Vašek se na něj dívá především jako na člověka kluka, který pochyboval o sobě, hledal svoje místo a nakonec ovlivnil dějiny. Hraje se v pražské Peškovce. Městské divadlo Brno nasadilo také novinku inscenaci Letnice podle románu Miroslava Hlauča a v pražském Národním divadle mají od tohoto týdne nového Romea a Julii, ale inscenace to není. Další vysvětlíme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
3: Kultura Plus.
18: Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra byla 21. září v pražské Peškovce.
19: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov. A začal školy.
20: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
19: Tak tedy půjdu do vězení.
20: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
21: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním. Prostě rok jsem četla. A potrhávala jsem si, zatrhávala, zakládala a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
20: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
19: Do sebe nepříliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude v smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
20: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
0: Prostě různě jsem si vypisovala, a pak škrtala a škrtala. No a pak jsem se dostala do kontaktu hlavně s těma dětma a zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
20: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
19: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvalo se něčeho děsící. Přitom se mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, zároveň hodně rozvážen a houževnatý.
20: A přestože Havlův život zasahuje do událostí, které dnešní děti znají hlavně z učebnic, Vašek není určený jen jim, zdůrazňuje Tereza Pušová.
0: No já jsem se snažila, aby si tam našel každý něco, takže je to jak pro malí děti, oni to taky hrajou, i malí děti, i starší děti, a zároveň jsem se tam snažila tak jako vetknout nějaký takový specialitky pro znalce Havla, pro někoho, kdo prostě zná dobře jeho hry nebo poetiku jeho her, takže já si myslím, že to je, nevím, 6 plus až nekonečno. Nevím, prostě pro všechny věkové skupiny.
20: Inscenace Vašek vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na První prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Jeho kreativní centrum Peškovka na Pražském Smíchově dává prostor hlavně mladému, studentskému a neprofesionálnímu umění, ale také workshopům a tvůrčím dílnám.
18: A reportáž Alžběty Havlové doplníme informací, že inscenace Vašek je určená také pro školy.
19: Ano, to vypadá, že se bez kultury můžeme snadno obejít, ale kdy vláda omezuje divadlo, rozhlas, kulturu vůbec?
18: Novinky v tomto týdnu nasadila i zavedená česká divadla. Opera Národního divadla a Státní opery zahájila sezonu muzikálovým thrillerem Svíny Todd režiséra Martina Čičváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého vězení vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní zpěvák Adam Plachetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
2: Využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, který jsou skvělý, ale opravdu jsou hodně jako netradiční. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat, s nadsázkou po dvou skleničkách červeného vína.
18: Městské divadlo Brno uvádí další knižní dramatizaci. Jako první premiéru sezony představilo inscenaci Letnice podle oceňovaného románu Miroslava Hlauča. Příběh plný magie a strachu z nového zrežíroval Stanislav Slovák.
22: Odysseus Plastis. Učil jste mě.
23: Odysseus. Vždyť ty už jsi 20 let mrtvý, 15.
24: Odysseus pastýř, kterého všichni pokládali za mrtvého, se po letech vrací domů. Magickou vesnici svatý Jiří má připravit na velký zlom, popisuje jeho představitel Dušan Vytázek.
25: Ten, který přichází, vrací se zvenku, byl dlouho pryč, 15 let, jako jediný z té vesnice, a s ním přichází nová doba, nové století. Ten jako i přerod se stát musí a on je ten prostředek.
22: A dalších 100 let zůstane, kdo se neumí nebo nedokáže přizpůsobit, je mrtvý. Starý svět skončil. A kdo se aspoň nepokusí přizpůsobit, skončí taky.
24: Lidé z vesnice, kde se dá chodit po vodě a umírá se jen v pátek, ale novou dobu odmítají. Výjimkou je Julie v podání Alžběty Janíčkové.
26: Ona je za, ona vlastně pro ten pokrok ví, že vlastně v okolním světě už nastal a vlastně se přiklání k tomu, aby to nastalo i ve svatém Jiří. Právě se snaží je přesvědčit, že ten pokrok je nutný.
19: Člověk, který nesmí připustit, že i ve věku rozumu mohou na ně mluvit. Osvícení lidé svět odkouzlili, ale nebe je pořád na dosah. kéž bys to pochopil, Franci.
26: Já si myslím, že to jde vlastně aplikovat i na dnešní dobu, že vlastně jsou kruhy lidí, kteří zůstávají v tom svém rybníčku a jim tam dobře, vlastně je to pochopitelné, ale vlastně ten pokrok zastavit nejde.
18: Navzdory vážnému tématu, ale inscenace podle režiséra Stanislava Slováka není pesimistická.
1: Já naopak vnímám Letnice jako naděje plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že se nemáme bát toho, co přijde zítra, nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř, nebo že nás převálcuje něco, to je jedno, ať už v příběhu Letnic se někdo bojí, že to 20. století bude hrozné. My to víme, že dneska už zpětným pohledem, že nebylo úplně jedno z nejlepších. A zásada je nebát se toho, co přijde.
18: Magickým příběhem provází mluvící sochy.
1: Divadlo samo o sobě je nadpřirozené. To znamená, když se na jevišti my domluvíme s divákem, že něco je kouzlo, tak ten divák to bere jako kouzlo.
18: Činoherní scénu tvůrci propletli pavučinou.
1: Scénograf Jaroslav Milfajt a Petr Loušek jim přišli s takovým nápadem takové pavučiny, takového, oni to měli v těch kresbách, takový ten svět, který je všude kolem nás. Jeden mluvil o takové jakoby houbě, ze které vlastně všechno se rodí a zase tam zaniká. A takže ta scéna je zvláštním způsobem materiálem, do kterého se zaprave fantasticky svítí a významově nám utkává ten svět toho svatého Jiří, ten svět, který je všude kolem nás. Vlastně jakoby jsou to paměťové buňky nějaké.
18: Příběh o odkouzleném světě mohou lidé vidět v brněnském městském divadle v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas. A jak vypadá život v zákulisí cirkusu? To se z nové inscenace dozvědí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. Herecký soubor totiž o víkendu uvedl první premiéru letošní sezony Cirkus Humberto. Budoucí návštěvníky čeká představení s akrobatickými a tanečními prvky. První reprízu můžou lidé vidět v neděli 27. září.
5: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
6: Říká dramaturg z libereckého divadla Jiří Janků.
5: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
6: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
5: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze.
6: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
7: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
8: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
7: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
9: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše? Nikdo.
13: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
27: Růženka!
9: To je ale pěkný jméno.
6: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
28: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce a spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral. Takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti a já jsem úplně nadšená z kluku, co skáčou na slacklině. Vždycky na ně potají koukám, jsou bez zjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
9: Stál drží pořád stejně. Lana drží pořád stejně, ale vypadá to, jako by tu bylo o jedno srdce víc.
6: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
29: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou. Teď s novým cirkusem se to vyjevuje naprosto zřejmě a tyhle lidi jsme chtěli na jeviště přivést. Takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
26: Inscenační tým se rozhodl jako první premiéru letošní sezóny připravit rodinné představení. I proto je jim zrovna Cirkus Humberto.
29: Je to představení, kde se potkají všechny generace. Je to rodinné představení, protože si myslíme, že divadlo je místem setkání. A já velmi doufám, že ten příběh může oslovit i děti, i dospělí, protože my ho vyprávíme první půlku očima malého kluka. Tak jsem přesvědčená, že i malí děti, který visejí očíčkama v těch monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. Dospělí asi by mělo bavit bravurní herectví našeho souboru, to opakuju vždycky a tak to prostě je.
26: Lidé v inscenaci uvidí taky zvířata. Jedno z nich bude připomínat slonici Balu, která přednedávnem opustila libereckou zoo. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá 5 pater pod jevištěm. V technologickém tunelu vedení Národního divadla Praha slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
4: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
10: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
11: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespeara. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespeara. My jsme třeba včera předevčím hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
10: Nové energetické zázemí 5 pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
4: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoli v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
10: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
4: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
10: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
11: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
10: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
18: 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
12: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
14: Úžasný, úžasný.
15: Úplně nadšený, dirigent byl skvělej.
14: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty houslisty úplně bezprostřední. To byl zážitek krásný.
15: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
12: Takže jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
15: Ano.
14: No, úžasný večer.
15: A ještě to byl dárek narozeninám.
14: Já to dostal narozeninám ty lísky.
12: No, takže jste slavil.
14: No jasně.
0: Jak se vám to líbilo?
2: Moc se mi to líbilo. Moje oblíbená sekce byla tak, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
0: Poslouchat vaše křestní jméno?
2: Zuzana.
12: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna, podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
18: Co by se stalo, kdyby byl člověk díky vědě nesmrtelný a jak vypadá svět poté, co v něm 30 let jsme jako mrtví? Přesně na takové téma rozehrál zápletky svého nového románu 012 rakouský spisovatel Daniel Wieser. Natáčela s ním Kateřina Svátková.
16: 012 start. Řekněte mi, kdy přesně jste se rozhodl vytvořit a napsat příběh o dvou životech jednoho člověka?
17: Ten plán jsem měl už dlouho, napsat něco jako autobiografii, ale ne takovou tu klasickou. Promýšlel jsem to do té doby, než nás všechny zasáhla pandemie koronaviru. Nechtěl jsem z toho udělat hlavní téma knihy, ale přineslo mi to přece jen jeden nápad. Máme tu hlavní postavu, Erika, který se vrací na svět po 30 letech. Chtěl jsem, aby se probudil do světa, který mu je úplně cizí, nedokáže se v něm zorientovat. Začal se skládat nápad za nápadem. Erik se probudí a dozví se, že teď prostě platí nějaké předpisy. A tam jsem nemusel nic moc vymýšlet. Jeho třeba šokuje, že se musí, když si tam chce registrovat.

0: znovu seznamuje se světem a zjišťuje, že politické vize se zhoršily. Tady je asi specifická i pozice Rakouska, protože tam začalo ekologické hnutí v 70. letech a tehdy se ještě mělo za to, že ropa do 10 let dojde a pak už něco jako spalovací motory vůbec nebude existovat. Řekl bych, že tehdy byl optimismus přece jen trochu přehnaný.
1: Jenže vy to všechno píšete s takovým trochu podvratným podtónem, s humorem, se spoustou oborů v zádech. Ostatně i 012 je název, který odkazuje k programátorskému jazyku. A všechno se ještě prolíná s texty od Beatles. Jak to všechno spolu souvisí?
0: Začnu kapelou Beatles, protože ti jsou tam strašně důležití. Eric Montelius, ta hlavní postava, se narodil v roce 1952. Jeho pubertu tedy provázela éra největší slávy Beatles a on jejich texty vnímá jako zdroj svojí filozofie. A druhým zdrojem je pro něj mytologie hinduismu. Tu ostatně do západního světa trochu víc přivedli právě Beatles. Říkáte, že je tam podvratný humor. To mě těší, že to tak vyznívá. Představte si člověka, který uvažuje o technologiích, jako je gramofon, a začne se po nich schánět ve svém druhém životě ve 20. letech našeho století.
1: Co by podle vás člověk ztratil, kdyby skutečně mohl žít dvakrát, kdyby byl nesmrtelný?
0: No, ztratil by všechno. Ztratil by radost ze života. Myslím, že si Eric v průběhu knihy uvědomuje, že se nelze prožít znovu. On sám se za těch 30 let nezměnil a najednou mu dojde, že nic z minulosti vlastně nejde vrátit. Je to jako s Trumpovým sloganem Make America Great Again. Chce se vracet k nějakému bodu v historii, který byl skvělý a chce ho zpět. Jenže to je pochopitelně úplný nesmysl. A ten můj hrdina si asi tak v polovině příběhu uvědomí, že se pořád jen snažil hledat svoji minulost. Nemůžeme vrátit nic, co dávno neexistuje. A je tu myšlenka druhého mládí. Eric se musí rozhodnout a pokusit se přizpůsobit se svojí budoucnosti, současnému světu, reagovat na něj. Nemůže jen žít z nostalgie. To, co zná, je dávno pryč.
1: Ten zvláštní nostalgický nádech přece ve středoevropské literatuře máme často. Proto jsou rakouští autoři tak blízcí české mentalitě. Psal jste to jako rakouský, středoevropský nebo univerzální příběh?
0: To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že právě tím humorem je to hodně rakouský román. Máme tu takového klasického Šibala, pikareskní nádech. A Šibal svůj příběh vždycky vypráví sám. Eric se tu jasně obrací i na čtenáře. Mě odjakživa fascinovaly romány, které se odehrávají ve dvou světech. Já jsem tu strukturu takhle dialekticky zamýšlel. Říká se, že prvním pikareskním románem je Don Quixote. Ten přece pořád jen četl knihy o světě rytířů a středověku, až se do něj chtěl sám vrhnout. Se svojí středověkou zbrojí byl ale ve světě těsně za vlastním prahem směšný. Románem 012 jsem chtěl vyprávět o důležitém období, přelomu 90. A z tohoto pohledu je to asi středoevropský a světový námět, protože tehdy padla železná opona. Německý autor Harald Welzer napsal, že demokracie je dnes v krizi, protože od rozpadu dvou velkých světových bloků, východu a západu, a konce studené války už se nikdo nesnažil o další rozvoj demokracie. Něco pravdy na tom možná bude. A ve svém novém životě to zjistí i Eric. Jeho syn, teď jeho vrstevník, je úplně mimo jakékoliv společenské angažmá. Ekologie je mu úplně ukradená. Možná něco takového trochu zažíváme v celé Evropě. Alespoň ve srovnání s tím, jak se přemýšlelo v Rakousku před těmi 30 lety. V tomto je ten podvratný humor, smutek, nostalgie. Tehdejší ideály umlkly a staré myšlenky už nikdo neprosazuje.
2: S rakouským spisovatelem Danielem Wiesserem natáčela Kateřina Svátková. A ještě máme jeden tip. Festival Lustr představuje ilustrace a komiksy z celého světa už po 13. V halách 17 a 40 v pražské Hlošovické tržnici najdou návštěvníci až do středy 30. září desítky kreseb a komiksových stran, ale také plakáty, knihy, sochy a další díla. Kromě hlavní výstavy Krajina 2.0 připravili organizátoři portugalský salonek s instalacemi tamních umělců nebo tradiční showcase, do kterého letos dorazilo 767 přihlášek. Vybírat se muselo obzvlášť pečlivě.

0: Stěny prvního patra haly 17 v Holešovické tržnici pokrývají desítky především malých obrázků. O to více zaujmou tři velká plátna zavěšená uprostřed. Mezi nimi stojí trojnohé sochy z větví. Mluví o nich jejich autor Josef Sedlák.
1: Kdy my jsme někdy v únoru letošního roku s Tomášem Staňkem procházeli takovou periferii v Plzni kolem Sutnarky, kde jsme dřív studovali, tak najednou na nás z křoví vylezla taková reklamní cedule Flora.
0: V kontrastu s velkou dřevěnou instalací jsou drobné kresby na vedlejší zdi. Na černobílých obrázcích je les a způsoby, jakými ho lidé využívají a zneužívají. Maďarský umělec Attila Stark se snaží zobrazit problémy vědecky, ale promítá do díla i osobní zkušenost, ironii a humor. O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na takzvané Lustr Talks, kde budou umělci mluvit o svých dílech. Vlastní ilustraci si lidé mohou vyzkoušet na speciálních workshopech. V pátek a v sobotu bude živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: A to také byla tečka za nejnovějším vydáním Kultury Plus, tedy kulturním magazínem, který v premiéře můžete poslouchat každou sobotu po 1:30. Za týden naslyšenou loučí se Michaela Vetešková. Mějte se pěkně.
3: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministři Německa a Ruska spolu jednali poprvé po více než 4 letech. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Čeští fotbalisté v prvním zápase pod trenérem Danijou prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministři zahraničí Německa a Ruska se sešli v New Yorku na okraji valného shromáždění OSN. Byly to první přímé rozhovory mezi zástupci vlád obou zemí od napadení Ukrajiny před více než 4 lety. Obě strany naznačují, že schůzku iniciovala ta druhá.
5: Jednání v New Yorku trvalo asi 20 minut. Ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Johann Wadephul řekl televizi ZDF, že nabídl Rusku deeskalaci, ale to na ní prý neslyšelo. Wadephul dodal, že jednání přijal mimo jiné proto, aby veškerou komunikaci s Ruskem neobstarávali Američané. Jestli bude jednání pokračovat, záleží podle něj na Moskvě. Sergej Lavrov podle agentury TASS řekl, že od německého ministra neslyšel nic nového, že jen opakoval postoj Berlína. Ten se zakládá na celkové podpoře Ukrajiny a na hospodářském tlaku na Rusko. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
6: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
4: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. V Brně Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují pláště 2 30-metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany. Upřesňuje varhanář Jaromír Votava.
7: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
4: Farnost kostel postupně opravuje od roku 2000. Dosavadní náklady jsou zhruba 25 milionů korun. Čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Deniou v Lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec. Debitující Jiří Sláma popsal, jaké to je hrát pod španělským koučem.
8: Celkově je ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas. Myslím si, že i ten druhý poločas, že už jsme byli schopni se jim vyrovnat i v té fotbalovosti a na tom právě to musíme postavit.
4: Dalším soupeřem Česka ve fotbalové Lize národů bude Anglie. Hrát se bude v úterý znovu v Edenu. A české tenistky dnes čeká finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají s Ukrajinou a budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Zápas nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
9: Překážka na Pražském okruhu u Karlovarské dálnice a nehoda u Úněšova. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se vyhněte překážce za odbočkou na Karlovy Vary. Na 27. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu. Mohou tam podle potřeby zastavovat provoz. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů pozor na nehodu před Úněšovem. Osobní auto tam srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 69 ze Vsetína do Vizovic jeďte opatrně přes Liptál. Na průtahu obcí vyšetřují nehodu, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Teploty klesají na 8 až 2 stupně, místy se mohou objevit přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Přes den pak čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14, na Šumavě až 17. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Jižní Amerika byla a dodnes zůstává pro nás Evropany trochu ve stínu zájmu. A málo jsme se dozvídali i o největší teroristické hrozbě na tomto kontinentu, o peruánské skupině Světlá stezka. Kdo byl její zakladatel Abimael Guzmán? Jakou zemí bylo Peru od konce 60. do 90. let minulého století? A kdo byl muž, který nakonec Světlou stezku porazil? Dozvíte se ve čtvrté části cyklu o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedminubský.
3: Terorismus.
10: Večer 12. září 1992, hlavní peruánské město Lima. Protiteroristická jednotka vtrhla do tanečního studia, za nímž byl ve svém tajném bytě dopaden muž poklidně sedící před televizí. Jeho zatčení bylo otázkou mnohaměsíční práce peruánských tajných služeb. Muž byl bez odporu zatčen a spolu s ním zabavena veškerá dokumentace, která byla na místě k dispozici. Ten muž se jmenoval Abimael Guzmán a měl na svědomí desítky tisíc mrtvých, zmrzačených a zmizelých. Na profesora filozofie nebývalý výkon. Chceme-li pochopit, proč k tomu všemu došlo, musíme se opět vrátit do konce 60. let, která jsou i v Peru bouřlivá.
11: 3. října 1968 se Peruánci probudili do obyčejného jarního rána. Při svých každodenních starostech si vůbec neuvědomili, že tento den pro ně znamená příslib nových nadějí a začátek období, které poprvé v dějinách Peru, bude nakloněné požadavkům širokých vrstev obyvatelstva. V ten den totiž uskutečnila peruánská armáda v čele s generálem Juanem Velasquem Alvarádem vojenský převrat.
10: Jakou zemí bylo Peru na konci 60. let? Dejme slovo politologovi Milanu Školníkovi z katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
12: Já když to trošku zasadím do nějakého toho kontextu, tak si vemte, že jsme v době studené války, jo, kdy Spojené státy americké, vlastně už někde dávno od dob Monroevy doktríny, předpokládají, že ten jejich americký kontinent je tak trošku v jejich mocenském oku. A vlastně v těch ostatních státech, ať už to byla Argentina, ať už to bylo Chile, Pinochet nám známý tady, tak byly pravicové chunty, byly pravicové režimy a mnohdy právě spolupracovali, ať už více či méně právě se Spojenými státy americkými, nebo zejména s jejich kapitálem a s různými obchodníky, kteří tam měli samozřejmě své zájmy. A v rámci toho se byly takové, jako řekněme, jako levicové vlny, které se snažily tyto věci vyrovnat. A buď to se střídali právě na té politické úrovni, že se střídali tam jednotlivé vlády, anebo se to řešilo, řekněme, násilnou cestou, že tam bylo třeba nějaký puč, anebo právě takové ty dnes už jako romantizované hodně, ale v té době to bylo v podstatě zabíjení, když to řekneme takhle, právě gerilové skupiny. Začínaly mnohdy jako ideologicky, měli v podstatě v ozovkách dobré myšlenky. To nebylo jako nic špatného, že prostě vás tam utlačuje ten pravicový režim mnohdy jako tvrdou rukou a nezvládá třeba tu hospodářskou situaci, lidé chudnou, tak samozřejmě ta gerila si ji chtěla nějakým způsobem zastat. Problém byl samozřejmě, že se to postupem času, jak se to trošku obrácelo proti právě domorodým obyvatel, proti těm lidem a vlastně ty, které chtěla ta gerila zastupovat, tak vlastně nakonec šla proti ním a právě proto dostávala mnohdy nálepku zcela legitimní, protože samozřejmě jen tak nálepku, že jste teroristická organizace nedostanete, musíte naplnit určitá kritéria, ale právě dostávala taková ta označení, protože opravdu už pak v těch státech to byl úplný teror.
11: Vlastenecká a demokratická část vojáků izolovala reakční část armády a nastolila pokrokové revoluční zřízení. V poselství národu, které nový prezident Velasco Alvarado vyhlásil koncem roku 1968, se uvádí...
10: Na přelomu 60. a 70. let vládl v Peru generál Juan Francisco Velasco Alvarado. V roce 1968 se chopil moci vojenským převratem a až do roku 1975 vládl pomocí tzv. Revoluční vojenské vlády. Potud nic neobvyklého vzhledem k politickým zvyklostem Jižní Ameriky. Ale generálova vláda byla chuntou levicovou, tedy proč by proti ní měla bojovat levicová gerila?
12: Tady musíme říct ještě možná, jaká je role armády, nebo byla v Latinské Americe. My tady vnímáme jako armádu v těch civilizovaných demokratických zemích jako něco, co je podřízeno civilní kontrole, podřízeno politické reprezentaci. V Latinské Americe armáda mnohdy právě suplovala tu politickou reprezentaci, mnohdy vytvářela takové mocenské ekonomické ostrůvky, že ta politická reprezentace se jí bála, musela s ní spolupracovat. V podstatě řada těch generálů byly takový, jako co bychom možná dneska použili pojem oligarchové. A nutno říct, že ta armáda se vždycky dostala k moci nebo jakákoliv vojenská chunta, když tam něco nefungovalo. A právě v té druhé polovině těch 60. let byla velká korupce, ten stát selhával v celé řadě oblastí, takže právě ta generalita tam přišla udělat pořádek. Ale to vlastně tohle je opravdu jak přes kopírák najdeme v celé řadě jiných zemí Latinské Ameriky, že opravdu ta armáda přijde udělat ten pořádek. Tady, jak správně upozorňujete, byla určitá specifika toho, že ten režim toho generála Juana Velasca Alvarada byl levicový. On provedl pozemkovou reformu. On vlastně vystoupil proti haciendéřům, proti velkostatkářům. V podstatě se pokoušel o kolektivizaci, dělal vlastně, zaváděl tam zemědělská družstva. Problém byl, že ty haciendéři, ty velkostatkáři tam to nějakým způsobem drželi i bezpečnostně. To znamená, zajišťovali tam tu bezpečnost a byť teda jako také tvrdou rukou, ale protože tam ten stát úplně jako nefungoval, respektive ty haciendéři tam suplovali tu bezpečnostní roli. V momentě, kdy to přešlo na ta zemědělská družstva, jak se tam jakoby vytvořilo obrovské vákuum a podhoubí, protože že tam tohle přestalo fungovat. A to bylo vlastně podhoubí pro nástup případné gerily, to znamená nějakého třetího aktéra, který řekne, hele, tady to nefunguje, já tady zajistím tu bezpečnost, budu se právě těm obyvatelům věnovat, prostě jim zajišťovat třeba tu bezpečnost, protože ten stát tam selhává.
10: Světlá stezka vznikla na konci 60. let na univerzitě v Ayacuchu. Tehdy ovšem ještě jako jakási frakce komunistické strany Peru. Slovo má dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu, komentátor Milan Slezák.
13: Abimael Guzmán, profesor na univerzitě San Cristobal v Ayacuchu, andském peruánském městě, byl dvakrát v Číně a nadchl se pro to, co v Číně dělají, zejména pro kulturní revoluci, a protože vůbec neviděl ty negativní stránky, které kulturní revoluce Číně přinesla a že jich nebylo málo, tak se rozhodl, že ten čínský recept bude praktikovat v Peru. Peru, stejně jako jiné latinskoamerické státy, procházelo údobím, kdy je typický rozpor mezi většinou společnosti, která je chudá, a menšinou, která je výrazně bohatá. A právě proto v Peru v 60. letech, nebo lépe řečeno na přelomu 60. a 70. let, padlo na úrodnou půdu to, co vynalezli v Číně a o čem měli pocit, že je to zázračný recept pro země, které žily v zaostalé podobě, jako třeba Čína, kde se nerozvinul příliš průmysl, pro země, které byly hodně zemědělské, kde byly ty rozpory, o nich jsem mluvil, hluboké. A v Číně si mysleli, že jediným receptem je pohnout se rychle kupředu revolučním skokem a co nejvíce zbořit tu dosavadní strukturu, aby mohlo být vybudováno něco jiného, spravedlivějšího. A prostředkem k tomu mohl být i teror.
10: Jak ale upozorňuje Milan Školník, velkou roli hrála při formování Guzmánovy teroristické skupiny paradoxně centra vzdělanosti.
12: Aby má Guzmán, ono, jak jsme tady říkali, že vlastně armáda je určité specifikum Latinské Americe, že má velkou důvěru, tak stejně tak je určitá specifická role univerzit, role vysokých škol. Ono tady podobné je třeba ve Španělsku. Zatímco tady máme dokonce i v zákoně v České republice, že školy jsou apolitický orgán, tak tam je velké právě podhoubí pro ideologie, proto dělat nějakou politiku. Řada ostatně politiků pocházela v Latinské Americe právě z toho univerzitního prostředí, takže ta role těch univerzit je ještě výrazně odlišnější a jako umocněnější, než třeba jaký známe tady v tom kontextu. A možná právě proto to trošku jako vytvořilo prostor právě pro Abimelu Guzmánovi na to tam, řekněme, pronikat s jeho myšlenkami.

0: rozesílá své studenty do chudých peruánských oblastí, kde nebyla žádná státní struktura, žádná státní pomoc. Indoktrinoval je, říká se, že měl strhující přednášky, ve kterých kombinoval marxismus s filozofií a rozhodně do toho netahal toho, díky němuž udělal doktorát, to znamená Immanuela Kanta. No a ti studenti indoktrinovaní maoismem začali zakládat struktury takzvané světlé stezky.
1: Guzmán sám má nepochybně zajímavou osobní historii. On pocházel vlastně z lepších vrstev, ale zároveň, pokud se nepletu, to byl levoboček. Takže tam možná nastává nějaké napětí. Co vlastně o tomhle chlapovi víme, který pak se stane obrovským strojcem terorismu ve své zemi? Jaká to byla povaha, řekněme?
0: Byla to povaha introvertní. Už mládí se o něm říkalo, že to byl člověk, který se soustřeďoval na sebe, ale miloval studiu, miloval filozofii. Řekl jste správně, že nevyrůstal v úplné rodině. Mimochodem to je něco podobného jako Fidel Castro, protože i u Fidela Castra to bylo tak, že bohatý otec se zapletl s chudou zaměstnankyní, ale Fidelův otec si nakonec matku svých dětí vzal, ale Guzmánův otec si nikdy nevzal jeho matku. A když ona zemřela, tak se o Guzmána postaral alespoň tak, že ho podporoval na studiích. Ale já si myslím, že pro oba ty muže, kteří se potom prosadili v tom revolučním světě, to znamená pro Castra i pro Guzmána, byl typický ten vzdor proti tomu otci, že se s tím chtěli vyrovnat, a to je moje spekulace, a možná se přenesl i na celou společnost, kterou považovali za tak nespravedlivou, jako nespravedlivý byly její otcové vůči své rodině. A i to k němu přitáhlo studenty, kteří pocházeli převážně z těch chudých rodin a nasákli filozofii a politologii a obrazem světa, který jim Guzmán předával.
2: Peru. Za posledný pol rok od obnovení diplomatických stykov mezi Peru a Kubou se zvětšil počet návštěv obchodních, hospodářských, vojenských a školských delegací v oboch štátoch.
1: Ne nadarmo tu zmiňujeme Fidela Castra a Kubu. Možná by si ti dva, Fidel a Guzmán, rozuměli co do společného amerického nepřítele, i když v případě peruánského gerilového vůdce šlo o krvavou revoluci proti vlastní, nikoli cizí vládě. A navíc oba měli značně odlišný způsob boje a odlišnou strategii, jak uchopit veškerou moc v zemi.
0: Osobnostními rysy se do jisté míry Guzmán Fidelovi Castrovi podobal, ale ten boj proti režimu, který panoval jednak na Kubě, jednak v Peru, začal úplně jinak. Castro byl napřed uvězněn, potom se vrátil z exilu a během několika let po partizánském boji vedeném z pohoří Sierra Madre dobyl poměrně nekrvavě Havanu a začal vládnout. Postupně se stal diktátorem a postupně se přimkl k Sovětskému svazu a k sovětskému bloku. Postupně také přijal marxismus. On nebyl úplně od začátku přesvědčený marxistou, nebo alespoň ne v politické praxi. Zatímco Guzmán přišel už do Peru vlastně s hotovou myšlenkou, jak se má stát přestavět, že se musí úplně všechno zrušit. A Guzmán se nikdy nestaral o mezinárodní souvislosti. Guzmán vždycky razil vlastní peruánskou cestu k té vytoužené společnosti a zatímco Castro se potom přimkl k socialismu nebo komunismu toho sovětského typu, tak Guzmán se vždycky držel toho čínského maoistického vzoru, který se přece jen od toho sovětského receptu mnohem lišil.
2: Predseda Národného systému pre podporu spoločenskej mobilizácie, generál Leonidas Rodriguez, vo svojom prejave na rolníckom zhromaždení pripomenul, že veľa problémov peruánskeho revolučného procesu je podobných problémom, ktorým čelila Kuba na začiatku svojej revolúcie.
3: Tam jenom nutno říct, že on nebyl nebo nepatřil a trošku možná i jako pohrdal tím klasickým takovým tím, to, co právě pak se vidělo na Kubě nebo v Nikaragui u Ortegy, takovým tím, že postavíte nějaké ozbrojené skupiny a jdete teda proti, v tomhle případě Nikaragui to byli Somozovci, v případě Kuby to byl Batista, právě těm dynastickým pravicovým rodinám. On spíš si domníval, alespoň v těch počátcích, že je potřeba jako budovat strukturu, dělat to systematicky, ne nutně hnedka vojensky, proniknout do toho státu jako celého. Nejdřív si získat ty vesnice, získat si to rolnické domorodé obyvatelstvo, které bylo nespokojeno s tím, jak právě byla provedena pozemková reforma tím generálem Alvaradem, pronikat sociálně, psychologicky, ideologicky vlastně do té společnosti. Jo, než nutně jako udělat si rotu vojáčku a táhnout na hlavní město, když to takto zjednoduším. Ale to budování té struktury, tam byla strašná práce s tím, protože samozřejmě, že to podhoubí proto měl. Zejména on začínal v Ayacuchu, což bylo také velmi, velmi chudý region, nedostupný region. Ty strukturální podmínky tam byly. Ale na to, aby řekněme, obsáhl celou tu zemi, tak on opravdu musel, on začínal, jak jsme si řekli, na univerzitě a začal spolupracovat třeba se školským odborovým svazem, takže on jako získával na svoji stranu nejenom ty učitele v rámci třeba těch odborových svazů, tak samozřejmě i ty studenty. A jako věřím, že v té době to mohlo být jako romantizující, zejména právě pro ty studenty, jo, když viděli, že ten stát selhává a tady vlastně se objevil nějaký profesor, filozof, který byl dobrý řečník, ale to samozřejmě nestačily ty myšlenky, také jste musel být jako dobrým organizátorem.
1: Byla ta komunistická strana Peru, Guzmánova, vlastně budovaná od začátku jako gerila, nebo měla nějaké stranické struktury, nějaké rozhodovací orgány, kolektivní, dejme tomu, nebo to byl prostě Guzmán a jeho slovo, kdo rozhodovalo?
0: No, Světlá stezka vznikla, pokud víme, jako frakce peruánské komunistické strany, ale brzy přešla k úplně jiné práci, k terorismu, k útokům proti té státní moci, protože brzy došla k závěru, že jedinou cestou, jak prosadit své cíle, je ozbrojený boj. Pokud je o ty struktury, Guzmán se brzy stáhl do ústraní, do ilegality, ale přesto dokázal i v těch obtížnějších podmínkách řídit své věrné, protože vybudoval síť kurýrů, kteří předávali jeho rozkazy a ve své organizaci měl neotřesitelnou moc. Všichni ho poslouchali, říkal se mu předseda Gonzalo, on sám, jak už jsem řekl, si říkal neomylný kormidelník a v tom, myslím, se skrývá to, co si mysleli jeho oddaní stoupenci. To znamená, oni si mysleli, on má vždycky pravdu, my ho musíme poslouchat na slovo.
1: Čili Moskva mu byla, řekněme, málo radikální, dá se to nějak takhle zjednodušeně říct, nebo ho to prostě nezajímalo?
0: Marxismus ho samozřejmě zajímal a mluvilo se o něm jako o čtvrtém meči marxismu, to znamená Marx, Lenin, Mao a potom tedy Guzmán. Ale on se opravdu zhlédl v Číně. Pro něj nebyl inspirací tolik Marx, tolik Lenin, ale hlavně tedy Mao. Proto si přál stejně jako Mao napřed začít od toho venkova, který se měl úplně přebudovat a stavět na tom venkově. Víte, to je myšlenka, kterou ad absurdum a dokonce dotáhli Rudí Kmerové v Kambodži. Protože ti chtěli vlastně zrušit města, chtěli zrušit průmysl, chtěli zrušit bankovnictví a domnívali se, že jedinou společností, kde se dá úspěšně prosadit komunismus, je společnost rustikální venkovská, bez rušivých městských vlivů.
1: Nutno ještě podotknout, že Světlá stezka nebyla jedinou gerilou v Peru. V polovině 80. let jí vyrostla, řekněme, drobná konkurence, zaměřená na selektivní partizánskou válku, útoky na infrastrukturu nebo únosy bohatých elit. A odkazovala se na peruánského národního hrdinu Tupaca Amaru.
0: Ona se pojmenovala podle vůdce povstání proti španělské nadvládě v 18. století a inspirovala se tím, co se podařilo pozdějším kubánským komunistům, prostě tím vzorem kubánské diktatury. Tupac Amaru sice byla teroristická organizace, nebo stále ještě, ale ona už příliš nepůsobí, ale nesahala až k tak drastickým metodám, jakými se proslavila Světlá stezka.
1: Dodejme, že Tupac Amaru se Světlou stezkou nikdy nespolupracovala. Naopak, ty dvě skupiny se dost nenáviděly. Tupac Amaru byla rozprášena v roce 1996, poté, co v prosinci obsadila rezidenci japonského velvyslance v Limě. Teroristé tehdy zajali víc než 490 lidí, včetně vysoce postavených diplomatů, vládních úředníků, biznismenů a členů rodiny tehdejšího peruánského prezidenta Alberta Fujimoriho. Požadavkem skupiny Tupac Amaru bylo propuštění 400 jejich vězněných členů a změna neoliberální hospodářské politiky země. Ovšem prezident Alberto Fujimori byl sekáč, ke kterému se ještě dostaneme. Po 4 měsících věznění nakonec vojenské komando rukojmí téměř beze ztrát osvobodilo. Všech 14 teroristů bylo zabito a z této akce se Tupac Amaru už nikdy nevzpamatovala. Ale zpět ke Guzmánovi a Světlé stezce. Zatím se stále ještě systematicky připravuje na svou krvavou misi v peruánských horách. Je konec 70. let.
0: Tak začínalo to tím, že Amimal Guzmán vyslal do těch vesniček své žáky, kteří tam učili. A postupně přesvědčovali vesničany, že daleko lepší by pro ně bylo to, co jim nabízejí oni, to znamená jakási maoistická struktura, než to, co mají doposud. A ti vesničané na to zprvu slyšeli, protože to byly zaostalé andské vesničky, jimž stát, peruánský stát, nenabízel přílišnou pomoc, nechával je prostě na pospas osudu a najednou tady se objevil někdo, u kterého se zdálo, že těm vesničanům třeba i pomůže. Kdyby toho nebylo, tak by se nikdy nemohlo stát, že v době svého největšího rozkvětu Světlá stezka fakticky ovládala 19 ze 24 peruánských departamentů. Jenom teror by k tomu nestačil.
4: Jak ta pomoc prakticky mohla vypadat, kromě toho učení, které bylo samozřejmě ideologicky nějak závadné nebo infiltrované?
0: No tak už jenom to, že Světlá stezka na těch územích, které ovládala, alespoň po jistý čas, sice možná vybírala daně, ne také všude, ale vybírala daně menší, než vybíral peruánský stát. A pokud jde konkrétně třeba o pomoc v uvozovkách pěstitelům koky, mimochodem, koka se alespoň v jisté době na peruánském území pěstovala v největší hustotě na kilometr čtvereční v celé Latinské Americe, v tom Peru dokonce přestihlo i Kolumbii, tak těm pěstitelům koky Světlá stezka, která postupně od toho terorismu přešla k narkopašeráctví, jako ostatně jiné latinskoamerické odbojové skupiny, nebo chcete-li teroristické, převážně levicové, nebo téměř 100% levicové, tak ta těm pěstitelům koky nabízela velmi dobré výkupní ceny.
5: Prezident Velasco Alvarado vyhlásil v roku 1969 agrárnu reformu, podľa ktorej mala prejsť pôda do rúk tým, ktorí na nej pracovali, nestretol sa u gamonalov, čiže peruánskych latifundistov, s veľkým nadšením. Gamonales pred reformou zámerne nechávali spustnúť pôdu, prestali ju kultivovať, aby spôsobili roľníckym družstvám čo najviac ťažkostí. Do konca roku 1974 bylo vyvlastněných vyše 6 milionů hektárov velkostatkářské půdy.
1: V čem vlastně byla ta pozemková reforma nepovedená a jak on toho využíval?
3: Tam byl vlastně problém v tom, že ono to nefungovalo. Tam byly velmi nízké výkupní ceny, takže ekonomicky to nefungovalo tak, jak si původně ten režim představoval. Ale druhá věc, ono ty haciendéři tam mnohdy právě plnili tu roli tu bezpečnosti, že tam, když to řeknu, manadura silná ruka. Jo. Představte si, že někde bydlíte, ale policie je vzdálená, vojáci jsou vzdálení. A samozřejmě to vytváří prostor páchat nějakou prostě nelegální trestnou činnost. A nutno říct, že spousta těch, když pak vlastně tu přejímali právě tu strukturu a už měli i ozbrojené jednotky, tak tam vlastně plnili funkci v ozovkách těch policajtů. A tam třeba řešili i dokonce třeba manželskou nevěru a takovéhle, jako opravdu představme si i úplné drobnosti, že opravdu ta světlá stezka tam plnila a ty gerily tam plnili roli, kterou by jinak měla plnit ta policie. A nutno říct, že právě ty haciendéři, ty velkostatkáři a ten systém, který tam existoval předtím, tuhle tu roli právě plnili, protože když viděli, že se na tom jejich území nebo v rámci toho statku něco děje, tak to samozřejmě vyřešil ten, který to vlastnil a nějakým způsobem tam zasáhl, nějak to rozsoudil, ať už spravedlivě nebo nespravedlivě, ale zkrátka držel tam to obyvatelstvo a ty komunity jo, právě v nějakém tom bezpečnostním rámci. V momentě, kdy se ty haciendy, řekněme, rozbily, utvořily se ta družstva mnohdy decentralizovaná, rozesetá po té zemi, tak tohle to tam právě už nebylo. A ten stát právě, byť paradoxně vojenský režim, tak nebyl schopný tam zajistit tu bezpečnost, ať už v podobě policistů nebo vojáků.

0: polovině července tohoto roku má ústavodárné shromáždění vyhlásit novou ústavu a určit datum voleb do zastupitelských orgánů jako jeden z konkrétních kroků k přechodu od vojenské vlády k civilní. Vzhledem k tendencím, které existují...
1: Když se v roce 1980 v Peru konaly parlamentní volby, dosud nejvážnější pokus o nastolení demokracie, světlá stezka dala poprvé najevo, že nic podobného nebude tolerovat. Všechno začalo útokem na volební místnost v malé andské vesnici v departmánu Ayacucho 17. května 1980, kdy příslušníci světlé stezky vtrhli dovnitř, ukradli a spálili volební urny i hlasovací lístky. A to byl jenom začátek.
2: Guzmánovci chtěli rozbít celý stát, všechny jeho struktury. To znamená, pro ně byl nepřítel nejen třeba prezident nebo peruánský kongres, ale také starostové nejmenších vesniček. Protože teprve poté, co by tyto struktury, a to úplně do zárodku, byly zničeny, si mysleli, že mohou prosadit to, o čím tedy šlo, tu spravedlivější společnost. A v tom boji byli tak zanícení, že likvidovali opravdu i vesnické starosty, kteří se jim nějak znelíbili. A mimochodem, ty metody boje byly opravdu drastické. Mnozí z nich byli ukamenováni nebo třeba rozsekáni mačetami, a to z toho prostého, praktického a hrozivého důvodu, že ti Guzmánovci, členové světlé stezky, která mimochodem měla vést té zářivé budoucnosti, o které mluvil jeden peruánský novinář a filozof, proto tedy ta světlá stezka, že cesta k zářné budoucnosti, tak protože tito lidé, kteří tolik toužili po zářné budoucnosti, nechtěli plýtvat kulkami. Takže raději si vzali ty mačety nebo ty kameny. Přičemž ale někteří z těch starostů, nebo samozřejmě také z vojáků nebo policistů, dalších nepřátel světlé stezky, byli rozstříleni kulomety. A přirozeně mezi nepřátel nepatřili jen představitelé státních struktur, ale také bohatí Peruánci.
1: Nejhorší masovou vraždu spáchala světlá stezka 3. dubna 1983 v odlehlé horské vesnici Santiago de Lucanamarca a jejím okolí v peruánském regionu Ayacucho. Do vesnice vstoupilo přibližně 60 těžce ozbrojených teroristů, kteří zmasakrovali 69 vesničanů, z toho dvě děti, jedno šestiměsíční. Bezprostřední záminkou masakru byla pomsta, protože v březnu 1983 obyvatelé Lucanamarky zajali a veřejně popravili místního velitele světlé stezky. Guzmán se rozhodl pro exemplárně brutální odplatu a nebylo to naposled. Po 10 let Guzmánovci roznášeli strach po celém Peru, většinou na venkově. Útoky na městské obyvatelstvo byly ze strany světlé stezky méně časté, ale hned v roce 1980, na Vánoce 26. prosince, aby bylo veselo, Guzmán šokoval obyvatele Limy tím, že nechal rozvěsit po pouličních lampách a semaforech v centru města několik oběšených potulných psů. Na krku měla ubohá zvířata bizarní cedulku se jménem čínského generálního tajemníka Teng Xiaopinga, což byla Guzmánova reakce na novou čínskou politiku a na chvilkové čínské zavržení Guzmánova velkého idolu Mao Tse-tunga. I později se světlá stezka občas rozhodla útočit v centrech měst a klást bomby na veřejných místech, v divadlech, kinech, v restauracích. Peruánský stát si povalnou část 80. let nevěděl s tímto terorem rady, navzdory tvrdým opatřením.
3: Peruánská maoistická organizace Světlá stezka pokračuje v bestiálních teroristických akcích. Ve vesnici Najlam, asi 450 kilometrů od Limy, uspořádali teroristé Světlé stezky soud, při němž odsoudili 35 vesničanů k smrti pro jejich údajnou spolupráci s policií a armádou. 24 odsouzených, včetně žen a dětí, bylo mučeno a pak zastřeleno, zbylých 11 osob extrémisté zaživa upálili. Za uplynulých 10 let zahynulo při protivládních akcích Světlé stezky přes 18 tisíc lidí.
4: Na začátku 90. let tam začalo se to právě lámat, kdy si vlastně ta, ne ani tak politická reprezentace, ale třeba ty, co dávali opravdu jako rozkazy, ty bezpečnostní, uvědomovali, že to musí trošku přestupovat jinak. Že nelze gerilu jako zničit nějakým frontálním útokem, ale musíte se snažit vlastně vystupovat ty její sítě, jak vlastně funguje, získat a samozřejmě zacílit na to centrum. Taky v případě toho Guzmána tam bylo zajímavé to, že on byl opravdu jako hlavou výraznou, respektovanou. Neměl tolik jako zástupců, jako bychom viděli třeba v případě té Kolumbie. Tam bylo jako vícero představitelů té hlavní gerily. Takže když vám padne jeden, tak ho dokáže nahradit jiný. Tady právě tomu tak nebylo. A to si právě uvědomovala i tajné služby. Tam se zřídilo i protiteroristické oddělení, které vlastně se specializovalo jenom na Světlou stezku. A podařilo se jim opravdu spoustu těch sítí, jak vlastně komunikují, kde operují, rozkrýt. Ten boj se dařil lépe zacílit, protože pracovali trošku jinak s informacemi. A také strašně důležité tím, jak se samozřejmě v těch pozdějších letech ta Světlá stezka vlastně otáčela proti obyvatelům a těm obyvatelům se to přestávalo líbit, že vlastně musí třeba platit výpalné, nebo že opravdu Světlá stezka nám páchá jako obrovské násilí a že zkrátka nevyplatí jako spolupráce se Světlou stezkou a že by bylo teda jako lepší spolupracovat třeba s vládou. Tak tam začaly vznikat Ronda z Campesinas, kdy ta vláda vyzbrojovala komunity těch vesničanů k tomu, aby se vlastně mohli sami proti Světlé stezce bránit.
5: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Pokud se ptáte, z čeho Světlá stezka svou válku proti peruánskému státu financovala, pak kromě výpalného od vesničanů se nabízel ještě jeden zdroj v zemích Jižní Ameriky, včetně sousední Kolumbie, velmi obvyklý.
4: Pro ten boj s tou armádou vy musíte získávat finanční prostředky a v momentě, kdy to nestačilo jenom od těch obyvatel, které jste jako terorizovali. To znamená, ano, my vás tady necháme si pěstovat koku, necháme vás tady ty vaše v úzovkách obchodní drogové trasy, my je budeme respektovat, tolerovat, ale budete nám platit výpalné. Jo, takže oni vlastně měli i z obchodu drogami poměrně zajímavý příjem a to právě také bylo něco, co se pak vlastně snažili ta protiteroristická jednotka vlastně jakoby i rozkrýt.
1: Zatímco režim Fidela Castra na Kubě najel na mělčinu po ekonomickém i politickém pádu Sovětského svazu a od té doby skončily pro Kubu relativně dobré časy sovětského protektorátu, Guzmán nic takového řešit nemusel. Jenomže mu vyrostl nový soupeř, prezident Alberto Fujimori. Tento muž s japonskými kořeny v roce 1990 drtivě vyhrál parlamentní volby v Peru. A to byl zlom. Najednou vyhraje volby lídr, který Světlou stezku rozmázne, byť to trvá ještě 2 roky.
2: A jako každý úspěch, tak i tento úspěch má své stinné stránky. Ten úspěch byl podmíněn tím, že zaprvé Fujimori nespochybnitelně vyhrál volby a víme, že v Latinské Americe nespochybnitelné vítězství ve volbách je vždycky ještě vítězstvím dalším. Ale Fujimori měl pocit, že mu kdekdo a zejména v boji proti Světlé stezce hází klacky pod nohy, proto se rozhodl v roce 1992, že se s těmi oponenty vyrovná drsně, pozastavil platnost peruánské ústavy, znemožnil činnost svobodným peruánským médiím, pozastavil činnost peruánského kongresu. Takže se vlastně stal diktátorem. A z pozice toho diktátora se mu podařilo dosáhnout velkých úspěchů v boji proti Světlé stezce, mimo jiné i tím, že Amimela Guzmána policisté dopadli ještě v tom roce, kdy se tedy Fujimori do toho boje proti Světlé stezce opřel s těmi diktátorskými pravomocemi, které si osvojil. Ale mělo to tu stinnou stránku, o které jsem mluvil. Je pravda, že boj proti světlé stezce se Fujimorimu podařilo dotáhnout téměř až do konce. Zastavil tu krvavou válku, alespoň potud, že ona se sklidnila, stišila, že světlá stezka už nikdy nebyla tak mocná, jako předtím, než se Fujimori dostal do prezidentského úřadu. Jenomže už jsem mluvil o tom, že Fujimori byl faktickým diktátorem a ono se to projevilo i na těch metodách, které armáda a policie zvolili proti světlé stezce.
4: Podrobuje si média, podrobuje si vlastně všechno důležité tajné služby, jméno třeba jako Montesinos, což byl šéf tajné služby, velmi jako nechvalné proslulé. To byli lidé, kteří prostě spolupracovali s Fujimorim, takže si tam trošku jako vytváří svůj režim, ale argumentuje to nebo oboluje to právě do toho hávu, že to dělá proto, aby zajistil bezpečnost, že zkrátka potřebuje vládnout silnější rukou, nemůže ho přece omezovat nějaký jako parlament, ty exekutivní příkazy se bude vydávat proti tomu teroru sám, takže této situaci tam došlo a jeho režim také byl dosti jako nechvalný.
2: Ty metody byly účinné, ale drastické a pochybné, protože i policie a armáda se uchylovaly k metodám, kterými předtím vynikala světlá stezka, to znamená únosy, mimosoudní popravy, zastřelení bez soudu. Takže za cenu tedy toho, že byly potlačeny občanské svobody a práva v celém státě, nejenom při tom bezprostředním boji proti světlé stezce.
1: Guzmánovo zatčení v září 1992 po všech letech vraždění a terorizování celé země působí vlastně trochu nepravděpodobně. Prostě ho najednou objeví komando a zatkne ho. Jak vlastně neomylný kormidelník svou organizaci řídil, že ho najednou neuchránila?
2: Řídil ji se zákulisí a řídil ji tak, že nevystupoval na veřejnosti, nenatáčel žádná videa, ono by to v té době, jak už jste naznačil, bylo také obtížnější, nepronášel žádná poselství. Myslím si, že osázel na to, že daleko zajímavějším a vlivnějším bude, když bude tajemný. Neomylný kormidelní se skrývá v ústraní, ale je schopen řídit celou organizaci. A to bylo umožněno tím, že organizace se skládala z mnoha lidí, kteří měli zvláštní úkoly a mezi těmi, kteří měli zvláštní úkoly, byli také kurýři. A pomocí těch kurýrů spolehlivých a až na to, že jeden zřejmě selhal, protože jinak by nebyl dopaden, se mu dařilo vysílat ty své rozkazy dál. Ale na druhou stranu víme také, že některé ty jednotky světlé stezky si jaksi operačně, takticky počínali, jak jim velelo jejich svědomí a že některé ty složky si počínali samostatně. Prostě se rozhodli na základě toho, co si myslí, že pro tu situaci nejlepší. To bylo možné z operačně taktického hlediska, ale ve strategických záležitostech se vždycky řídili tím, co stanovil Guzmán.
4: V momentě, kdy ho dostali, tak ta světlá stezka začala strašně slábnout. Takto velká propracovaná organizace má jako různý hierarchický způsob řízení, že samozřejmě na tom každém patře toho řízení jakoby někoho najdete. Ale tady krásně to jeho dostání se projevilo v tom, že ta světlá stezka jenom zeslabila, ale vlastně byla dosti zmatená, jak vlastně dále pokračovat. A takže už nebyla tak efektivní, už nebyla tak teroristická, jako třeba v minulosti za něj. Byl to opravdu jako zásadní přelom.
2: Nikdo nevěděl, nebo zdálo se, že nikdo neví, kde on vlastně je. Kupodivu nebydl v té době dopadení v nějakém odlehlém místě v peruánských Andách. To bylo v hlavním městě, v Limě, a byl v domě, který patřil známému peruánskému umělci. Neměl tam žádnou zbraň, jenom velkou knihovnu. A musel ho 100% zradit někdo z jeho blízkých, protože o jeho pobytu příliš mnoho lidí nevědělo. Protože kdyby vědělo, tak je jasné, že ho už dávno policejní složky v hlavním městě vymátly. Ale on se zjevně řídil podle zásady pod svícnem největší tma.
4: Tak on měl snad nějakou kožní chorobu, snad to byla lupenka, pokud zdroje neklamou. A oni právě našli nějaké specializované mastiléky v popelnicích v odpadkách a vlastně podle toho zjistili, že údajně v tom domě by se tedy mohl skrývat právě velký Kápo, velký Guzman, a tímhle způsobem ho prostě odhalili. Ale samozřejmě, kdyby tuhle informaci neměli, tak by pak jako nepřišli na to, jo, že právě třeba ta mast nebo něco, ten lék prostě je jeho. Jo. Takže samozřejmě tam šlo spíš o nějaké jako rychlejší a propracovanější předávání informací.
2: Poté, co Guzmana dopadla v hlavním městě Limě zvláštní jednotka, tak pár let na to se Světlá stezka rozštěpila. A to rozštěpení zejména přineslo Guzmánovo prohlášení, že třeba s vládou uzavřít mír. To se některým radikálům ze Světlé stezky nelíbilo a rozhodli se pokračovat v boji.
1: Co ho vedlo k těm úvahám o uzavření míru po té, co předvedl?
2: Těžko říci, ale nebyl by to první případ zatčeného vůdce, dlouholetého vůdce gerily, který si zakládá na tom, že vede nesmiřitelný boj proti režimu, s nímž bojuje, ale vzpomeňme na vůdce Kurdu Abdullaha Öcalana, ten také po několika letech v turecké vězení vyzval k složení zbraní a k míru s tureckým státem.
1: Vy to jako zpravodaj určitě pamatujete, ten vlastně první veřejný obraz Guzmána v té kleci na tom vězeňském dvoře. Jak na vás ten člověk vlastně působil? Taková jako při vší tragičnosti vlastně najednou komická figura? Nebo jaký byl ten mediální obraz tohohle chyceného zvířete?
2: No o to přesně peruánské vládě šlo. Dokonce ho v té kleci vozili po Peru a ukazovali ho v tom vězeňském munduru jako chycené zvíře. Nebyl by to ostatně v dějinách první případ, kdy se poražený nepřítel vozí v kleci a ukazuje se. Ono se to také říká o jednom poraženém osmanském sultánovi, že ho vítěz té bitvy u Ankary, Tamerlán, vozil v železné kleci a ukazoval ho jako divoké zvíře a jako názornou ukázku toho, že si podrobil jednoho z nejmocnějších mužů své doby. To je prostě psychologická záležitost. Guzmán na jednu stranu působil impozantně, protože to byl muž medvědovité postavy s plnovousem. I v tom munduru nepůsobil jako nějaká křehká bytost, zhroucená svou porážkou. Na druhou stranu ty okolnosti, které to všechno doprovázely, ten vězeňský mundur, ta klec, jasně svědčila o tom, že je poražený a že vítěz jasně předvádí celému národu, protože v Peru jsou celé skupiny obyvatel, které do dneška neumějí číst. Ale pokud se podívali na Guzmána, viděli ho v kleci a v vězeňském munduru, nepotřebovali si číst žádné titulky, žádné články, viděli jasně, toto je poražený a někdo jiný je vítěz.
1: Guzmán byl odsouzen na doživotí, ku podivu nedostal trest smrti.
2: No, trest smrti byl v Peru v roce 1979 zrušen pro mírové časy. Jsou ale určité výjimky, které ústava peruánská povoluje, a v 6 případech se trest smrti v Peru i v době míru udělit může. A jedním z těch případů je terorismus. Takže teoreticky vzato, Guzmán opravdu mohl dostat trest smrti, ne v úvozovkách, pouze do životí. Ale nakonec dostal do životí. Proč o tom můžeme spekulovat, rozhodoval peruánský soud. Možná, že pro Peru bylo zajímavější držet ho ve vězení a pořád připomínat, že ten poražený vůdce je obrazně řečeno v kleci, protože kdyby ho popravili, možná, že by to vedlo k nějakému kultu mučednickému a to Peru nemohlo potřebovat.
4: Tady jde o to, že by nemůžete ho o nějakým způsobem exemplárně popravit. Už jenom proto, že vlastně on pořád má ten guerriero zbyt chycený spoustu svých sympatizantů, spoustu svých příznivců. A vy jako ten stát musíte ukázat, že funguje právní stát, že fungují nějaké normy a že se samozřejmě týkají každého. je tam právo na odvolání a další věci. Také je to už pak mezinárodně sledované, takže vy musíte ukázat, jako, že jste ten legitimní stát a že vlastně to soudnictví vám funguje tak, jak by fungovat mělo. Takže proto samozřejmě mnohdy ty procesy trvají tak dlouho, proto tam dochází třeba k nějakým odvoláním.
1: Pokud jde o bilanci obětí teroru v Peru, podle zprávy, kterou 28. srpna 2003 předal vládní výbor prezidentovi Alejandru Toledovi, přišlo o život nebo zmizelo v průběhu politických násilností v letech 1980 až 2000 více než 69 tisíc osob. Materiální škody se odhadují na 15 miliard dolarů. Alberto Fujimori nakonec vydržel ve funkci 10 let, ale nespokojenost s jeho metodami vládnutí v zemi rostla. Jeho odcházení mělo příznačný průběh. Nejprve na konci září roku 2000 parlament odhlasoval rozpuštění tajné služby. 6. října také změny ústavy, do nichž patřil i zákaz volby téhož prezidenta ve dvou po sobě jdoucích mandátech. 16. listopadu 2000 opozice poprvé za 10 let vlády prezidenta Fujimoriho získala nad zákonodárným sborem kontrolu a tím i šanci legální cestou zbavit Fujimoriho úřadu. 19. listopadu oznámili ministři Fujimoriho vlády kolektivní demisi a o den později, 20. listopadu 2000, prezident Fujimori poslal faxem demisi během oficiální návštěvy Japonska, kde ho do značné míry chránilo jeho druhé japonské občanství. Parlament ho poté doma oficiálně sesadil pro trvalou morální nedostatečnost.
6: Chile vydá Peru ex-prezidenta Fujimoriho obviňovaného ze zpronevěry a porušování lidských práv. Kubánský vůdce Fidel Castro vystoupil po 3 měsících v televizi. Během projevu se vysmál spekulacím o své blížící se smrti. Téměř týden trvají protesty...
1: Vůdce světlé stezky Abimael Guzmán už do konce života z vězení nevyšel. Poté, co byl 2. září 1992 uvězněn, 3 týdny poté byl odsouzen vojenským soudem k doživotí. Peruánský ústavní soud sice v roce 2003 prohlásil vojenské soudy ustanovené prezidentem Fujimorim v 90. letech za neústavní, civilní proces s Guzmánem pak ale začal 5. listopadu 2004 a po přerušení byl obnoven 26. září 2005. 13. října o rok později byl Guzmán znovu odsouzen na doživotí a uvězněn na námořní základně nedaleko Limy. 11. září 2021 zemřel ve vojenské nemocnici. Vězení nakonec neušel ani Guzmánův největší protivník, ex-prezident Fujimori. Z japonského exilu se neprozřetelně vydal do Chile, kde ho na základě

0: jeho propuštění na svobodu, o což se v parlamentu postaral prezident Pedro Pablo Kuczynski. Po masových protestech a pod tlakem a na základě verdiktu Meziamerického soudu pro lidská práva, ale nakonec peruánský nejvyšší soud milost pro Fujimoriho zrušil. Definitivně pak byl ex-prezident ovšem propuštěn na konci roku 2023. 11. září 2024, na den přesně 3 roky po Guzmánovi a ve stejném věku 86 let v Limě Alberto Fujimori zemřel. A s politologem Milanem Školníkem a novinářem Milanem Slezákem se rozloučím otázkou, která se v Peru řeší dodnes. Lze ji charakterizovat stručně. Vstanou noví Guzmáni nebo noví Fujimoriové?
1: Já si myslím, že ta doba je už trošičku jinde, možná díky těm zkušenostem, které tam mají, protože ono opravdu ty 60. a 70. léta, tam se střídaly levicové režimy, nastupovaly vojenské pravicové chunty. Je pravdou, že se možná trošku něco vrací. A to je role Spojených států amerických, když se podíváme na Venezuelu a na zásah proti Madurovi a to, jakým způsobem prostě jako razí diskurs v případě třeba Kuby a dalších latinskoamerických států. Ale ze strany těch obyvatel já jako doufám pořád, že tam narůstají jako nové generace, které si jako tyhle věci uvědomují. Co teda jako mají podobné, a to jako můžu říct z vlastní zkušenosti, tak že ty univerzity jsou opravdu hodně politicky nastavené, hodně mají rádi protesty a ty studenti tam opravdu jako dovedou jako hodně jako radikálně protestovat. Já si vzpomínám, já jsem byl zrovna jako v Chile v době, kdy tam nějaké protesty probíhaly, jedu autobusem MHDčkem a teď tak jako koukám doprava a tam úplně stejný autobus, ve kterém jedu, je otočený vzhůru nohama, jo, tam prochází prostě studentský protest proti vládě, něco se jim nelíbilo, co vláda chce, myslím, že určitě otázka ekonomická, otázka financí, otázka třeba stipendí nebo školných, to jo, tam určitě jako rezonuje. A stejně tak třeba i korupce se tam chová jinak, má jiné dopady. Jo? V momentě, kdy my tady zažíváme, vnímáme korupci, tak nás to spíš odrazuje. Řekneme si, nepůjdu k volbám, nepůjdu někde protestovat. Když to tam má spíš mobilizující efekt, tam opravdu, když lidé vnímají a zažijí korupci, tak je to opravdu vyžené do těch ulic na ta náměstí protestovat proti tomu a chtějí s tím něco dělat.
0: Doslova před pár týdny se stala prezidentkou Peru dcera Alberta Fujimoriho. Je to náhoda nebo je to zákonitost?
2: Já myslím, že je to zákonitost, protože už jsem mluvil o tom, že v Peru je velká skupina lidí, kteří se otáčejí za Fujimoriho érou se slzou v oku a říkají si, že to byla nejlepší doba, která v Peru nastala. Díky tomu, že Fujimori byl silný prezident, že porazil světlou stezku a že nastartoval v Peru hospodářský růst a cestu k hospodářské prosperitě. Na druhou stranu, ona se o prezidentský úřad v posledních letech pokusila několikrát a nikdy jí to nevyšlo, protože vždycky byla v těch předchozích letech silnější ta frakce voličská, která říkala ne, my už nechceme žádného Fujimoriho, my už nechceme opakování fujimorismu, my nechceme potlačování lidských práv, ale teď Keiko Fujimoriová vyhrála ty volby, takže se ukazuje, že odkaz prezidenta Fujimoriho rozhodně není mrtvý. A milost pro svého otce byla jedním ze slibů, předvolebních slibů, kterými se Keiko Fujimoriová v těch předchozích volbách obracela ke svým voličům. Teď už tady nemusela, protože Fujimori, její otec, je už pár let mrtvý.
0: A tím končí seriál Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová a na tomto dílu technicky spolupracovali mistři zvuku David Dibelk a Tomáš Pernický. Děkuji také hostům tohoto vydání Tématu Plus politologovi Milanu Školníkovi z katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a komentátorovi a spolupracovníkovi Českého rozhlasu Milanu Slezákovi. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje autor Tématu Plus Jan Sedmidubský.
3: Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán.

0: vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Vyprávění o lidech, kteří se z historie poučili. A nebo také nepoučili.
1: Kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
0: Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků i dobových dokumentů, to je pořad Téma Plus. V sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes odstoupí z funkce. Kandiduje v říjnových předčasných parlamentních volbách. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Většina důchodců ale dokument nepotřebuje. Čeští fotbalisté na úvod Ligy národů podlehli Chorvatsku. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní. A teploty až 23 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil po sílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Už dřív proto Vučić vypsal předčasné parlamentní volby. Budou za necelý měsíc.
3: Aleksandr Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října. Už teď je ale lídrem kandidátky koalice s názvem Aleksandr Vučić Sjednocené Srbsko, kterému dominuje jeho domovská Srbská pokroková strana. Koalici zatím předvolební průzkumy předpovídají vítězství. O novém prezidentovi nestihnou lidé rozhodnout zároveň s hlasováním o nových poslancích. Prezidentské volby se totiž musí konat nejméně 30 dnů od jejich vyhlášení. Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí si taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže, kde sloužil mši pod širým nebem. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců doklad ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
2: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Charita České republiky otevírá dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a setkat se s pracovníky i dobrovolníky. Podrobný program je podle krajů sestavený na stránkách Charity. Den Charity je spojený se svátkem svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů prohrou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2 a nevyšla jim tak premiéra s trenérem Santim Deniou. Jediný český gól dal Adam Karabec. Další zápas odehrají Češi v úterý doma proti Anglii. Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se stali mistry Evropy v kajak krosu. Povedlo se jim to v italské Ivreje, kde se závod jel netradičně večer za umělého osvětlení s hlasitou hudbou a před spoustou fanoušků. Novák si to pochvaloval.
5: Je to super, vlastně tak ten kákros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky. Takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
2: Čeští vodní slalomáři zakončili evropský šampionát v Ivreji se 7 medailemi, 3 zlatými a stříbrnými a 1 bronzovou.
6: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Frýdlantu nad Ostravicí. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barandov projíždí v každém směru pouze jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosníky pro nový most, mohou také podle potřeby zastavovat provoz. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, teď se projíždí plynule. A u Frýdlantu nad Ostravicí pozor na nehodu na silnici 56 do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 osobní auto narazilo do svodidel. Zpomaluje se tam, je to ale s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, během dne má oblačnost od západu ubývat až do vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A foukat má slabý proměnlivý, postupně až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ceny ropy, plynu a elektřiny na burzách v minulých dnech opět trhaly rekordy. Vláda tak od 1. října znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot a také mimořádné zdanění rafinérií za letošní a příští rok. Jsou nějaké scénáře i pro ceny elektřiny? A může vláda prosadit v Evropě pozastavení systému emisních povolenek, který zdraží paliva a plyn v dalších letech? Probereme to v dnešním dílu pořadu Peníze a vliv. Budeme mluvit s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a europoslankyní Danuší Nerudovou. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Připomeňme si na začátek, proč ropa a energie v posledních dnech opět zdražily. Základem byla nová eskalace konfliktu na Blízkém východě a trvající blokace Hormuzského průlivu a další trasy v oblasti, kudy proplouvají lodě s ropou i zkapalněným plynem. Výsledkem jsou ceny ropy Brent opět nad $100 za barel, tedy o víc než třetinu vyšší než na začátku roku. Tomu odpovídají vysoké ceny pohonných hmot, za litr nafty platí řidiči i přes 50 korun. Vzhůru vylétly i ceny plynu na víc než 80 euro za megawatt hodinu, což je skoro trojnásobek proti začátku roku. Plyn tlačí nahoru i cenu elektřiny, která zdražila na burze od začátku roku skoro na dvojnásobek. Dopady zatím nejvíc pociťují dopravci a řidiči. Potíže ale hlásí i energeticky náročné firmy, obzvláště ty, které nakupují třeba plyn přímo na velkoobchodním trhu. Podle šéfa již jednou zkrachovalé ocelárny Nová huť Radka Strouhala, proto podniky očekávají od vlády pomoc.
8: Ať už je to třeba nějaká forma kurzarbeitu, anebo jak v minulosti bylo provedeno zastropování cen energií. Teďka je to spíš o tom, aby to bylo rychlé, protože to, co se děje vlastně v průběhu září, kdy plyn zdražil z nějakých 60 eur až téměř na 90, to už je v podstatě vlastně mimo jakýkoliv ekonomické reálie.
7: Příklad by si podle šéfa Nové huti Strouhala mohla vzít vláda třeba z Polska.
8: Tam taky právě připravují zastropování cen, případně nějaké peněžité transfery na to, aby vlastně těm firmám ulevili.
7: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéf ocelárny Nová huť. Na to, aby vláda zavedla kurzarbeit, tedy proplácela firmám část nákladů na zaměstnance, kteří jsou doma kvůli dočasnému nucenému přerušení výroby, podle ministra průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karla Havlíčka, ale doba ještě zdaleka nenazrála. Polsko se nicméně stalo pro vládu příkladem, a to pro zavedení mimořádné daně na vysoké rafinérské marže. V pondělí vláda rozhodla, že daň se bude uplatňovat v letech 2026 a 2027 a bude činit 50% z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. O tom, že rafinérie vydělávají příliš, ostatně mluvil premiér Andrej Babiš už minulý týden. Podle něj zneužívají situace, protože kvůli zelené politice v EU podle něj ubývá jejich kapacita výroby a nafty je na trhu málo. Pokračuje premiér.
9: A jejich marže vlastně stouply o 100%, o stovky procent. A to samozřejmě je potřeba řešit. Co dělá Polsko? Včera jsem četl, zavádí dodatoční daň windfall tax 60% na rafinerie. Ano, takže o tom se bavíme.
7: Řekl minulý týden během návštěvy Bulharska. Ministr průmyslu Karel Havlíček v minulých dnech mluvil také o možnosti stropovat ceny elektřiny. Tady zatím vláda k žádné regulaci nesáhla. V rozhovoru pro náš pořad jí ale ministr nevyloučil.
10: Tak ta situace je poměrně vážná a bude pravděpodobně v příštích měsících, v příštím roce ještě vážnější, protože ty ceny jsou určovány i na základě dlouhodobějších kontraktů. Jinými slovy, ten extrémní nárůst cen, který je dnes, se zatím ještě u většiny spotřebitelů neprojevuje, prostě mají nakoupeno na jiné kontrakty, jejich obchodníci a samozřejmě oni to mají nějakým způsobem fixované. V každém případě, pokud by ta situace se zhoršovala, tak my musíme být připraveni, to znamená, musíme být připraveni na základě legislativy, na základě vládních opatření, tak, abychom byli schopni pružně okamžitě případně zastropovat.
7: Vy jste už mluvil o možnosti, že by se zastropovaly ceny elektřiny u výrobců a obchodníků, aniž by to bylo v neprospěch státu. Tak jak by to mohlo fungovat?
10: Záleží na tom, jaká se zvolí forma. My chceme zvolit formu takovou, kde ty dopady na státní rozpočet budou minimální nebo nebudou zásadní. To znamená, máme připraveny scénáře, které se aplikovaly i v jiných zemích v Evropě, které vytvoří takový systém, kdy se na nezbytně nutnou dobu bude muset zastropovat u všech článků.
7: To znamená, že vy byste určili prostě nějakou maximální cenu třeba pro různé typy výroby elektřiny, jako to bylo za energetické krize, z jaderné elektrárny, z uhelné elektrárny, z obnovitelných zdrojů, plus nějakou marži asi a rozdíl mezi touhle cenou a tržní by se nijak nekompenzoval?
10: Já to zatím teď nechci komentovat, protože nechceme vyvolávat jakékoliv spekulace, pouze máme připraveny takové scénáře, které musí být dělatelné jak pro ty aktéry toho energetického trhu a ustojitelné, tak samozřejmě musí reflektovat to, že ten stát v určité chvíli musí zatáhnout za ruční brzdu a není možné, aby domácnosti, případně firmy měly vyšší nebo dokonce zásadně vyšší ceny, než je v sousedních zemích. Takže rovněž jedním z těch spouštěcích mechanismů nebude jenom cena, ale bude také to, jak se chovají ostatní země. A tady bych řekl, že jsme pokročili, protože zatímco ještě před pár měsíci, kdy se třeba nastavovaly ceny pohonných hmot, si to každý udělal bez avíza těm ostatním zemím a taky podle toho to vypadalo, proto jsme museli velmi rychle jednat, tak nyní je například se zeměmi V4 domluva taková, že se budeme informovat o vzájemných krocích a samozřejmě to též já chci diskutovat i s ostatními státy okolo nás a myslím si, že ta komunikace je dobrá, takže vzájemně se, nechci říct, hlídáme, ale kontrolujeme si kroky, které nastávají a budeme je dělat tak, že budou velmi podobné, jako mají ty ostatní země.
7: Asi nejvíc to teď dopadá na firmy energetické náročné výroby. Tam tedy chystáte třeba nějaký krok, který by předcházel nějakému plošnému řešení?
10: Ano, a už máme připravenou specifickou podporu. Mimo jiné, to odpovídá těm takzvaným krizovým scénářům, které jsme připravili někdy na jaře, které zohledňovaly právě energeticky náročná odvětví. Mimo jiné, tady zahrazovaly samozřejmě ostatní sektory, ale protože na ně to dopadá nejvíce, tak zjednodušeně řečeno, pro energeticky náročné firmy máme připravený systém podpory, jak přes takzvané kompenzace nepřímých nákladů, které jsme zvýšili z 1,5 na 3,5 miliardy korun, tak rovněž další zdroj z modernizačního fondu, který jsme navýšili pro tyto firmy na 4 miliardy korun ročně. Takže zjednodušeně řečeno, tato skupina společností by měla získat jakožto podporu na vysoké ceny energií ročně mezi 7-8 miliardami korun.
7: Ty peníze jsou k dispozici už teď, nebo...
10: Ty peníze jsou k dispozici teď a vyčlenili jsme je z modernizačního fondu.
7: Řekl vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Sami energetické firmy možné zastropování cen bez jakýchkoliv náhrad ze strany státu nechtějí komentovat, s tím, že nemají žádné bližší informace. Podle ekonoma a také bývalého člena dozorčí rady ČEZu Lubomíra Lízala je dlouhodobé řešení rostoucích cen elektřiny, ale každopádně jinde než v jejich stropování. Omezit by se měl vliv plynu, který často tržní cenu elektřiny zbytečně zvyšuje, vysvětluje Lízal.
11: Plyn je vlastně ten hlavní závěrný zdroj. V podstatě pokud ostatní zdroje, jich je méně než bylo a plyn musí vždycky zaskakovat v okamžiku, kdy něco chybí, ať už třeba nefouká, nesvítí, nebo zrovna nemáme vodu, tak mnohem častěji ten plyn je ten zdroj, který rozhoduje v té ceně elektřiny.
7: Dalo by se to na úrovni Evropy nějak řešit, aby se ten vliv ceny plynu do velkoobchodních cen elektřiny omezil, aby se vlastně ty dvě složky rozpojily?
11: Tak řešit se to dá, úvahy už byly, pokusy také byly a vlastně v podstatě jediná věc, kterou je potřeba udělat, je říci, že ta základní cena se bude odvíjet od ostatních zdrojů. Třeba to byly Španělé, kteří říkají národní mix, nebo že tam bude metoda pay as bid. Prostě můžeme si vybrat cokoliv a řekneme, že ten plyn jakožto vlastně zdroj, který je závislý na dovozech zejména a je více volatilní vůči cenám zahraničí, tak ten se nebude promítat do té koncové ceny, ale jen do té regulatorní části. Když se vyrovnává výkyv soustavy, nikoliv když se vlastně plánuje výroba na den dopředu.
7: Uvedl Lubomír Lízal, který působí na Fakultě elektrotechniky ČVUT. Vláda Andreje Babiše chce s vysokými cenami elektřiny dlouhodobě bojovat ještě na jiné frontě, a to omezením evropského Green Dealu. Jehož cílem je snížení emisí CO2 poškozujících světové klima. Hlavním nástrojem jsou totiž emisní povolenky, které zatěžují cenu elektřiny z fosilních zdrojů, jako je uhlí a plyn. Zatím existují povolenky ETS1, které platí elektrárny a firmy využívající fosilní paliva při výrobě. Nově se chystají povolenky ETS2. Platit mají od roku 2028, a to za spalování benzínu a nafty v dopravě a uhlí a plynu v domácnostech. Jak řekl Andrej Babiš minulý týden, vláda oba systémy kvůli jejich dopadům na podniky a život lidí odmítá.
9: Ta šílenost, ta zrada Green Dealu, ETS jednička, které ničí evropský průmysl. A náš průmysl přišel o 159 miliard a prodělává každý rok 55 miliard. A ta druhá šílenost, ETS dvojky, které budou mít takový dopad, že odejdou další rafinerie a samozřejmě, že to zdraží život evropských občanů.
7: Vláda chce proto jednat s Bruselem o přerušení systému povolenek ETS 1 a o odložení systému ETS 2. Jejich dopad by pocítili hlavně lidé, kteří jezdí pravidelně autem se spalovacím motorem a topí uhlím nebo plynem. Evropský parlament také už minulý týden odsouhlasil pravidla, která mají dopad povolenky ETS 2 zmírnit, hlavně zastropováním její ceny pro první roky platnosti. A doplňme, že vzniknout má také klimatický a sociální fond, který by nízkopříjmovým rodinám pomohl zvládnout vyšší výdaje na domácnost a přechod na bezemisní paliva. Podle nedávné studie PEC Research by průměrná domácnost platila o 450 korun měsíčně víc, než nyní bez povolenek. Domácnosti, které ještě stále topí uhlím, by si pak připlatili skoro o 1000 za měsíc. Jaké změny může Česko v EU ohledně povolenek prosadit a co říká na požadavek premiéra Babiše odložit ETS 2? Zpravodajka k této legislativě, poslankyně Evropského parlamentu za STAN Danuše Nerudová.
12: To ale pan premiér potom neměl podepsat klimatické cíle na rok 2050, které podepsal, a to pan premiér neměl vykřikovat v kampani, že zruší Green Deal a zruší ETS 2, protože jak se ukazuje, tak v momentu, kdy se v radě lámal chleba a já jsem tu celou legislativu vyjednávala za Evropský parlament, tak premiér dal zcela ruce pryč a ministr životního prostředí nejezdil do rady na ta kýžená vyjednávání, čili teď neexistuje žádná většina pro to, aby se to nadále odložilo, anebo aby se to zrušilo úplně, ale pro co existuje určitě vůle, je dál ten systém ETS 2 vlastně změkčovat. V radě jsou státy, jako je třeba Polsko, nebo Maďarsko, nebo Španělsko, které chtějí dále vlastně změkčovat ta jednotlivá opatření, které ten systém ETS 2 přináší.
13: To znamená lépe garantovat to, že ta povolenka třeba nebude nad těmi 45 eury za tunu CO2?
12: Ano, já jako zpravodajka, tak v té legislativě, kterou já jsem vyjednala v trialogu, tak vlastně následkem posílení těch cenových brzd analytické studie ukazují, že cena futures klesla vlastně, ta cena té emisní povolenky na trzích futures klesla o 25%. U těch emisních povolenek jedna taková jakoby odlišnost, ty emisní povolenky si ti, kteří je potřebují nakupovat, tak si je kupují na sekundárních trzích, nekupují si je na primárních trzích, na primárních trzích si je kupují většinou velcí institucionální hráči, jako jsou třeba banky, takže ten trh má, je to trošku jiný jakoby charakter, ten trh s emisními povolenkami, nicméně ty studie, můžu jmenovat analytiky, třeba Veit, jasně ukazují, že těmi cenovými brzdami ta cena emisních povolenek skutečně klesne o 25%. Navíc té legislativě i vlastně došlo, že Evropská komise může vypouštět dvojnásobný počet povolenek na ten trh, aby vlastně snížila cenu těch emisních povolenek.
13: Jasně, čili to by neměla překročit 45 eur, je to tak? A je to tak, v reálných cenách, nebo v cenách tedy roku 2026, je to tak?
12: Těch 45 eur je v cenách roku 2020.
13: To znamená, že to bude kolem 60 eur.
12: Ano, kolem 60 eur. No a ještě teda samozřejmě komise předložila 17. července velkou revizi systému ETS 1, kde tedy tu legislativu ETS 2 neotvírá. Nicméně během toho trialogu já jsem ve 2 hodiny ráno prosadila, že komise vlastně musí přijít s celkovým přezkumem toho systému ETS 2 do konce října roku 2028 právě s přezkumem dopadu na domácnosti, což samozřejmě indikuje, že ta směrnice se určitě bude ještě znovu otvírat a budeme se bavit o těch jednotlivých parametrech. Proto pokud by premiér myslel vážně to, že chce snížit dopady na domácnosti, tak bude vyhledávat spojence právě proto, aby se dále změkčovaly ty parametry. Ten systém nejde, neexistuje proto politická podpora ho úplně jakoby zrušit nebo odložit, protože dneska už existuje celá řada států, které to implementovaly, dokonce některé státy v tom systému už dokonce vybírají peníze za nízkou.
13: Je to tak, je to třeba Německo, Dánsko, myslím.
12: Přesně tak.
13: Ještě se zeptám, vláda říká, že když se jí nepodaří tedy dát dohromady tu většinu a ten systém ještě odložit, ETS 2, takže ho prostě v Česku nezavede. Je to jako reálná možnost a co by se tedy dělo?
12: No tak to se jedná o jednostrannou neimplementaci směrnice vlastně legislativy Evropské unie, jako tam se dá očekávat, že pokud bychom byli jako jediní v Evropské unii, tak samozřejmě by následovala pokuta. My už jsme v minulosti jednostranně něco neimplementovali a pokud si dobře pamatuju, tak tam byla jednorázově pokuta 2 miliony eur, ale byla to taková jako marginální věc. Tady se dá očekávat, že ta pokuta by byla asi vyšší a nebyla by určitě jednorázová. Čili tudy cesta nevede. Navíc ten, kdo ten systém nebude implementovat, tak nebude mít přístup k těm penězům z toho sociálně klimatického fondu. Takže ta situace by byla taková, že Česká republika nejenom, že by zaplatila pokutu, ale občané, kterých se to týká, tak by neměli tu pomoc na to změnit zdroj vytápění nebo zateplit dům a potom by do toho systému vlastně spadli úplně naráz, aniž by tam měli nějakou dobu na to, aby se vlastně mohli připravit. Čili toto je čirý a krystalický populismus a znovu říkám, Andrej Babiš měl možnost podpořit mě jako zpravodajku v tom trialogu v radě, mohl tam najít většinu států pro ty věci, které já jsem navrhovala, protože já jsem mimo jiné navrhovala třeba, aby graduálně nabíhalo do toho systému, nabíhaly budovy určené k bydlení, ale tehdy prostě premiér nesehnal potřebnou většinu v radě a říkám, že pan ministr životního prostředí se vlastně vůbec těch jednáních na radě neúčastnil.
13: Ještě k těm ETS dvojkám, my jsme probrali vlastně ty dopady na domácnosti, ale premiér třeba mluví také o tom, že to bude mít dopad na rafinérie, že se dál bude snižovat jejich kapacita, protože tím, že se zdraží ta paliva, bude se od nich odcházet, což je ostatně cílem dekarbonizace Green Dealu, takže ale vznikne problém. Zabývali jste se tím jako Evropský parlament, těmi dopady i na průmysl?
12: Tak já se teda přiznám, že jsem strach pana Babiše o rafinérie nezaznamenala. To je pro mě docela zajímavá informace. Mně spíš přijde, že se bojí o prosperitu své benzínové pumpy, protože pokud se teda tak strašně obával o rafinérie, tak znovu opakuju, že neměl schvalovat a podepisovat cíl klimatické neutrality vlastně do roku 2050.
13: Tehdy premiér o tom mluvil. Evropa... Premiér o tom když jel na návštěvu Bulharska minulém týdnu.
12: Ano, já se mluvám, my jsme celý týden zasedali ve Štrasburku a měli jsme tam kanadského premiéra, tak to domácí dění u mě šlo trošku stranou, protože mimo jiné se právě jednalo i dodávky ropy a zemního plynu strategické do Evropy, tak se omlouvám, že tohle to jsem nezaznamenala. Nicméně Evropa se dohodla, že půjde tady tímto směrem a že na toto odvětví prostě rafinérií bude mít výrazný dopad ETS 2, respektive, že to odvětví to zasáhne, to ETS 2 je vlastně nástrojem, jak dosáhnout těch klimatických cílů. Je potřeba říct, že hnutí ANO prosazovalo uhlíkovou daň. Nikoli v systém emisních povolenek, ale uhlíková daň by taktéž měla vliv na cenu a taktéž by samozřejmě zvýšila cenu paliv a taktéž by samozřejmě negativně dopadala na biznis rafinerii. Já si spíš myslím, že to je pokus odvést pozornost od dopadů na domácnosti, protože premiérovi vždy šlo primárně o průmysl, nešlo mu ani tak o domácnosti.
13: No a právě...
12: A ten průmysl je především tedy systém emisních povolenek ETS 1.
13: Přesně tak, tomu bych se ještě...
12: je otevřen.
13: Přesně, k tomu bych se ještě ráda dostala, protože to je další téma, která chce česká vláda řešit na úrovni Evropské komise, Unie, parlamentu, a to je přerušit vlastně fungování systému povolenek ETS 1. Připomenu, že ho teď platí elektrárny třeba a velké podniky, které znečišťují skleníkovými plyny. Je podle vás něco takového reálné? Děje se teď něco v tom systému, v tom smyslu, že by se dalo ten systém pozastavit a ty povolenky prostě nepoužívat?
12: Úplné pozastavení toho systému proto neexistuje v radě ani v Evropském parlamentu většinová podpora, ale existuje velmi výrazná ochota měnit parametry. Ona totiž, evropská politika nefunguje, takže něco zrušíme, zakážeme nebo něco nechceme, aniž bychom řekli, jak to chceme nebo nenavrhli jiné řešení. Tak to funguje evropská politika. Prostě když někdo něco nechce, tak musí navrhnout, ale jakým způsobem toho cíle dosáhne. Andrej Babiš bohužel podepsal ty cíle, chce zrušit ETS 1, ale nenabízí to řešení, jak těch cílů dosáhneme. Čili existuje velký apetit to změnit. Evropská komise teď navrhla změny parametrů. Pro českou ekonomiku je samozřejmě klíčové to, jakým způsobem budou upraveny speciální podmínky pro těžký průmysl, pro ocelářství, pro sklářství, pro keramický průmysl. To je to, co vlastně teď řeší Evropská komise. Je to takový jakoby soubor opatření, velkou diskuzi vlastně teď v parlamentu, protože já se účastním toho nejužšího vyjednávání v rámci EPP, tak vedeme vlastně velkou diskuzi o prodloužení období, po které by v tom systému existovaly zase emisní povolenky, jmenuje se to takzvaný lineární redukční faktor. My navrhujeme, že by se vlastně těmi,
13: z trhu.
12: Že přesně, že by se nestahovali z trhu, že i po roce 2040 by na trhu mohli dál ty emisní povolenky být. Bavíme se třeba i o tom, že historicky, když se podíváme na výnosy z emisních povolenek systému ETS 1, tak zpátky do průmyslu se investovalo pouze 5%. Jsou státy, které z toho třeba hradily penze, nebo jsou státy, které z toho subsidiovaly cenu emisních povolenek pro průmysl, čili nešlo to do dekarbonizace. Tak teď se bavíme o tom, že pro některé členské státy a i pro Evropský parlament ten návrh komise, že 50% by mělo jít zpátky do průmyslu, je pro nás nízký. My bychom chtěli, aby do průmyslu šlo daleko více z toho, co se v tom systému vybere. Dále se třeba bavíme o tom mechanismu mimořádných cenových zásahů, který zdaleka Evropská komise nevyužívá tak, jak by ho mohla využívat. Tento týden jsme vlastně ve Štrasburku schvalovali pozici Evropského parlamentu, že vlastně v rezervě, ze které se uvolňují, to je ten systém Market Stability Reserve, ta rezerva tržní stability, ze které se uvolňují v případě potřeby povolenky pro to, aby se snížila cena, takže v té rezervě bude zachováno více povolenek. Já se přiznám, že jsem podporovala osobně řešení komise, která navrhovala, aby v té rezervě bylo více povolenek. Nakonec prošla verze parlamentu, nicméně i s tímto se samozřejmě dá ještě dál pracovat. Čili tady je velký apetit. Já myslím, že naším spojencem proto by mělo být Polsko, Maďarsko, Slovensko, protože na té druhé straně stojí země, které výrazně dekarbonizovaly. To jsou třeba země jako Lucembursko, Dánsko nebo Švédsko. Takže z mého pohledu u toho systému ETS 1 existuje velký prostor pro to, abychom upravovali parametry fungování toho systému.
13: Proto, aby se ten systém přerušil.
12: Přesně tak. Z mého pohledu opravdu neexistuje apetit pro to, aby se ten systém přerušil nebo aby se zrušil. Takový apetit fakt teda jako není.
13: Děkuji za rozhovor.
12: Díky za pozvání.
13: Tolik Danuše Nerudová, europoslankyně za STAN. Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.

0: Skončilo astronomické léto, které znovu přepsalo historii a zároveň nabídlo pohled do budoucnosti. 40-stupňová vedra trvala letos na měřicích stanicích v Česku bezprecedentně dlouhé hodiny. V zemích Evropské unie zemřelo v horkých dnech nejméně o 35 tisíc lidí víc, než je běžné. Pokud jde o ekonomické škody v důsledku horka a sucha, Evropská unie je průběžně odhadla v přepočtu na víc než 4 biliony korun. Jak uplynulé léto prožívali Češi a jak se chystají na to, aby tyto extrémy zvládali v budoucnu? To je téma dnešního Zaostřena, u kterého vás vítá Jan Kaliba.
1: Zaostřeno.
0: Svůj osobní pohled nabídnou hydrolog i klimatolog, ale nejprve jsem se vypravil za těmi, kdo horko a sucho pociťovali v každodenní praxi.
2: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jakožto malý zahrádkář mám rovněž vlastní zahrádku a i ta ukázala, že pokud by toto léto mělo být jakýmsi standardem pro roky příští, budou muset jednoznačně změnit skladbu vegetace a zeleniny a ovoce v rámci své zahrady, takže ten adaptační krok tam bude změna sortimentu toho, co produkuji.
3: Co vám nerostlo?
2: Letos se překvapivě nedařilo jahodám v profesionálně vystavěných vysutých záhoncích. Vzhledem k tomu, že jsem, řekněme, typický Pražák dojíždějící na chalupu, tak praktické zalejvání na dálku není možné. Dalším adaptačním opatřením by mohla být automatizovaná závlaha, což je investiční krok, který v případě menší zahrádky asi neshledávám teď ten nejnutnější nebo nejaktuálnější, nicméně v rámci větších ploch si myslím, že ty automatizované závlahy jednak z hlediska údržby té zeleně a i z hlediska úspor. Dnešní systémy už jsou schopny nastavit tu závlahu prediktivně podle toho, kdy bude pršet, nebude pršet, jaká je vlhkost té vody, tak tam si myslím, že ten prostor pro to je.
0: Od vlastního zahrádkaření a letošních problémů se suchem Terezu Hnátkovou myšlenky rychle ženou k praktickým řešením. Vyplývá to zřejmě i z toho, čemu se věnuje profesně. Na letošním zářijovém festivalu Pražský klimatický týden měla na starosti takzvaný Národní den adaptace, tedy sérii debat či výstavu názorných ukázek toho, jak se suchu a horku coby projevům změny klimatu v budoucnu přizpůsobovat. Hledání způsobů, jak tuto adaptaci zvládat, se Tereza Hnátková věnuje i na České zemědělské univerzitě a letošní léto prý znamenalo zvýšený zájem o práci jejího týmu.
2: I negativní reklama je reklama a letošní léto bylo opravdu to, kdy lidé pocítili ty následky toho sucha, byť třeba ne v extrému toho, že došla voda ve studních, ale i vizuálně ta krajina se proměnila v krajinu vyschlou, na kterou jsme třeba zvyklí až koncem srpna, už poměrně brzy, už začátkem července bylo vidět, že stromům žloutnou listy, opadávají, vegetace řadne, neroste tolik tráva. To znamená, i na úrovni zahrady nebo údržby zeleně města bylo znát, že není tolik sekání v rámci toho roku. To znamená, i tohle občané vnímají a pak se začínají ptát, protože tím se mění i kvalita toho prostředí. Už prostá ztráta pokryvu té vegetace vede třeba ke zvýšené prašnosti, která pak už je taky vidět a způsobuje diskomfort, který občan má potřebu řešit.
3: A za vámi chodí tedy jednotlivci i instituce nebo obce a ptají se, co s tím mají dělat.
2: Pořádáme workshopy, jak pro starosty, občany, pořádáme letní školu, jak pro děti ze základní škol, středoškoláky, pořádáme školu pro učitele.
3: Které opatření teda bylo letos hitem, na které se lidi ptali nebo ho chtěli?
2: No letos bylo markantní to sucho, to znamená viditelný nárůst opravdu poptávek o zádrž vody a to i v případech, kde to dříve občané nezvažovali, protože se domnívali, že té vody mají dost. Zároveň ruku v ruce s tím jsou to pasporty studní, prohlubování studní anebo kontrola kvality vody ve studních, protože současné změny úhrnu srážek vedou nejenom ke změně kvantity té vody v těch studních, ale i její kvalitě.
4: Ano.
5: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska. Laicky řečeno, jsme teď v místnosti, kam asi všichni voláme, když se nám něco přihodí a potřebujeme záchranku.
5: Kdo tady může sedět, to určuje přímo zákon, je to buď zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra, ale se specializovaným kurzem, takovou školou pro dispečery, dá se říct. A skutečně ve velmi malé chvíli se musíme rozhodovat o poměrně zásadních věcech. Volající jsou naše oči, naše ruce a potřebujeme je přesvědčit o tom, aby dělali to, co my víme, že je potřebné v tu danou chvíli.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
5: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy zhorka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro. Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
0: Dopady letošních veder jsou znát i v celorepublikových datech. Na konci června během extrémně horkého týdne zemřelo v Česku skoro 2300 lidí, tedy o 200 až 300 víc, než je pro toto období běžné. Jak upozornili Seznam zprávy, 29. červen s naměřenými teplotami kolem 40 stupňů Celsia byl nejsmrtelnějším letním dnem v Česku za posledních 30 let. Zemřelo 425 lidí, to je o 100 víc i ve srovnání s průměrnými zimními dny, kdy kvůli respiračním nemocem obvykle umírá víc lidí než v létě. Údaje za červenec a srpen Český statistický úřad teprve zveřejní.
1: To je tichý zabiják, který právě nikdo nevidí. Jsou to většinou kardiovaskulární nemoci, takže se hrozně těžko odlišuje, co je horká vlna a co není, ale pokud na to použijete statistické metody, tak vám to jasně vychází ty nadumrtí, které té době jsou a jsou tak významné. A ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za té horké vlny 2015 to bylo 330 obyvatel a ty teploty nebyly rozhodně kolem 40 stupňů Celsia jako letošním roce. Takže uvidíme, co ukáží letošní statistiky. Za povodní je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší. Není na to nastavený ani zdravotní systém, nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
0: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
1: My jsme si hodně zvykli na ty teploty kolem 30-32 stupňů, které nebyly tradiční minulosti. My jsme se na to nebyli zvyklí, ale už jsme si zvykli, už jsme se dokázali na to adaptovat, ale to, že přišly dny nad 35 stupňů, nad 40 stupňů Celsia a to už byl jako extrém, na který my jsme se tím nedokázali adaptovat, ani možná nedokážeme adaptovat a prostě ty budovy celkově na to nejsou vůbec připravené a vlastně nikdo to ani nečekal, že by mohli tak brzo přijít tak množství dnů s horkou vlnou, která se bude tak často opakovat s takovými extrémními teplotami a ta infrastruktura na to není chystaná. Něco podobně bylo vlastně s povodněmi v roce 1997, kdy ta infrastruktura, záchranný systém a nic také na to nebyl tak dobře nachystaný a ta situace nyní je výrazně jiná. To stejné přírodní požáry, to, co bylo požár 2012 v Bzenci, hasičská technika byla výrazně horší než je v současné době, kdy ti hasiči naši na ty nové požáry jsou výrazně lépe nachystaní. A tím stejným procesem my musíme projít u těch vlnech veder, kdy konečně to začneme vnímat jako velký problém a začneme se na to chystat.
5: Máme obrovskou radost, že tady v těch prostorách, kde se nacházíme, jsme už 26 let a po 25 letech, tedy loni, jsme udělali obrovskou rekonstrukci.
0: Jana Poštová, vedoucí dispečinku pražské záchranky se sídlem pod střechou starobylé budovy na Vinohradech.
5: Takže to tady vypadá teďka krásně a moderně, odpovídá to vlastně té těžké práci, co tady lidé dělají a je tady samozřejmě i klimatizace. Ne každý ji využívá. Máme taky velkou výhodu, že jsou okna vlastně na obou stranách protilehlých těch místností, takže se dá docela i dobře větrat. Takže jsme to vydrželi, máme tady i ledovač, takže kolegové to vydrželi, ale skutečně i tady bylo velké vedro. Tady máme i pomůcky k tomu určené, kdyby se někomu udělalo skutečně nevolno i v budově a musíme dbát samozřejmě i na to, aby nám tady bylo dobře.
3: To, co vidíme v těch statistikách, to znamená zvýšený počet výjezdů, zvýšený počet i úmrtí, to vidíme v těch celonárodních statistikách, že to zkrátka v těch horkých dnech opravdu potom se projevuje a naskakuje a že ta souvislost tam bude, tak měli jste opravdu taky dojem, že to je náročná část roku nebo náročný rok, náročné léto jako takové, když se za ním ohlédnete?
5: Je to vlastně zvláštní, protože v Praze, v hlavním městě, dlouhodobě pozorujeme v těch letních měsících spíše pokles výjezdů o nějakých 10%. Pražané opouští hlavní město, jedou na chaty, na chalupy. A je potřeba říct, že v tento rok, v toto léto, tam pozorujeme skutečně několika procentní nárůst oproti mnoha uplynulým letům. To znamená, skutečně i pro nás bylo co do počtu výjezdů, počtu volání náročnější, než obvykle bývá. I ty letní měsíce jsou náročné, protože spousta lidí chce vybírat dovolenou, spousta lidí má děti, takže je potřeba se nějakým způsobem vystřídat, takže tam může být i skutečně takové to jako oslabení, byť jsme měli a máme z toho velkou radost naplněna vlastně všechna místa, ale je určitě dobré se na to potom podívat zpětně, všechno porovnat a připravit se tak na další roky, protože to, že to tak bude i v budoucnu, je více než jasné.
0: Říká Jana Poštová o tom, jak se postupující změně klimatu a jejím dopadům přizpůsobuje Pražská zdravotní záchranná služba.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Míříme teď do Ostravy zjistit, jak letošní léto prožíval jeden z předních českých klimatologů a co mu řeklo o budoucím vývoji podnebí v Česku.
6: Dobrý den.
7: Já vás zdravím.
6: Vy máte dobrý kamery nebo oči?
7: Já jsem myslel, že půjdeme hned na nahrádku, ale vidím, že máte moc věcí, tak pojďte.
6: Jo, tak já si odložím.
3: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě a mně to připadá trošku jako elektrárna, to, co vidíme před sebou, ale určitě není.
8: Není, je to meteorologická zahrádka, která je nadstandardně vybavená, protože je u pobočky ČHMU a jsou tady nejenom standardní přístroje, které měří, ale je tady i velké množství přístrojů, které se kalibrují, popřípadě testují. Ale samozřejmě je tady standardní meteorologická stanice, to jsou tady ty srážkoměry a to stínítko, které tady vidíme vlevo, tak to je standard, ten je dneska na každé meteorologické zahrádce, který v ČHMU provozujeme, plus teda stožár s větrem, ten tady není, ten máme na střeše.
3: Možná je zajímavé říct, že na vaší meteorologické zahrádce opravdu najdeme i zahrádku, pěstujete rajčata, jsou tady keře, dokonce bývalý, asi nepoužívaný, zarostlý trošku volejbalový kurt a to, co popisuje Radim Tolaš, všechna ta zařízení stojí v rohu a tvoří vlastně menší část celé té zahrady.
8: Tak on ten pozemek musí být větší, aby ta měření byla reprezentativní. My nemůžeme měřit na nějakých malých prostorech v blízkosti, já nevím, parkovišť, budov, velkých stromů.
3: Co bylo důležité a asi nejzajímavější, bohužel během letošního léta, to byl teploměr. Tak kde ho máte?
8: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický šíl nebo stínítko, který strukturou připomíná starou žaluziovou meteorologickou budku. Tam jsou dneska odporové čidla, které jsou schopné detekovat, jaká je teplota. Měříme ve standardizované výšce, že ty čidla jsou ve 2 metrech nad aktivním povrchem.
3: Čidla po republice zaznamenávala letos rekordy jako divá. 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo ve Strážnici, tuším.
8: V Doksanech.
3: To bylo v Doksanech, v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
8: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v porubě, tak to opravdu nevím. 38, 39 bych si tipnul, ale můžu vám to dodatečně upřesnit, fakt to nevím.
3: Tak to je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
8: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa, protože mě ty, řekněme, výskyty 40-stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. To jsem považovala do dneška, teď to považuji za něco hodně nestandardního i z pohledu toho, co jsme jako klimatologové očekávali.
3: Já jsem si všiml, že jste to hodně třeba komentoval na sociálních sítích, samozřejmě v médiích jste vystupoval. Když se zatím ohlédnete, co to s vámi profesně dělalo? Je tohleto zažít pro klimatologa něco, co asi vůbec nemyslel, že v těchto končinách někdy zažije, anebo možná o mnoho let později?
8: Určitě o mnoho let později by nás to tak nepřekvapovalo. Jak říkám, já jsem nebyl překvapen tím, že jsme naměřili 40, že budeme mít v rámci jednoho roku 4 dny se 40. To mě překvapilo, že to bude třeba 2 dny po sobě, to mě taky překvapilo a bylo to 2 dny po sobě, jak na konci června, tak na začátku srpna. Pak mě překvapil počet stanic, to znamená ten regionální rozsah, na kterých jsme to naměřili, ty 40, protože v té minulosti v roce 2015, 12 a v roce 83 to bylo vždycky na 1, 2, maximálně na 3 stanicích. Teď jsme ty 40 měli v těch jednotlivých situacích i na 12 až 14 stanicích, různě po republice. A musím říct, že co mě nejvíc překvapilo, a myslím si, že nám to bude dělat problém při zpracování letošního roku, když ho uzavřeme, to je délka trvání té samotné situace, kdy jsme ty 40 naměřili. Ono vždycky v té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech 28. června, kdy jsme naměřili těch 41,9, tak tam bylo téměř 4 hodiny nebo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, když si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data. A budeme muset nějakým způsobem měnit ty kontrolní algoritmy, aby nám to v těch databázích zůstalo.
3: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů? Měli pravdu ti kolegové, kteří byli v uvozovkách alarmističtější? I vy jste vlastně říkal, že jsme o 5 až 10 let napřed oproti nějakým původním předpokladům.
8: Když si vezmete nějaké extrémně teplé odhady z těch 90. let, tak daleko vůbec nejsme. Nejdůležitější u těch scénářů a klimatických modelů jsou vždycky ty střední, nejpravděpodobnější, tam, kde se nejvíce modelů trefuje do nějakého společného trendu. A tam, když se podíváte, tak zjišťujeme, že aktuální situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely 20-30 let zpátky. A ta horší situace v časovém pojetí je zhruba 5 až 10 let. To znamená, my jsme věděli, že ta situace se bude nějak vyvíjet, my jsme věděli, jak se bude vyvíjet, ale to, co se děje v posledních letech, už od někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
3: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo. Radim Tolaš má přehozenou přes své paže mikinu, tak jste spíš horkokrevný nebo jste zimomřivý?
8: Těžko říct, já vždycky říkám, že když je 25 stupňů a více, tak už nefunguju. Je to samozřejmě nadsázka, já musím fungovat i v těch 40, ale mám radši chlad než teplo a zdůvodňuji si to sám pro sebe zcela neodborně tak, že když je zima, tak se vždycky můžu přioblíknout, ale když je teplo, tak narazím na určitý strop, kdy už se nemůžu více svlíknout. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou, i když samozřejmě to narazí na nějaký fyzikální strop, ve střední Evropě se nedostaneme nad 45 stupňů, to si myslím, že je fyzikálně nemožné. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, s extrémama a s dalšíma věcma. Hlavní problém mají ekosystémy, včetně, řekněme, kulturních ekosystémů, jako jsou pole s obilím, s kukuřicí, s bramborama, tak bychom se nad tím měli zamýšlet i tak, jakým způsobem budeme schopni pěstovat potraviny na polích, nebo budeme všechno dělat v chlazených sklenicích. Už někdo slyšel pojem chlazený skleník, mě to napadlo teď.
0: Říká tady v Ostravě klimatolog Radim Tolaš a i přes svolání Národní koalice proti suchu si nemyslí, že by uplynulé léto přimělo české politiky, aby se kromě důsledků, jako je třeba právě sucho, začaly zaobírat i příčinami současné změny klimatu a tlačili doma i ve světě na snižování emisí skleníkových plynů.
8: To ta dnešní politická reprezentace odmítá. Já vždycky říkám, že to jsou spojené nádoby. Pokud budeme jenom adaptovat a nebudou se globálně snižovat emise, tak my najednou narazíme po pár letech, za 10-20 let, na takzvaný adaptační strop, protože ta situace už bude tak špatná, že ta adaptace pro nás bude, když ne jenom příliš drahá, tak i nějak fyzikálně nemožná. Nemůžeme povodňové hráze stavět do nekonečna, nemůžeme závlahy rozprostřít do celé České republiky. Toto by byla adaptační opatření, která by nás za chvíli čekala, pokud nedojde opravdu k tomu, že s tou antropogenní změnou klimatu se začne něco dít, a to jsou ta mitigační opatření.
0: Upozorňuje klimatolog Radim Tolaš.
4: Posloucháte Zaostřeno.
0: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
9: Je to tak, tak jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, co se týče hydrologie, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou, pod Vraným, který vypouští kontinuálně celý léto 40 kubíků. Na vodním stavu tady člověk nic nepozná, ten je stále stejný a musí se prostě dívat do oblastí okolo.
0: Takže není to úplně laboratoř tady pro vás, možná ta Berounka trošku víc.
9: Ta Berounka určitě, protože na této člověk vidí velmi dobře. Nejen, že tam byl malý průtok, ale naměřili jsme i extrémně teplou vodu. Přímo jsme tam naměřili přes 30 stupňů Celsia, což opravdu není běžný.
0: Co tohle vlastně pro tu přírodu, potažmo pak pro člověka, znamená?
9: Tak je to pro ty živočichy problém. Nemají dostatek živin, kyslíku a tak dále. A vím, že prostě v mnoha vodních tocích nebo v tůňkách a v rybníkách byl problém s tím, že jim tam uhynuly ryby nebo prostě jiný živočichové, který se tam prostě pohybují. Vlastně rybáři nebo ty, co to mají na starost, tak vlastně zachraňovali ty místa na poslední chvíli, že třeba je převáželi někam, kde ještě ta voda je, nebo kde je chladnější.
0: Vzpomínám si, že někdo přenášel takhle raky z nějaké kolonie, z nějakého potoka.
9: Je to přesně tak.
0: Připluli k nám teď po Vltavě kachny. Stojíme s Martinem Pechou, hydrologem ČHMU, tady v Praze Komořanech, kousek od soutoku s Berounkou. Chodíte sem rád?
9: Nejsem tady často jako některý z kolegů, který se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám. Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují a prostě musíme s ní pracovat, jak nejlépe dovedeme, no. Jako pro nás je to vlastně nejenom ta práce, ale vlastně vidíme, že pak se to přelejvá i do všech těch osobních životů a do životů vlastně celé populace. To letošní sucho, který v některých oblastech bylo ještě horší než v těch letech 2015 a 2018, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No ukazuje to, na co bychom se asi měli připravit, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo? Tak jak dřív se to stalo ta jednou za 20 let, tak teď musíme se připravit na to, že v těch desetiletích, že to bude třeba 2-3 roky prostě v zimě bude málo sněhu, ten brzo roztaje, což byl přesně příklad letošního roku, ale i loňského, tudíž už se to kumuluje od... Vlastně, když to tak vemem, tak po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemní vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období, to znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky. No a to období se kumuluje, už je to 2 roky to teď bude, že jo? No a když by to trvalo i 3. rok, když by letos byla špatná zima, tak by se třeba nedoplnily zásoby těch vodních zdrojů v těch přehradách, v nádržích, který prostě potřebujeme pro pitnou vodu a tak dále, zásobování obyvatelstva. A tam už pak by mohly být problémy, že protože vidíme, že Orlík už je na historickém minimum teďkon.
0: Z toho, co říkáte, možná aspoň z pohledu hydrologa, tak by to chtělo zase nějaké povodně, ne? Když to řeknu cynicky.
9: Tyhle ty extrémní epizody jsou pro nás jako poučení, čerpáme tam zkušenosti, čerpáme tam poznatky a bez...
0: Čerpáme vodu taky.
9: A čerpáme někde vodu a zase za sucha bychom ji rádi někam dotovali, že jo?
0: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období
3: opačného extrému, tedy sucha.
9: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává třeba. Teď jsem zrovna koukal na mojí stanici v Milovicích, tak za srpen máme přes 100 mm. To by člověk řekl krásný úhrn, dokonce to bude nadprůměrný množství, ale spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo? No a z dlouhého pohledu tak vidíme, že ten

0: jiném objemu třeba srážek větší výpar.
1: Je to tak, no, prostě to funguje, že jo, když spadne stejný množství srážek, ale teploty jsou vyšší, tak prostě v průměru ten výpar je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve, že jo.
0: Když řekneme k tomuto B, to znamená, jak se může každý jednotlivý z nás na tohle připravit a jak vlastně nepřispívat k tomu, abychom to ještě zhoršovali. Pořídit si úspornou sprchu a suchomilné rostliny na zahrádku.
1: Musí si přes tu zimu a na jaře zadržet co nejvíce vody, i po těch jednotlivých srážkových epizodách, pokud možno, že si zadržet co nejvíce vody, aby mohl využít prostě tu přírodní vodu, než to dotovat prostě z těch třeba kohoutků a tak dále. Jako každý jednotlivec, tak tady se šetří dá určitě, jo. Ale myslím si, že v tomhle už se jako chování lidí dost změnilo, protože jsme koukali i na nějaký spotřeby jako vody u nás na jednoho člověka a za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně, jo. Myslím, že teďkon aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo, a byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
2: Slyšeli jste hydrologa Martina Pechu. Nejen s ním jsme se v zaostřenu ohlédli za letošním extrémním létem v Česku i Evropě a zkoumali, jak se připravit na horka a sucha, která budou čím dál víc součástí našich životů. K pořadu se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích pod názvem Zaostřeno. Využít můžete i stejnojmenou sekci na našem staničním webu plus.rozhlas.cz. Jan Kaliba vám přeje užitečný další poslech Českého rozhlasu Plus. Encyklopedie.
3: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
4: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
3: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
4: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více, ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
3: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
4: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
3: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
4: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
3: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
5: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny.

0: Ženy popolední. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
1: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti u násilných činů na 13 let. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o posílení neutrality země. Čeští fotbalisté na úvod Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
3: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
2: Ministr Tejc řekl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje o tom, jak zlepšit fungování ústavu a odstranit mezery v samotné péči o děti. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
4: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN. Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: V Brně Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři obnovují plášť 230metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany, vysvětluje varhanář Jaromír Votava.
5: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané myšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
2: Farnost kostel postupně opravuje už 26 let, dosavadní náklady jsou 25 milionů korun.
1: Sport.
6: Čeští fotbalisté při premiéře trenéra Santiho Deny prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Do branky postavil španělský kouč Lukáše Horníčka, který dostal přednost před Matějem Kovářem a Antonínem Kinským. Gólman Newcastle popisuje, kdy se stejně jako další hráči dozvěděl základní sestavu pro utkání v pražském Edenu.
7: Dvě hodiny před zápasem třeba trenér nás nechává právě že čekat. Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčům pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připravení a pomohli tomu týmu. Doufám, že jsem s tím výkonem přesvědčil trenéra, že mi dají víc šancí.
6: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. A čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Ivreji v 2 zlaty v kajak krosu. Tituly získali Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Češi tak z Itálie odvážejí celkem 7 medailí, 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřený Pražský okruh a nehoda u Opavy. Pražský okruh je stále neprůjezdný mezi Ořechem a Barrandovem. Na 17. kilometru osazují nosník mostu. Tentokrát provoz stojí déle než při minulých uzavírkách. Práce i omezení tam mají skončit během dopoledne. Na dálnici D35 z Prahy do Hradce Králové opatrně při sjezdu na dálnici do Olomouce. Na exitu na 84. kilometru stojí v jízdním pruhu porouchané vozidlo. Na Opavsku pozor na nehodu na silnici 57 do Nového Jičína. V Brance u Opavy havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Počítejte s omezením. A na silnici 56 pozor za Frýdlantem nad Ostravicí ve směru do Frýdku Místku. Na kilometru 60,5 auto narazilo do svodidel. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, během dne se bude od západu vyjasňovat. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Na Slovensku mají zvláštní párty. Jsou pro ženy, které už si myslely, že noční život není nic pro ně. Před nejstarší americkou filharmonii se postavil nový dirigent Gustavo Dudamel a lidi se mohli utleskat. Japonského konzula v Litvě Chiune Sugiharu dlouho nikdo neznal, přestože právě on zachránil před německým nacismem falešnými vízy tisíce židů. Jestli něco Francouzi milují, tak jsou to bleší trhy. Nejslavnější z nich najdete v Lille. Jeho historie sahá až do 12. století.
0: Reportáže zahraničních zpravodajů.
10: Osm na parket, v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Mama je späť. Párty, která běžný klubový večer obrací na ruby, je pouze pro ženy a začíná o několik hodin dřív, než bývá zvykem. Na parketu se navíc potkávají maturantky, mámy i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě. Proč na ně ženy slyší, zjišťovala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
11: Bratislavě se dneska neřeší, jestli je na párty příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
12: Přímo před DJkou tančí i Katka.
13: Já jsem matka po materskej, pracující, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamětám, kdy jsem byla na party.
12: S Katkou přišla i její kamarádka Lotka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
14: Já jsem seniorka, právě jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila disco žinka.
12: Obě na dnešním večeru prý lákala stejná věc.
13: Že se konečně může, že se můžem nachystat sama pre sebe.
14: Aj mňa toto, že celý den jsem se chystala jako za mladí, hej.
12: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale teprve začínají díky Kristýně Banovič.
15: Nápad vznikl tak, že keď můj syn mal jeden rok, tak ma kamarátka vytiahla na podobnou party v zahraničí. A tam jsem si to naplno užila a mala jsem pocit toho, že jsem späť. A tam vlastně vznikl aj celý ten názov. Niekoľko mesiacov to vo mne muselo najprv zrieť, než som si povedala, že idem do toho a niečo podobné chcem priniesť aj pre slovenské ženy.
12: A práve tá možnosť na pár hodín vypadnúť z biežného kolotoče je jedním z hlavních dôvodov, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarádky Alena, Dominika a Kristýna.
16: To je paráda, ja si pamätám, že my chodíme aj na VIP pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať, ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, já už spím.
12: A prý si užívají i atmosféru, která vznikne, když je celý parket jenom ženský.
16: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta. Proste je to príjemné, že lebo my chodíme vonku, ženy si zatancovať spolu a o to ide. Nepotrebujeme akože tých chlapov máme doma s deťmi, takže...
12: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní konkrétní párty a dveře pro ostatní zůstávají zavřené jen po dobu jejího trvání.
15: My nie jsme, že proti mužom, my iba chceme svůj priestor na to, kde se můžeme zabavit. Toto je párty na 3,5 hodiny. Ty muži můžou do toho klubu dojít o 23.00, že je to tu otvorené pre nich. Hej.
12: Párty Mama je zpět se zatím konala dvakrát a po každé byla prakticky vyprodaná. Před první akcí ale přitom nebylo jisté ani to, jestli pro ní najdou klub. Provozovatelé totiž nápadu zpočátku moc nevěřili.
15: Neporozuměli tomu, proč by ženy za a aj mami teda išli na párty v skoršom čase a iba medzi ženy. No pre majiteľa alebo pre majiteľov je podľa mňa presne zaujímavé to, že majú dvakrát tú párty, takže dvakrát toľko ľudí dojde, ktorí majú chuť si dať nejaký drink, využiť ich služby.
12: O tom, že podobný večer ženám chyběl, ale Kristýnu Banovič nepřesvědčili jen vyprodané vstupenky, ale i příběhy některých účastnic.
15: Keď prišla jedna žena a hovorila mi, že ona je prvýkrát po 9 rokoch vonku. Prvýkrát, ale si predstavte, že ona nebola vonku ani že na večeri s kamarátkou. Ona bola prvýkrát po 9 rokoch vonku a zvolila si našu party.
12: První dva večery zároveň ukázaly, že zájem není jen v Bratislavě. Banovič a její tým proto už řeší, kam se s podobnou akcí vydají příště.
15: Tento rok půjdeme aj do Košíc a aj do iných miest. Ideme postupně. A ano, akože máme už aj veľa záujemky z Čech, takže ta vizia ísť do Česka tam určite je.
12: Chuť si zapařit rozhodně nezmizela, jen pro část žen dnes ideální večer nezačíná o půlnoci, ale končí ještě před ní. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
10: New Yorkská filharmonie, nejstarší americký orchestr, má po 17 letech nového šéfa. Jejím bývalé dítě z venezuelského hudebního programu pro chudé, Gustavo Dudamel. Je to výstřední osobnost, snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Svůj první koncert v nové funkci odehrál v Radio City Music Hall a naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si to nemohla nechat ujít.
17: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York, Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel je světoznámý dirigent, který přebírá New Yorkskou filharmonii. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět. Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
18: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
17: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku? Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. V 18 letech dostal na starost Národní mládežnický orchestr. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. A ten ještě ten den zavolal svému nástupci, že musí tohodle kluka slyšet. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu, má hvězdu na chodníku slávy. Objevil se v animovaném filmu. Založil tam mládežnický orchestr pro děti ze sociálně slabší čtvrti. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Prezidentka orchestru za ním tajně jezdila po světě, než ho přemluvila, aby místo přijal. Chybělo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku ze široka. Jen v tom prvním týdnu odehrál 7 různých programů na 3 různých místech. Tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizzo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum? Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané.
10: S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou ještě navážeme na předchozí reportáž Zdravím za oceán.
17: Dobrý den.
10: Kdo je Gustavo Dudamel, už jsme naznačili. Proč se ale o něm mluví jako o možná nejslavnějším žijícím dirigentovi a v čem je tak jiný než ostatní?
17: On se narodil v roce 1981 ve Venezuele a to bylo pro ten jeho talent klíčové. Oba rodiče jsou hudebníci a jako kluk on si doma skládal hračky do orchestru a dirigoval je, ale důležité bylo, že vyrostl z prostředí obyčejné rodiny a je to znát na jeho přístupu k hudbě. On se snaží vrátit hudbu mezi běžné lidi. Tím je právě výjimečný. To on je ten dirigent, který mimochodem letos při světovém poháru ve fotbale dirigoval na stadionu v New Jersey Loutky Mapet. On taky hrál ve filmu Trollové a i ten dirigent v seriálu Mozart v džungli byl inspirovaný jím. Od ostatního prostě odlišuje ten způsob, jakým se k hudbě staví, ale také i způsob, jakým diriguje. Partituru jako kdyby stělesňoval celým tělem, on ji přenáší na jednotlivé hráče, na publikum. On vlastně také neuznává tu hranici nějaké vysoké a nízké kultury. Prostě klasiku klidně bude hrát s popovou hvězdou.
10: Pokud jde o současnou newyorskou filharmonii, v jakém je stavu a proč se právě do Gustava Dudamela vkládají takové naděje?
17: Filharmonie je slavná, ale v posledních letech se dá říct, že měla takovou zaprášenou pověst. Prostě publikum stárne, nedoplňuje se, lidé už si nekupují předplatné na celou sezonu, takže působí tak nějak usedle, elitně. Po Leonardu Bernsteinovi doteď nestál na pódiu žádný dirigent, který by měl charisma, které by se mu aspoň vyrovnalo. A tohle chce Dudamel změnit. On chce dokázat, že klasická hudba může znovu být součástí popkultury, právě jako když Bernstein dostal klasiku do televize.
10: Gustavo Dudamel je rodák z Venezuely. Jak se z téhle země dostal až do New Yorku a kdo se na tom podílel? Kdo stojí za jeho příchodem?
17: Gustavo Dudamel vyrostl v systému hudebního vzdělávání, který se jmenuje El Sistema. To je systém geniální venezuelský, kdy se děti učí zdarma hrát v komunitních centrech a on ten systém zavádí, kde se dá. Ve 23 vyhrál Mahlerovu dirigentskou soutěž. To je soutěž, kterou lidé vyhrávají až tak kolem 40 let. A to byl moment, kdy opustil Venezuelu, odjel do Ameriky a tam převzal filharmonii v Los Angeles. Zůstal tam 17 let, založil dětský orchestr pro děti ze znevýhodněných rodin, ten se jmenuje Yola, ale prezidentka tamnější filharmonie se stala prezidentkou New Yorkské filharmonie a několik let ho tajně lákala, aby ho převzala, nalákala do New Yorkské filharmonie, až se jí to povedlo.
10: Jaké koncerty Gustavo Dudamel připravil a čím chce New York překvapit?
17: V následujících dnech tady bude hrát Mahlerovu 5. symfonii už v Lincolnovém centru. 30. září ho čeká slavnostní inaugurační gala, to bude velká sláva. A 2. října, to bude snad ještě větší sláva, vystoupí s Dudamelem slavný violončelista Yo-Yo Ma. A potom, a tady je vidět ten jeho zásah, se filharmonici vydají na první evropské turné po téměř 10 letech, od 9. do 22. října. Koncerty budou třeba v Paříži, v Berlíně, ve Vídni, takže ho můžou vidět i čeští diváci. A je vidět na tom, že se ty věci mění hned od začátku.
10: Tenhle dirigent měl nějakou podmínku pro to, aby filharmonii v New Yorku převzal a ty víš, co to bylo za podmínku?
17: Určitě jich měl několik, ale tu jednu, ta je známá a to je, že bude moct v New Yorku organizovat komunitní programy po vzoru toho venezuelského El Sistema, tedy
19: pořádat koncerty v městských parcích, organizovat vzdělávací projekty, které mají vysvětlovat, proč je hudba důležitá pro všechny, rozdát hudební nástroje chudým dětem, založit systém hudebního vzdělávání, který si můžou dovolit všichni. Filharmonie k tomu už dneska nabízí koncerty pro školy nebo pobytové projekty ve školách a taky, a to je důležité, bezplatný mládežnický pěvecký sbor pro děti od 6. do 9. třídy. Vlastně podobný systém, jaký vyprodukoval ten Dudamelův talent.
20: Ještě na samý závěr. Ty jsi byla u toho historického momentu v New Yorku, jinak bychom neměli tu reportáž, ale co by si k tomu ještě mohla dodat?
19: Musím říct, že to bylo nesmírně dojemné. Bylo to navíc v předvečeri výročí 11. září, takže ta atmosféra byla hodně intenzivní. Vystupující umělci dávali silně najevo, jak moc pro ně New York znamená. A v Radio City Music Hall, kde jsem byla já, tam je 6 000 míst, to je skoro třikrát víc než v Lincolnově centru, což je ta základna New Yorkské filharmonie. A bylo tam plno. Lidi stáli fronty, chodili ještě dlouho po začátku, protože stály ty fronty venku. Potom v průběhu toho vystoupení vstávali, tleskali ve stoje. I umělci, které si tam pozval, mu dojatě děkovali za příležitost. Například raperka Lizzo, hudebnice Saint Vincent, muzikálový zpěvák Aaron Tveit, i venezuelská hvězda Jacquina. To prostě byli umělci, kteří normálně by s New Yorkskou filharmonií nepřišli do styku. No a večerem navíc provázel herec Liv Schreiber, takže to byl opravdu takový Hollywood v New Yorku.
20: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Děkuju za zprostředkování kulturního zážitku a představení mimořádného dirigenta.
19: Také děkuju, hezký den.
0: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Když Sovětský svaz v červnu roku 1940 zahájil okupaci pobaltských států, v Litvě uvízly tisíce Židů, kteří tam uprchli před terorem na územích okupovaných Německem. Jejich šance na útěk z Evropy rychle slábly. Část uprchlíků ale našla pomoc na nečekaném místě. Víza jim vystavil japonský konzul Chiune Sugihara, a to i přes zákaz nadřízených úřadů. Budově bývalého japonského konzulátu v Kaunasu, kde natáčela naše zpravodajka Kateřina Havlíková, se dnes říká Dům naděje.
21: Chiune Sugihara pocházel z matčiny strany ze samurajského rodu a celý život se řídil hodnotami spjatými s touto tradicí. Například se řídil tím, že pokud je člověk v dobré, výjimečné pozici a může být užitečný, může pomáhat lidem, měl by to dělat. Proto se také v životě choval jinak, než jak japonská společnost očekávala. Jeho otec chtěl, aby byl lékařem, aby si zajistil dobrý život. Ale Sugihara byl spíše humanitně zaměřený. Mluvil 6 jazyky.
22: Popisuje historik Lina Svenslauskas v salonu, jehož expozice je věnovaná osobnímu a rodinnému životu Chiune Sugihary. Za to, že nenásledoval vůli svého otce, se o sebe od 17 let musel starat sám. A vedl si dobře. Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
21: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním nezávislým státem a on byl fakticky špech.
22: Do Litvy v té době prchalo také mnoho Židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
21: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
22: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorární konzul Jan Zwartendijk. A fakticky, málo který z uprchlíků do těchto kolonií skutečně dorazil. Většinou po přejezdu Sovětského svazu zůstali v Japonsku. Pokud měli prostředky a kontakty, pokračovali třeba do Spojených států nebo Palestiny. Sugihara sám nebo s pomocí dalších zaměstnanců vystavil nejméně 2000 transitních víz. Muzeum v domě bývalého konzulátu v Kaunasu dnes vypráví životní příběhy některých z jejich držitelů. Ukazuje také jejich cestu přes Sovětský svaz, průběh války, včetně operace Barbarossa. Ukazuje také dochované dokumenty, deníky nebo obnovené seznamy.
3: Rozhodl se pomoci mnoha lidem, ale pro Japonsko dlouho nebyl hrdinou. Po druhé světové válce žil opravdu bídný život, protože se vzepřel japonskému právu a Japonsko ho za to potrestalo.
22: Vypráví Harumi, která Sugiharu v dům v Kaunasu navštívila při své cestě po Litvě. Chiune Sugihara zamířil z Kaunasu do Kaliningradu a později do Bukurešti. Po návratu do vlasti v roce 1946 ho Japonsko za neposlušnost propustilo z diplomatických služeb a tím i jeho rodinu odsoudilo k nuznému životu. Své rehabilitace v roce 1986 se nedožil.
3: Mnoho Japonců si dnes pana Sugihary váží. Mě návštěvu jeho domu doporučila kamarádka, která tu byla dříve. Jeho dům by měl jednou v životě navštívit každý Japonec.
22: V roce 1984 jeho památník Yad Vashem vyznamenal titulem Spravedlivý mezi národy. Jako jediného Japonce. Z Kaunasu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
20: Černé hrnce plné mušlí a k tomu hranolky, jako desert wafle. I tak vypadá bleší trh v Lille na severu Francie, jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene, na co si vzpomene a prakticky si tam může vybavit celou domácnost. Náš zpravodaj Marcel Faltis se nechal zlákat a nestačil se divit.
4: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
3: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
4: Patrice má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
5: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
4: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
23: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu koučela starožitností.
4: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
5: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
24: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
4: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáku v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, lén, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. Večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš v hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Český rozhlas.
20: Procházkou po bleším trhu na severu Francie a inventurou jeho pestrého zboží náš pořad končí. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
0: Jak to bylo doopravdy?
1: Do historie českých zemí se výrazně zapsali také jezuité.
6: Říká historik Martin Deutsch. Jak se sem ale jezuité dostali a jak se vůbec budoval jejich úspěch? Nezávisel náhodou také na ženách, mecenáškách?
0: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové zítra po 20. hodině na Plusu.
7: Šest hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Papež Lev 14. se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí si taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul večer z Paříže, kde sloužil mši pod širým nebem. Protestanti z Oranžského řádu můžou dnes ráno projít katolickou čtvrtí ve městě Portadown v severním Irsku. Rozhodl o tom v noci irský vrchní soud, který zrušil předchozí pozastavení pochodu. Je to poprvé za posledních 30 let, co úřady podobný průvod v katolické oblasti povolili. Může se ho zúčastnit na nejvýš 35 lidí. Místní obyvatelé se proti rozhodnutí odvolali. Dopravu v Praze omezí běžecký závod Běchovice Praha. 130. ročník začne v 11 hodin dopoledne. 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky už začaly a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Sport. Čeští fotbalisté prohráli první zápas s novým trenérem Santim Deniou. V Lize národů v pražském Edenu podlehli Chorvatům 1-2. České tenistky dnes budou hrát o triumf poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Češky můžou získat 12. titul v historii a první po 7 letech. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na Pražském okruhu a překážka na D5 před Prahou. Na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony mezi Ořechem a Barandovem. Na 17. kilometru byl zastavený provoz asi na hodinu kvůli usazování nosníku mostu. A v každém směru se projíždí stále jedním pruhem, a takže to chvíli potrvá, než bude provoz opět plynulý. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Projíždí se ale plynule. A na nehodu pozor na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína. V brance u Opavy osobní auto skončilo mimo vozovku a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
25: Máme před sebou další slunečný den s teplotami do 23 stupňů. Dnešní ráno je ještě ve znamení velkých teplotních rozdílů. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
26: Pohybují se zhruba od 11 stupňů v Ústí nad Labem, Ondřejově, na Špičáku až po minus 5 stupňů Celsia na Kvildě Perle.
25: A právě ty chladné noci a rána budou i dál pokračovat. Při uklidnění větru totiž budou teploty i v dalších nocích klesat jen ke 4 stupňům, a to i v nížinách. Denní teploty ale budou dál příjemné a budou se držet i celý příští týden kolem 25 stupňů. A dál nás taky čeká slunečné počasí a dny bez strážek. Dnes tedy naměříme ty nejvyšší denní teploty do 23, ale už zítra do 25. A když se vypravíte na hory, tam počítejte s teplotami kolem 14. Na Šumavě pak bude o pár stupňů víc. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
27: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům. Maďarsko-ukrajinské zbližování se kvůli příkopům nekoná. Evropa se připravuje na Putinovu agresi. Francouzští zemědělci se potýkají s problémy. To jsou jen některá témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
27: Nedávné rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout dva ruské oligarchy z jejího sankčního seznamu bylo zdrojem silné kritiky. Mnozí v tom dokonce viděli první velkou kapitulaci před Putinovým režimem a začali si klást otázku, kdo další bude tímto způsobem rehabilitovaný. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
10: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům, Michailu Fridmanovi a Alisherovi Usmanovovi. Reakce jsou předvídatelné. Většina ruských opozičních aktivistů to odsoudila, stejně jako mnoho evropských politiků. Mnozí Ukrajinci v tom spatřují klasickou evropskou politiku appeasementu. Přitom ten příběh je mnohem vrstevnatější a složitější. Pojďme se podívat na oba hlavní protagonisty. Oba byli zařazeni na sankční seznam prakticky i hned po začátku velké války na Ukrajině v roce 2022. Důvodem byla jejich blízkost k Putinovi a to, že jejich firmy pomáhají Kremlu vést válku. Michail Fridman se mohl cítit ukřivděně. Jistě, není to žádný beránek. Svůj majetek získal v divokých 90. letech, když založil jednu z nejúspěšnějších soukromých finančních institucí Alfa Bank. Jackpot trefil v okamžiku, kdy spolu s partnery privatizovali tjumenskou ropnou společnost, kterou spojili do společného podniku s britským ropným gigantem BP. Manažer BP nejspíše dodnes smrazením vzpomínají na své ruské partnery. Během jednoho z konfliktů došlo i na zatýkání britských manažerů a podobné radosti podnikání v Rusku. Nakonec Fridman a jeho společníci prodali svůj podíl za hezkých 14 miliard dolarů. Fridman založil investiční společnost Letter One a vyvedl většinu svých peněz z Ruska. Usídlil se v Londýně a doufal, že se zbavil vlivu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jenže velká válka tyto jeho snahy ukončila. Nikoho na západě nezajímalo, že co by rodák z ukrajinského Lvova podporoval humanitární projekty na Ukrajině. Sankce mu znemožnily zůstávat ve svém luxusním anglickém zámečku a v roce 2023 se vrátil do Ruska. Až do tohoto týdne se marně snažil soudit s Lucemburskem ohledně zmrazení jeho aktiv. Jiný příběh má Alisher Usmanov. Ten také začínal jako bankéř, ale bohatství mu přinesly investice do metalurgie. A protože taková aktiva nemůžete odvést ze země, vždy si dával záležet, aby vycházel vstříc Kremlu. Když bylo potřeba odkoupit média uprchlého oligarchy Borise Berezovského, Usmanov to udělal. Když na začátku války na Donbase v roce 2014 jeho server Lenta.ru přinesl důkazy, že na straně separatistů bojují ruští vojáci, nechal vyhodit celé vedení. Takže sankce proti Usmanovovi byly více než očekávané. Jenže Usmanov se nespolehl na soudní spory. Začal tlačit na své kontakty v Evropě. Jeho hlavním zastáncem bylo Maďarsko Viktora Orbána. Dokonce existují nahrávky tehdejšího ministra zahraničí Pétera Szijjártó, který slibuje svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, že pomůže s odstraněním sankcí proti Usmanovi. Tahle sázka nevyšla, protože Orbán volby prohrál. Usmanov nasadil jinou páku, Azerbajdžán. Francie, která překvapivě minulý týden začala podporovat zrušení sankcí, zjevně chtěla dostat z vězení v Baku svého občana Martina Rajana, který byl v Azerbajdžánu odsouzen za údajnou špionáž. Mluvčí oficiálního Baku prohlásil, že tam není žádná souvislost. Nicméně den poté, co se Usmanov zbavil evropských sankcí, azerbajdžánský prezident Ilham Alijev Rajana omilostil. Náhoda? Současná dohoda předpokládá, že sankce pro všechny ostatní oligarchy a další společnosti se automaticky prodloužily o 3 roky. Jenže co když někdo z těch, kteří zůstali na sankčním seznamu, se rozhodne, že si také vezme rukojmí? A může to být občan libovolného státu Evropské unie, třeba i Česka. Budeme také v pokušení zrušit sankce?
27: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Zatímco mír na Ukrajině je stále v nedohlednu, Rusko naopak o to víc testuje připravenost evropských států bránit se možné expanzi. Před ruskými provokacemi varují i tajné služby. Česko jakoby ale nevědělo, co v dané situaci dělat. Soudí spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
11: Český občan musí být zmaten. Premiér Babiš opakovaně mluví o míru. Točí videa v tričku No War, žádnou válku, stěžuje si, že je se svým voláním nepochopen, cituji. Dostal jsem hrozně vynadáno od novinářů a různých komentátorů, co si to vlastně dovoluju mluvit o míru. Ale na druhé straně občan čte a slyší varování, že ruský prezident Putin chce válku na Ukrajině eskalovat, chce otestovat ochotu NATO bránit své napadené členy. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl v Sejmu, podle zpravodajských informací ruský plán zahrnuje i hybridní útoky drony a raketami na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pokračoval, existuje reálné riziko, že na území jednoho či více států na východě NATO mohou vniknout drony či jiné projektily a způsobit škody. Před tím samým varují tajné služby. Podle zdrojů českých médií se i naše bezpečnostní špičky a politici zabývají scénářem, který počítá s obsazením kousku některého z východních území Estonska či Lotyšska. Michal Smetana z Peace Research Center Prague v debatě Voxpotu nedávno mluvil o tom, co podle něj očekává velení NATO. Nějaké malé pohraniční městečko v Estonsku, Lotyšsku či Litvě, kousek od hranice s Ruskem, bude čelit nepokojům. Vyvolají je Rusové spolu s místními kolaboranty. Zapojí se neoznačení ruští vojáci, městečko zaberou. Test na to proběhne pod falešnou vlajkou. Rusové svoji účast popřou. Podobný vývoj očekává prezident Petr Pavel, který má jistě dost informací. Je to jeden z možných a pravděpodobných scénářů. Rusko se vyjadřuje celkem srozumitelně, že bude podnikat akce proti všem, kteří podporují Ukrajinu. Měli bychom to brát vážně, řekl deníku N. Jak to jde dohromady s Babišovým voláním po míru? Je zjevné, že Rusko mír nechce. Denně to dokazuje vražděním na Ukrajině. Česká diplomacie a český premiér necestují do Moskvy a nevyjednávají mír. Nic pro něj nedělají, navíc podhodnocují českou obranu a v NATO se jen vezou. Na bledském strategickém fóru Babiš obvinil Evropu, že málo mluví o míru, není schopna se dohodnout, zda se má snažit ukončit válku či nikoliv. Znělo to absurdně. Jestli někdo nechce válku, jsou to státy Evropy. Problém je, že evropští politici jedno vědí s jistotou. Pokud Ukrajina prohraje, Putin půjde dál. Cílem se zcela míjejí i všechny snahy Donalda Trumpa o dosažení míru a získání Nobelovy ceny za mír. Putin amerického prezidenta nebere vážně. Babiš mluví o míru, ale zároveň přišel s nápadem, aby byla vybudována společná protibalistická obrana EU. Nazval ji Europatriot. Předvádí, jak je mimo. Evropa už na protiraketové obraně pracuje. Francie a Itálie zmodernizovaly systém Mamba. A 10 evropských zemí založilo koalici, která vyvíjí systém Freya. Není však určen jen pro země EU. Účastní se Británie, Ukrajina a Norsko. Máme tedy dva světy. Svět Babišova volání po míru, na který Putin neslyší. A svět Evropy, která se snaží Putina odradit tím, že se na jeho agresi připravuje.
27: Míní spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Když maďarský premiér Viktor Orbán prohrál letošní dubnové parlamentní volby, zdálo se, že vláda jeho nástupce Pétera Maďara bude usilovat o výrazné zlepšení napjatých maďarsko-ukrajinských vztahů. Avšak opak je pravdou, jak ve svém komentáři vysvětluje evropský editor deníku Luboš Palata.
12: Město Záhoň u hranic Maďarska s Ukrajinou je taková maďarská obdoba za Československa slavné, železniční stanice Čierna Pričope. Tady končí široké východní koleje a začíná normální evropský rozchod železnice. Byl jsem tu letos na jaře a pokusil jsem se tu zjistit, jak to vlastně mají Maďaři s Ukrajinci. A zda nechuť ke Kyjevu byla jen výmyslem tehdejšího proruského premiéra Viktora Orbána, nebo zda to má hlubší základy. Po týdnu reportáží jsem dospěl k názoru, že ty důvody jsou opravdu hlubší. A že i pro mnoho obyčejných Maďarů hraje důležitou roli to, jak se Ukrajina chová k maďarské menšině v Zakarpatí, tedy té části Ukrajiny, která byla mnoho set let částí Uherského království, pak 20 let nejvýchodnějším koutem Československa, 3 dny v březnu roku 1939 tu byla samostatná karpatská Ukrajina, pak území 5 let okupovalo Maďarsko a po válce se této oblasti Československo muselo vzdát ve prospěch stalinského Sovětského svazu. Češi tam dnes skoro žádní nejsou, ale 150 tisíc karpatských Maďarů tam žije dosud. Nejen tito Maďaři, ale i velká část obyvatel této od dalších oblastí Ukrajiny odlišného území nejsou typičtí Ukrajinci. Když se na Krymu a na východě Ukrajiny objevili proruští separatisté, omezil Kyjev dosud velmi bezbřehá menšinová práva nejen ukrajinským Rusům, ale také zakarpatským Maďarům. Navíc je donutil narukovat do ukrajinské armády a bojovat proti ruskému agresorovi, což se u části zakarpatských Maďarů nesetkalo značením. Dnes už bývalý premiér Orbán využil toto omezení ke zdůvodnění svých proruských postojů a k protiukrajinské propagandě. Ta padla na úrodnou půdu. Protiukrajinská kampaň sice už nevyhrála Orbánovi po páté v řadě volby, ale byla mezi Maďary tak populární, že se od ní ani vítěz voleb Péter Maďar nedistancoval. A co víc, v rezervovaném postoji vůči Ukrajině pokračuje. Maďarsko ani dnes nedodává na Ukrajinu žádné zbraně, blokuje rychlý vstup Kyjeva do EU a nejnověji se odmítlo účastnit karpatské iniciativy, která oznámila významné infrastrukturní projekty. A už měsíce plánované setkání premiéra Petra Maďara s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se stále neuskutečnilo. Hlavně proto, že dohoda o zlepšení menšinových práv Maďarů v Zakarpatí stále není dojednána. Petr Maďar skutečně není Viktor Orbán. To ukazuje při mnoha příležitostech a i k Ukrajině se chová mnohem slušněji. Ale když jde o Maďary v zahraničí, ani on nezná slitování. A to ani s tak těžce zkoušenou zemí, jako je dnešní Ukrajina.
27: Dodává evropský editor deníku Luboš Palata. V málo které západoevropské zemi hraje zemědělství tak důležitou roli jako právě ve Francii. Některé domácí produkty jsou považovány za součást národního kulturního dědictví. Letos ale na francouzské zemědělce silně dolehlo rekordní sucho a vedro. Podrobnosti má spisovatelka Klára Notáro, která žije v Paříži.
13: Francouzští zemědělci se potýkají se závažnými problémy již dlouhá léta. Jejich příjmy klesly za posledních 30 let o 40%. Obchodní řetězce jim snižují výkupní ceny do té míry, že si někteří z nich ani nevyplácejí plat a mezinárodní konkurence doslova ohrožuje existenci menších zemědělských podniků. Mnozí farmáři pracují i 70 hodin týdně, na rozdíl od zaměstnanců, kteří podle zákona pracují jen 35 hodin týdně. Letošní rok je pro zemědělce ještě komplikovanější, protože ve Francii bylo sucho a vedro. Vysokými teplotami trpěla drůbež ve Velkochovech, které se nacházejí zejména v západní Francii. Jen v jediném červnovém týdnu zde uhynuli 100 000 slepic a kuřat. Vedro a nedostatek pícnin také působí závažné potíže chovatelům skotu a prasat. Chovatelé krav si stěžují, že krávy v horkém počasí dávají až o třetinu mléka méně. To se projeví i na kvalitě některých slavných sýrů. Jejichž výroba nebude odpovídat dosavadním normám. Na pastvinách nenarostlo dost trávy a zvířata jsou krmena senem z jiných lokalit. Ve špatném stavu jsou i pole s kukuřicí a slunečnicemi. Víno z kukuřice, která potřebuje hodně vody, klesne kvůli suchu téměř o polovinu. Letošní úroda bude slabá a proto francouzská vláda vyhlásila výjimečný plán nazvaný Znovu vyzbrojení zemědělství. Ministryně zemědělství, potravinářství a potravinové nezávislosti Anny Genevardová prohlásila, že stát uvolní 1 miliardu eur na podporu zemědělců. Peníze mají pomoci těm, kteří nedostali odškodnění za neúrodu od pojišťoven, nebo těm, kteří nemají dost prostředků na zavlažování. Tato pomoc od státu má zabránit tomu, aby zemědělské podniky nekrachovaly. I tak za poslední 3 roky zaniklo ve Francii 40 000 menších zemědělských hospodářství. Stát letos osvobodí zemědělce od některých daní. Ministryně Genevardová také požaduje, aby se časté kontroly redukovaly na jedinou kontrolu. Prefekti budou mít také možnost udělit výjimky z francouzských nebo evropských předpisů, zejména pokud jde o povinný půdní pokryv. Zemědělci, kteří se těžce potýkají s klimatickými změnami, budou mít také k dispozici psychologické poradny. Každý, kdo pracuje s půdou nebo chová hospodářská zvířata, jasně vidí, že v nových klimatických podmínkách nebude moci vést hospodářství tak, jak to bylo dosud možné. Konvenční zemědělství ukazuje stále zřetelněji svoje slabiny. Zemědělci, kteří by chtěli změnit způsob hospodaření a přizpůsobit se vyšším teplotám v létě a prudkým dešťům v zimě, se však nesetkávají s podporou administrativy. Existuje jen málo odborných studií, které by jim ukázaly, jaké plodiny bude možné v budoucnosti v jejich regionu pěstovat. Letošní neúroda vede nevyhnutelně ke zvyšování cen potravin. Do cen se promítá také zdražování nafty. A tak nelze vyloučit, že se na podzim ve Francii probudí živelné hnutí žlutých vest, které v roce 2018 poznamenali začátek prvního Macronova mandátu.
27: To byla spisovatelka Klára Notáro.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
27: A v této chvíli se vrátíme k některým zajímavým komentářům uplynulého týdne. Vláda premiéra Andreje Babiše schválila rozpočet s vysokým deficitem, který se blíží hranici 400 miliard korun. I když obě menší koaliční strany původně s výší schodku nesouhlasily, premiérovo hnutí ANO prosadilo svou. Co to vypovídá o rozložení sil v Babišově koalici, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
14: Jsme nejmenší vládní stranou se 13 mandáty v poslanecké sněmovně a nemůžeme prosadit zdaleka všechno, co jsme před volbami slibovali. Zhruba tímto způsobem obhajoval Petr Macinka podobu státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem schválený deficit rozpočtu se totiž blíží hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v úvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. Byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů.

0: způsobě SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde, než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česko zavede od začátku října regulace cen pohonných hmot. Existují ekonomické argumenty pro i proti tomuto kroku. V každém případě to ale nezůstane bez následků pro období, až cenová intervence skončí, domnívá se publicista Petr Holub.
2: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už podruhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se z hadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že 8. října proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by si měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnili. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži, automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra z hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
1: A slova Petra Holuba zazněla na závěr dnešního vydání pořadu Názory a argumenty. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Rusko zaútočilo na velké datové centrum v Kyjevě. Včerejší rozbory ve vodojemu v Odoleně vodě na jednom místě znovu prokázaly nadlimitní množství olova. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem 1-2. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
6: Záležte Ukrajinciv bez internetu.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Ve vodojemu v Odoleně vodě včera ráno naměřili 4x limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovu neukázali. Voda ale dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Olovo se ve vodě podle rozboru objevilo poprvé 10. září. V některých obcích na sever od Prahy jsou domácnosti dál odkázané na přistavení. Cisterny. Vodu z kohoutku můžou používat jen jako užitkovou. Ve Staré Boleslavi se chystají na zítřejší svatováclavskou poutní mši. Lebku svatého Václava při ní poprvé nahradí stříbrná bysta s ostatkem tohoto světce. Nový relikviář vytvořili šperkaři Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník Staroboleslavské kapitoly Gabriel Mulamuhič.
8: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
4: Lebku svatého Václava přivezou do Staré Boleslavy dnes večer. Po celou pouť zůstane v bazilice. Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu masové popravy a deportace nastolil během několika dní, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
9: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboje obrovskou ránu.
4: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
3: Sport. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
10: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
3: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Ta na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A české tenistky čeká finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se tým kapitánky Barbory Strýcové utká po 11. hodině dopoledne českého času s Ukrajinkami a Radiožurnál Sport odvysílá ze zápasů přímé přenosy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D8 za Ústím nad Labem a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan opatrně za odbočkou na Bukov na 78. kilometru. U čerpací stanice po nehodě na vozovku vytekla nafta, je to průjezdné bez zdržení. Na Pražském okruhu se pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov na 17. kilometru. Osazují nosníky mostu, dálnice byla kvůli tomu zavřená asi hodinu, kolony už se rozjely, uzavírky se ale mohou opakovat. A na dálnici D35 D35 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor ve sjezdu na dálnici do Olomouce na D35. A ve sjezdu na 84. kilometru stojí porouchané vozidlo, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dopolu jasno až oblačno, ráno ještě ojedinělé mlhy, během dne má oblačnosti od západu ubývat až do vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. A foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně mírný jihovýchodní. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Odpor proti stavbám datacenter, Amazon proti AI agentům, velká pokuta pro Google a povinné ověřování věku na internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
5: Online Plus.
12: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
12: Návrh nového evropského nařízení, které má ochránit děti v online světě, zavádí povinné ověřování věku, které dosud v evropských regulacích nebylo výslovně přikázáno. Omezené účty navíc budou moci dětem pod 15 let zřídit jen jejich rodiče, kteří budou muset prokazovat, že jsou skutečně zákonnými zástupci daného dítěte. Ve svém komentáři k návrhu evropského nařízení Kids Act to píše nezisková organizace Electronic Frontier Foundation, která se zabývá ochranou lidských práv v digitálním světě. Návrh se podle ní soustředí na ochranu dětí, ale příliš se nevěnuje ochraně soukromí či svobodě vyjadřování a svobodě získávat v online světě informace. Věkové hranice, ať jsou koncipovány jakkoliv, podkopávají občanské svobody, snižují bezpečnost a vytvářejí bariéry přístupu na internet, říká organizace. Návrh podle ní také neobsahuje žádné úlevy z povinností pro menší a střední firmy, které tak podle Electronic Frontier Foundation budou v nevýhodě oproti velkým online gigantům. Petře, my jsme o tom návrhu krátce mluvili minulý týden, ale to jsme zatím vlastně nevěděli, jak vypadá celý ten návrh, protože jsme vycházeli jenom z oznámení Evropské komise, respektive její předsedkyně, a teď jsme si tedy mohli přečíst i ten celý ten text toho návrhu. A já vlastně pro to dnešní povídání o návrhu tohoto nařízení jsem vlastně vyšel opravdu z vyjádření nebo nějakého komentáře Electronic Frontier Foundation, což je organizace, která se zabývá opravdu ochranou digitálních svobod a velmi se jaksi zasazuje o to, aby ty digitální svobody byly co nejméně omezené. Navrhuje podle tebe tedy ten Kids Act skutečně to povinné ověřování věku o online služeb, jak píše IFF?
13: No výslovně ne, ale z toho, jak je postaven, tak jasně vyplývá, že nějaké ověřování tam bude muset být. Jenom není zřejmé, jakým konkrétním způsobem by se to mělo dělat, aby to odpovídalo požadavkům toho zákona. To, na co reaguje IFF, je vlastně ta představa, že se to bude dělat přes nějaké osobní doklady, což není jediná možnost.
12: Ale jak jsem vlastně sledoval právě vyjádření zástupců Evropské komise, tiskovou konferenci vlastně k představení toho nařízení a podobně, nebo toho návrhu nařízení, asi musím připomenout, že se samozřejmě ten návrh ještě v průběhu projednávání může změnit, tak tam se opravdu hodně zmiňovalo to, že by se k prokazování věku nebo odhadování toho věku měly kromě různých signálů, které už ty služby mají, tak používat ty různé peněženky digitální identity, které by měly od příštího roku začít fungovat v Evropské unii, anebo různé speciální aplikace pro děti. Komise už letos na jaře představila prototyp takové aplikace pro ověřování věku dětí, ale ten schytal hned poměrně velkou kritiku kvůli chybám a bezpečnostním dírám, které obsahuje. Takže opravdu myslíš, že se nebudou tyhle ty aplikace a ty digitální peněženky používat jako to výchozí řešení pro to ověřování věku, že to půjde tedy jinými nějakými způsoby?
13: Já spíš mluvím o tom, co bych si přál, než co si myslím, že se stane. Evropská peněženka digitální identity by logicky mohla být tím nástrojem, který by se proto dal použít, mohl hodit, za předpokladu, že opravdu bude fungovat tak, jak nám již dlouhá léta vlastně slibují. To znamená, že tam půjdou zřetelně od sebe oddělit jednotlivé typy osobních údajů a například to ověření věku bude možné bez odhalení identity příslušného člověka, jména, bydliště, rodného čísla, čehokoliv dalšího. Prostě jenom prověřím, že mi bylo 15. Pokud by to bylo takhle a technicky to možné v principu je, slabina je v tom slově v principu, tak by se proti tomu mnoho namítat nedalo. Zatím to ale vypadá, že ten projekt není v tomhle směru dokonalý, není spolehlivý, není dotažený. Ano, má bezpečnostní díry a v takovém případě by bylo celkem pošetilé na něm něco stavět, což ale neznamená, že se to nestane.
12: Co říkáš vlastně na to, že IFF říká, že tedy věkové hranice jako takové jsou vlastně problematické, protože tedy vytvářejí bariéry pro přístup k informacím, například obsahují nějaká rizika pro ochranu osobních údajů a podobně. Souhlasíš s tímhle názorem této organizace?
13: IFF je vážená a velmi zasloužilá neziskovka s jasnou politickou agendou, která směřuje k absolutní svobodě slova, projevu a nulovým bariérám a omezením v digitálním světě. To je postoj, kterému já rozumím, jenom jsem se postupem času naučil z něj trochu slevit a neuvažovat tak moc černobíle, protože jsou tady i jiné legitimní požadavky. Ochrana dětí je taky legitimní požadavek. A teď jde o to, jaké řešení najít, jak technické, tak právní, aby se ta práva navzájem nenarušovala, aby to bylo v rozumném souladu, aby se nikomu příliš neublížilo. Ponechat tomu úplně volný průběh při současném stavu internetu, neomezovat dětem vůbec nic, mám pocit, že už není dobře obhajitelné stanovisko z etického, morálního hlediska. Že je jasné, že něco se s tím dělat musí. A teď jde o to, jestli to jde udělat neinvazivně, tak aby se nenarušovala práva na soukromí úplně všech uživatelů internetu. Já si myslím, že by to jít mělo, že by to mělo jít přinejmenším přes behaviorální ověřování věku, test chování, znalostí, schopností toho, kterého uživatele, jestli mu těch 15 nebo 13 bylo nebo nebylo, ale to je věc, se kterou se teď začíná experimentovat ve Spojených státech třeba a uvidíme, jak moc se to tam osvědčí nebo neosvědčí. Obecně je to velice citlivá otázka, ale bral bych vždycky v úvahu, že tady jsou dva druhy oprávněných požadavků a že je potřeba najít řešení, které je skloubí.
5: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Přepočtu skoro 10 miliard korun má zaplatit firma Google za to, jakým způsobem v minulosti sbírala údaje o poloze uživatelů. O pokutě rozhodl irský úřad na ochranu osobních údajů. Kauza se táhne od roku 2018, kdy stížnost na Google podalo několik evropských organizací na ochranu spotřebitelů. Tvrdili, že Google používá různé triky, aby si zajistil, že mu uživatelé dají svolení s tím, aby jejich lokační údaje sbíral. Šlo například o to, že sběr dat byl při založení účtu na Google ve výchozím stavu povolen a k možnosti toto nastavení změnit se uživatel musel složitě proklikat. Při používání služeb také Google opakovaně uživatele vyzýval, aby si soustavné ukládání data zapnuli. Firma podle stížnosti také uživatele dostatečně neinformovala o tom, že údaje sbírá a k čemu je používá. Mluvčí Google na současnou pokutu reagoval vyjádřením, že se stížnosti týkaly minulého stavu a že firma od roku 2019 nastavení svých služeb upravila k lepšímu. Petře, možná na začátek taková trošku provokativní otázka. Má smysl dávat v roce 2026 pokutu za něco, co se dělo v letech 2018 až 2020 na internetu?
13: No, čistě právně vzato jistě ano, Protože to nejsou věci, které by byly promlčeny a čas od času se stává, že to trvá takhle velice dlouho, než se ten spor uzavře. Samozřejmě je to v kontrastu s tím, jak rychle se vyvíjejí technologie jako takové a způsoby jejich využití. A konec konců i ta pravidla Google má jistě pravdu, když říká, že už se dneska chová jinak. Ostatně chová se jinak mimo jiné, protože si byl vědom těch stížností a toho potenciálního postihu. Neznamená to ale asi, že by se mu to mělo prominout, to mi nedává smysl.
12: Součástí námitek těch organizací na ochranu spotřebitelů bylo i to, že Google ukládá ta data příliš dlouhou dobu, mimo jiné, ještě vlastně připomenu. Je podle tebe tady sběr a ukládání dat o poloze v těch online službách nebo online vlastně operačních systémech podle tebe rizikový a jaká taková rizika podle tebe by to třeba mohlo mít?
13: Já myslím, že není potřeba o tom uvažovat ani tímhle způsobem. Všechna data, která nejsou nezbytně potřebná pro fungování té, které služby by se měla zhromažďovat pokud možno minimálně nebo vůbec ne. Je jasné, k čemu Google a podobné firmy potřebují data o naší lokaci. Jsou to cenné zdroje dat o našem chování, které se dá zase využít pro nějaké lepší cílení reklamy a model typického chování uživatele. Nejde o to, že by chtěli sledovat, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne. Ale zároveň je tam i ten údaj obsažen, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne, pokud to trvá takhle dlouho, to ukládání dat, a to rozhodně není dobře. Nemají teda ta někde ležet, jsou zneužitelná na mnoho způsobů. Myslím si, že není povinnost nikoho z nás vysvětlovat, proč to nechceme, je to přirozený požadavek, že to nechceme, a naopak, když ta firma to z nějakého velmi vážného důvodu chce, tak to vysvětlování a zdůvodňování je na ní.
12: Stojí podle tebe, Petře, za to i dnes třeba v aplikacích a službách to využívání údajů o poloze třeba vypínat, protože dneska se nás ty aplikace, a to se zlepšilo, to musíme uznat, ať už to bylo různým regulačním tlakem, nebo si to ty firmy uvědomily sami, spíš bych tedy typl, že to bylo tím tlakem, tak ty firmy se nás na to ptají při používání různých aplikací a online služeb velmi často, jestli tedy dáváme to svolení, aby třeba používali nějaké údaje o naší poloze, aspoň přibližné anebo velmi přesné. Myslíš tedy, že stojí za to tahle oprávnění omezovat nebo je povolovat? Jaký na to máš názor?
13: No, bez pochyby stojí za to je omezovat, kromě situací, kdy my sami jako uživatelé máme zájem na tom, aby ta aplikace tu naši polohu znala. Typický příklad jsou mapové aplikace. Když chceš mapy používat, tak jim musíš dovolit, aby viděli, kde se zrovna nacházíš, jinak nejsou příliš užitečné. Ale je spousta aplikací, u kterých to moc dobrý smysl nedává a kde je naprosto zdravý instinkt to všechno vypnout a zakázat. Nejenom data o poloze, ale jakákoliv zbytečná osobní data, které ty aplikace vyžadují. Dobré je to, že oproti tomu stavu před 6-7 lety se ty aplikace opravdu hodně transparentně ptají, musí, přinejmenším v Evropě, a dá se i zpětně u mobilních aplikací poměrně snadno ověřit, k jakým našim datům mají přístup a upravit to. Stačí se jenom trochu zajímat o to, jak v kterém operačním systému se to vyhledává, tahle povolení. Čili máme my jako uživatelé celkem hodně možností, jak přístup k našim datům omezit, a měli bychom se je naučit využívat.
5: Online Plus Davida Slíška.
12: Americký obchod Amazon vykázal ze svých stránek AI asistenta Muse, kterého před několika týdny spustila firma Meta. Ta jej prezentuje jako prvního AI agenta či osobního asistenta, který je dostupný masově i laickým uživatelům. Používat jej zatím mohou jen lidé ve Spojených státech. Agent umí za uživatele například vyřizovat e-maily, vyhledávat informace, rezervovat letenky anebo právě nakupovat v online obchodech. Jenomže právě na Amazonu přestal po několika týdnech od spuštění fungovat. let. Jako první o tom informoval server Geekwire. Amazon posléze potvrdil, že Muse zablokoval. Není to vlastně úplně překvapení, protože obchod blokuje i další AI chatboty a další podobné nástroje. Letos na jaře dokonce zažaloval službu Perplexity, jejíž AI bot se také snažil na Amazonu za uživatele nakupovat. Soud nejprve vydal předběžné opatření, podle kterého Amazon mohl Perplexity zablokovat, později ale podle Geekwire tento příkaz zrušil. Petře, tohle mě přišlo vlastně jako zajímavá věc, takový trochu souboj mezi tedy provozovatelem jednoho z největších asi e-shopů na světě a těmi vývojáři různých AI chatbotů a AI vyhledávačů a dalších AI nástrojů. Proč podle tebe Amazon ty AI agenty a chatboty takhle usilovně a soustavně blokuje?
13: Nabízejí se dvě základní odpovědi, vyber si z nich, která se ti bude víc líbit. Ta první, a myslím si, že to patří i k oficiálním zdůvodněním Amazonu, jsou bezpečnostní ohledy. Ta druhá, podle mě přinejmenším stejně pravděpodobná, spíš pravděpodobnější, je to, že Amazon sám hodně investuje do vývoje umělé inteligence a bude chtít nabídnout nějaké svoje vlastní nástroje, asi svého vlastního chatbota, svým zákazníkům a bude chtít, aby to byl ten její, koho budeme používat, nikoli nějaké třetí strany.
12: To je asi pravda, že tam nějaký takový zájem bude. Každopádně vlastně my jsme ještě v našem pořadu nemluvili o tom agentovi Muse a to hlavně proto, že v Česku si ho zatím oficiálně tady vyzkoušet opravdu nemůžeme, je dostupný jenom na tom americkém trhu. Podle různých recenzí z amerického tisku, které jsem četl, se ale zdá, že funguje poměrně dobře. Překvapilo tě, že s AI asistentem, takovýmto masovým, právě použitelným i lidmi, kteří nemají třeba nějaké technické znalosti o umělé inteligenci, že s takovým nástrojem přišla právě Meta a ne jedno z těch velkých dvou vývojářských studií, Anthropic nebo OpenAI?
13: Nepřekvapilo. Meta je k tomu velice dobře vybavená tím, že provozuje velké chatové služby. Za prvé a za druhé nezapomeňme, že patří mezi významné vývojáře umělé inteligence. Není na stejné úrovni nejspíš jako Anthropic a OpenAI, ten současný duopol, který tomuto oboru vládne, ale má výborné open sourceové modely Llama s otevřenými vahami, které používá vlastně celý svět, když potřebuje něco, co poběží jako umělá inteligence lokálně. Má spoustu lidí, kteří tomu vývoji umělé inteligence velice dobře rozumějí a dělají v tom velké pokroky. Čili je docela přirozené, že má Meta svého vlastního chatbota postaveného kompletně na vlastní technologii.
12: Myslíš, že podobní AI agenti, kteří opravdu fungují trošku vlastně lépe než ti chatboti, protože třeba vlastně ty své zadané úkoly plní i v době, kdy tam člověk s nimi nekomunikuje, měli by být více samostatní, měli by dokázat ovládat třeba více programů a dalších nějakých služeb a tak dál. Myslíš, že tohle to je další vývojový stupeň, který nahradí třeba ty současné AI chatboty s tím okýnkem, prostě kam klademe nějaké dotazy?
13: Stupeň asi ne, já si myslím, že tohle může velice dobře a bude velice dobře existovat vedle sebe. Každý z těch komunikačních modů, říkejme tomu tak, komunikačních modů s umělou inteligencí se dá dobře použít k něčemu jinému, doplňuje se to.
12: Tak jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Jsem zvědavý, kdy si tedy Muse budeme moci vyzkoušet i v Česku a jaké zkušenosti s tím pak načerpáme, ale to uvidíme zatím. Meta tedy pořád píše, že v naší zemi není ten agent ještě dostupný, tak si budeme muset počkat.
5: Online Plus Davida Slíška.
12: Amerika má nové velké politické téma. Stavbu datacenter pro vývoj a provoz umělé inteligence. Odpor proti budování velkých datových center se šíří mezi obyvateli bez ohledu na jejich příslušnost k různým politickým stranám a proudům, popisuje americká veřejná mediální organizace NPR. Podle letošního průzkumu organizace YouGov a magazínu The Economist je proti výstavbě nových datacenter 63% z dotázaných dospělých obyvatel Spojených států. Ačkoliv může mít výstavba velkých sálů s mnoha servery pozitivní ekonomické dopady, například ve vyšších daňových příjmech pro obce, kde vznikají, lidé se obávají také negativních důsledků. Data centra podle nich spotřebovávají příliš mnoho elektřiny a také vody. U některých vidí lidé jako problém také například hluk z turbín nebo to, že blokují pozemky, kde by se jinak dali stavět obytné domy. Podle NPR opozice proti datacentrum vzniká zdola od obyvatel a jejich tlak se už projevuje i v politice jednotlivých států. Příkladem je guvernér amerického státu Texas, který podle serveru Politico ještě před několika měsíci patřil k propagátorům datových sálů. Aktuálně ale vydal zákaz schvalování staveb nových datacenter, dokud stát nedostane výsledky auditu svého energetického systému a toho, jak jej zatěžují právě datacentra. V Evropě mají datová centra od příštího roku začít zveřejňovat informace o tom, jak jsou energeticky náročná. Petře, myslím, že aspoň z mého pohledu velice zajímavé téma, vlastně aspoň tady zatím ve Spojených státech, v České republice těch datacenter tolik není, k tomu se možná ještě dostaneme, ale ve Spojených státech to vypadá na velké i politické téma a ten odpor proti výstavbě nových datacenter, tam vypadá to i podle průzkumu tady docela roste. Co na to říkáš, na tuhletu situaci? Dalo se čekat, že lidé začnou mít obavy z toho, že tyhle stavby spotřebovávají hodně elektřiny, že to může například třeba vést ke zvýšení cen elektrické energie a také, že spotřebovávají hodně vody. Dali se tyhle obavy očekávat a jsou podle tebe tedy založené opravdu na skutečnostech?
13: Jsou založené na skutečnostech a proto se určitě očekávat dali. Datová centra jsou dneska vlastně největšími továrnami na cokoliv, které se na světě nově stavějí. Jsou to ta velká datacentra, jsou opravdu obrovské haly zabírající nesmírné pozemky. Nedají se přehlédnout, je to velice vizuální. A když se něco takového staví v krajině, kde dosud žádná výstavba nebyla, tak to tluče do očí. Kromě toho, že spotřebovávají elektřinu a vodu a zabírají půdu, tak taky na sebe upozorňují stupněm ostrahy. Hlídají je ozbrojenci, jsou tam elektrické ploty, ostnaté dráty, zabezpečení proti sabotáži. A to taky nevyvolává příjemné pocity. Čili je celkem pochopitelné, že to hnutí vzniklo. A Amerika má před volbami. V listopadu budou voliči rozhodovat o novém složení kongresu. A všichni lokální politici jednotlivých států Unie dneska pečlivě sledují, co jejich voliči chtějí a nechtějí. A snaží se jim v tom vyjít vstříc. Odtud třeba i ten obrat v Texasu.
12: A myslíš tedy, že opravdu ty obavy jsou oprávněné, že ta negativa, dejme tomu datacenter, převažují nad těmi třeba pozitivy, která přinášejí?
13: No, je to tak, že ta negativa jsou lokální, kdežto ta pozitiva se nacházejí obvykle někde jinde, než kde stojí to datacentrum a kde žije to místní obyvatelstvo, které ho denně vidí. A tenhle rozpor sám o sobě stačí na to, aby vzniklo napětí. Na našem území tady postavili něco, z čeho mají prospěch v New Yorku nebo v San Francisku, ale my tady uprostřed Ameriky máme jenom to betonové monstrum. To je celkem logická úvaha.
12: A má to podle tebe potenciál zpomalit třeba vývoj umělé inteligence, tedy vlastně vyřešit tu otázku, o které teď mluví ti velcí šéfové velkých vývojářských studií, že by se měl vývoj tedy zpomalit z bezpečnostních důvodů. Nevyřeší to za ně ten odpor proti stavbě datacenter?
13: To si myslím, že by chvilku trvalo, než by se projevilo tímhle způsobem, protože Spojené státy jsou veliké a lokální protesty na několika místech ještě neznamenají, že ta výstavba se výrazně zpomalí nebo zastaví, jenom se maličko zkomplikuje. Kapacita stávajících datových center tak jako tak je docela velká. Ta výstavba, která probíhá teď, spíš očekává nějaký další rozvoj technologií do budoucna, než že by to bylo nezbytně potřebné už v tomhle okamžiku. Je to spekulační dost často. Čili v krátkodobém měřítku to s rozvojem umělé inteligence nemusí udělat nic a asi neudělá. Středně době záleží na tom, jak se tahle politická tendence bude vyvíjet. Záleží na tom, jak dopadnou ty listopadové volby do kongresu a jak to změní celou americkou technologickou politiku, pokud změní.
12: Možná to také způsobí větší tlak na to, aby ty modely vlastně byly úspornější a aby nespotřebovávaly tolik výkonu a podobně, ale to je zase spíš taková moje spekulace. Tak uvidíme, jak to dopadne a jestli se podobné obavy přelíjí tedy z Ameriky i například do Evropy a například k nám, kde zatím tedy těch datacenter tolik není a nejsou tak velká samozřejmě jako ve Spojených státech. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuju za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
13: Naschledanou.
12: A od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.
5: Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině.

0: a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách. Žárovky.
1: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, kdy se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. V příštích žárovkách se společně vypravíme do údolí Děhlovského potoka na Ostravsku. A dozvíte se nejen, jaké to je dělat vědu rukama, ale také hledat odpovědi ukryté ve dřevě.
0: Poslouchejte dnes po 10:30 dopoledne na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kráska proti Hitlerovi, aneb Dva životy Hedy Lamarrové.
1: Starý černobílý film vypráví. Vidíme spící dívku. Má tmavé vlasy a nádhernou tvář, jaká se dnes už jen tak nevidí. Je ráno. Dívka vstane a v zápětí už vidíme, jak cvala na koni. Ten ji donese až k rozlehlé vodní hladině. Dívka se svlékne, přičemž své šaty nechá na hřbetu koně. Potom už plave v průzračné vodě. Její kuň však odběhne pryč, i s oblečením. Ta krásná dívka vyjde z vody. Diváky spatří takovou, jakou ji pán Bůh stvořil. Hotový zázrak. Tato scéna vejde do dějin světového filmu. Píše se totiž rok 1932 a nad tímto snímkem se veřejně pohorší i samotný papež. V knize Historie československého filmu v obrazech autorů Jaroslava Brože a Mirtila Frýdy můžeme číst.
0: Scéna vyvolala protesty mravokárců a zákroky cenzurních orgánů, čímž se ale jen zvýšil zájem o celý tento film.
1: A slova dalšího filmového historika Luboše Bartoška, ten na toto téma ve své knize Náš film uvedl.
0: Film byl doslova opředen skandály. V Itálii se nedostal do širší distribuce. V Německu byl uveden až v roce 1935, v Anglii 1936 a ve Spojených státech amerických až počátkem roku 1938.
1: Pokračujeme ale ve filmovém ději. Nedaleko od míst, kde se dívka koupe, pracují dělníci na stavbě železniční trati. Vede je urostlý chlapík s ostře řezanou tváří. Všimne si běžícího koně, který na hřbetě nese ženské šaty. Muž koně dohoní a pak objeví námi známou dívku, která se nahá skrývá v křoví. Muž gentlemansky odvrátí tvář a podá jí oblečení. Dívka se oblékne. Dva mladí krásní lidé stojí nyní proti sobě, tváří v tvář. Příběh mladičké Evy, žijící ve studeném manželství se starým mužem a mladého stavebního inženýra Adama, který se stane jejím milencem, dosáhne záhy svého vrcholu. Jak svého času ve filmovém dokumentu BBC Neobyčejné ženy řekla filmová historička doktorka Ruth Bartnová.
2: Ve filmu je scéna, kdy Hedy běží nahá z křoví k jezeru, do kterého skočí a také prožije před kamerou orgasmus. Pro publikum ve 30. letech to bylo něco naprosto šokujícího. Tou dobou se herci na plátně zdaleka takto nechovali. Dokonce ani když se jednalo o evropský umělecký film.
1: Film, o kterém je řeč, vešel do historie pod názvem Extáze. Hedy, to byla Hedy Lamarrová. Ovšem v roce 1932, když ve zmíněném filmu natáčela hlavní roli Evy, to byla ještě Hedy Kieslerová. Pocházela z Vídně. Tehdy v roce 1932 jí bylo teprve 18 let. Nešlo o její první hereckou zkušenost. Za sebou již měla 3 filmové role. Poprvé natáčela již ve svých 16 letech. Ovšem snímkem Extáze se měla navždy zapsat do dějin světové kinematografie. Snímek českého režiséra Gustava Machatého, na jehož úspěchu se výrazně podílel třeba i český kameraman Jan Stalich, se měl rovněž stát nejpopulárnějším československým filmem předválečného období, navzdory cenzurním zákazům. Jaroslav Brož a Mirtil Frýda ve vzpomínané knize uvedli.
0: Extáze a na tehdejší dobu nevšední filmové pojetí sexu úspěšně pronikla i za hranice. A zejména po uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1934 měl tento film československé produkce otevřeny dveře do celého světa. Avantgardní prvky filmu získaly i u náročných kritiků pověst výjimečného uměleckého díla, kterou si tento film plně zasloužil.
1: Pro Hedy Kieslerovou znamenal tento film také cestu do vysněného filmového nebe, což byl americký Hollywood. Ale nepředbíhejme. Uplynuly desítky let a já se procházím Dobšinou, východoslovenským městem, ležícím v údolí Dobšinského potoka. Dívám se na novorenesanční budovu radnice. Obdivuji památnou vilu, kterou nechal postavit Eugen Ruffini, objevitel Dobšinské ledové jeskyně. Rovněž i tuto ledovou jeskyni, která se nachází nedaleko města, navštívím. A občas mě napadne, zda v tomto kraji náhodou se nedotýká míst, kterých se tu počátkem 30. let minulého století dotýkla třeba zrovna Hedy Kieslerová. Právě v Dobšiné měl tehdy filmový štáb své sídlo a odtud se herci vydávali na další exteriéry. Ať už to byly Topolčanky a třeba také Chust, město na tehdejší podkarpatské Rusy. Rovněž i tato další místa se mi podařilo postupně navštívit, abych tu mimo jiné vnímal atmosféru, která hlavně díky kameramanu Janu Stalichovi vyzařuje takřka z každého záběru filmu Extáze. V duchu slov filmového historika Luboše Bartoška.
0: Dominující složkou filmu byl obraz a obrazová skladba. Machatý odvážně svěřil tento nesnadný úkol mladému, tehdy ani ne 25-letému, Janu Stalichovi. Není přehnané tvrzení, že měkká a svou světelností téměř plastická Stalichova kamera byla Machatého režii kongeniální a podstatnou měrou se podílela na úspěchu filmu. Stalich dovedl uplatnit smysl pro výtvarnost filmového obrazu.
1: Kdo ví, jak ta nádherná místa, kde film vznikal, zasáhla do života herců, kteří ve filmu hráli, ve filmové Evě či ve filmovém Adamovi. Oba, tedy Hedy Kieslerová, později Lamarová a Ari Berdmok, si při natáčení, tak jak vzpomínal Jan Molnar, který se natáčení zúčastnil, velmi dobře rozuměli. To i přesto, že Hedy se vůbec netajila svým židovským původem a Ari Berd se už naopak už tehdy profiloval proti židovskými názory. Na výsledku filmu je ovšem jejich dobrá spolupráce znát. Ostatně nepotkali se poprvé. Před kamerou spolu vystupovali již v roce 1931 v německé filmové komedii Jeho veličenstvo krize. Hedy i Ari Berd byli v mnohem rozdílení a přece si svým způsobem blízcí, smyslem pro romantiku a také touhou po dobrodružství. Pocházeli z rozdílného prostředí. V literárně historické studii rozdílení válkou například také čteme.
0: Heda, přesným jménem Hedvig Eva Maria Kieslerová, pocházela z velmi bohaté rodiny, do které se narodila 9. listopadu 1913. Její otec, vídeňský ředitel banky a matka, úspěšná pianistka, připravili svému jedináčkovi krásné dětství v přepichu. Měla co si jen zamanula, už jako malá se věnovala tanci a divadlu. Později zcela propadla filmu.
1: Ve svých vzpomínkách o mnoho let později Hedy uvedla.
2: Jednoho dne mi matka slíbila za dobré chování dárek. A tím dárkem byla moje první návštěva kina. Nadšením jsem úplně ztratila řeč.
1: Byla rozhodnuta. Stane se filmovou hvězdou. Když se co by 16letá objeví ve svém prvním filmu, snímek se jmenuje Peníze na cestě, její nevšední krása publikum doslova ohromí. Jistý kritik napíše, že je nejkrásnější dívkou planety. Hedy jde za svým snem. Z Rakouska míří do Berlína. Filmuje, hraje divadlo. Po uvedení filmu Extáze, navzdory tomu, že snímek je některými odpůrci označen za pornografický, 18letá Heda se stává evropskou, ale i světovou hvězdou. Zatímco dobrodružství na ní teprve čekalo, její filmový partner a přítel Ari Berd Mok měl už velkou část dobrodružství za sebou. Citujeme z literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1932 měl už Ari Berd Mok za sebou pestrý život. Narodil se 3. srpna 1904 v Berlíně. Byl o 9 let starší než Hedy. Na rozdíl od ní vyrůstal spíše v drsném prostředí v rodině důstojníka. Po matce měl švédské kořeny. Byl předurčen pro vojenskou kariéru. Pamětníci na něj vzpomínali jako na nápadně hezkého, svalnatého, sportovně založeného mladíka. Ari Berd měl teprve 15, když se coby příslušník německého sboru dobrovolníků zúčastnil, bylo to 21. května 1921, bojových potyček o město St. Annaberg v Horním Slezsku. Mezi sebou bojovali Poláci žádající připojení k Polsku a Němci. Ari Berd pak vystudoval ekonomii a práva. Pak se vydal na cesty. V jednom ze svých pozdějších rozhovorů uvedl: byl jsem námořníkem, žil jsem 2 roky v Arktidě, byl jsem lovcem na Aljašce. Do Berlína se vrátí v roce 1929. Všimnou si ho filmaři. Svůj první film, Volání severu, ve kterém hraje například také český režisér Josef Rovenský, natáčí v roce 1929. V roce 1932 má za sebou již 9 celovečerních filmů.
1: Snímek Extáze získal postupně i rakouskou a francouzskou verzi. Pronikl do světa. Oba hlavní představitelé, Hedy a Aribert, se rozcházejí. Zatímco Aribert Mock pokračuje v kariéře v Německu a je ještě některými kritiky vnímán paradoxně jako levicový avantgardní herec, Hedy míří zcela jinam. Krásná, také ale mimořádně inteligentní herečka, o její pronikavé inteligenci až genialitě bude ještě řeč, nachází, jak si myslí, muže svého srdce. Je to Fritz Mandl, nebývale bohatý obchodník, jemu se také přezdívalo obchodník se smrtí. Obchodník, který navzdory svému židovskému původu zásobuje zbraněmi nejenom třeba španělského fašistického generála Franka, ale také italského dučeho Benita Mussoliniho. V literárně historické stati Rozdělení válkou můžeme číst.
0: Je pravdou, že Hedy milovala bohaté a mocné muže. Je možné, že se tak chtěla dostat dále, získat nové příležitosti. Tehdy ale působila velmi zamilovaně a prohlašovala, že s hraním končí. Její muž ji přivedl do nejvyšší společnosti. Zúčastnila se i setkání s Mussolinim. Ten přitom zavzpomínal s úsměvem na film Extáze a také na to, jak na nátlak Vatikánu měl zastavit distribuci snímku. Mussolini si nechal film dopravit do své římské vily Torlonia, film nezakázal a o hlavní představitelce se vyjádřil jako o mimořádně hezké ženě. Jednu věc si ale Mussolini a Hedy manžel neuvědomili. Ve chvílích, kdy s dalšími zbrojaři hovořili o nových typech zbraní, třeba i o námořních torpédech, krásnou Hedy tato tematika nejenomže nenudila, ale ledacos si z těchto debat odnesla, aby své poznatky později využila jako prostředek pro zničení německého nacismu.
1: Hedy žije ve zlaté kleci. Její muž ji považuje za svou trofej, která svou krásou a inteligencí má okouzlovat i hosty. Jeho žena si ale čím dál více uvědomuje jeho špinavé obchody. To, že zbraně prodává každému, kdo je ochoten zaplatit. V roce 1937, navzdory tomu, že ji Fritz Mandl hlídá na každém kroku, z manželství utíká. I se špedeky, které jí manžel věnoval. Její útěk je hodně dobrodružný, jak se ostatně píše ve stati Rozdělení válkou.
0: Jak Hedy později vyprávila, při pronásledování vběhla do nevěstince, protože Fritz Mandl ji zahlédl a šel hledat i sem, otevřela jedny dveře a vběhla do jednoho z mnoha pokojíků. Tam už ale čekal zákazník. Protože se bála vyjít na chodbu, zachovala se opravdu profesionálně a zákazníkovi prý splnila jeho přání. O tom, zda za to dostala zaplaceno, však nemluvila. V každém případě v roce 1937 se dostala do Londýna. Tehdy tu pobýval spoluzakladatel proslulé americké filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. Tehdy 53-letý rodák z Minska se pro svou společnost snažil získat některé vytipované herce ze zemí ohrožených Hitlerem. Sešel se i s Hedy, které nabídl standardní filmovou smlouvu. Hedy se s tím nespokojila. Zjistila si, kdy a kterou lodí se Mayer vrací do Spojených států. Na tu loď se nalodila, takže se opět dostala do Mayerovy blízkosti. Ten jí po ukončení plavby nabídl novou, již ale exkluzivní smlouvu. Také Hedě doporučil, aby si změnila jméno. Zrodila se tedy Hedy Lamarr. Inspirací se jí stala americká hvězda němé éry Barbara Lamarr.
1: Ve Spojených státech nastartovala další hvězdnou etapu. Ještě v 38. roce se objevuje v hlavní roli filmu Alžír. Snímek ji opět rázem proslavil. Její fotografie jsou na předních stranách novin a časopisů. Jenomže se jí velmi dotýká osud její vlasti, vnímá anexi jejího rodného Rakouska nacistickým Německem, vnímá listopadové události 38. roku v Německu, Křišťálovou noc, rozbitá okna židovských obchodů, hořící synagogy, její zabití a uvěznění židovští souvěrci. Kdo ví, jestli si právě v této smutné době vzpomene na kamaráda Ariberta. Jeho další osudy jsou popsány v literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: Od roku 1932, kdy natočil Extázi, až do roku 1940, stihne hrát v 16 celovečerních snímcích. Vystupuje i v několika experimentálních dokumentech, také v divadle. Na rozdíl od Hedy, která nacisty bytostně nenávidí, jeho oslovuje nacionální socialismus. Vystupuje i v propagandistických dokumentárních snímcích. Jedním z nich je film Věčný les, alegorie, kdy německý strom symbolizuje německého selského vojáka, přičemž agresivní cizinec tyto stromy chce zničit. Jde tu také o mystický vztah mezi stromem a přírodou. Film je zajímavý i tím, že uchoval autentický hlas Ariberta Moga, který je průvodcem snímku.
3: Meisterwerken grüßt und spricht der Wald als deutsches Angesicht, hoher Bild, hoher Meisterschaft. Für die Dome, die da ragen hoch wie deiner Stämme macht.
1: V roce 1940 natáčí Ariber Mock film Koncert na přání. Netuší, že je to jeho film poslední. Příběh německého důstojníka, který povinnost a službu vlasti staví nad slastí probuzené lásky. Je možné, že poselství tohoto filmu režiséra Eduarda von Barsodyho a Ariberta Mocka inspirovalo. Jen co dokončil filmování, hlásí se ve svých 36 letech na frontu. Zařadí se mezi obrovskou masu téměř 4 milionů mužů, kteří 22. června 41. roku napadnou Sovětský svaz. Je docela možné, že i Ariberta Mocka byl přesvědčen o tom, že se dostane během pár týdnů do Moskvy, aby se pak s náležitou pompou vrátil, co by hrdina, do Berlína. A co se v této době odehrává okolo Mockovy někdejší filmové milenky z filmu Extáze Hedy Lamarrové? Ta si užívá hvězdnou slávu. To už se ale blíží chvíle, kdy Hedy dokáže světu, že je v ní mnohem více než jen výjimečná krása. Dne 7. prosince 41. roku napadnou japonská letadla Pearl Harbor. Prezident Franklin Roosevelt ohlašuje americký vstup do války.
0: Žádám kongres, aby okamžik nevyprovokovaného a hanebného útoku Japonska z neděle 7. prosince vyhlásil za začátek válečného stavu mezi Spojenými státy americkými a japonským císařstvím.
1: Hedy Lamarrová patří od prvních chvil mezi ty filmové hvězdy, které se zapojí do válečného úsilí. Nabízí válečné dluhopisy. Šlo o systém dobrovolných půjček jednotlivců, díky nimž bylo možné okamžitě získat hotovost, třeba na nákup zbraní. Hedy sama prodala dluhopisy za 25 milionů dolarů a navštívila přitom 16 míst Spojených států. V roce 1942 založili přední filmové hvězdy hollywoodskou kantínu. Zábavní klub pro Američany, kteří se chystají do armády. Vše tu bylo zdarma, jídlo vařili hollywoodské hvězdy. Hedy obsluhovala, vařila, měla nádobí, líbala vojáky před odchodem do války. Později napsala.
2: Všechen čas jsem trávila v kantýně, kde jsem tvrdě pracovala. Některé večery jsem se podepsala tolikrát, že jsem se bála, že mi upadne ruka. Ale nemohla jsem to těm mládencům odmítnout.
1: Přestože Hedy dostala z Rakouska do bezpečí svou matku, otec zemřel ještě ve 30. letech, stále s hrůzou sledovala, co se děje v Evropě. Až konečně přišla na nápad, který měl jednou proslavit více než všechny její filmy, včetně Extáze dohromady. Tehdy právě zuřila válka o Atlantik. Opět dejeme slovo literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: Německé ponorky si dali za cíl vyhladovět a izolovat britské ostrovy, a to především ničením obchodních lodí. Po vstupu Spojených států do války se těžiště německých akcí přesunulo blíže k americkému pobřeží. Původní počet ponorek na počátku války vzrostl na více než 300 těchto plavidel. V roce 1942 se Němcům téměř podařilo úplně přerušit zásobovací trasu, kterou americké lodě putovaly k britským ostrovům. V průběhu bitvy o Atlantik zahynulo 75 tisíc lidí a bylo zničeno přes 14 milionů tun potravin a výzbroje. Pro spojence se stalo úkolem číslo jedna vývoj modernějších torpéd, využití nového naváděcího systému, a to tak, aby nepřítel nemohl do navádění jakkoliv zasahovat. Stále chyběl systém, který by naváděl torpéda přesně na cíl, aniž by se to protivník včas dozvěděl.
1: Řešení, věřte nebo ne, měla v rukou filmová hvězda první velikosti Hedy Lamarová. Dostala totiž nápad, se kterým šla za Georgem Antailem. Kdo byl George Antail? Muž mnoha zájmů a schopností, americký avantgardní a experimentální hudební skladatel, také klavírista, spisovatel, vynálezce. Někteří lidé byli přesvědčeni i o jeho mystických schopnostech, zejména poté, co na začátku 40. let v jedné ze svých publikovaných statí přesně předpověděl průběh a konec druhé světové války. V roce 1943 mu bylo 43 let. Jeho nejslavnější skladba, Ballet Mécanique, nebyla určena pro lidské tanečníky, ale pro 16 mechanických klavírů, které hrály synchronně. Dejme opět slovo stati rozdělení válkou.
0: Hedy si vybavila rozhovory, které vedl její první muž Fritz Mandl s dalšími zbrojaři a také třeba s Benitem Mussolinim. Často totiž diskutovali o možném vývoji řízených střel, včetně torpéd. Jenomže právě naváděcí systém pro torpéda, systém, který komunikuje pouze na jedné radiové frekvenci, mohl být snadno objeven a navíc ho nepřítel mohl i rušit. Hedu ale napadlo, a co když se bude při vysílání signálu využívat více zdánlivě nahodilých frekvencí, a to v přesně daném pořadí? Pro nepřítele bude pak takřka nemožné signál ovlivnit. Když s nápadem seznámila naprosto cíleně Antaila, ten si uvědomil, že přelaďovat rychle z jedné frekvence na druhou je možné dobře koordinovat, a sice stejně, jak to svého času udělal s automatizovanými klavíry ve skladbě Ballet Mécanique. Jinými slovy, do vysílače na lodi a stejně tak do přijímače na torpédu je třeba dát děrné pásky. Obě budou perforované naprosto shodně, a sice pomocí souborů náhodných čísel, které budou představovat tajnou instrukci pro přepínání komunikačních frekvencí. Pásky tedy budou identické a začnou se odvíjet ve stejném okamžiku, takže vysílač bude komunikovat s torpédem v dokonalé shodě.
1: Šlo tu vlastně o jistý druh šifry. Tento systém nebylo prakticky vůbec možné rušit. Poslední verze pracovala dokonce s 88 frekvencemi, což je mimochodem stejný počet jako počet kláves u klavíru. V době, kdy Hedy Lamarová horečně pracovala na svém vynálezu, který měl účinněji ničit německé ponorky, její filmový milenec filmu Extáze a Ribbert Mock byl už mrtvý. Při rychlém postupu Ukrajinou se ocitl, co by příslušník 9. pěšího pluku u řeky Desny v oblasti Smolenska. Možná mu tahle široká řeka, včetně hustě zalesněného okolí, připomněli slovenskou a podkarpatsko-ruskou krajinu, kde v roce 1932 natáčel Extázi. Pokud tu ale opravdu snil, bylo to naposledy. 2. října 1941 je Aribert Mock zabit při protiútoku Rudé armády. V nekrologu, který vyjde o 6 týdnů později, bude vyslovena soustrast jeho manželce Elizabeth a také malé dcerce Marlí. Aribert se už nikdy nedozví, že jeho poslední film Koncert na přání vydělá jen za rok 1941 7,5 milionu říšských marek a uvidí ho 23 milionů platících diváků. A co se mezi tím děje s vynálezem Hedy Lamarové, opět čteme ve stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1942 byl sice tajný komunikační systém patentován, ale poté, co informace pronikla do novin, projekt byl odmítnut. Jak Hedy Lamarová bude později vzpomínat, vysocí generálové se nemohli smířit s myšlenkou, že by si největší zásluhu připsali filmová herečka a experimentální hudební skladatel. Hedy se vrací zpět k natáčení. Vznikají její

0: Komunikační firmy musely najít způsob, jak umožnit mobilům vzájemné komunikace, aniž by si mobily vzájemně rušily signál. Zvolený systém byl modifikací vynálezu přepínání frekvencí, vynálezu Hedy Lamarrové a George Antheila. Tento vynález přejaly telekomunikační sítě pro systém Wi-Fi a pro mobilní telefony po celém světě. Hedy Lamarrová je opět slavná, také bohatá. V jejím rodném Rakousku je den jejího narození, tedy 9. listopad, dnem vynálezů. Svět už konečně oceňuje nejenom její krásu, ale hlavně její inteligenci a genialitu. Hedy dokonce získává přezdívku Matka moderní technologie. Umírá 19. ledna 2000, její 87 let. Svým dětem zanechá mnohamilionový majetek.
1: Popel Hedy Lamarrové nechali její děti rozptýlit, jak si přála ve vídeňském lese. V srdci nádherné přírody připomínající českou Šumavu. Tam, kde Hedy prožívala své krásné dětství. Symbolický hrob má na vídeňském centrálním hřbitově. V době mé návštěvy byl plný květin. Její někdejší filmový milenec Adibert Mok hrob nemá. Krásný muž s dobrodružnou povahou, který uvěřil Adolfu Hitlerovi, leží kdesi u ukrajinské řeky Desny. V kraji připomínající místa, kde vznikl film Extáze a kde byl on a s nimi Hedy ještě opojeni štěstím.
2: Připomínka Mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi, Český rozhlas Plus.
3: Jak to bylo doopravdy už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8 hodině večer na Plusu. Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Švýcaři dnes hlasují v referendu o rozšíření neutrality. V Příchovicích u Tanvaldu začnou oslavy 60. sezóny divadla Jary Cimrmana. Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů prohrou s Chorvatskem. Omezení brzdí provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Švýcaři dnes hlasují v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
7: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN.
8: Nelze být nemnogo neutrálními.

0: Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu v referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál společně s divadlem Járy Cimrmana dnes oslaví jeho jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu budou herci souboru hosty několika besed. Program začne za 2 hodiny.
2: Tak kampak, Kuzmo Kuzmiče!
3: Kolikrát se probudím ráno a řeknu si, je to možný, že je ti tolik let a je to možný, že na tom divadle už budeš 60. rokem.
4: Zdeněk Svěrák bude společně s většinou svých kolegů hostem besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Vysílat budeme živě mezi 10. a 14. Oslavíme 90. Miloně Čepelky nebo vyhlásíme vítěze ankety o nejoblíbenější postavu z her divadla. Zatím vede Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
2: No, nemá talent.
4: Program bude pokračovat až do 8. hodiny večerní a nabídne i další besedy a koncerty, třeba z hudebněných sonetů Miloně Čepelky nebo jazzmena Milana Svobody. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: A vrátíme se k tomu podrobně přibližně za 3/4 hodiny. Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu zbývá už jenom pár dní. Zájemci ji musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
5: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
6: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
5: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
5: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští fotbalisté rozehráli elitní skupinu Ligy národů porážkou s Chorvatskem. Prohráli na úvod angažmá nového kouče Santiho Denny 1-2. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se po 11. hodině utkají v přímém přenosu Radiožurnálu Sport s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
9: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a nebezpečí na D8 u sjezdu na Litoměřice. Na Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a letištěm čekejte omezení mezi sjezdy na Ořech a na Barandov. Na 17. kilometru osazují nad dálnici nosníky mostů a projíždí se aktuálně vždy pouze jedním pruhem. Chvílemi podle potřeby provoz dělníci dokonce úplně pozastavují, aktuálně se ale dá zúžením projet plynule bez držení. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy pozor, kousek za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 45 je na dálnici popadané dopravní značení, vybočuje se, na místě už je policejní hlídka, situaci řeší. A opatrně na výjezdu z Tachova směrem do Chodského újezdu u Humlenského rybníka vyšetřují policisté nehodu, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ještě ojedinělé mlhy, během dne má oblačnosti od západu ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Papež zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Přidáme podrobnosti. Kde leží hranice politické autority církví? Zeptám se v souvislosti s výsledky voleb v Německu. A Rusko posílá na frontu ostatky středověkého válečného knížete. I to bude naše téma. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
10: Vertikála.
12: Papež Lev XIV. Je na čtyřdenní návštěvě Francie. V Paříži už se setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem, sloužil mši na náměstí Svornosti a včera večer dorazil do Lourdes. Co je zatím hlavním tématem jeho návštěvy? To už sleduje kolega František Šedivý. Dobrý den.
13: Dobrý den. Vedle samotného duchovního rozměru je to především otázka jednoty. Uvnitř Evropy je napříč různými náboženstvími. Lev XIV. Se v Paříži setkal taky s migranty a s oběťmi sexuálního zneužívání v institucích katolické církve. Velkou pozornost potom vzbudila sobotní mše na náměstí Svornosti, kam podle očekávání dorazily statisíce lidí. Večer papež odcestoval do Lourdes, kde se zúčastnil modlitby u jeskyně Mazabiel, místa spojeného s údajnými zjeveními Panny Marie.
12: A právě Lourdes jsou dnes hlavním bodem programu. Co ho čeká, kam se vydá poté?
13: Dnes ho čeká slavnostní mše pod širým nebem, na kterou do Lourdes přijeli 10 000 poutníků. Město přitom běžně obývá jenom asi 13 000 lidí. Zítra potom Lev 14. zamíří do Met, kde se zúčastní mezináboženského setkání a vystoupí na akci nazvané Ke kořenům Evropy pro mír a jednotu. Právě tam bude mluvit o budoucnosti Evropy a jejím hledání společných hodnot. Met navíc není vybrán náhodou, působil tam Robert Schuman, tedy jeden z otců evropské integrace.
12: Na 150 katolických kněží, biskup a jeptišky z různých zemí protestovalo pochodem v Římě proti postupu Izraele v pásmu Gazy, kde se podle nich odehrává genocida. Účastníci došli k Vatikánu, tam se pomodlili nedaleko baziliky svatého Petra.
13: Podle serveru Vatican News se průvodu dominovalo bílé plátno popsané jmény 300 dětí z pásma Gazy a Libanonu, které izraelská armáda zabila od vyhlášení příměří loni v říjnu. Protestující pochodovali v doprovodu italské policie a na území Vatikánu nevstoupili. Řada odborníků, včetně těch pověřených OSN, podle AP uvádí, že válka Izraele v pásmu Gazy je v podstatě genocida.
12: Předchozí papež František žádal, aby bylo prošetřeno, jestli ke genocidě v Gaze dochází, a také nezávislá vyšetřovací komise OSN viní Izrael z toho, že v Gaze spáchal genocidu. To ale Izrael odmítá.
13: Je to tak. Před 2 lety Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v pásmu Gazy. Síť nazvaná Kněží proti genocidě vznikla loni v srpnu. V současnosti je v ní 2 500 kněží a biskupů z 5 kontinentů. Účast byla podle AP podstatně vyšším než v případě pochodu, který organizátoři pořádali minulý rok. Izrael ofenzivu v pásmu Gazy zahájil 7. října 2023 po útocích palestinského teroristického hnutí Hamas, které si vyžádali asi 1200 obětí, převážně civilistů. Zdravotnické úřady v Gaze uvádějí, že zahynulo více než 73 000 Palestinců, přičemž téměř polovinou obětí jsou ženy a děti.
12: Aktuální události tento týden sledoval František Šedivý. Děkuju.
13: Taky díky, hezký den.
12: Německé církve varují před nacionalismem, vymezují se proti AfD, odmítají politiku této strany jako neslučitelnou s křesťanskými hodnotami a před volbami své věřící opakovaně vyzývali k obraně demokracie. Přesto AfD získává stále silnější podporu, a to i mezi lidmi, kteří se ke křesťanství hlásí. Kde tedy dnes leží hranice politické autority církví? Nejenom o tom budu mluvit s teologem Albertem Petrem Rétmanem. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Německé církve, a to jak katolická, tak i evangelické, před AfD už několik let varují a mluví o neslučitelnosti jejího völkisch nacionalismu s křesťanstvím. Přesto v posledních zemských volbách získala AfD mimořádně silnou podporu. Co tedy dnešní volební výsledky říkají o skutečné schopnosti církví ovlivňovat politické postoje svých věřících?
14: Ten výsledek ukazuje opravdu hranice přímého vlivu církví na volební rozhodování obyvatelů. V Mecklenburgsku, předtím Pomořansku, získala AfD 38,2% hlasů, což je velké množství a bylo to pro mnoho lidí opravdu překvapení, právě protože velké skupiny i církve se jednoznačně vyjadřily proti nacionalismu v tomto smyslu. A toho se nelze vyvodit podle mého, že jejich hlas nemá smysl. Církev samozřejmě není volební štáb. Jejím úkolem je pomáhat lidem utvářet svědomí a to je i jejich sebepochopení o vlastní roli. Církev má být přítomna tam, kde se rodí strach, hněv i nedůvěra. Výsledek volby zároveň vybízí k sebereflexi, si myslím. Samotné prohlášení biskupů k rozhovoru s mnoha lidma zjevně nestačí.
12: Někteří představitelé církví dnes říkají, že nestačí voliče AFD odsuzovat, anebo před ní jenom varovat, že je potřeba rozumět jejich frustraci, strachu a pocitu, že je nikdo neposlouchá. Není právě tohle dnes pro německé církve klíčová otázka? To znamená, jak mluvit s lidmi, kteří AFD volí, aniž by tím legitimizovali její politiku?
14: To je opravdu klíčová otázka a musíme rozlišovat mezi člověkem a politickým programem. S člověkem je potřeba mluvit vážně a s respektem. A některým lidem se to i daří. U konkrétního člověka je potřeba vědět a vnímat, čeho se obává, jaké zkušenosti stojí za jeho rozhodnutí. To ale neznamená přejmout každý vysvětlení jako jeho problému nebo mlčet k výroku, které zpochybňují důstojnost druhých. A to je to rozhodující. Dobrý rozhovor může začít otázkou, co by se ve vašem životě muselo změnit, abyste měl znovu důvěru. A musí v něm být místo i pro naši jasnou odpověď, proč je pro křesťané rovna důstojnost každého člověka nepřekročitelná.
12: Co to dnes znamená, když se řekne politická autorita církve?
14: Politická autorita církve zůstává, ale zůstává právě v tom, že připomíná na to, jaké jsou základy spolužití. A tím není církev politická strana a má mluvit i jiným jazykem. Ale tohle znamená, že církev se nemají jenom dívat na vlastní pozici a na vlastní zdroje, i finanční zdroje, které můžou dostávat od státu, ale připomínat na to, co je klíčový, co se týče spolužití lidí ve společnosti.
12: Nemůže být paradoxně právě velmi otevřené politické angažmá církví kontraproduktivní, jestli neposiluje nakonec přesvědčení části společnosti, že církev už není morální autoritou, ale že je to jeden z politických táborů.
14: Je možný, zejména když církev mluví jazykem stranického zápasu, jak jsem řekl, nebo když církev působí dojmem, že má odpověď na každou politickou otázku. V tomto případě by bylo politické angažmá církve kontraproduktivní. Pak i část lidí přestane poslouchat, samozřejmě, ještě předtím, než vysvětlí církve své důvody. Mlčení však podle mě není řešením. Církev by měla být přesná a zdrženlivá v otázkách, kde existuje více legitimních politických cest. A současně jednoznačná má být tam, kde jde o lidskou důstojnost, jak jsem řekl, o svobodu svědomí či demokratická pravidla. Věrohodnost získat tím, že stejná mřídka použije na všechny politické strany a samozřejmě taky sama na sebe.
12: My tady zároveň vidíme pozoruhodnou míru jednoty. Katolíci, protestanti, židovské obce i muslimské komunity se například v Mecklenburgsku, po předním Pomořansku před volbami společně postavili za demokratický charakter společnosti. Je tahle mezináboženská jednota dnes důležitější než kdy dřív? Může mít větší společenskou váhu než samostatné apely jednotlivých církví?
14: To považuji za mimořádně důležité. Právě v Mecklenburgsku předním Pomořansku vystoupili společně představili křesťanských církví, jak se řekla, židovských obcí a muslimské komunity. A mě taky upřímně řečeno překvapilo i ta jednota uvnitř katolické církve. My vnímáme právě ve vnitrocirkevních otázkách velké diskuze uvnitř katolické církve a podařilo se jim německým biskupům před rokem jednohlasně se vyjádřit proti völkisch nacionalismu a to je velký signál do společnosti a právě když ten signál pochází z různých náboženských komunit a všech církví křesťanských.
12: O tom, jak mají církve mluvit s lidmi, kteří volí AFD, aniž by rezignovali na svoje hodnoty anebo se sami stali jedním z politických táborů, jsem mluvila s teologem Albertem Petrem Rétmanem. Děkuji za váš čas, pane doktore, mějte se hezky.
14: Já také děkuju.
10: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Rusko posílá na frontu ostatky středověkého válečného knížete Dmitrie Donského. Vojáci je mají uctívat jako zdroj božské ochrany. Alespoň takhle o tom píše web Rádia Svoboda. Nejde přitom o nový fenomén. Náboženské ikony a ostatky provázejí ruské války už po staletí a jejich význam znovu narůstá. Náboženské symboly se stávají součástí ruského ospravedlňování války na Ukrajině, kterou Kreml označuje za posvátný boj. A to už je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Libore, dobrý den.
15: Naděl, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
12: Připomeňte, kdo byl Dmitrij Donskoj.
15: Byla to jedna z nejvýraznějších osobností ruských dějin, byť se dožil pouhých 38 let. Byl to tedy moskevský kníže později, ale především byl válečník, který se v roce 1380 proslavil společně s litevskými spojenci bitvou na Kulikově poli, kde porazil tatarsko-mongolská vojska chána Mamaje. A to je pro Rusy nesmírně důležitá symbolika, protože to takzvané tatarsko-mongolské jho, které trvalo velmi dlouho, vlastně ruské dějiny velmi významně poznamenalo a od jeho doby vlastně už nikdo se nedokázal Ruska nadlouho zmocnit a nějak ho opanovat. Takže potud si nese vlastně po celé dějiny hlavně slávu válečníka. Vlastně on měl být svatořečen už v roce 1980, tedy o 600. výročí bitvy, o které jsem právě mluvil, ale stalo se tak až později v roce 1988, tedy o 600. výročí smrti Dmitrije Donského.
12: Vojáci tedy mají uctívat jeho ostatky jako zdroj božské ochrany. Jak tenhle rituál vypadá, jak probíhá?
15: Tak zaprvé bych chtěl zdůraznit, jak ty ostatky vypadají konkrétně. Je to údajně část pravé ruky knížete, protože v hrobě v Archangelském chrámu Kremlu se sice uchovalo celé mumifikované tělo knížete, ale pro tyhle účely se zkrátka jaksi odborně oddělené části dávají do speciálních schrán a jako takové potom tedy jaksi putují v tomhle případě dokonce k vojskům na frontu, ale kromě toho také do 30 ruských měst, která jsou vystavena ukrajinským dronovým útokům. Jinak, jak jste říkala na začátku, je to tradice staletá a zkrátka dobře se tedy pěstuje dodnes, i když u nás, řekl bych, působí trošku fetišisticky.
12: A jak je mezi Rusy populární?
15: Já bych řekl, že je docela populární to putování ostatků případné, nebo prezident Putin například frontovým vojskům věnoval také dvě kopie ikon. Ikony také často se nosívají v čele procesí, podobně jako ty schrány z ostatky a populární samozřejmě jsou, ale v téhle souvislosti si vždycky vzpomenu na svůj poměrně dlouhý a poměrně dávný rozhovor s moskevskou kolegyní z Rádia Svoboda Lenou Rykovcevovou. Dostali jsme se i na tu ruskou víru a ona mi tenkrát říkala, víte, Libore, to, co třeba svět často považuje za ruskou zbožnost, ona to velmi často bývá spíše pověrčivost a řekl bych, že zrovna tohle může platit i v případě těch ostatků.
12: Ostatky středověkého válečného knížete Donského, tedy Rusko posílá na frontu a my jsme o tom podrobně mluvili s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, děkuji, krásnou neděli.
15: Naslyšenou.
12: Před 30 lety, bylo to 7. září roku 1996, zahynula při dopravní nehodě na argentinské dálnici zpěvačka Gilda, vlastním jménem Miriam Alejandra Bianchi, které tehdy bylo 34 let. Její popularita po smrti nejenom že neopadla, ale naopak rostla a dnes k ní poutníci putují jako k lidové světici, přestože ji katolická církev oficiálně za svatou neuznává. Podobný kult existuje taky v Argentině i kolem dalších postav. Ukazuje fenomén lidové zbožnosti, jak se v Latinské Americe proměňuje vztah lidí k institucionalizovanému náboženství. A tohle aktuální téma je i proto, že papež Lev XIV. Má už v listopadu navštívit právě Argentinu, Uruguay a Peru, tedy oblast, ve které žije víc než čtvrtina všech katolíků světa. A my si o tom teď budeme povídat s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den.
16: Dobrý den.
12: Připomeňte, kdo byla Gilda a jak se z populární zpěvačky stane po smrti někdo lidovou světicí.
16: Ano, to je velmi zajímavá záležitost. Gilda byla tedy oblíbená zpěvačka žánru cumbia, což je velmi oblíbený žánr, je takový taneční v Argentině a po celé Latinské Americe. No a ona byla tedy známá ve své době, ale v těch 34 letech tragicky zemřela při nehodě autobusu i se svojí maminkou a dcerou, plus ještě s nějakými dalšími lidmi, kteří s ní vystupovali. A od té doby začali tvrdit lidé, kteří poslouchali, že při poslechu jejich písní, anebo také při tom, když se k ní modlili a nebo si na ní vzpomněli, objevovala se jim ve snech, se zjevoval a tak dále, tak se různě uzdravovali především z různých nemocí a tak dále. Takže se najednou stala takovýmhle fenoménem a vlastně její alba posmrtně začala být ještě populárnější než za života a mělo to i tuhle zvláštní konotaci toho, že tedy nejenom posloucháte dobrou hudbu, ale ještě přitom vlastně můžete dosáhnout nějakého zázraku.
12: Františku, jak se tahle lidová zbožnost liší od oficiálního kultu svatých v katolické církvi?
16: No tak na prvním místě Siri Gildu nikdo jako světici oficiálně neuznal, neprošla takovým tím striktním řízením, které by dokazovalo skutečně, jestli jsou ty zázraky v uvozovkách pravé, tak to katolická církev alespoň dělá a snaží se sbírat svědectví a zjišťovat nějak nebo potvrzovat nějakým způsobem ty zázraky, což nám může připadat v moderní době celkem zábavné, ale je to starý a velmi prověřený způsob v katolické církvi toho, jak se někdo stane oficiálním světcem a tím pádem samozřejmě ten kult a ta zbožnost vůči Gildě je zcela neoficiální a asi se nestává, že by se k ní třeba někdo modlil o přímluvy veřejně v nějakém katolickém kostele nebo že by se organizovala nebo si církev nějak podílela na organizaci těch poutí k jejímu hrobu a tak podobně.
12: A jak se k tomuto fenoménu staví oficiální katolická církev? Přehlíží ho, bojuje proti němu anebo se ho snaží nějak usměrnit?
16: No, dovedete si představit, že asi není úplně nadšená z toho, že vznikají takovýhle lidový světci, ale v posledních desetiletích je trošku tolerantnější v tom smyslu, že s těmi lidmi vede nějakou konverzaci, samozřejmě se na těch ceremoniích a tak dále nepodílí, ale tak jako úplně to nevyhání. Ostatně třeba v té Guatemala ten Machimón se taky občas objeví přímo v místním kostele, ta jeho socha, nebo tam tak se snaží tam přinést ti místní věřící, takže to takové permanentní vyjednávání snaha o to ty věřící nevyhnat z katolické církve, protože jsou to často katolíci, ale zároveň to úplně oficiálně samozřejmě neuznat. A v tomhle jsou mnohem striktnější ty rostoucí protestantské církve, které to samozřejmě považují za idolatrii a velmi bojují proti těm lidovým kultům.
12: Františku, co uctívání lidových světců vypovídá o tom, jak dnes lidé v Latinské Americe vůbec prožívají víru, jak prožívají duchovno?
16: Myslím, že to ukazuje, jak neskutečně bohatý ten svět latinskoamerické spirituality je a jak byl vlastně bohatý dlouho, protože tohle je fenomén, který je starší, to není úplně moderní fenomén, i když se tam zase objevují ty nové a nové postavy, ale sahá hluboko prostě do samých počátků kolonizace. Myslím si, že to ukazuje, že pod, řekněme, nějakým povrchem toho, že se pořád díváme a vidíme prostě 90% křesťanů, velké procento katolíků ve většině latinskoamerických zemí, tak se skrývá celá řada různých podob toho, jak lidé prožívají svoji víru a můžou být opravdu diametrálně odlišné.
12: Papež Lev XIV. Má v listopadu navštívit Argentinu, Uruguay a Peru. Co bude jeho hlavním úkolem, pokud jde o udržení katolíků v regionu?
16: No upřímně si myslím, že bude potřeba hlavně se neustále omlouvat a vysvětlovat ty různé skandály týkající se zneužívání nejen sexuálního, ale různých prostě mocenských a jiných skandálů, které zasahovaly v posledních letech katolickou církev ve velké části zemí toho regionu, a bude potřeba se snažit těm věřícím ukázat, že tohle je minulost a v budoucnosti by takovéhle věci rozhodně nebyly přijatelné a bylo by s nimi velmi tvrdě zameteno.
12: O zajímavém fenoménu lidových církví neuznaných svědcích jsme mluvili s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Díky za váš čas a naslyšenou.
16: Děkuji, naslyšenou.
12: Kopí osudu, někdy taky označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou. V minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. A po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
17: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
18: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegharda-vank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegharth. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
17: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
18: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
17: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
19: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
17: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
19: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
17: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
19: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
17: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
19: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
17: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.
12: A z uplynulé necelé půl hodinky už je to všechno. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
20: Osm hodin a 30 minut. Právě a Tereza Tomášková.
1: Papež Lev XIV. Dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí si pak papež promluví s několika oběťmi sexuálního násilí v katolické církvi. Cestu papeže po Francii sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis a víc chystáme do zpráv v 9. Charita České republiky dnes otevírá dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a setkat se s pracovníky i dobrovolníky. Podrobný program je na stránkách Charity.
0: Sport. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zastavený Pražský okruh a nebezpečí na D2 před Brnem. Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm neprůjezdný obou směrně u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu a provoz je tak opět pozastaven. Směrem na D1 i na letiště ta uzavírka je dočasná, ale kolony už narůstají obou směrně. Dá se sjíždět naposledy na Stodůlky, kilometr 21 směr D1 a nebo na Strakonice, to je exit na 10. kilometru směrem letiště. Pak se to dá obět přes Prahu po Barrandovském mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze je klidný, bezproblémový. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy kousek před Brnem na 6. kilometru stojí nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
21: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
22: Máme za sebou úplněk, ten nastal krátce před 7 hodinou večer. No a slunce to dnes vyšlo nad obzor v 6 hodin 53 minut a zapadne v 18 hodin a 47 minut. Do té doby nás čeká den, který bude doslova jako reklama na babí léto. Slunečno a nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Zatímco tento týden se většinu dní teploty nedostaly nad 20 stupňů, teď se situace změní. Slunečné a teplé počasí totiž vydrží, a to až do příští víkendu. Dnes tak naměříme mezi 19 až 23 a bude slunečno a se začátkem nového týdne teploty ještě stoupnou. Zítřejší státní svátek tak přinese téměř letní hodnoty. Naměříme až 25 stupňů a obloha bude dál jasná. No a stejné to bude i v úterý a nejvyšší denní teploty kolem 24 stupňů pak vydrží i v prvních říjnových dnech. Ten teplotní rekord, který se váže k 27. září, nás zavede o 3 roky zpět do roku 2023. Tehdy bylo taky teplo. Teplota stoupla až na 26 stupňů. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Freud a Jung už před více než 100 lety upozorňovali, že v nás mohou probíhat procesy, kterých si nejsme vědomi. Dnes víme, že náš mozek zpracovává obrovské množství informací, aniž bychom si jich všimli. Jak tedy podle dnešního poznání chápeme vědomí a nevědomí? Jakou roli hrají v našich životech? A má sebepoznávání své hranice? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
0: Vertikála.
23: A mými hosty ve studiu jsou dnes Boris Rafajlov, jungovsky orientovaný psychoterapeut a filozof, působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, a také Rastislav Šumec, neurolog a neurovědec, působí na Masarykově univerzitě a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a je také certifikovaným učitelem mindfulness. Oběma pánové, dobrý den, vítejte v debatě.
24: Dobrý den.
25: Dobrý den.
23: Boris Rafajlov, když dnes řekneme vědomí a nevědomí, mluvíme vůbec o stejné věci jako Freud nebo Jung? Jinými slovy, co třeba z jejich pojetí zůstává živé v současné psychoterapii a co už bychom dnes formulovali jinak?
24: Z mého pohledu se toho až tak moc nezměnilo. Spíše se to v nějakých oblastech rozvíjí, v některých se překvapuje, objevuje to, že to, co bylo v jejich době, je třeba jenom hypotéza, tak dnešní věda se k tomu na základě nějakého jako přístrojového měření prostě nových možností pozorování, které v jejich době nebyly, třeba aktivit mozku a podobně, tak se zjišťuje, že se ty jejich hypotézy jako objevují jako, nebo prokazují ještě dneska jako třeba platné. Já bych řekl, že vztah k nevědomí svým způsobem rámuje vývoj psychoterapie jako takové. Jo? Dneska máme přes více než, já to teda z hlavy přesně nevím, ale rozhodně je to číslo přesahující jako 500 terapeutických škol a směrů. a v podstatě všechny, když bych to zjednodušil, nějakým způsobem reagují na Freuda. Už pro tu jungovskou školu platí to, že se vlastně vymezuje některým těm základním konceptům platným pro psychoanalýzu.
23: A když byste teď měl říct ty pojmy vědomí a nevědomí, podle toho současného psychoterapeutického poznání, tak co by o nich platilo?
24: Zase, teď bych se asi trošku odkazoval na to, ke kterému tomu nějakému základnímu směru vlastně ten daný psychoterapeut platí a podle toho ta odpověď bude vypadat. Já si třeba cením toho, že v tom je trošku záludná čeština, že my mluvíme o nevědomí, ale když půjdete jako hlouběji do těch zdrojů, tak zjistíte, že jak v němčině, tak v angličtině si na to trošku dávali pozor. Ty jazyky mluví o nevědomém. Nedávají tomu to, co si pod tím představíme, že to je právě nějaká oblast, jo? Nějaká pevně daná ohraničená oblast. Takže já to velmi zjednoduším a řeknu, že si můžou posluchači pod nevědomím představit jednoduše stejně obecný pojem, jako když řekneme neuvědomované.
23: Že jsou to věci, které si neuvědomujeme a neumíme je tím pádem pojmenovat a ani o nich nevíme, že je máme?
24: Ano, ano, takhle se to dá říct. A rozhodně jsou směry, které vůbec nepracují s nevědomím jako takovým, jo? Které vůbec nepracují v rámci téhle tradice. Jestli vezmeme, že ten košatý strom terapeutických přístupů, jak už to tady opakuju, tak má nějaké jako dvě hluboce základní větve a to je, řekněme, taková jako to, co bylo předtím nějaká americko-ruská škola, to, co se dnes zkráceně říká KBT a je to jako kognitivně behaviorální terapie nebo přístup. Jo, když to velice zjednoduším, tak vycházeli tehdy z velmi základního pragmatického přístupu, který všechno, co se nedá otestovat, jednoduše, prakticky, tak je potřeba z té vědy vyloučit a držet se víc z toho, co si můžeme zkušenostně ošahat. A je vlastně zajímalo to, co je podnět, a potom je nějaká černá krabička, něco se uděje a pak je nějaký výstup, nějaká reakce. A když bych to velmi zjednodušil, tak oni se soustředili na spojitosti a vazby mezi tím podnětem a tím výstupem. A nezajímalo je to, co se děje vevnitř, protože to je příliš zmatené a nejasné, příliš spekulativní. Zatímco ta druhá obrovská větev, ke které patří psychoanalýza a všechny terapeutické směry, ale vůbec i teorie, které se s tím pojí, typičtější pro evropskou tradici, západní a středoevropskou tradici, to je to, co se víceméně jako usadilo pod tím obecnějším pojmem hlubinná psychologie. A ty právě zajímá to prožívání člověka. A to je to, co by ti behavioristi zařadili do toho black box. Ale to je někde na začátku, kdy se ty věty jako hodně rozestupují. Dneska i to, co se děje v člověku, samozřejmě ty KBT terapeuty zajímá.
23: Ten neurovědní pohled, jak se právě na vědomí a nevědomí dívá současná neurověda, jak otázku vědomí a nevědomých procesů právě zasazujete do kontextu moderních teorií fungování mozku, to už je otázka na neurovědce Rastislava Šumce.
2: Mně se velmi páčilo, ako pan doktor hovoril o té nešikovnosti slova nevědomě. Neurovědy toto potvrdzujú, naozaj nemáme v mozku nejakú oblasť alebo nejakú skrytú komnatu, na ktorú by sme si mohli ukázať a povedať si, že tam leží naše nevedomie. Oveľa presnejšie je za mňa to nazvať ako jednoducho nevedomé procesy, respektíve aktivita mozku, ktorá nie je k dispozícii našemu vedomiu. V mozku je to vlastne tak trochu naopak, že väčšina procesov, ktoré sa v mozku dejú, sú nevedomé a je to len zlomok, ktorý prichádza do nášho uvedomenia. A to vedomie a výskum vedomia, na to máme niekoľko rôznych teórií vedomia a každá sa ho snaží vysvetliť z trošku inej strany. Mne osobne najviac imponuje rámec tzv. Prediktívneho spracovania, že náš mozog vlastne vôbec nemá priamy kontakt s externým svetom, s realitou tam vonku. Že je nešťastník len tak zavretý v tmavej krabici, ktorú nazývame našou lebkou a informácie, ktoré mu naše zmyslové orgány ponúkajú, prichádzajú v takej neurčitej, nepresnej podobe. A napríklad teraz, keď sa pozerám na tento mikrofón, tak to není tak, že informácia toto je mikrofón, prichádza na moje sietnice, ale iba prichádza určitý vzorec svetla. A mozog musí okamžite tento vzorec svetla nejak rozkodovať, prísť na to, že aká je príčina tohto svetla. A na to, aby to rozkodoval, využíva našu predchádzajúcu skúsenosť a z nej potom odhadne, predikuje tú interpretáciu, že aha, predo mnou je mikrofón, ktorý je čierny. A výsledok tohoto je to, že mne sa vytvorí vlastne zážitok mikrofónu, ktorý je predo mnou. A náš mozog takto tvorí nielen mikrofóny, ale i celý náš svet. A pokiaľ by som mal dať ruku do ohňa za niečo, tak by to určite nebolo niečo, čo začína slovom teória. A možno by som sa odklonil radšej k ohníku s názvom už ako keby klinická medicína a neurológia. A z nej môžeme pár vecí s určitosťou naozaj povedať a to, že vedomie je závislé od funkcie nášho mozku a tela. Vieme, že vedomie môžeme predvídateľným spôsobom ovplyvniť zásahom do mozku, napríklad cestou celkovej anestézie alebo psychoaktívnymi látkami. Takisto môžeme predvídať, ako sa jednotlivé zložky nášho vedomia dokážu tak trochu pokaziť alebo vypnúť pri rôznych poškodeniach mozku. A stávame sa čoraz lepšími v tom mapovaní tých neurálnych korelátoch toho, čo je to vedomá aktivita. Ale stále nám chýba to najzásadnejšie. Ani nie tak, že čo je to vedomie, aké má neurálne koreláty, ale prečo vlastne vzniklo. A prečo sa celé tieto sofistikované neurálne procesy, všetky tie miliardy a nervových spojení a nedejú tzv. V tme. To je zatiaľ veľký oriešok, ktorý zatiaľ veda nerozluskla a príde mi to taký krásny paradox, že na jednej strane vedomie je to najbezprostrednejšie a intuitívne, čo zažívame každý deň a odohráva sa v ňom vlastne celý náš život, ale stále to zostáva takou mystériou, ktorú veda ešte neodhalila.
3: Když se teď podíváme na tu praktickou stránku, jestli jsem to dobře pochopila, tak se oba shodujete, že máme něco, co si uvědomujeme, jsou věci, které si dáváme do souvislostí, ale pak jsou věci neuvědomované. Boris Rafajlov, psychoterapie, může člověku tedy pomoci odhalit právě to, co o sobě dosud neví a k čemu ho to vede?
24: Když bych teďka se vyhnul, abych mohl mluvit trošku za vícero těch větví a nejenom za tu hlubinnou větev, tak úplně obejdu ten termín nevědomé a v podstatě budu hledat zvyk je železná košile. To je takový pěkný příklad. Jo. A v té psychoterapii my zkusíme najít, že tam je ta železná košile. A k čemu mě ta železná košile sloužila ve své době? Možná, že kdybych byl v bitvě, tak jsem mockrát ocenil tu železnou košili, ale ve chvíli, kdy si chci jít zaplavat, tak železná košile mi zrovna moc vhod nebude. Tím chci říct, že hromada věcí z našeho života, které si neseme jako nefunkční mechanismy zvládací problémy, kterým čelíme. A jsou to určitá pouta, kterých se chceme-li žít svobodněji, tak se vlastně snažíme nějakým způsobem zbavit. A jedním z těch způsobů je ale taky to, že se nám vlastně, a to už je teďka z toho ranku toho hlubinného přístupu, že se nám objeví nějaké psychické potíže. Ale oni to jsou vlastně nezdařené způsoby řešení tady těch původních nějakých už nefunkčních mechanismů zvládacích. Takže jak to zní na první pohled možná překvapivě, tak i to, že mám panické záchvaty, tak jako příklad, tak je to vlastně signál, že něco není v pořádku a máme s tím něco udělat.
3: Jak je to možné, že žijeme s něčím, co nevíme?
24: Trošku se odkážu na to, co říkal kolega Šumec, a to je to, že toho nevědomého, respektive neuvědomovaného v našem životě je ohromná spousta. Jung používal metaforu, když přibližoval vztah vědomého a nevědomého v našem životě ledovcové kře. No. Dobrých 9/10 našeho jako prožívání a našeho života, toho, co zahrnuje, tak je prostě nevědomých, neuvědomovaných. Jungiáni pracují s termínem individuace. A když bych to velmi zjednodušil, tak to je vlastně celoživotní práce na tom stát se tím, pro co jsem se vlastně narodil. Je to snaha osvobodit člověka k tomu, aby žil svůj autentický život. A tam já rád používám příklad s těmi pouty a s těmi závazky vlastně z minulosti. Jo? Najdete to v hromadě pohádek. Co potřebuje Popelka k tomu, aby teda přestala být Popelkou? Třeba. To jsou ty momenty právě toho obratu a té změny. A to je to, co se v rámci psychoterapie vlastně společně s tím klientem vlastně každý psychoterapeut nebo psychoterapeutka snaží.
3: Rastislav Šumec, pokud jsme si řekli, že z toho pohledu neurovědy je spousta informací, které přichází do našeho mozku a my si je neuvědomujeme, jak nás můžou tyhle procesy třeba právě ovlivňovat? A možná já jsem zmínila, že jste učitelem mindfulness, tak jak se to prolíná tady v té vaší oblasti?
2: Za prvé ma napadá myšlienka, že možno vďaka Bohu, že nie sme vedomí všetkých tých procesov. Predstavte si napríklad, že v rámci nejakého rozjímania by ste zrazu sa dostali do nejakej miestnosti, kde vám povedia, že Rasťo, tak táto mašina je na tlkot srdca, táto mašina sleduje tvoju glykémiu, táto tvoje jonty a ďalších 200 enzymov, tak teraz si to šteluj sám. A pravdepodobne, aby môj život nemal dlhého trvania. Takže je to aj veľmi dobré, že nemáme úplne všetky informácie k dispozícii. Ale na niektoré informácie, ktoré sú spracované v našom podvedomí, skutočne napríklad cestou mindfulness môžeme nahliadať, ale nie v zmysle, že sme vstúpili do nevedomia, ale podobne ako kolega povedal, tak vidíme ten ich produkt, ten ich efekt, ktorý sa potom začal objavovať v tom našom vedomí. Zrazu začneme mať nejaké automatické myšlienky, zrazu začneme mať nejaké emócie, všimneme si, že začíname mať nejaké interpretácie a to je nejaký nepriamy dozvuk tých nevedomých procesov a zároveň naša vstupenka k tomu, aby sme na ne mohli začať nahliadať. Kolega použil skvelý príklad s železnou košelou a mne sa tiež páči metafora ako napríklad okuliary, že naše interpretácie sú okuliare, ktoré nosíme na nose celý život, pravdepodobne si ich ani nie sme vedomí, ale určitým spôsobom skresľujú, filtrujú to, čo sa nám deje. A to je zásadné pre naše prežívanie, pretože pokiaľ niekto naopak s depresiou má okuliare značky som na nič, za nič nestojím a potom mu napríklad kolega neodpíše na správu, tak hneď začne konštruovať ten svoj svet, v ktorom platí, že ja som to vedel, naozaj nestojím za nič, nedokážem si vybudovať dobré vzťahy s kolegami na pracovisku a tak ďalej. A mindfulness nám umožňuje vďaka tejto introspekcii, nejakom hlbaní sa vo svojej skúsenosti začať trošku tušiť kontúry týchto okuliarí.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus, vědomí a nevědomí, co podle současného poznání tyto pojmy znamenají. Debatujícími hosty jsou psychoterapeut Boris Rafajlov a neurovědec Rastislav Šumec.
10: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Oblast snů se dává ve Starém zákoně jako něco, co je součástí právě něčeho, co si třeba neuvědomujeme, nebo jak k nám ty neuvědomované věci promlouvají. Konkrétně se tam říká, že Bůh může k člověku promlouvat ve snu nebo nočním vidění, ať už tedy z důvodu, aby ho varoval nebo odvrátil od zlé cesty. Mluví se o tom například v knize Job ve 33. kapitole. Ten význam snů v psychoterapii, co se při té práci s těmi sny hledá a možná kde je hranice mezi tím, co vám ten člověk říká a tím, jak třeba vy čtete ten příběh, jako kde se to může zmást, jestli se dá dopátrat v uvozovkách nějaké pravdy toho sdělení toho snu.
24: Určitě dá, nicméně platí to, že obsah snu je do velké míry, tím chci říct teďka ty možnosti, jsou, trošku to tak řeknu obecně, jako téměř nevyčerpatelné. To znamená, my si umíme sen vyložit a pochopit a pak se k němu třeba stáhneme za 2 roky a nestačíme se divit, kolik z toho snu v tom původním výkladu, i když to neznamená, že ho zpochybníme, jo, ale kolik nám toho ještě uteklo. A tom se dá možná taky trošku vstáhnout zase k tomu stromu psychoterapeutickému a to je to, že pro KBT je přesně sen jedním z takovýchhle typických produktů toho black box a není potřeba se tím vůbec zabývat. Jo, to s naším jednáním vnějškovým nemá nic moc společného. Pro tu hlubinnou psychologii je to nesmírně zajímavé, protože jsou to právě jedny z těch produktů našeho nevědomého života, které ale k nám do toho našeho žitého světa nějak přicházejí. Velmi zajímavou cestou. A toho způsobu práce, na který jste se ptala, tak více a více se dneska přikláníme k tomu, že význam nebo smysl toho snu není možné vyložit bez toho, komu se ten sen zdál. To nejpodstatnější, co v tom snu je vždycky nakonec, je to přece jenom zpráva, která je adresovaná tomu snícímu. A spíše je to jako mít ten recept a pomoci tomu klientovi, aby sám odhalil ten význam toho snu. A měřítkem dneska, jestli se to povedlo nebo ne, tak je klient sám. Prostě dojde k nějakému zjištění, které si uvědomí, že je pro něj platné. A potom to bývá čas. To znamená, že si třeba v nějaké chvíli myslíme, že to nějak je, nějak to prožíváme. A pak se třeba za rok na to podíváme a řekneme jasně, já jsem tomu snu tehdy rozuměl takhle, ale ten sen mě posílal ještě tuhle zprávu a tu jsem tehdy prostě nepřečetl.
3: Sny a neurověda, jak právě sny chápe neurověda v těch moderních teoriích fungování mozku?
2: To najzaujímavejšie, čo si myslím, že neurovedy prinášajú do tejto témy, je to, koľko sny vlastne majú spoločného s tou bdelou časťou nášho dňa. Je pravda, že naša vedomá skúsenosť má veľmi špecifický profil behom snenia. A môžeme v ňom mať oveľa silnejšie a pestrejšie emócie. A naopak naša pamäť, naša orientácia a nejaké kritické uvažovanie sú veľmi oslabené. A to môže podľa mňa prináša takú zaujímavú optiku pre psychoterapiu, že sa môžeme pozrieť na ten proces tvorbu toho sveta trošku inými očami. Inak mimochodom, možno keď sa vám niekedy snívalo, že napríklad s niekým hovoríte a behom toho rozhovoru sa ten človek vlastne premenil a vy ste sa tiež premenili a boli ste niekde úplne inde, tak to je práve následok toho, že naša pamäť, naša pozornosť, naše kritické vnímanie je dosť oslabené.
3: Zaznělo tady změna vědomí, tak lidé, kteří nějakým způsobem jí zažili, někdy používají pak slova té zkušenosti, nahlédl jsem za, žijeme úplně v jiné realitě, než si uvědomujeme, nebo vidíme jenom kousíček, ale celek je úplně jiný. Je to informace o tom, že existuje tedy nějaká obecná pravda, kterou ve změněném stavu vědomí odhalíme, anebo to je pořád naše interpretace? Boris Rafailov.
24: Potkáme různé lidi. Ona je opravdu otázka, co tím přesně myslí, protože se obávám, že to ne vždycky, když to zní podobně, je to též. Jo. Já si dovolím snad teďka trošku generalizovat, že každý z nás v životě zažívá ty aha momenty. Momenty, že něčemu věřil, něco si myslel, že nějak je, byl o tom přesvědčený a pak prostě přijde zkušenost, která to všechno změní. Teď je otázka míry, chcete-li se vydat více třeba religiózní cestou nebo filozofickou cestou. Každopádně tohle je zrovna oblast těchto zkušeností, která je velmi málo, nebo dneska je tak trošku jako upozaděná z hlediska té evidence-based, to znamená na datech empiricky získaných, kdykoliv ověřitelných postavených teorií. A proti tomu prostě stojí, řekněme, nějaký tady ten koncept toho dynamického vývoje. To znamená, my běžně v životě máme obrovské množství těch aha momentů. Pořád to jsou ale nějaké momenty, které bychom mohli říct, že to jsou momenty rozšířující naši zkušenost. A to naše vědomé fungování je postavené na prostoru a čase. Jsou nějaké dvě základní jako osy, do kterých tak trošku tlačíme veškerou zkušenost, kterou máme. Z hlediska jungovské psychologie tohle jsou právě velmi zajímavé zkušenosti, formující zkušenosti, a které spíš ukazují, jakým způsobem fungovalo to naše vědomé prožívání a ta naše vědomá osobnost do té doby a kolik prostoru jsme vlastně ponechávali tomu neznámému. Třeba i tomu duchovně tajemnému, jak moc jsme si třeba tohle to úplně uzavřeli nějakým poklopem, že to je celé nesmysl. Takže jsou různé momenty různých nárazů a různé zkušenosti, které nás toho vyvedou.
3: Zjednodušeně změna vědomí a náhled za oponu, když to úplně zjednoduším, Rastislav Šumec, neurověda.
2: To by som bol veľmi opatrný. Je pravda, že keď niekto zažije nejaký stav zmeneného vedomia, napríklad v rámci nejakej hlbokej meditácie, rozjímaniu alebo psychoaktívnymi látkami, tak jeho skúsenosť dokáže byť veľmi hlboká a intenzívna, ale skúsenosť sama o sebe ešte neznamená, že narazil na niečo objektívne, pravdivé a s určitosťou to neznamená, že narazil na nejakú ultimátnu pravdu o svete. Tá interpretácia tam zohráva veľkú rolu a dokážem si predstaviť, že mnohí ľudia môžu naozaj odlišne interpretovať nejaký hlboký zážitok. Napríklad pokiaľ človek zažije, že jeho vlastný pocit samého seba sa zmení alebo na chvíľku takmer prakticky úplne zmizne, tak niekto, pokiaľ je buddhista, tak si povie, a tak to je fenomén prázdnoty, takzvané ne-ja, non-self. Niekto, kto je viacej kresťansky zmýšľajúci, môže začať hovoriť o nejakom spojení s Bohom. Neurovedec si povie, a tak môj model self, môjho ja sa proste zmenil. A niekto si povie, ja som sa asi zbláznil, mal by som vyhľadať odbornú pomoc. A ďalšia taká podľa mňa istota, na ktorú sa môžeme spoľahnúť, že čím akoby presvedčivejšie a absolutistickejšie niekto hovorí o tom, že niečo našiel, tak o to je väčšia pravdepodobnosť, že skôr nenašiel. Takže na tejto ceste nám všetkým veľkú pokoru.
3: Už jsme si říkali, jak nám může pomoci to, že pochopíme nějaké procesy. Je tam nějaké měřítko? Není to tak, že odloupneme tu jednu vrstvu a najednou se objeví druhá a třetí a najednou je konec života, my jsme třeba nějaké kroky neudělali, nevytvořili jsme rodinu, nebo jsme nejeli někam na cestu, na kterou jsme plánovali, protože jsme pořád něco odkrývali. Má to limity to sebepoznávání a kde je ta cesta, kdy mě to udělá třeba šťastnější?
24: Já bych vám to možná asi teďka zodpověděl skrze to, že obrátím to pořadí, ve kterém jste to říkala. Je fajn, když dělám věci, které mě činí šťastnějším a svobodnějším,

0: třeba výborný způsob, a teď trošku přeženu, jak se vyhnout tomu, abych čelil nějakému problému nebo obtížím, které mám. Vlastně jako pořád hledám a hledám. A v tom hledání tak trošku můžu vlastně s tou věcí nic nedělat. Že jo? Je to takové to, jako kdyby jsme měli hlad a chtěli jsme vařit a já jsem tam pořád obcházel a říkám, musíme najít ten správný recept. Jo? Pořád to ještě není ten správný recept a máte pravdu, že pokud to přeženeme, tak pak všichni umřeme hlady.
1: Tolik Boris Rafajlov, Rastislav Šumec.
2: Súhlasím s tým, že sebepoznanie určite nie je o tom, že od rana do večera analyzujem každú svoju myšlienku. A príde mi, že aký čas sa venujem tej introspekcii, nie je až tak dôležité ako to, ako to robím a čo mi to vlastne prináša. Keď sa vrátim k tej mindfulness, tak mindfulness nie je iba o uvedomovaní si toho, čo sa vo mne deje v prítomnom okamihu, ale aj akým spôsobom si to uvedomujem. Je to spôsob, ktorý je otvorený, plný určitej vľudnosti, ktorý je flexibilný a ktorý je neodsudzujúci to, čo nájdem. A to si myslím, že je tu kľúčové, že pokiaľ takouto pozornosťou pristupujem k samému sebe, tak na konci dňa to bude vyzerať úplne inak, ako keby to bol iba nejaký ten zvídavý kontrolór, ktorý sa snaží nájsť vo mne, čo je zle. To je jedna vec a potom tu súhlasím s kolegom s tým, že to, ako sa cítim, ako sa mi žije, tak je výborný ukazateľ toho, či to robím dobre. Že si vyhodnocujem. Zostávam stále na tom istom mieste, alebo sa niekam posúvam a moje vnímanie je trošku flexibilnejšie a otvára priestor i určitej slobode v tom celom fungovať.
1: Vědomí a nevědomí, jak dnes chápeme tyto pojmy a jakou roli hrají v našem životě. O tématu debatovali psychoterapeut Boris Rafajlov a neurovědec Rastislav Šumec. Oběma pánové děkuji za debatu a přeji pěkný den.
0: Já taky moc děkuju.
2: Děkuji moc.
1: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Prosinec 1970. Biskup takzvané podzemní církve Felix Maria Davídek vysvětil na kněze ženu Ludmilu Javorovou. O své cestě životem, víře a přesvědčení vyprávila v dokumentu Jana Hanáka Ona je kněz.
4: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
3: Ludmila Javorová zemřela v polovině září ve věku 94 let. Ale dokument o peripetiích jejího života si můžete poslechnout v pondělí na Den české státnosti v 7 hodin večer. Na Plusu.
5: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti u násilných činů na 13 let. Papež Lev 14. dnes v Lourdech odslouží mši a setká se s oběťmi sexuálního násilí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Stavba mostu blokuje provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, během dne se úplně vyjasní a teploty až 23 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a taky brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Podle ministra by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
7: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
6: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla. Navíc podle ní jde jen o nízké počty případů. Papež Lev 14. dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí si pak papež promluví s několika oběťmi sexuálního násilí v katolické církvi.
8: Do Lourdes, jednoho z nejvýznamnějších míst křesťanství, přeletěl papež v sobotu z Paříže. Pomodlil se v jeskyni Massabielle, kde se v roce 1858 podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie. Pomši na louce před jeskyní se papež zúčastní tradičního svíčkového průvodu. Během dne by měl taky v soukromí vyslechnout 7 obětí sexuálního násilí. Podle nezávislé vyšetřovací komise bylo ve Francii od 50. let do roku 2020 zneužito přes 300 tisíc nezletilých, a to ze strany kněží, řeholníků nebo učitelů v katolických školách. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Festival televizní tvorby Seriál Killer dnes v Brně uzavře novinka Táta. Závěrečný titul české soutěžní sekce čerpá ze skutečných událostí. Jde o příběh otce samoživitele ze severu Čech, jak říká dramaturgyně festivalu Táňa Zabloudilová.
9: Je to vlastně dost tragický příběh, on o jedno z těch dětí přišel kvůli vraždě. A protože ten pachatel té vraždy byl označen za nepříčetného, tak on se vlastně pustil do soudního sporu, protože mu to přišlo neadekvátní, chtěl, aby bylo učiněno zadost té spravedlnosti, a tohle pro něho nebylo to, co on chtěl slyšet.
10: Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Několik českých hráčů v reprezentaci debutovalo, včetně Jiřího Slámy. Levý obránce přitom před pár lety zvažoval konec s fotbalem.
11: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk, a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem i přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou, a teďka tady ve 27. stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
10: Další zápas v Lize národů čeká Česko v úterý znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A české tenistky nastoupí po 11. hodině českého času k finále poháru Billie Jean Kingové. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport budou hrát v čínském Shenzhenu proti Ukrajinkám.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Otevřený pražský okruh u sjezdu na Barrandov a nehoda na 20C u Českých Budějovic. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je opět obnovený provoz u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici. Osazují se nosníky a projíždí se tak vždy pouze jedním pruhem. A asi na půl hodiny teď navíc byl provoz zcela pozastavený. Už se ale opět dá projet a kolony od sjezdu na Jinočany i od Lochkovského tunelu se postupně začínají rozjíždět. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru opatrně, stojí tam nepojízdné nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava lehce vybočuje. A na silnici číslo 20 na příjezdu do Českých Budějovic směrem z Vodňan a Plzně u odbočky do Hluboké nad Vltavou narazil mikrobus do betonových zábran. Na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
13: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
5: Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, postupně jasno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě 17. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Válka na Ukrajině, zablokovaný Hormuzský průliv i vztahy Izraele a Palestiny. Nejen o tom mluvili státníci během valného shromáždění OSN. A vystoupil i český prezident. Co řekl? Tempo zadlužování České republiky roste, a to rychle. Na vysoký deficit, který pro příští rok naplánovala vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, upozorňuje i Národní rozpočtová rada. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájili svou historii. O čem budeme v další necelé půl hodině mluvit, už víme. Vaší dnešní průvodkyní je Václava Marešová.
5: Týden plus.
14: V New Yorku se sešli státníci a politici na valném shromáždění OSN. Témat, která řešili, byla celá řada. Od ruské války na Ukrajině až po konflikt na Blízkém východě. My začneme souhrn událostí tohoto týdne jednáním o válce na Ukrajině. 5 zemí, včetně Česka a Slovenska, totiž vyzvalo u příležitosti shromáždění OSN Rusko, aby přistoupilo na příměří ve válce, kterou vede proti Ukrajině. Moskva reagovala s tím, že žádnou pauzu neplánuje. O mírovém řešení války pak jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americký prezident Donald Trump. Setkali se na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
15: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
16: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
15: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá.
14: Popsala reportérka Rozálie Pecáková. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se potom sešel se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Po jednání Rubio řekl, že Ukrajina a Rusko mají podle něj zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
17: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak ale novinářům řekl, že Spojené státy navrhují, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA o ukončení války. Tu Kreml zahájil celoplošnou invazí do sousední země, a to v únoru roku 2022. A dění na Ukrajině komentoval v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku taky český prezident Petr Pavel. Ten vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese. Petr Pavel taky varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem. A to je téma pro naši zpravodajku v USA Janu Ciglarovou.
18: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 kilometrů od českých hranic.
14: Podle prezidenta Pavla totiž představuje agresivní postoj Ruska přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Podle něj je stále ve hře také diplomatické úsilí k urovnání konfliktu. A na valném shromáždění OSN vystoupil také izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ten odmítl obvinění z genocidy. Naopak prohlásil, že Izrael genocidě zabránil. V newyorském sídle OSN neměl šanci potkat palestinského prezidenta Mahmouda Abbase. Tomu totiž americká administrativa už druhý rok po sobě nedala vízum. Do New Yorku tak poslal projev na videu. Oba politiky poslouchala taky naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Ta popsala, o čem mluvil Mahmoud Abbas. Palestina má totiž na rozdíl od Izraele OSN jen pozorovatelský status.
19: Tak upozorňoval na rozrůstání izraelských osad na palestinských územích a na ničení pásma Gazy. Podle Abbase teď jeho národ čelí jednomu z nejkritičtějších období dějin.
20: Teď jsou ohrožované životy a existence Palestinců v jejich domovině.
19: Abbas prohlásil, že Palestinci nebudou akceptovat vysídlení a ocenil taky nedávné vyhlášené britské sankce na dovoz zboží z izraelských osad.
14: Izraelský premiér už předem sliboval důrazný projev, ve kterém bude v OSN bránit izraelské vojáky. Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová tak popsala, co zaznělo od něj.
19: Tak kromě toho, že odmítl, že by Izrael v Gaze páchal genocidu a naopak připomněl masakr Hamásu vůči Izraelcům, tak v narážce na kritiku osadnických násilností Netanyahu mluvil o nějaké nějakých 150 mladistvých delikventech, kteří podle něj hází kameny a kácejí olivníky. Ze sálu před projevem ale odešly desítky delegací. Izraelský premiér pak opravdu hlavně hájil kroky svého státu.
0: We have no other country.
21: Nemáme jinou zemi, budeme i nadále náš stát bránit a dál vítězit, protože nemáme jinou možnost.
0: Because we have no other choice.
19: Netanyahu v tom projevu ale také zkritizoval některé západoevropské vůdce za to, že podlehli podle něj antisemitským davům a následně také obvinil Katar i Turecko z údajných šíření lží o Izraeli.
14: Vedle konfliktu mezi Izraelci a Palestinci mluvili na jednání OSN politici taky o konfliktu v Iránu a blízkém okolí. 80 zemí vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí. Koalice zároveň odsoudila útoky Iránu a Teheránem podporovaných jemenských husijů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala i šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu je tamní námořní doprava významně omezená. Už jsme mluvili o tom, že na valném shromáždění OSN vystoupil taky český prezident Petr Pavel. Ten svou návštěvu Spojených států amerických využil i k dalším jednáním. Při návštěvě Nebrasky třeba ocenil spolupráci s tamní národní gardou a českou armádou. A poslední zastávkou prezidenta ve Spojených státech bylo městečko Wilbur na americkém středozápadě. Žije tam totiž početná česká komunita.
22: Město Wilbur má jen 2000 obyvatel, ale přesto se mu přezdívá hlavní české město. Spojených států. A to proto, že tu je nejvyšší koncentrace lidí českého nebo slovenského původu.
23: Proč jste tady? Why are you here?
24: Pro setkat se Petra Pavle a Pavla. Jo.
22: Jsou tu české nápisy, na radnici je velký nápis Vítáme vás, také je tam česká vlajka, pravda, vítězi. Tam by možná mělo být vítězí, ale budiš. A u dveří nás vítá paní, která se jmenuje Sydney Kaštánek.
25: Kaštánek? We say Kaštánek around Wilbur.
26: What about Americans?
25: Kaštánek. And before that I was a kohout. A rooster. That's okay.
27: Já jsem Míla Šešková-Pierce a já jsem přijela do Ameriky v roce 77, ale předtím jsem odešla do emigrace v roce 68. Pro nás tady v Nebrasce to je neuvěřitelná věc, že se rozhodl, že nás navštíví.
22: Prezident se rozhodl projít městem, akorát, že zrovna prší. A i přesto lidé vyšli z těch obchodů a stojí před obchodem a sledují tu delegaci s prezidentem v čele. Dokonce zastavili i dopravu.
25: This is the first president that's come here. Yes.

0: je mimořádně příjemný závěr cesty, protože to nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, spravují artefakty svých předků v muzeu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech. Je to opravdu velice hřejivý pocit.
1: Většina lidí, se kterými jsem mluvila, mě žádali o to, abych prezidentovi vyřídila, jak moc mu děkují. Z jejich slov, z tónu jejich hlasů i z toho, že měli slzy v očích, bylo cítit, jak moc pro ně ta návštěva českého prezidenta znamená.
2: Popsala prezidentovo setkání s českými krajany naše severoamerická zpravodajka Jana Cíglarová.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Schodek státního rozpočtu pro příští rok má být 386 miliard korun. Tak jej navrhla vláda premiéra z hnutí ANO Andreje Babiše. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy a rozpočet už kabinet schválil. Teď míří do sněmovny. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
4: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
5: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
4: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místo předsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
6: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
4: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší.
2: Vláda je u moci 9 měsíců, podala za tu dobu ona nebo vládní poslanci nějaký návrh zákona, který by vedl ke snižování schodku rozpočtu do budoucna. Tak právě na tohle jsme se ptali našeho komentátora Petra Hartmana.
7: No, ono se dá říci, že spíše některé ty mandatorní výdaje mohou dále růst, protože jsou zde různé návrhy a týkají se třeba například, o čem se hodně mluvilo v poslední době, valorizace důchodů nad rámec toho vzorce, který vyjde, nebo která vyjde ta valorizace na více peněz, takže spíše to tomu státnímu rozpočtu přináší další výdaje navíc, takže nedá se říci, že by došlo k něčemu zásadnímu a naopak jsme slyšeli, že k tomu má dojít až v nedaleké budoucnosti, v následujících letech. Motoristé například tvrdí, že podle nich o desítky miliard klesne ten reálný schodek, až budeme svědky toho, jak dopadne státní závěrečný účet. Takže to, jak vlastně vláda bude hospodařit v roce 2027, bude jasné na papíře až na začátku roku 2028. A tehdy si myslím, že už nikdo tomu nebude věnovat takovou pozornost, jakou věnuje v současné době stavu rozpočtu a vzhledem k tomu, že politici slibují, že ten deficit bude klesat v následujících letech, tak to se bude blížit k sněmovním volbám a myslím si, že politici mají za cíl obhájit své mandáty a zůstat pokud možno v politice nebo u moci, takže čím více se blíží volby, tím méně jsou ochotní dělat nepopulární kroky a pokud nepočítají s tím, že Česká republika bude světovým premiantem, že ekonomika poroste neuvěřitelným tempem, tak by museli výrazně sáhnout do nastavení daní a také do nastavení výdajů a to není příliš populární, zvlášť před volbami, takže jsem v tomto poměrně skeptický.
2: Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. A na vysoký deficit, se kterým má Česká republika pod vedením vlády hnutí ANO, SPD a motoristů hospodařit, upozorňuje i Národní rozpočtová rada. Ta zdůrazňuje, že české veřejné finance přestávají být udržitelné. Varoval předtím její předseda Mojmír Hampl. Podle něj se náraz na takzvaný dluhový strop kvůli vysokým rozpočtovým deficitům přiblížil a to o 3 roky, na rok 2034. Pokračuje reportér Marek Sedláček.
8: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
9: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky. republiky.
8: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
10: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
8: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun.
2: Navržený deficit je totiž druhý nejvyšší v historii naší republiky. A peníze ještě jednou. Teď budeme mluvit o těch, které platíme za pohonné hmoty. Ty jsou totiž jedny z nejvyšších, které jsme kdy za benzín a naftu vydávali. Analytici očekávají, že cena nafty by mohla brzy překonat hranici 50 korun za litr a cena benzínu se blíží 46 korunám. Podrobnosti má reportér Krištof Jiřík.
11: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
12: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
11: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinerií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
13: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
11: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktů na Blízkém východě.
2: A kvůli drahým pohonným hmotám dočasně sníží marže a zlevní cestování vlakem taky vláda na Slovensku. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Bylo to jedno z nejsledovanějších jednání poslední doby. Za jedním stolem se sešel lídr Spojených států amerických Donald Trump a čínský prezident Xi Jinping. Jeho návštěva Spojených států trvala 3 dny. Byla plná pocť ze strany Donalda Trumpa. A my jsme návštěvu čínského prezidenta rozebrali s Vlastislavem Břízou, odborníkem na mezinárodní bezpečnost z Univerzity Karlovy. Čínský prezident řekl, že Čína a Spojené státy by měly najít správný přístup, jak spolu vycházet v nové éře. Jakou éru měl tedy na mysli?
14: To je éra, já bych ji nazval éra východního větru. Dodnes, respektive do začátku tohoto století, převládaly západní větry. Ta situace se obrací a začínají podle prezidenta Xi převládat východní větry. To znamená, ta východní velmoc, aspirující supervelmoc Čína, chce hrát nepokrytě stejně důležitou úlohu jako Spojené státy. Ono se jí to ne vždy a ne všude daří, my to občas neslýcháme, ale ta projekce síly Číny z hlediska vojenských schopností pořád v žádném případě není taková jako Spojených států, takže do určité míry to pořád není vyrovnaný souboj, ale je to opravdu toto poselství. Ostatně i délka té návštěvy o něčem svědčí. To není návštěva na pár hodin, ale dokonce na několik dnů. Ten balík těch okruhů, který prezidenty Trumpa asi čekají, je opravdu minimálně 6-místný. Za prvé to budou obchod, cla, export, druhé téma vzácné zeminy, kritické suroviny, třetí téma umělá inteligence, i když prezident Trump by dnes již použil
15: superinteligence,
14: děkuji. Technologická válka, čipy, čtvrté téma velmi podstatné, Tajvan. Páté téma Írán a Hormuz a konečně 6. téma Ukrajina a širší strategická stabilita.
2: Vysvětlil odborník na mezinárodní bezpečnost Vlastislav Bříza. A já doplním, že prezident Trump pak k jednání s čínským prezidentem řekl, že pro své země dosáhli úžasného pokroku. Podle amerických médií ale návštěva postrádala významnější prohlášení. Pravděpodobně kvůli prošlým vejcím onemocnělo v pražském Újezdu nad Lesy víc než 300 lidí. U zhruba 20 z nich se potvrdila salmonelóza. Většina z nakažených jsou děti, které se stravují ve školní jídelně. Ředitel školy kvůli tomu vyhlásil volno. Kromě školáků mají střevní potíže i děti ze školky a seniori, kterým obědy z jídelny vozí. Případem se teď zabývá pražská hygiena i policie. A je to téma pro reportérku Josefínu Báčovou.
16: Zdrojem epidemie jsou nejspíš uhlířské špagety, které v pondělí nabídla jídelna při Masarykově základní škole. Vejce, která do nich v kuchyni použili, totiž byla prošlá, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
9: Šetření ještě nebylo ukončené, ale ta vejce, která se spotřebovala po datu minimální trvanlivosti, jsou velmi silným indikátorem, že by mohla být příčinou té epidemie.
16: Podle Batok bude s provozovatelem jídelny kvůli nedodržení norem zahájené správní řízení. Samotnou jídelnu teď dezinfikuje specializovaná firma. Než se v ní znovu začne vařit, odborníci provedou kontrolní stěry. Kvůli silným zdravotním potížím spojeným se střevním onemocněním bylo ale v pražských nemocnicích hospitalizovaných od pondělí asi 50 lidí. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka nejde zřejmě o konečný počet.
15: Je to velmi dynamické, protože ti první už se uzdravují a asi velmi brzo mohou být propuštěni nebo už tak k tomu došlo, ale noví zase přicházejí.
16: Silná průjmová onemocnění, jako je právě salmonelóza, mohou být riziková hlavně pro malé děti nebo pro seniory. Případu se teď věnují i policisté, zjišťují, jestli nešlo o trestný čin nebo přestupek. Ředitel Masarykovy školy, ve které se epidemie objevila, Libor Skala, vyhlásil volno až do úterý 29. září včetně. Zvažuje i personální změny ve vedení jídelny. Po kritice rodičů na konci týdne připustil i vlastní rezignaci. Že by Skala ve vedení školy mohl skončit, nevyvrátilo ani vedení městské části Praha 21. Nejdřív chce ale počkat na výsledky kontrol hygieny.
2: Salmonelóza je bakteriální onemocnění, které postihuje trávící trakt a zlikviduje ji teplota nad 70 stupňů. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájili svou historii, a to jako orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
17: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
18: Úžasný, úžasný.
19: Úplně nadšený. Dirigent byl skvělej.
18: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle. Neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
17: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška.
2: Tolik reportáž kolegyně Terezy Cedidlové. A to už byla poslední informace souhrnu událostí, které přinesl tento týden. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
20: Ondřej Soukup,
21: Josef Pazderka, míříme na východ.
20: Ona se opravdu dostala tam, kam by normální člověk s byť průměrným pudem sebezáchovy by se tomu vyhnul obloukem.
21: Pro mnoho lidí je možná překvapivé, že se opravdu narodila na americké půdě v rodině sovětských diplomatů.
20: Když byla Politkovská zastřelena, tak Kreml říkal, Ježíš Maria, teď v Rusku o ní nikdo nevěděl.
21: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
22: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
23: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
22: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
23: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
22: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
8: Jsou tu zprávy a Tereza Tomášková.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes rezignuje. V politice ale chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou za necelý měsíc. V případě úspěchu by se mohl stát premiérem. Vučić rezignaci a vypsání předčasných voleb slíbil po dlouhé vlně protestů. Ty začaly po zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024, při kterém zemřelo 16 lidí. Větší obchody v Česku zůstanou zítra na státní svátek zavřené. Týká se to prodejen nad 200 metrů čtverečních. Nařizuje to zákon o prodeji v době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo na letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Jeseník nabízí zdarma 2 stavební parcely lidem, kteří přišli při předloňských záplavách o bydlení. Město je získalo od státního pozemkového úřadu. O jejich převod můžou při splnění podmínek žádat nejen obyvatelé Jeseníku, ale i občané okolních obcí zasažených povodní. Pozemky je možné využít pouze pro výstavbu bytového nebo rodinného domu. Čína poslala 2 pandy zoologické zahradě v americké Atlantě. Informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let. Za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Sport. Čeští fotbalisté první zápas s novým koučem Santim Deniou prohráli. Na úvod elitní skupiny Ligy národů podlehli v Praze Chorvatům 1-2. A volejbalisté Polska obhájili titul mistrů Evropy. V Miláně porazili Francii 3-1 na sety a získali historicky 3. zlato z kontinentálních šampionátů. Bronz vybojovali Finové, kteří přehráli Slovince 3-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pozastavený Pražský okruh a nehoda na D35 u sjezdu na Olomouc. Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm opět neprůjezdný, a to obousměrně u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru dělníci osazují nosníky mostu a provoz tak opět museli pozastavit. A to obousměrně směrem na D1 i na letiště. Ta uzavírka je pouze dočasná na několik minut, ale kolony stále narůstají. Dá se sjíždět na Studulky, to je kilometr 21, také v opačném směru na Strakonice, to je exit na 10. kilometru, pak se to dá objet přes Prahu po Barandovské mostě a Radlickou ulicí. Provoz Praze zůstává klidný, bez komplikací. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem z Ostravy do Mohelnice za dálniční křižovatkou na Prostějov a Vyškov na kilometru 266,5 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, záchranáři, kolony se zatím netvoří. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu dodávky do betonových svodidel, projíždí se okolo pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, postupně jasno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě 17. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Více než 60 mrtvých, téměř stovka zničených nebo poškozených domů a přes 300 lidí bez střechy nad hlavou. Takový byl výsledek protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Neštěstí připomene David Hertl.
3: Historie Plus.
5: Takhle skoro nevinně šumí voda říčky Bílé Desné dnes. Ale v září 1916 bylo všechno jinak. Odehrálo se zde asi největší vodohospodářské neštěstí v našich moderních dějinách. V lesích nad městem Desná se tehdy protrhla hráz přehrady. Vydal jsem se na ta místa s historikem Jiřím Janáčem z Ústavu soudobých dějin Akademie věd. Už několik let se věnuje projektu s názvem Spor o vodu, aneb kontinuity a diskontinuity ve vývoji československého vědeckého diskurzu o vodním hospodářství. Jeho vyprávění tak nebude jen líčením samotné tragédie přehrady, ale pokusí se vše zasadit do širšího kontextu a přiblížit, jak lidé přemýšleli o využití vody na počátku 20. století. Místo, kde se nachází protržená přehrada, je dnes vyhledávanou turistickou atrakcí. Od nádraží v Josefově dole se sem pohodlně dostanete po značené turistické trase. Je zde naučná stezka a doslova pár metrů od protržené přehrady dokonce chata s občerstvením a posezením. Od roku 1996 je areál protržené přehrady kulturní památkou. A právě sem jsem se s Jiřím Janáčem vypravil, abychom si povídali třeba i o tom, jaký účel mají takzvaná vodní díla.
4: Ty první přehrady, které začaly být stavěny někdy už jaksi pradávno ve starověku, tak samozřejmě měly hlavní účel zajistit dostatek vody pro zemědělství a stavěly se proto právě v těch starověkých říších typu Egypt, Mezopotámie, Čína. Nicméně ty moderní přehrady, tak jak vznikaly, řekněme, od poloviny 19. století v souvislosti s industrializací, tak už měly účel jiný. Na jedné straně tam šlo především o ochranu průmyslových podniků, které byly položeny dále po proudu před povodněmi, čili cílem bylo nějakým způsobem zabránit povodňovým škodám a zároveň také šlo o zajištění pohonu pro ty průmyslové podniky, čili vyrovnání odtoku v těch řekách, tak aby všechny ty náhony a všechny ty hamry a podobně měly stálý přísun vody, aby ta hladina nekolísala a neobjevovala se v suchých obdobích nedostatek té energie, aby tedy průmyslové podniky mohly pracovat neustále v průběhu celého roku. A tedy tím třetím účelem, který se objevuje v období industrializace, potom je zajišťování vody pro, řekněme, hygienické účely, tak jak se ta modernita do značné míry definuje na základě civilizovanosti obyvatelstva a na základě, řekněme, urbanizace, tak právě urbanizace svou přináší potřebu zajistit dostatek vody pro rostoucí města, dostatek vodních zdrojů pro rostoucí hygienické nároky obyvatel těchto měst a i proto tedy se stavěly další a další přehrady a proto

0: ten přehradní boom začíná někdy ve druhé polovině 19. století v souvislosti s industrializací a s urbanizací.
1: Jsme v Jizerských horách. Jak je to tady? Kdy tady vznikají první přehrady? Na jakých řekách? Jaká je historie těch zdejších staveb?
0: Jizerské hory z toho českého pohledu jsou naprosto unikátní v tom směru, že se dá hovořit o jakési avantgardě, v tom smyslu, že to byly první oblast, kde se ty moderní přehrady stavěly. Právě proto se to stavilo tady, že sem doléhal vliv německého vodního inženýrství, které bylo hodně spojováno právě s plány německé říše, spojením říše v době, kdy vlastně ten stát potřeboval nějak se legitimovat, tak investoval hodně právě do zajišťování protipovodňové ochrany a vodních zdrojů pro obyvatelstvo. A to se tedy promítlo i v těch Jizerských horách. Ty první přehrady zde vznikaly, projekty vznikaly na konci 19. století, první stavby na začátku 20. století. Tehdy Otto Ince vyprojektoval takové základní schéma přehrad pro zadržení vody v Jizerských horách, v oblasti Lužické Nisy, v povodí zejména Lužické Nisy. On navrhl 6 přehrad, vlastně 5 z nich se postavilo. Čili všechny ty staré přehrady, které zde dodnes jsou a dodnes slouží k zásobování vodou měst jako Jablonec nebo Liberec.
2: Jedním z hlavních impulzů ke stavbě přehrad byly rozsáhlé záplavy v celém povodí Labe v roce 1897. Stavba přehrad se tedy nabízela jako jednoduché řešení, navíc moderní a technicky pokrokové. Přeci jen ale šlo o velký zásah do krajiny a o nutnost sladit zájmy mnoha protichůdných aktivit. Například jiné představy o využití zadržené vody měli majitelé průmyslových závodů a zcela jiné představy měli zemědělci. Poslední slovo měl stát.
0: V našem případě stát je v zásadě investor a to rozhodování nějak se deleguje na určitou skupinu, která se definuje různě, ale právě v oblasti přehrad a výstavy přehrad a modernizace vlastně se dostává ke slovu, co se nazývá technokracií, čili skupina expertů, která do značné míry slouží tomu státu a zároveň ten stát využívá k tomu, aby dosáhla vlastních specifických cílů. V případě vodního hospodářství tím, řekněme, ultimátním cílem všech vodohospodářů od poloviny 19. století je nějakým způsobem zcela kontrolovat vodu, ovládnout povrchový odtok, vytvořit systém, který bude jaksi bezchybný. Problém pak je, jak stanovit, kdo ji potřebuje nejvíce, kdo ji potřebuje méně. Tam samozřejmě vstupuje do hry politika, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem toto řízení vodního hospodářství bylo nastaveno, tak značnou část toho rozhodování si ponechávali ti inženýři, ti hydrokraté, kteří chtěli dosáhnout té absolutní kontroly přírody, absolutní kontroly toho povrchového otoku. Ta jejich idea byla klasicky modernistická, oni vycházeli z předpokladů, že když budou mít dostatečné hydrografické podklady, budou přesně znát srážkové poměry v jednotlivých oblastech. Takže se jim prostě podaří de facto vytvořit jakousi vodní infrastrukturu, že už ta příroda v tom nebude hrát roli, že bude zcela jednoznačně dáno, že tady je tolik vody k dispozici na základě jakýchsi kvantitativních údajů a že vlastně nebude třeba jakýmkoliv způsobem na tu přírodu reagovat a nebude třeba si ji přizpůsobovat.
2: S trochou trpké ironie by se chtělo dodat, že právě příklad přehrady na Bílé Desné je ukázkou, že zkrotit vodu je někdy prostě nemožné. S Jiřím Janáčem si dál povídáme o tom, jak ke stavbě této přehrady došlo.
0: Po povodních roku 1897 si Liberecké vodní družstvo objednalo projekt ovládnutí vody v povodí Lužice nebo Lužické Nisy. Podobně se zachovali obyvatele Tanvaldu a místní průmyslníci, kteří založili Polubenské vodní družstvo a jeho cílem bylo nějakým způsobem zkrotit vody v povodí Kamenice. Podobně jako Liberecké vodní družstvo si objednali původní projekt u velkého muže přehradního stavitelství Otto Inceho, který bývá často považován skutečně za zakladatele celého oboru, minimálně tedy v německy mluvících zemích a přidruženém kulturním okruhu. A Otto Ince tedy předložil projekt, jak by toto mělo být učiněno nejefektivněji. Ten Ince, a to je zajímavá drobnost, sem přijel na jeden den, on pracoval na těch libereckých přehradách, přijel sem do Polubenského družstva, do Desné, prošel si to tady, dostal tady mrtvici a to byl jako jeho poslední projekt, protože tu mrtvici se přežil, odvezli ho odsud, nicméně o několik měsíců později, roku 1904, potom v Cáchách, kde tedy učil na polytechnice, zemřel. Čili to byl jeho poslední projekt a zároveň to byl problém pro to místní družstvo, které výstavu přehrad iniciovalo, protože z ničehož nic jaksi nemělo inženýra, který by byl dostatečně erudován, dostatečně respektován, aby ten projekt sestavil a prosadil při té státní komisi, která subvencovala jednotlivé stavby.
1: Jak se ta situace řešila?
0: Nakonec si najeli jiného inženýra, tak jak to v té době bylo poměrně běžné, tak inženýři byli vzděláváni jaksi v civilním inženýrství, které zahrnovalo stavby železniční, mostní a vodní. Takovým inženýrem byl i Wilhelm Plenkner z Prahy. On jim ten projekt zpracoval přesně v intencích toho, co navrhl původně INCE. Ten byl předložen zemské komisi pro výstavbu vodohospodářských staveb a ta ten projekt schválila s tím, že pro něj vyhradila, domnívám se, asi 2 miliony korun, což byla přibližně polovina celkového rozpočtu.
1: Jaký je příběh té vlastní stavby toho objektu?
0: Ten Plenknerův projekt sice byl tedy prosazen, schválen a přijat, nicméně v realizaci byl výrazně pozměněn, a to v důsledku aktivit tedy lokálních stavitelů. Tím hlavním investorem tedy zde nebyl stát, ale bylo to vodní družstvo polubenské, které zastupoval při projektu Emil Gebauer, což byl mladý německý inženýr. Město Jablonec zastupoval August Klamt a stát zastupoval inženýr Karel Podhájský. Právě Emil Gebauer přišel s mnoha zlepšováky, které se nakonec ukázaly jaksi ne úplně efektivní, a ten Plenknerův projekt změnil natolik, že když pak došlo ke katastrofě, tak Plenkner vlastně nebyl ani obžalován, protože ten jeho projekt byl natolik změněn, že bylo uznáno, že za něj nenese žádnou zodpovědnost, a těmi, kteří byli skutečně obviněni, byli tedy vykonavatel státního dozoru Karel Podhájský a právě tedy zástupci investora Emil Gebauer a August Klamt.
3: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když se řekne být na dně přehrady, tak to se může člověku vybavit opravdu ledacos. Nicméně my v tuhle chvíli jsme na dně přehrady?
0: Jsme v zásadě v přehradním tělese, čili jsme na dně přehrady, na dně přehradního tělesa, tam, kde tedy byla založená ta zemní hráz, která se později protrhla a způsobila tedy tu známou katastrofu.
1: Asi nejviditelnější z celé té protržené přehrady je mohutná věž, přečetl jsem si, 14 metrů vysoká. Co to je, o co jde?
0: To je takzvaná šoupátková věž. V její patě nebo udnaté věže procházela štola, kterou bylo možné ovládat tedy prostřednictvím šoupátek odtok z přehrady samotné.
1: Dozvěděl jsem se kdysi, že nebylo to úplně jednoduché, že mezi lidmi, kteří stavbu realizovali, mezi projektanty, nebyly úplně dobré vztahy. Bylo to tak?
0: Celý ten projekt byl jaksi do určité míry stížen jakousi kletbou, protože samotná kolaudace stavby vlastně neproběhla. Byla naplánovaná chytře na 18. listopad z důvodu chumelenice. Sem v zásadě inspektoři ani nedošli. Prohlédli si z vrchu hráze, jak vypadá pod sněhem, a zase odešli a vlastně kolaudovali celý projekt na základě projektové dokumentace. Projektové dokumentace, kterou zpracoval místní inženýr Emil Gebauer, kterého si zjednalo vodní družstvo Polubném a který výrazným způsobem proměnil ten původní Plenknerův projekt tím způsobem, že jej učinil lacinějším. Posunul například šoupátkovou věž více do středu. Některé lávky v hrázním tělese, které je zemní, jde o to, že je země zhutněna pomocí válců a v určitých výškách, řekněme 80 cm, se domnívám, že to bylo v tento případě, jsou položeny lavice z betonu nebo z asfaltu nebo z něčeho z pevnějšího materiálu. Podle Plenknera měly být v menších intervalech, v tom finálním projektu byly v větších intervalech. Nějakým způsobem byla upravena také ta štola odvádějící vodu do přehradě na Černé Desné, čili tam došlo k poměrně značnému počtu relativně drobných změn, které ovšem v důsledku znamenaly, že ten původní Plenknerův projekt v zásadě nebyl již Plenknerův a stal se projektem Gebauerovým, a proto také Gebauer byl hnán k odpovědnosti a nikoli Plenkner.
1: Byla to taková diskontní stavba.
0: Tak by se dalo říct.
2: Ve chvílích kolaudace, tedy v listopadu 1915, už byla přehrada částečně napuštěna. V pořádku přečkala celou zimu a na jaře 1916 bez viditelných problémů odolala i tradičnímu náporu během tání sněhu. Nejen to, vydržela i období, které je v Jizerských horách typické intenzivními srážkami, tedy srpen. A pak přišlo pondělí 18. září 1916. V nádrži v té době bylo 260 tisíc kubíků vody, tedy asi 2/3 množství, které byla přehrada schopna zadržet.
0: Parta lesních dělníků viděla tedy drobný průsak,

0: síle lidské paže, někdy kolem 3., 3.30 hodiny. Odpolední informovala Hrázného. Hrázný se pokusil kontaktovat tedy vedoucí a vedení polublenského vodního družstva. Informace, kterou šířil dál, byla, že pozor, budeme vypouštět, připravte se na to. Měl za úkol tedy otevřít šoupátka, pustit vodu z přehrady.
1: Čili dojít do této věže, u které stojíme.
0: Do věže, které stojíme, právě tak, aby tedy se zamezilo další, řekněme, průsakům v tělese hráze.
1: Vypustit regulovaně.
0: Regulovaně vypustit, tak přesně, nikoli nechat to strhnout. Nicméně to již nestihl. Vedli se spory o to, do jaké míry přišel pozdě, do jaké míry tam nebyl dostatečný dozor, do jaké míry neotevřel ta šoupátka na plný výkon, čili do jaké míry se snažil upustit pouze část té vody. Ovšem k tomu nejsou nějak jednoznačné podklady. Z těch protokolů, které jsou k dispozici, se praví tedy, že dostal za úkol otevřít vodu, vypustit. K tomu ovšem nedošlo už, protože se ta hráz začala poměrně rychle bortit. A on se tedy rozhodl, že si zachrání raději život, než aby otevíral hráz.
1: Dnes si samozřejmě můžeme přečíst, jak to vypadalo, když došlo tedy k protržení hráze. Pokuste se tu katastrofu, protože to asi musela být katastrofa, pokuste se ji přiblížit. My před sebou vidíme jenom lesy, ale já předpokládám, že ta voda měla před sebou nějakou cestu a určitě doputovala někam, kde byli i lidé.
0: Ta voda, a to je důležité, ona to vlastně nebyla voda. Když se protrhne hráz, tak to, co se stane, je, že značná část, řekněme, masivu složeného z balvanů, z materiálu těla hráze a ze stromů stržených po cestě se valí dolů. Teď ještě problém v Desné byl, že v zásadě Desná je položena o nějakých 300 metrů níže než těleso hráze a na nějakých 5 kilometrech. Čili ten spád byl poměrně vysoký. Navíc na kraji Desné nebo na horním konci směrem k přehradě byla pila, která sice naštěstí zrovna byla mimo provoz a probíhala tam oprava, nicméně byly tam uskladněny kmeny, ty kmeny ta voda vzala. Čili to, co spatřili obyvatelé Desné po protržení hráze, byla údajně jako několik domů vysoká stěna z materiálu posbíraného po cestě a nikoli voda samotná. V těch vzpomínkách pamětníků se hovoří o stěně vysoké jako nejvzrostlejší smrky, která najednou z ničehož nic přišla, proběhla obcí a poté se vše vrátilo do normálu, nicméně obec již nevypadla tak, jak předtím a zůstaly tam pouze sutiny a všude různě poválené kameny, štěrk, kusy domů a podobně.
1: Co oběti na životech? Předpokládám, že asi museli být.
0: Z dokumentovaných je 62 obětí. Přesné počty nejsou zcela jasné, protože některé oběti se nepodařilo identifikovat, někteří lidé zůstali nezvěstní. Nicméně tedy bylo 62 obětí, většina z nich přímo tedy z obcí nejblíže potoku, čili zejména v Desné. A povodňová vlna jako taková potom tedy prošla i do dalších obcí podél toku Kamenice. Vlastně až po soutok s Jízerou, což je ve Spálově, kde dnes je tedy vodní elektrárna, tak vlastně až po ten soutok docházelo ke škodám, ale po tom soutoku už v Železné Brodě pouze voda stoupla asi o 50 cm a už to nebylo nějak intenzivní a závažné. Vyšetřování tak jako vždy probíhalo dlouho a ještě déle probíhal pak soudní proces a tak jak to u podobných velkých projektů bývá, výsledek byl, že vlastně nikdo za nic nemůže a že se nic nestalo. Problém byl v tom, jaké byly skutečné příčiny protržení hráze. Nepochybně určitou, a to byla první teze, se kterou pracovali odborníci a řekněme posudkový komisaři, abych tak řekl, že tady došlo k proměnám projektu a k nedostatečnému stavebnímu dozoru. To bylo patrné hned, jak tedy na hráz přišli experti, poté tedy co měsíc trvaly záchranné operace vedené vojskem a tak dál. Poté probíhala konference ve Vídni o tom a řešili, k čemu došlo. A prvním argumentem bylo skutečně tedy, že špatné umístění šoupátkové věže, nedostatečně zpevněné podloží, špatně zhutněné, tedy byl ten argument. A také se ozývala kritika na zvolený typ hráze, kdy ta zemní hráz jako taková byla označována za nevyzkoušenou, což svým způsobem byla pravda, protože v rakouském kontextu a v německém kontextu se více stavily ty hráze zděné, nicméně ve Francii, ve Spojených státech ta zemní hráz a konec konců u starších rybníků ta zemní hráz byla něco běžného. Nicméně i ta zvolená technologie byla považována za jaksi riskantní. Určitou roli v tom hrála i skutečnost, že stavitelé přehrad v té době se do značné míry opírali o empirické zkušenosti. To se opakovalo ještě i při výstavě přehrad vlastně po druhé světové válce, kdy ty kalkulace a pochopení chování vod a podobně nebyly tak na výši, takže všechno zkoušeli v rámci tzv. Hydrotechnických laboratoří, postavili si to v malém, ve větším a když to stále fungovalo, tak řekli OK, to bude super. Čili z hlediska toho hydrotechnického vodního stavitelství tam byly určité problémy a proto se na počátku ta státní mašinerie nebo ta justice obrátila na autory projektu a na stavební dozor. Reakcí bylo, že Karel Podhajský, který dozoroval stavbu za stát, se zastřelil nedlouho poté, co se přehrada protrhla. Nicméně německý inženýr Gebauer, stejně jako Klamt, vlastně nadále pracovali ve svých funkcích. Nakonec Gebauer dokonce Klamta nahradil jako stavební inženýr města Jablonce. A bránili se, že veškerému problému došlo z důvodu nedostatečné pevného podloží. Ten problém tady nebyl ve stavbě samotné, ale řekněme v geologii Jizerských hor. A to se nakonec prokázalo na základě posudků i mnohých jiných inženýrů, například Antonína Smrčka, Antonína Klíra, ale i německých inženýrů z pražské techniky, jako Julia Fiedlera, kteří, byť sami vodohospodáři, považovali za zásadní problém při výstavbě přehrady to geologické podloží a nedostatečný geologický průzkum. To se nakonec potvrdilo i v 60. letech, když se tady ten terén prozkoumával ještě jednou pro možnost zajištění vody pro Liberecko. A opět došlo tady k poznání, že vzhledem k tomu geologickému podloží zde vlastně není možné tu přehradu postavit za nějaké rozumné náklady.
1: Možná vám to připomene některé velké kauzy z posledních let, ale je to skutečně tak. Jen znovu připomínám, že k protržení přehrady na Bílé Desné došlo v září 1916. Pamatujte si to datum. Za chvíli uslyšíte letopočty související s vynesením rozsudků. Vyšetřování tragických následků skončilo bez označení konkrétního viníka.
0: Je to přesně tak. Soud začal klasicky tak, jak se to táhne se to i v dnešních dobách. Tak soud po prvotním vyšetřování, shromažďování materiálu začal soud roku 1920. Obžalováni byli zástupci stavební firmy Schön, která stavbu prováděla, potom tedy projektanti, kteří zastupovali vodní družstvo, zejména tedy Gebauer a Klamt, a pak vodní družstvo jako celek, jako instituce a jmenovitě jeho ředitel Wilhelm Riedl, což byl místní průmyslník sklářský z Desné a z Příchovic. První rozhodnutí bylo zproštění obžaloby už v roku 1923. Zproštění byly na základě právě toho, že za hlavní příčinu byl považován ten geologický podklad a nedostatečný geologický průzkum, který ovšem nebyl vyžadován státem, takže by ten stát vlastně měl žalovat sám sebe, spíš než kohokoliv jiného. Ovšem jménem postižených se odvolalo Liberecké státní zastupitelství. Soud byl znovu zahájen v roce 1925 s tím, že tentokrát tedy byli odsouzeni jak Wilhelm Riedl, tak Augustin Klamt k několika měsíčnímu vězení, ovšem podmínečně s dvouletým odkladem. Následně se odvolali k nejvyššímu soudu, ten původní rozsudek potvrdil, zase o dva roky později, to už jsme v roce 1927, čili 11 let po samotné katastrofě. Pak ovšem přichází desetileté výročí Československa a amnestie prezidenta Masaryka, takže byli amnestováni a Wilhelm Riedl nadále trval na své nevině a pokusil se znovu celý případ otevřít. Pak sice skonal roku 1929, nicméně další soudní řízení proběhlo u nejvyššího soudu a roku 1931 bylo rozhodnuto, že tedy vinu nenesou, a to zejména na základě posudků vedoucích postav českého vodního stavitelství, vodního inženýrství a také geologů, kteří skutečně konstatovali, že tím hlavním důvodem, byť je velmi spekulativní říct, jestli hlavní důvod byl různé sesedání podloží a tudíž vada projektu, anebo tedy ty geologické příčiny, že tím hlavním důvodem byly geologické příčiny a že tudíž nelze pohnat k odpovědnosti investora ani stavitele. Takže zemřelo 60 lidí, byly zničeny značné majetky v Desné a bylo to jaksi odkázáno na vyšší síly a nikoli na chybu inženýrskou. Což zase souvisí s tou inženýrskou ideologií, protože lze se domnívat, a když se člověk přečte například elaborát profesora Smrčka z roku 1917 o katastrofě na Bílé Desné, Smrček byl odborník na vodní stavitelství, profesor z Brna, tak získáte pocit, že on v zásadě to vnímá jako organizační problém, že problém byl v tom, že byl nedostatečný stavební dozor, problém byl, že stavební dozor vykonávali zástupci investora, že se investor kontroloval sám sebe a tak dál, že by mělo vzniknout cosi jako expertní komise, která by kontrolovala veškeré stavby, veškeré projekty do detailu, nikoli tak, jak tomu bylo v tomto případě, že tedy 1908 Plenknerův projekt je schválen a 1915 je postaven projekt Gebauera, čili to, že by se nemělo stávat, a v zásadě hovoří o celé té katastrofě jako o momentu, na základě kterém je potřeba promyslet znovu, jak stavět ty přehrady, a že je potřeba se o to odpíchnout a stavět těch přehrad více a více. Čili více.

0: ale existujícího díla. Podobně Emil Gebauer, čili tito oba v rámci struktur vodního družstva nadále usilovali o to, aby přehrada byla obnovena. Ta podpora lokálních průmyslníků byla stále značná, protože oni skutečně potřebovali, aby ten tok byl nějakým způsobem regulován. Čili hned okamžitě po prolomení se začalo uvažovat o tom, jak má být přehrada přestavěna. Vzniklo několik variant. Většinou stále vycházeli tedy z principu zemní hráze sypané, ale objevily se už i projekty s betonovou hrází, které by výrazně proměnily tu strukturu a zároveň by umožnily se vyvarovat podobného prolomení. Nicméně částečně i jaksi z důvodu nevůle místního obyvatelstva, které se cítilo ohroženo, tak k té realizaci stavby již nikdy nedošlo a vlastně během sanace celého údolí Desné v 20. letech nedošlo k regulování toku prostřednictvím několika menších stupňů a obnovení té přehrady už pak nikdy nedošlo.
1: Historik Jiří Janáč. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? Tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy. Rusko zaútočilo na velké datové centrum v Kyjevě. Na Řípu začínají oslavy 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a Vojtěcha. Do úvodního duelu finále tenisového poháru Billie Jean Kingové nastoupí za český tým Karolína Muchová. Kolony kvůli omezení popojíždí na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A bude polojasno až oblačno, během dne se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum. Ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
5: Záležte Ukrajinciv bez internetu.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky už nerozesílá. Naprostá většina důchodců ale doklad nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
3: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal Radiožurnálu roudnický farář Martin Brousil.
8: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
3: Výročí provází celodenní program v

0: Poutnici nad Labem i na Řípu. Po mši za účasti olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka bude slavnost pokračovat v 15 hodin přímo v Rotundě. Pražský arcibiskup Stanislav Přivil tam povede děkovnou mši a požehná zrestaurované soše svatého Jiří.
1: Sport. Čeští fotbalisté vstoupili pod novým koučem Santim Deniou do nového ročníku Ligy národů prohrou s Chorvatskem 1-2. V dalším duelu se střetnou v úterý s Anglií. České tenistky čeká za necelou hodinu finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajinkám. Do úvodní dvouhry nastoupí týmové dvojky Karolína Muchová a Anilina Kalininová. Kapitánka Barbora Strýcová věří, že se Muchové povede soupeřku rozběhat.
2: Tak já jsem se koukala na nějaký zápas její. Myslím si, že pohyb není úplně její silná stránka, takže Kája samozřejmě začne se soustředit na sebe a na tu svoji hru a pak, když se bude cítit dobře, aby Kalininová se dostala do pohybu, tak to bude jako by klíč.
1: Duel Muchová-Kalininová začne po 11. hodině v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Do druhé dvouhry nastoupí jedničky Linda Nosková a Elina Svitolinová. Pokud finále nerozhodnou singly, o titul se bude hrát ve čtyřhře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a v Praze kolony v Českobrodské ulici. Na Pražském okruhu popojíždí kolony mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Barrandov. Na 17. kilometru staví most přes dálnici, usazují se nosníky a projíždí se vždy pouze jedním pruhem a podle potřeby silničáři provoz pozastavují. Teď se opět dá projet obousměrně, ale kolony se rozjíždí. Zdržení od sjezdu na Stodulky i na Strakonice vždy asi na 30 minut. V Praze pak vázne provoz v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Zdržení celkově do centra asi 10 minut a kvůli sportovní akci se pak nedá sjet ze Štěrboholské spojky právě na Běchovice směrem z centra. Musí se dřívějším sjezdem na Štěrboholy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209 je omezení. Menší kolona asi na 5 minut. A na silnici číslo 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Plzně a Vodňan u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu mikrobusu do betonových svodidel. Provoz tam řídí policisté kyvadlově. Zdržení vždy asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, postupně i jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Přijdou velké povodně a od expertů slyšíme, že je potřeba lépe zadržovat vodu v krajině. Nastane sucho a odborníci znovu připomínají totéž. Musíme se naučit lépe zadržovat vodu v krajině. Dva velmi odlišné projevy člověkem způsobené změny klimatu a jedno společné řešení. Proč ho ale zatím neumíme moc využívat, co se v tomto směru v Česku děje a jak by opravdu účinné zadržování vody v krajině mělo vlastně v praxi vypadat? U Leonarda Plus vás vítá Jan Kaliba.
3: Leonardo Plus.
5: Ve studiu je se mnou Klára Salcman, krajinářská architektka, vědkyně, pedagožka z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a hlavně odbornice právě na koncept zadržování vody v krajině. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Můžeme říci po tom letošním létě, které bylo znovu jedno z nejteplejších měřené historii s rekordním počtem extrémů kolem 40 stupňů Celsia, takže s velkým výparem a chybějícími stovkami milimetrů srážek. Co se tedy děje teď v krajině po tomhletom období?
6: Tak letošní léto to byl, bych řekla, opětovně zase zvedlý prst přírody, která říká: člověče, zpamatuj se. My si musíme uvědomit, že my krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc. To znamená, když vlastně se pak zkombinují všechny tyto faktory i klimatické, tak nastává ten stav, který v létě nastal. A samozřejmě, že i toto se dá řešit, ale je důležité pochopit vlastně, jak voda funguje v krajině a snažit se tento model, bych řekla, co nejlépe nastavit.
5: Takže čeho jste si konkrétně všímala tohle léto?
6: Já mám to štěstí, že žiju v Brdech, blízko velmi krásné zachovalé prameniční krajiny, kde jsem sledovala, jestli i toto obrovské sucho, které nastalo, jestli má vliv na tyto přirozené prameniční louky a místa. Zjistila jsem, že nemají, že ten koloběh funguje stále. Ale když víme, že 80% pramenišť v České republice je úplně zničených a zdevastovaných, to znamená voda nemá kudy vystoupit nahoru na povrch, aby potom po povrchu odtekla do řek, dotovala potoky, řeky a tak dále, tak vlastně není divu, že se tohle děje. Je to zákonité.
5: Takže jste to vlastně tolik nepozorovala, že by bylo sucho v krajině?
6: Tam v těchto prameništích, tam ne. Samozřejmě, že ta okolní krajina, která je, dá se říct, čím dál tím víc přizpůsobovaná zemědělským strojům, lesnické těžbě a tak dále. To znamená, ideálem pro zemědělskou výrobu je čím rovnější plochy, čím míň kamení, čím míň vlastně právě toho drsného materiálu, který je pro vodu velice, velice důležitý. Takové ty drobné nerovnosti, které tu vodu vlastně zadrží, tak ty nám stále víc a víc ubývají.
5: Takže když se řekne, neumíme zadržovat vodu v krajině, co to tedy vlastně přesně znamená? Už jste to trošku naznačila, jak naše krajina v tomhle ohledu vypadá. To není její přirozený stav, my jsme ji to odnaučili asi.
6: To, co je důležité si uvědomit, že voda to nejsou potrubí a nejsou jenom ty místa, které člověk určil, aby tam voda byla. To znamená přehrady, odběrná místa, čistírny a tak dále. Voda v přirozené formě je v krajině vlastně na celém povrchu. Ale člověk právě svojí činností postupně tyto plochy ubíral, přizpůsoboval si je a bohužel po roce 1948 nastalo ty nejvážnější změny v krajině, velké odvodnění ploch, které by za normálních okolností, kdyby vlastníci byli ty původní sedláci, kteří byli, tak asi by k tomu nedošlo. A tím pádem jsme dosáhli to, že plochy jsou velmi dobře obdělávatelné, je využitelná a skvěle velká zemědělská technika, ale tato půda a tyto plochy nezadržují vodu. Takže dochází vlastně k vážnému narušení celého hydrologického cyklu, kde my vlastně vodu sezbíráme, nazbíráme do přehrad, do rybníků, potom ji použijeme na svoje potřeby, to znamená do domácností, do průmyslu a zase přes kanalizační systémy, čistírny, tu vodu odvádíme do velkých řek. To znamená, voda vlastně nemá takzvaný vertikální pohyb. Voda se nemá odkud vlastně dostat nahoru do těch prameništ a kudy. A stejně tak se potom, když jsou povodně, když jsou velké vody, tak se nemá kudy vrátit do podzemí, protože zase právě ty území, které slouží na to, aby se voda z povrchu dostala do podzemí, to jsou aluvia, to jsou údolní nivy řek, tak tyto jsou buď odvodněné, nebo jsou zastavěné, prostě nefungují jako rezervoáry. A my jsme si na to už docela zvykli, že když není dost vody, no tak hold přivedeme ze želivy, anebo od někud odjinut. Ale přesně to se stalo v letošním roce, kdy najednou přehrada Orlík přestala být dostatečným zdrojem vody pro to, aby jsme tu vodu vlastně mohli posílat dolů níže a bylo nutno přistoupit i k odběru vody z přehrady Slapy. Ptám se, když příští rok nebude voda ani v Orlíku, ani v Slapech, tak ke které přehradě šáhneme? My bohužel nemůžeme spoléhat jenom na tyto technické prvky, které člověk postavil, ale my musíme pracovat s přírodou a s vodou jako s komplexem, jako s celkem, protože tak je to nastavené. A tady bych chtěla upozornit na jednu věc, že je velmi nebezpečné mluvit o takzvaných technických řešeních anebo o přírodě blízkých řešeních, protože oni všechna řešení, které máme, všechna jsou přírodní. Akorát ty technické prostě si trošku jako přivypomáháme. Ale v první řadě my musíme pracovat s těmi přírodními cykly a ty se snažit podpořit. Takže když se vrátím k tomu momentu, že jsme s nástupem vlastně zemědělství v naší krajině, jsme začali krajině ubírat ty mokřady a plochy pro zemědělství, tak teď naopak bychom měli vymezit takzvanou říční krajinu, kde bychom měli řeku, potoky, prameniště nechat přirozeně téct, tak, aby se ta voda dostala tam, kam měla. Mohla nám zásobit podzemní bazény. A my jsme se nedostali do takové situace, jako i letos v létě. Protože ten dopad na zásobování vodou, zejména na venkově, kde jsou malé vesnice, malé městečka, tak je, bych řekla, docela fatální.
5: Posloucháte Leonardo Plus s krajinářskou architektkou Klárou Salzmann a mluvit budeme víc samozřejmě i o těch zmíněných řešeních.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Pojďme říct teď trošku konkrétněji, jak vlastně by vypadala taková ideální krajina, která vodu zadržovat umí, co všechno by měla splňovat v takovémto celku.
6: Já studentům často říkám, že říční krajina, to je takový cévní systém krajiny. A jsou k tomu i velmi, bych řekla, povedené obrázky, kde opravdu ten cévní systém krajiny, ta říční krajina, vypadá velice podobně jako rozvod krve v těle člověka. A funguje to, bych řekla, na stejném principu. Rozvádí to tekutiny, rozvádí to živiny po těle. To znamená, v první řadě, to, co my potřebujeme v krajině, tak je obnova této říční krajiny a přiznání. My jsme ji totiž to, bych řekla, velice brutálně potlačili. A tváříme se, že technická řešení a kanalizace a přivaděče a čističky, že to všechno zvládnou. Ale ukazuje se, že ne. Nemluvě o tom, že celou řadu funkcí příroda umí podstatně líp než my lidé. Respektive my lidé to asi umíme dobře, ale ta příroda to umí velmi často, bych řekla, levnějc nebo i úplně zadarmo. Takže bych řekla, teď nastává obrácený proces, to znamená, předtím jsme z té divoké přírody vyrvávali ty kusy, kde probíhá teď to zemědělství, plochy, které byly využívány, kde byly pole, pastviny a tak dále. A teď bychom obráceně potřebovali do té naší technické, rovné, polomrtvé krajiny dostat vlastně zpátky tu živou říční krajinu, protože to, co je důležité říct, je, že říční krajina je prostor, který si voda sama vytvořila. Za miliony let tím vlastně stálým stékáním v tom stejném tvaru toho povodí, jak si ho vytvářela, tak právě v trase říční krajiny vytvořila obrovské velké sedimentové náplavy a ty tam jsou. Říkáme tomu, že voda má svoji paměť v krajině. To znamená, ona se stále vrací na stejná místa. Bez ohledu na to, jestli tam člověk něco postavil nebo nepostavil. Ale třeba právě velká města, jako je Praha, ale i Vídeň, a prostě všechny velká města, které jsou na nějakém velkém vodním toku, tak jsou postaveny na násepech. Ale velmi vysokých. Třeba v Budapešti vím, že je násep kolem řeky Dunaje vysoký 10-15 metrů. A v Praze to taky nebude jako o moc míň. A je to proto, abychom zajistili bezpečný život. Takže to vymezení říční krajiny a zachování těch přírodě blízkých funkcí je důležité, bych řekla, ze třech důvodů. Je to jednak obnova hydrologického cyklu. Obnova hydrologického cyklu znamená nejenom tečení vody z toho prameniště, potokem do řeky a potom do moře. Ale znamená to i vertikální pohyb, to znamená vsakování vody do podzemí a zásobování podzemních pramenů, které potom zase s tlakem se můžou dostat na povrch do těch pramenišť a tím vlastně se ten koloběh uzavírá. A ještě jsem zapomněla na klimatickou součást hydrologického cyklu, že když je krajina dostatečně vlhká, tak dochází k výparu, což způsobuje lokální srážky. To je něco, co třeba já jako dítě ještě pamatuju, ale dnes už to nezažíváme. Dnes lokální srážky jsou téměř neznámý pojem, možná někde v pohraničí, tam, kde je vlastně těch lesů asi víc.
5: Což oceníme při těch horkých létech a krajina, když trpí suchem.
6: Přesně, ale v případě vlastně těchto našich současných srážek, na které už jsme si bohužel zvykli, je, že dlouhodobě je sucho. To je i z toho důvodu, že třeba zemědělská půda v České republice, to je 54% území. To znamená, tím, že je tato zemědělská půda v létě velmi často bez jakéhokoliv pokryvu, je obrovsky horká, je má vyšší teplotu, než třeba teplota v sídle, ve městě. Vzniká vlastně takový komín horkého vzduchu a ten zabraňuje jakýmkoliv zrážkám, aby vlastně na to území spadly. Takže přichází do úvahy jenom velké srážky, které se vytváří nad oceánem nebo nad mořem. A potom teda prší a prší a prší a prostě trvá to strašně dlouho a vznikají povodně. Takže je to takové jako nevyvážené.
5: To znamená, co se týče těch řek, to řešení je, o čem se docela často mluví, vracení do původních koryt. To je asi ten Základ, já si vzpomínám, že letos na jaře jsem splouval jako vodák Moravu v Litovelském Pomoraví a byl jsem úplně fascinovaný, jak nádherné meandry tam jsou, jak přirozeně tam ta řeka teče. Je to dobrý příklad?
6: Určitě je to jeden z nejkrásnějších, bych řekla, příkladů v České republice vůbec, Litovelské Pomoraví. A za to patří obrovský dík profesoru Štěrbovi, že se mu to podařilo vyhlásit za chráněnou krajinnou oblast. Takže to je jako opravdu super.
5: Kromě vracení řek do původních koryt, tak se mluví často o rušení meliorací, o vytváření mokřadů. Můžeme nějak aspoň stručně tedy jmenovat další z těch nejúčinnějších opatření v krajině?
6: Takže ten první krok je obnova té samotné říční krajiny. Samozřejmě nejde to všude v naprosto celém rozsahu, protože třeba kdybychom v Labské Nivě chtěli zabrat zemědělskou půdu, která by sloužila jenom vsakování vody, tak to asi by nám úplně neprošlo. Ale tady se teď my musíme zastavit a zamyslet se, co je pro nás té krajině důležité. My musíme najít kompromis a říci, tato část řeky, ale i s tím svým, bych řekla, biologickým doprovodem, to znamená spolu s půdou, s organismy, se zvířaty, bude prostorem, kde ta voda bude chodit nahoru dolů, kde poteče a kde bude plnit vlastně všechny ty přírodě blízké funkce, které my potřebujeme. Například samočistící schopnost řeky, když je v přírodním stavu, je obrovská a velice užitečná. A zase v podstatě bych řekla, zase to víceméně nic nestojí. A současně tento prostor může být krásným základem veřejného prostoru a systému sídelní zeleně v sídlech a ve městě. Což je velmi důležité, protože právě koridory řek ve městech a v sídlech poskytují úžasný, příjemný prostor právě v těch obdobích sucha a obrovských veder v létě. Protože tam ten vzduch proudí, je tam vegetace. To znamená, tyto plochy není třeba se k ním tvářit a chovat, že je to něco, co je na konci města, co nikoho nezajímá. Naopak, to jsou plochy, které skutečně můžou tvořit takzvané zelené páteře a můžou být základem zelené infrastruktury. Dále, co se týče zemědělské krajiny, tak tam je jeden velmi vážný problém, že současná technika, zemědělská technika, to jsou obrovské stroje a ty potřebují velký manévrovací prostor. Takže já mám často pocit, že pro zemědělce by bylo nejlepší, kdyby tam žádné potoky nebyly. Byla by to jen rovná plocha, po které by se dalo krásně jezdit. Ale česká krajina je, bych řekla, poměrně dost mikrokrajina. To znamená, tohle všechno se musí respektovat. A zase je to o domluvě mezi zemědělci a ostatními uživateli té krajiny, jakým způsobem si tu krajinu budeme do budoucna využívat a co je pro nás prioritou. A já osobně se domnívám, že ta voda je pro nás jako hodně důležitá, protože bez vody není život. Dále je to problematika lesů. Samozřejmě, že lesy jsou obrovsky, bych řekla, hodnotný biotop. Pro nás je to 33% republiky. Je to přece jenom území, kde i v těchto vedrech v létě ta teplota byla teda o hodně nižší, i když jsou to smrkové porosty. A tam právě je taky obrovská rezerva, obrovský potenciál pracovat zase i s říční krajinou, přiznaty, protože tam jsou taky potoky velmi často zahloubené a voda odtéká velice rychle pryč. A přiznání mimoprodukční funkce lesů pro celou republiku jako celek. Protože myslím si, že tohle by mělo být zase pojmenováno jako priorita, jako velmi důležitá věc.
5: Tedy, že to není jenom prostor, ze kterého vytěžíme dřevo a vyděláme
6: na tom. Jak říkáme, továrna na dřevo, ale je to prostor, který dnes je naprosto klíčovým prvkem pro naše klima. A my dlouhodobě bojujeme o to, aby se krajinné plánování stalo součástí územního plánování a bylo minimálně tak důležité, jako je navrhování územního rozvoje, to znamená výstavby toho celého území. Protože to zatím neprobíhá. Já mám velmi často pocit, že s krajinou nakládáme jako s krajícem chleba, že prostě ukusujeme, protože pořád ještě je, ale ono je to organismus, ono je to tělo. To, co se teď děje v přírodě a i vodě, je naprosto, bych řekla, normální a odpovídá to tomu stavu, který v té krajině je.
5: Některé samosprávy to řeší docela intenzivně. My si teď můžeme poslechnout, jak k tomu přistupuje třeba město Krnov i ve svém okolí, právě v té zemědělské lesní krajině nad městem, kde se snaží zadržovat vodu z velice dobrých důvodů, protože, jak víme, je to oblast, kde třeba předloni ty povodně byly velmi zásadní a ničivé. Takže jsem se tam procházel krajinou a studovali jsme ta opatření s Pavlou Hájkovou, referentkou z magistrátu, která má ta opatření pro zadržování vody v krajině na starosti.
7: Doufám, že už konečně dořešíme komplexní pozemkové úpravy. Dochází k nějaké směně pozemku, ale zároveň se právě řeší polní cesty, remízky, třeba i velké zařízení jako suché poldry. A ty my bychom potřebovali, aby byly dokončené, protože ty by nám pomohly. A ještě si město nechalo zpracovat studii. Odborníci si tu krajinu prošli a navrhli konkrétní opatření. Jsou tu různé průlehy, výsadba stromů, tuňky, různé svejly, což je takový jakoby příkop v tom svahu, který zabrání právě tomu odtoku vody nebo případně půdní erozi.
5: Pojďme se podívat k nějakému tomu konkrétnímu místu.
7: Teďka jdeme vlastně po poli, které už dneska je sklizené. Byla tady řepka. A tohle to je pozemek města, jenom tady tato část. Je to taková úzká nudle, která vede do kopce a kolem jsou vlastně nějaké pole.
5: Jsou tady nějaké stromy?
7: Ano, jsou tady nějaké nálety, je tady teda spousta kopřiv, takže teda nevím, jestli nám tam bude chtít vlézt do toho zarostlého, ale tady vlastně vidíte jednu už z těch konkrétních tůní, které jsme tady vykopali, ona dneska je suchá. Jo?
5: Teď je vyschlá. Ale je to místo, kam se ta voda může vlastně kumulovat a nesteče to z toho pole úplně dolů.
7: Jako tady tohleto primární opatření je, aby se ta voda zasákla v tom vyhloubeném místě a aby jsme právě zpomalili ten její odtok.
5: Tam byl změněn ten městský pozemek a že to je důležité. Co patří městu, tam může město dělat ta opatření, ale s ostatními pozemky mohou být problémy, je nutné samozřejmě jednat s majiteli a byly tam zmíněny, že město trápí komplexní pozemkové úpravy. Z vaší zkušenosti je tohleto možná pro mnoho lidí neviditelné, byrokratické téma zásadní pro adaptaci krajiny?
6: Přesně tak. Ono by ta skládačka měla být taková, že tím hlavním plánovacím dokumentem by měl být územní plán, který by vlastně v sobě měl obsahovat všechny ty zásady rozvoje krajiny, zachování krajiny, rozvoje sídel ve vazbě i na ty vyšší úrovně, krajskou a celostátní. Tohle by měl být podklad pro komplexní pozemkové úpravy, kde už je to i projednáno s veřejností v rámci participativních procesů. A potom tyto věci vlastně můžou jít do realizace. Takže to je, bych řekla, takový jako ideální model. Samozřejmě vždycky záleží na tom, nakolik i ta obec je tomu nakloněná. A právě v současné době já spoléhám právě na obce, které mají osvícené vedení, kteří chtějí něco pro tu krajinu udělat.
5: Důležitá je ale určitě i ze zhora úroveň celostátní a funkce české vlády a přístup. Jak vnímáte a hodnotíte současnou vládu, pokud jde o přístup k zadržování vody v krajině? Minimálně rétoricky adaptační projekty a dotace zmiňuje. Na druhou stranu slyšíme velkou kritiku za rozvolňování protierozních opatření, za třeba schválený stavební zákon, který zjednodušuje třeba kácení zeleně a tak dále. Jak jsme na tom tedy v tomhle ohledu?
6: Co mi tak utkvělo v paměti, je, že vlastně tato současná vláda plánuje jako boj proti suchu výstavbu dalších přehrad. Což nepovažuji za, bych řekla, úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. To znamená, ten vertikální prostup vody mezi povrchem a tím podzemím, ta přehrada vlastně úplně zastaví. Když si vezmete, že Vltavská kaskáda má 200 kilometrů a teď vlastně začneme takovýmto způsobem umrtovat další řeky, tak z mého pohledu ta situace se zase jenom zhorší. Takže ta cesta je opravdu, bych řekla, ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému.
5: Můžeme na závěr ještě zmínit nějaké inspirativní projekty v Česku. My jsme tady mluvili o meandrech v Litovelském Pomoraví, ale vím, že jste před natáčením zmiňovala ještě třeba Šumavu.
6: Pro mě velikou nadějí do budoucna jsou právě iniciativy obcí, které cítí, že tohle je problém, který si musí začít řešit sami, že to tempo, jakým to dělá vlastně vláda a státní politika, je příliš pomalé na to. co ta obec vlastně potřebuje. Takže takových obcí je opravdu jako celá řada, ale pro mě takovým jako nejznámějším a jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a pramenišť, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody. Povodí vlastně řeky Vltavy v těch horních částech. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, Vohnančice například. Prostě jakmile se někdo rozhodne vážně věnovat problému zadržování vody v krajině a zlepšení situace a sedne si spolu s občany nad mapu a začnou spolu přemýšlet, co by v tom území mohli spolu dělat. A když si k tomu pozvou i odborníky, tak rozhodně určitě jsou místa, které můžou řešit hned. A tady bych chtěla apelovat ale nejenom na obce a kraje, protože je celá řada velmi aktivních, bych řekla, subjektů, ale každý občan, každý jeden člověk v tomto státě může něco pro tu vodu udělat. Na vlastním pozemku, vlastním přístupem k vodě, kde pro mě je naprosto nepochopitelná stále nedostatek legislativy, který neřeší problém například, že WC splachujeme pitnou vodou. To je, bych řekla, taková neúcta k té pitné vodě, které máme stále dostatek. Myslíme si, že jí máme dostatek. Takže ty rezervy jsou obrovské a každý na vlastní zahradě může zadržovat vodu, může si vytvářet tůně a jezírka a prostě vrací se život do těch ploch a ta voda je obrovsky, bych řekla, jako zajímavým a vítaným prvkem.
5: Dají se dělat zázraky.
6: Tak.
5: Slyšeli jste Leonardo Plus o zadržování vody v krajině v poslední době až módním sousloví, za kterým se ale skrývá ještě spousta reálné práce, pokud chceme Česko připravit na častější a silnější sucha i povodně v éře člověkem způsobené změny klimatu. Povídali jsme si o tom s Klárou Salcman, expertkou na krajinářskou architekturu z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Děkuji za to.
6: Děkuji, nashledanou.
5: K pořadu se i v delší verzi můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.
3: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
0: 10.30. Máme pro vás další čerstvé zprávy. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, třeba za vraždu, by podle něj měly být děti stíhané už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci to ale neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Švýcaři dnes v referendu hlasují o zpřísnění neutrality země. S návrhem přišla organizace Pro Schweiz spolu s představiteli pravicové Švýcarské lidové strany. Pokud by návrh prošel, omezil by vládě možnost uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, jako je Rusko. Sankce by už Švýcarsko nemohlo přejímat od Evropské unie. Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera znovu čtyřnásobek limitu olova. Ukázali to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo. Ani další odběry během soboty už zvýšené množství kovů neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Státní hrady, zámky a další památky v Česku jsou dnes znovu otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojil třeba hospital Kux, brněnská vila Šťastny, anebo technické památky, jako je třeba Důl Michal v Ostravě. Bezplatné vstupenky je nutné rezervovat předem online. Kapacita prohlídek je omezená.
3: Sport.
0: Čeští fotbalisté na úvod Ligy mistrů prohráli. Chorvatům podlehli v pražském Edenu při premiéře nového trenéra Santiho Deni 1-2. Hokejisté Třince budou v pátém kole Tip Sport Extraligy hájit neporazitelnost. Na led Liberce nastoupí v 16 hodin a 30 minut. O půl hodiny později začne duel Komety Brno s obhájci titulu Pardubic. Odpoledne se bude hrát na dalších 4 stadionech nejvyšší soutěže. Kompletní program nabídne radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za hokej.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na 20 u Hluboké. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále čekejte kolony před omezením u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru staví most přes dálnici, projíždí se tak vždy pouze jedním pruhem a kolona směrem na letiště je delší od sjezdu na Strakonickou ulici asi na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209 je omezení, kolona tam začíná na kilometru 211, je to pak asi na 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova fronta před Mladou Boleslaví, silničáři se tam pohybují na kilometru 42, kolona od sjezdu na Bezděčín z kilometru 39 je asi na 15 minut. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku řeší nehodu.
8: Je tam mikrobus ve schodidla, to betonový schodidla rastápla. A jo, vypadá to, že se tam řídí policajti kivadlově. Je to dopravní nehody.
4: A směrem do Budějovic to zdržení asi 15 minut, na Vodňany asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: Dnes s Janem Lukačevičem.
10: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, když se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit dnešní host. Filip Schlesinger z Ostravské univerzity zkoumá sesuvy a pomalé pohyby svahů pomocí stromů. Za výzkum, který letokruhy propojuje s geofyzikálním měřením nitra svahu, navíc letos od města Ostravy získal titul Talent roku. Dnes se spolu procházíme podél Děhelovského potoka na Ostravsku a povídáme si nejen o sesuvech, ale i o tom, jaké to je hledat odpovědi ukryté ve dřevě. Filipe, ahoj.
11: Ahoj, Honzo.
3: Žárovky.
10: Filipe, sedíme tu u Děhelovského potoka. Kolem nás rostou stromy. Člověk by řekl, že tady jenom tak stojí, ale ty z nich umíš vyčíst nějakou informaci. Jak to děláš?
11: V podstatě je to mnohem jednodušší, než to vypadá. Protože stromy tady v naší krajině, nebo v našich šířkách zeměpisných, rostou tak, že každý rok vytvoří nějaký jeden letokruh. A v tom letokruhu se vždycky zapisuje všechno, co se v tom daném roce, na tom daném místě, kde ten strom roste, stalo. To znamená od nějakých klimatických věcí, jako hodně srážek, malo srážek, vyšší průměrná teplota, nižší průměrná teplota, tak případně právě nějaké svahové procesy nebo nějaké události, jako jsou třeba povodně, anebo naopak můžou říct něco o tom, zda byly ty stromy v tom daném roce napadeny nějakým škůdcem nebo nějakou houbou, případně jaký je jejich zdravotní stav a kondice.
10: To si dovedu představit, ale ty se na to koukáš přece jenom z trošku jiného úhlu pohledu. Ty se totiž dovedeš podívat i za to sucho, nebo za ty věci, které si představí naši posluchači a posluchačky. Co všechno se takhle ještě dá vyčíst?
11: Zejména to, pokud stromy rostou na nějakém svahu, zda ten svah je vlastně nějakým způsobem aktivní, nebo naopak není aktivní. A když my máme nějakou tu referenční datovou sadu těch stromů, díky kterým můžeme odfiltrovat právě ty klimatické vlivy.
10: Co je to referenční datová sada stromů?
11: Referenční datová sada stromů je taková sada stromů, ze kterých my získáme právě ty data z těch letokruhů. A ty stromy byly ovlivněné pouze těmi klimatickými, nebo naopak ne těmi procesy, které způsobují ty svahy. Takže rostou často někde na nějaké rovince a neovlivňuje je žádný gravitační proces.
10: A teď tu máme ty stromy, které v tom svahu jsou. Co s nimi ten svah udělá a jak ty to vlastně poznáš?
11: Na první pohled si můžeme všimnout, že ty stromy jsou ovlivněné tak, že jsou třeba vychýlené jejich kmeny. Jsou nějakým způsobem nakloněné nebo mají nějaké kolenovité ohnutí. Případně část jejich kmene je nějakým způsobem pohřbená zeminou, která se sesunula, nebo jsou obnažené jejich kořeny. A když se podíváme na ty letokruhy, které z těch stromů jsme schopni teda získat, tak veškeré tyhle ty důsledky, které ten strom dostal tím svahovým procesem, tak se propisují do těch letokruhů. To znamená, některé letokruhy jsou naopak širší, nebo vytváří se takzvané reakční dřevo, případně dojde k razantnímu zúžení těchto kruhů, k takovému náhlému potlačení toho růstu.
10: Zaujal mě termín reakční dřevo, já znám jenom reakční videa. Tak co to je reakční dřevo?
11: Reakční dřevo se vytváří u stromů, které byly právě nějakým sahovým procesem nakloněny a ty stromy se snaží dostat zpátky do své vertikální pozice. Takže se snaží vyrovnat, aby rostly zase zpátky kolmo nahoru, tak jak je známe. A dělají to tím způsobem, že na jedné straně toho svého kmene vytvářejí buňky, které mají mnohem tlustší buněčnou stěnu. A na tomhle kruhu to jde vidět tak, že je to vlastně takové tmavší dřevo. A to reakční dřevo se vytváří jenom po dobu, kdy ten strom vyrovnává ten svůj růst zpátky do té kolmé pozice. V momentě, kdy se vyrovná, tak už tyhle ty typy buněk nevytváří a zase přirůstá klasicky tak, jak to známe.
9: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
10: Jsme si tu hezky poseděli, ale je taky čas na nějakou práci. Filipe, ty jsi s sebou dneska vzal jeden pracovní nástroj. Můžeš nám popsat, o co jde, jak vlastně vypadá, k čemu slouží?
11: Říká se tomu oficiálně Presslerův přírůstový nebozes, ale zkráceně a zjednodušeně tomu říkáme vrták.
10: Přeskočili jsme Děhlovský potok a blížíme se ke stromům, kde si ukážeme, jak se takový vrták, který vlastně člověka na první pohled ani moc nezaujíme, je to taková tyčka, funguje, protože ty nám ho sestavíš, že jo?
11: Je to tak, pojďme si ho poskládat. V první řadě je potřeba takový závit tady nahoře odšroubovat. A v momentě, kdy to odšroubujeme, jde to celkem stuha, tak vysuneme takovouhle jehlu, která se říká extraktor. Tu zatím potřebovat nebudeme. A pak je tam další část toho vrtáku. To je v podstatě ta hlavní část, ten vrták jako takový. Takováhle černá tyčka se závity na konci. Tuhle tu část toho vrtáku já vlastně zasunu do toho madla, do toho držadla. Zajistím to. A teď v podstatě mám poskládaný vrták a jsem připraven k tomu jít odebírat vzorky ze stromu.
10: Z jakých stromů nejčastěji odebíráš vzorky?
11: Nejčastěji odebírám z buku anebo ze smrku. Podle toho samozřejmě, co na dané lokalitě roste za druhy, ale tyhle ty dva jsou takové nejčastější v našich místech.
10: A my máme to štěstí, že před námi je buk, tak se pojďme vrhnout na jedno takové vrtání.
11: Při odběru je potřeba vždycky myslet na to, co nás při tom výzkumu zajímá. Co za svahový proces se tady odehrává, jakým způsobem by se mohl propsat do toho stromu, do těchto kruhů, zda se teda jedná o nějaký náklon nebo o zúžení těchto kruhů případně. Podle toho musím odebírat ty vzorky v tom stromu. Nejčastěji však vždycky odebírám dvě vrtná jádra, což znamená z té jedné strany podél svahu a pak z té opačné strany z protisvahu. Na začátku je vždycky potřeba udržet vrták co nejlépe kolmo ke kmenu toho stromu, aby se ten vrták nějak nevychýlil. A člověk musí být trpělivý, dokud se ty závity nezachytí do toho kmene. Takže je to asi ta náročnější část toho vrtání.
10: Nadře se člověk?
11: Nadře. Přitom, když člověk je v terénu a musí vyvrtat desítky nebo i stovky takových stromů za jeden den, tak opravdu je to makačka hlavně na ruce.
10: A možná naše posluchači a posluchačky překvapí, jak velká dřina dovede být taková věda. Nejčastěji si asi představí nějakého vědce nebo vědkyni v laboratoři, jak zvedají zkumavky a pipety. Takové kolegy už jsme tady měli v našem pořadu, ale Filip rozhodně vybočuje, protože svýma namakanýma rukama teďka vrtá do buku. Jak dlouho se takový strom vlastně vrtá?
11: To záleží na tvrdosti toho dřeva. Samozřejmě buk je jeden z těch tvrdších dřevin, takže tam to trvá trošku déle. U smrku je to daleko jednodušší, protože je to měkčí dřevo. Takže záleží taky i na tom, jak to má člověk v ruce, jestli vrtá často nebo méně často. Ale dejme tomu jeden strom tak na cca dvě minuty, když je hodně dobrý.
10: Ty jsi tedy navrtal a jak teďka vlastně dostaneme to dřevo ven?
11: Mně se podařilo vrták uchytit do kmene. A teď je hlavním úkolem ten vrták vlastně vyvrtat pokud možno nejlépe středem toho kmene až na protější stranu toho kmene. Takže vrtám tak dlouho, dokud mi vrták nějakým způsobem nevyjede z opačné strany toho kmene.
10: Slyšíte krásné lupání? Tak to je právě zvuk stromu, který reaguje na to, jak se do něho pomalu zavrtává Filipův vrták. A Filip je skrz, to znamená, že my teďka odebereme nějaké to dřevěné jádro, nebo jak to přesně funguje?
11: Je to tak, říkáš tomu dřevěné jádro, nebo taky vrtné jádro. Teď přichází ta chvíle, kdy já vezmu tu jehlu, ten extraktor, který jsem na začátku odložil, protože jsem ho nepotřeboval. Ten extraktor vlastně zasunu do toho vrtáku a naberu to jádro, které je teďka momentálně v tom vrtáku. A když mám tu jehlu vlastně až na doraz zasunutou, tak musím teďka otočit proti směru toho vrtání. Teď už by se to jádro mělo uvolnit a zůstat právě v té jehle, takže teď můžu opatrně tu jehlu zase z toho vrtáku vysunout.
10: Vidíme krásné čerstvé dřevo. Bohužel rozhlasový přenos nedovede zprostředkovat taky ten další zážitek, a to je krásná vůně toho čerstvého dřeva. Tak si můžete představit, jaké to asi je, když stojíte u buku v hlubokém bukovém lese. A ty takových jader tedy za ten den zvládneš vyrobit i několik stovek, je to tak?
11: Je to tak, je potřeba někdy i několik stovek vyvrtat. Záleží vždycky na tom, jak rozsáhlý je ten sesuv, který vlastně zkoumáme. Jsou i případy, kdy stačí třeba pár desítek těch stromů, ale jsou to nějaké fakt málo rozsáhlé procesy. Častokrát právě stovky, někdy i 200.
10: A možná naše posluchače a posluchačky taky napadne, co na to ten strom, jestli na to nějak reaguje, nebo jestli ho potom následně musíte nějak ošetřit, aby takováhle odebraná dírka, která po něm zůstává, nemůže způsobit nějakou paseku.
11: Naprosto legitimní otázka, kterou si kladou asi všichni, včetně mě. Kladl jsem si to takhle i na začátku, když jsem s touhle prací vlastně začal. A vždycky je lepší samozřejmě ten strom potom vývrtu nějakým způsobem ošetřit, protože my vlastně do něho vytvoříme nějakou vstupní bránu pro hmyz nebo houby, případně jiné parazity. Pokud ale vrtáme ve vegetačním období toho stromu, tak to zas až takový problém není, protože ten strom je schopen reagovat velmi rychle a takovouhle ránu zacelí za velmi krátkou dobu. Kdybychom však vrtali v zimním období, čili v takovém vegetačním klidu, tak je to problém trošku větší, protože ta rána se hned nezacelí, ale na druhou stranu v tom zimním období zase nežije toliko hmyzu a parazitu.
10: Takže tím nebozezem se zase musíš dostat zpět. To už asi o dost jednodušší, že?
11: Je to tak. Musím ho vždycky vyvrtat zpátky, abych ho mohl zase použít, nenechám ho v tom stromě. A je to o dost jednodušší, než ho tam zavrtat, protože ten nebozez už je tam uchycen. Takže vlastně zpátky už je to jenom odvrtání.
10: Je nějaké dřevo, které je jednodušší nebo naopak složitější na vrtání?
11: Jo, smrky jsou jednoznačně tou nejjednodušší dřevinou na vyvrtání. Jsou opravdu fakt měkké. A tam si se svým vedoucím pomáháme i vrtačkou, že vlastně ten vrták neuchytíme do toho madla, ale do klasické vrtačky. Pak je ten vývrt vlastně o dost rychlejší a jednodušší. Naopak, třeba takový akát, tak to je jedno z hodně tvrdých dřev nebo stromů. Tam by nám ta vrtačka nepomohla, protože bychom ji úplně odvařili. Takže tam musíme vrtat ručně. Ale u těch akátů je to teda opravdu dřina a tam jako vrtat stovku by člověk za jeden den ani nedal.
9: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
10: S Filipem Šelezigrem z Ostravské univerzity sedíme, jak slyšíte, na břehu Děhylovského potoka a trošku nás tu trápí komáři, což je normální, je krásné počasí a mě by zajímalo, jestli to je právě ten důvod, proč ty ses vlastně do takového výzkumu pustil, jestli tě ta příroda lákala, nebo to jsou nějaké jiné důvody, co tě vedlo k tomuhle vědeckému oboru.
11: Je to ta příroda, máš pravdu. Ale já bych vlastně začal možná tím, že úplně odmala. Mě vždycky zajímal zeměpis. Já jsem strašně rád cestoval prstem po mapě a učil se hlavní města státu a takovéhle věci. Pak jsem si udělal takovou jenom krátkou odbočku na jeden rok na španělskou filologii, jazykovědu. Tam jsem zjistil, že to je slepá ulička. Tak jsem se pak přihlásil na vysokou školu na studium geografie a vlastně během bakalářského studia jsem zjistil, že opravdu ta fyzická geografie, potažmo environmentální geografie, ta, co řeší ty přírodní procesy, tak je ta cesta, kterou chci jít, protože trávím čas v přírodě a můžu zkoumat to, jak ta příroda se chová, jak se chovala, jak ji my jako lidé ovlivňujeme a jaké to má vlastně všechno dopady.
10: Co tě na tom výzkumu stromů a potažmo sesuvů chytlo natolik, že si u toho zůstal tolik let a sbíral za to i různá ocenění?
11: Chytlo mě na tom hlavně to, že ten výzkum jako takový je v podstatě něco jako taková detektivka. Já skrze ty stromy získávám nějaké informace, protože oni jsou takový kronikáři, ty stromy. A já z nich získávám informace, co se v té krajině tehdy, v minulosti dělo, jak je to nějakým způsobem ovlivnilo. A byť je ta metodika, případně celá ta práce taková jakoby jednotná a myslí si člověk, že to je možná pořád dokola to stejné, tak ale každý ten případ je v něčem individuální. Takže je to takové odhalování toho, co se kdysi stalo a hledat možná vysvětlení.
10: Tvůj výzkum se, Filipe, odehrává hlavně v Jeseníkách, nebo spíš v Javorníkách, jestli se nepletu, a v Beskydech. Jak vlastně vypadá takový běžný den v terénu?
11: Je to tak, Honzo. Javorníky a Beskydy jsou hlavní dvě lokality, kde svůj výzkum dělám. A takový běžný den začíná úplně standardně, aspoň teda z mého pohledu. Vždycky se svým vedoucím nebo s kolegy sejdeme na univerzitě, zbalíme všechny potřebné věci do terénu, jak už to byl právě tady vrták, případně pásmo, nějaké měřidlo. A hlavně, co se týče toho geofyzikálního měření, tak i tyhle ty nástroje. Nasedneme do auta, jedeme na lokalitu a tam už procházíme celé to místo, kde ten svahový proces probíhá a sbíráme data ze stromu, takže ty vývrty, případně provádíme to geofyzikální měření a většinou odpoledne se vracíme domů.
10: Kolik toho člověk takhle s tím vybavením za den nachodí?
11: To je dobrá otázka. Myslím si, že to úplně neexistuje asi univerzální odpověď, protože každý ten proces je jinak rozsáhlý. Takže člověk může opravdu nachodit pár jednotek kilometrů, ale může nachodit i desítku, dvacítku.
10: Tak to už se člověk docela projde. Při tady těch procházkách došlo někdy k něčemu, co tě v rámci toho výzkumu překvapilo nebo zaskočilo? Nebo překvapení přichází, až když ty data analyzujete?
11: V drtivé většině to překvapení přichází v době, kdy ty data analyzujeme. To znamená, když datuju ty letokruhy, když už jsou ty vzorky zpracované, takže často v laboratoři nebo potom v kanceláři u počítače. Ale i v terénu mám takový jeden zážitek, který mě vlastně docela překvapil. To jsme s kolegyní vrtali stromy tady nedaleko v Karviné a ty stromy měly zatopené kmeny a byť na první pohled se zdály, že už jsou teda mrtvé a nežijou, tak po tom vývrtu jsme zjistili, že jsou stále živé.
10: Filipe, ty jsi sebou taky vzal takové špalíčky a já si zkusím domyslet, jak to mohlo vzniknout. Jsou to ta dřevěná jádra? Co se s nimi musí tedy stát potom, co je odeberete, aby ten výsledek byl takový, jako my můžeme vidět tady?
11: Odhadl jsi to velice správně, Honzo. Jsou to ta vrtná jádra, která odebereme ze stromu. Potom, co skončí naše terénní práce, tak jedeme do laboratoře. Tam ty vrtná jádra ukotvíme právě tady do těchto dřevěných lišt, takových kolejníček. Klasicky je tam nalepíme lepidlem, přicvakneme kolíčkama a necháme je tam takhle zaschnout a zatvrdnout. A až jsou dostatečně uchycená, tak je pak musíme vybrousit. Takže na brusce potom ta jádra takhle vybrousíme a pak jsou ty letokruhy takhle krásně čitelné, jako můžeme vidět na tomhle příkladu.
10: Kolik takových jader máte v nějakém archivu?
11: Tisíce. Jsou to plné skříně, plné sady v laboratoři, když otevřete každé dvířka, vždycky na vás vykoukne nějaký balík takovýchhle vzorků.
10: Viděl jsem tě, jak vrtáš. Říkal jsi mi o těch desítkách kilometrů, které člověk nachodí. Jak odpočíváš? Co děláš, když se zrovna nevěnuješ tady té terénní práci nebo analýze v laboratoři?
11: V podstatě sám jsem si naordinoval v vozovkách 8-hodinové pracovní dny a snažím se to dodržovat, abych právě nepřetahoval práci, aby mě to nějakým způsobem nevyčerpalo jak fyzicky, tak psychicky. O víkendu si dávám volno. A dělám bouldering, tam trávím asi nejvíce času. A pak taky hraju deskové hry s přáteli, případně videohry.
10: A jak na to reaguje tvoje rodina? Dá se to nakombinovat tak, aby si byl se vším spokojený?
11: Je to těžké. Rodina na to teda jako reaguje, že to přijala jako fakt. Tak to je. Náš člen rodiny je prostě vědec nebo bude vědec. Důležité je hodně plánovat dopředu. Takže už to není tak, jak to dříve bývalo, že byla nějaká spontánní akce a vždycky jsem mohl. Teď už je to tak, že prostě pokud se s rodinou nedomluvím na něčem měsíc, dva dopředu, tak prostě nemám čas.
10: Když takhle plánuješ nějakou cestu, jak to vlastně funguje? Co všechno musíš vzít v potaz? A chystáš si svačiny?
11: Musím vzít v potaz hlavně, jaké bude počasí, takže se připravit v podstatě na skoro jakékoliv podmínky. Takže do batohu zbalit i pro případ deště nějaké jako nepromokavé oblečení. Rozhodně i pevnou obuv, dostatek tekutin. Svačinu si taky chystám, protože když jsme právě někde v terénu, tak dost často jsme i mimo civilizaci na místech, kde není signál. Svačina je taky důležitý základ.
10: A nezbývá, než se zeptat, jestli do přírody někdy chodíš i bez toho, aniž by si v ní zkoušel něco zkoumat. Chodíš taky někdy do lesa jen tak?
11: Jasně, chodím. Vzhledem k tomu, že ta terénní práce není nějaký úplně můj denní chleba, že bych jako chodil do terénu každý den nebo často. Je to spíše taková nárazová věc. takže trávím i hodně času právě na horách, v lesích, mimo práci. A upřímně je těžké se někdy pohybovat na výletě a neskoumat tu krajinu tím profesním pohledem.
10: Já jsem si právě říkal, jestli nemáš nějakou profesní deformaci a nekoukáš na všechny nakloněné stromy, když se procházíš někde na dovolené, ale chápu, že to se musí dít a asi to k tomu všemu patří. Filipe, ani v krásné přírodě Jihlavského potoka se nevyhneme rychlé baterii otázek v rámci našeho dotazníku.
9: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
10: Spíš hory nebo nížiny?
11: Hory, jednoznačně.
10: Máš raději vrták nebo lopatu?
11: Vrták.
10: Preferuješ letní terén nebo analýzu v zimní kanceláři?
11: Těžký výběr, ale spíš asi letní terén.
10: Máš raději stromy nebo skály?
11: Opět je to 50-50, ale spíše stromy.
10: Preferuješ klid lesa nebo ruch velkoměsta?
11: Spíše klid lesa.
10: A když zkoumáš sesuvy, baví tě víc ty rychlé nebo ty pomalé?
11: Jednoznačně pomalé.
10: Já jsem se chtěl zeptat právě na ty pomalé sesuvy. Mě by zajímalo, jak přesně takové sesuvy fungují a obecně čím se vlastně liší od toho, co si člověk představí nejčastěji, od toho rychlého sesuvu.
11: Je tam rozdíl mezi těmi pomalými od těch rychlých. Právě už ten název vypovídá v tom, že ten hlavní rozdíl je vlastně v té rychlosti toho pohybu. Zatímco ten rychlý nebo klasický sesuv, který si lidé představí, tak ten se náhle v jeden moment stane. Část toho svahu se sesune a tím v podstatě ta událost nějakým způsobem skončila. Když to u toho pomalého sesuvu, jakým je třeba mělké ploužení, tak ten pohyb probíhá neustále, kontinuálně, počas celého roku, by se dalo říct. Takže tam není nějaký zásadní jeden moment, kdyby se ten sesuv odehrál, ale jde o ten kontinuální proces.
10: Nezbývá než se zeptat na takovou klasickou otázku, k čemu je to vlastně všechno dobré. Proč je užitečné znát, jak se svahy pohybují a sesouvají a k čemu nám ta historická data můžou být?
11: Jak se obecně říká, že poznání minulosti je klíčem k budoucnosti, tak to samé vlastně platí teda i tady u našeho výzkumu. Tak všechna tahle ta data z minulosti, kdy a kde byl který svah aktivní a v podstatě do jaké míry, tak nám dá informaci o tom, když bychom chtěli v té dané oblasti nějakým způsobem stavět, ať už je to nějaká infrastruktura nebo nějaké budovy, tak zdáli nejsou ohrožené právě nějakými těmihle geohazardy, jako jsou sesuvy, anebo nějaké kontinuální pohyby, které by měly na svědomí praskliny.
10: To mi dělá radost, protože i zdánlivě nesouvisející obor, o kterém se bavíme v hluboké přírodě, nám najednou může povědět hodně o tom, jak vlastně stavět lépe naše města, sídla a má docela velký užitek pro lidi. Je něco, co za nějaký hlubší smysl zase hledáš ty, nebo jdeš za tady touhletou velkou vizí, že se snažíš pomáhat lidem, aby stavěli, řekněme, udržitelněji a odolněji?
11: Jednoznačně jsem pro, abychom my jako lidé obecně stavili udržitelněji a více přizpůsobovali svůj život do souladu s přírodou, než naopak, abychom si ji podmanili. Ale já za svou práci spíše vidím nějaké zdokonalení té dané metody. Spíše než nějakou aplikační rovinu, tak naopak spíše zdokonalení, aby ta metoda přinesla ještě přesnější výsledky, než přináší teď.
10: Zmiňuješ metodu. Mě by zajímalo, jestli v tom oboru existuje nějaká otázka, na kterou zatím nikdo neumí odpovědět, ale ty bys ji chtěl rozlousknout.
11: Takových otázek v našem oboru je spousta. Mě ale nejvíce zajímá otázka toho, že v době, kdy ten strom je nakloněn, vytváří právě třeba naopak to reakční dřevo, které už jsme tady zmiňovali, tak on není schopen zaznamenávat v tu danou dobu, kdy to reakční dřevo vytváří, jiné pohyby toho svahu. Takže se vlastně ztratí v té jeho reakci. A já si myslím, že ale jsme schopni, nebo možná časem budeme schopni, odhalit nějakým způsobem i to, že ten strom je schopen zaznamenávat i ty pohyby, které právě jsou schované v tom šumu.
10: Je právě tohle směr, kterým by se tvůj obor měl vydat? Nebo myslíš, že by měly být ještě nějaké jiné směry, kterým by se ten dendrogeomorfologický výzkum měl ubírat dál?
11: Myslím si, že to je jedna z cest, ale možná nenabízí asi toliko možností. Je to spíš přímočařejší. Naopak si myslím, že daleko větší šířka pole působnosti je v oblasti zkoumání v jiných klimatických podmínkách, nejenom v mírném pásu, ale i do jiných podmínek, a vyzkoušet i jiné druhy stromu, jak reagují.
10: Protože v našem pořadu se rádi ptáme taky na dobré zprávy. Existuje z nedávné doby nějaká dobrá zpráva z tvého oboru nebo nějaký objev, který by nás posunul vpřed?
11: Tak tím si nejsem úplně teďka jistý. Na nic takového jsem nenarazil.
10: Já totiž jednu dobrou zprávu mám. Rád bych totiž připomněl, že ty jsi za svůj výzkum získal ocenění Talent roku. Můžeš nám popsat, jak to probíhalo, jak jsi na to reagoval?
11: Statutární město Ostrava vypsalo výzvu, kterou vyhlašuje každý školní potažmo akademický rok. A to je výzva o udělení ceny titulu Talent roku města Ostravy, do které se mohou přihlásit vysokoškolští studenti, jak bakaláři, tak magistři, tak i doktorští studenti. A z těch, co se přihlásí a vyplní formulář a splní určité podmínky, tak potom nezávislá rada prozkoumává ty jejich žádosti a vyhodnocuje, kdo takovýhle titul vlastně za svou práci, ať už vědeckou, či výsledky ve škole, tak kdo takovou cenu získá. A letos nás tu cenu získalo celkem 18, což je docela velké číslo, takže nejsem jediný, je nás víc takhle

0: diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Ondřej Soukup,
2: Josef Pazderka,
1: míříme na východ.
3: Taková trošku novinářská matka Tereza, která pro ty vojáky a pro ty ruské oficiální úřady znamenala obrovský problém.
1: Áňa Politkovská si vzala šátek, vydávala se za čečenskou uprchlici a prošla přes tři checkpointy. Co by se stalo, kdyby ji tam objevili? To bůh suď.
3: Kdokoliv tu Politkovskou viděl, tak říkali, ona má skoro jak terč na hlavě nebo na zádech.
1: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.

0: Radiožurnál 11 hodin. Dobré dopoledne u zpráv přeje Vojtěch Tomášek. Papež Filip XIV. Se v Lourdech setká s oběťmi sexuálního násilí v církvi. Zemědělské družstvo na Jihlavsku obsadili aktivisté, policie je vyvedla. Tenistka Karolína Muchová rozehrála finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajince Kalininové. Omezení výrazně brzdí provoz na pražském okruhu před sjezdem na Barrandov v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
0: Papež Lev XIV. Dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí pak papež vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
2: Do Lourdes, jednoho z nejvýznamnějších míst křesťanství, přeletěl papež v sobotu z Paříže. Pomodlil se v jeskyni Massabielle, kde se v roce 1858 podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie. Po mši na louce před jeskyní se papež zúčastní tradičního svíčkového průvodu. Během dne by měl taky soukromí vyslechnout 7 obětí sexuálního násilí. Podle nezávislé vyšetřovací komise bylo ve Francii od 50. let do roku 2020 zneužito přes 300 tisíc nezletilých, a to ze strany kněžích, řeholníků nebo učitelů v katolických školách. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Ve vesnici Welford u vojenské základny britského královského letectva zasahují vojenští pyrotechnici. Policie prohledává několik objektů a obyvatele vesnice evakuovala. Kvůli incidentu zadržela několik lidí podezřelých z držení výbušnin. Nedalekou leteckou základnu RAF Fairford využívalo taky americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Íránem. Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku v Markvarticích na Jihlavsku, který chová prasnice. Ráno místo obsadila víc než 20členná skupina. Protestovali proti podmínkám chovu. Konkrétní družstvo ale vybrali náhodně. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Policisté je z místa vyvedli a incident dál vyšetřují. Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. Pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se taky s pracovníky i dobrovolníky, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
3: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
4: Sport. Tenistka Karolína Muchová nastoupila za český tým do úvodního duelu finále poháru Billie Jean Kingové. Její souboj s Ukrajinkou Kalininovou sleduje v čínském Shenzhenu Jaroslav Plašil.
5: Teď slavnostní nástup před tímto finálovým duelem, ve které se budou Češky pokoušet poprvé v historii, tedy po změně formátu a poprvé pod kapitánkou Barborou Strýcovou o první zisk titulu. Budou hrát proti Ukrajině. Jako první na kurt nastoupí dvojky Karolína Muchová a Kalininová, pak jedničky Svitolinová proti Lindě Noskové. No a pak se uvidí, jestli případně ještě dojde na deblové utkání, které začne celkově za nějakých 10 minut. Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: A hokejista Tomáš Hertl dal v přípravě na NHL gól ve druhém utkání v řadě.

0: řadě. Branka českého útočníka ale nestačila Vegas k vítězství. San Jose podlehli 2-4. Brankář Utahu Karel Vejmelka pak vychytal čisté konto proti Kolorádu. Jeho tým vyhrál 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na silnici 13 na tahu z mostu směrem do Bíliny velmi opatrně v okolí sjezdu na Želenice. Na 82. kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Je to rychlostní úsek silnice, tak velmi opatrně na 13 na tahu z mostu do Bíliny. Pozor na možné auto v protisměru. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále vázne provoz před omezením u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolona směrem na letiště je o něco delší od Lochkovského tunelu na 20 minut, směrem na D1 je fronta od sjezdu na Stodůlky asi na 15 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova a Liberce čekejte kolonu před Mladou Boleslaví na kilometru 42 za Bezděčínem. Tam pracují silničáři, kolona je asi na 15 minut, začíná na kilometru 39. A na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic, Vodňan a Plzně u odbočky na Hlubokou na začátku rychlostního úseku stále řeší nehodu dodávky do betonových svodidel. Provoz podle zpravodaje řídí policisté Kivadlovi a to zdržení tam vždy asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Jižní Amerika byla a dodnes zůstává pro nás Evropany trochu ve stínu zájmu. A málo jsme se dozvídali i o největší teroristické hrozbě na tomto kontinentu, o peruánské skupině Světlá stezka. Kdo byl její zakladatel Abimael Guzmán? Jakou zemí bylo Peru od konce 60. do 90. let minulého století? A kdo byl muž, který nakonec Světlou stezku porazil? Dozvíte se ve čtvrté části cyklu o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedminubský.
5: Terorismus.
6: Večer 12. září 1992, hlavní peruánské město Lima. Protiteroristická jednotka vtrhla do tanečního studia, za nímž byl ve svém tajném bytě dopaden muž poklidně sedící před televizí. Jeho zatčení bylo otázkou mnohaměsíční práce peruánských tajných služeb. Muž byl bez odporu zatčen a spolu s ním zabavena veškerá dokumentace, která byla na místě k dispozici. Ten muž se jmenoval Abimael Guzmán a měl na svědomí desítky tisíc mrtvých, zmrzačených a zmizelých. Na profesora filozofie nebývalý výkon. Chceme-li pochopit, proč k tomu všemu došlo, musíme se opět vrátit do konce 60. let, která jsou i v Peru bouřlivá.
7: 3. října 1968 se Peruánci probudili do obyčejného jarního rána. Při svých každodenních starostech si vůbec neuvědomili, že tento den pro ně znamená příslib nových nadějí a začátek období, které poprvé v dějinách Peru bude nakloněné požadavkům širokých vrstev obyvatelstva. V ten den totiž uskutečnila peruánská armáda v čele s generálem Juanem Velasquem Alvarádem vojenský převrat.
6: Jakou zemí bylo Peru na konci 60. let? Dejme slovo politologovi Milanu Školníkovi z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
8: Já když to trošku zasadím do nějakého toho kontextu, tak si vemte, že jsme v době studené války, jo, kdy Spojené státy americké vlastně už někde dávno od dob Monroeovy doktríny předpokládají, že ten jejich americký kontinent je taktož v jejich mocenském oku. A vlastně v těch ostatních státech, už to byla Argentina, už to bylo Chile, Pinochet nám známý tady, tak byly pravicové chunty, byly pravicové režimy a mnohdy právě spolupracovali, ať už více či méně právě se Spojenými státy americkými, nebo zejména s jejich kapitálem a s různými obchodníky. kteří tam měli samozřejmě své zájmy. A v rámci toho se byly takové, jako řekněme, jako levicové vlny, které se snažily tyto věci vyrovnat. A buď to se střídali právě na té politické úrovni, že se střídali tam jednotlivé vlády, anebo se to řešilo, řekněme, násilnou cestou, že tam byl třeba nějaký puč, anebo právě takové ty dnes už jako romantizované hodně, ale v té době to bylo v podstatě zabíjení, když to řekneme takhle, právě gerolové skupiny. Začínali mnohdy jako ideologicky, měli v podstatě v ozovkách dobré myšlenky, to nebylo jako nic špatného, že prostě vás tam utlačuje ten pravicový režim mnohdy jako tvrdou rukou a nezvládá třeba tu hospodářskou situaci, lidé chudnou, tak samozřejmě ta gerila se jí chtěla nějakým způsobem zastat. Problém byl samozřejmě, že se to postupem času, jak se to trošku obrácelo proti právě domorodým obyvatel, proti těm lidem a vlastně ty, které chtěla ta gerila zastupovat, tak vlastně nakonec šla proti ním a právě proto dostávala mnohdy nálepku zcela legitimní, protože samozřejmě jen tak nálepku, že jste teroristická organizace, nedostanete, musíte naplnit určitá kritéria, ale právě dostávala taková označení, protože opravdu už pak v těch státech to byl úplný teror.
7: Vlastenecká a demokratická část vojáků izolovala reakční část armády a nastolila pokrokové revoluční zřízení. V poselství národu, které nový prezident Velasco Alvarado vyhlásil koncem roku 1968, se uvádí...
6: Na přelomu 60. a 70. let vládl v Peru generál Juan Francisco Velasco Alvarado. V roce 1968 se chopil moci vojenským převratem a až do roku 1975 vládl pomocí tzv. Revoluční vojenské vlády. Potud nic neobvyklého vzhledem k politickým zvyklostem Jižní Ameriky. Ale generálova vláda byla chuntou levicovou, tedy proč by proti ní měla bojovat levicová gerila?
8: Tady musíme říct ještě možná, jaká je role armády, nebo byla v Latinské Americe. My tady vnímáme jako armádu v těch civilizovaných demokratických zemích jako něco, co je podřízeno civilní kontrole, podřízeno politické reprezentaci. V Latinské Americe armáda mnohdy právě suplovala tu politickou reprezentaci, mnohdy vytvářela takové mocenské ekonomické ostrůvky, že ta politická reprezentace se jí bála, musela s ní spolupracovat. V podstatě řada těch generálů byly takový, jako co bychom možná dneska použili pojem oligarchové. A nutno říct, že ta armáda se vždycky dostala k moci nebo jakákoliv vojenská chunta, když tam něco nefungovalo. A právě v té druhé polovině těch 60. let tam byla velká korupce, ten stát selhával v celé řadě oblastí, takže právě ta generalita tam přišla udělat pořádek. Ale to vlastně, tohle je opravdu jak přes kopírák, najdeme v celé řadě jiných zemí Latinské Ameriky, že opravdu ta armáda přijde udělat ten pořádek. Tady, jak správně upozorňujete, byla určitá specifika toho, že ten režim toho generála Juana Velasca Alvarada byl levicový. On provedl pozemkovou reformu, on vlastně vystoupil proti haciendéřům, proti velkostatkářům, v podstatě se pokoušel o kolektivizaci, dělal vlastně, zaváděl tam zemědělská družstva. Problém byl, že ty haciendéři, ty velkostatkáři tam to nějakým způsobem drželi i bezpečnostně, to znamená zajišťovali tam tu bezpečnost a byť teda jako také tvrdou rukou, ale protože tam ten stát úplně jako nefungoval, respektive ty haciendéři tam suplovali tu bezpečnostní roli. V momentě, kdy to přešlo na ta zemědělská družstva, jak se tam jakoby vytvořilo obrovské vákuum a podhoubí, protože že tam tohle přestalo fungovat. A to bylo vlastně podhoubí pro nástup případné gerily, to znamená nějakého třetího aktéra, který řekne, hele, tady to nefunguje, já tady zajistím tu bezpečnost, budu se právě těm obyvatelům věnovat, prostě jim zajišťovat třeba tu bezpečnost, protože ten stát tam selhává.
6: Světlá stezka vznikla na konci 60. let na univerzitě v Ayacuchu. Tehdy ovšem ještě jako jakási frakce komunistické strany Peru. Slovo má dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu, komentátor Milan Slezák.
9: Abimael Guzmán, profesor na univerzitě San Cristobal v Ayacuchu, andském peruánském městě, byl dvakrát v Číně a nadchl se pro to, co v Číně dělají, zejména pro kulturní revoluci, a protože vůbec neviděl ty negativní stránky, které kulturní revoluce Číně přinesla a že jich nebylo málo, tak se rozhodl, že ten čínský recept bude praktikovat v Peru. Peru, stejně jako jiné latinskoamerické státy, procházelo údobím, kdy je typický rozpor mezi většinou společnosti, která je chudá, a menšinou, která je výrazně bohatá. A právě proto v Peru v 60. letech, nebo lépe řečeno na přelomu 60. a 70. let, padlo na úrodnou půdu to, co vynalezli v Číně a o čem měli pocit, že je to zázračný recept pro země, které žily v zaostalé podobě, jako třeba Čína, kde se nerozvinul příliš průmysl, pro země, které byly hodně zemědělské, kde byly ty rozpory, o nich jsem mluvil, hluboké. A v Číně si mysleli, že jediným receptem je pohnout se rychle kupředu revolučním skokem a co nejvíce zbořit tu dosavadní strukturu, aby mohlo být vybudováno něco jiného, spravedlivějšího. A prostředkem k tomu mohl být i teror.
6: Jak ale upozorňuje Milan Školník, velkou roli hrála při formování Guzmánovy teroristické skupiny paradoxně centra vzdělanosti.
8: Aby má Guzmán, ono, jak jsme tady říkali, že vlastně armáda je určité specifikum Latinské Americe, že má velkou důvěru, tak stejně tak je určitá specifická role univerzit, role vysokých škol. Ono tady podobné je třeba ve Španělsku. Zatímco tady máme dokonce i v zákoně v České republice, že školy jsou politický orgán, tak tam je velké právě podhoubí pro ideologie, pro to dělat nějakou politiku. Řada ostatně politiků pocházela v Latinské Americe právě z toho univerzitního prostředí, takže ta role těch univerzit je ještě výrazně odlišnější a jako umocněnější, než třeba jaký známe tady v tom kontextu. A možná právě proto to trošku jako vytvořilo prostor právě pro aby Melu Guzmánovi na to tam, řekněme, pronikat s jeho myšlenkami.

0: rozesílá své studenty do chudých peruánských oblastí, kde nebyla žádná státní struktura, žádná státní pomoc. Indoktrinoval je, říká se, že měl strhující přednášky, ve kterých kombinoval marxismus s filozofií a rozhodně do toho netahal toho, díky němuž udělal doktora, to znamená Immanuela Kanta. No a ti studenti indoktrinovaní maoismem začali zakládat struktury takzvané světlé stezky.
1: Guzmán sám má nepochybně zajímavou osobní historii. On pocházel vlastně z lepších vrstev, ale zároveň, pokud se nepletu, to byl levoboček, takže tam možná nastává nějaké napětí. Co vlastně o tomhle chlapovi víme, který pak se stane obrovským strujcem terorismu ve své zemi? Jaká to byla povaha, řekněme?
0: Byla to povaha introvertní. Už mládí se o něm říkalo, že to byl člověk, který se soustřeďoval na sebe, ale miloval studium, miloval filozofii. Řekl jste správně, že nevyrůstal v úplné rodině. Mimochodem to je něco podobného jako Fidel Castro, protože i u Fidela Castra to bylo tak, že bohatý otec se zapletl s chudou zaměstnankyní, ale Fidelův otec si nakonec matku svých dětí vzal. Ale Guzmánův otec si nikdy nevzal jeho matku. A když ona zemřela, tak se o Guzmána postaral alespoň tak, že ho podporoval na studiích. Ale já si myslím, že pro oba ty muže, kteří se potom prosadili v tom revolučním světě, to znamená pro Castra i pro Guzmána, byl typický ten vzdor proti tomu otci, že se s tím chtěli vyrovnat, a to je moje spekulace, a možná se přenesl i na celou společnost, kterou považovali za tak nespravedlivou, jako nespravedlivý byly její otcové vůči své rodině. A i to k němu přitáhlo studenty, kteří pocházeli převážně z těch chudých rodin a nasákli filozofii a politologii a obrazem světa, který jim Guzmán předával.
2: Peru. Za posledný pol rok od obnovení diplomatických styků mezi Peru a Kubou se zvětšil počet návštěv obchodních, hospodářských, vojenských a školských delegací v oboch štátoch.
3: Ne nadarmo tu zmiňujeme Fidela Castra a Kubu. Možná by si ti dva, Fidel a Guzmán, rozuměli co do společného amerického nepřítele, i když v případě peruánského gerilového vůdce šlo o krvavou revoluci proti vlastní, nikoli cizí vládě. A navíc oba měli značně odlišný způsob boje a odlišnou strategii, jak uchopit veškerou moc v zemi.
0: Osobnostními rysy se do jisté míry Guzmán Fidelovi Castrovi podobal, ale ten boj proti režimu, který panoval jednak na Kubě, jednak v Peru, začal úplně jinak. Castro byl napřed uvězněn, potom se vrátil z exilu a během několika let po partizánském boji vedeném z pohoří Sierra Madre dobyl poměrně nekrvavě Havanu a začal vládnout. Postupně se stal diktátorem a postupně se přimkl k Sovětskému svazu a k sovětskému bloku. Postupně také přijal marxismus. On nebyl úplně od začátku přesvědčený marxistou, nebo alespoň ne v politické praxi. Zatímco Guzmán přišel už do Peru vlastně s hotovou myšlenkou, jak se má stát přestavět, že se musí úplně všechno zrušit. A Guzmán se nikdy nestaral o mezinárodní souvislosti. Guzmán vždycky razil vlastní peruánskou cestu k té vytoužené společnosti a zatímco Castro se potom přimkl k socialismu nebo komunismu toho sovětského typu, tak Guzmán se vždycky držel toho čínského maoistického vzoru, který se přece jen od toho sovětského receptu mnohem lišil.
2: Predseda Národného systému pre podporu spoločenskej mobilizácie, generál Leonidas Rodriguez, vo svojom prejave na rolníckom zhromaždení pripomenul, že veľa problémov peruánskeho revolučného procesu je podobných problémom, ktorým čelila Kuba na začiatku svojej revolúcie.
4: Tam jenom nutno říct, že on nebyl nebo nepatřil a trošku možná i jako pohrdal tím klasickým takovým tím, to, co právě pak se vidělo na Kubě nebo v Nikaragui u Ortegy, takovým tím, že postavíte nějaké ozbrojené skupiny a jdete teda proti, v tomhle případě Nikaragui to byli Somozovci, v případě Kuby to byl Batista, právě těm dynastickým pravicovým rodinám. On spíš si domníval, alespoň v těch počátcích, že je potřeba jako budovat strukturu, dělat to systematicky, ne nutně hnedka vojensky, proniknout do toho státu jako celého. Nejdřív si získat ty vesnice, získat si to rolnické domorodé obyvatelstvo, které bylo nespokojeno s tím, jak právě byla provedena pozemková reforma tím generálem Alvaradem, pronikat sociálně, psychologicky, ideologicky vlastně do té společnosti. Jo, než nutně jako udělat si rotu vojáčku a táhnout na hlavní město, když to takto zjednoduším. Ale to budování té struktury, tam byla strašná práce s tím, protože samozřejmě, že to podhoubí proto měl. Zejména on začínal v Ayacuchu, což bylo také velmi, velmi chudý region, nedostupný region. Ty strukturální podmínky tam byly. Ale na to, aby řekněme obsáhl celou tu zemi, tak on opravdu musel, on začínal, jak jsme si řekli, na univerzitě a začal spolupracovat třeba se školským odborovým svazem, takže on jako získával na svoji stranu nejenom ty učitele v rámci třeba těch odborových svazů, tak samozřejmě i ty studenty. A jako věřím, že v té době to mohlo být jako romantizující, zejména právě pro ty studenty, jo, když viděli, že ten stát selhává a tady vlastně se objevil nějaký profesor, filozof, který byl dobrý řečník, ale to samozřejmě nestačily ty myšlenky, také jste musel být jako dobrým organizátorem.
1: Byla ta komunistická strana Peru, Guzmánova, vlastně budovaná od začátku jako gerila, nebo měla nějaké stranické struktury, nějaké rozhodovací orgány, kolektivní, dejme tomu, nebo to byl prostě Guzmán a jeho slovo, kdo rozhodovalo?
0: No, Světlá stezka vznikla, pokud víme, jako frakce peruánské komunistické strany, ale brzy přešla k úplně jiné práci, k terorismu, k útokům proti té státní moci, protože brzy došla k závěru, že jedinou cestou, jak prosadit své cíle, je ozbrojený boj. Pokud je o ty struktury, Guzmán se brzy stáhl do ústraní, do ilegality, ale přesto dokázal i v těch obtížnějších podmínkách řídit své věrné, protože vybudoval síť kurýrů, kteří předávali jeho rozkazy a ve své organizaci měl neotřesitelnou moc. Všichni ho poslouchali, říkal se mu předseda Gonzalo, on sám, jak už jsem řekl, si říkal neomylný kormidelník a v tom, myslím, se skrývá to, co si mysleli jeho oddaní stoupenci. To znamená, oni si mysleli, on má vždycky pravdu, my ho musíme poslouchat na slovo.
1: Čili Moskva mu byla, řekněme, málo radikální, dá se to nějak takhle zjednodušeně říct, nebo ho to prostě nezajímalo?
0: Marxismus ho samozřejmě zajímal a mluvilo se o něm jako o čtvrtém meči marxismu, to znamená Marx, Lenin, Mao a potom tedy Guzmán. Ale on se opravdu zhlédl v Číně. Pro něj nebyl inspirací tolik Marx, tolik Lenin, ale hlavně tedy Mao. Proto si přál stejně jako Mao napřed začít od toho venkova, který se měl úplně přebudovat a stavět na tom venkově. Víte, to je myšlenka, kterou ad absurdum a dokonce dotáhli Rudí Kmerové v Kambodži. Protože ti chtěli vlastně zrušit města, chtěli zrušit průmysl, chtěli zrušit bankovnictví a domnívali se, že jedinou společností, kde se dá úspěšně prosadit komunismus, je společnost rustikální, venkovská, bez rušivých městských vlivů.
3: Nutno ještě podotknout, že Světlá stezka nebyla jedinou gerilou v Peru. V polovině 80. let jí vyrostla, řekněme, drobná konkurence, zaměřená na selektivní partizánskou válku, útoky na infrastrukturu nebo únosy bohatých elit. A odkazovala se na peruánského národního hrdinu Tupaca Amaru.
0: Ona se pojmenovala podle vůdce povstání proti španělské nadvládě v 18. století a inspirovala se tím, co se podařilo pozdějším kubánským komunistům, prostě tím vzorem kubánské diktatury. Tupac Amaru sice byla teroristická organizace, nebo stále ještě, ale ona už příliš nepůsobí, ale nesahala až k tak drastickým metodám, jakými se proslavila Světlá stezka.
3: Dodejme, že Tupac Amaru se Světlou stezkou nikdy nespolupracovala, naopak ty dvě skupiny se dost nenáviděly. Tupac Amaru byla rozprášena v roce 1996, poté co v prosinci obsadila rezidenci japonského velvyslance v Limě. Teroristé tehdy zajali víc než 490 lidí, včetně vysoce postavených diplomatů, vládních úředníků, biznismenů a členů rodiny tehdejšího peruánského prezidenta Alberta Fujimoriho. Požadavkem skupiny Tupac Amaru bylo propuštění 400 jejich vězněných členů a změna neoliberální hospodářské politiky země. Ovšem prezident Alberto Fujimori byl sekáč, ke kterému se ještě dostaneme. Po 4 měsících věznění nakonec vojenské komando rukojmí téměř beze ztrát osvobodilo. Všech 14 teroristů bylo zabito a z této akce se Tupac Amaru už nikdy nevzpamatovala. Ale zpět ke Guzmánovi a Světlé stezce. Zatím se stále ještě systematicky připravuje na svou krvavou misi v peruánských horách. Je konec 70. let.
0: Tak začínalo to tím, že Amimal Guzmán vyslal do těch vesniček své žáky, kteří tam učili. A postupně přesvědčovali vesničany, že daleko lepší by pro ně bylo to, co jim nabízejí oni, to znamená jakási maoistická struktura, než to, co mají doposud. A ti vesničané na to zprvu slyšeli, protože to byly zaostalé andské vesničky, jimž stát, peruánský stát, nenabízel přílišnou pomoc, nechával je prostě na pospas osudu a najednou tady se objevil někdo, u kterého se zdálo, že těm vesničanům třeba i pomůže. Kdyby toho nebylo, tak by se nikdy nemohlo stát, že v době svého největšího rozkvětu Světlá stezka fakticky ovládala 1924 peruánských departamentů. Jenom teror by k tomu nestačil.
1: Jak ta pomoc prakticky mohla vypadat, kromě toho učení, které bylo samozřejmě ideologicky nějak závadné nebo infiltrované?
0: No tak už jenom to, že Světlá stezka na těch územích, které ovládala, alespoň po jistý čas, sice možná vybírala daně, ne také všude, ale vybírala daně menší, než vybíral peruánský stát. A pokud jde konkrétně třeba o pomoc v uvozovkách pěstitelům koky, mimochodem, koka se alespoň v jisté době na peruánském území pěstovala v největší hustotě na kilometr čtvereční v celé Latinské Americe. V tom Peru dokonce předstihlo i Kolumbii. Tak těm pěstitelům koky Světlá stezka, která postupně od toho terorismu přešla k narkopašeráctví, jako ostatně jiné latinskoamerické odbojové skupiny, nebo chcete-li teroristické, převážně levicové, nebo téměř 100% levicové, tak ta těm pěstitelům koky nabízela velmi dobré výkupní ceny.
5: Prezident Velasco Alvarado vyhlásil v roku 1969 agrárnu reformu, podľa ktorej mala prejsť pôda do rúk tým, ktorí na nej pracovali, nestretol sa u gamonalov, čiže peruánskych latifundistov, s veľkým nadšením. Gamonales pred reformou zámerne nechávali spustnúť pôdu, prestali ju kultivovať, aby spôsobili roľníckym družstvám čo najviac ťažkostí. Do konca roku 1974 bylo vyvlastněných vyše 6 milionů hektárov velkostatkářské půdy.
1: V čem vlastně byla ta pozemková reforma nepovedená a jak on toho využíval?
4: Tam byl vlastně problém v tom, že ono to nefungovalo. Tam byly velmi nízké výkupní ceny, takže ekonomicky to nefungovalo tak, jak si původně ten režim představoval. Ale druhá věc, ono ty haciendéři tam mnohdy právě plnili tu roli tu bezpečnosti, že tam, když to řeknu, manadura, silná ruka. Jo. Představte si, že policie někde bydlíte, ale policie je vzdálená. Vojáci jsou vzdálení. A samozřejmě to vytváří prostor páchat nějakou prostě nelegální trestnou činnost. A nutno říct, že spousta těch, když pak vlastně to přejímali právě tu strukturu a už měli i ozbrojené jednotky, tak tam vlastně plnili funkci v ozovkách těch policajtů. A tam třeba řešili i dokonce třeba manželskou nevěru a takovéhle, jako opravdu představme si i úplné drobnosti, že opravdu ta světlá stezka tam plnila a ty gerily tam plnili roli, kterou by jinak měla plnit ta policie. A nutno říct, že právě ty haciendéři, ty velkostatkáři a ten systém, který tam existoval předtím, tuhle tu roli právě plnili, protože když viděli, že se na tom jejich území nebo v rámci toho statku něco děje, tak to samozřejmě vyřešil ten, který to vlastnil a nějakým způsobem tam zasáhl, nějak to rozsoudil, ať už spravedlivě nebo nespravedlivě, ale zkrátka držel tam to obyvatelstvo a ty komunity jo, právě v nějakém tom bezpečnostním rámci. V momentě, kdy se ty haciendy, řekněme, rozbily, utvořily se ta družstva, mnohdy decentralizovaná, rozesetá po té zemi, tak tohle to tam právě už nebylo. A ten stát právě, byť paradoxně vojenský režim, tak nebyl schopný tam zajistit tu bezpečnost, ať už v podobě policistů nebo vojáků.

0: polovině července tohoto roku má ústavodárné shromáždění vyhlásit novou ústavu a určit datum voleb do zastupitelských orgánů jako jeden z konkrétních kroků k přechodu od vojenské vlády k civilní. Vzhledem k tendencím, které existují...
1: Když se v roce 1980 v Peru konaly parlamentní volby, dosud nejvážnější pokus o nastolení demokracie, světlá stezka dala poprvé najevo, že nic podobného nebude tolerovat. Všechno začalo útokem na volební místnost v malé andské vesnici v departmánu Ayacucho 17. května 1980, kdy příslušníci světlé stezky vtrhli dovnitř, ukradli a spálili volební urny i hlasovací lístky. A to byl jenom začátek.
2: Guzmánovci chtěli rozbít celý stát, všechny jeho struktury. To znamená, pro ně byl nepřítel nejen třeba prezident nebo peruánský kongres, ale také starostové nejmenších vesniček. Protože teprve poté, co by tyto struktury, a to úplně do zárodku, byly zničeny, si mysleli, že mohou prosadit to, o čím tedy šlo, tu spravedlivější společnost. A v tom boji byli tak zanícení, že likvidovali opravdu i vesnické starosty, kteří se jim nějak znelíbili. A mimochodem, ty metody boje byly opravdu drastické. Mnozí z nich byli ukamenováni nebo třeba rozsekáni mačetami, a to z toho prostého, praktického a hrozivého důvodu, že ti Guzmánovci, členové světlé stezky, která mimochodem měla vést té zářivé budoucnosti, o které mluvil jeden peruánský novinář a filozof, proto tedy ta světlá stezka, že cesta k zářné budoucnosti, tak protože tito lidé, kteří tolik toužili po zářné budoucnosti, nechtěli plýtvat kulkami. Takže raději si vzali ty mačety nebo ty kameny. Přičemž ale někteří z těch starostů, nebo samozřejmě také z vojáků nebo policistů, dalších nepřátel světlé stezky, byli rozstříleni kulomety. A přirozeně mezi nepřátel nepatřili jen představitelé státních struktur, ale také bohatí Peruánci.
1: Nejhorší masovou vraždu spáchala světlá stezka 3. dubna 1983 v odlehlé horské vesnici Santiago de Lucanamarca a jejím okolí v peruánském regionu Ayacucho. Do vesnice vstoupilo přibližně 60 těžce ozbrojených teroristů, kteří zmasakrovali 69 vesničanů, z toho dvě děti, jedno šestiměsíční. Bezprostřední záminkou masakru byla pomsta, protože v březnu 1983 obyvatelé Lucanamarky zajali a veřejně popravili místního velitele světlé stezky. Guzmán se rozhodl pro exemplárně brutální odplatu a nebylo to naposled. Po 10 let Guzmánovci roznášeli strach po celém Peru, většinou na venkově. Útoky na městské obyvatelstvo byly ze strany světlé stezky méně časté, ale hned v roce 1980, na Vánoce 26. prosince, aby bylo veselo, Guzmán šokoval obyvatele Limy tím, že nechal rozvěsit po pouličních lampách a semaforech v centru města několik oběšených potulných psů. Na krku měla ubohá zvířata bizarní cedulku se jménem čínského generálního tajemníka Teng Xiaopinga, což byla Guzmánova reakce na novou čínskou politiku a na chvilkové čínské zavržení Guzmánova velkého idolu Mao Tse-tunga. I později se světlá stezka občas rozhodla útočit v centrech měst a klást bomby na veřejných místech, v divadlech, kinech, v restauracích. Peruánský stát si povalnou část 80. let nevěděl s tímto terorem rady, navzdory tvrdým opatřením.
3: Peruánská maoistická organizace Světlá stezka pokračuje v bestiálních teroristických akcích. Ve vesnici Najlam, asi 450 kilometrů od Limy, uspořádali teroristé Světlé stezky soud, při němž odsoudili 35 vesničanů k smrti pro jejich údajnou spolupráci s policií a armádou. 24 odsouzených, včetně žen a dětí, bylo mučeno a pak zastřeleno. Zbylých 11 osob extrémisté zaživa upálili. Za uplynulých 10 let zahynulo při protivládních akcích Světlé stezky přes 18 tisíc lidí.
4: Na začátku 90. let tam začalo se to právě lámat, kdy si vlastně ta, ne ani tak politická reprezentace, ale třeba ty, co dávali opravdu jako rozkazy, ty bezpečnostní, uvědomovali, že to musí trošku přestupovat jinak. Že nelze gerilu jako zničit nějakým frontálním útokem, ale musíte se snažit vlastně vystupovat ty její sítě, jak vlastně funguje, získat a samozřejmě zacílit na to centrum. Taky v případě toho Guzmána tam bylo zajímavé to, že on byl opravdu jako hlavou výraznou, respektovanou. Neměl tolik jako zástupců, jako bychom viděli třeba v případě té Kolumbie. Tam bylo jako vícero představitelů té hlavní gerily. Takže když vám padne jeden, tak ho dokáže nahradit jiný. Tady právě tomu tak nebylo a to si právě uvědomovala i tajné služby. Tam se zřídilo i protiteroristické oddělení, které vlastně se specializovalo jenom na Světlou stezku a podařilo se jim opravdu spoustu těch sítí, jak vlastně komunikují, kde operují, rozkrýt. Ten boj se dařil lépe zacílit, protože pracovali trošku jinak s informacemi a také strašně důležité tím, jak se samozřejmě v těch pozdějších letech ta Světlá stezka vlastně otáčela proti obyvatelům a těm obyvatelům se to přestávalo líbit, že vlastně musí třeba platit výpalné nebo že opravdu Světlá stezka tam páchá jako obrovské násilí a že zkrátka nevyplatí jako spolupráce se Světlou stezkou a že by bylo teda jako lepší spolupracovat třeba s vládou. Tak tam začaly vznikat Ronda z Campesinas, kdy ta vláda vyzbrojovala komunity těch vesničanů k tomu, aby se vlastně mohli sami proti Světlé stezce bránit.
5: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Pokud se ptáte, z čeho Světlá stezka svou válku proti peruánskému státu financovala, pak kromě výpalného od vesničanů se nabízel ještě jeden zdroj v zemích Jižní Ameriky, včetně sousední Kolumbie, velmi obvyklý.
4: Pro ten boj s tou armádou vy musíte získávat finanční prostředky a v momentě, kdy to nestačilo jenom od těch obyvatel, které jste jako terorizovali, to znamená, ano, my vás tady necháme si pěstovat koku, necháme vás tady ty vaše v uvozovkách obchodní drogové trasy, my je budeme respektovat, tolerovat, ale budete nám platit výpalné. Jo, takže oni vlastně měli i z obchodu s drogami poměrně zajímavý příjem a to právě také bylo něco, co se pak vlastně snažili ta protiteroristická jednotka vlastně jakoby i rozkrýt.
1: Zatímco režim Fidela Castra na Kubě najel na mělčinu po ekonomickém i politickém pádu Sovětského svazu a od té doby skončily pro Kubu relativně dobré časy sovětského protektorátu, Guzmán nic takového řešit nemusel. Jenomže mu vyrostl nový soupeř, prezident Alberto Fujimori. Tento muž s japonskými kořeny v roce 1990 drtivě vyhrál parlamentní volby v Peru. A to byl zlom. Najednou vyhraje volby lídr, který Světlou stezku rozmázne, byť to trvá ještě 2 roky.
2: A jako každý úspěch, tak i tento úspěch má své stinné stránky. Ten úspěch byl podmíněn tím, že zaprvé Fujimori nespochybnitelně vyhrál volby a víme, že v Latinské Americe nespochybnitelné vítězství ve volbách je vždycky ještě vítězstvím dalším. Ale Fujimori měl pocit, že mu kdekdo a zejména v boji proti Světlé stezce hází klacky pod nohy, proto se rozhodl v roce 1992, že se s těmi oponenty vyrovná drsně, pozastavil platnost peruánské ústavy, znemožnil činnost svobodným peruánským médiím, pozastavil činnost peruánského kongresu. Takže se vlastně stal diktátorem. A z pozice toho diktátora se mu podařilo dosáhnout velkých úspěchů v boji proti Světlé stezce, mimo jiné i tím, že Amimela Guzmána policisté dopadli ještě v tom roce, kdy se tedy Fujimori do toho boje proti Světlé stezce opřel s těmi diktátorskými pravomocemi, které si osvojil. Ale mělo to tu stinnou stránku, o které jsem mluvil. Je pravda, že boj proti světlé stezce se Fujimorimu podařilo dotáhnout téměř až do konce. Zastavil tu krvavou válku, alespoň potud, že ona se sklidnila, stišila, že světlá stezka už nikdy nebyla tak mocná, jako předtím, než se Fujimori dostal do prezidentského úřadu. Jenomže už jsem mluvil o tom, že Fujimori byl faktickým diktátorem a ono se to projevilo i na těch metodách, které armáda a policie zvolili proti světlé stezce.
4: Podrobuje si média, podrobuje si vlastně všechno důležité tajné služby, jméno třeba jako Montesinos, což byl šéf tajné služby, velmi jako nechvalné, proslulé. To byli lidé, kteří prostě spolupracovali s Fujimorim, takže si tam trošku jako vytváří svůj režim, ale argumentuje to nebo oboluje to právě do toho hávu, že to dělá proto, aby zajistil bezpečnost, že zkrátka potřebuje vládnout silnější rukou, nemůže ho přece omezovat nějaký jako parlament, ty exekutivní příkazy se bude vydávat proti tomu teroru sám, takže této situaci tam došlo a jeho režim také byl dosti jako nechvalný.
2: Ty metody byly účinné, ale drastické a pochybné, protože i policie a armáda se uchylovaly k metodám, kterými předtím vynikala světlá stezka, to znamená únosy, mimosoudní popravy, zastřelení bez soudu. Takže za cenu tedy toho, že byly potlačeny občanské svobody a práva v celém státě, nejenom při tom bezprostředním boji proti světlé stezce.
1: Guzmánovo zatčení v září 1992 po všech letech vraždění a terorizování celé země působí vlastně trochu nepravděpodobně. Prostě ho najednou objeví komando a zatkne ho. Jak vlastně neomylný kormidelník svou organizaci řídil, že ho najednou neuchránila?
2: Řídili se zákulisí a řídili ji tak, že nevystupoval na veřejnosti, nenatáčel žádná videa, ono by to v té době, jak už jste naznačil, bylo také obtížnější, nepronášel žádná poselství. Myslím si, že on sázel na to, že daleko zajímavějším a vlivnějším bude, když bude tajemný. Neomylný kormidelní se skrývá v ústraní, ale je schopen řídit svou organizaci. A to bylo umožněno tím, že organizace se skládala z mnoha lidí, kteří měli zvláštní úkoly a mezi těmi, kteří měli zvláštní úkoly, byli také kurýři. A pomocí těch kurýrů, spolehlivých, a až na to, že jeden zřejmě selhal, protože jinak by nebyl dopaden, se mu dařilo vysílat ty své rozkazy dál. Ale na druhou stranu víme také, že některé ty jednotky světlé stezky si jaksi operačně, takticky počínaly, jak jim velelo jejich svědomí a že některé ty složky si počínaly samostatně. Prostě se rozhodli na základě toho, co si myslí, že pro tu situaci nejlepší. To bylo možné z operačně taktického hlediska, ale ve strategických záležitostech se vždycky řídili tím, co stanovil Guzmán.
4: V momentě, kdy ho dostali, tak ta světlá stezka začala strašně slábnout. Takto velká propracovaná organizace má jako různý hierarchický způsob řízení, že samozřejmě na tom každém patře toho řízení jakoby někoho najdete. A tady krásně to jeho dostání se projevilo v tom, že ta světlá stezka jenom zeslabila, ale vlastně byla dosti zmatená, jak vlastně dále pokračovat. A takže už nebyla tak efektivní, už nebyla tak teroristická, jako třeba v minulosti za něj. Byl to opravdu jako zásadní přelom.
2: Nikdo nevěděl, nebo zdálo se, že nikdo neví, kde on vlastně je. Kupodivu nebydl v té době dopadení v nějakém odlehlém místě v peruánských Andách. To bylo v hlavním městě, v Limě, a byl v domě, který patřil známému peruánskému umělci. Neměl tam žádnou zbraň, jenom velkou knihovnu. A musel ho 100% zradit někdo z jeho blízkých, protože o jeho pobytu příliš mnoho lidí nevědělo, protože kdyby vědělo, tak je jasné, že ho už dávno policejní složky v hlavním městě vymátly. Ale on se zjevně řídil podle zásady pod svícnem největší tma.
4: K on měl snad nějakou kožní chorobu, snad to byla lupenka, pokud zdroje neklamou. A oni právě našli nějaké specializované mastiléky v popelnicích, v odpadkách a vlastně podle toho zjistili, že údajně v tom domě by se tedy mohl skrývat právě velký Kápo, velký Guzman a tímhle způsobem ho prostě odhalili. Ale samozřejmě, kdyby tuhle informaci neměli, tak by pak jako nepřišli na to, jo, že právě třeba ta mast nebo něco, ten lék prostě je jeho. Jo. Takže samozřejmě tam šlo spíš o nějaké jako rychlejší a propracovanější předávání informací.
2: Poté, co Guzmana dopadla v hlavním městě Limě zvláštní jednotka, tak pár let na to se Světlá stezka rozštěpila. A to rozštěpení zejména přineslo Guzmánovo prohlášení, že třeba s vládou uzavřít mír. To se některým radikálům ze Světlé stezky nelíbilo a rozhodli se pokračovat v boji.
1: Co ho vedlo k těm úvahám o uzavření míru po té, co předvedlo?
2: Těžko říci, ale nebyl by to první případ zatčeného vůdce, dlouholetého vůdce gerily, který si zakládá na tom, že vede nesmiřitelný boj proti režimu, s nímž bojuje, ale vzpomeňme na vůdce Kurdu Abdullaha Öcalana, ten také po několika letech v turecké vězení vyzval k složení zbraní a k míru s tureckým státem.
1: Vy to jako zpravodaj určitě pamatujete, ten vlastně první veřejný obraz Guzmána v té kleci na tom vězeňském dvoře. Jak na vás ten člověk vlastně působil? Taková jako při vší tragičnosti vlastně najednou komická figura? Nebo jaký byl ten mediální obraz tohohle chyceného zvířete?
2: No o to přesně peruánské vládě šlo. Dokonce ho v té kleci vozili po Peru a ukazovali ho v tom vězeňském munduru jako chycené zvíře. Nebyl by to ostatně v dějinách první případ, kdy se poražený nepřítel vozí v kleci a ukazuje se. Ono se to také říká o jednom poraženém osmanském sultánovi, že ho vítěz té bitvy u Ankary, Tamerlán, vozil v železné kleci a ukazoval ho jako divoké zvíře a jako názornou ukázku toho, že si podrobil jednoho z nejmocnějších mužů své doby. To je prostě psychologická záležitost. Guzmán na jednu stranu působil impozantně, protože to byl muž medvědovité postavy s plnovousem. I v tom munduru nepůsobil jako nějaká křehká bytost, zhroucená svou porážkou. Na druhou stranu ty okolnosti, které to všechno doprovázely, ten vězeňský mundur, ta klec, jasně svědčila o tom, že je poražený a že vítěz jasně předvádí celému národu, protože v Peru jsou celé skupiny obyvatel, které do dneška neumějí číst. Ale pokud se podívali na Guzmána, viděli ho v kleci a ve vězeňském munduru, nepotřebovali si číst žádné titulky, žádné články, viděli jasně, toto je poražený a někdo jiný je vítěz.
1: Guzmán byl odsouzen na doživotí, ku podivu nedostal trest smrti.
2: No, trest smrti byl v Peru v roce 1979 zrušen pro mírové časy. Jsou ale určité výjimky, které ústava peruánská povoluje a v 6 případech se trest smrti v Peru i v době míru udělit může. A jedním z těch případů je terorismus. Takže teoreticky vzato Guzmán opravdu mohl dostat trest smrti, ne v úvozovkách, pouze do životí. Ale nakonec dostal do životí. Proč o tom můžeme spekulovat, rozhodoval peruánský soud. Možná, že pro Peru bylo zajímavější držet ho ve vězení a pořád připomínat, že ten poražený vůdce je obrazně řečeno v kleci, protože kdyby ho popravili, možná, že by to vedlo k nějakému kultu mučednickému a to Peru nemohlo potřebovat.
4: Tady jde o to, že by nemůžete ho o nějakým způsobem exemplárně popravit. Už jenom proto, že vlastně on pořád má ten guerriero zbyt chycený spoustu svých sympatizantů, spoustu svých příznivců. A vy jako ten stát musíte ukázat, že funguje právní stát, že fungují nějaké normy a že se samozřejmě týkají každého. je tam právo na odvolání a další věci. Také je to už pak mezinárodně sledované, takže vy musíte ukázat, jako, že jste ten legitimní stát a že vlastně to soudnictví vám funguje tak, jak by fungovat mělo. Takže proto samozřejmě mnohdy ty procesy trvají tak dlouho, proto tam dochází třeba k nějakým odvoláním.
1: Pokud jde o bilanci obětí teroru v Peru, podle zprávy, kterou 28. srpna 2003 předal vládní výbor prezidentovi Alejandru Toledovi, přišlo o život nebo zmizelo v průběhu politických násilností v letech 1980 až 2000 více než 69 tisíc osob. Materiální škody se odhadují na 15 miliard dolarů. Alberto Fujimori nakonec vydržel ve funkci 10 let, ale nespokojenost s jeho metodami vládnutí v zemi rostla. Jeho odcházení mělo příznačný průběh. Nejprve na konci září roku 2000 parlament odhlasoval rozpuštění tajné služby. 6. října také změny ústavy, do nichž patřil i zákaz volby téhož prezidenta ve dvou po sobě jdoucích mandátech. 16. listopadu 2000 opozice poprvé za 10 let vlády prezidenta Fujimoriho získala nad zákonodárným sborem kontrolu a tím i šanci legální cestou zbavit Fujimoriho úřadu. 19. listopadu oznámili ministři Fujimoriho vlády kolektivní demisi a o den později, 20. listopadu 2000, prezident Fujimori poslal faxem demisi během oficiální návštěvy Japonska, kde ho do značné míry chránilo jeho druhé japonské občanství. Parlament ho poté doma oficiálně sesadil pro trvalou morální nedostatečnost.
6: Chile vydá Peru ex-prezidenta Fujimoriho obviňovaného ze zpronevěry a porušování lidských práv. Kubánský vůdce Fidel Castro vystoupil po 3 měsících v televizi. Během projevu se vysmál spekulacím o své blížící se smrti. Téměř týden trvají protesty...
1: Vůdce světlé stezky Abimael Guzmán už do konce života z vězení nevyšel. Poté, co byl 2. září 1992 uvězněn, 3 týdny poté byl odsouzen vojenským soudem k doživotí. Peruánský ústavní soud sice v roce 2003 prohlásil vojenské soudy ustanovené prezidentem Fujimorim v 90. letech za neústavní, civilní proces s Guzmánem pak ale začal 5. listopadu 2004 a po přerušení byl obnoven 26. září 2005. 13. října o rok později byl Guzmán znovu odsouzen na doživotí a uvězněn na námořní základně nedaleko Limy. 11. září 2021 zemřel ve vojenské nemocnici. Vězení nakonec neušel ani Guzmánův největší protivník, ex-prezident Fujimori. Z japonského exilu se neprozřetelně vydal do Chile, kde ho na základě mezinárodního zatykače v Santiagu zatkli 7. listopadu 2005 a dopravili do Limy. Obviněn byl z porušování lidských práv a korupce. 10. prosince 2007 pak začal v Limě proces. Fujimori čelil obvinění z podílu na vraždách a únosech 25 lidí v letech 91 a 92. 7. dubna 2009 byl odsouzen k 25 letům vězení.
7: Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
1: Když se ex-prezident z nemocnice na Vánoce 2017 omlouval Peruáncům za své činy, bylo to v okamžiku jeho propuštění na svobodu, o což se v parlamentu postaral prezident Pedro Pablo Kuczynski. Po masových protestech a pod tlakem a na základě verdiktu Meziamerického soudu pro lidská práva, ale nakonec peruánský nejvyšší soud milost pro Fujimoriho zrušil. Definitivně pak byl ex-prezident ovšem propuštěn na konci roku 2023. 11. září 2024, na den přesně 3 roky po Guzmánovi a ve stejném věku 86 let v Limě Alberto Fujimori zemřel. A s politologem Milanem Školníkem a novinářem Milanem Slezákem se rozloučím otázkou, která se v Peru řeší dodnes. Lze ji charakterizovat stručně. Vstanou noví Guzmáni nebo noví Fujimoriové?
4: Já si myslím, že ta doba je už trošičku jinde, možná díky těm zkušenostem, které tam mají, protože ono opravdu ty 60. a 70. léta, tam se střídaly levicové režimy, nastupovaly vojenské pravicové chunty. Je pravdou, že se možná trošku něco vrací. A to je role Spojených států amerických, když se podíváme na Venezuelu a na zásah proti Madurovi a to, jakým způsobem prostě jako razí diskurs v případě třeba Kuby a dalších latinskoamerických států. Ale ze strany těch obyvatel já jako doufám pořád, že tam narůstají jako nové generace, které si jako tyhle věci uvědomují. Co teda jako mají podobné, a to jako můžu říct z vlastní zkušenosti, tak že ty univerzity jsou opravdu hodně politicky nastavené, hodně mají rádi protesty a ty studenti tam opravdu jako dovedou jako hodně jako radikálně protestovat. Já si vzpomínám, já jsem byl zrovna jako v Chile v době, kdy tam nějaké protesty probíhaly, jedu autobusem MHDčkem a teď tak jako koukám doprava a tam úplně stejný autobus, ve kterém jedu, je otočený vzhůru nohama, jo, tam prochází prostě studentský protest proti vládě, něco se jim nelíbilo, co vláda chce, myslím, je určitě otázka ekonomická, otázka financí, otázka třeba stipendií nebo školných, to jo, tam určitě jako rezonuje. A stejně tak třeba i korupce se tam chová jinak, má jiné dopady. Jo. V momentě, kdy my tady zažíváme, vnímáme korupci, tak nás to spíš odrazuje. Řekneme si, nepůjdu k volbám, nepůjdu někde protestovat. Když to tam má spíš mobilizující efekt, tam opravdu, když lidé vnímají a zažijí korupci, tak je to opravdu vyžené do těch ulic na ta náměstí protestovat proti tomu a chtějí s tím něco dělat.
1: Doslova před pár týdny se stala prezidentkou Peru dcera Alberta Fujimoriho. Je to náhoda nebo je to zákonitost?
2: Já myslím, že je to zákonitost, protože už jsem mluvil o tom, že v Peru je velká skupina lidí, kteří se otáčejí za Fujimoriho érou se slzou v oku a říkají si, že to byla nejlepší doba, která v Peru nastala. Díky tomu, že Fujimori byl silný prezident, že porazil světlou stezku a že nastartoval v Peru hospodářský růst a cestu k hospodářské prosperitě. Na druhou stranu, ona se o prezidentský úřad v posledních letech pokusila několikrát a nikdy jí to nevyšlo, protože vždycky byla v těch předchozích letech silnější ta frakce voličská, která říkala ne, my už nechceme žádného Fujimoriho, my už nechceme opakování Fujimorismu, my nechceme potlačování lidských práv. Ale teď Keiko Fujimoriová vyhrála ty volby, takže se ukazuje, že odkaz prezidenta Fujimoriho rozhodně není mrtvý. A milost pro svého otce byla jedním ze slibů, předvolebních slibů, kterými se Keiko Fujimoriová v těch předchozích volbách obracela ke svým voličům. Teď už tady nemusela, protože Fujimori, její otec, je už pár let mrtvý.
1: A tím končí seriál Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová a na tomto dílu technicky spolupracovali mistři zvuku David Dibelka a Tomáš Pernický. Děkuji také hostům tohoto vydání Tématu Plus politologovi Milanu Školníkovi z katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a komentátorovi a spolupracovníkovi Českého rozhlasu Milanu Slezákovi. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje autor Tématu Plus Jan Sedmidubský.
5: Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromoúnosu černého.

0: rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Papež slouží v Lurdách na jihu Francie mši pro 200 000 lidí. České tenistky hrají s Ukrajinou o titul v poháru Billie Jean Kingové. Muchová bojuje s Kalininovou. Kolony kvůli omezení popojíždí na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. A bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Je neděle 27. září. Dobré poledne přeje Vojtěch Tomášek.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, třeba za vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Podle Tejce by se snížená hranice dotkla jednotek případů.
3: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
2: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba se zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
4: Jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
2: V případě koaliční schody chce ministr Tejc návrh předložit v první polovině příštího roku. Papež Lev XIV. V Lurdách na jihu Francie slouží venkovní mši. Na slavné poutní místo přijelo 200 000 lidí. Papež třetí den pokračuje v návštěvě Francie, provází ohromný zájem věřících. Odpoledne se sejde s oběťmi sexuálního násilí.
5: Při příjezdu do Lourdes vítali papeže davy lidí. Jeskyně Massabielle, před kterou muši papež slouží, patří mezi nejvýznamnější poutní místa křesťanství. V roce 1858 se tam podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie, 14leté dívce. Papež Lev XIV. Se v Lourdách sejde taky se 7 oběťmi sexuálního násilí. Budou mezi nimi i bývalí žáci katolické školy Notre Dame de Betaram. Ti popsali bytí, ponižování, sexuální útoky i znásilnění ze strany některých kněží a vychovatelů. To trvalo od 50. do 90. let. Církev školu definitivně uzavřela až letos v červnu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy ohrožují země jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících 48 hodinách čeká i Laos, Kambodža a Vietnam.
6: Poprsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie, David Jakš, Radiožurnál.
2: Ve Švýcarsku se uzavírá referendum o zpřísnění neutrality. Kritici tvrdili, že návrh z okolí pravicově populistické strany SVP by prospěl hlavně putinovskému Rusku. K dispozici jsou teď už první odhady výsledků, sleduje to náš zpravodaj Tomáš Havlín.
7: Vypadá to, že iniciativa Doena švýcarských lidovců miliardáře Christofa Blochera podle očekávání neuspěla, ukazuje to první odhad výsledků dnešního referenda. Předkladatelé návrhu chtěli, aby Švýcarsko nesmělo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, pokud to dříve neschválí Rada bezpečnosti OSN, anebo aby nesmělo spolupracovat s mezinárodními vojenskými aliancemi, pokud není samo napadeno. Přesnější výsledky budou známé později. Podle prvních odhadů to vypadá, že voliči odmítli i návrh v druhém dnešním referendu. referendu, aby Švýcarsko do 10 let navýšilo svou potravinovou bezpečnost a samozásobitelství na 70% spotřeby. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Silničáři by měli asi za hodinu neplánovaně uzavřít v obou směrech Pražský okruh u Slivence. Auta tam neprojedou přibližně 2 hodiny. Na síti X to píše policie. Důvodem uzavírky je usazení mostního nosníku. Řidičům policie radí, aby se místu vyhnuli a využili okolní situace silnice. Situaci bude sledovat taky naše Zelená vlna. Policisté zadrželi 24 aktivistů, kteří ráno obsadili zemědělský podnik v Markvarticích na Jihlavsku. Skupina protestovala proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si ale vybrali náhodně. Policie incident dál vyšetřuje.
8: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9 hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Radiožurnál.
2: Přesně před 85 lety přijel do Prahy Reinhard Heydrich. V protektorátu Čechy a Morava vyhlásil stané právo a začala jeho krutovláda.
9: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér. Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo se mimo jiné vypořádá s českým odbojem, říká Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
10: Heydrich byl považován za člověka, který nemá soucit, on i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk.
9: Masové popravy a transporty začaly záhy. Tak to vzpomínala pro paměť národa Alena Kasprová-Bajerová.
11: Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
9: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Divadlo Járy Cimrmana dnes společně s Radiožurnálem oslavuje jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu je připravený program na celý den za účasti členů souboru. V areálu u Čápa oslavy sleduje taky naše reportérka Kateřina Kubíčková.
12: Do Příchovic od rána přicházejí příznivci a takzvaní cimrmanologové. Zhruba před hodinou dorazila taky spanilá jízda na historických kolech, která dnes před 9 hodinou ráno vyjela z Tanvaldu. Součástí dopoledního programu byl i křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno, na který navázala beseda se členy souboru. Ta skončila před malou chvílí. Lidé, kteří sem přišli, tak se mezi sebou baví a připomínají si své oblíbené hry nebo postavy. Výsledky ankety o tu nejoblíbenější organizátoři vyhlásí v 12:30. Program tady u Čápa potrvá až do 8 hodin do večera. Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
13: Čeští fotbalisté první zápas pod novým koučem Španělem Santandemi Deniou prohráli. Na úvod elitní skupiny Ligy národů podlehli Chorvatsku 1-2 a v dalším utkání je čeká v úterý znovu v pražském Edenu Anglie. Tenistka Karolína Muchová hraje v čínském Shenzhenu o první bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. V utkání týmových dvojek nastoupila proti Ukrajince Kalininové. Je u toho Jaroslav Plašil.
14: Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-2, v té druhé je to 2-2, podává Kalininová. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Číny Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: A po úvodním singlu nastoupí ještě Linda Nosková proti Svitolinové. Pokud by byl stav v finále nerozhodný, bude se hrát 4 hra. Třinečtí hokejisté budou hrát v 5. kole Tipsport Extraligy o udržení neporazitelnosti. Vedoucí tým tabulky se představí od 16:30 na ledě Liberce. Hrát se bude i dalších 5 zápasů. Radiožurnál Sport odvysílá pořad s mikrofonem za hokejem.
15: Omezení na Pražském okruhu a také na D10 u Bezděčína. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále vázne provoz před omezením u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru se projíždí vždy pouze jedním pruhem, silničáři tam staví most přes dálnici a kolony jsou tak jak od Lochkovského tunelu, tak také od sjezdu na Stodůlky, zdržení obou směrně okolo 20 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova čekejte kolonu před Mladou Boleslaví u Bezděčína na kilometru 42. Pracují také silničáři, tamto zdržení je asi na 10 minut. A na silnici 23 z Telče do Jindřichova Hradce u Střemilova se srazila motorka s traktorem. Provoz tam řídí policisté Kyvadlově, kolony se zatím netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě publicistika s Tomášem Pavíčkem.
16: Proč vyzývá kancelář ombudsmana ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením? Nakolik oslovila návštěva papeže ve Francii mladé lidi? A v čem by mohly být české letouny Skyfox vhodné pro případnou protidronovou letku NATO? Zní to jako revoluce ve zdejším sociálním systému. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana vyzývají ke zrušení ústavní péče pro lidi s postižením. Podmínky v těchto zařízeních nemůžou podle veřejných ochránců práv lidem s handicapem zajistit nezávislý život. Stát by měl podle ochránců práv stanovit jasný plán, dokdy se tyto instituce zruší, kdo se na tomto procesu bude podílet a samozřejmě k tomu vyčlenit potřebné prostředky. My zveme do vysílání Janu Gregorovou, ředitelku právní sekce kanceláře ombudsmana. Dobrý den.
17: Krásné odpoledne.
16: Tak co vás k téhle výzvě vedlo? Jaké byly hlavní impulzy?
17: Tak já bych ráda zdůraznila, že nejde o naši výzvu, jde vlastně o závazek České republiky jako celku, protože Česká republika už v roce 2007 podepsala úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zavázala se tak vlastně k tomu, že bude poskytovat podporu lidem s postižením v tom, aby každý z nich mohl žít svůj nezávislý život. A nezávislý život je život podle přání samotných lidí s postižením, aby se mohli rozhodovat o tom, kde, jak a s kým budou žít a nežili život v nějakém prostředí ústavu.
16: A promiňte, že vás přerušuji. A vy teď máte tedy dojem, že se ten závazek nenaplňuje a dokážete to doložit na konkrétních případech?
17: Určitě. Ten proces přechodu od ústavní péče k samostatnému životu se nazývá deinstitucionalizace a jedná se o proces, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Z našich poznatků tento proces v České republice pokulhává, stagnuje. A vlastně jde o to, že v České republice se stále více zaměřujeme na rozvoj pobytových služeb, než na právě život lidí v domově, v komunitě. Málo se rozvíjí dostupné sociální a zdravotní služby a také se nezaměřujeme na podporu pečujících, na podporu rodin, proto, aby nestáli před rozhodnutím, zda budou o svého blízkého pečovat 27 hodin 7 dní v týdnu, anebo zda ho umístí do ústavu. Díky tomu, že nám chybí terénní a odlehčovací služby nebo také služby osobní asistence či sociálního poradenství, které jsou vlastně podmínkou toho samostatného života.
16: No a právě co z toho nastavení podmínek té v samotné ústavní péči znemožňuje podle vašeho názoru vést lidem se zdravotním postižením opravdu nezávislý život?
17: A život v ústavu nikdy nemůže být samostatný, protože se dále stále více zaměřuje na potřeby vlastně ústavu jako takového. Fungují tam režimová opatření, je uspůsoben potřebám a počtu personálu. Takže potom takový život samozřejmě má zásah i do samotného soukromí klientů. Například do toho, že si nemohou vybírat, s kým budou na pokoji, zdali budou sdílet svůj samostatný prostor, kdy budou stávat, kdy budou ulehat, co budou jíst a kdy budou jíst, jak budou trávit například volný čas. To všechno je vlastně uspůsobeno chodu samotného ústavu. A my, když jezdíme do takovýchto ústavů, tak se setkáváme i často s tím, že mají nedostatek soukromí při osobní hygieně, že jsou přetrhané rodinné vazby díky tomu, že ústavy jsou často umístěné desítky, stovky kilometrů daleko od původního bydliště klientů.
16: No a vy teď tedy vyzýváte k tomu, aby stát určil jasný plán na zrušení ústavních zařízení. Co všechno by podle vás měl obsahovat?
17: Ten plán by určitě měl obsahovat nějaké strategické řízení tohoto procesu. Měl by probíhat ve spolupráci s lidmi, kterých se ten proces týká, to znamená lidmi se zkušeností z života v ústavech, měla by tady být tady probíhat participace s lidmi s postižením. Měli bychom také zaměřit financování sociálních služeb na podporu právě těch služeb, které jsem zmínila. Terénní služby, odlehčovací služby, dostupné sociální a zdravotní služby. A také bychom se měli zaměřit na podporu lidí, kteří pracují v sociálních službách. Jedná se o profesi, která stále je nedostatečně oceněná finančně a jinými podpůrnými prostředky, vzděláváním například.
16: Ano, a můžu se zeptat, pardon, že vás přerušuji, ale ono to samozřejmě bude proces poměrně dlouhý, to je jasné, ale vy vyzýváte k tomu, aby stát určil nějaké datum, tak jak dlouho ten proces může trvat?
17: Určitě se ukazuje to, že v České republice to bude asi pozvolný proces, byť známe příklady z jiných evropských států, kde se k tomu zrušení ústavu vlastně rozhodli v zásadě ze dne na den. Záleží vlastně na tom, kolik vlastně prostředků do toho procesu stát bude investovat, jaké vlastně podmínky tomu vytvoří. V tuto chvíli nám vlastně chybí jakákoliv data o tom, kolik nás vlastně stojí ústavy samotné a život klientů v nich versus vlastně toho, kolik by nás stál jejich samostatný život. Samozřejmě samostatný život není o tom, že na to bude člověk sám, potřebuje mít veškerou vlastně pomoc a podporu těch služeb, které vlastně každý dle svých individuálních potřeb vyžaduje.
16: No, ta data tedy nemáme k dispozici, ale někdy před 6 lety se k tomu vyjadřovala tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ta to odhadla, tedy ty náklady na celý ten systém, na jeho změnu, na stovky miliard, možná jednotky bilionů, tak to jsou obrovská čísla, ne?
17: A já bych řekla, že to se jedná opravdu o odhady, že vlastně přesná data my vůbec nemáme. A ta je potřeba získat, abychom se skutečně bavili v nějakých reálných relacích. My, když jezdíme do těch ústavů, do těch, které prošly transformací, jsou menší, poskytují služby menšímu počtu klientů, tak často slýcháme, že v zásadě nejsou o moc dražší, protože provoz takovýchto malých zařízení, které si můžeme představit jako bydlení v běžných bytech nebo v běžných rodinných domech, jsou samozřejmě levnější z podstaty toho, že vlastně provoz takovýchto zařízení, takovýchto objektů je levnější, všech těch služeb, které jsou na to navázané. A samozřejmě jsou tam určitě vyšší náklady na personál zařízení.
16: Tak tolik Jana Gregorová, ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmanky. Děkuji, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
16: Papež Lev XIV. Se na své návštěvě Francie přesunul na jedno z nejvýznamnějších míst katolické církve, do města Lourdes, kde se podle tradice měla v polovině 19. století opakovaně zjevit mladé dívce Bernadette Subirusové Panna Marie. Papež tam dopoledne před jeskyní, kde mělo ke zjevení dojít, sloužil mši pro 150 tisíc věřících a večer je naplánované velmi očekávané setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů, kteří měli podle vyšetřovací komise se zneužít od roku 1950 na 330 tisíc dětí, hlavně chlapců. U telefonu je Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Tak paní Tomalová, slyšíme se?
18: Ano, slyšíme se, dobrý
16: Výborně.
18: Den.
16: My vás teď už také slyšíme, takže rovnou položím otázku. Papež, jak jsem naznačil v úvodu, se má večer setkat za zavřenými dveřmi se 7 zástupci obětí sexuálního násilí a přestože už měl ve Francii několik veřejných vystoupení, včetně té včerejší mše v Paříži pro 100 000 lidí, tak se zatím k tématu nijak nevyjádřil. Jak důležité je to ve Francii téma nejenom pro katolické věřící?
18: Je to skutečně vlastně první den jeho návštěvy, kdy se k tomu očekávanému tématu a velmi bolestnému tématu poprvé vyjádří. Je to samozřejmě téma velmi důležité vzhledem k určitému poklesu vlivu katolické církve a vnímání vůbec katolické církve ve Francii, ale samozřejmě nejen ve Francii. A to téma dnes bude řešeno na mnoha úrovních. Jednak, jak jste zmínil, za zavřenými dveřmi se zástupci biskupů, kde nejspíš zazní i jaksi přímější sdělení, se očekává od papeže, jakým způsobem tady postupovat a více možná kritiky dovnitř, ale to velmi očekávané setkání s těmi oběťmi, to, o tom se toho mnoho nedozvíme, několik z nich odtajnilo svou identitu, ne všichni. My pouze víme, že tedy s nimi bude jednat individuálně, že to nejsou vlastně zástupci nějaké organizace, ale že jsou to jednotlivci, kteří touto bolestnou zkušeností prošli. Takže je to velmi důležité téma, je to velmi důležité setkání a má vliv nejen tedy na katolickou církev ve Francii, ale řekla bych i celou evropskou dimenzi.
16: No, na včerejší mši v centru Paříže, které se zúčastnilo nějakých 600, možná až 700 tisíc lidí, se papež Lev XIV. Obrátil na mladé věřící, které chválil za jejich energii, za entuziasmus, za nasazení. Jak atraktivní je dnešní katolická církev pro mladé Francouze a Francouzky?
18: To je složité téma, protože už ve Francii neplatí to, co třeba platilo před 70 lety, co Francouz to katolík. A opravdu v posledních letech ten pokles vlivu i počet věřících vlastně klesal. Těžko říci, která data můžeme brát vážně, ale v současné době se mluví o tom, že těch praktikujících věřících je přibližně okolo 10%. Na druhou stranu ten fenomén, který popisujete, je už zdokumentovaný, to znamená, je tady nárůst počtu nově pokřtěných Francouzů, kteří jsou velmi často z té věkové kategorie 18 až 25 let. Říká se, že respektive média zmiňují, protože data přesná proto nemáme, že tento nárůst je dán určitou potřebou nějaké vlastně hledání duchovní identity ve virtuálním světě, ve světě sociálních médií, která samozřejmě mají takovou dvojsečnou situaci ve vztahu k tomu k víře a k náboženství, protože na jednu stranu poskytují takové nějaké znejistění ve současné světě, ale také poskytují prostor pro aktivizaci a mobilizaci těchto hnutí náboženských a náboženských influencerů. Takže umí promlouvat i k mladým Francouzům. A poslední poznámka k té aktivizaci těch mladých, kterou bych zmínila, je, že se říká, že tedy mladí Francouzi nejen, že se chtějí pokřtít, ale jsou vlastně takový aktivnější a důraznější v projevech své příslušnosti ke katolické církvi.
16: My jsme si všimli, že žádné ze mší se neúčastnil prezident Emmanuel Macron. Včera na té pařížské mši byla jeho manželka, i premiér Sebastian Lecornu, ale byli vidět i další politici, včetně Marine Le Penové. Tak jak se tady projevuje ta přísná odluka státu od církví, která ve Francii platí?
18: Emmanuel Macron sice se nezúčastnil těch konkrétních akcí, o kterých mluvíte, ale je důležitou osobou tady té celé státní návštěvy, která je opravdu státní a velmi symbolická pro Francii. Odehrává se opravdu na nejvyšší úrovni a naplánoval vlastně Macron během své návštěvy ve Vatikánu v dubnu loňského roku. Takže Macron je vlastně osobou, která tam je i není zároveň. V souvislosti s tou odlukou samozřejmě ta situace ve Francii, ta odluka státu a církve, která je platná už více než 100 let, je velmi významnou součástí francouzské republikánské identity, ale zároveň je nutné říci, že samozřejmě katolicismus a katolická církev je velmi silně promítnuta do celé francouzské společnosti. Takže nelze si nevšimnout toho, že tedy Francie samozřejmě na svém území má spoustu katolických staveb, je to součást její kulturní symboliky. Ta odluka byla kritizována, respektive její aplikace v souvislosti s touto návštěvou, ale jsou to hlasy, které se hodně opírají o konkrétní podporu té návštěvy. Je to i financování některých logistických částí té návštěvy.
16: Tak tolik Eliška Tomalová, politoložka se zaměřením na Francii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste si našla čas. Mějte se hezky.
18: Přeji hezký den, nashledanou.
16: České letouny L-39 NG Skyfox by se daly velmi dobře využít do případné mnohonárodní letky k zajišťování, zachycování a ničení útočných dronů. Došla k tomu analýza britského bezpečnostního think tanku Royal United Services Institute. Pokud by Severoatlantická aliance podobnou letku vybudovala, mohla by tím ušetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch, soudí aspoň autor studie Justin Bronk. Možné využití Skyfoxu pro boj proti dronům zmínil při návštěvě Spojených států také český prezident Petr Pavel. My jsme ve spojení se Zdeňkem Rodem, bezpečnostním analytikem z katedry bezpečnostních studií CEVRO univerzity. Dobrý den.
19: Dobrý den vám, divákům.
16: Tak možná i posluchačům. Tak nejdřív si řekněme, jakou má vlastně váhu ta analýza britského institutu Rusy v téhle oblasti. Čtou tyhle zprávy lidé, kteří mají v Severoatlantické alianci rozhodující slovo?
19: Tak ten institut je velmi významný, on byl založen už v polovině 19. století a co se týče jeho analýzy a doporučení, tak se velmi pravidelně dostává do různých monitoringů a briefingů předních nebo evropských nebo světových rozhodovatelů. Pravidelně s těmito analýzami pracují v Severoatlantické alianci, v Evropské unii a v dalších uskupení, takže určitě to doporučení se lze brát jako významné.
16: Ano. No a jak by podle té zprávy měla vypadat ta národní letka zaměřená na ničení útočných dronů. V té analýze se píše o nějakých 16 až 24 strojích, tak kde by třeba mohly být umístěné, jak rychle by mohly zasáhnout?
19: Tak to, tak jak jste zmínil, mělo by to být něco mezi 16 až 24 letouny Skyfox, té české výroby. Co se týče toho umístění, tak počítá se s tím, že by to bylo východní křídlo NATO, takže to může být někde umístěno mezi Povaletím až Rumunskem. To v tuto chvíli úplně přesně nelze specifikovat. Co je ale poměrně důležité, že ty letouny by měly být výhradně vlastně využity na to zachycování těch jednosměrných útočních dronů, to znamená dron, který nese třeba nějakou výbuštinu a má pouze ten jeden směr. Počítá se s tím, že ten dron bude zničen. Takže tohoto využití se jeví vlastně jako zajímavé a jeví se to jako zajímavý nástroj do té komplexní obrany proti dronům.
16: No v té analýze se nezmiňují jenom Skyfoxy, ono se tam mluví o několika strojích, které by se daly pro tenhle účel využít, cvičné letouny Pilatus PC-9 Embraer A-29 Super Tucano, anebo některé varianty lehkých stíhaček. V čem proti nim mají Skyfoxy výhody?
19: A máte pravdu, tam se zmíní více letadel a právě ten Skyfox, ten L-39 stroj, ten současný, ten nejnovější, se ukazuje jako nejefektivnější z mnoha důvodů, zejména je tam efektivita, cena a vlastně obecně náklady na výrobu, náklady na údržbu a obecně dlouhodobá jaká zkušenost se stroji, které produkují inženýři v aerovodochody. Takže to je vlastně takový jako komplexní mix a má to samozřejmě nějaké menší jako nevýhody. Ukazuje se, že ten Skyfox například oproti těm jiným strojům nemá v sobě integrovaný radar, což je ale pouze otázka technického řešení. Už jako z řady expertů se vyjádřila, že ty radary lze umístit, radary, které by právě detekovaly ty drony. Takže z těch všech strojů se jeví cena poměr výkon jako nejoptimálnější řešení.
16: No takže když tedy říkáte, že české letouny jsou schopné nabídnout, dá se říct, kvalitu za relativně nízkou cenu, tak jak by to nasazení Skyfoxu bylo nákladné, dejme tomu ve srovnání se stíhačkami F-35, F-18, F-16, které se vlastně využívají proti těm dronům teď.
19: To je vlastně otázka, jestli tohle je vůbec jakoby srovnatelné. Samozřejmě oni ty 35 nebo zmíněné třeba F-16, to jsou nadzvukové víceúčelové letouny, které mají ty letecké hodiny poměrně vysoce postavené. Jestli se nepletu, ta F-16 má leteckou hodinu někde kolem 30 000 dolarů, což je v přepočtu něco přes 500 000 korun. A u těch Skyfoxů se ukazuje, že ta letecká hodina je opravdu jako řádově nižší. Jsou to jiné zdroje. Skyfox je podzvukový letoun, F-16 jsou nadzvukové, ukazuje se, že například používat takto drahý stroj, jako je právě F-35, se ukazuje jako neefektivní. Představte se, že například F-35 by, nebo by došlo k poškození tady toho letounu, tak to by samozřejmě pro ty letectva těch armád Severoatlantické aliance byla poměrně jako velká ztráta. Takže se vlastně zohledňuje i to, kdyby třeba došlo poškození toho stroje, tak jak nákladné by byly ty opravy. A jestli vlastně jsme schopni ty opravy zajistit a to my jsme u těch Skyfoxů.
16: A bylo by možné, třeba mě napadá k tomuhle účelu, tedy ano, tomu protidronovému, přestavit i třeba L-159 Alka?
19: U těch ale, tam se vlastně hovoří, že ano, že vlastně to technice, že to vlastně tam, ta specifika toho letounu to umožňuje. Dokonce ta Alka má i ten radar zabudovaný, takže to vlastně tak už řeší celou řadu oblastí. Lze tam na tu Alku také umístit řadu jako zbraňových systémů od kanonů po kulometu, což se řadí i pro ten Skyfox. Takže vlastně tyto dvě řešení se nabízejí jako velmi zajímavé. A zejména, co je tam u toho zajímavé, je to, že právě s těmito typ letounů má řada těch států toho východního křídla na to zkušenosti. Protože samozřejmě tyto letouny byly produkovány postupně už od 60. let a řada těch armád střední východní Evropy má s těmito stroji nebo s jejich jako strašnými typy jisté zkušenosti, umí servisovat a dokáže si představit, jak je nasadit v boji.
16: Děkuji,
19: oproti
16: děkuji.
19: Například těch F-16.
16: No. Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií CEVRO univerzity, byl naším hostem. Díky a naslyšenou.
19: Díky a naslyšenou.
16: A Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost. Hezký den.
2: Radiožurnál 12.30. Tady jsou další zprávy. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná, vypuklo několik požárů, píše to server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. Silničáři dnes odpoledne nakonec nebudou zavírat pražský okruh u Slivence, jak původně avizovala policie. Omezení kvůli usazení mostníků nosníku začne až pozdě večer, podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla až po 23. hodině. Slovenská policie obvinila dva 15-leté mladíky z přípravy úkladné vraždy. Na případ upozornila televize JOJ, podle které dvojice plánovala zabít spolužáka. Policie potvrdila, že jsou stíháni ve vazbě. Soud ji uvalil kvůli obavám z pokračování v trestné činnosti. Další podrobnosti ale policisté kvůli pokračujícímu vyšetřování nezveřejnili. Právníci mladíků podali proti rozhodnutí stížnost. O té bude rozhodovat nejvyšší soud. Státní hrady, zámky a další památky v Česku jsou dnes znovu otevřené zdarma. Týká se to vybraných prohlídkových okruhů. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojil třeba hospital Kux, brněnská vila Šťastny, anebo technické památky, jako je Důl Michal v Ostravě. Bezplatné vstupenky je potřeba rezervovat předem online. Kapacita prohlídek je omezená. Sport. Tenistka Karolína Muchová vyhrála první zápas finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovou porazila v čínském Shenzhenu 2-0 na sety. O titulu pro český tým tak může rozhodnout už Linda Nosková v souboji se Svitolinovou, který začne za chvíli. Pokud prohraje, o vítězkách rozhodne až čtyřhra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na Pražském okruhu a uzavřená Českobrodská v Praze. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále čekejte kolony kvůli omezení u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici a stále se tak projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony začínají u Lochkovského tunelu směrem na letiště a také u sjezdu na Stodůlky směrem na dálnici D1 a to zdržení pak do omezení asi 20 minut. V Praze pak počítejte s uzavírkou Českobrodské ulice, nedá se projet obou směrně mezi Jarovem a Běchovicemi, je to kvůli sportovní akci.
20: Praze Běh, Běchovice Praha, nelze přejet ulici Českobrodskou, prakticky nelze z Hloubětína přes Českobrodskou směr Malešice Strašnice.
15: Dá se to objet třeba po Štěrboholské a Jižní spojice a nebo druhou stranou po Poděbradské ulici. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova čekejte kolony před Mladou Boleslaví. Je to kvůli omezení u Bezděčína na kilometru 42. Zdržení od sjezdu na Bezděčíny asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude polojasné až oblačné, později se i vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Blíží se test popularity Andreje Babiše. Sněmovna schválila v prvním čtení zmrazení platů politiků. Americký prezident chtěl venezuelskou ropu a dostal ji. Tvůrci umělé inteligence požadují regulaci. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
21: Tématům politických debat v Česku, které se neustále vrací, patří mimo jiné požadavek na zmrazení platů politiků. Současná koalice příslušný návrh nedávno schválila v prvním čtení v parlamentu. Nad možnými dopady se zamýšlí komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
0: Ze seznamu předvolebních populistických tahů si můžeme odškrtnout takřka povinnou položku. Sněmovna v prvním čtení schválila návrh poslanců ANO na zmrazení platů politiků. Jistě to bude populární krok. Nicméně pojďme, jak se dnes módně říká, proti srsti a nepopulárně konstatovat, že jde o úplný nesmysl. A to ze všech pohledů, které se neomezují jen na primitivní emoci nechuti společnosti k politické třídě. Především jde o nesmysl věcný. Pokud se tvrdí, že by politici měli dýchat se společností, a není na tom nic špatného, tak proč pro boha mrazit jejich platy zrovna nyní? Vždyť ekonomice se vcelku daří, platy i mzdy rostou, v druhém čtvrtletí to bylo oproti minulému roku nominálně přes 6%, reálně o více než 4%. Mrazit platy politiků má snad nějaký symbolický smysl v krizi, ale teď proto není důvod ani náhodou. A navíc, proč platový růst zarazit na 5 let, když přeci nemůžeme vědět, jak se bude ekonomika vyvíjet? Pokud to bude dobré, tak proč by z toho jako jediná část společnosti neměli profitovat politici, kteří mají notabene na situaci země podstatný podíl? Za druhé jde o nesmysl procedurální. Pokud se zmrazí platy politiků na 5 let, tak samozřejmě po této době skokově narostou, klidně o 30%. Jde o známý cyklus české politiky. Populista zmrazí platy, ty po rozmrazení raketově narostou, populista se vyděsí a jde mrazit znovu. Populista tak funguje vlastně jako periodicky se rozbíjející mraznička. Není divu, že to pak ve společnosti trochu páchne. Proč místo toho nenastavit platový automat a už na to nikdy nesahat? Správně, populista, mrazič by si neměl s čím hrát. Za třetí, jde o nesmysl z pohledu psychologického. Jestliže chceme, aby někdo vykonával svou práci dobře, musíme ho samozřejmě dobře zaplatit. Je pozoruhodné, že to společnost chápe ve všech profesích. Nikdo například neříká, že by se měly mrazit platy lékařů, vojáků nebo učitelů. Přitom se současně kdekdo tváří, že u politiků by to mohlo nebo dokonce mělo být jinak. Autor tohoto textu opakovaně píše, že politici jsou vlastně manažeři státu a pokud má stát fungovat, tak musí být manažer dobře zaplacen. Ne, že se budeme tvářit, že by měl pracovat ideálně zadarmo pro vlastní čest, slávu a dobro našich lidí. Člověk sice může být dílem homo empaticus, ale vždy je také homo economicus. A s tímto vědomím je nutno, pokud máme zachovat elementární racionalitu, odměňování politiků přistupovat. Nejdůležitější je ale pohled pragmatický. Pokud přitakáme iracionálnímu volání po mrazení platů politiků, kdo pak asi do politiky bude převážně chodit? Ano, správně. Budou to oligarchové či vykukové, kteří peníze z politiky opravdu k ničemu nepotřebují, ale za to potřebují, aby se zákony a celkové fungování státu nastavovalo tak, aby to vyhovovalo jejich biznisu. No a za druhé to budou, jak to jen říci, osobnostně méně kvalitní lidé, kteří jim v tom budou ochotni za drobný peníz na zmrazené výplatní pásce asistovat. Abych se nedopouštěl kategorických tvrzení, samozřejmě stále bude řada lidí, kteří do politiky půjdou opravdu sloužit společnosti. A to přesto, že je není ochotná adekvátně ocenit a naopak se na ně dívá skrz prsty. Takovým lidem samozřejmě budíš vzdána čest a patří jim dík. Ovšem spoléhat jen na ně je podobné, jako bychom ve starosti o potřebné spoléhali jen na charitu a kašlali na dobrou funkci profesionálního sociálního systému. Dnes se říká, že je třeba odhodit politickou korektnost a říkat věci na plná ústa. Hodnocení návrhu poslanců ANO, vedených pevnou rukou jejich oligarchického předsedy, který peníze z politiky ve formě platu opravdu nepotřebuje, proto nemůže znít jinak než verichovsky. To je blbý, to se bude líbit. Je to samozřejmě skvělá definice populismu jako takového. Patří k ní ale ještě dodatek. Konečné důsledky populistické praxe bývají tak v úvozovkách blbé, že se nemohou ve finále líbit skoro nikomu. Z výše popsaných důvodů je doufám zřejmé, že v případě mrazení platů politiků to může jen těžko dopadnout jinak.
21: Dodává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zvyšující se ceny základních komodit, hlavně fosilních paliv, jsou špatnou zprávou nejenom pro obyvatele Česka, ale zejména pro její vládu. Premiér Andrej Babiš totiž bude muset na rostoucí životní náklady svých spoluobčanů chtě nechtě reagovat. Domnívá se publicista Jan Vávra.
3: Zatím to vypadá, že všechno funguje. Preference hnutí ANO se drží na úrovni výsledku voleb. Nejnovější průzkum Medianu přisuzuje Babišovu politickému projektu dokonce 34%. Jeho pozice na politické scéně se zdá být neotřesitelná a jeho politických protivníků se spíše zmocňuje deprese. Ale zatímco na palubě se stále tančí, na kapitánském můstku lze pozorovat známky nervozity. Obavy vzbuzuje především růst cen základních komodit. Ceny ropy a zemního plynu jsou podle expertů krok před prudkým vzestupem. Benzín se u pumpařů prodával za 45 korun, diesel těsně pod 50 korunami za litr. České domácnosti, které topí plynem, čeká od ledna zdražení o třetinu. Na vině je válka na Ukrajině, v Hormuzu a nyní i další ohrožení lodní dopravy u Jemenu. Vicepremiér Karel Havlíček už hovoří o energetické krizi. Zdražení životních nákladů obyvatelstva je politický problém. To Andrej Babiš, na rozdíl od bývalé vlády, dobře ví. Přesvědčil se o tom za covidu, kdy vyvolal chaos a odstartoval jednu z nejvyšších inflací v Evropě, známou jako Babišova drahota. A prohrál na tom volby. Proto také Babišova vláda oznamuje od října znovu zavedení regulace cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Nikdo neví, kam ceny porostou, ale je jasné, že veřejnost to pocítí. Babiše jistě znepokuje příklad Donalda Trumpa, kterému růst životních nákladů obyčejných Američanů silně komplikuje vyhlídky na další neomezené vládnutí. Andrej Babiš určitě ze zdražování energií obviní Evropskou unii. Karel Havlíček už teď říká, že smrtící přísadou krize je Green Deal. Čeští politici obecně úspěšně tají před veřejností, že investice do obnovitelných zdrojů by nás zbavily závislosti na naftě, plynu a uhlí. Andrej Babiš si je vědom toho, že jeho pozice na politické scéně je přímo závislá na slibovaném zvýšení životní úrovně většiny obyvatel. Proto Česká republika míří k tak obřímu dluhu státního rozpočtu. Andrej Babiš, Karel Havlíček i Alena Schillerová hovoří o nutných investicích, ale když přijde na podrobnosti, ukáže se, že jde o takzvané investice do lidí, což je eufemistický výraz pro uplácení určitých skupin obyvatelstva, jako jsou třeba důchodci nebo státní zaměstnanci. Pokud nastane energetická krize, o které hovoří Karel Havlíček, bude mít Andrej Babiš dvě možnosti. Buď nechat na své voliče dopadnout další Babišovu drahotu a riskovat volební porážku, nebo dál Českou republiku brutálně zadlužovat, až státní finance skončí někdy v budoucnosti nárazem do zdi. Není těžké uhádnout, k jakému řešení se politik Babišova naturelu přikloní. Je ale pravděpodobné, že ani další zadlužování země nebude stačit na splnění slibů, kterými před volbami zasypával svoje voliče. Pak se ukáže, co je skutečným zdrojem Babišovy popularity. Zatím se většina politiků a politologů domnívá, že Babišovy preference pramení z toho, že své voliče uplácí. Co když má ale tento 72-letý miliardář pro své sociálně slabší voliče podobné kouzlo, jako má Donald Trump pro své republikánské voliče, kteří mu odpustí skoro všechno? Následující vývoj nám tedy může dát odpověď na otázku, zda si Andrej Babiš své voliče skutečně koupil, nebo v něm tyto skupiny společnosti vidí nového spasitele. Je to možná poněkud teoretická otázka, ale na druhou stranu nám může prozradit něco zajímavého o české společnosti. Současné opozici ovšem energetická krize nabízí celkem unikátní příležitost. Je ovšem otázkou, zda ji její vůdci budou schopni využít.
21: To byl publicista Jan Vávra. Když před časem vystoupil americký prezident Donald Trump před OSN v New Yorku, věnoval ve svém projevu před valným shromážděním velkou pozornost Venezuele. Je totiž velice pyšný na dohodu, která umožní Spojeným státům kontrolovat bohatá venezuelská ropná pole. Podrobnosti dodává publicistka Leona Šmelcová.
4: Kořist patří vítězi. Scénáristé proslulé filmové ságy Piráti z Karibiku by tuhle údernou větu nenapsali líp. Vyřkli však americký prezident Donald Trump během projevu v OSN, když hovořil o, řekněme, znovu nabitém přátelství s Venezuelou. Jako obvykle hýřil superlativy. Když spojíte Spojené státy a Venezuelu, máte více než 60% světových zásob ropy. Byla to válka, ale je to možná ten největší obchod, jaký kdy byl uzavřen, pronesl šéf Bílého domu. S čísly si však prezident Trump trochu pohrál. Jak ověřil například New York Times, Venezuela má zhruba 303 miliard barelů prokázaných zásob ropy a Spojené státy asi 46 miliard. Dohromady je to něco přes 20% světových zásob, nikoli 60. Trumpův projev se odehrál na symbolickém místě. Přesně před 20 lety u téhož pultu někdejší venezuelský lídr Hugo Chávez proslulou větou "Ještě je tu cítit síra" označil tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe za ďábla a úhlavního nepřítele své země. Bush tam řečnil o den dřív. Zda si na Chávezova slova vzpomněla jeho někdejší věrná stoupenkyně a nynější prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová, která projev o kořisti, kterou je třeba si vzít, poslouchala přímo v sále, to není jasné. Později sama vystoupila a její projev se citelně lišil od toho, který pronesla před 7 lety. Tehdy jménem prezidenta Nicolása Madura odmítla Trumpův supermačismus a imperialistické choutky. Letos mu děkovala za péči o Venezuelu a svého bývalého šéfa ani nezmínila. Maduro, kterého v lednu během bleskové americké vojenské operace odvlekli z Caracasu, mezitím tráví čas ve věznici vzdálené sotva 14 kilometrů od budovy OSN. Rodriguezová a Trump už z kraje týdne oznámili, že chtějí vztahy svých zemí zlepšit. Dokonce se spolu sešli. Úterní schůzka dvou Déček, Delcy s Donaldem, patřila k nejočekávanějším setkáním newyorského týdne OSN. Lídři obou zemí se sešli poprvé od setkání Billa Clintona s Chávezem v roce 1999, nepočítáme-li krátkou slovní výměnu Baracka Obamy a Madura před 11 lety v Panamě. Trump je na ropnou dohodu náležitě pyšný a má proč. Podle informací Bílého domu získala soukromá venezuelská firma North American Blue Energy Partners od venezuelských úřadů stoletou koncesi na 17 ropných polí s prokázanými zásobami zhruba 65 miliard barelů. Američané získali ve společnosti 35% podíl a výrazná kontrolní práva. Mohou také za výrobní cenu koupit 20% veškeré ropy, kterou firma na těchto polích vytěží, a na dalších 80% mají předkupní právo. To je silná pozice u jednoho z největších ropných ložisek světa. Ropa ale není jediná komodita, o kterou se v zemi hraje. Jde i o volby. Trump tento týden apeloval, aby se konaly. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio ale zdůraznil, že nejprve je třeba zabránit hospodářské krizi, která by mohla ohrozit přežití demokracie. Datum voleb tak zatím oznámeno nebylo. Rodriguezová přitom stojí v čele země už 9. měsíc bez přímého mandátu z celostátních voleb a podepisuje zásadní transakce, které výrazně ovlivní budoucnost Venezuely. Zároveň u pultu OSN řeční o obrodě vlasti a o rovných podmínkách pro všechny. Mimochodem, právě v den, kdy se významná opoziční politička a laureátka Nobelovy ceny míru Maria Corina Machado znovu pokusila překročit hranice své země. V uplynulých týdnech to byl už její 7. neúspěšný pokus. Zkrátka, kořist bere vítěz.
21: Konstatuje publicistka Leona Šmelcová.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Prudký rozvoj umělé inteligence, kromě jiného, stále silněji odhaluje rizika, která jsou s danou technologií spojena. Zároveň jsme svědky paradoxní situace. Šéfové firem, které AI vyvíjejí, sami volají po její regulaci. Více už v komentáři spolupracovníka časopisu Přítomnost Ivana Šterna.
5: Není to poprvé, čeho jsme dnes svědky, kdy se v dějinách podnikatelé obrátili na stát, aby se ujal rozhodčí píšťalky a skrotil neviditelnou ruku trhu. V 19. století to byly zákony potírající dumpingové ceny a snahu podnikatelů uzavírat kartelové dohody. Díky nim silnější požírali slabší. Ti osvícenější věděli, že takový vývoj vede do pekel. I ti malí a střední jsou zapotřebí. Je proto ve veřejném zájmu si je zachovat. Jen taková ekonomika je zdravá, co udrží v rovnováze působení těch velkých i malých. Trh ponechán sám sobě selhával. Role se proto musel ujmout zákonnými nástroji vybavený stát. Podobně tomu je i nyní v souvislosti s umělou inteligencí. Nijak nepřekvapuje, že hlavní tvůrci jejich modelů v obavě, že se vše vymkne z rukou a umělá inteligence zvlčí, se obrátili na stát, aby se ujal své regulační role. Politický komentátor listu Süddeutsche Zeitung Nicolas Richter se skrytou ironií napsal, že si nelze představit přesvědčivější doklad úplného selhání státu, jestliže sami libertariánští bosové technologických firem po něm požadují, aby zasáhl do jejich konání. Bez pochyby tu jde o další plod současné neoliberální politiky. Sytíc se uhlířskou vírou, trh vyřeší vše, dokonce lépe cestou privatizace obstará i věci veřejného zájmu, opakovaně požaduje destrukci státu. Tvrdí, že postačí jen malý, skromný stát. Nakonec ti, kteří z této neoliberální mantry z definice měli těžit, volají po silném, účinných regulací schopném státu. Jde přece o veřejnou bezpečnost. Naposledy ji v tomto smyslu pochopili politické elity díky objevu jaderné energetiky a vývoji jaderných zbraní. Nejenže si státy drží jednoznačnou kontrolu nad jádrem, ale jsou s to dohodnout se a držet vývoj a šíření jaderných zbraní pod kontrolou, vědomi si už od 80. let minulého století, že světové zásoby jaderných zbraní jsou natolik rozsáhlé, že jejich hromadné použití může lidstvo vyhladit z povrchu zemského několikanásobně. Podobnou apokalypsou hrozí tvůrci umělé inteligence. Státní ochrana společnosti před fatálními riziky je veřejnou službou. Každý kapitalista ví, že poskytnutí zboží nebo služby musí být řádně zaplaceno. Týká se to i veřejných služeb. Vedle prosby o ochranu ze strany státu by proto zmínění bosové měli stát požádat, aby i je pořádně podojil na daních. Zatím o něco podobného požádala jen malá skupinka britských milionářů. Jsou vlaštovkou, která žel ještě jaro nedělá.
21: Míní spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern. A v této chvíli se vrátíme k zajímavému komentáři uplynulého týdne. Bohatství státu se dá měřit různými způsoby. Nejznámějším ukazatelem je hrubý domácí produkt. Z posledních dat Světové banky plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký nebo žádný růst, se za poslední desetiletí navýšil o 18%. Jaké to může mít důsledky, uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
6: Technokraté a AI optimisté sní o tom, že umělá inteligence přinese éru prosperity pro celý svět, nebo alespoň pro jeho šťastnější část. Třeba Elon Musk se nechal slyšet, že peníze v budoucnosti ani nebudou potřeba, protože svět řízený AI doručí každému efektivně tolik zboží a služeb, co bude potřebovat. Zatím ale výhled začíná být spíše opačný. Světová banka dlouhodobě sleduje, jak si jednotlivé státy vedou a zda bohatnou či nikoli. Měří to ukazatelem hrubý domácí produkt na obyvatele. A z posledních dat plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký či žádný růst tohoto ukazatele, za dekádu vzrostlo o 18%. Magazín Economist tuto skupinu zemí označuje jako klub nešťastných a všiml si, že tam v posledních pár letech spadly i bohaté či donedávna rychle rostoucí země. Čína, Rusko, Kanada či Německo. U každé z nich je to jiný příběh. Rusko doplácí na svou agresivní politiku, Čína na vleklou krizi a spor s Amerikou. Kanada a Německo utrpěly masovou migrací. Zatímco dlouhodobě migrace podle studií ekonomice pomáhá a omlazuje populaci, krátkodobě ukazatel HDP na hlavu schodí, protože lidí rychle přibude, zatímco produktivita tak rychle nevzroste. Nízký růst pak vede k nespokojenosti obyvatel. Celkově ale světová ekonomika stále roste. V poslední době nejvíce lidnatá Indie, které se připisuje polovina růstu skupiny rozvíjejících se zemí za celou dekádu. Co se týče postkomunistických států, růstovým premiantem je Polsko, kde se ekonomika na obyvatele za 20 let zdvojnásobila. Česko je s růstem 35% hodně pozadu. I Slovensko proti Česku vzrostlo dvojnásobně. Jistou útěchou je, že Česko je stále bohatší než zbytek postkomunistických zemí. Nicméně dynamika naznačuje, že brzy může jít o zacházející slávu. Ze stavu po covidu a inflačním šoku se totiž Česko dostává nejpomaleji z celé Evropy. Celkový výhled není kdo ví jaký. Někdejší euforie nad tím, že se budeme mít ekonomicky stále lépe, vystřídal spíše pesimismus a geoekonomická fragmentace, kterou Světová banka a další instituce nazývají jako takzvané dobrovolné chudnutí, které narušuje světový obchod. To je zavádění plošných cel, omezování ekonomických exportů i podpora neefektivní domácí výroby, tedy vše, co známe z obchodní války mezi Amerikou a Čínou. Tyhle bariéry připraví globální HDP o biliony dolarů ročně a dlouhodobě snižuje produktivitu i kupní sílu obyvatel. A zvyšují inflaci, takže přestože nominální mzdy rostou, kumulovaná inflace za poslední 3-4 roky v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně střední Evropy, smazala reálné mzdové zisky. Toho si všímají i statistiky bohatství, kterou dělá například švýcarská banka UBS. Podle ní osobní bohatství lidí loni globálně vzrostlo o 10%. Jenže rostlo lidem, kteří mají příjmy z kapitálu, ne z mest, které užírá inflace. A naopak úrokům z majetku pomáhá. Tedy nájemné a splátky úvěrů rostou, ale výnosy z pronájmu a cenných papírů také. Růst bohatství se přesouvá k nejbohatší vrstvě a mediánová hodnota, tedy majetek typického člena střední třídy, stagnuje či klesá. Nůžky se rozevírají a vzniká dvourychlostní společnost. Například ve Spojených státech na růstu akcí bohatne především horních 10% společnosti. Proto i v bohatých zemích, které na papíře vykazují růst celkového národního jmění, většina populace subjektivně i podle mediánové statistiky chudne vůči svým životním nákladům. Ekonomové tomu připisují současnou politickou radikalizaci. Nespokojení lidé z ekonomické deprivace viní politiky a kloní se k extrémům. A pocit stesku po zlatých dobrých časech umějí extrémisté secakra dobře využít.
21: Tolik Tereza Zavadilová. A v této chvíli jsme se už dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
1: Jak to bylo doopravdy?
7: Do historie českých zemí se výrazně zapsali také jezuité.
8: Říká historik Martin Deutsch. Jak se sem ale jezuité dostali a jak se vůbec budoval jejich úspěch? Nezávisel náhodou také na ženách, mecenáškách?
1: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
22: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
23: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
22: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejen, že ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
23: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gymnázium.

0: České tenistky vedou ve finále poháru Billie Jean Kingové 1-0. Noskova teď bojuje proti Svitolinové. Stavba mostu brzdí provoz na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A bude polojasno až oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Po ruských nočních útocích na Oděsu je jeden člověk mrtvý a další dva zranění. Ruské drony v ukrajinském přístavním městě zasáhly hypermarket a terminál Nové pošty.
2: Rusko zaútočilo na Oděsu proudovými i obyčejnými drony. Nepilotované letouny zasáhly hypermarket Epicentr, kde vypukl velký požár, a také terminál soukromé Nové pošty. V jeho troskách našli záchranáři jednoho mrtvého a dva zraněné. Podle městské vojenské správy byl poškozen také jeden z podniků, sklady a nákladní auta. V oděské oblasti Rusko zasáhlo hotel, nemocnici, obchody a obytné domy. Tři zraněné hlásí po nočních útocích kyjevské úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes večer abdikuje. V politice chce zůstat a kandidovat v předčasných parlamentních volbách. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil posílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu přišlo o život 16 lidí. Předčasné volby budou za necelý měsíc.
3: Aleksandar Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října. Už teď je ale lídrem kandidátky koalice s názvem Aleksandar Vučić Sjednocené Srbsko, kterému dominuje jeho domovská Srbská pokroková strana. Koalici zatím předvolební průzkumy předpovídají vítězství. O novém prezidentovi nestihnou lidé rozhodnout zároveň s hlasováním o nových poslancích. Prezidentské volby se totiž musí konat nejméně 30 dnů od jejich vyhlášení. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřou pražský okruh u Slivence. Potvrdila to policie i mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka podle policie původně začít teď a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, říká Riedl.
4: Po noční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
0: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na pražském okruhu dál tvoří kolony. Sleduje to naše zelená vlna, přihlásí se za chvíli. Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Vogel. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník staroboleslavské kapituly Gabriel Mulamhič.
5: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
0: Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavy dnes v 19 hodin. Po celou pouť ale zůstane v bazilice svatého Václava.
6: Sport. Tenistka Karolína Muchová získala první český bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovou porazila v čínském Shenzhenu po setech 6-2 a 6-3. Titul pro tým kapitánky Barbory Strýcové tak může vybojovat Linda Nosková. Její duel se Svitolinovou sleduje Jaroslav Plašil.
7: Jelena Svitolinová se naopak snaží držet šance pro svůj tým, zatím uhrála dvakrát svůj servisový gem, vede 2-1 v prvním setu, podávat půjde Linda Nosková za stavu 1-2. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: A Etiopanka Tigst Assefaová se snažila na berlínském maratonu o světový rekord. Po zdravotních problémech v závěru závodu nakonec zaběhla třetí čas historie 2 hodiny 11 minut a 4 sekundy a v Německu triumfovala po třetí v kariéře. Mezi muži zvítězil po druhé její krajan Guy Adola v čase 2 hodiny 2 minuty a 50 sekund.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na pražském okruhu a uzavřená Českobrodská ulice v Praze. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále brzdí provoz. Omezení u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru se projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony se tak tvoří v obou směrech. Od Lokoského tunelu a také od sjezdu na Stodůlky zdržení jak na letiště, tak také na D1 vždy asi 15 minut. V Praze pak počítejte s uzavírkou Českobrodské ulice, a to obousměrně v úseku mezi Běchovicemi a křižovatkou Jarov. Je to kvůli sportovní akci. Dá se to objet po Poděbradské ulici anebo přes Jižní a Štěrboholskou spojku. A zdržení pak v Praze čekejte také na Nuselském mostě do centra. Tam před semafory v Legerově naberete asi 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova a Liberce čekejte zdržení před Mladou Boleslaví na kilometru 42. Pracují silničáři, průjezdný pouze jeden pruh, kolona od sjezdu na Bezděčín asi na 10 minut. A také na D1 z Brna do Prahy zdržení na Vysočině u Měřína na kilometru 133. Také pohyb údržby, brzdí se před menší kolonou na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Dnes už si to jméno z mladé generace možná nikdo nevybaví. A přesto mluvíme o muži, který na konci komunistické éry řídil československou vládu. Ladislav Adamec se stal premiérem v říjnu 1988 a vydržel v této funkci pouhý rok a necelé dva měsíce. Vypadá to jako krátká epizoda, ale bylo mu dopřáno stát se jedním z aktérů listopadové revoluce roku 1989. Jako politik měl tak trochu dvě tváře. Byl lidový a rozhodně méně kožený než jeho souputník Miloš Jakeš i jeho předchůdce Lubomír Štrougal. Působil angažovaně, někdy až zapáleně, jenomže jeho slovník zůstával aparátnický ve své neurčitosti a ve schopnosti mnoha slovy nic přesně nepojmenovat. Přesto Ladislav Adamec od jisté chvíle prokázal neomylný tah na branku a touhu pomoci. A během listopadových dnů se dokonce projevil jako dobrý politický taktik. Na úspěch to ale nestačilo. I o tom bude dnešní Archiv Plus. K jeho poslechu vás zve Jan Sedminupský.
1: Archiv Plus.
10: Predseda federálnej vlády si prezrel nástrojáreň, lakovňu a halu, kde kompletizujú zadné nápravy na Škodu Favorit. No, nebol to príjemný pohľad do obrovských hál, ktoré zatiaľ neprodukujú finálne výrobky. Pritom priestor na to by bol. Napríklad zadné nápravy na miesto modernej automatizovanej linky montuje 10 až 15 robotníkov doslova na kolene. Taká práca nemôže ani motivovať, ale ani uspokojovať 4600 pracovníkov tohto závodu.
9: Začínáme výjezdem do terénu. Čerstvě jmenovaný premiér Ladislav Adamec navštívil 15. listopadu 88 továrnu BAZ, tedy Bratislavské automobilové závody, která tehdy v podstatě tvořila pobočný závod mladoboleslavské Škodovky. Jak jste sami slyšeli, podmínky, ve kterých se tehdy montovala auta v Bratislavě, byly předpotopní a řadu let v zásadě neměnné. Adamec měl možná dobrou vůli s tím něco udělat, ale musel dobře vidět, že neposkytuje nic než verbální podporu. Na druhou stranu pokrokem možná bylo už jen to, že předseda vlády opatrně a zaobaleně připustil, že do budoucna možná československým automobilkám nepomůže nic jiného než strategický partner, a to dokonce mimo země východního bloku.
11: Bez kooperace s dalšími zeměmi asi to nebude možné. Chcete jednat se Sovětským svazem, je naprosto správné. Podívat se ještě, jestli nejsou možnosti v rámci bloku RVHP i mimo blok RVHP. Automobilek na světě není málo a není jich taky mnoho. Řada zemí nemá automobilky a přitom má i vysokou životní úroveň. Čili je třeba tyto věci umět velice dobře pospojovat a udělat. Čili já se přimlouvám za to, aby se k tomu vrátíme po jednání ve vládě, abychom společně s vládou slovenskou i se stranickými orgány tyto věci dořešili, aby výrobní program byl co nejdříve vyjasněn a k tomu, abychom potom mobilizovali všechny ty potřebné zdroje, které je zapotřebí.
9: A ještě jedno poučení předsedy vlády, které bychom mohli ve zkratce a dnešním jazykem popsat jako třeba péče o well-being socialistického člověka.
10: Kolektiv robotníkov a technikov sa však nezaobíde bez príkladnej sociálnej starostlivosti. Aj k tomu sa súdruh Hladislav Adamec vyslovil.
11: Soudruzi, o ty lidi je třeba se starat. Ten člověk při tom zařízení, které má miliardové hodnoty, má ty hodnoty ještě větší. A bez lidí, kteří budou chtít poctivě dělat, na který bude záviset to plnění úkolů, my se neobejdeme. A jsou to ty sociální otázky, ať je to bydlení, vyžití po pracovní době a tak dále, na to se musíte podívat. Jinak ty lidi tady mít nebudete a fabrika, která nemá lidi, nemůže plnit.
9: Ladislav Adamec byl rodákem z Frenštátu pod Radhoštěm. Během válečných let krátce studoval gymnázium a maturitu pak složil na obchodní akademii. Do konce války pak byl totálně nasazen jako pomocný dělník ve vojenské správě ve Frenštátě. Do KSČ vstoupil jako 20letý v roce 1946 a až do konce 60. let bychom ho našli v různých manažerských a aparátnických funkcích Severomoravského kraje. Dotáhl to mimo jiné na náměstka ředitele Gumáren Zubří a později na náměstkování předsedovi Severomoravského krajského národního výboru. Takže bychom ho mohli v komunistické věrchušce zařadit sice mezi ideologicky naprosto spolehlivé, ale zároveň technokratické typy, jako byly právě jeho předchůdce Lubomír Štrougal nebo v 60. letech třeba rovněž pozdější premiér Oldřich Černík. Řekněme tedy typ protežovaných funkcionářů pozdní novotnovské éry. Svou dokonalou názorovou bezbarvostí si Adamec v roce 1968 ani náznakem nezadal. Přidržel se pozice ani ryba, ani rak. Ani reformátor, ani konzervativec. Když se pak účtovalo, byl v bezpečí. V normalizačních 70. a 80. letech se Ladislav Adamec tedy profiloval jako ekonomický odborník v pozici místopředsedy vlády. Zároveň ovšem po celou tu dobu neměl na starosti žádný konkrétní rezort a tudíž byl opět tak trochu v závětří. To se změnilo v roce 1987, kdy byl jmenován předsedou české vlády. A teď uděláme střih až do roku 1988. Když podával dlouholetý předseda federální vlády Lubomír Štrougal demisi k fanfárám a obřadnému děkování, to mělo daleko. Štrougal údajně odcházel s pocitem frustrace, veřejně pochopitelně neventilované, že s Husákem prohráli malou vnitrostranickou bitvu mezi nimi dvěma a konzervativci typu Vasila Bilaka. Byť šlo pouze o kosmetické úpravičky ve stylu zdokonalení plánovitého řízení, jak praví dobový obrat. Štrougal na podzim 88 odešel dokonce i z ústředního výboru a Husáka z čela strany konzervativci vyštípali už na podzim 1987, přičemž mu ponechali jenom reprezentativní funkci prezidenta republiky. Adamec stál někde uprostřed. Byl si vědom toho, že ve stávajícím modu vivendi už to v Československu dlouho nepůjde. Na druhou stranu, o politické reformě, aspoň ve stylu Gorbačovovy glasnosti, s odbůráním cenzury a drsnou kritikou ze zdola nahoru, se mu ani nezdálo. Navíc se za Štrougala ani Husáka Adamec nijak nepostavil. Svým způsobem jen dokonce při klíčových debatách v politbiru spíš mydlil schody. Možná sám sebe viděl jako reformátora ve stylu Michaila Gorbačova, který rozhýbe ekonomiku, aniž by riskoval politické reformy a otřesy. Že to je iluze, mu nedošlo skoro až do posledních dnů jeho politického angažmá. Z doby už těsně předrevoluční pochází záznam z 12. listopadu 89. Jde o Adamcovo vystoupení na konferenci Socialistického svazu mládeže.
11: Problémem, který tady byl velice diskutován, je ta materie cen, dětského odívání, nábytku, elektroniky, automobilu a tak dále. V podstatě připomínka seriózní, oprávněná. Zvyšily se ceny dětského odívání a obutí, protože se říkalo, že nám to skupují cizinci. Cizinci dneska toto zboží nekupují a ceny zůstaly v platnosti. Jistě je to pro lidi s dětmi nevýhodné. Bohužel nám se zatím nepodařilo donutit výrobní sféru, aby přešla na sortiment levnější výrobku. Musíme se v těchto věcech velice rozebírat a dnes, když jsme najeli na samostatnost,
12: podnikové sféry, musíme vymyslet určitou dotační politiku, abychom tyto výrobce zvýhodnili. Naše vláda dotuje 90 miliardy ročně různé výrobky, z čehož dělají potravinářské výrobky a zemědělské výrobky 60 miliard. Není do nekonečna možné, abychom do jídla dávali takovéto dotace, přitom spotřeba masa už dneska přerůstá 95 kg na hlavu ročně a dokonce ohrožuje zdravotní stav lidí. My si myslíme, že je třeba a správnější bude, když upravíme ceny spotřebního průmyslu, když tyto výrobky budou lacinější, výrobky masového charakteru mám na mysli, jako elektrospotřebiče, jízdní kola, šicí stroje a takovéto věci, než abychom šli nadále politikou laciných potravinářských výrobků, s kterými se dokonce hazarduje a končí v koších a v odpadech. Plně souhlasím s kritikou, že se nám zatím nepodařilo odbourat byrokracii i zastaralé předpisy. Je to obrovský boj. Nikdy jsem si nepředstavoval, že ty aparáty mají takovou sílu a takovou životnost. Je to snad nezničitelné.
9: Důvod, proč československá takzvaná přestavba hospodářského mechanismu, nikoli přestavba bez přívlastku, na to si dávali soudruzi velký pozor, připomínala marnou snahu rozdojit kozla. Byla pochopitelně i neochota povolit aspoň dílčí politickou změnu a pustit třeba formálně do hry opozici. Jenomže legitimita pražských normalizátorů vyplývala z potlačení pražského jara a včerejší vítězové rozhodně nechtěli patřit k dnešním poraženým. I takzvaně lehce reformní Adamec, když náhodou dostal dotaz na okupaci a její následky, postavil se okamžitě do řady. Doma pochopitelně nic takového nehrozilo, a tak následující záznam máme díky archivu novináře Hlasu Ameriky Juliana Negeleho. A pochází z Adamcovy tiskové konference na návštěvě Vídně 25. října 1989.
13: Pane předsedo vlády, bezprostředně po sovětské invazi u vás v roce 1968 jste odsoudil tuto akci. A stručně na to jste, pardon, krátce na to jste změnil svůj názor. Proč? A je možné, že tento svůj názor změníte ještě jednou?
14: Nevím, jestli mám tuto otázku považovat za provokaci. A nebo za otázku, která je...
15: Že prý neexistuje provokace u příležitosti tiskových...
14: No ne, protože to není pravda, co říká paní. Já jsem akci 68. roku neodsoudil. A nemám na ní ani dnes co měnit.
15: Und habe an dieser Ansicht auch heute nichts zu ändern.
14: Rok 68 není záležitostí jenom Československa.
15: Das Jahr 68 ist nicht nur eine Angelegenheit der Tschechoslowakei selbst.
14: Je záležitostí dalších zemí.
15: Ist auch eine Angelegenheit weiterer Staaten.
14: Určitě se k té věci budeme vracet.
15: Sicherlich werden wir zu dieser Sache zurückkehren.
14: Ale nechtějte dnes po mě,
15: aber wollen Sie heute bitte nicht von mir,
14: aby zítra byly v novinách palcové titulky,
15: morgen in den Zeitungen Schlagzeilen sind in Fingerspitzen,
14: že Adamec řekl na tiskové konferenci,
15: dass Adamec auf der Pressekonferenz gesagt hat,
14: že Československo bude revidovat přístup roku 68.
15: Dass die Tschechoslowakei ihre Ansicht in Bezug auf das Jahr 68 revidieren wird.
14: Každá strana politická má své zásady, svá stanoviska. Ta se mohou přizpůsobovat i měnit. Zatím se u nás přístup k tomu nemění. Nevylučuju, že se k té otázce vrátíme.
9: Byl to typický Adamec. Držet linii poměrně tvrdě, ale úplně si neuzavřít nějaká zadní vrátka v případě kolapsu systému. Ostatně už v té době byl Adamcův poradce Oskar Krejčí ve spojení s iniciativou Most, kterou tvořili Michal Kocáb s Michalem Horáčkem. Cílem obou pánů na podzim 89 bylo najít někoho, lépe řečeno aspoň někoho, mezi vrchními komunisty, se kterými by se dalo mluvit o neúnosnosti poměrů. Pro kontext řečeno, s výjimkou Bulharska, Rumunska a východního Německa už se ledy pohnuly v celém východním bloku. V Polsku v létě proběhly napůl svobodné volby, v Maďarsku sami komunisté začali s demontáží systému jedné strany a při doplňovacích volbách do Národního shromáždění byli v červenci 89 zvoleni do parlamentu tři kandidáti Maďarského demokratického fóra. Ladislav Adamec byl do událostí po masakru na Národní třídě vtažen už návštěvou dvou studentek, které se za ním neohroženě vypravily přímo do jeho letenského bytu. Klára Pospíšilová a Věra Krincvajová se tehdy rozhodli ukázat premiérovi doslova na vlastní kůži, co státní represivní složky jsou schopny udělat. Tady je vzpomínka Věry Krincvajové z archivu Paměti národa.
16: Tak zkrátka jsme se vydali hledat, kde ten Adamec bydlí. Našli jsme si dům, bylo otevřeno, šli jsme do patra, dveře ode dveří, až jsme našli jméno Adamec, tam jsme zazvonili. Za chvíli se ozval ženský hlas, jsme se představili, pak jsme slyšeli, jak někde do telefonu, který pak jsme viděli, že byl položený na lince, někomu říká, ano, jsou dvě, říkají, že jsou studentky a že chtějí mluvit s manželem, dobře, nechávám vyvěšený telefon a pouštím je dál. A asi pět nějakých zámků se tam otvíralo, otevřela dveře, my jsme tam teda vlezli, ona říká, že manžel je na hradě, že o nás ví, že už přijede, v sobotu předpoledne byl na hradě. No a dala nám zatím nějaký občerstvení, nějakou zelňačku, pak tam teda dorazil Adamec s tehdejším ministrem zdravotnictví Prokopcem. Jak jsme byli v ráži, tak já vím, že ho nejvíc dostalo, že já jsem mu neříkala soudruhu a říkala jsem mu pane premiére. To vím, že bylo takový jako ten minimální vzdor. Vysvětlili jsme mu, že mu ho jdeme informovat, že nám je jasné, že on dostává akorát ty estebácké svodky a že my nejsme žádní živlové, jsme normální studenti a že jsme volali po dialogu. A tohle byla odpověď, že to bylo strašný. Ukázali jsme modřiny, popsali jsme mu tu atmosféru tam. On nejdříve měl takové jako pokusy nás zastavit přísně, šli jste ale na nepovolenou demonstraci, ta už jako v téhle fázi povolená nebyla, co jste tam dělali. Tak jsme mu vysvětlili, že jsme poslední skanzen Evropy vedle perestrojkových okolních zemí a že my takhle žít nechceme. A pamatuju si, když jsme líčili ten průvod, tak ten Prokopec mlčel a měl hlavu v dlaních, takhle seděl úplně zhroucený. A bylo vidět, že to je pro ně docela otřesný svědectví. A ten Adamec taky, hrozně to s ním zamávalo.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pravda je, že ačkoliv Adamec zprvu odmítal jednat přímo s Václavem Havlem, jeho pravidelná jednání s Občanským fórem mu do značné míry přinesla zápis do historie. Fotografie z podání ruky Václava Havla s Ladislavem Adamcem 26. listopadu před prvním jednáním v Obecním domě patří k ikonickým obrazům revoluce. Miloš Jakeš zůstával během revolučních dní stranou a jeho nástupce Karel Urbánek sice jednou s Občanským fórem pobesedoval, ale ukázal se jako partner k diskuzi nepoužitelný. A tak zůstával relativně dlouho Ladislav Adamec jako už nikoli soudruh premiér, ale pan premiér, prakticky jediným vysokým politikem komunistů, se kterým byla jakási řeč. Proto také v okamžiku, kdy byl pozván, aby vystoupil na obří protirežimní demonstraci na Letné, jeho politické akcie stály velmi vysoko. Bylo to téhož dne odpoledne po prvním jednání s Občanským fórem.
17: Vážení přátelé, vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat organizátorům této manifestace za pozvání. Jak jsem již řekl včera v televizi, rád vysvětlím své názory a vyslechnu požadavky veřejnosti všude tam, kde je zájem o nalezení společných východisek. Proto jsem přišel mezi vás na Letnou.
9: Během Adamcova 8-minutového vystoupení už ta délka byla varující. Ovšem lidé pochopili, že tohle jsou stále jen řeči o takzvané perestrojce v sovětském duchu. A to slovo lidé vnímali už spíš jako přestrojení, přelakování, spravování nespravitelného. V okamžiku, kdy měl Ladislav Adamec skočit

0: přes taxisův příkop a přihlásit se k generální stávce. Neudělal to.
1: Do generální stávky zbývají už jen hodiny. Jsou obavy, co se bude dít a co přinese. Proto jsem navrhl společně hledat řešení, aby přinesla co nejméně škod národnímu hospodářství. Jsem rád, že všichni účastníci jednání se vyslovili pro její manifestační politický charakter. Osobně jsem přesvědčen, že k projevení postoju není třeba stávkovat 2 hodiny, ale stačí několik minut. Dávám přednost také tomu, aby se co nejvíce přispělo ke sjednocování občanů, aby napomohla národnímu dorozumění.
0: Od tohoto okamžiku jeho sláva rychle zhasla. To, že na Letné vydržel několikaminutový pískot, přitom svědčilo o tom, že zbabělý nebyl. Začal ale také v dalších jednáních občanskému fóru vyhrožovat demisí, což nakonec skutečně udělal. Hlavní příčinou ale zřejmě byla jeho neúspěšná snaha obměnit federální vládu. Když 3. prosince bylo oznámeno její nové složení, revolučně naladěnou veřejností začal cloumat vztek. 15 komunistů a 5 nekomunistů, a to včetně členů Lidové a socialistické strany. To byl pocit, že si tady někdo dělá legraci. Vedlejším motivem premiérova odchodu ovšem také bylo uvolnit si cestu pro kandidaturu na prezidenta republiky, v což komunisté tak trochu doufali a hodlali k tomu použít něco těžko napadnutelného, přímou volbu. Následující část z ankety o budoucím prezidentovi pochází z 11. prosince 89.
2: A váš tip na prezidenta?
3: To není tip, jako ale přání, a za současné situace vím, že v novinách se nějak píše o asi 3, jako Adamec, Dubček a Havel, ale jestli to nebude Havel, tak se dostaneme zase tam, kde jsme byli prostě. To musí být jedině Havel, jinak prostě je to ztracený zase. To je můj názor.
4: Já myslím, že Dubček skončil v podstatě v sobotu na Letný. Tam si myslím, že všichni pochopili, že rok 68 vlastně už je dávno pryč. Adamec podle mýho skončil ve čtvrtek, no a podle mýho taky teďka ten, kdo by měl být zvolený, právě by měl být Havel.
0: Adamcovi ambice a schopnost lavírovat dospěly ke konci. Jako svého nástupce doporučil Mariana Čalfu, který na rozdíl od něj pochopil svou historickou chvíli. I Čalfovým přičněním během pouhých dnů raketově vzrostla popularita Václava Havla a vedla k jeho zvolení ještě starým komunistickým parlamentem, který dokázal Marián Čalfa dokonale zpracovat. Známý to paradox listopadové revoluce. Že ho politika bavila, prokázal Ladislav Adamec i tím, že v parlamentu setrval až do konce 2letého volebního období, tedy do posledních československých voleb v roce 1992. A dokonce se znovu dostal do parlamentu. Jeho mandát pak ovšem zanikl spolu s koncem společného státu. A o zcela poslední comeback se pokusil v roce 1996 v prvních senátních volbách, kdy kandidoval za obvod Ostrava město. Byl Ladislav Adamec ve správném čase na správném místě? Svým způsobem ano. V určitých chvílích se prokázal jako dobrý taktik, ale zároveň nedokázal včas naskočit do vlaku, který mířil do porevolučních časů. Ale nevyvolat válku proti vlastním občanům a v pravou chvíli odejít, to se snad i po letech dá přičíst k dobru. Ladislav Adamec zemřel v roce 2007 a my jsme u konce dnešního Archivu Plus. Technicky na něm spolupracoval Jan Kravárik, dramaturgii měl David Hertl a i za kolegy se pro tuto chvíli loučí ze studia a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
5: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Grand Café Orient, jediná kubistická kavárna na světě. Jako výraz modernity a revolty přichází i k nám na přelomu 19. a 20. století kubismus. Nejprve ve výtvarném umění, nakonec ale zaujme i architekty. Rozklad formy objektu na základní tvary, úhly a ostré hrany dovolí i tehdy ještě nový materiál – beton. Mezi lety 1910 až 14 tak začíná skupina architektů, především na podnět Pavla Janáka, experimentovat hlavně v Praze s kubistickým tvaroslovím.
8: Vznikla skupina výtvarných umělců, která začala vydávat svůj časopis Umělecký měsíčník, a k té skupině se přidali i někteří architekti a taky teoretici. Z těch architektů to byl vedle Janáka ještě Josef Gočár, dále potom Vlastislav Hofmann a Josef Chochol, který býval označován za vlastně nejradikálnějšího kubistu.
7: Vyjmenovává hlavní představitele kubismu historik architektury Zdeněk Lukeš. Jednou z nejvýznamnějších kubistických staveb a první v Praze je dům u Černé Matky Boží v Celetné ulici, dokončený roku 1912. Josef Gočár ho původně navrhuje jako multifunkční dům s kancelářemi, kavárnou, obchody a byty na místě dvou pozdně barokních domů. Charakteristické prvky najdeme na vstupním portálu, střešních vikýřích, mřížích vstupu a nádherném tvaru schodiště a jeho zábradlí.
9: Samo schodiště je tedy velice pěkné tvarově, zase je tam krásné kubistické zábradlí. No a pak je samozřejmě nesmírně cenný prostor toho prvního patra, kde kdysi bývala slavná kavárna Grand Café Orient.
7: I její interiér navrhuje Josef Gočár, ale po 10 letech je kavárna uzavřena pro nemodernost a celé vybavení je zničeno. Nevhodné využívání a devastace celého objektu pokračovala až do začátku 90. let 20. století, kdy se rekonstrukce ujal architekt Karel Prager. Jediná kubistická kavárna na světě, Grand Café Orient, byla znovu otevřena po náročné rekonstrukci podle dochovaných černobílých fotografií v roce 2005. Poctou unikátnímu architektonickému stylu je i místní specialita. Kubistický, tedy skutečně hranatý věneček.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Co má společného Donald Trump, starý kmerský chrám a online kriminalita? Všichni mají svou stopu v posledním kole starého sporu mezi Kambodžou a Tajskem, které se přou, kudy přesně vede jejich společná hranice. Bilance bojů, které začaly loni v červenci a s přestávkami se vedly až skoro do konce roku 2025, jsou desítky mrtvých vojáků a civilistů, stovky zraněných na obou stranách a stovky tisíc vnitřně vysídlených. Krize ukončila kariéru tajské premiérky a nadlouho pošramotila vztahy mezi oběma zeměmi. Několik starých kmerských chrámů leží přímo na hranici. Teď místo turistů navštěvují jen vojáci a pyrotechnici. Za obzor tajsko-kambodžského konfliktu vás od mikrofonu zavede Jana Karasová.
6: Posloucháte pořad Za obzorem.
10: Hraniční spor, a není to nic nezvyklého, se táhne až do koloniálních dob, kdy na začátku 20. století Francouzi vytyčovali hranice mezi Siamským královstvím, dnešním Tajskem a francouzskou Indočínou, která zahrnovala i dnešní Kambodžu. Tehdy nakreslená linka na mapě se přelila do ozbrojeného konfliktu po kambodžské samostatnosti v roce 1953. Od té doby se spor rozhořel ještě několikrát. Naposled to bylo loni.
11: border areas escalated rapidly.
12: Fighting has spread along practically all areas of the border. At least 13 people have died and around 100...
13: The battles also raged in a series of ancient Khmer temples along the borderline.
10: Půlroční ozbrojené střety začaly 24. července 2025. Samotnou rozbuškou bylo o den dříve zranění několika thajských vojáků, když jeden z nich při patrole šlápl na minu. Těch je v oblasti hodně už dob minulých. Další tam ale nejspíš ukrývají armády i dnes. Otevřené boje

0: Trvaly jen pár dní. Ještě na konci července je zastavilo první příměří zprostředkované Malajzií. Ani po něm ale prakticky neminul týden bez vzájemného napadání, příležitostných střetů a obviňování z porušování dohod. Armády instalovaly další a další ostenté dráty na území, které oba státy považují za své, a pokoušely se vystěhovat vesničany z jedné strany hranice na druhou. V tajském centru pro uprchlíky se tehdy se svou rodinou ukryla i 53-letá žena.
1: Starali jsme se doma o matku a v tom uslyšeli výstřely. Hlasité dunění, bum, bum, bum, a pak nepřetržité zvuky explozí. Odjeli jsme tak rychle, že jsme si sebou nevzali nic. Byli jsme v šoku. Nikdo nechce, aby se to dělo. Je mi líto hlavně starších a postižených lidí, protože je pro ně velmi těžké se sem dostat. Někteří mají auta, ale pro lidi, kteří je nemají, je to opravdu obtížné.
0: V podstatě stejné to bylo i na druhé straně hranice v Kambodži. Někteří uprchli až do města Siem Reap, do kterého jinak míří hlavně zahraniční turisté, aby si prohlédli chrámový komplex Angkor Wat. Ozbrojené potyčky mezi místními vyvolaly také děsivé vzpomínky na pohnuté momenty z druhé poloviny minulého století. V Siem Reapu jsem si o tom povídala s místním zpracovatelem kešu ořechu Pirumem Polem.
2: Režim Pol Pota, kterému se na západě často říká režim rudých Khmerů nebo období vražedných polí, trval od roku 1975 do roku 1978. 3 roky, 8 měsíců a 20 dní. Během této doby zahynuli více než 3 miliony lidí. Když tento režim skončil, bylo to díky tomu, že do země vstoupila vietnamská armáda a bojovala proti jednotkám Pol Pota. Vietnamci nakonec zvítězili a Pol Potovy jednotky ustupovaly na západ k hranicím s Thajskem. Moje vesnice tehdy ležela poměrně blízko thajských hranic a armáda vražedných polí se tam stále pohybovala. Často přicházeli do vesnic, požadovali jídlo, peníze a další zásoby. Taky odváděli muže, aby bojovali v jejich jednotkách. Takže ani roky, které následovaly po pádu jejich režimu, nebyly jednoduché.
0: Boje mezi vietnamskou armádou a partizánskými jednotkami rudých Khmerů, podporovanými Thajskem, ale i Spojenými státy u thajsko-kambodžských hranic, pokračovaly po celá 80. léta.
2: Narodil jsem se v roce 1984 a dnes je mi 42 let. Ještě si pamatuju dobu, kdy do naší vesnice přicházely ozbrojené skupiny. Boje tehdy probíhaly i v okolí našeho domova. Než vojáci dorazili do vesnice, často nejprve padaly rakety. Některé zasáhly naše sousedy, přátele i další obyvatele vesnice. Můj otec v té době také zemřel. Bylo mi tehdy pouhých 8 měsíců. Dobře si vzpomínám na rok 1992. Jednotky OSN přijely, aby pomohly ukončit válku a nastolit mír. Přesto ještě několik let pokračovaly vnitřní boje. Teprve kolem roku 1998 se podařilo situaci úplně stabilizovat. Vláda zničila zbraně a snažila se sjednotit společnost. Vyzývali lidi, aby spolu žili v míru a přestali se navzájem obviňovat. Dříve měl skoro každý zbraň a lidé žili ve strachu. Dnes je společnost mnohem klidnější. Po roce 1998 Kambodža postupně zesílila, stabilizovala se a žila v míru. Teď ale znovu zažíváme napětí ve vztazích s Thajskem. My válku nechceme. Nechceme bojovat. Máme s tím zkušenost a víme, že ve válce nikdo skutečně nevyhraje. Prohrávají obě strany. Nejvíce byli zasaženi farmáři žijící v blízkosti hranice. Thajské letectvo je bombardovalo. Právě v době, kdy se farmáři měli starat o své plantáže před sklizní, museli své domovy opustit. Dopad na životy lidí je obrovský. Nemohou se vrátit ke svým domům, nemohou se starat o hospodářství. Některým uhynula zvířata. Jejich farmy jsou zničené, nemohou sklidit ani své kešu ořechy. Dříve mi lidé volali a říkali, chceš koupit kešu? Ale teď mnoho z nich zmizelo. Nevím, kde jsou. Někteří se vrátili do svých rodných vesnic, jiní zůstali v uprchlických táborech.
0: Vypráví kambodžský zpracovatel Kešu Pirum Pol o dopadech loňského ozbrojeného konfliktu mezi Kambodžou a Tajskem. Červencové příměří lidem na hranicích klid nepřineslo. Potyčky pokračovaly dál a s nimi i vyjednávání o příměří. V srpnu Kambodža oznamuje, že navrhuje na Nobelovu cenu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dopise do Norska vyzdvihuje Trumpovu inovativní diplomacii, která údajně pomohla situaci mezi oběma zeměmi uklidnit. Do 26. října před zraky amerického prezidenta na summitu státu ASEAN v Malajzii Tajsko a Kambodža podepisují mírovou dohodu. Ta sice hraniční spor, který byl příčinou bojů, jen odsunula k dořešení na někdy v budoucnu, slibovala ale alespoň ukončení bojů. Jenže nestalo se ani to. Další eskalace přišla už v listopadu a v prosinci se znovu rozhořely boje. Několikadenní otevřený konflikt skončil těsně před koncem roku už třetím příměřím, které zatím trvá. Konfliktu nicméně nejde jen o pár chrámů a několik kilometrů čtverečních pohraničních vesnic. Speciální kapitolou posledních půtek bylo zničení několika center online kriminality, která vyrostla ve speciálních zónách na kambodžské straně hranice. Využívali spolehlivé tajské připojení k internetu a slabou vymahatelnost práva v Kambodži. Několik takových center tajská armáda obsadila, zničila, zabavila v nich peníze a cennosti v hodnotě mnoha miliard a centra podle médií mají vazby na kambodžské, ale třeba i čínské podnikatele a politiky. Spor mezi Tajskem a Kambodžou tak zdaleka nekončí jen u tahanic o pár kilometrů čtverečních. Konflikt je úzce propojený taky s domácí politikou obou států, ekonomickými otázkami, přeshraniční kriminalitou, ale třeba i s rostoucím nacionalismem v obou zemích a historickou pamětí plnou křivd. A na tato témata se v následujících minutách podíváme podrobněji.
3: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
0: My se teď na tajsko-kambodžský, kambodžsko-tajský konflikt podíváme do hloubky a do hloubky především historické, a to s indonézistou a odborníkem na jihovýchodní Asii z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky Tomášem Petru. Vítejte.
4: Dobrý den.
0: Která ta území konkrétně jsou ta území, která jsou právě jádrem toho sporu mezi Tajskem a Kambodžou?
4: Tak je to několik hinduistických chrámů postavených Kmery mezi 11. a 12. stoletím, prakticky přímo na thajsko-kambodžské hranici, které byly špatně zakresleny do map z hlediska vlastně obou těch států a především Thajců, protože vlastně francouzští kartografové, kteří tehdy, protože Francie byla vlastně koloniálním pánem Kambodže, zakreslili ty chrámy spíše na kmerské nebo potažmo kambodžské straně.
0: Pojďme do toho 11. století, kdy zhruba ty první chrámy začaly vznikat a řekněme si něco i o té kmerské říši.
4: Největší rozkvět té kmerské civilizace byl právě za Angkorské říše, potažmo Velké kmerské říše, a to byla skutečně neskutečná záležitost, neskutečný impérium, který zahrnoval nejen území vlastní Kambodže, ale i dnešního jižního Vietnamu, velké části Laosu a obrovské části Thajska. A tady všude vlastně Kmerové něco budovali a zůstali tady také etničtí Kmerové, takže třeba etničtí Kmerové právě žijí na území jihovýchodního Thajska.
0: Co ale potom vedlo k tomu jejímu zániku?
4: No, byly to vlastně její sousedé, především Thajci, nebo tedy Siamci, jak se jim říkalo dříve, a jejich království Ayutthaya, které od 14. století útočilo vytrvale právě na to ústředí Angkoru a pak 1431 definitivně rozvrátili toto hlavní město a s ním i celou říši. Oni vlastně odvlekli tehdy 10 000 lidí do thajského zajetí, ať už to byli nádeníci, řemeslníci, ale právě také vlastně jakoby kulturní turně fungující lidé, tanečnice, hudebníci, písaři. Takže vlastně dneska Kambodžané tak nějak jako poukazují na to, že Thajci by měli více si vážit toho kmerského dědictví už jako integrovaného do té thajské kultury. A ono je to ale pak vzájemné, protože Thajci pak říkají, že od 18. století zase Kambodžané se vypůjčovali od Thajců, ale to je logické, protože ty národy žili vlastně v těsném přepětí.
0: Co se tam dělo v té první polovině 20. století? Jak se potom změnilo to území v období dekolonizace, která přichází po druhé světové válce?
4: Tak tam je velmi zajímavý období vojenského režimu, vlastně polofašistického režimu Phibuna Songkrama, který vlastně byl takový militaristický, jako šovinistický, opravdu velmi silně nacionalistický režim, který v době oslabení Francouzů, potažmo byli vlastně ta vláda ve Vichy, spojenci Japonců, ti Thajci sem vpadli a zase ta území, která předtím ztratili v těch letech 1904 až 7, tak se zase anektovali k tomu Thajsku zpátky. A když pak Francouzi padli a opustili tedy Kambodžu v 53. a prohráli úplně vlastně v Indočíně v 54., tak pak zase na některá ta inkriminovaná území vpadla thajská vojska.
0: Takže my máme vlastně území, které většinu staletí tvořilo nějaké jako nárazníkové pásmo. Hmm. A nakonec vlastně máme po dekolonizaci dva samostatné státy. Ty první spory mezi už těmi současnými státy se vlastně objevují už na konci těch 50. let minulého století. Hmm. Jenomže potom se v Kambodži mění politická situace a vypadá to, že ty spory jdou trochu stranou. Tak co se děje v těch jako 70. letech toho minulého století?
4: Tady už se dostáváme právě k nechválně proslulému režimu rudých Kmerů, vedených Polpotem. Vlastně zajetí královské rodiny, vysídlení celých měst, vlastně rok nula, jo, návrat do pravěku, kdy vlastně ta země jde úplně jako úplně na dřeň, že ti lidé vlastně, kdokoliv má brýle nebo pracoval prostě v úřadu s knihami, tak je vlastně zabit často i jako velmi brutálně, například jenom ranou motyky do týla, protože prostě na něj nebudou přece plýtvat střelivem, a byla to vlastně jedna z nejhorší genocida od konce druhé světové války. A oni vlastně tu zemi, která do roku 1970 byla takovým jihovýchodoazijským Švýcarskem, tak bohužel ta země se propadla úplně do neskutečných hrůz. Byl to v podstatě takový jako ultramaoistický až genocidální experiment. A ten ukončili paradoxně sousední Vietnamci, socialistický Vietnam, který sem vpadl s velkou armádou 100-tisícovou, a nastolil tady nový režim. A rudí Kmerové se stáhli do Thajska a vlastně proto také vlastně je tady rivalita a taková jako nevraživost mezi těmito dvěma státy, protože Kambodža má vlastně Thajsku za zlé, že i když to byl vlastně spíše pravicový proamerický režim, tak právě toleroval, dokonce poskytoval podporu těmto vlastně vrahounům a šílencům z řad rudých Kmerů. Takže tady vlastně jdeme do toho přelomu 70. a 80. let, kvůli čemu se také nemají rádi.
0: Teď, když jsme se bavili o tom posledním propuknutí toho konfliktu, tak jeden z těch momentů byly taky vztahy mezi současným politickým vedením Kambodži a politickým vedením Thajska. Takže se tam nakonec oba dva ty režimy trošilenku zblížily. Co se teda stalo po tom roce 1990 a na začátku toho nového tisíciletí? Jak se vlastně oba dva ty režimy vyvinuly až do dnešní doby?
4: To je dobrá otázka. Ona se nedá říct, že by se nějak úplně zblížili systémově, ale spíš to byla záležitost, řekněme, osobní až rodina, kdy tehdejší populistický premiér Thaksin Shinawatra byl poměrně dobrým přítelem vlastně bývalého vládce Chuna Sena, a poté, co byl vlastně de facto sesazen armádou v roce 2006, tak odchází do exilu právě do Kambodže, kde se stává nejen osobním poradcem, ale také ekonomickým poradcem právě tehdejšího premiéra Kambodže, což bylo těmi konzervativními kruhy vnímáno jako velká zrada. A na to navázala de facto jeho dcera Petongtan Shinawatra, která vlastně měla dobré vztahy právě s Hun Senem, a bohužel teda došlo k uniknutí nahrávky jejich 17-minutového telefonátu z léta loňského roku.
5: Between Thai Prime Minister Petongtan Shinawat and Cambodian Senate President Hun Sen has gone viral on social media.
4: kdy ona mluví o thajské armádě jako o druhé straně, nebo té opačné straně, a toho Hunsena oslovuje strýčku. A to samozřejmě vyvolalo obrovskou protireakci zase v Thajsku, takže Petong Tan Shinawatra byla sesazena a vlastně toto přátelství skončilo.
0: Těch 30 let toho osobního přátelství mezi vedením Kambodže a vedením Thajska, ale úplně neznamená, že by se ty dvě země zblížily. Naopak spíš v nich narůstá nějaký nacionalismus, který možná potom taky ovlivňuje to, jakým způsobem ten spor v současnosti vypadal. Tak jenom krátce, jaké jsou to vlastně ty současné režimy v Thajsku a v Kambodži?
4: Perfektní otázka, perfektní komentář. Tady je to vlastně zajímavé to vidět posledních 15 let, protože třeba zhruba před těmi 15-20 lety Thajsko dosáhlo nějakého ekonomického vrcholu a patřilo k nejrozvinutějším ekonomikám celého regionu. A tím pádem vlastně bralo Kambodžu jako svého takového chudšího bratra, kam hodně investovalo a vlastně přenášelo ty technologie a zase vlastně Kambodža na oplátku levně vyvážela některé své produkty a třeba i málo zpracované, takže to z toho zase těžilo spíše Thajsko, které třeba rafinovalo a prodávalo s vyšší přidanou hodnotou. Ovšem vlastně Thajsko se nějakým způsobem ekonomicky přehřálo nebo zastavilo a vlastně s tím, jak teda upadla ta thajská ekonomika, tak vlastně sem pronikají jednak už také velice dlouho, což je asi určitě všeobecně známo, Číňané, kteří vlastně učinili z Kambodže do určité míry svoji takovou jako ekonomickou kolonii, tak tím dalším velkým investorem zase odvěký rival Thajska a tím je Vietnam. Takže tady vlastně Vietnam má takovou politiku Vietnam plus one a tím plus one je zase Kambodža, což vlastně Thajsko jako nese opět nelibě a jak jste říkala, vlastně s tím, jak vlastně sílí v těch obou zemích autoritářství. V Kambodži je to vlastně osobní diktatura té rodiny vlastně Chunů. Nejdříve Hunsen, teď jeho syn Hun Manet. Takže tady vlastně to je takový už téměř jako uzavřený autoritářský režim, kde je opozice decimována, její představitelé zavírání, různě diskriminování a podobně. V Thajsku je ta míra pluralismu o něco vyšší, ale pořád vlastně je tady dědictví toho bývalého armádního režimu, který tady vládl do roku vlastně 2019 a pak tady vládl jeho bývalý představitel Chan Ocha, který sice už jako slékl uniformu, ale pořád to byl bývalý představitel armády. Takže s tím, jak ty režimy jsou stále více autoritářské, tak přirozeně hrají mnohem více na tu nacionalistickou notu. No a tím se vlastně proeskaluje vlastně to napětí, nebo zesiluje to napětí a jakmile tam nějaký trigger, nějaký spouštěč, který můžou být třeba konflikty nebo nějaká drobná přestřelka, tak se pak to může vlastně rozlít do nějakého půl roku trvajícího ozbrojeného konfliktu.
0: Co se tam odehrálo a proč to přicházelo ve vlnách? Byl tam velký tlak od současné americké administrativy Donalda Trumpa, respektive možná i jeho osobní tlak v té snaze ukončit co nejvíce konfliktů a kvalifikovat se s tím na Nobelovu cenu míru. Mm-hmm. Tak jaká dynamika se tam rozvíjela?
4: Jak říkáte, na jednu stranu ta snaha Donalda Trumpa být takto viděn a oceněn a současně na straně druhé ty nacionalistické sentimenty, kdy ani jedna strana nechtěla úplně jaksi ustoupit. Na druhou stranu vlastně žádná strana to nechtěla vyeskalovat do celonárodního konfliktu, kdyby to vlastně pokročilo nějak jako hlouběji do území jednoho nebo druhého státu. Čili pak tady jako byl tady samozřejmě i tlak Číny a vlastně Sdružení národů jihovýchodní Asie, tedy ASEANu, což je nejvýznamnější sdružení vlastně po Evropské unii tohoto typu, kdy ten ASEAN má určitě jako preventivní nějaké dopady ve smyslu prevence tedy konfliktů. Byla tady snaha skutečně dostat vlastně jakoby k jednacímu stolu. A Thajsko si bylo vědomo své militární převahy, protože prostě ta armáda je mnohem pokročilejší, co se týče technologií, je třikrát větší, má prostě Gripeny F-16, na tanky je to 6-1 ve prospěch Thajska, takže Kambodža zase pak hrála spíš na tu diplomatickou notu a podporu ze strany právě regionálních partnerů.
0: Nakonec se ale podařilo znovu ty dvě strany dotlačit k nějakému příměří. Ono to bylo na několikrát, ale teď to vypadá, že to příměří už prošlo delší dobou a vypadá to, že drží. Co vlastně motivuje ty obě strany teď ten konflikt dál neeskalovat? Je tam i třeba nějaká motivace toho, že jde o chrámy, které jsou turisticky zajímavé. Obě ty země část svého průmyslu staví právě na turismu a minimálně v případě Kambodži. Ta eskalace je stála tu pověst relativně bezpečné země. Co může to současné příměří udržet dál? A kdyby naopak hrozila nějaká další eskalace, co by mohlo být tou další rozbuškou?
4: Tady by to musel být nějaká vnitropolitická krize na jedné nebo druhé straně, třeba nějaký armádní puč nebo zase nějaká hluboká politická krize, zvláště v tom Thajsku, které vlastně je jakoby méně stabilní. Tady se vyměnili 4 premiéři za poslední 3 roky, zatímco ta Kambodža je vlastně ovládána jednou stranou a jednou politickou dynastií. Jinak si myslím, že na obou stranách teď rozhodně platí a je evidentní zájem udržet to příměří, protože vlastně ty ekonomické ztráty jsou nedozírné, protože jak jste říkala, vlastně ten přeshraniční kontakt, přeshraniční obchod, ta drobná každodenní migrace za prací nebo se zeleninou na prodej, nebo i řekněme systémová nějaká dlouhodobější pracovní migrace, zvláště ze strany Kambodžanů do rozvinutějšího Thajska, kdy pak vlastně po tom rozhoření hlavního konfliktu loni v červenci se 100 000 Kambodžanů vrátili a ti pak chyběli na tom thajském pracovním trhu a někteří byli pohlceni vlastně novými průmyslovými parky v Kambodži, což teda pomohlo vlastně paradoxně spíše části kambodžské ekonomiky. Tak ale v tom přeshraničním nebo příhraničním regionu nebo regionech to má jako pořád neblahý důsledky, jsou tam nově žiletkové ploty, je to neprůchodné, spousta těch hraničních přechodů je uzavřena, takže ti lidé na tom vlastně tratí. Jediný asi takový z mála pozitivních přínosů této války bylo rozbití takzvaných scam centers, těch podvodných center na kambodžské straně, které záměrně zlikvidovala, ať už fyzicky, nebo prostě rozbitím vlastně té organizace thajská armáda, a plus vlastně těch některých kasín na kambodžské straně, na což se váží další neblahý vlastně jako ekonomický fenomén, a to je prostituce, organizovaný vlastně zločin, pašování lidí, že obchod s bílým masem a tedy. Takže to jsou některé jakoby pozitivní důsledky, ale spíše samozřejmě jsou dlouhodobě negativní a ono to jakoby pokazilo nejen jakoby ten běžný obchod, ale samozřejmě i ten turistický průmysl celkově.
0: Něco, co by mohlo vypadat jenom jako spor o hranici nakreslenou před více než 100 lety na mapě, je mnohem komplexnější a mnohem barvitější spor, který ovlivňují vnitrostátní politiky obou zemí, ale taky globalizovaný obchod a globalizované cestování. A my jsme to teď všechno probrali s Tomášem Petrů, indonézistou, expertem na celou jeho východní Asii z Orient Digitálního ústavu Akademie věd České republiky. Moc díky, že jste byl hostem pořadu Za obzorem.
4: Děkuji za pozvání.
0: To je z dnešního pořadu Za obzorem vše. Hudba, která dílem provázela, je z vystoupení kambodžského nového cirkusu. Do Kambodže se můžete ještě vrátit v archivu pořadu, kde najdete například epizodu o vnitrokambodžské politice i vlivu Číny v zemi. A do Thajska třeba zamíříme ještě někdy příště. Od mikrofonu se loučí Jana Karasová.
3: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka,
3: míříme na východ.
7: Taková trošku novinářská matka Tereza, která pro ty vojáky a pro ty ruské oficiální úřady znamenala obrovský problém.
8: Áňa Politkovská si vzala šátek, vydávala se za čečenskou uprchlici a prošla přes 3 checkpointy. Co by se stalo, kdyby ji tam objevili? To bůh suď.
7: Kdokoliv tu Politkovskou viděl, tak říkali, ona má skoro jak terč na hlavě nebo na zádech.
3: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
9: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Rozhovory s lidmi známými i méně známými. s lékaři, vědci, umělci, cestovateli, kuchaři nebo i bezdomovci. O tématech světových, regionálních, voňavých i černobílých. To jsou Hovory. Každý všední den po 22. hodině na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
6: Žurnál 14 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
10: Slovenský premiér Fico vypustil možnost předčasných voleb. Švýcaři zřejmě nebudou mít přísnější neutralitu, vyplývá to z odhadů výsledků.

0: tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
1: Podle zářijového volebního modelu agentury NMS pro deník SME má Ficova strana Směr podporu přes 16% voličů. Je tak na druhém místě za opozičním Progresivním Slovenskem, které má víc než 21,5%. Řádné parlamentní volby by na Slovensku měly být na podzim. Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formu své neutrality. Z odhadu výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy anebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. Naprostá většina důchodců ale doklad nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
1: Doručení papírového oznámení poštou stojí 31 korun. Senioři narození před rokem 1955 ho mají zdarma. Obliba cyklostezky Bevlava vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku v podhůří Bílých Karpat letos roste. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil téměř o třetinu. Vyplývá to z dat sčítačů, říká koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
3: Cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
4: Sport. České tenistky vedou po úvodní výhře Karolíny Muchové nad Ukrajinkou Kalininovou 2-0 na sety. Ve finále poháru byly Jean Kingové. O rozhodující vítězství se teď v čínském Shenzhenu snaží Linda Nosková proti Svitolinové. Podrobnosti přidá Jaroslav Plašil.
5: Paráda. Eso Lindy Noskové pomáhá teď české hráčce k lepšímu stavu. 40-30 je to teď za stavu 3-3 ve druhé sadě pro českou hráčku, která má v zádech vyhraný set. No a také to, že Češky vedou 1-0 na zápasy, protože předtím Karolína Muchová uspěla v duelu dvojek s Kalininovou. Takže Linda Nosková, stav 3-3, 40-30, utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Běžkyně Tereza Hrochová vyhrála tradiční závod z Běchovic do Prahy. Domácí šampionát v silničním běhu na 10 kilometrů navíc ovládla v traťovém rekordu 32 minut 28 sekund. Mezi muži triumfoval Damian Vích v čase 29 minut 51 sekund.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u sjezdu na Benešov a také na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte pomalý provoz před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru je omezení teď pouze do jednoho pruhu a kolona je od sjezdu na Běchovice na Benešov z 20. kilometru asi na 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova čekejte kolonu před Mladou Boleslaví u Bezděčína na kilometru 42. Pracují silničáři, také tam naberete asi 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm brzdí provoz omezení u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru. Kvůli stavbě mostu se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony se tvoří v obou směrech asi na 15 minut. Na tahu 56 z Frýdlantu nad Ostravicí směrem do Frýdku Místku kousek před Frýdkem u sjezdu na Bašku na 58. kilometru se srazila dvě osobní auta. Kolona tam má asi kilometr, dá se objet po souběžné silnici. A ještě aktuálně čerstvě dálnice D6 za výjezdem z Chebu do Karlových Varů na kilometru 150 je předmět na vozovce. Podle policie tam leží koberec a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude dál polojasno až oblačno, později během dne se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě naměří až 17. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: 4 roky udržoval Rakousko v napětí duševně chorý Franz Fuchs. Jeho téměř 30 bombových a dopisních atentátů zabilo 4 lidi. Byla to kauza století, jeden z největších kriminálních případů od konce druhé světové války v Rakousku. Adresáty výbušných zásilek byli většinou příslušníci národnostních menšin nebo obhájci utečenců. Jak daleko může taky zajít rasismus a xenofobie, o tom si dnes ve speciálu portrétů věnovaných terorismu chci povídat s historikem Janem Adamcem. Honzo, vítám tě, hezký den.
9: Dobrý den.
8: Dobrý poslech přeje David Hertl.
6: Terorismus.
10: Dnes ráno byla ve Vídni objevena a zneškodněna už 7. listovní zásilka s výbušninou. Tentokrát byla určena poslankyni Zelených, Terezi Štojzicové. Vídeňský starosta Helmut Cilk, který se stal obětí podobné bomby včera večer, prodělal v noci 4-hodinovou operaci. Podle lékařů byl vzhledem k velké ztrátě krve a šoku jeho život vážně ohrožen. Vyšetřovatele série atentátů a pokusu o atentát mezi tím shromažďují dosavadní poznatky. Z nich podle policie vyplývá, že pachatele lze s největší pravděpodobností hledat v pravicově extremistických kruzích nepřátelských vůči cizincům.
8: To byl Mikuláš, 6. prosinec 1993 a zprávy Českého rozhlasu. Honzo, tady je zajímavé, jak přesný byl ten první odhad. Skutečně se jednalo o pravicový extremismus. Když jsme tu ukázku poslouchali, tak ty jsi mě vlastně až teď upozornil, že i Československo tehdy ještě mělo takový podobný případ těch bomb, které vybuchovaly ve veřejném prostoru, ale ten náš případ nebyl vlastně nikdy objasněn.
9: Z těch vlastně asi 3 známějších případů bombových útoků nebo takových těch podomácku vyrobených bomb v 90. letech v roce 1990 před prvními svobodnými volbami vybuchla bomba umístěna vlastně v takové železné trubce na Staroměstském náměstí a zranila 18 lidí, jednu turistku těžce, a o pár měsíců později vybuchla u Hostivarské přehrady. A kriminalisté to pak podle podobnosti těch trubek dali dohromady, že zatím pravděpodobně stál jeden a týž pachatel, ale nikdy se vlastně nepřišlo, kdo to byl, či jaká organizace zatím byla. Vzhledem k té koincidenci s těmi volbami, tak se spekulovalo, že to byl poslední záchvěv vlastně bývalých bezpečnostních služeb nebo někoho s nimi zpřízněného, aby narušil nebo vystrašil obyvatele, ale to se nikdy nepotvrdilo. Další série bombových útoků nebo těch teroristických útoků, ty vlastně nesly podobný aspekt, jako se budeme zabývat nyní, a to je vlastně ten osamělý jedinec, který je právě pro policii velmi těžko postižitelný a dostižitelný. Když se podíváme i, co jsme tady už probírali, teda Kasinského nebo i toho Timothy McVeigha, tak většinou k jejich dopadení pak vedla náhoda. A dokud se nějak neprozradili nebo neudělali nějakou zásadní chybu, tak vlastně policie na ně se nemohla dostat, právě protože byli uzavřeni v tom svém jednom kruhu. Právě jak jsme tady slyšeli v těch ozvěnách, tak pravda tam byla ten pravicový extremismus, ale ne ty kruhy. I v případě tohoto teroristického útoku rakouská policie nejprve hledala mezi známými extremistickými, podezírala takzvanou VAPO, což byla Volkstroje Außenparlamentarische Opposition, což byla taková jako v jejich pohledu jako klasická nacionálně socialistická jako extremistická organizace. Popírali holokaust a brojili proti cizincům a dělali i taková tak jako braná cvičení s cílem jako se připravit na nějaký budoucí odpor, a tam vlastně zaměřili hned veškeré svoje pátrání, ale nakonec to byla slepá stopa.
8: Rakouská policie prověřila 50 tisíc osob, koho neprověřila, to byl Franz Fuchs, člověk, o kterém si dneska s Honzou Adamcem budeme povídat. Franz Fuchs se narodil v roce 1949 v jižním Štýrsku. Honzo, ty už si říkal, že to je zase takový ten trošku osamělý, introvertní typ. Dokonce vidím tady jistou shodu s tím, o čem jsme si povídali v minulých dílech. V případě jiných lidí vysoký inteligenční kvocient, nadprůměrně šikovný člověk?
9: Ano, on prožíval relativně spokojené dětství v té své vesničce nebo obci Grala v jižním Štýrsku a brzy se u něj projevilo technické nadání a proto ho vlastně poslali na studium na gymnázium a tam vlastně jako dosahoval poměrně dobrých výsledků v matematice a fyzice a byl označován za velmi dobrého, snad až vynikajícího žáka. Jenže podobně jako třeba u Kasinského, on se dostal do sociální izolace. Jedním z těch důvodů údajně bylo, že měl vlastně ten vesnický dialekt, že neměl dostatek sociálních kontaktů, byl to introvert a tím byl vystaven posměchu spolužáků a dostával se zase do té vlastně typické bubliny a roste u něj ten rozpor mezi chytrostí, talentem a tou sociální exkluzí, která pak vlastně ústí v jakousi nenávist vůči společnosti nebo prostě neschopnost navazovat sociální kontakty. No, on pak studoval, on se zapsal na teoretickou fyziku do Štýrského Hradce v roce 1969, chtěl se stát dokonce atomovým fyzikem. On pak ta studia přerušil, brzy je opustil a to je vlastně velký zlom. No, představte si, že máte, si myslíte, že máte talent vystudovat, být jaderným fyzikem a najednou tu univerzitu opustíte. Údajně z jedním důvodu bylo, že mu bylo odmítnuto žádost o stipendium. No a prostě najednou se ocitl v pozici, že musel si vydělávat a byl v pozici vlastně manuálně pracujícího dělníka. To mě zase jako prohlubovalo tu frustraci. Pracoval v Rakousku a pak vlastně pracoval i v Německu ve Volkswagenu a u Daimler Benz jako řadový dělník a i odtamtud odešel, že se dostával do konfliktu se svými spolupracovníky. Takže když se v roce 1976 vrátil do Rakouska, tak byl vlastně ve velmi špatném psychickém stavu, pokusil se o sebevraždu a jeho znepokojený otec ho nechal hospitalizovat na psychiatrické klinice ve Štýrském Hradci. No a pak po té hospitalizaci on se vrací v říjnu roku 1976 do domu svých rodičů a tam vlastně začíná svůj jako osamělý život, dalo by se říct lidského ztroskotance nebo společenského ztroskotance, který neustále řeší ten konflikt mezi údajným talentem a neschopností ho projevit, respektive přetavit ho v nějaký společenský úspěch.
8: Honzo, než ale si povíme, jaké to bylo, než Franz Fuchs propadl tady do toho nějakého rozkladu svého, on přece jenom nějakou práci pak na chvíli ještě získal.
9: On se vlastně zotavil z toho šoku a už v roce 1977 začal pracovat ve firmě svého spolužáka a pracoval jako zeměměřič. A tam se zdálo, že se našel, to byla přesně práce, kterou oceňoval, mohl tam využít ten svůj matematický talent, tu svoji pedantérii a vydržel tam celých 11 let. Nicméně celé toho působení provázely opět konflikty se spolupracovníky i s nadřízenými. Nesnesl prostě jako nějakou vnější kontrol, že se domníval, že on je tím nejchytřejším, respektive on by měl tomu celému velet nebo šéfovat. No a v roce 1988 dostal výpověď. A to i z firmy jeho spolužáka. Takže to pro něj byl dvojnásobný šok a tady se vlastně ta jeho nová krize dostává do kontaktu s tou novou vlastně geopolitickou situací v Evropě, padá berlínská zeď, otevírají se hranice a možná bych ještě zmínil na začátku těch 90. let Rakousko bylo takovou v uvozovkách frontovou zemí, do níž proudili uprchlíci z bývalé Jugoslávie. Takže to všechno vlastně výrazně jako měnilo náladu v Rakousku a i vlastně tu situaci z hlediska přijímání uprchlíků a třeba i množství a počtu uprchlíků, kteří byli jako v té rakouské společnosti vidět, takže i prostě lidé z vesnic mohli mít pocit, že najednou prostě je Rakousko zaplaveno uprchlíky a najednou se něco mění a nevěděli, jak na to reagovat, případně z toho měli šok nebo to odmítali.
8: Martin Brandt je autorem diplomové práce obhájené v roce 2020. Ona má takový poměrně složitý název. Mediální obraz France Fuchse, atentátníka, který rozesílal dopisové bomby, pravda nebo mýtus. A z té si ocitujeme, je tam vystižena ta pasáž, co právě dělal v té době, kdy vlastně v tom domě rodičů o samotě jenom četl bulvární Bild a díval se na televizi.
11: Víc sledoval dění v rakouské politice v souvislosti s otevřením hranic na východě. Nejistota mezi obyvatelstvem umocněná médií velmi silně zasáhl i Fuchse, který zaujímal stále extrémnější xenofobní postoje. Podle vlastních slov byl obzvlášť rozhořčen vládou pod vedením Vranického, který prý hledal pouze uznání ze zahraničí. Soukromý život France Fuchse, ten týkající se žen, je popisován jako problematický už od dětských let. První zásadní, byť jen krátký kontakt s dívkou se odehrál v dětství. Na statku rodičů mladý Fuchs navázal první letmé přátelství a dostal od mladé dívky facku. Utekl k babičce, která mu vysvětlila, že si něco takového nesmí nechat líbit.
8: Honzo, slyšeli jsme všechny ty momenty napětí, nejistota, to všechno asi na France Fuchse tlačilo, ale říkám si, že od toho, když mě něco trápí, k tomu vyrobím bombu, tam ještě se něco musí stát. Víme něco, co se stalo v tom jeho životě?
9: Tady vlastně je to kritické období od roku, dejme tomu 1988 do roku 1993, kdy ty bombové útoky začaly. A tam to můžeme zrekonstruovat z toho, že on byl většinou nezaměstnaný, žil osamoceně v tom bytě svých rodičů. Byly velké spory, jestli na něj nějak působilo rodinné prostředí nebo ne, ale jeho otec i bratr byli aktivní v obecním zastupitelstvu, debatovalo se o politice u nich údajně, ale nic, že by byl indoktrinován rodinou, to asi ne, ale jemu se to začalo slévat, všechny ty jevy spojené hlavně tedy s migrací, hlavně tedy s těmi otevřenými hranicemi, obavy ze slovanského obyvatelstva, takže ta sociální izolace se v něm přetavovala na tu radikalizaci, která propojena s tou šikovností, zřejmě tam došlo prostě k tomu nápadu, že je potřeba někde narýsovat tu červenou čáru, jak se téhle uvozovkách invazi postavit a jak proti tomu nějak aktivně bojovat. A tady se začal jednak vytvářet ten koncept té osvobozenecké armády, za kterou se vlastně jako podepisoval a která pak mátla trošku policisty, jestli zatím není nějaké širší hnutí. No a pak samozřejmě výroba těch nástražných zařízení, které byly i jako odborníky považovány za nesmírně jako sofistikované a hlavně třeba zákeřné v tom, že tam měli dva, tři jako momenty spuštění, takže nestačilo jen obejít jeden, ale i v tom byl i nějaký druhý. No, jako jeden, pokud bychom hledali nějaký konkrétní impuls, tak údajně ho rozčílilo, když se dozvěděl, že má být otevřena v Klagenfurtu základní škola s bilingvním vyučováním, tam na německo-slovinským. Na tu školu pak zaútočil také, tak to údajně měl být jeden z impulzů, kde už vlastně bylo velmi už blízko k tomu, aby zaútočil.
8: Tu několikaletou hrůzu, kterou Franz Fuchs způsobil těmi bombami, popsal opět Martin Brandt ve své diplomové práci.
11: Útoky dopisovými a trubkovými bombami trvaly 4 roky a uvrhly zemi do strachu a hrůzy. První z 5 sérií útoků zasáhla 3. prosince 1993 faráře Augusta Janiše, který se stal obětí kvůli odvážnému přijetí uprchlíků, a redaktorku ORF Silvánu Meixnerovou, která usilovala o zřízení redakce pro menšiny. Vídeňský starosta Helmut Cilk přišel o část levé ruky. Astrid Bileková, sekretářka vídeňského advokáta, byla zraněna při otevírání dopisu adresovaného islámskému sdružení na pomoc cizincům. V srpnu 1994 byla nalezena trubková bomba u dvojjazyčné základní školy v Klagenfurtu. Pyrotechnik Theodor Kelc přišel o obě ruce. Dalším útokům se podařilo zabránit. Druhá série v říjnu 1994 si kvůli konstrukční chybě nevyžádala žádné oběti. Mezi adresáty patřili zaměstnanec slovinského nakladatelství v Klagenfurtu a opat kláštera v Tyrolsku. V únoru 1995 explodovala v romské osadě Obrvartu trubková bomba připevněná k ceduli s nápisem Romové zpátky do Indie. 4 lidé ji aktivovali dotykem a přišli o život. O 2 dny později byl zraněn popelář výbušným zařízením.
6: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Dnešní speciál portrétů věnovaných terorismu připomíná France Fuchse, rakouského teroristu. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje David Hertl. Mým hostem je historik Jan Adamec. Honzo, ty už jsi mluvil o té fiktivní imaginární organizaci, jejímž jménem Franz Fuchs podepisoval ty svoje útoky, nebo organizací, která se k ním jakoby hlásila. Bajuvarská osvobozenecká armáda. Kdo byli bajuvaři?
9: Ano, byl to v originále Bajuvarische Befreiungsarmee. Bajuvaři údajně byli germánští předchůdci dnešních Bavorů.
8: Strážci čisté rasy tedy.
9: Ano, to je vlastně jako přesně v tom modu, kdy se ten středověk zneužívá vlastně k hledání toho zlatého věku, kdy všecko bylo v pořádku a muži byli muži, ženy, ženy a všichni byli vlastně nedotčeni tou migrací. Každopádně z Fuchsovy strany to byl docela chytrý tah, protože tím vlastně zase trošku zmátl vyšetřovatele a některé z nich navedl na to, že by zatím mohla stát nějaká rozvětvenější nová teroristická organizace, kterou zatím nemají podchycenou a která navazuje nějaké předchozí kořeny. A odpovídalo to tomu, že vlastně hned v počátku těch útoků se policisté zaměřili na tu už známou a nějakým způsobem prověřovanou tu VAPO, tu Volkstroje Außenparlamentarische Opposition. Každopádně se mu podařilo vlastně jakoby odvrátit od sebe pozornost. Jenže tyhle ty závěry nešly dohromady s výsledky psychologického profilování. Psycholog Thomas Miller vypracoval profil toho atentátníka a pořád jim tam vycházelo, že to je osamělý vlk, že to vlastně
12: že to není armáda.
9: Nevypadá to prostě na tu nějakou síť. Byly tam pochybnosti, ale stále se vlastně jako nedařilo přijít na klub, kdo by to vlastně mohl být.
12: My si ocitujeme zase z jedné diplomové práce, tentokrát ji obhájila Agnes Höldová. Ta práce byla věnována vztahům Rakušanů a Chorvatů v té osadě nebo v tom městečku Obrvard, kde došlo k jednomu z těch teroristických činů, o tom jsme slyšeli v té předcházející ukázce. Ta následující ukázka, to má být to prohlášení té fiktivní bajuvarské osvobozenecké armády a myslím, že to poskytuje takový zajímavý vhled do uvažování nebo obzoru právě France Fuchse.
11: Kmeny Šivkovitů, Granditů, Štojzitů, Rezetaritů a Janišů zpět do Dalmácie. Německé Rakousko jako původní území bajuvarů nepotřebuje průmysl cizinců skládající se z cizinců lobbystů, spodněcovatelů, podporovatelů a vynálezců stále nových etnických skupin, z amatérských tlumočníků, vnucovatelů cizích jazyků, z projektantů integrace, pašeráků lidí a zbraní, z rasových teoretiků a šlechtitelů lidí podle vzoru marxistického jednotného člověka.
12: Říkal jsem to na začátku, 50 tisíc prověřovaných lidí, neuvěřitelné číslo, několik let systematické práce, která ale nepřinášela výsledky, až potom taková trochu i hra, jak jsme se dočetli, kdy kriminalisté vypustili, tedy rakouští kriminalisté vypustili do světa zprávu, že sestavili profil 10 lidí v Rakousku, kteří jediní by možná mohli být pachateli tohoto útoku a že tito lidé jsou pod kontrolou. A oni se pokoušeli znejistit toho jím v té době neznámého pachatele. A možná se jim to povedlo, protože později se ukázalo, že Franz Fuchs opravdu už v té době ztrácel nervy. Jak probíhalo jeho zatčení, o tom se píše v rakouském policejním časopise, vyšel tam v roce 2024 článek 30 let od začátku série dopisních bomb. A tam je všechno popsáno.
11: Října 1997 ztratil nervy muž ze štýrské vesnice Grala nedaleko hranice Slovinskem při rutinní policejní kontrole. Řidič kontrolu sám vyprovokoval tím, že se choval divně vůči dvěma ženám, které se kvůli tomu cítily ohroženy. Když ho policisté požádali o doklady, vyskočil z auta a odpálil výbušninu. Při výbuchu přišel o obě předloktí a pokusil se, v naději, že vykrvácí, uprchnout. Fuchs věřil, že úřady vědí, že má něco společného s dopisovými bombami. To byl nejen důvod, proč byl tak nervózní a choval se nápadně a iracionálně, ale i důvod toho, proč u sebe měl výbušninu za účelem sebevraždy při pokusu o zadržení. Když mu bylo sděleno, že úřady až do okamžiku, kdy odpálil výbušné zařízení, neměli tušení, do čeho je zapleten, odmítal tomu uvěřit.
12: Roky trvalo vyšetřování vlastně bezrukého France Fuchse, než byl postaven před soud. Tam hrozilo, že ten soudce změní téměř ve frašku, ale nakonec tedy k tomu nedošlo. Co se tam přesně dělo?
9: Franz Fuchs vlastně odmítal jakkoliv spolupracovat. Proces začal 2. února 1999 a on Fuchs ho vlastně neustále blokoval, vykřikoval hesla jako ať žije BBA, to je ta bajuvárische Befreiungsarmee. A nakonec ho vlastně předsedající soudce z jednání vyloučil. Tam pak se jednalo o otázku způsobilosti. Soudní psychiatr došel k závěru, že Fuchs trpí závažnou poruchu osobnosti s paranoidními a narcistickými rysy, ale vlastně z právního hlediska byl vyhodnocen jako, že je příčetný a odpovědný za své činy. a jednání tady probíhalo v jeho nepřítomnosti a 10. března 1999 Senát vynesl v jeho nepřítomnosti rozsudek, byl uznán vinným ze čtyřnásobné vraždy, pokusu o vraždu a těžkého ublížení na zdraví a dostal do životí s tím, že byl umístěn do ústavu pro duševně abnormální nebo narušené delikventy. No, takže takhle vlastně jako skončil ten jeho proces, aniž by třeba Fuchs se snažil nějak jako dovysvětlit ty své činy nebo nějak obhájit. On to prostě se snažil využít jako politickou platformu a i z toho důvodu vlastně ten soudce ho vyloučil z toho dalšího projednávání.
12: Dokonce opakoval tedy vyšetřovatelům, ne u soudu, že život pro něj nemá cenu, ale že si přeje, aby po něm zůstal určitý mýtus. Je to neuvěřitelné, Honzo, ten člověk přišel od dlaně o zápěstí, čili ruce mu končily jakýmisi pahýly, přesto dokázal v únoru 2000 ve speciální celé spáchat sebevraždu.
9: Ano, je to 26. února 2000, spáchal sebevraždu, použil vlastně šňůru nebo kabel od svého elektrického holícího strojku. Nedokážu to přesně jako reprodukovat, neviděl jsem tu forenzní zprávu. Takhle vlastně skončil život nejslavnější rakouský terorista.
12: Ještě možná dvě věci, které by měly být v téhle souvislosti zmíněny. Ta první, řešil se také případ odměny, protože rakouský stát vypsal odměnu 10 milionů šilinků za informace vedoucí k dopadení pachatele. Tu odměnu si nárokovaly ty dvě ženy, vzpomínáte, ty dvě, které zjistili, že je kdosi v autě sleduje a nahlásili jeho jméno policii, pak tedy policista kontroloval vůz a došlo k tomu výbuchu, zjistilo se, že to je Franz Fuchs. Rakouský stát se zpočátku bránil, tvrdil, že ty informace od těch žen směřovaly proti pachateli obtěžování, že ty ženy tedy jaksi neupozornili na atentátníka. Takže nakonec nedostali každá 10 milionů šilinků, ale každá pouze 3, takže bylo vyplaceno 6 milionů dohromady. A ještě jedna zpráva, řekněme dobrá, měli bychom skončit pozitivně. Měsíc po sebevraždě France Fuchse došlo na klinice v Innsbrucku k takové velmi zajímavé a dlouhé 17-hodinové operaci, při které byly transplantovány ruce 45-letému Theo Kelcovi. Ano, to je ten policejní technik, možná jste to jméno zaregistrovali, který se v roce 1994 pokoušel odnést do bezpečí bombu uloženou právě Francem Fuchsem.

0: To je vše z dnešních portrétů, ve kterých ukázky četl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Jan Schreier, Julian Boša a Ivana Možná. Hostem byl historik Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já ještě dodám, že k pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a pochopitelně na dalších podcastových aplikacích. No a David Hertl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. 4 únosy, 4 příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Peck, 6letý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
3: Žurnál Půl třetí. Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
4: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyni Massabielle. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. Čtyřdenní cestu po Francii zakončí ve městě Mety na severovýchodě země. Velké obchody musí zítra zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Výjimku ze zákona mají třeba prodejny na nádražích nebo letištích. Otevřené můžou zůstat taky lékárny nebo čerpací stanice. Číňané poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně využívá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Sport. České tenistky ovládly závěrečný turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0, když ve dvou hrách Karolína Muchová porazila Kalininovou a Linda Nosková potom taky ve dvou setech zvítězila nad Svitolinovou. Češky uspěly v týmové soutěži po 8 letech. Od proměny soutěže z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové triumfovali poprvé.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D35 u Velkého újezdu a kolona na D1 u mostu Šmejkalka. Na dálnici D35 z Ostravy do Olomouce opatrně za sjezdem na Velký újezd. Na kilometru 284 je hlášený předjezd na vozovce. Podle policie leží krabice v jízdním pruhu a vybočuje se. Na D1 z Prahy směrem do Brna čekejte zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru je teď omezení pouze do jednoho pruhu. Levý pruh zabrali silničáři. Kolona začíná před sjezdem na Benešov, je z 20. kilometru, zdržení asi 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále čekejte omezení u sjezdu na Barrandov. Mezi 16. a 18. kilometrem se jezdí vždy pouze jedním pruhem kvůli stavbě mostu. Kolony jsou tak obousměrně asi na 15 minut. Navíc směrem z letiště na D1 se nedá sjet exitem 16 Barrandov, musí se otočit u Lochkova na 15. kilometru. A na tahu 56 z Frýdlantu nad Ostravicí do Frýdku Místku u sjezdu na Bašku na 58. kilometru řeší nehodu. Menší kolona je tam asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, teď odpoledne může být i jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 14, na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme většinou jasno, na severozápadě i polojasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. A nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: A na Českém rozhlase Plus teď nabídneme premiéru dokumentu Dokud máte koho. Natočil jej student žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně Jakub Kožíšek jako svou bakalářskou práci a pátrá po odbojové činnosti svého pradědy během druhé světové války.
5: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
1: Veselá společnost tady na Cedule a to myslím, že teď, jo, to říkala babička, že pod toto patří teď.
7: Třeba to někdo bydlí, já nevím, jaký správce.
1: Tak brána je zvednutá nahoru, tak asi, no, tak maximálně nás někdo vyžene. Já si děda kouká, že tady chodíme 17. listopadu, 36 let po revoluci, tady pátráme, kde on se tady pohyboval za války. Co myslíš? Myslíš, že mu to přišlo, že by se mu to jako líbilo? Nebo že by mu to přišlo spíš jako divný?
8: Tak on byl pro každou legraci, takže určitě by ho to možná pobavilo.
9: Dokud máte koho? Dokument Jakuba Kožíška.
10: Tak jsem se dostal do kontaktu s Josefem Horákem, ředitelem okresní nemocenské pojišťovny v Chrudimi. Hledal pracovníka, který by byl naprosto spolehlivý. Na jaře roku 1940 mě přijal jako zaměstnance spolku Zdravá generace, který provozoval tábor o zdravovnu v Trhové Kamenici. Už tehdy mi bylo jasné, že skutečná náplň práce bude víc než jen provoz tábora.
11: Před pár lety jsem našel listy papíru psané na tiskacím stroji. Byly to vzpomínky z let 1939 až 1945 na dobu nacistické okupace Československa. Na dobu, kterou v nich vylíčil můj pradědeček Miloslav Fiala. Osobně jsme se nikdy nepotkali, ale v době okupace mu bylo tolik, co je teď mě. Napadlo mě, jaký vlastně praděda byl a proč jsme se o něm doma nikdy dřív nebavili.
12: Tak pojď.
1: Čau.
11: Chtěl jsem se dozvědět víc, a tak jsem navštívil babičku, po svém otci pojmenovanou Miloslava, které ale říkáme Míla. No.
12: Já jsem to včera všechno naštudovala, jako Kubo, celou tu dědečkovou zprávu. No, na mě šel děs z toho, že když se to začalo odehrát, že bylo mému tátovi 19 roku.
1: Že byl hodně malý.
12: 19 roků a tohle měl jako odpovědnost. Jo, to bylo neskutečné. No, můj tatínek se narodil 1920 a v roce 1939 ukončil studium na obchodní akademii a tehdy vlastně v tom roce došlo k okupaci u nás německou armádou. No a hledal práci, v té době se práce hledala docela špatně a našel práci v chrudimském cukrovaru, ten už dneska neexistuje a tam to byla práce jako brigáda, jenom pokud byla cukrovarnická kampaň. To znamená od září někdy do toho listopadu. Tam se tehdy seznámil s Janem Novotným a ten mu řekl, že jeho dobrý kamarád Josef Horák, který se bude stěhovat do Chrudimě, pracuje v nemocenské pojišťovně a že by měl zájem o pracovníka, který je naprosto spolehlivý. No. A tím se dostal s panem Horákem vlastně do kontaktu. A pan Horák bydlel od mýho tatínka asi 100 metrů. To byla ta náhoda.
11: Z deníku se dozvídám, že na jaře 1940 přijali mého pradědu do funkce účetního do okresní nemocenské pojišťovny v Chrudimi. Ta měla pod sebou spolek Zdravá generace, který spravoval tábor v Trhové Kamenici. Ten pak fungoval jako ozdravovna, ale zároveň měl i další funkci.
10: Vysvětlili mi, že jde o víc než jen zaměstnání, s čímž jsem souhlasil. Byl jsem seznámen nejen s obsahem své skutečné práce, ale i s další ilegální prací.
11: S mým tátou Michalem procházíme okolo tábora v Trhové Kamenici.
1: Já teda hlavně moc netuším pořád, co byla jako ozdravovna na rekreaci učňů. Jestli jako třeba tušíš, co to může být. Jakože to bylo prostě jako, když jezdíš na sportovní jako tábory nebo jako na sportovní kurzy jako se školou.
8: A tak třeba jezdilo se jako žáci třeba z měst. Podle mě jezdili do ozdravovny. Jo, z těch třeba z nějakých těch průmyslových oblastí, kde prostě byl znečištěný vzduch, tak si myslím, že se prostě jako jezdilo třeba na týden až 14 dní, jako byla jako alá škola v přírodě, takže to mohlo být něco takového.
1: Jako ozdravný pobyt nějaký.
8: Ozdravný pobyt prostě na venkov, kde je čistá příroda a nevím.
10: Šlo o činnost v rámci obrany národa, kdy v Trhové Kamenici bylo postupně zřizováno skladiště vojenské výstroje a výzbroje. Bylo rozhodnuto, že sklad bude v půdních prostorách tří dlouhých dřevěných srubů.
11: Na výlet do Trhové Kamenice jsem vzal tátu sebou hlavně proto, že si na rozdíl ode mě na pradědu Miloslava pamatoval.
1: Vy jste jakoby nevěděli nic o nějakém jako odboji, ne? Že by prostě se v tom nějak jako váš děda angažoval?
8: Vůbec ne, samozřejmě, když jsem šel s dědou třeba do města, tak v té Hejdukovi to na městí bylo, já nevím, 500 metrů a každou chvíli jsme se s někým zastavovali, protože znám půlku Chrudimi, jo. Ale vlastně od té doby druhé světové války nevím o tom, že by o tom mluvili, respektive jste nepamatu. Myslím, že se politika moc domů netahala obecně, že jsme to doma, aspoň teda, já si to jako nevybavu, že bychom to nějak jako rozebírali, že jo. Protože vlastně nikdo z té rodiny, pokud vím, tak jako do strany nevstoupil nikdy. A že se to prostě neřešilo.
1: Třeba potom, že on vlastně děda se dožil revoluce, taky se o tom pak třeba jako mluvil třeba po tom roce 80 on, nebo tam jste se o tom nějak jako už nebavili asi s ním, že?
8: Ne, tak prostě jsme byli, že jo, ještě jako relativně v telecím věku, že jo, nebylo jedenkrát, já nevím, 15, 16. A nepamatuju si, že bychom tohleto nějak jako rozebírali, takže spíš jako lepší zdroj asi bude mamka, no, tvoje.
1: Jako tvoje mamka, myslíš?
12: No.
1: No, jako teda, já jsem si to teda čet, a tak pojď mi říct, jestli, jak vlastně teda v tom figuroval tvůj tatínek a můj praděda, tady v té jako... Tady v tom odboji vlastně by se dalo říct, ne? Nebo nazvala bys to odboj?
12: No byl to odboj.
1: Byl to odboj, že?
12: Určitě. Akorát tím, že nebyl komunista, tak to nebylo vlastně oficiálně nikdy jako nějak uznáno. Mm-hmm. Jo? A k odboji se potom hlásili ti, kteří měli nejmenší zásluhy, ale včas vstoupili do správné strany. Mm. Tak to chodilo.
1: No,
12: a víš, jak dneska bych se ho ráda zeptala, jak jsem byla blbá, protože jsem měla malý děti, v 18 jsem šla z domova a už to už není příležitost si po takových věcech povídat. To máš starosti s dětma, to je něco jiného. No. Takže z toho plyne ponaučení. Ptejte se, dokud máte koho. Ještě Jirky se můžu trochu zeptat, ten si něco pamatuje, ale jinak už není nikdo.
11: Společně s babičkou jdeme na návštěvu do domu, kde bydlel pradědeček Miloslav Fiala. Dnes tu žije jeho syn Jirka, který je zároveň babičky bratr.
13: Tam si židli.
14: To je možná lepší.
13: To je někdy lepší.
14: No a mě vlastně ještě k tomu zajímá, že potom ten praděda to tam zmiňuje, nebo tak v okrajových těch potom a dalších jako záznamech, takže on pomáhal i po té válce. Jako co to bylo za lidi, ještě mi jako pomáhal.
15: No, pomáhal těm lidem. No, byli to většinou bývalí živnostníci, kteří bral stát na hůl. No. Tady bylo, nebyl den, aby sem někdo za nimi nepřišel, aby mu s tím pomohl s důchodem tohleto, že jo, to jako...
12: Sepsat žádost o důchod, protože lidi tam některé věci neuváděli, ani nevěděli. Nebo ten jejich zaměstnavatel za dob války prostě skončil a teď to bylo možné, papíry už nebyly, takže někdo mu dosvědčil, kdo tam s ním pracoval, že skutečně tam pracoval, našel si 2-3 svědky, protože ty lidi nepodváděli, ty skutečně pracovali, ale ta léta by nebyla započítána, čili by měli velice nízký důchod. A ty lidi si to poradili, jeden řekl druhýmu, že prostě jeďte si za panem Fialou do Chrudimě, ten vám určitě poradí, co by s tím šlo dělat. No a babička z Horní Dolní prostě sem přijela a ptala se, celá ulice mu ukazovala jim, kde bydlí, no a on jí to napsal a pomohl jí.
14: No a teda, když vlastně takhle, že jsi říkal, každý den v podstatě se tady někdo zastavil, no. Tak jako by toho si pak asi jako lidi všímali, nebo jako jistý lidi.
15: No tak všímali si toho, ale třeba víme od sousedů naproti, pan Bareš říkal, vás tam furt vždycky někdo špehuje, stojí pod oknem a tak. Otevřel si branku a nebo taky dědu svýho času, taky on dělal v Pardubicích na KM, přijel jednou večer pozdě domů a říká, kde jsi byl? No, šel jsem na autobus, už byla tma, no a najednou za mě přistoupil STBák a namířenou pistoli a 4 hodiny jsme chodili po Pardubicích on za mnou. No, protože on jim byl v trnu, protože jako sociální demokrat byl na té straně, co byl Laušman.
11: Bohumil Laušman, o kterém Jirka mluví, byl politik za sociální demokracii, který ale po roce 1948 působil v exilu.
14: Takže na něj takhle vlastně vyvíjeli v podstatě nějaký nátlak.
15: Oni na něj, protože oni by potřebovali, aby vstoupil do KSČ, protože kdyby vstoupil Fiala, tak by pak vstoupil dalších lidí hodně, no. To byl ten takovej důl. A jenom, že oni ho se potřebovali na druhou stranu.
12: Pracovně ho potřebovali.
15: Protože třeba potřebovali i tam někdo z rodiny, že jo. Aby důchod měl větší, nebo jestli by to šlo. No tak, když mu děda tamhle pomohl někomu, tak on zase v těch komisích zase, když se tam něco prosazovalo, tak zase na něj dali, protože věděli, že ho budou potřebovat. No.
12: A když pracoval, nejdřív pracoval na KNV v Pardubicích, ale v roce 62 se měnili kraje, takže on odmítl jít do Hradce Králové, protože jsme pak spadali pod Hradec a šel na okresní národní výbor do Chrudimi. Vystudoval přitom dálkově práva, takže měl tam maximální vzdělání, které bylo možné. A nikdy se ale nemohl stát šéfem odboru, protože to musel být komunista. A prostě on si přečet zákon jednou, on si to pamatoval a on dokázal citovat, jaký to je zákon, který paragraf, který odstavec a prostě každý ho dokázal utlouct okamžitě. A vždycky, když nějaký šéf odboru vypad, šel do důchodu nebo šel jinam, tak ho náš vlastně táta zastupoval, Jo, a třeba rok ho zastupoval, ale nemohl se stát šéfem. Jo. A takhle to měl celý život, ale on nikdy o to nestál, o nějaký post. A že by vstoupil do strany, tak to ani náhodou.
15: Když to dám, když byl rok 48, tak ho z Chrudimě z té nemocenské pokladny vyhodili a šel dělat do Hranic na Moravu. Tam si musel platit nějaké ubytování, takže tady naše rodina žili prakticky z peněz důchodu mýho dědečka.
11: Dědečkem tady Jirka myslí svého dědečka, tedy otce své maminky, mojí prababičky.
15: Od války začal být invalidní, on byl za první světové války, byl střelený do plic a já nevím co, a měl i z toho duševní trauma. No takže jsme tady žili, kdo? Moje sestra, já, matka, babička, dědeček a ještě matky, bratr. Se žilo, protože otec co vydělal, tak to pradlo na cesty do Chrudimě a na ubytování v těch Hranicích. Pak se mu podařilo sehnat to místo na Krajském národním výboru v Pardubicích. No. Tak to už bylo lepší.

0: mě ještě zajímá, jestli si třeba vzpomínáš na to, jaký jako tvůj tatínek jako byl jako takový, když jste tady potom vlastně už potom pracoval v těch Pardubicích a bydleli jste tady společně, tak jaký jako byl jako osoba nebo jako osobnost?
1: No jako...
2: Byl to velmi vážený člověk.
1: Vážený člověk.
2: Tím, že lidem pomáhal, vždycky byl slušný. No. Měl smysl pro humor. Chtěl třeba, aby měl následovníky ve svém oboru. Shodou okolností teď se mnou bydlí paní v domě, která u něj začínala pracovat jako úřednice a ta si potom pochvalovala, co všechno ji naučil a co všechno znala, do dneška na něj vzpomíná. Ale přitom byl přísnej na ty zaměstnance, jo? Vyžadoval, aby opravdu pracovali a něco uměli. Ale aby se uměli chovat k lidem. To vždycky zdůrazňoval, že tohleto je potřeba splnit.
0: A na vás byl taky přísnej doma?
2: No, tak.
1: Přísnej byl, no. To se na tebe podíval.
2: Podíval se a stačilo to.
1: Až to.
2: Ale zase hodně se nám věnoval, jo? Že jo, peněz na zbyt nebylo, ale tak jsme vlakem někam jeli na výlet a nebo jednou za pár let se jelo někam na dovolenou a to měl vždycky sebou mapy, připravený výlety a poznali jsme to hodně s ním v České republice. No nikam jinam se nesmělo. A byl hodně pro rodinu. Na tu dobu, byl ročník 1920, byl zvyklý v domácnosti pomáhat. Třeba vyluxoval, povlíknul, jo, došel na nákup, ohlídal vnouče, který mu bylo 12-14 měsíců a nedělalo mu to žádný problém. No. A měl smysl pro legraci, před Vánocema přišel do práce a říkal, tak ženský, už mám 10. druh cukrový, už to ani nemám kam dávat. A oni ten humor brali, jo. Nebo jel ve vlaku a vlak jel přes Prosetín, kde byl novej hřbitov s kaplí a on si dělal legraci na celý vagon. No, tak tenhle pozemek jsme koupili. To byla dobrá koupě, že jo? A teď lidi vyděšeně koukali. Smysl pro humor byl dobrý. A vlastně to zdědil jeho syn, jeho vnuk, jeho pravnuk. Ty vlastnosti tam vidím po letech.
3: Já sám bych se za vtipného člověka asi úplně nepovažoval. Často vyprávím nějakou historku, většinou se do ní pak zamotám a celé to spletu. Nakonec se tomu ale lidi kolem mě zasmějí asi stejně, jako by to bylo u mého pradědečka.
0: Tak chcete jít rovnou?
2: Tak tam jdem.
0: Tak ten teď.
2: Vrátíme se.
0: Je
2: to tam už trošku.
3: V horním patře, kde si povídáme, byla dřív půda. Až později si tu babičin bratr Jirka postavil další kuchyň, koupelnu a pokoje. Já jsem se z dětství ale pamatoval hlavně přízemí, kde jsme navštěvovali prababičku Jiřinku, tedy manželku pradědečka Miloslava. V přízemí je ale doteď třeba i starý nábytek po panu Horákovi z okresní nemocenské pojišťovny. To byl ten, kdo pradědu pověřil správou tábora, kde schovávali zbraně.
2: Tady z toho je skladiště.
1: No a tohle je ten stůl potom panu Horákovi z nemocensky pokladny. Ten
2: potom se ocitnul na okresním národním výboru Chrudimi.
1: A děda u něj seděl a pak se
2: a
1: to
2: zjistil, že ho zná.
1: Vyhodil. Tak.
2: A když se tam likvidoval nábytek, tak ho odkoupil.
0: A ty jsi říkal, že tam je někde nějaká tajný šuplík nebo něco takového.
1: Když tohoto šufle vytáhneš, tak je to čekání. Tak tam je teď.
2: Teď je tam ještě jedna zásuvka.
0: Jo, tam je úplně vzadu.
2: No, jo.
1: A kdybys tam otočil, aby nebylo vidět to držadlo,
0: tak to není vidět.
1: Že ze spoda to je zadeklo.
4: Výslovně uvádím, že jde pouze o popis některých vzpomínek z doby okupace. Bylo jich daleko více, ale s odstupem času již mizí z paměti. Cítím se celoživotně zavázán těm, kteří mne neprozradili a umožnili mi, abych i dále pomáhal těm, kteří pomoc v těžkých dobách potřebovali.
3: Takto končí pradědovy vzpomínky, které sepsal v roce 1986 na psacím stroji. Ten má babička doteď schovaný. Když jsem byl malý, rád jsem seděl u babičky doma a na stroji psal. Většinou jsem jen opisoval různé časopisy, které zrovna byly na stole. A přitom jsem vůbec nevěděl, že tento stroj patřil mému pradědečkovi.
0: Pomalej trošku.
2: Je to moc rychlý?
0: No, zkus, jak když bys normálně psal, tak zkus něco psát. No. Tak no. Opisuj třeba tu obálku. Ty i taťka jste se třeba shodli na tom, že vlastně v té době, když ty jsi byla mladá a taťka byl malej, tak vlastně na to nebyl jako prostor, že byste se ptali vlastně jo, toho vašeho taťky, nebo vlastně vy společně, že to nikdy nebyl právě asi čas, ne? Nebo jak si vysvětlili, že jste se o tom vlastně nebavili?
2: Ty začátky, ty rodiny neměly jednoduchý, protože my jsme stavěli vlastně bytovku, takže vlastně můj manžel z práce okamžitě šel na stavbu a přišel v noci. No, bratr přistavoval barák, protože měl 3 děti. Takže ona to byla taková doba hektická, všichni do práce stavět, zahrada, starat se o děti. To nebyla taková doba jako dneska, jo, to se prali plíny, jo, žehlilo se, nekoupili se žádný skleničky s jídlem, dětem se neustále vyvařovalo. To jako ty rodiče měli spoustu starostí. A neměli moc času si sednout a o něčem si povídat. To vlastně až dneska, když mě bude téměř 80, tak si povídám se svým bráchou, který je o rok a půl mladší, a povídáme si, co by třeba děda tomu dneska říkal. Jo? Smějeme se tomu, že by se nám děda v něčem vysmál a řekl by, tak a už jste tam taky. Řeknete, že jdete nakupovat a povídáte si s klukama před masnou. Jo. No tak to je takový, prostě najednou nás to všechno dohnalo a uvědomujeme si, co ten děda prožíval, když mu bylo těch 60, 70, protože teď jsme to prožili my. A že jsme vledasčem stejný a máme stejné řeči, naše děti se nám smějou, co si to povídáme.
0: Takže z toho to vidíš tu podobnost, že se to vlastně opakuje trošku ty, no, v těch generacích. No.
2: A teď je nám hrozně všem líto, že jsme si s dědou o těch věcech nepovídali, protože teď by nás to zajímalo, teď máme čas o tom přemýšlet. A to není, že dneska se říká, že starý lidi prostě si pamatujou a vzpomínají na to, co bylo v mládí. Ne, oni mají čas si na ty věci vzpomenout, což předtím neměli. Jo.
0: Takže myslím, že třeba je dobrý, i když třeba ještě nejseš jako důchodce, ale že je dobrý se někdy jako nad tím zastavit i jako v mládí a jako... Víš, jakože najít si ten čas i...
2: Já si myslím, že k tomu jsou třeba dobrý různý rodinný oslavy, když se slaví narozeniny dětí, vnoučat, jo, sedí celá rodina pohromadě a vyprávějí se různé historky. To je taková příležitost. To je v běžným denním životě na to čas moc není.
0: No tak máme za chvilku ty narozeniny, taťka. Tak
2: jo.
0: Můžeme udělat vyprávěcí oslavu. Protože si myslím, že i ségry by to zajímalo, třeba holky, ty vlastně vůbec
2: netuší. Jo, určitě.

0: Dokument Dokud máte koho natočil Jakub Kožíšek jako svou bakalářskou práci na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dramaturgie Martina Pouchlá. Zvuk Samuel Sochaci.
1: Prosinec 1970. Biskup takzvané podzemní církve Felix Maria Davidek vysvětil na kněze ženu Ludmilu Javorovou. O své cestě životem, víře a přesvědčení vyprávila v dokumentu Jana Hanáka Ona je kněz.
2: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
1: Ludmila Javorová zemřela v polovině září ve věku 94 let. Ale dokument o peripetiích jejího života si můžete poslechnout v pondělí na Den české státnosti 7 hodin večer na Plusu.

0: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Ukrajinský Kyjev znovu čelil ruským dronovým útokům. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Kolony kvůli omezení popojíždí na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov. A zítra bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
1: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu podle Schillerové přichází i zavedení některých sektorových daní. V rozpočtu by to mohlo celkem ušetřit 20 miliard.

0: starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojenou s ukrajinskou armádou. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se můžou samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
1: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měly být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport. České tenistky jsou šampionkami poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili ve finále 2-0 na zápasy. Ve dvou hrách zvítězila nejprve Karolína Muchová nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3 a Linda Nosková potom zdolala Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Češky ovládly elitní týmovou soutěž po sedmé v samostatné historii. Od změny formátu z Fed Cupu na Billie Jean King Cup zvítězili poprvé. Zápasy hokejistů Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem začne za necelou hodinu páté kolo Tip Sport Extraligy. V půl páté pak nastoupí doposud suverénní Třinec na ledě Liberce, Plzeň proti Hradci Králové a Vítkovice proti Mladé Boleslavi. V 17 hodin začne duel Brna s Pardubicemi. Radiožurnál Sport nabídne aktuality ze všech zápasů v pořadu s mikrofonem za hokejem. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D11 z Jaroměře směrem do Prahy velmi opatrně před Hradcem Králové. Před sjezdem na Hradec centru mezi kilometry 100 a 90 je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Policisté jdou na místo situaci prověřit, tak velký pozor, D11 u Hradce Králové na možné auto v protisměru. Na D1 z Prahy do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru se aktuálně projíždí pouze pravým pruhem a kolona začíná už před sjezdem na Benešov na kilometru 19,5, je to pak asi na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm také kolony před omezením u Barandova na 17. kilometru, tam staví most přes dálnici, takže je průjezdný vždy pouze jeden pruh. Kolony jsou tak obousměrně jak od Lochkovského tunelu, tak také od sjezdu na Ořech, je to asi na 15 minut. Navíc směrem z letiště na D1 se stále nedá sjet exitem 16 na Barandov, musí se otočit na 15. kilometru na exitu Lochkov. A na tahu 56 z Frýdlantu nad Ostravicí do Frýdku Místku u sjezdu na Bašku na 58. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut, fronta tam má asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne bude dál slunečné, v noci se pak ochladí na 9 až 5 stupňů, ojedinělé se objeví i přízemní mrazíky, kránu se pak vytvoří mlhy. Zítra přes den bude většinou jasno, na severozápadě i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
6: Dnes mám pro vás člověka, který stělesňuje starý dobrý pojem renesanční člověk. Ten pojem, který je synonymem pro nejvyšší uznání, poklonu a respekt. Má pozoruhodnou kombinaci vzdělání, zajímavé talenty, dar vizionáře. Jeho oborem je architektura a urbanismus a jmenuje se Milan Kopeček. Letos 9. září získal prestižní ocenění Architekt obce 2026, a to za svou práci pro město Lipčice nad Vltavou. Ocenění vyzdvihuje zásadní význam spolupráce mezi architekty a samosprávami při rozvoji českých měst a obcí a Milan Kopeček je obdržel spolu s Petrou Peleškovou, starostkou města Lipčice nad Vltavou. A více už v hovorech. Právě teď od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
5: Hovory.
6: Tak tedy Milan Kopeček, architekt, urbanista, také právník, městský architekt pro Lipčice nad Vltavou. V Praze má vlastní studio a konzultační společnost, které nesou jeho jméno. A já vám děkuji, že jste přišel. Vítejte.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Když jste ten laureatus, čili ověnčený vavřínem, řekněte mi prosím, změní to něco ve vašem profesním životě a jaké pocity se tady k tomu vážou, i když ptát se chlapa na pocity je takové divné?
7: Já myslím, že to je naprosto v pořádku. Pocity jsou veskrze pozitivní, to je jednoznačný k té předchozí části otázky, jestli se něco změní v profesním životě. Já si myslím, že ne. Že to je jenom určitý mezník nebo milník na nějaké cestě od někud někam. A já to vnímám jako určitý krok a ocenění té práce, kterou my městští architekti děláme a není příliš vidět.
6: Takové poděkování společnosti směrem k vám. Nezlobte se, že se na to ptám, ale já jsem opravdu několikrát slyšela, že architekti mají strašné ego. Něco jako třeba dirigenti nebo režiséři nebo chirurgové a že je těžké s nimi vyjít.
7: Já bych se toho slova ego vůbec nebál. Já si myslím, že architekt ego potřebuje. Je potřeba akorát vnímat rozdíl mezi tím silným tvůrčím egem a mezi případně nějakým toxickým působením ega. Ve chvíli, kdy architekt má nějakou konkrétní představu o projektu, dokáže ho obhájit, je ochoten za něj nést odpovědnost, tak si myslím, že to je v pořádku. Ve chvíli, kdy bych došel do situace, že za tím názorem stojím jenom proto, že jsem to já, že mám tu pravdu, že jsem to řekl já, tak si myslím, že by ten ego, to ego by začalo být problémem celého příběhu. Prostě myslím si, že silné ego je pro architekta důležité a musí být ale spojeno s pokorou.
6: Můžeme si říct si prosím něco, alespoň zatím v obecné rovině, o smyslu činnosti těch architektů městských, snad i vesnických některé. Ostatně ty Lipčice, ty mají asi 3000 nebo 4000 obyvatel, to mi spíš jako zní jako vesnice. Zkrátka dobře, smyslem této činnosti a smyslem toho, že ta zastupitelstva za to dají peníze třeba, že také.
7: Já myslím, že na začátku je potřeba říct nahlas, že městský architekt není městský projektant. Není to člověk, který kreslí domy pro město. Je to v té nejširší podobě určitý vizionář a je to hlavně poradce města v otázkách rozvoje. Nestojí tedy za těma konkrétníma objektama, konkrétníma návrhama, ale je jejich iniciátorem. Je to funkce, která má časový přesah především v kontinuitě.
6: To vizionářství, to mě zajímá. Podle mě to bez toho prostě nejde. Jak daleko do té budoucnosti vy musíte vidět?
7: My architekti bychom si přáli, aby jsme viděli hodně daleko. Za sebe si myslím, že reálně dokážeme dohlédnout ze své zkušenosti to, jak se tady projekty povolují, jaká je, řekněme, ta první fáze vzniku objektů a pak posléze na tu část, kde ty objekty existují. Já si myslím, že naše vize je nějakých jako 20-30 let.
6: To mi nepřijde, ale zas až tak dlouho. Upřímně řečeno.
7: Pardon, proti politickému času je to několikanásobně delší. Tudíž
6: to je pravda, aha.
7: Počítáte to
6: v jiných úsecích. A patříte vy mezi ty lidi, kteří drží prst na územních plánech a mají do toho co mluvit?
7: Tak trochu ano, nikoliv generálně. Je potřeba od sebe odlišit ty jednotlivé fáze a to je to, kdy o tom přemýšlí v odborné rovině městský architekt a kdy o tom územním plánování přemýšlí politici. Jsou to dvě činnosti, které se musí vzájemně propojovat, ale jedna nesmí zastupovat druhou. Není nic horšího, než když politici projektují a není nic horšího, než když architekti v tuto chvíli v rámci územního plánování vládnou.
6: Politikaři.
7: Myslím si, že je potřeba udržet každý svoji roli a vzájemně se doplňovat. Je to dialog.
6: Já jsem sice jenom laik v tomto ohledu, ale řekla bych, že člověk na vaší pozici musí mít jako diplomatický a komunikační talent, protože jestli to správně chápu, vy jste mostem mezi těmi všemi faktory, které jsou ve hře, když se rozhoduje o tom, jak se to město bude dál vyvíjet.
7: Je to asi i pravda a já si myslím, že to je možná ta nejtěžší část naší práce. Protože každý z těch lidí, každý z těch subjektů, každý z těch skupin má trochu jiný pohled. Projektanti chtějí projektovat, investoři investovat, politici chtějí rozhodovat, občané, obyvatele, ty chtějí přirozeně žít a My architekti nebo městští architekti chceme tvořit kvalitní prostředí a tím naším hlavním úkolem nebo jednou z těch deviz, kterou k tomu máme, je hledat řešení, ve kterém se pokud možno co nejméně ztratí a co nejvíce získá. Není úkolem někoho porazit, ale najít nějakou společnou řeč.
6: No to zní hezky. A jak to vypadá v reálu, takovéto diskuse?
7: Složitě. Myslím si, že asi ta první věc je potřeba určité míry empatie a určité schopnosti naslouchat. Potřeba rozklíčovat, o co komu v těch příbězích jde a najít mezi tím vším nějaký přirozený balanc. Jakmile to moc vychýlíte na jednu stranu, a to už je jedno, ať na stranu moci, nebo na stranu peněz, nebo na stranu sousedských zájmů, které čas od času hodně tlačí na efekt NIMBY, not in my backyard, tak ano. Vždy to převáží některým z těchto směrů, jak to není dobře pro celek, není to dobře pro město. Myslím si, že ta odpověď je někde v těžišti. Hledat těžiště, naslouchat a najít nějakou rovnováhu.
6: Má architekt městský, tedy teď se bavíme, má něco jako právo veta na některé návrhy? Umím si představit ambice politiků, umím si představit ambice developerů, opravdu i ty tužby obyvatel.
7: Pokud se všichni v tom místě, nebo aspoň převážná část, shodnou na tom, že městského architekta potřebují, tak to právo veta má, i když ho sám o sobě neprokazuje. Městský architekt je poradce města, město tu svoji vůli vykonává krze své zastupitele. Mezi nimi jsou jak ti, co vedou, tak ti, co jsou v opozici. Pokud se shodnou na tom, že potřebují městského architekta, právě proto, že v určitých oblastech nejsou schopni najít mezi sebou vlastní rovnováhu, pouze a jen teda v případě rozvoje, nikoli v sousedských vztahů, tak ano, pak vlastně se ta implikace toho principu veta dá říct, že ano, že je dostupná.
6: Zažil jste to, prožil jste to?
7: Mnohokrát. A funguje to.
6: Podívejme se na ty Lipčice, ano, tak já jsem si to tady poznamenala. Dříve byly významným centrem výroby šroubů a cihel. A právě tady ty průmyslové areály dnes ožívají. Příkladem je uhelný mlýn, který slouží jako galerie a kreativní prostor. Potom ve městě je moderní plovárna a potom město disponuje mateřskou i základní školou, restauracemi a obchody. Co tady z toho nese váš podpis osobní?
7: Já bych s tím slovem podpis velmi šetřil.
6: Dobře, ale myslím jako tak ve smyslu vlivu na to.
7: Určitě. Právě že víc než ten podpis pod konkrétní stavbou, je to otázka vlivu v nastavení těch jednotlivých úloh, které jste vyjmenovala, nebo úkonů, které se ve městě podařily. Jedna z největších asi odlišností proti klasické architektonické práci je, že u domu můžete říct, to jsem navrhnul. Z pohledu městského architekta tuhle tu roli nemáte. Z pohledu městského architekta to téma je mnohem složitější a širší. Takže ten můj vliv je spíš v těch procesech a ve schopnosti nastavit pravidla, nastavit způsob přemýšlení, a ten, když je potom ostatními přejat, tak to je možná ten jako nějaký imaginární podpis v Lipčicích.
6: Ten váš vliv, jak říkáte, je v širším kontextu, ale úměrně tomu asi s tím souvisí i zodpovědnost, ne?
7: Určitě. Tím se dostáváme jako zpětnou vazbou k tématu toho ega. Jestli máte zdravě nastavené ego, tak tu svoji odpovědnost odbornou unesete. Stejně tak dokážete ustát to, že váš odborný názor sahá jenom do nějaké části, pak už přichází politická odpovědnost, a to je zase na dalších aktérech toho příběhu.
6: Jako městský architekt pro ty Lipčice jste se, což jsem se tady dočetla v tiskových zprávách, zasloužil o transparentní systém urbanistických konzultací, kultivaci veřejného prostoru a propojení města s akademickou sférou. To bych prosila, jestli bychom si to mohli rozložit na prvočinitele a okomentovat to.
7: Zkusme to od toho začátku.
6: Ano, transparentní systém urbanistických konzultací.
7: Já to zkusím říct co nejblíže lidskému jazyku. V podstatě jde o to, aby investoři, a to už je jedno, jestli je to malý investor, lokální rodina nebo nějaký institucionální investor, někdo jako se silnějším motivem, s tím svým záměrem ho nejdřív přijde konzultovat na město, A je to vlastně v tu chvíli ne, kdy má hotový projekt, ale kdy uvažuje nad nějakým konceptem, jak své území nebo území, ke kterému má nějaká práva, ať už vlastnická nebo nějak jinak složená, a začne přemýšlet o tom, jak to území využije. To, co mu umožňuje územní plán, je jeden příběh, jak by mohl vypadat konkrétní návrh, je druhý příběh. Ve chvíli, kdy přijdou na začátku, přijdou se svým architektem, tak se dokážeme dohodnout na mnohem, kdy předejdeme následným starostem, které by byly, kdyby přišli s hotovým projektem a snažili se importovat do toho území něco, co postavili prostě někde jinde a řekli, postavíme to i u vás u Lipčicích. Takhle to nefunguje. Naopak je potřeba to probrat a najít ty plusy a mínusy a zároveň říct taktéž i, že některé věci nejsou správně a že jim město fandit nebude. Tím se šetří čas, peníze a vlastně se i obrušují hrany k tomu, aby se mohlo dojít k rozumným projektům s rozumným výsledkem.
6: Abyste vy mohl tady to všechno jakoby rozplést a zaujmout k tomu nějaká stanoviska, tak vám se musí ukrutně hodit to vaše jako fascinujícně mnohostranné vzdělání. Vy jste právník, ale máte také technické vzdělání, že vystudoval jste architekturu, inženýr na ČVUT. Ano, no, tak zkrátka je dobře, že znáte prostě i tu technickou stránku té věci, že to nemusíte nechávat třeba někomu posuzovat.
7: Je to nesporná výhoda. Já bych to negeneralizoval, že by to měl být vklad nebo nastavení každého městského architekta. Je to prostě nějaká moje konkurenční výhoda. To, co bych považoval za důležitý, tak jak jste tu otázku nastínila, je, že v té konzultaci na tom začátku se potkávají všechny ty věci v úplném, jako téměř prenatálním věku těch myšlenek a potkávají se tam opravdu všechny ty úvahy, ať už na straně akvizice, na straně možnosti výstavby, na straně zájmu, veřejných zájmů, a i parciálních zájmů, ať už teda ekonomických anebo nějakých spolkových těch možností, je tam prostě velká řada, stejně tak jako zájmu ochrany památkové péče nebo ochrany krajiny. Těch možností je tam moc. Ve chvíli, kdy máte širší záběr a naučíte se naslouchat a to naslouchání používáte doopravdy nejenom jako, tak si myslím, že to věci pomůže. Mám nějakou určitou konkurenční výhodu, ale nějak dvakrát bych se tím nechlubil.
6: Stalo se vám někdy při tady těch jednáních, která si myslím, že musí být fakt náročná, že to fakt byl jako boj na krev prostě, že jste musel opravdu jít proti nějakým názorům, o kterých jste věděl, že nejsou v pořádku, a nebo dokonce, jestli jste někdy něco třeba nevzdal, ale to asi si nemůžete dovolit, co by tedy městský architekt.
7: Určitě to nevzdávám a nevzdal jsem. To já mám vlastně jenom jednu zásadní hodnotu a to je můj odborný názor a ve chvíli, kdybych s ním začal nějak koketovat, dostal bych se do situace, že bych nebyl uvěřitelným a relevantním partnerem. K té otázce, jestli na krev, já si nemyslím, že na krev, ale většina těch diskuzí je velmi vypjatá, protože ty názory jsou rozdílné, ty očekávání jsou rozdílné a každý do té hry vstupuje s tím, že chce získat 100 a nechat druhé straně 0. Je potřeba najít nějaký kompromis tak, aby ten kompromis nebyl s prostým slovem, aby to byla situace win-win pro všechny. A hledat to řešení je těžký. Záleží na tom, jestli ty strany ho hledat chtějí. Ale jinak to, že ty názory jsou naprosto jako vyhraněné a velmi často proti sobě jdoucí, to je pravda. To je každodenní chleba městského architekta.
6: Vy jste to ocenění získal spolu s paní starostkou. Tak a teď mluvme tedy o tom, jak smysluplná je takováto koexistence architekta s zastupitelstvem, které jako uznává jeho důležitost.
7: Pro městského architekta velmi žádoucí. Jakmile by tam nebyla důvěra v tu odbornost a opačně ze strany městských architektů směrem k zastupitelstvu, k vedením i k opozici, nebylo naplnění té důvěry tou odborností, tou znalostí a tou expertizou, tak by z toho vzniknul velký problém a pak vlastně takové města by městské architekty mít neměla. Na obou dvou stranách, ať už na straně vedení, tak na straně nás městských architektů. Ale ve chvíli, kdy tam tyhle ty, řekněme, bazální body jsou naplněny, tak to funguje. Že to je napínavé, to prostě je. Že tam určitá dynamika vzniká tím, že vedení má jeden názor a opozice principiálně odlišný nebo řekněme konstruktivně kritický, to si myslím, že je taky na místě. Z pohledu městského architekta je vůči tomu potřeba mít rozumný odstup a ty věci dokázat vyvážit a vnímat je v celkovém kontextu, nejenom teď a tady u toho daného stolu, ale především, co ten kontext bude znamenat zítra za těch 10 let nebo případně za 30. Jak to rozhodnutí obstojí v čase a jestli pro město, pro rozvoj města je důležitý, podstatný, nebo řekněme méně podstatné, je to jakási pěna dní, jestli se do té tváře města, do identity města propíše, anebo jenom zůstane a prošumí.
6: Když si to sedne, tak to může být zajímavá synergie, ne? Která přinese efekt všem v tom místě.
7: Ono to vypadá na první pohled ano. Odpověď je ano, ale musí si to sednout a je to příliš mnoho prvků. Na první pohled to vypadá, že to je jenom daný starosta, daný městský architekt nebo architektka. Není to tak, je to prostě velmi široký vějíř lidí a skupin, které do toho mají co mluvit a jejich zájmy jsou oprávněné.
6: O nesnadné a složité profesi městského architekta mluvíme s architektem Milanem Kopečkem. Jste v Hovorech na Českém rozhlase Plus.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Mimochodem, pane architekte, je těžké, ale já vám to nepodsouvám, tu otázku. Nicméně se ptám, je těžké vysvětlit lidem, kteří mají třeba moc, mají třeba hodně peněz, otázky vkusu, nevkusu, kýče a tak?
7: To je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že nejde ani tak o vkus a kýč jako takový. To je věc osobního nastavení. Já bych to spíš jako překlopil na to, jestli tam moc a peníze dokážou vygenerovat nějakou kvalitu. A pokud půjde o téma kvality, tak já jsem tomu otevřený a je jedno, jak ta kvalita je nákladná, jestli nízkonákladová nebo nějaká výrazná. Se nebráním ani obecně jako silným výrazným stavbám, pokud ale mají co říct, pokud to jejich zadání má smysl. Pokud jsou tím zadáním pouze a jen peníze a moc, tak to žádný velký smysl nemá.
6: Mě třeba ten váš projekt, a teď doufám, že to tady neřeknu špatně, Nová koulka,
7: ano.
6: Ten mi přijde jako hodně silná, výrazná a zajímavá stavba.
7: Já jsem za to rád.
6: To je na Smíchově, že? Přibližme to trošku. Mně to přijde, že to je dům, který nemá vůbec ostré hrany.
7: Nemá. Já ten dům mám moc rád. Strávil jsem s jeho návrhem hodně let, než se ho podařilo prosadit. Ono v půdorysu nevypadá úplně standardizovaně, tak to dalo to práci vysvětlit na všech úřadech postupně a směrem k tomu, proč se jmenuje Nová koulka. On stojí vedle původní koulky, nebudu říkat staré, ale původní, která byla usedlostí se silným géniem Loci a prostě investor získal určitou část parcely, na které jsme mohli postavit nový dům a já jsem hledal nějakou protiváhu. Možná bude znít zajímavé, ale nejefektnější, nejsilnější a nejrozumnější diskuze a odborná diskuze byla s památkáři, kteří ve výsledku nebyli proti takhle nové formě vedle té původní historizující. Relativní blízkosti, není to úplně vedle sebe. Ale k té vaší první otázce, ano, možná i ta koulka evokovala to, že ten barák prostě nemá být hranatý, ale nějak zaoblený.
6: A to je bytový dům, nemýlím-li se?
7: Ano.
6: A je to on, na kterém je také domovní znamení?
7: Ano.
6: A vy jste se nějak rozhodl, že vzkřísíte tento fenomén?
7: Já bych si to moc přál, aby byl vzkříšen. Já mu fandím. Já si obecně myslím, že je to téma, který možná neprávem vymizelo z našeho vnímání měst. Nemám na mysli teď nějaké hlavy lvů a hvězdy na domech, to takhle daleko bych nešel, ale jsou domovní znamení byly prvky, které domům dávaly nějakou identitu a my v dnešní době technici s ní dokážeme každý dům pojmenovat číslem popisným a evidenčním a já nevím, jakými dalšími možnými čísly, parcelními a čísly jednotek, které tam vzniknou a td. Ale vlastně, jak se ten dům jmenuje, jak se dostane do povědomí místních, myslím si, že domovní znamení byla dobrá cesta, kterou bychom mohli následovat.
6: Řekněte mi, že ta úvaha o tom, že architektura má strašně blízko k sochařině, není úplně jako mimo mísu, jak se říká hezky česky.
7: Určitě ne. To přirovnání nebo propojení je naprosto na místě. Obě dvě ty formy mají útočí na naše jako blízké smysly. Spíš je to o tom, jak je vnímáme, jak je potom rozklíčujeme, protože architekturu nebo sochu. Suchu jako takovou můžete obejít, abyste ji pochopili. Architekturu tu musíte obydlet, abyste ji pochopili. Ale jinak mají blízko, je to práce s hmotou. Určitě.
6: A zdá se mi, že některé jaksi trendy, že opravdu jsou takové, že ten dům lze vnímat jako svého druhu sochu. No. Tak co třeba je tančící dům v Praze? Jedna z mála věcí, které tady máme trošku jako...
7: To je...
6: Je, a

0: Vy jste asi se tak ošíváte, vám se asi nelíbí, co?
1: Líbí moc. Já potkávám každé ráno, když jdu na tramvaj. Já bydlím mezi Národním divadlem a Tačincí domem, takže mezi tou starou sférou a tou původní a tou novou vrstvou. Myslím si, že Tančící dům je fantastický dům. Jestli se vrátím k té otázce, co jste řekla, to znamená s tím propojení se sochařstvím. Já bych ho úplně nedefinoval jako propojení se sochařstvím. Je to určitý architektonický styl, který Gehry s Miluničem implikovali na tenhle ten dům. To, co je podstatně, jak on hovoří s tím vlastním prostředím. On i když má velmi svébytnou formu, svébytné detaily, tak tou hmotou koresponduje s tím svým prostředím, s měřítkem, pracuje a zároveň je tam to silné gesto, že když odstoupíte, rozostříte pohled, tak tam toho Freda a Ginger vidíte. Tak to je krásná práce.
0: Ono to tam sedí a při tom místě si vzpomínáte dobře, jak to bylo z kraje, že to přeci jenom společnost nechtěla přijmout.
1: A to je s každou novou věcí. Já si myslím, že to je v pořádku. Rezistence společnosti musí být a čas ukáže, jestli ten návrh byl nebo nebyl dobrý. To je možná i ta práce architektů vidět o těch 10, 20, 30 let dopředu.
0: Řekněte mi ještě, i když bych se vás chtěla zeptat na tisíc dalších otázek, alespoň to, jestli je takovou jako výzvou 21. století pro architekty znovu využití těch opuštěných průmyslových staveb, aby nehyzdili krajinu tak, jak to známe třeba z nešťastného odsunutého pohraničí u nás.
1: Já jsem rád za to, že se téma brownfieldu, to je vlastně víceméně to, na co se ptáte, stalo běžnou stavební úlohou. Že se to dostalo do povědomí nejenom architektů, ale do povědomí vedení měst a vůbec veřejné diskuze. Je to dneska standardizovaná úloha, je to dobře. Některé stavby zachránit nelze. Některé jsou prostě za svým zenitem, stejně tak za možností nějaké konverze. Na druhou stranu si myslím, že není třeba všechno staré bourat. Pokud se podaří najít dobrý, smysluplný nový život staré stavbě a zakomponovat ji do nového prostředí, tak je to jedině dobře, protože pokračuje s tím, co jsem už tady dneska zmínil, s identitou místa a není nutný všechno starý bourat.
0: Pane architekte, jak jsem řekla, mrzí mě, že musíme končit. Třeba někdy zase to téma otevřeme. Každopádně vám přeji hodně úspěchů do vaší práce. Gratuluji k té ceně Architekt obci 2026, kterou jste obdržel. Díky, nashledanou.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
0: Vážení posluchači, to byl Milan Kopeček, architekt, byl hostem těchto hovorů. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Hulková.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Mariáně často říkali, když byla malá, fašistický harant. Přitom s fašismem nemůže mít nic společného. Narodila se roku 1947.
7: V noci to dítě, kterému bylo třeba kolem 5-6 let, tak vyhodil na ulici. Jak můžu trestat děti za to, do jaké se narodili
6: rodiny? Jak ta nenávist jako lidi přivádí k takhle hrůzným činům?
8: Když budeš hledět být dobrým člověkem, tak si můžeš být jistý, že je o jednoho mizeru na světě méně. To si myslím, že kdybychom si vzali za cíl všichni, kdyby stovka lidí kolem mě, no nebylo by nám fajn?
2: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
7: Já jsem Sudeťačka, protože jsem se tady narodila. Tady jsem vyrostla, tady to miluju, tady chci zůstat, tady v Sudetech. Nebudu říkat, že to nejsou Sudety, když to jsou Sudety. A ta handlivá, opravdu ošklivá historie, jakou měli, ta není zas až tak dlouhá.
8: Tenkrát jsem tomu zdrhnutí, když si to tak řekne, byla nejblíž. Tam jsem se opravdu rozhodovala, jestli pojedu příští týden zpátky, nebo jestli tam zůstanu. Ne, je to jiné prostředí. Já jsem doma tady. Já jsem prostě česká Němka a hotovo.
7: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. Já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady znovu Mikuláš Kroupa. Ahoj, Mikuláši.
6: Ahoj, Lucie. Dobrý den, milí posluchači.
7: Já jsem si tentokrát v úvodu pomohla citací paní, kterou posluchači ještě uslyší několikrát během toho našeho dnešního dílu, protože budeme rozebírat právě její příběh. A je to paní Mariana Tomašovská. A aspoň za mě jsme ten příběh vybrali i z toho důvodu, že se na něm dá krásně ukázat, že děti opravdu nemůžou za provinění svých rodičů, jakékoliv provinění případné, ale často za něj trpí.
6: A přitom právě Mariana je přesně ten příběh, na kterém vlastně můžeme ukázat, jaké obrovské nespravedlnosti se těmto lidem od Čechů dostává. Právě Mariáně často říkali, když byla malá, fašistický harant. Přitom s fašismem nemůžeme nic společného, narodila se roku 1947.
7: Vezmeme to asi trošičku od začátku, protože její otec sloužil za války ve Wehrmachtu, on byl sudetský Němec, její maminka byla sudetská Němka, ale uměla česky. A my se ale dostáváme v tom příběhu, který se týká Mariany, na ten konec té války. Konkrétně do roku 46, kdy oba manželé jsou ve sběrném lágru pro Němce v meziměstí u Broumova. A tam právě maminka paní Mariany, paní Ratnerová, otěhotní s Marianou.
6: Její tatínek byl sice voják Wehrmachtu a prošel celou tou anabází za druhé světové války, ale původně to byl opravdu český Němec, který byl vynikající řemeslník, původně kovář. Byl to také člověk, který měl velmi dobrou pověst, velmi ochotný, velmi levně lidem vyráběl třeba překrásné velké postele a takové ty kovové. A s tou postelí tam je jedna odbočka, on ji potom našel, tu svoji, tu, na které si dal záležet, našel ji v jedné chalupě, když rozvážel na nějakém povoze pazdeří, což byl suchý len, čímž tenkrát lidé tam topili, tak v chalupě nikdo nebyl, měl přivést zásilku a nakoukl dovnitř a nakoukat, to je moje postel. Prostě Češi vyrabovávali prostě majetek těchto Němců, kteří se vraceli z války. Pan Rádner byl alkoholik. Řešil to, co zažil za války, utápěním prostě v alkoholu. A stalo se právě to, že když přijel zpátky do své vlasti, jako voják Wehrmachtu z nějakého zajetí, tak našel svoji manželku těhotnou. Věděl, že to pravděpodobně není jeho, takže se s tím vypořádával po svém. Nechtěl mluvit o tom, co zažil později, tedy někteří lidé vypověděli, že jim tento bonvián z hospody, když se nalil, a oni tedy dožadovali se, aby vyprávěl, co zažil v těch východních jednotkách na Ukrajině ve Wehrmachtu, tak hovořil o tom, jak pálili lidi v kostelích. V kostelích, ve kterých se německá jednotka předtím modlila na bohoslužbě. Paní Mariana říká, že její otec před válkou byl hluboce věřící katolík, což většina sudeckých Němců byla katolického vyznání, ale po válce s tím nechtěl mít nic společného. Jemu prostě přišlo neuvěřitelné, že se lidé dopouštěli těch nejhorších hrůz a na opascích měli nápis Gott mit uns, tedy Bůh s námi.
7: On ten příklad toho pana Rátnera, otce paní Mariany, i ukazuje, jak ta válka člověka opravdu zlomí, protože ona tam vzpomíná i na to, že jí říkali různí lidé, jak byl otec před válkou, veselý člověk, nikdy nenadával, nikdy nikoho nepomlouval, byl velice přátelský, kamarádský. Ale my vlastně do toho příběhu spolu s ní vstupujeme ve chvíli, kdy, ano, jak ty říkáš, on je závislý na alkoholu, je to zlomený člověk.
6: Nemá ruku. On nemá je ještě navíc mrzák. On totiž byl z toho lágru z meziměstí vytažen, aby šel opravovat nějaký stroj na sušení lnu, a když byl uvnitř, tak to někdo pustil a ten stroj mu amputoval ruku, takže mrzák, který se nedokáže postarat o rodinu.
7: Takže totálně zlomená rodina, oni kvůli několika okolnostem nebyli nakonec odsunuti z Československa. Jedním z těch důvodů bylo i to, že paní Rátnerová tedy tlumočila z němčiny do češtiny obráceně.
6: Zároveň, on byl řemeslník,
7: zároveň oni nestihli i tu první vlnu, v uvozovkách nestihli tu první vlnu odsunu právě kvůli tomu jeho zranění. Takže nakonec tady zůstávají a vrací se do té své rodné chaloupky, kde předtím žili i před válkou v Bučnici. A tady se v březnu 47 narodí právě malá Mariana. Ale její maminka 2 roky na to umírá na rakovinu.
6: To je její první vzpomínka. To malé dítě vidí umírající maminku. To je pro ní jako nesmírně těžká vzpomínka. To malé dítě si najednou uvědomilo, že nemá bezpečí. Tatínek nefungoval.
7: No to je právě to hrozné. Tomu se chci dostat, že v těch 2 letech Marianě jsou 2 roky. A maminka je mrtvá. A tatínek úplně ztrácí zájem ty děti, protože ona má, to jsme myslím neřekli, ona má o 5 let staršího bratra, takže bratrovi je 7, Marianě jsou 2 a ty děti jsou necháni úplně bezprizorně svému osudu, bez jídla, o samotě na ulici. Jak na tohle vzpomínala paní Mariana?
6: Že se stala se svým bráškou takovými obecními sirotky. Tatínek o ně opravdu neměl zájem a oni se živili prostě to, co našli, co ukradli. Mariana byla opravdu malinká, tak si brali různé rodiny, většinou české rodiny, místní sedlácké rodiny k sobě. Chvíli krmili, pak ji zase předali do nějaké další rodiny, takže o Marianu se staralo spoustu vlastně lidí. Často byla přichycená při přelizání nějakého plotu a něco malého kradla. Zároveň nechtěli úřady, české úřady umístit do dětského domova, který byl, myslím, že právě v Broumově, v nedalekém městě, právě protože je to potomek Němců, ať se tedy o ní starají Němci.
7: Mně tam přišly úplně děsivé vzpomínky v tom jejím vyprávění na to, jak právě kvůli tomu německému původu se k ní chovalo okolí, ale třeba i dospělí lidé. To nejenom, že děti si budou nějakým způsobem dobírat a škádlice děti umí být zlé, protože ještě spoustu věcí třeba ani nedomýšlí. Ale to, jak se chovali ti dospělí, že ona tam třeba vzpomíná na to, že když byla na té ulici, jak nějaká kamarádka jí vzala k sobě domů přespat a v noci tam vtrhl otec té dívky a začal řvát, že on tady nebude živit nějakého fašistického prostě zpratka a v noci to dítě, kterému bylo třeba kolem 5-6 let, tak vyhodil na ulici. To je úplně neskutečné, to myšlení. A to je to, o čem jsem mluvila. Kde se to v nich bere? A to je to, o čem jsem mluvila na začátku. Jak můžu trestat děti za to, do jaké se narodili
6: rodiny? Jak ta nenávist jako lidi přivádí k takhle hrůzným činům. To malé dítě si navyklo takovou strategii, ona o tom v tom rozhovoru docela často povídá, že když je nějaké nebezpečí, tak hledá úkryt. Prostě uteče. Co nejdál. Takže když byla dětská hra a kluci se rvali, tak ona ležela v nějakém kroví. Když přišly tanky v 68. to už byla dospělá žena, měla přesně podobnou reakci. Hlavně se do ničeho nemontovat, zmizet, nakoupit jídlo pro rodinu. K tomu se za chvilku dostaneme. A také si všimla jedné věci, že když se bude hodně snažit, tak to bude dobré. Tak jí vlastně nebudou trápit, nebudou ubližovat. Takže na základní škole byla premiant, mohla si vybírat školu, kterou by mohla studovat, když se pak přihlásila na střední školu. Myslím, že to byla nějaká technička.
7: Optik, myslím.
6: Ano. Ale oni tam nechtěli vzít právě kvůli německému původu. Nutili jí, aby se vzdala to německého občanství. Ona měla v křestním listu německou národnost. To se jí prostě příčilo. To považovala za nějakou vnitřní identitu, nějaké spojení s těmi předky sudetskými Němci.
9: Zástupce ředitele pan Trenčínský na mě činil tlak, že to je přeci hloupost mít tam tu německou národnost, čemu je mi to dobré. Že to je jednoduchá manipulace, když mě do těch papírů napíše, že jsem Češka. Nikdo na mě nepozná, že jsem Němka, ne? Začala to na sebe. Nemám důvod, proč to udělat.
7: Víš, co mi tam ještě přišlo zajímavé, že ona mluví o tom, že do 10 let vlastně moc nevěděla nic, co byly koncentrační tábory, kdo to byli gestapáci, SSáci a tak dále. A pak, když začala zjišťovat, o co šlo, co to byla druhá světová válka, jakou roli v tom mělo Německo, tak že vlastně pochopila, proč se k ní Češi chovají tak, jak se k ní chovají a že tomu rozuměla, se tomu vlastně nedivila. A mně to vlastně přišlo hrozně děsivé, že 10leté dítě si řekne, dobře, takhle se ke mně chovají, protože tohle se stalo, tak to tak přijmu, tak se s tím smířím.
6: v 50. letech, když studovala základní školu, tak tam měla nějakého učitele dějepisu, který jí poměrně často při výkladu o druhé světové válce vyvolával se slovy: ty o těch zločinech nacistických něco určitě víš. Něco v tomhle smyslu, ona neustále byla konfrontována s tím, že jako Němka vlastně za to nese odpovědnost.
7: A to by člověk čekal, že když jí potom někdo řekne, hele, změň si občanství, budeš to mít lepší, tak stejně řekne a just ne. A vlastně se mi to líbilo, že ona zmiňovala, tak já jsem se narodila dvou Němcům, ale budu si tady psát jako české občanství, dítě je to úplně postavený na hlavu. A taky ta moc hezky vlastně mluvila o tom, že kdyby se každý podíval na svůj rodokmen, že oni tam mají, ano, že z otcovy větve dobře, tak jsme teda echt Němci, ale tamhle už máme, ten byl Žid, ten byl Čech, ten byl Polák a tak. Tady je to všechno hrozně namixované, ať se každý na to podívá a ať mi někdo něco říká o nějaké nacionální hrdosti. A to mě opravdu pobavilo.
6: Paní Mariana Tomašovská žije dodnes v Broumově, vlastně kousek od těch míst, které zažívala v dětství a dospívání. Konec konců chvíli dokonce pracovala jako technička, optička, tak tam v podstatě měla spoustu německých krajanů, ale postupně ti Němci umírali a ona vlastně dnes je pravděpodobně úplně poslední Němkou, českou Němkou, která zná to broumovské německé nářečí. To je unikátní. Braunč se jmenuje. Já jsem ji přemlouval, aby mi i v tom jazyce zaspívala tehdejší písně. Které,
7: a zaspívala?
6: No, přemlouval jsem ji asi 3 dny. Vlastně, asi 2x jsem ji navštívil a nakonec tedy souhlasila. Máme krásnou píseň. Ale také mluvila na nás Braunč. Když jsme natáčeli poprvé spolu, tak to bylo před pedagogy, kteří se sjeli do broumovského kláštera. My jsme tam jako Paměť národa organizovali setkání učitelů dějepisů, kteří chtějí vlastně se svými žáky používat metodu oral historie a ty příběhy dostat do výuky. A právě tak jsem jim ukazoval. Názorně jsme si pozvali paní Marianu a já jsem s ní natáčel její vyprávění vlastně před publikem, takže na té nahrávce slyšet potlesk a ty lidi se smějou. A to je zajímavé, ona vypráví nesmírně smutný příběh. Ale vlastně se velmi často to publikum směje, protože Mariana je úžasná v tom, jak s určitým nadhledem vypráví o té své německé identitě. A mimochodem říká také zajímavou věc, ona si vybírala kluky podle toho, jestli jejich maminky nebudou mít nic proti tomu, že je původem Němka. Bála se zamilovat do kluka, jehož maminka prostě by ji vyhnala. A nejeden kluk vlastně tomhle problém měl. Všechno je to vlastně úsměvné a ona tam před tím publikem vypráví, jak byla vlastně šikovná, že byla krásná dívka a uměla vlastně s klukama to zařídit tak, že se do ní zamilovali ti praví.
7: Hele, a nepřemýšlela nikdy o tom, že by prostě odešla do Německa, že by to pro ní možná bylo jednodušší, když tady, jak to tak chápu, asi čelila tomu, že je Němka a nějakým výpadům třeba kvůli tomuhle tomu jejímu původu i v dospělosti, že to nebylo jenom otázka toho dětství a té poměrně krátké doby poválečné, tak nenapadlo jí nikdy, že by, protože její babička s dědečkem přece byly odsunuti, tak by asi i měla se ke komu uchýlit.
6: Ona měla samozřejmě příbuzné v Německu, o některých věděla, ale nutno si uvědomit, že když to bylo možné, byla malinkým dítětem, pak nadlouho možnost už nebyla a potom v té druhé půlce 60. let, když už byla vlastně dospívající dívka, tak si našla muže, se kterým měla 2 děti. Bohužel ten vztah teda nevydržel. Ona byla prostě taková, jak vyprávěla, svobodomyslná. Prostě místo, aby vařila nedělní oběd, tak měla ráda, že si zbalila s dětma baťoch, namazala si housku a vyrazili na túru na celý den. To jí manžel nějak úře snášel a
7: měl jet s nima, ne?
6: Já to mám taky hrozně rád, všechny víkendové výlety. Ale tenkrát prostě ten vztah bohužel nevydržel. Ty děti zůstávaly u tatínka a ona vlastně se potom docela protloukala. Našla si pak druhého muže, což byl hrubián, nějaký zaměstnanec železnice. Si to byl strojvedoucí, do kterého se zakoukala právě, když cestovala někam do zaměstnání. No a ten ji potom velmi jako tloukl a jednou to přehnal tak, že ona chudinka skončila nadlouho v nemocnici, snažila se dovolat ochrany u policie, která ji v tom nechala, řekla, že s tím nic dělat nebude a nakonec teda se jí podařilo utéct od toho násilníka. ale musela vlastně hledat nějaké hodně vzdálené místo od toho, tuším, že Liberce nebo kde žili. A nakonec dlouhá léta snad pracovala někde v horách, na nějaké horské chalupě nebo hotelu, tak dělala uklizečku, potom snad byla nějak pokladní, ale pak se vrátila do Broumova. Žije v Broumově se svými dětmi a je takovou velkou průvodkyní. Historici za ní jezdí, jezdí za ní lidé, kteří se zajímají o ten kraj. Ona dělá s těmi lidmi výlety a ukazuje, protože zná i ty příběhy, ukazuje ty místa, kde žili velké německé rodiny, co s nimi bylo. Ukazuje i místo, kde došlo k těm velkým masakrům na Broumovsku, kde byli Němci prostě rozstříleni někde v lese, tak je tam malý pomník. Tak tam nás také zavedla.
9: Tady zůstali ti, co to měli v úmyslu zvelebit a chtěli se tady usadit. A to si myslím, že ta práce potom byla pro ně dost těžká, že jim to zabralo veškerý ten jejich čas. A do toho zatáhli i tu svoji rodinu, i ty svoje potomky, aby zvelebili to, co před nima třeba tam ti zničili, a ti druzí zase, co sem přišli, ti vzdělání, ti zatrest, jak jsme říkali, no, tak když tady potom už nemuseli být, tak pokud nepřilnuli nějak tomu kraji, tak zase zvedli kopci a šli zase někam jinam. Tady chybí ta tradice, chybí tady nějak ty kořeny.
6: Mariana je také věřící, ona sice to náboženské společenství hovistů, ale je to taková nesmírně milá, veselá dáma, která prostě vypráví o tom němectví, které prožívá tady v naší zemi.
7: Z toho všeho, co říkáš, a když si vezmu ten její životní příběh, kdy opravdu dostala teda docela naloženo od začátku, tak mně přijde překvapivé, že nezahořkla.
6: Ona nezahořkla, ale myslím, že našla určitou útěchu ve víře v Pána Boha. Ona je, dejme tomu, citlivá na určité věci. Těžce se jí vypráví o svých rodičích. Tam bylo vidět, že má pocit, že dostala něco nespravedlivého, že prostě maminku ztratit ve dvou letech, tatínka kvůli alkoholu, a prostě lidé jí odstrkovali.
7: To jsme totiž nedořekli, ten její vztah s tím otcem, protože ona se k němu nějakým způsobem vrací v roce 53, kdy on se asi po třetí ožení, nebo po kolikáté to je, a bere si nějakou starší vdovu, která se o ty děti nějakým způsobem tedy stará, o ní a o toho jejího bratra. Ale v tom vyprávění paní Mariany, ona o tom otci vlastně mluví velice hezky.
6: Ona taky moc hezky mluví o té své maceše, která pak velmi těžce umírala na rakovinu dlouho. Tenkrát ještě nebyly ty utěšující prostředky jako morfium tak snadno dosažitelné jako dnes. A ta chudinka, která se o ně opravdu postarala, Mariáně bylo 5, 6, 7 let, strašně si vážila, že má doma maminku, náhradní maminku, a potom zažívala opravdu týdny a týdny, kdy ta maminka křičí bolestí a chodí tam za nima nějaká sestřenice, která se stará o tu umírající maminku. Tatínek byl ani v této věci neschopný, prostě byl neustále naložený v lihu.
7: No, tak jak tedy ona to měla s tím tátou, ten vztah?
6: Těžko říct. Ona v něm samozřejmě viděla někoho, kdo byl původně člověk, kterýho ta válka nesmírně zničila, zranila. A že se z toho nedokázal úplně dostat. A že to vlastně nebyla jeho vina. Že to prostě byla vina nacistů. Tady také je důležité říci něco o tom společenství sudetských Němců. Jo? Oni vlastně tvořili velmi kompaktní enklávu v horách, no, v podhůří českého pohraničí. Byli to často lidé, kteří žili tím odkazem svých předků, navazovali na hospodářství předešlých generací, zvelebovali i duchovně tu krajinu, stavili křížky, opravovali kostely, budovali kláštery. Bylo tam spoustu vlastně řeholníků, německých řeholníků, řeholnic, většina z nich byla pak právě odsunuta. A zároveň prožívali trochu jinak tu Československou republiku. Protože oni měli dojem, že Češi tedy dostali tu nabídku toho světového vítězného společenství vybudovat si svůj stát, tedy být autonomní, sebeurčení. Němci, kteří se odkazovali na ten 14-bodový americký program amerického prezidenta Wilsona, jehož 10. bod zněl, že národům po rakousko-uherském rozpadu bude nabídnuta autonomie. Tak na to se samozřejmě odkazovali. Domnívali se, že sudetská země, Sudetenland, bude autonomní, samostatná, bude mít svoji vlastní správu. A konec konců i Masaryk přišel s tou myšlenkou mnohonárodnostního Československa, něco jako Nové Švýcarsko. A že budeme všichni národové žíti v respektu a míru. Češi byli velký vlastenci a budovali tuto zemi s velkým étosem. Jsme malý národ, konečně můžeme prostě v Evropě být svobodní. No a sudetským Němcům samozřejmě nakládali v mnoha ohledech. Ať to bylo ve 20. letech pozemková reforma, tak dostat se k půdě bylo pro Čechy mnohem snadnější než pro Němce. Všechny státní zaměstnanci museli projít zkouškou z češtiny. To pro mnohé prostě sudetské Němce bylo velmi obtížné. A když už se naučili česky, tak mluvili takovým žvatlavým, šišlavým způsobem. A když pak procházeli tou zkouškou, tak je Češi často jenom z nějaké záminky vyhazovali. Takže české úřady byly plné Čechů, ale i četníci byli Češi, pošťáci byli Češi, nakonec i státní zaměstnanci, cestáři byli Češi. Takže ono to mnohonárodnostní soužití plné respektu prostě ze strany sudetských Němců pociťováno šťastně nebylo. A když potom přišel Henlein s tím, že já nastolím tu rovnoprávnost a přišel opravdu s velmi agresivní politikou vůči československé vládě, mimochodem oni ji nazývali pražská vláda, nebyli milovaní, Beneš rozhodně ne, Masaryka milovali, opravdu ho měli rádi, považovali za vynikajícího politika. Beneš podle nich to akorát nezvládl. Takhle o něm mluví dodnes vlastně sudeční Němci. Ale chci jenom říci, že žili samozřejmě společně Češi a Němci. Češi skupovali chalupy a pozemky a lesy a různé podniky německé a často se k ním dostali za dosti výhodných podmínek. Ti často nemajetné české rodiny, které se stěhovaly do pohraničí, tak měli velmi výhodné finanční půjčky. Zatímco sudeční Němci přišli o spoustu peněz, protože například Rakousko-Uhersku půjčovali peníze, měli své cenné papíry rakousko-uherské, to všechno vlastně vyletilo komínem. Bylo spoustu bankrotů a nezaměstnanosti. A třeba sudeční Němci hodně často vzpomínali na rok 1919, kdy Češi přebírali vlastně tyhle úřady a nebyli schopni zajistit dostatek třeba uhlí. A 1919 přišla zima už na konci října. Takže tam byl nesmírný nedostatek potravin. Tam tenkrát i sudeční Němci, a to se tradovalo, museli zabíjet své vlastní domácí zvířata, kočky a psy, aby přežili, jíst je. Takže tam bylo spoustu výčitek ze strany sudeckých Němců, což ale neříkám, že je mělo přivést k té zradě. Já se domnívám, že skutečně 1938 sudeční Němci zradili tuto zemi.
7: To chci říct, že musíme ukázat i to B, aby to nevyznělo tak, že jenom sudetští Němci byli v útlaku Čechů. Ono to potom trošku vyznívá, že pak udělali logicky to, co udělali. Tady samozřejmě, když se vezmeme Sudetendeutschlandpartei, už si zmiňoval Henleina, ale K.H. Frank je představitelem v Karlových Varech a netají se nenávistí vůči Čechům dávno ještě před druhou světovou válkou. A ve chvíli, kdy Hitler obsazuje pohraničí potom Mnichovu, tak je pravda, že sudetští Němci velice nadšeně vítají to, že konečně patří k říši, nebo ve velké většině samozřejmě nechci zase zobecňovat. A Češi jsou vyháněni velice rychle a velice... Myslím, že tvrdě, nemilosrdně. Ano. Jenom říkám, že ty stavy jsou strašně komplikované. A jsem hrozně ráda, že jsi to popsal, vlastně i to, co tomu předcházelo, protože to nikdy není černobílé. A myslím si, že do té dnešní doby si spíš můžeme vzít to, pojďme se na to otevřeně takhle dívat a pojďme si říct, tohle se stalo a ani jeden z těch národů už nechce, aby se to opakovalo. Proto je dobré vést ty dialogy, nenechávat to v zapomnění, nezavírat oči, ale otevřeně o tom mluvit, ale je to 80 let zpátky.
6: Já myslím, že slovo smíření je velmi důležité, ale my musíme to smíření odložit nějakým vyznáním, porozuměním, pochopením, co se tenkrát stalo.
7: A to musí přijít z obou stran.
6: Ano.
7: Tak a já moc děkuju, že jsme teď probrali příběh paní Mariany Tomašovské a znovu bych se vrátila k tomu, děti opravdu nemůžou za provinění svých rodičů. Ať už domnělá nebo skutečná.
6: Děkuji za toto téma a těším se na bonus. Tam se dotkneme jedné úžasné knížky, se kterou mám spojenou docela zajímavou historku.
7: Tak se nás určitě pusťte a budeme se těšit zase naslyšenou. Loučí se Lucie Korcová
6: a Mikuláš Kroupa. Naslyšenou.
2: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
10: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
7: Připomínka mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v Československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi. Český rozhlas Plus.
2: Jak to bylo doopravdy?
11: Do historie českých zemí se výrazně zapsali také jezuité.
12: Říká historik Martin Deutsch. Jak se sem ale jezuité dostali a jak se vůbec budoval jejich úspěch? Nezávisel náhodou také na ženách, mecenáškách?
2: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové, zítra po 20. hodině na Plusu. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
10: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
7: Radiožurnál je s vámi v 16 hodin. V čase zpráv a Vojtěcha Tomáška.
13: U letecké základny ve Velké Británii zasahují pyrotechnici i protiteroristická jednotka. V Indii a Nepálu zemřelo po sesuvech půdy a záplavách nejméně 19 lidí. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna před omezením na 22. kilometru. A zítra bude většinou jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: U vojenské letecké základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie a pyrotechnici. Úřady evakuovaly blízkou vesnici. Úřady a policie incident vyšetřují, situaci označili za vážnou.
14: Obyvatele asi 85 domů ve vesnici Welford probudila brzy nad ránem policie. Britské BBC popsali, že se museli evakuovat v podstatě rovnou z postele. V noci se tři bílé podezřelé dodávky přiblížily k vojenské letecké základně. Policie kvůli tomu zadržela 5 mužů. Na leteckých záběrech televize Sky News je vidět, že u aut zasahoval taky speciální robot pro práci s výbušninami. Podle zástupce náčelníka okresní policie Richarda O'Coneho teď úřady pokračují ve vyšetřování případu. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Letiště využívalo americké letectvo taky k nasazení bombardérů ve válce proti Iránu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
13: Při záplavách a sesuvech půdy po silných deštích zemřelo v Nepálu a sousední Indii nejméně 19 lidí. 10 dalších úřady pohřešují. V některých oblastech se hladina řeky dostala nad nebezpečnou úroveň. Nepalské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi v 49 ze 77 okresů.

0: Prasnicích na Jihlavsku. Skupina protestovala proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si ale vybrala náhodně. Policie incident dál vyšetřuje.
1: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9. hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Radiožurnál.
0: Festival televizní tvorby Serial Killer dnes večer v Brně uzavře novinka Táta. Závěrečný titul české soutěžní sekce čerpá ze skutečných událostí. Příběh otce samoživitele ze severu Čech přibližuje dramaturgyně festivalu Táňa Zabloudilová.
2: Je to vlastně dost tragický příběh, on o jedno z těch dětí přišel kvůli vraždě. A protože ten pachatel té vraždy byl označen za nepříčetného, tak on se vlastně pustil do soudního sporu, protože mu to přišlo neadekvátní, chtěl, aby bylo učiněno zadost té spravedlnosti a tohle pro něho nebylo to, co on chtěl slyšet.
3: Sport. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech získali titul v týmové soutěži. Ve 2 hrách zvítězili ve 2 setech Muchová nad Kalininovou i Nosková nad Svitolinovou. Hokejisté Kladna hostí na úvod 5. kola Tipsport Extraligy Olomouc. Podrobnosti přidá Petr Kadeřábek.
4: Začíná 3. minuta, Kladno hraje s Olomoucí bez branek, zatím 0-0. České Budějovice Litvínov, duel, na který se vydal Kamil Jáša.
5: Stav utkání je 0-0, 3. minuta, motor hraje přesilovku 5-3.
3: Za necelou půl hodinu začnou ještě zápasy Liberce s Třincem, Plzně s Hradcem Králové a Vítkovic s Mladou Boleslaví. V 17 hodin pak Kometa Brno přivítá Pardubice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na Pražském okruhu a také na D1 u sjezdu na Benešov. Na Pražském okruhu mezi letištěm a dálnicí D1 stále čekejte kolony kvůli omezení u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru staví silničáři nový most a projíždí se tak vždy pouze jedním pruhem. Kolony se kvůli tomu tvoří jak od sjezdu na Lochkov, tak také od sjezdu na Stodůlky. Zdržení vždy 10 až 15 minut. Na D1 se Prahy směrem do Brna stále brzdí provoz zúžení na mostě Šmejkalka. Na 22. kilometrů svádí silničáři provoz nově pouze do jednoho pruhu. Kolona tak začíná už před sjezdem na Benešov na 19. kilometru a krokem se pak jede asi 15 minut. V Praze jsou komplikace ve Kbelské směrem do Letňan. Kousek před Novopatskou se srazila 2 auta v levém pruhu. Menší kolona z Hloubětína je asi na 5 minut. Bouralo se i v Chodovské ulici směrem do centra, to před Teplárnou Michle. Tam se střetlo osobní auto s autobusem. Zdržení asi 5 minut. 15 minut pak v Praze na jedete v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. A na silnici 15 na výjezdu z Litoměřic na Českou Lípu u výstaviště Litoměřice je hlášená nehoda, kolony v obou směrech asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jméno britského premiéra Chamberlaina se v českém kontextu vyslovuje zpravidla v jediné souvislosti. To, když přijde řeč na nešťastné události podzimu 1938 na konferenci v Mníchově a připojení československého pohraničí k nacistickému Německu. Je to trochu málo, uvážíme-li, že Chamberlain byl ve vrcholné britské politice od konce první světové války. Vykreslit přeci jen poněkud pestřejší portrét tohoto muže se v následujícím pořadu pokusí historik Jan Adamec a dobrý poslech přeje David Hertl.
6: Portréty.
8: Historik Jiří Ellinger napsal v knížce o Neville Chamberlainovi, že Mnichov je naše nejoblíbenější traumatická epizoda moderních dějin. To je docela hezká formulace, která mě zaujala. A i on vysvětluje, že Chamberlainovo jméno je u nás synonymem politické hlouposti a hanby. Ale v Británii to prý má Chamberlain těžší. Tam je totiž vnímán rozporně. U nás asi pořád ještě převažuje ta představa o omezeném biznismenovi, který mezinárodní politice nerozuměl, ale naráží na skutečnost, že rodina Chamberlainu hrála 60 let jednu z nejdůležitějších rolí v britské politice, protože 60 let byl někdo z rodiny členem vládního kabinetu. O tom všem bude řeč. Pojďme si na začátek z té knížky Jiřího Ellingera ocitovat ukázkou, která popisuje povahu odvahu Nevilla Chamberlaina. Možná to mnohé osvětlí.
9: Výrazné rysy samotářství a individualismu, vytrvalost, zarputilost a přesvědčení o správnosti vlastních rozhodnutí, když už k nim jednou dospěl, to vše jej charakterizovalo i během pozdějšího politického působení. Dominantní byla ostrá analytická inteligence, spojená se špatně skrývanou netrpělivostí vůči těm, kdo neuvažovali podobně rychle, avšak až příliš detailně zaměřená vždy na jednu část a nikoli přesná, pokud šlo o celkové strategické uvažování. Disciplinovanost a sebeovládání z něj nedělali příliš oblíbeného společníka. Přesto byl v rodinném kruhu schopen chovat se mnohem srdečněji a uvolněněji než na veřejnosti a během politického působení v němž opovrhoval používáním sentimentality a emocí. Jakkoliv byl v soukromí okouzlující, citlivý, milý a vřelý, jeho veřejná tvář byla ponurá a deprimující.
8: Napsal historik Jiří Ellinger a mě už nezbývá, než představit historika Jana Adamce, kterého vítám. Honzo, dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Neville Chamberlain se narodil v roce 1869 a v roce 1919 se stává poslancem dolní sněmovny. To je 50 let, to je vlastně velký kus života. Co z téhle doby stojí podle vás za zaznamenání?
10: Já bych možná začal jeho otcem, protože ten je pro jeho kariéru nesmírně důležitý. Joseph Chamberlain patřil od 70. let 19. století mezi klíčové postavy britské politiky. Vydělal velké jmění v Birminghamu a v podstatě poté odešel do politiky finančně zajištěn. On pak vlastně až do přelomu 19. a 20. století byl velmi důležitou postavou, hlavně tedy té konzervativní strany. Na začátku byl takovým sociálním reformátorem a snažil se vlastně v rámci toho konzervativního rámce provádět sociální reformy. To vlastně zůstalo jeho synovi Nevillovi. Tato linie Nevillovy kariéry je pak důležitá v těch 20. letech. A zároveň v té své pozdější kariéře byl velmi zarytým zastáncem britského impéria, obhájcem britského impéria. Jeho velkým snem bylo třeba zavést ten systém imperiálních celních tarifů, kterým by vlastně vytvořil takovou tu celní tarifní imperiální říši. Jemu se to nepovedlo a je vlastně zajímavé, že jedním vlastně ze splněných přání, které syn mohl svému otci odkázat, bylo právě ten tarifní systém, který pak byl prosazen za Nevilla Chamberlaina. Ten zájem o sociální politiku a vlastně snahu přilákat ty chudší nebo dělnické vrstvy směrem ke konzervatismu, tak, aby se nestali obětí socialistů, laboristů nebo těch levicových tendencí a zároveň ta snaha o zachování a budování impéria, to jsou dva základní motivy, které Neville Chamberlain zdědil po svém otci a dalo by se říct, že je sledoval i ve své kariéře, ať už ministerské nebo premiérské. Co se týče jeho samotné kariéry, tak on trošku sledoval na začátku neúspěšně tu trajektorii svého otce, podnikal, ale pak našel první uplatnění jako starosta Birminghamu, kde vlastně těžil z té rodinné tradice a jména Chamberlain a tam vlastně se snažil pokračovat v té politice, prosazoval ty sociální reformy a projevily se tam ty pozitivní stránky, které pak uplatnil jako ministr nebo jako premiér. Taková pedantická, cílevědomá práce, projevil se jako velmi schopný úředník, organizátor, dalo by se říct i manažer v tomhle smyslu a získal si tam vlastně velkou podporu a solidní voličskou bázi, kterou pak přetavil i do politické kariéry. Možná bych tady ještě zmínil vlastně jednoho Chamberlaina, který je také důležitý pro Nevillovu kariéru a to je jeho starší bratr Austen Chamberlain, který byl politicky, dalo by se říct na začátku zase schopnější a možná zdědil více z toho politického talentu otce. S ním se pak setkáváme především ve 20. letech jako s ministrem zahraničí, který jedná za Velkou Británii, stojí za lokanskými dohodami z poloviny 20. let, jimiž se vlastně západní mocnosti dohodnou s Německem na těch západních hranicích a je to považováno za velký úspěch a velký pokrok vlastně od té Versajské mírové smlouvy k uklidnění situace nebo uklidnění vztahu mezi Německem a těmi vítěznými mocnostmi. Dostane dokonce za to Nobelovu cenu, takže i to je další vlastně úspěšný Chamberlain. Nicméně Nevillova politická kariéra v tom pravém slova smyslu začíná během první světové války, kdy se poprvé stane součástí válečného kabinetu Davida Lloyd George. Nicméně tam dlouho nevydrží, protože mu nevyhovují ty malé pravomoce a spory právě s velmi dominantními dominantním a prudkým a soupeřivým Davidem Lloydem Georgem, takže nakonec tu funkci opouští. Nicméně po válce je zvolen do dolní sněmovny a tam vlastně začíná ta jeho skutečná politická kariéra.
8: On zastával i nějaké ministerské posty.
10: Já to jen pro jistotu vyjmenuji, protože tam je to dost komplikované a tady bychom zabředli do těch velmi turbulentních vnitropolitických změn britských vlád ve 20. 30. letech. On v podstatě byl jakýmsi v úzovkách ministrem odpovídajícím za poštovní služby v letech 1922 a 1923, pak byl ministrem zdravotnictví v letech 1923, 1924 až 1929 a pak krátce i v roce 1931 a pak, a to je to nejdůležitější z té éry před premiérským postem, byl několikrát ministrem financí, což, jak uvádí i historik Jiří Ellinger, byla druhá nejdůležitější funkce a vlastně ho trošku i předurčila pak té premiérské pozici. A tím ministrem financí byl v letech 1923 až 1924 a pak 1931 až 1937. A to je vlastně to nejdůležitější období v letech 1931 až 1937, kdy se natrvalo etabluje v podstatě jako klíčová postava konzervativní strany a pak vlastně je určen a designován Stanley Baldwinem jako budoucí premiér Velké Británie po té, co je vyřešena ta obrovská vnitropolitická krize Británie, která souvisí vlastně s abdikací krále a nástupem nového krále, to je ta známá aféra s Wally Simpsonovou. Že? A tak po té, co je vlastně tahle ta aféra vyřešena, tak Stanley Baldwin odchází jako konzervativní premiér a na jeho místo přichází Neville Chamberlain.
8: Jedním z mýtů kolem Chamberlaina je také ono tvrzení o nepřipravenosti Velké Británie na válku. Ta další ukázka z knížky Jiřího Ellingera, ta směřuje právě do období těsně před tím, než se Chamberlain stal premiérem. Už v té době, a my uslyšíme, o které letopočty šlo, se tedy velmi živě zajímal o budoucí obranu Velké Británie.
9: Na přelomu let 1936 a 1937 dokládal Chamberlain svůj posun k problematice zahraniční a vojenské, která patřila spíše do gesce šéfa vlády svým angažmá v debatě o roli pozemní armády v britské obranné strategii. Tu vyvolal v prosinci 1936 ministr války Alfred Cooper. Požadoval posílení britských expedičních sil, které se v případě nutnosti měly zapojit do bojů na kontinentě. Chamberlain návrhy ostře zkritizoval. Podle něj omezené prostředky, jež má Británie na zbrojní program, nutí pečlivě zvažovat pořadí priorit. Prvotní bylo samozřejmě loďstvo, ale to, jakkoliv silné, už nestačí pro obranu této země. Proto se na druhém místě musíme koncentrovat na leteckou sílu, především na výstavbu obranných stíhacích letounů. Investice do pozemní armády ve výši navrhované Cooperem odmítal jako v nesouladu se svou základní strategií rozvržení vojenských sil. Vláda nakonec přijala kompromis, který počítal s posílením pozemní armády na 5 divizí. Taktikou Chamberlaina byla preventivní diplomacie, jež spolu s odstrašujícími leteckými silami zabrání samotnému vypuknutí války a nikoliv investice do pozemních sil, jež nebudou při dobrém politickém vedení vůbec potřeba. Vojenské výdaje, které v roce 1935 činily 2,9% britského hrubého domácího produktu, Chamberlain zvýšil na 3,8% v roce 1937.
6: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
8: Do Portrétu jsem si dnes pozval historika Jana Adamce. Naším tématem je Neville Chamberlain. Honzo, my jsme tedy slyšeli, že ta schopnost předvídat budoucnost, nebylo to něco, co by Chamberlainovi chybělo, že zkrátka dost dobře asi tušil, do jakého období Evropa směřuje.
10: V podstatě, kdo aspoň trochu pozorně sledoval tu situaci v Německu a nemluvě o četbě hlášení britského velvyslance a vůbec těch informací, které se zbíhaly do Londýna, tak od roku 1933 bylo jasné, že Německo směřuje k zásadní revizi toho versajského mírového systému, který držel jednak na té versajské mírové smlouvě, jednak na těch lokarnských dohodách. Teď jenom byla otázka, jak to s Hitlerem uhrát. Jaké má vlastně Británie možnosti, Británie a Francie, jak má vlastně Hitlera zadržovat nebo nějakým způsobem svrhnout, porazit, jak se vlastně s tím fenoménem té hitlerovské revize srovnat. A bohužel se ukazovalo, že jakmile Hitler začal demontovat jeden ten pilíř té versejské mírové smlouvy za druhým, ať už to byla branná povinnost nebo budování německé armády nebo remilitarizace po Rýni, což byl vlastně ten podle některých historiků ten zásadní bod zlomu, protože Hitler byl v tu chvíli slabý a v podstatě kdyby došlo k nějaké koordinované vojenské akci, koordinované ve smyslu Británie a hlavně Francie, kdyby ona opravdu vyrazila za tu svoji mažinotovou linii a zabránila té remilitarizaci toho západního Porýní, tak by zřejmě došlo k vážné vnitropolitické německé krizi a Hitler by mohl být třeba i svržen vlastní armádou nebo prostě nějakým vnitřním pučem. Nicméně k tomu nedošlo a to samozřejmě Hitlera neustále povzbuzovalo. Další možností, kterou Britové zvažovali a snažili se oni, bylo zbavit Hitlera potenciálních spojenců. Takže do toho vlastně patří celá ta linie britské politiky, která se snaží naklonit Itálii. No a vlastně odstřihnout Mussoliniho od Hitlera, ať už se jedná vlastně o takovou tichou toleranci italského angažma v etiopské válce, to je velmi krvavé válce proti Habeši, nebo neintervence v občanské válce ve Španělsku. Na druhé straně Itálie a Německo tam velmi účinně dodávali zbraně a vlastně pomáhali frankistickým povstalcům proti té republikánské vládě. Takže tohle všechno byly nějaké možnosti, jak se Britové a Francouzi snažili, ale stále bylo jasnější, že nevědí, jak toho Hitlera zastavit. Takže dalším takovým pokusem bylo pokusy o kolektivní bezpečnost. Nějakým způsobem do toho zaangažovat Sovětský svaz. To byl taky jako důležitý moment. Zvlášť Francie se snažila, že v roce 34-35 smluvně vlastně jak zavázat Sovětský svaz a Stalin v té době na to slyšel, na tu kolektivní bezpečnost. Ale zase tady hrál velký odpor vůči Stalinovu režimu jako takovému. Často nebylo jasné, co je za horší diktaturu po tom velkém teroru a v letech 36-38, jestli je to Hitler nebo jestli je to Stalin. A možná ještě poslední zmínil, určitá část britské veřejnosti a britských politických elit nebyla nenakloněna vlastně nějakému smíru s Hitlerem. Vlastně oni považovali Hitlera za někoho, kdo dělá pořádek v Německu a ne, že by s ním přímo sympatizovali, ale neviděli ho jako bezprostřední nebezpečí, na rozdíl od toho bolševického Ruska. Takže tam hrálo roli spousta motivů a tyhle ty motivy nakonec dali dohromady takový amalgám toho appeasementu, který je vlastně takovou směsí legitimní snahy vyhnout se nějaké válce, vyhnout se konfrontaci a víc stříct jasnému volání britské a francouzské veřejnosti. Nechceme jít do zákopu, nechceme prostě tu krvavou válku, jako byla v letech 1914 a 18 a pojďme tomu zabránit za každou cenu. Nemůžeme si dovolit, aby zase jedna celá generace vykrvácela v zákopech ve Flandrech a v severozápadní Francii, protože ten scénář mohl být úplně stejný, jako byl v tom roce 1914. Velká Británie, Francie proti Německu, no a kde by se jinde bojovalo. Proto i ty myšlenky na ty expediční sbory. A pak vlastně přijetím té reality, že no tak vlastně my s tím nemůžeme nic moc dělat, tak pojďme to nějak uhrát. A nakonec vlastně, jak se blížily ty základní konfrontace, tak už to bylo jako každý sám za sebe. To znamená Británie za sebe, pojďme tedy aspoň bránit tu Velkou Británii, když už bylo jasné, že tedy nejenom střední a východní Evropu není možné ubránit, ale že to vypadá, že ani té německé dominanci v Evropě nelze zabránit. Takže ten appeasement je v tomhle smyslu taková zajímavá směsice dobrých motivů nebo legitimních a ospravedlnitelných motivů a vědomí slabosti a získávání kupování času. Nakonec je to v podstatě už jenom vlastně kupování času pro nevyhnutelnou válku, která dříve nebo později nastane, ale třeba z pohledu Londýna nebo Paříže je to kupování času tak, aby jsme se vůbec ubránili my sami. Ne, že zachráníme nějaké Československo, Polsko, o tom už vůbec není řeč, ale že se zachráníme vůbec sami před tím Hitlerem.
8: A tím směřujeme k té další ukázce. Jiří Ellinger tady popisuje velmi zajímavě, jaký byl pohled Chamberlaina na Hitlera a na to, co chtěl od Hitlera dostat a co tedy do Londýna nakonec přivezl. Je to možná ten velký rozdíl mezi vnímáním Mnichovské dohody u nás a ve Velké Británii.
9: Chamberlain si před podpisem dohody o odstoupení československého území zajistil u Hitlera souhlas s dalším dvoustranným jednáním ráno 30. září. Právě tento rozhovor byl tím, jemuž Chamberlain připisoval největší význam, pokud jde o výsledky Mnichovského summitu. Chamberlain poznamenal, že by byla škoda, kdyby jediným výsledkem setkání nebylo nic víc než urovnání české otázky a vyzval Hitlera, zda by byl ochoten podepsat společné prohlášení, které mu předložil. Tato britsko-německá deklarace byla sformulována v noci podle premiérových instrukcí. Podle Chamberlaina byl Hitler návrhem nadšen a souhlasil s podpisem. Deklarace konstatovala, že dohoda z předchozího dne spolu s britsko-německou námořní dohodou symbolizují touhu obou národů již nikdy spolu nevést válku a že oba státy souhlasí s metodou konzultací jako prostředkem řešení všech otázek. Oba muži prohlašovali, že jsou odhodláni pokračovat v úsilí odstraňovat možné zdroje neschod a tak přispět k zajištění míru v Evropě. Je nepochybné, že tato osobní dohoda s Hitlerem byla hlavním výsledkem, jehož si Chamberlain cenil. Dohoda o odstoupení československého pohraničí byla pro něj vedlejší. Její princip byl ostatně odsouhlasen před týdnem. Chamberlain byl přesvědčen, že dosáhl úspěchu tím, že jakoby na okraj jednání, jímž zažehnal na poslední chvíli ozbrojený konflikt v Evropě, jehož by se Británie též musela zúčastnit, dokázal navíc Hitlera přimět i k podpisu závažnější, obecnější a významnější deklarace, podle níž spolu Británie a Německo nehodlají řešit spory ozbrojeným konfliktem. Právě tato dohoda a nikoli partikulární a i pro Británii v celku nedůstojné ujednání o Československu byla o ním kusem papíru a mírem pro naši dobu z pozdějších Chamberlainových vystoupení. Byla to tato deklarace, co v jeho očích činilo Mnichov zásadním úspěchem a nikoli v dojednání technických detailů o odstoupení československého pohraničí Německu.
8: Honzo, dalo by se tedy říci, že je to rozdíl toho pohledu, možná na té straně české my neustále vidíme ty radující se Brity a máme pocit z toho, že oni se radují z toho, že Chamberlain v uvozovkách prodal československé pohraničí, ale oni se opravdu radovali z té naděje na mír.
10: To je prostě úplně jiný pohled na ty události z Londýna, z Paříže a z Prahy. Na druhou stranu je třeba podotknout, že tohle vlastně byla asi ta nejslabší část té Chamberlainovy politiky, vlastně to vyjednávání s Hitlerem. Ta radost nad tím, že vám Hitler něco podepsal, je jako když se radujete, že sedíte u stolu s gangstrem a on vám podepíše všechno, ale pod stolem má pistoli a když to podepíšete, tak by vás třeba zastřelil. Tady seděli proti sobě úplně jiné typy politiků s úplně jinou výchovou, úplně s jiným backgroundem a s úplně jinými motivy. Je pravda, že Hitler nebyl proti nějakému takovému uspořádání, že by se dohodl tedy s Velkou Británií na nějakém globálním uspořádání, kde by si uznali své sféry vlivu. To ale vlastně vyžadovalo, aby tedy Británie a Francie tedy řekli, OK, vám patří ta kontinentální Evropa v podstatě, ta střední a východní a máte volné ruce třeba i k expanzi na východ, ať už je to Polsko nebo třeba potenciálně Sovětský svaz. Dá se říct, že pak Hitlera ten vstup Velké Británie do války nepříjemně překvapil. Když se pak dostáváme dál v tom čase, tak pro Chamberlaina přichází to zásadní vystřízlivění po vzniku protektorátu Čech a Moravy, obsazení zbytku Čech a Moravy a poté, co Hitler porušuje tu Mnichovskou dohodu a tím pádem je z té Mnichovské dohody trošku jako cár papíru.
8: Byla by škoda nevyužít archivu Českého rozhlasu. Máme i hlas Nevila Chamberlaina právě ze 17. března 1939, kde reaguje na vyhlášení protektorátu. Tahle událost ho zastihla v rodném Birminghamu.
11: It has been suggested that this occupation of Czechoslovakia was the direct consequence of the visits which I paid to Germany last autumn. And that since the result of these events has been to tear up the settlement that was arrived at Munich, that proves that the whole circumstances of those visits were wrong.
8: Honzo, je tohle už politický konec Nevila Chamberlaina nebo ještě nějakou roli na té britské politické scéně sehrál?
10: No, já myslím, že ještě sehrál velmi důležitou roli. On je v podstatě tím britským premiérem, který zahajuje válku, protože 3. září 1939 Velká Británie vyhlašuje válku Německu po tom útoku Německa na Polsko a vlastně je ještě než půl rok válečným premiérem. Byť ne úplně úspěšným, protože vlastně jeho první období spadá do toho období podivné války, kdy vlastně Velká Británie a Francie vyhlásili válku Německu, ale nevědí, jak tedy proti sobě bojovat a tím prvním velkým střetem se stane Norsko. tento střet dopadne ve prospěch Německa, neukazuje to příliš dobré perspektivy pro tu britsko-francouzskou válečnou koalici. Nemluvě o tom, že v tom září Velká Británie a Francie prakticky vůbec nepomohly Polsku, ten jejich příspěvek byl takřka nulový v tomhle smyslu. Nicméně to norské fiasko, jak se tomu říká, je takovým katalyzátorem Chamberlainova pádu. Byť je paradoxní, že prvním lordem admirality byl Winston Churchill a vlastně za ty námořní operace z velké části zodpovídal právě Churchill, ale právě ta norská kampaň v podstatě vypukne ve stejnou dobu, kdy Hitler zahajuje útok na západní Evropu, to znamená ten útok na Benelux a na Francii. Nicméně ještě těsně předtím, těch pár dní předtím, vypukne velká vnitropolitická krize Velké Británie a Chamberlain je ostře kritizován za ten norský neúspěch. Byť mu sice není vyslovena nedůvěra, ale velká část konzervativní strany se od něj odvrátí, od těch poslanců, a to vyvolává politickou krizi, při níž vlastně se zvažuje několik variant, kdo bude tím premiérem. Chamberlain hraje vlastně o ten nový mandát, o novou vládu, která má být založena velké široké koalici, včetně Labouristů. A právě Labouristé se stanou tím jazyčkem na vahách, když vlastně v poslední fázi toho vyjednávání odmítnou jít do vlády přímo pod Chamberlainem. Takže nakonec tou jedinou volbou se pro konzervativce stává Winston Churchill a ten pak vlastně založí ten válečný kabinet. Ale je to v době už vlastně největšího ohrožení Velké Británie. V podstatě během několika měsíců padne Francie a hrozí bezprostřední útok a obsazení Velké Británie. V tuhle tu dobu je Chamberlain ještě stále členem kabinetu, toho nejužšího válečného kabinetu, je v podstatě jedním z klíčových mužů, stále ještě, i když je Churchill premiérem, a prokáže vlastně Velké Británie Churchillovi dvě klíčové služby, nebo ukáže se, že dvě klíčové. Jednak podporuje Churchilla a vlastně dokáže ho vlastně zaštítit v rámci konzervativní strany, tak aby nepadl, tak aby ho vlastně po těch dramatických neúspěších, jako je třeba Dunkirk a další, Churchill také nepadl, což viselo na vlásku a bylo to jednou z možností, že by Churchill mohl padnout. Podpoří ho také v tom jeho odhodlání neuzavřít s Německem separátní mír nebo nějakou formu vlastně ústupku. A v tom střednědobém z hledisku se ukáže, že vlastně Chamberlain pomohl zachránit Británii také těmi zvýšenými výdaji a například tím, že ještě za jeho vlády se v roce 1938 začaly budovat ty utajené továrny na stíhací letadla, která je ta páteř RAF, která pak v roce 1940 zachrání Velkou Británii a rozhodně neplatí, to je zase jeden z těch churchillovských legend, že by to málo zachránilo proti obrovské většině. Tady se ukazuje, že vlastně ten počet letadel, zvlášť těch stíhacích, byl nevyrovnaný, ale RAF byla schopna jako odolávat té Luftwaffe jako rovnocenný soupeř. To je vlastně to poslední, čím Chamberlain prospěl Velké Británii a dalo by se říct, že pomohl k její záchraně, ale rok 1940 je zároveň vlastně rokem jeho jednak politického konce a zároveň už je těžce nemocen a pak umírá na rakovinu.
8: 9. listopadu 1940 v Readingu, bylo mu 71 let. Tak to byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání.
8: Ukázky do dnešních portrétů přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a loučí se i David Hertl, naslyšenou.
12: Zprávy a Jana Gulda.
3: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v České televizi. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má přitom ve svém programovém prohlášení, že daně zvyšovat nechce. Ve východním Kongu na jezeře Kivu se převrhla loď s obchodníky. Nejméně 12 lidí zemřelo a desítky dalších úřady pohřešují, píše to agentura AP. Příčina nehody zatím není jasná. Lodě jsou v Kongu důležitým dopravním prostředkem, nehody jsou ale podle AP poměrně časté. Plavidla jsou často přetížená a řada lidí cestuje i přes výzvy úřadů bez záchranných vest. Velké obchody musí zítra zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Výjimku ze zákona mají třeba prodejny na nádražích nebo letištích. Otevřené můžou zůstat také lékárny nebo čerpací stanice.
13: A lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava. Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavi dnes večer. Po celou pouť ale zůstane v bazilice svatého Václava. Sport. Tereza Hrochová vyhrála mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. V tradičním závodě z Běchovic do Prahy navíc zaběhla traťový rekord 32 minut a 28 sekund. Mužský závod ovládl Damian Vích výkonem 29 minut a 51 sekund. Zaběhl na této trati první český čas pod půl hodiny od roku 2001. A po zprávách na Radiožurnálu přidáme informace ze zápasů hokejové Tip Sport Extraligy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zastavený provoz na D5 u Přimdy a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D5 je teď pozastavený provoz z Rozvadova směrem do Prahy a Plzně. Za sjezdem na Přimdu na kilometru 137 je nehoda. Osobní auto těžce havarovalo mimo dálnici. Na místě jsou policisté a právě přistává vrtulník záchranné služby, takže provoz na D5 na Prahu od Rozvadova je tak zastavený na kilometru 137. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm tam brzdí provoz omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru, průjezdný vždy pouze jeden pruh, kolony se tak tvoří v obou směrech, je to zdržení asi na 10 až 15 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka, v dlouhodobém zúžení je teď navíc omezení pouze do jednoho pruhu, takže kolona stále začíná před sjezdem na Benešov na 19. kilometru, pak čekejte asi 15 minut navíc v koloně. A na silnici číslo 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy pozor na výjezdu z Olbramovic. U Čapího hnízda se srazila dvě osobní auta. Menší zdržení je od autobazaru asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Ceny ropy, plynu a elektřiny na burzách v minulých dnech opět trhaly rekordy. Vláda tak od 1. října znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot a také mimořádné zdanění rafinérií za letošní a příští rok. Jsou nějaké scénáře i pro ceny elektřiny? A může vláda prosadit v Evropě pozastavení systému emisních povolenek, který zdraží paliva a plyn v dalších letech? Probereme to v dnešním dílu pořadu Peníze a vliv. Budeme mluvit s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a europoslankyní Danuší Nerudovou. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Připomeňme si na začátek, proč ropa a energie v posledních dnech opět zdražily. Základem byla nová eskalace konfliktu na Blízkém východě a trvající blokace Hormuzského průlivu a další trasy v oblasti, kudy proplouvají lodě s ropou i zkapalněným plynem. Výsledkem jsou ceny ropy Brent opět nad $100 za barel, tedy o víc než třetinu vyšší než na začátku roku. Tomu odpovídají vysoké ceny pohonných hmot, za litr nafty platí řidiči i přes 50 korun. Vzhůru vylétly i ceny plynu na víc než 80 euro za megawatt hodinu, což je skoro trojnásobek proti začátku roku. Plyn tlačí nahoru i cenu elektřiny, která zdražila na burze od začátku roku skoro na dvojnásobek. Dopady zatím nejvíc pociťují dopravci a řidiči. Potíže ale hlásí i energeticky náročné firmy, obzvláště ty, které nakupují třeba plyn přímo na velkoobchodním trhu. Podle šéfa již jednou zkrachovalé ocelárny Nová huť Radka Strouhala, proto podniky očekávají od vlády pomoc.
15: Ať už je to třeba nějaká forma kurzarbeitu, anebo jak v minulosti bylo provedeno zastropování cen energií. Teďka je to spíš o tom, aby to bylo rychlé, protože to, co se děje vlastně v průběhu září, kdy plyn zdražil z nějakých 60 euro až téměř na 90, to už je v podstatě vlastně mimo jakýkoliv ekonomické reálie.
14: Příklad by si podle šéfa Nové huti Strouhala mohla vzít vláda třeba z Polska.
15: Tam taky právě připravují zastropování cen, případně nějaké peněžité transfery na to, aby vlastně těm firmám ulevili.
14: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéf ocelárny Nová huť. Na to, aby vláda zavedla Kurzarbeit, tedy proplácela firmám část nákladů na zaměstnance, kteří jsou doma kvůli dočasnému nucenému přerušení výroby, podle ministra průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karla Havlíčka, ale doba ještě zdaleka nenazrála. Polsko se nicméně stalo pro vládu příkladem, a to pro zavedení mimořádné daně na vysoké rafinérské marže. V pondělí vláda rozhodla, že daň se bude uplatňovat v letech 2026 a 2027 a bude činit 50% z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. O tom, že rafinérie vydělávají příliš, ostatně mluvil premiér Andrej Babiš už minulý týden. Podle něj zneužívají situace, protože kvůli zelené politice v EU podle něj ubývá jejich kapacita výroby a nafty je na trhu málo, pokračuje premiér.
16: A jejich marže vlastně stouply o 100%, o stovky procent. A to samozřejmě je potřeba řešit. Co dělá Polsko? Včera jsem četl, zavádí dodatoční daň, windfall tax, 60% na rafinerie. Ano, takže o tom se bavíme.
14: Řekl minulý týden během návštěvy Bulharska. Ministr průmyslu Karel Havlíček v minulých dnech mluvil také o možnosti stropovat ceny elektřiny. Tady zatím vláda k žádné regulaci nesáhla. V rozhovoru pro náš pořad jí ale ministr nevyloučil.
17: Tak ta situace je poměrně vážná a bude pravděpodobně v příštích měsících, v příštím roce ještě vážnější, protože ty ceny jsou určovány i na základě dlouhodobějších kontraktů. Jinými slovy, ten extrémní nárůst cen, který je dnes, se zatím ještě u většiny spotřebitelů neprojevuje, prostě mají nakoupeno na jiné kontrakty, jejich obchodníci a samozřejmě oni to mají nějakým způsobem fixované. V každém případě, pokud by ta situace se zhoršovala, tak my musíme být připraveni, to znamená, musíme být připraveni na základě legislativy, na základě vládních opatření, tak, abychom byli schopni pružně okamžitě případně zastropovat.
18: Vy jste už mluvil o možnosti, že by se zastropovaly ceny elektřiny u výrobců a obchodníků, aniž by to bylo v neprospěch státu. Tak jak by to mohlo fungovat?
17: Záleží na tom, jaká se zvolí forma. My chceme zvolit formu takovou, kde ty dopady na státní rozpočet budou minimální nebo nebudou zásadní. To znamená, máme připraveny scénáře, které se aplikovaly i v jiných zemích v Evropě, které vytvoří takový systém, kdy se na nezbytně nutnou dobu bude muset zastropovat u všech článků.
18: To znamená, že vy byste určili prostě nějakou maximální cenu třeba pro různé typy výroby elektřiny, jako to bylo za energetické krize, z jaderné elektrárny, z uhelné elektrárny, z obnovitelných zdrojů, plus nějakou marži asi, a rozdíl mezi touhle cenou a tržní by se nijak nekompenzoval?
17: Já to zatím teď nechci komentovat, protože nechceme vyvolávat jakékoliv spekulace, pouze máme připraveny takové scénáře, které musí být dělatelné jak pro ty aktéry toho energetického trhu a ustojitelné, tak samozřejmě musí reflektovat to, že ten stát v určité chvíli musí zatáhnout za ruční brzdu a není možné, aby domácnosti, případně firmy měly vyšší nebo dokonce zásadně vyšší ceny, než je v sousedních zemích. Takže rovněž jedním z těch spouštěcích mechanismů nebude jenom cena, ale bude také to, jak se chovají ostatní země. A tady bych řekl, že jsme pokročili, protože zatímco ještě před pár měsíci, kdy se třeba nastavovaly ceny pohonných hmot, si to každý udělal bez avíza těm ostatním zemím a taky podle toho to vypadalo, proto jsme museli velmi rychle jednat, tak nyní je například se zeměmi V4 domluva taková, že se budeme informovat o vzájemných krocích a samozřejmě to též já chci diskutovat i s ostatními státy okolo nás a myslím si, že ta komunikace je dobrá, takže vzájemně se, nechci říct hlídáme, ale kontrolujeme si kroky, které nastávají a budeme je dělat tak, že budou velmi podobné, jako mají ty ostatní země.
18: Asi nejvíc to teď dopadá na firmy energetické náročné výroby. Tam tedy chystáte třeba nějaký krok, který by předcházel nějakému plošnému řešení?
17: Ano, a už máme připravenou specifickou podporu. Mimo jiné to odpovídá těm takzvaným krizovým scénářům, které jsme připravili někdy na jaře, které zohledňovaly právě energeticky náročná odvětví. Mimo jiné tady zahrazovaly samozřejmě ostatní sektory, ale protože na ně to dopadá nejvíce, tak zjednodušeně řečeno pro energeticky náročné firmy máme připravený systém podpory, jak přes takzvané kompenzace nepřímých nákladů, které jsme zvýšili z 1,5 na 3,5 miliardy korun, tak rovněž další zdroj z modernizačního fondu, který jsme navýšili pro tyto firmy na 4 miliardy korun ročně. Takže zjednodušeně řečeno, tato skupina společností by měla získat jakožto podporu na vysoké ceny energií ročně mezi 7-8 miliardami korun.
18: Ty peníze jsou k dispozici už teď, nebo?
17: Ty peníze jsou k dispozici teď a vyčlenili jsme je z modernizačního fondu.
14: Řekl vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO. Sami energetické firmy možné zastropování cen bez jakýchkoliv náhrad ze strany státu nechtějí komentovat s tím, že nemají žádné bližší informace. Podle ekonoma a také bývalého člena dozorčí rady ČEZu Lubomíra Lízala je dlouhodobé řešení rostoucích cen elektřiny, ale každopádně jinde než v jejich stropování. Omezit by se měl vliv plynu, který často tržní cenu elektřiny zbytečně zvyšuje, vysvětluje Lízal.
19: Plyn je vlastně ten hlavní závěrný zdroj. V podstatě pokud ostatní zdroje, jich je méně než bylo a plyn musí vždycky zaskakovat v okamžiku, kdy něco chybí, ať už třeba nefouká, nesvítí, nebo zrovna nemáme vodu, tak mnohem častěji ten plyn je ten zdroj, který rozhoduje v té ceně elektřiny.
18: Dalo by se to na úrovni Evropy nějak řešit, aby se ten vliv ceny plynu do velkoobchodních cen elektřiny omezil, aby se vlastně ty dvě složky rozpojily?
19: Tak řešit se to dá, úvahy už byly, pokusy také byly a vlastně v podstatě jediná věc, kterou je potřeba udělat, je říci, že ta základní cena se bude odvíjet od ostatních zdrojů. Třeba to byly Španělé, kteří říkají národní mix, nebo že tam bude metoda pay as bid. Prostě můžeme si vybrat cokoliv a řekneme, že ten plyn jakožto vlastně zdroj, který je závislý na dovozech zejména a je více volatilní vůči cenám zahraničí, tak ten se nebude promítat do té koncové ceny, ale jen do té regulatorní části. Když se vyrovnává výkyv soustavy, nikoliv kdy se vlastně plánuje výroba na den dopředu.
14: Uvedl Lubomír Lízal, který působí na Fakultě elektrotechniky ČVUT. Vláda Andreje Babiše chce s vysokými cenami elektřiny dlouhodobě bojovat ještě na jiné frontě, a to omezením evropského Green Dealu. Jehož cílem je snížení emisí CO2 poškozujících světové klima. Hlavním nástrojem jsou totiž emisní povolenky, které zatěžují cenu elektřiny z fosilních zdrojů, jako je uhlí a plyn. Zatím existují povolenky ETS 1, které platí elektrárny a firmy využívající fosilní paliva při výrobě. Nově se chystají povolenky ETS 2. Platit mají od roku 2028, a to za spalování benzínu a nafty v dopravě a uhlí a plynu v domácnostech. Jak řekl Andrej Babiš minulý týden, vláda oba systémy kvůli jejich dopadům na podniky a život lidí odmítá.
16: Ta šílenost, ta zrada Green Dealu, ETS jednička, které ničí evropský průmysl. A náš průmysl přišel o 159 miliard a prodělává každý rok 55 miliard. A ta druhá šílenost, ETS dvojky, které budou mít takový dopad, že odejdou další rafinerie a samozřejmě, že to zdraží život evropských občanů.
14: Vláda chce proto jednat s Bruselem o přerušení systému povolenek ETS 1 a o odložení systému ETS 2. Jejich dopad by pocítili hlavně lidé, kteří jezdí pravidelně autem se spalovacím motorem a topí uhlím nebo plynem. Evropský parlament také už minulý týden odsouhlasil pravidla, která mají dopad povolenky ETS 2 zmírnit, hlavně zastropováním její ceny pro první roky platnosti. A doplňme, že vzniknout má také klimatický a sociální fond, který by nízkopříjmovým rodinám pomohl zvládnout vyšší výdaje na domácnost a přechod na bezemisní paliva. Podle nedávné studie Pek Research by průměrná domácnost platila o 450 korun měsíčně víc, než nyní bez povolenek. Domácnosti, které ještě stále topí uhlím, by si pak připlatili skoro o tisícovku za měsíc. Jaké změny může Česko v EU ohledně povolenek prosadit a co říká na požadavek premiéra Babiše odložit ETS2? Zpravodajka k této legislativě, poslankyně Evropského parlamentu za STAN Danuše Nerudová.
20: To ale pan premiér potom neměl podepsat klimatické cíle na rok 2050, které podepsal, a to pan premiér neměl vykřikovat v kampani, že zruší Green Deal a zruší ETS2, protože jak se ukazuje, tak v momentu, kdy se v radě lámal chleba a já jsem tu celou legislativu vyjednávala za Evropský parlament, tak premiér dal zcela ruce pryč a ministr životního prostředí nejezdil do rady na ta kýžená vyjednávání, čili teď neexistuje žádná většina proto, aby se to nadále odložilo, nebo aby se to zrušilo úplně, ale pro co existuje určitě vůle, je dál ten systém ETS2 vlastně změkčovat. V radě jsou státy, jako je třeba Polsko, nebo Maďarsko, nebo Španělsko, které chtějí dále vlastně změkčovat ta jednotlivá opatření, které ten systém ETS2 přináší.
21: To znamená lépe garantovat to, že ta povolení třeba nebude nad těmi 45 eury za tunu CO2.
20: Ano, já jako zpravodajka, tak v té legislativě, kterou já jsem vyjednala v trialogu, tak vlastně následkem posílení těch cenových brzd analytické studie ukazují, že cena futures klesla vlastně, ta cena té emisní povolenky na trzích futures klesla o 25%. U těch emisních povolenek je jedna taková jakoby odlišnost, ty emisní povolenky si ti, kteří je potřebují nakupovat, tak si je kupují na sekundárních trzích, nekupují si je na primárních trzích. Na primárních trzích si je kupují většinou velcí institucionální hráči, jako jsou třeba banky, takže ten trh má, je to trošku jiný jakoby charakter, ten trh s emisními povolenkami, nicméně ty studie, můžu jmenovat analytiky, třeba Wade, jasně ukazují, že těmi cenovými brzdami ta cena emisních povolenek skutečně klesne o 25%. Navíc té legislativě i vlastně došlo, že Evropská komise může vypouštět dvojnásobný počet povolenek na ten trh, aby vlastně snížila cenu těch emisních povolenek.
21: Jasně, čili aby neměla pokud překročit 45 eur, je to tak? A je to v reálných cenách, nebo v cenách tedy roku 2026, je to tak?
20: Těch 45 eur je v cenách roku 2020.
21: To znamená, že to bude kolem 60 eur.
20: Ano, kolem 60 eur. No a ještě teda samozřejmě komise předložila 17. července velkou revizi systému ETS 1, kde tedy tu legislativu ETS 2 neotvírá. Nicméně během toho trialogu já jsem ve 2 hodiny ráno prosadila, že komise vlastně musí přijít s celkovým přeskumem toho systému ETS 2 do konce října roku 2028, právě s přeskumem dopadu na domácnosti, což samozřejmě indikuje, že ta směrnice se určitě bude ještě znovu otvírat a budeme se bavit o těch jednotlivých parametrech. Proto, pokud by premiér myslel vážně to, že chce snížit dopady na domácnosti, tak bude vyhledávat spojence právě proto, aby se dále změkčovaly ty parametry. Ten systém nejde, neexistuje proto politická podpora ho úplně jakoby zrušit nebo odložit, protože dneska už existuje to je celá řada států, které to implementovaly, dokonce některé státy v tom systému už dokonce vybírají peníze za nízkou.
21: Je to tak, je to třeba Německo, Dánsko, myslím.
20: Přesně tak. Přesně.
21: Ještě se zeptám, vláda říká, že když se jí nepodaří tedy dát dohromady tu většinu a ten systém ještě odložit, ETS2, takže ho prostě v Česku nezavede. Je to jako reálná možnost a co by se tedy dělo?
20: No tak to se jedná o jednostrannou neimplementaci směrnice vlastně legislativy Evropské unie, jako tam se dá očekávat, že pokud bychom byli jako jediní v Evropské unii, tak samozřejmě by následovala pokuta. My už jsme v minulosti jednostranně něco neimplementovali a pokud si dobře pamatuju, tak tam byla jednorázově pokuta a 2 miliony eur, ale byla to taková jako marginální věc. Tady se dá očekávat, že ta pokuta by byla asi vyšší a nebyla by určitě jednorázová. Čili tudy cesta nevede, povede navíc, ten, kdo ten systém nebude implementovat, tak nebude mít přístup k těm penězům z toho sociálně klimatického fondu. Takže ta situace by byla taková, že Česká republika nejenom, že by zaplatila pokutu, ale občané, kterých se to týká, tak by neměli tu pomoc na to změnit zdroj vytápění nebo zateplit dům a potom by do toho systému vlastně spadli úplně naráz, aniž by tam měli nějakou dobu na to, aby se vlastně mohli připravit. Čili toto je čirý a krystalický populismus a znovu říkám, Andrej Babiš měl možnost podpořit mě jako zpravodajku v tom trialogu v radě, mohl tam najít většinu států pro ty věci, které já jsem navrhovala, protože já jsem mimo jiné navrhovala třeba, aby graduálně nabíhalo do toho systému, nabíhaly budovy určené k bydlení, ale tehdy prostě premiér nesehnal potřebnou většinu v radě a říkám, že pan ministr životního prostředí se vlastně vůbec těch jednáních na radě neúčastnil.
21: Ještě k těm ETS dvojkám, my jsme probrali vlastně ty dopady na domácnosti, ale premiér třeba mluví také o tom, že to bude mít dopad na rafinérie, že se dál bude snižovat jejich kapacita, protože tím, že se zdraží ta paliva, bude se od nich odcházet, což je ostatně cílem dekarbonizace Green Dealu, takže ale vznikne problém. Zabývali jste se tím jako Evropský parlament, těmi dopady i na průmysl?
20: Tak já se teda přiznám, že jsem strach pana Babiše o rafinérie nezaznamenala. To je pro mě docela zajímavá informace. Mně spíš přijde, že se bojí o prosperitu své benzinové pumpy, protože pokud se teda tak strašně obával o rafinérie, tak znovu opakuju, že neměl schvalovat a podepisovat cíl klimatické neutrality vlastně do roku 2050.
21: Tehdy premiér o tom mluvil. Evropa... Premiér o tom mluvil, když jel na návštěvu Bulharska minulém týdnu.
20: Ano, ano, já se mluvám, my jsme celý týden zasedali ve Štrasburku a měli jsme tam kanadského premiéra, tak to domácí dění u mě šlo trošku stranou, protože mimo jiné se právě jednalo i dodávky ropy a zemního plynu strategické do Evropy, tak se omlouvám, že tohle to jsem nezaznamenala. Nicméně Evropa se dohodla, že půjde tady tímto směrem a že na toto odvětví prostě rafinérii bude mít výrazný dopad ETS 2, respektive, že to odvětví to zasáhne, to ETS 2 je vlastně nástrojem, jak dosáhnout těch klimatických cílů. Je potřeba říct, že hnutí ANO prosazovalo uhlíkovou daň. Nikoli v systém emisních povolenek, ale uhlíková daň by taktéž měla vliv na cenu a taktéž by samozřejmě zvýšila cenu paliv a taktéž by samozřejmě negativně dopadala na biznis rafinerii. Já si spíš myslím, že to je pokus odvést pozornost od dopadů na domácnosti, protože premiérovi vždy šlo primárně o průmysl, nešlo mu ani tak o domácnosti.
21: No a právě...
20: a ten průmysl je především tedy systém emisních povolenek ETS 1.
21: Přesně tak, tomu bych se ještě
20: otevřen.
21: Přesně k tomu bych se ještě ráda dostala, protože to je další téma, která chce česká vláda řešit na úrovni Evropské komise, Unie, parlamentu, a to je přerušit vlastně fungování systému povolenek ETS 1. Připomenu, že ho teď platí elektrárny třeba a velké podniky, které znečišťují skleníkovými plyny. Je podle vás něco takového reálné? Děje se teď něco v tom systému, v tom smyslu, že by se dalo ten systém pozastavit a ty povolenky prostě nepoužívat?
20: Úplné pozastavení toho systému proto neexistuje v radě ani v Evropském parlamentu většinová podpora, ale existuje velmi výrazná ochota měnit parametry. Ona totiž, evropská politika nefunguje, takže něco zrušíme, zakážeme nebo něco nechceme, aniž bychom řekli, jak to chceme nebo nenavrhli jiné řešení. Tak to funguje evropská politika. Prostě když někdo něco nechce, tak musí navrhnout, ale jakým způsobem toho cíle dosáhne. Andrej Babiš bohužel podepsal ty cíle, chce zrušit ETS 1, ale nenabízí to řešení, jak těch cílů dosáhneme. Čili existuje velký apetit to změnit. Evropská komise teď navrhla změny parametrů. Pro českou ekonomiku je samozřejmě klíčové to, jakým způsobem budou upraveny speciální podmínky pro těžký průmysl, pro ocelářství, pro sklářství, pro keramický průmysl. To je to, co vlastně teď řeší Evropská Evropská komise. Je to takový jakoby soubor opatření, velkou diskuzi vlastně teď v parlamentu, protože já se účastním toho nejužšího vyjednávání v rámci EPP, tak vedeme vlastně velkou diskuzi o prodloužení období, po které by v tom systému existovaly zase emisní povolenky, jmenuje se to takzvaný lineární redukční faktor. My navrhujeme, že by se vlastně s těmi, že přesně, že by se nestahovali z trhu, že i po roce 2040 by na trhu mohly dál ty emisní povolenky být. Bavíme se třeba i o tom, že historicky, když se podíváme na výnosy z emisních povolenek systému ETS 1, tak zpátky do průmyslu se investovalo pouze 5%. Jsou státy, které z toho třeba hradily penze, nebo jsou státy, které z toho subsidiovaly cenu emisních povolenek pro průmysl, čili nešlo to do dekarbonizace. Tak teď se bavíme o tom, že pro některé členské státy a i pro Evropský parlament ten návrh komise, že 50% by mělo jít zpátky do průmyslu, je pro nás nízký. My bychom chtěli, aby do průmyslu šlo daleko více z toho, co se v tom systému vybere. Dále se třeba bavíme o tom mechanismu mimořádných cenových zásahů, který zdaleka Evropská komise nevyužívá tak, jak by ho mohla využívat. Tento týden jsme vlastně ve Štrasburku schvalovali pozici Evropského parlamentu, že vlastně v rezervě, ze které se uvolňují, to je ten systém Market Stability Reserve, ta rezerva tržní stability, ze které se uvolňují v případě potřeby povolenky pro to, aby se snížila cena, takže v té rezervě bude zachováno více povolenek. Já se přiznám, že jsem podporovala osobně řešení komise, která navrhovala, aby v té rezervě bylo více povolenek. Nakonec prošla verze parlamentu, nicméně i s tímto se samozřejmě dá ještě dál pracovat. Čili tady je velký apetit. Já myslím, že naším spojencem proto by mělo být Polsko, Maďarsko, Slovensko, protože na té druhé straně stojí země, které výrazně dekarbonizovaly. To jsou třeba země jako Lucembursko, Dánsko nebo Švédsko. Takže z mého pohledu u toho systému ETS 1 existuje velký prostor pro to, abychom upravovali parametry fungování toho systému.
21: Proto, aby se ten systém přerušil.
20: Přesně tak. Z mého pohledu opravdu neexistuje apetit pro to, aby se ten systém přerušil nebo aby se zrušil. Takový apetit fakt teda jako není.
21: Děkuji za rozhovor.
20: Díky za pozvání.
21: Tolik Danuše Nerudová, europoslankyně za STAN. Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.
0: Co jsou to přímé daně?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
1: Připomínka mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi, Český rozhlas Plus.
12: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
13: Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Rusko dnes pokračovalo v dronových náletech na Kyjev. Hokejisti Třince hájí extraligovou neporazitelnost na ledě Liberce. Na dálnici D5 na příjezdu do Česka z Německa blokuje provoz nehoda. A počasí zítra bude většinou jasno, je na ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a taky brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Podle Tejce by šlo o jednotky případů.
2: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
13: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a podle něj jde jen o nízké počty případů. Počet lidí s respiračním onemocněním roste. Podle odborníků patří mezi hlavní důvody chladnější počasí a taky návrat dětí do školy. Hlavní sezonu chřipky ale očekávají až později. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků na Vysočině Jana Bémová.
4: Příznaky jsou rýma, kašel, horečka, bolesti kloubů, v krku, únava. A v této chvíli je nejčastějšími původce jsou rinoviry, enteroviry, viry parainfluenzy, adenoviry a SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
13: Kyjev a kyjevská oblast byly prakticky celý den cílem náletů ruských proudových nepilotovaných letounů. Drony zasáhly mimo jiné dvě datová centra, čerpací stanici, 9-podlažní bytový dům a další civilní objekty.
22: Ruské drony zničily velkosklad spotřební techniky Kercher, oznámilo vedení firmy, podle kterého nebyl nikdo ze zaměstnanců zraněný. Hustý kouř se vznášel také nad centrálou mobilního operátora Kyivstar. Jeden člověk zahynul a tři byli zraněni při ruském útoku na civilní auta ve Višnevém.

0: chodit na tu stezku hlavně v červnu a budeme poslouchat, jestli už se nám tam zahnízdili nějaký ptáčci.
1: Sport. Třetí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Kladno hostí předposlední Olomouc. Odehraný čas a stav zápasu přidá Petr Kadeřábek.
2: 27. minuta je v polovině, Kladno Olomouc zatím 0-1. České Budějovice Litvínov a Kamil Jáša.
3: České Budějovice Litvínov v páté minutě druhé třetiny 2-1 pro domácí tým. Pavel Petr a zápas Liberec Třinec.
4: Skončila první třetina, Liberec prohrává s Třincem 0-1. O průběhu utkání Plzeň Hradec Králové informuje Ladislav Janouškovec.
5: Dvě minuty do konce první třetiny, Plzeň Hradec Králové 1-1. Jak to vypadá v souboji Vítkovice, Mladá Boleslav, poví Lukáš Kaleta.
6: 40 sekund před koncem první třetiny, Vítkovice vedou nad Mladou Boleslav 2-0. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: Začal. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Otevřená D5 u Rozvadova, nehoda na trojce u Olbramovic. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy je opět obnovený provoz na kilometru 138. Stále tam řeší nehodu osobního auta. Na místě byl i vrtulník záchranné služby, ten už ale odletěl. Dá se tak projet jedním pruhem a kolona se postupně rozjíždí. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy teď velmi opatrně u sjezdu na Velemín. Na 53. kilometru je čerstvá nehoda. Srazila se dvě osobní auta, jedno stojí ve středovém pásu, zasahuje do levého pruhu, takže se vybočuje, je to nepřehledný úsek, velmi opatrně. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna vázne provoz na mostě Šmejkalka, v zúžení na 22. kilometru se stále projíždí pouze jedním pruhem, kolona je z 19. kilometru, je to na 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm brzdí provoz omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru, také průjezdný vždy jeden pruh, kolony asi na 15 minut obousměrně. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy pozor za výjezdem z Olbramovic u Čapího hnízda, řeší nehodu dvou osobních aut, nesouvislá kolona je od Votic na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Co všechno se dělo ve vysílání v těch měsících a týdnech roku 1938, než přišel mnichovský verdikt? Jak se střídali naděje a pesimismus, klid a hysterie, věcné příspěvky s totální a často velmi temnou propagandou. Připomeneme si útržky historie zaznamenané pro budoucnost mezi červnem a koncem září roku 1938. Já jsem Jan Sebindubský a přeji vám všem inspirativní poslech.
1: Archiv Plus.
10: Pravděpodobné počasí zítra v sobotu. Proměnlivá, časem ještě značná oblačnost a místy přeháňky. Mírně chladno. Vyhlídka na počasí pozítří, pozvolné zlepšení a trochu tepleji. Dnes odpoledne se konala schůze politických ministrů, které předsedal dr. Milan Hodža. Schůze vyslechla referát ministra zahraničí dr. Krofty Bledské konferenci stále rady Malé dohody.
9: Kdo někdy navštívil jezero Bled v dnešním Slovinsku, jistě tuší, jak krásně tam mohlo na konci léta být. Ovšem, co mohlo platit pro počasí, neplatilo v tu chvíli rozhodně pro politiku. Toto zasedání Malé dohody z konce srpna 1938 se ukázalo být vůbec posledním v její historii a popravdě řečeno, mohla se tato formace tehdy na Bledu rovnou rozpustit. Na začátku jste slyšeli část unikátně uchovaných kompletních večerních zpráv z 26. srpna 1938. Ještě se k ním za okamžik vrátíme, snad jen pár slov k oné Malé dohodě. Když se podíváme na dobovou politickou mapu střední Evropy koncem 30. let minulého století, zjistíme, že toto uskupení tří zemí, tvořené Jugoslávií, Rumunskem a Československem, má poněkud podivný a zdánlivě nepříliš logický půdorys. Obkličuje totiž Maďarsko, proti kterému byla mimo jiné namířena

0: kvůli potenciálním snahám této části bývalé habsburské monarchie snažit se získat zpět to, o co po první světové válce přišlo. Jenomže v roce 1938 se Malá dohoda velmi rychle odebírala do historie. Především Jugoslávie si pomalu šla svou vlastní cestou. A na to bránit své členy, tedy i Československo, proti jakékoliv agresi už tento spolek opravdu neměl. A nic na tom neměnila třeba letecká soutěž států Malé dohody z přelomu srpna a září 1938, nebo přítomnost jugoslávských sokolů na tribuně v červnu a červenci 1938 při slavném všesokolském sletu.
1: Československá vlajka se vyhoupla na stožár a vedle ní vlajka bratrské Jugoslávie. Pan prezident republiky dr. Edvard Beneš vstoupil do své lože. S ním paní Hana Benešová. Stadion bouří. Paže mávají, bílé šáty se skví v jasném slunci. Pan prezident děkuje za všechny pozdravy. S panem prezidentem vstoupili do lože představitelé československého sokolstva a sokola jugoslávského.
0: Pamětníci tehdejšího 10. všesokolského sletu považovali dni na začátku července za nejspíš poslední vlnu radosti a hrdosti na Československo jako sebevědomou zemi, která má Evropě co dát a která se bude bránit. Po sletovém nadšení ovšem ještě během léta 1938 přišlo velmi odlišné politické počasí v Evropě. Pustíme si teď další část zpráv z 26. srpna 1938, ve které už zaslechneme zlověstné jméno Runciman.
2: Předseda vlády dr. Milan Hodža přijal dnes odpoledne francouzského vyslance v Praze de la Croix. V poslanecké sněmovně se konala dnes odpoledne schůze šestičlenného parlamentního výboru, na které byli přítomni předseda poslanecké sněmovny Jan Malipetr, předseda senátu dr. Soukup a poslanci dr. Rašín, dr. Meissner, dr. Dufek, dr. Klapka, dr. Patejdl, Ostrý, Chalupa a monsignor dr. Stašek. Poslanec dr. Meissner podal přehled jednání šestičlenného výboru se členy štábu lorda Runcimana. Předseda vlády dr. Hodža přednesl výklad o politické situaci v souvislosti s jednáním o národnostních otázkách a odpověděl na některé předložené dotazy.
0: Hodža, Malipetr, František Soukup, mimochodem politický veterán a jeden z mužů října 1918, ale taky poslanec Ladislav Rašín, syn slavného otce, který pak za okupace na své vlastenectví doplatí životem při práci v odboji. Ta jména něco znamenají a jsou spojena s fungováním prvorepublikové politiky v trochu jiné politické rovině, než je ta prezidentská. Říkám to proto, že ani vláda, natož prezident, sami o sobě nemohli bez ústavního zákona odhlasovaného Národním shromážděním, tedy oběma komorami parlamentu, sami rozhodnout o změně hranic státu. Přesto se to za pár týdnů stane. Při tom všem osudovém rozhodování stál parlament zcela mimo hru, což se pak stalo v některých okamžicích našich moderních dějin bohužel zvykem. V zářijových dnech roku 1938 se ve střední Evropě už samozřejmě naplno rozhořela propagandistická mediální válka. Mimořádně perfidní výkony v tomto směru předváděla vídeňská vysílačka, která drze vepsala do svého názvu všem Čechům známé Masarykovo heslo.
3: Pravda vítězí. Vídeňský vysílač vídeňský přináší vysílání české menšiny. Jedné ze svých posledních vysílání tázali jsme se. Bude válka? A seznali jsme, že chtějí národy všech států mír, protože válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler. Kdo tedy vlastně sve do války?
0: Tedy v tomto případě bych se nebál použít poněkud profláknutého výrazu štvavá vysílačka. Ještě jednou to ocituji, kdyby to snad bylo špatně slyšet. Válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler. Aby neměl případný posluchač čas tápat, hned se zvídně dozvěděl, co a jak.
4: Milí československí krajané, řekněme si přece jednou zcela otevřeně a poctivě, kdo je vinen hrozným nedorozuměním a napětí mezi Československou republikou a říší německou. Úplná čistá pravda zní, jsou komunističtí štváči a rozvratníci v Československu. Cizí živlí, agitátoři moskevští, židé a emigranti. Co s nimi má společného slušný a rozumný český dělník nebo sedlák?
0: Vyhrožovalo se tu bolševickou revolucí ve střední Evropě. Na tom sice něco bylo, ale naše předky v Československu tento typ nacistického antibolševismu nemohl nějak zvlášť oblažovat. A vídeňský vysílač pak zakončil své v uvozovkách denní zprávy z 10. září 1938 něčím na způsob dnešních propagandistických řetězových mailů.
4: Co to znamená, milí krajané? Co to znamená? Antikrist zvíhá hrozivě svou pitvornou tvář. Naše vlast, Evropa, je v nebezpečí. Démon vtahuje z Moskvy svou ruku do kultivované střední Evropy. Krev, teror, oheň, bída, neštěstí, vražda a válka jsou jeho průvodci. Hrozná to metla lidstva.
0: Ke všedním starostem předmnichovského vývoje, tak jak je zažíval každý na vlastní kůži, patřilo třeba i schánění materiálů vhodných k zatemnění. Už na konci srpna 1938 o tom proběhl v rozhlase následující rozhovor nejmenovaného redaktora s nejmenovaným majorem Československé armády.
2: Pane majore, že v mnoha rodinách přesto, že už je uděláno dost pro zatemňování v případě leteckého útoku, myslím, že se ještě nechápou dost dobře ty nejzákladnější povinnosti.
5: Máte pravdu. Ještě donedávna se občané domnívali, že protiletecká ochrana je jen obtěžováním, které si vymysleli úřady. Ale dnes už, bohu dík, se na věc hledí jinak.
2: Možná se zdržovala, tato otázka je peněžní.
5: Právě tak, jako nelitujeme peněz, jde-li o naše zdraví, nemáme litovat peněz pro své zabezpečení. V Německu mají heslo. Protiletecká ochrana není otázkou peněženky, ale otázkou charakteru.
2: Myslím, že jednou z nejdůležitějších složek protiletecké ochrany je zatemňování.
5: Ano, nejdůležitější, ale nejšpatněji chápanou. Lidé se totiž domnívají, že v případě válečného nebezpečí bude nutno zatemnit jen v době nepřátelského náletu.
2: Ovšem.
5: To je omyl. V době války bude muset zatemnění trvat od soumraku do svítání.
2: A jak se dá nejlépe omezit osvětlení, pane majore?
5: Podívejte se. Nejlépe, když na to půjdeme prakticky.
2: Ovšem.
5: Vezmeme například dvoupokojový byt. Nejméně starosti nám dá ložnice, kde stačí malá olejová lampička. Je-li dobře umístěna a zacloněna, můžeme pak klidně nechat okna v ložnici otevřena. Případně můžeme dát do ložnice lampičku elektrickou, 6-voltovou, takzvanou světlušku, kterou napájíme z osvětlovací sítě přes reduktor. Ovšem, i tahle žárovčička musí být stíněna.
2: No ovšem, nejlépe si myslím, když se vůbec nesvítí.
5: To by bylo nejjednodušší. Ale je přece nutno vždy, hlavně při útoku, mít alespoň orientaci v bytě. K nejnutnější orientaci stačí svítící barvy, jimž mohou natřít se kliky, vypínače, rukojeti. Jsou to takové barvy, kterých se používá například na svítící hodinka.
2: A nejsou drahé?
5: Kilogram stojí asi 140 korun. No. Ale s tím natřete 3 čtvereční metry. Vás, kterému jde jen o několik desítek čtverečních centimetrů, by to stálo tedy jen několik korun.
2: Výborně.
5: Všimněte si, jak je vždy otřená malba kolem vypínačů od prstů, hledajících je pod mě.
2: To máte pravdu. To si hned objednám a obstarám. Ale jak se to udělá se zatemněním ostatních místností, když se má pracovat a vůbec obývat ve stavu bdělen?
5: Na to je mnoho způsobů. Laciných i drahých. Ten nejprostší je zalepení vnitřních oken černým papírem, letenkou a podobně. Ve dne vnitřní okna necháme otevřena a z večera je zavřeme.
2: No, to je dobré, ale jak to udělat v zimě, pane majore, kdy musíme mít zavřená oboje okna?
5: V tom případě je dobré mít zatemňovací papír napjat na dřevěný nebo kovový rám, asi tak, jako bývají okna s organtínu proti hmyzu v letní době. Na okna se dá upevnit tento rám například háčky.
0: Někdy krátce po 10. září odvysílal Československý rozhlas prohlášení obce československých spisovatelů s podtitulem K svědomí světa. Obrátili se v něm na světovou veřejnost i na své kolegy v Evropě i v zámoří a pokusili se aspoň částečně zaplnit informační vákuum v demokratické propagandě československého státu.
6: Stojíte dnes na nejzazší výzvě evropské demokracie,
4: prohlašujeme s plnou odpovědností před dějinami, že katastrofou, která se připravuje, náš národ vinen není a nebude. Snažíme se ze všech sil zachránit mír, jenž je mírem nás všech, ale budeme stejně všemi silami bojovat za svobodu své vlasti. Proto se obracíme k vám, kdo jste především povoláni, abyste střežili to, co dosud bylo ctí a výsadou Evropy a vzdělaného světa. Úctu k pravdě, svobodu ducha a čistotu svědomí. Žádáme vás, abyste sami rozsoudili, kde je poctivá ochota k míru a spravedlnosti a kde je dobyvačná zvůle, používající všech prostředků násilí a lži. Vyzýváme vás, abyste objasnili veřejnému mínění svých zemí, že bude-li nám, malému a pokojnému národu, na nejexponovanějším místě Evropy vnucen nejtěžší boj, nebudeme bojovat jenom za sebe, za vás a za mravní a duchovní statky, společné všem svobodným a mírumilovným národům světa. Nikdo nezavírej oči před tím, že po nás by došlo na jiné národy a země. Prosíme všechny spisovatele a všechny lidi, kdo kulturu tvoří a kulturně žijí, aby rozšiřovali tento projev mezi národy světa všemi možnými prostředky.
0: Mezi signatáři je úctyhodná řada jmen s nejrůznějšími osudy a politickým zaměřením. Lidé blízcí hradu i jeho kritici. Levičáci, pravičáci, legionáři, ruralisté, katolíci i komunisté. V tomto složení a v takové jednotě se dotyční už později nikdy k ničemu nevyjádří. Někteří k tomu pochopitelně ani nedostanou příležitost, protože se konce války nedožijí.
4: Za obec spisovatelů podepsali projev Josef Čapek, Karel Čapek, Jan Čárek, Jan Čep, Václav Černý, Jaroslav Durych, Hanna Gregorová, František Halas, Adolf Hofmeister, Josef Hora, Hanuš Jelínek, Petr Jílemnický, Josef Kopta, Josef Knat, Jaroslav Kvapil, František Langer, Emil Boleslav Lukáč, Marie Majerová, Bohumil Matézius, Rudolf Medek, Vítězslav Nezval, Laco Novomeský, Ivan Olbracht, Ferdinand Peroutka, Marie Pujmanová, Miroslav Rutte, Jaroslav Seifert, Anna Marie Tilšová, Vladislav Vančura.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nad ránem 21. září 1938, to jest ve 2 hodiny v noci, probudili, jak je možná známo, vyslanci Francie a Anglie prezidenta Edvarda Beneše a předali mu ultimátum svých vlád. Z něho vyplývalo, že pokud Československo nepřenechá Německu oblasti s nadpoloviční německou většinou, vystavuje se hrozbě, že se stane viníkem vypuknutí války v Evropě, se všemi následky z toho vyplývajícími. To znamená, že mu nikdo z dosavadních spojenců nepřijde na pomoc. Ráno v 6 hodin vláda tento požadavek vzala na vědomí, přičemž premiér Milan Hodža údajně prohlásil, že o mravní stránce tohoto postupu není vhodno se zde šířiti. Bude to věc historie. Následkem tohoto výbušného zvratu se pak 21. a 22. září do éteru rozletěla skutečná smršť různých prohlášení a výzev ke klidu, protože emoce obyvatelstva byly pochopitelně vybičované na maximum. Propukly demonstrace a u Rudolfína se na známém shromáždění sešli občané žádající obranu republiky. To je ta známá situace, kdy se na jedné demonstraci vedle sebe sešli Klement Gottwald s už zmíněným Ladislavem Rašínem. Byla tu prostě odhodlanost to tak nenechat. Nám dnes neznámý člověk tak už 21. září žádal ve vysílání, aby se moci v zemi chopili generálové. Pozoruhodné na jeho lehce zmateném projevu bylo, že mluvil i k Němcům, kteří by ovšem asi museli rozumět česky.
7: Češi, Slováci a Němci žijící v Československé republice žádáme tímto, aby zachovali úplný klid a neničili sami svůj vlastní majetek a aby udělali následovní věc, kterou dneska provedla nynější vláda, což se snad všem Čechům a Slovákům i Němcům nezdá být i zavhodno. Všetní nyní Češi a Slováci i Němci v naší Československé republice nesou tíhu této podstaty, jenž se udělala. Proto vyzýváme všechny žijící Češi, Slováci, Němci, aby do rána zachovali naprostý klid a jelikož žádají, aby byla vláda generálů. Vládu generálů tuto, se sestávající se z generálů armádního inspektora Sýrovýho, Bláhy a Krejčího, je spřání lidů. Tyto lidé, které museli snad pod nátlakem určitých velmocí dát zem českou šanc nenáviděnému Němci, nemůžeme jenom tak nechat. Tuto zem jsme budovali, stavěli, za ní jsme krváceli, pro ní taky budeme žít a i se být. Proto žádám všechny žijící Čechové, Slováci i Němci na své Československé republice, by vyčkali dalšího postupu lidu, který žádá na všech frontách, aby území, jenž jsme budovali staletí a na něm žili, jak otcové, tak matky i synové, za něj taky i naše hoši, tátové rodiny padali, se jen tak lehce nedalo.
0: Den poté, co se vyrojila všechna tato prohlášení k národu, pak přišel další zlom. Totiž všeobecná mobilizace, vyhlášená 23. září 1938 večer. Co jí předcházelo? Další setkání Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgádenu, kdy vůdce s drzostí sobě vlastní stupňoval další požadavky vůči Československu a tím zahnal i jinak smířlivého britského premiéra poněkud do kouta. Následně tedy ani Anglie už nebyla schopná doporučovat Československu, že se nemá za žádnou cenu bránit. A fragment vysílané mobilizační vyhlášky se zachoval i v archivu Českého rozhlasu.
8: A vzdine teplé prádlo, po případě obu, způsobilu prepojnou službu a tu hodná používat místo erárnej obuvy. Dvotojníci a rotmajstry z povolania a mužstvo v činnej vojenské službe meškajúce na dovolenej, ako i dôstojníci a rotmajstri z povolania na dovolenej bez platu, sa vrátia i hneď a čo najrýchlejšie k svojim útvarom. Každá osoba, ktorá podľa mobilizačnej vyhlášky nastupuje do činnej vojenskej služby, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici najkratším smerom zo stanice najbližšej, najpríhodnejšej miestu pobytu, trvalého alebo dočasného, dostanete najbližšej tomu miestu, kde má nastúpiť do činnej vojenskej služby. Než nastúpi cestu, musí predložiť v nástupnej stanici výdajní cestovných lístkov k orazítkovaniu v svoj vojenský preukaz, vojenskú knižku, vojenský list, určovací alebo svolávací lístok, alebo jestli nemáš žiadneho takého preukazu, overovací lístok. Overovací lístok vydá obecný úrad miesta pobytu v zemi slovenskej a podkarpatoruskej obecný obvodný notár na požiadanie tým, ktorí nemajú žiadneho vojenského preukazu. Cestovných lístkov pokladňa nevydá.
0: Mobilizace probíhala vzorně mezi Slováky, Čechy a dokonce i částečně sudetskými Němci. Ale netroufám si odhadnout, kolik mužů se vykašlalo na různé byrokratické procedury a prostě sedli na vlak a přijeli na vlastní náklady. V každém případě víme, jak to celé skončilo. Díky mírové aktivitě především Nevilla Chamberlaina, ale i dalších mírotvorců, byl v Mnichově podepsán dokument, který vešel do dějin jako Mnichovská dohoda. Poté se věci daly do pohybu už zcela bez možnosti Československa být aktérem dění. Na závěr bych se spolu s vámi ještě jednou rád vrátil do 22. září 1938 a z toho velkého množství provolání k národu vybral část z projevu, který pronesl Lev Sichrava, místopředseda Československé obce legionářské a šéfredaktor legionářské

0: novinářského deníku Národní osvobození. Sichrava měl pravdu, když naznačoval, že selhání konkrétních vlád, byť v nepopsatelně tragický moment, ještě nemusí znamenat selhání národa nebo demokratických hodnot jako takových.
1: Po 20 letech se ukázalo, že Německo tento mír pokládalo jenom za příměří, jehož užilo k novému vyzbrojení. Spojenci si to uvědomili pozdě a dali se překvapit novými ultimáty. Uznali za nutné požádat nás o ústupek nesmírně pro nás bolestný. Chtěli jsme žít se svými německými spoluobčany v míru a rovnoprávnosti, ve společné domovině. Zneuznání této naší poctivé vůle je kruté a nespravedlivé. Ale není správné mluvit o zradě spojeneckých národů. Oni také ve svých širokých vrstvách cítí nesmírně bolestně ponížení, jež nám bylo vnuceno. Dejme pozor, abychom nelitovali svých přísných slov. Nesmíme učinit nic, čím bychom nepříteli usnadnili jeho snahu zrušit snad na dlouhá desetiletí ono nerozlučné spojenectví mezi národem naším a národy, jež za války nám dopomohli k vítězství.
0: Tolik Lev Sichrava. A k etapě těsně pomnichovské, tedy k začátku takzvané druhé republiky, se v tomto pořadu vrátíme v některém z dalších pokračování. Na dnešním Archivu Plus spolupracovali dramaturg David Hertl a mistryně zvuku Iva Podzimková. A vám děkuje za poslech Jan Sedmidubský. Naslyšenou.
2: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Měnová politika je nástroj, který centrální banka používá k tomu, aby zajišťovala nízkou, stabilní a tím i předvídatelnou inflaci. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle, což se jí někdy daří více a někdy méně. A k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje a nebo je drží na stabilní úrovni a tím i mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Proces, kterým centrální banka skrze úrokové sazby výš inflace ovlivňuje, popisuje ekonom Michal Skořepa.
4: Představme si svět, kde je inflace příliš vysoká, centrální banka chce tu inflaci snížit, tak zvýší tu svou základní úrokovou sazbu. Banky zvednou úrokové sazby na úvěrech, naopak zvednou, nebo by měly aspoň zvednout úrokové sazby i na vkladech. A teď přichází ten druhý krok, to znamená, jakmile jsou dražší úvěry, ať už pro firmy nebo pro domácnosti, tak firmy a domácnosti míň si půjčují, to znamená, mají míň peněz na to, aby si něco vůbec kupovali. A naopak, pokud jsou vyšší vkladové sazby, tak zase domácnosti a případně i firmy, pokud mají nějaké peníze a kde váhají, jestli to utratí nebo ne, tak je větší šance, že ty peníze uloží do bank. To znamená zkrátka v rukou té agregátní české poptávky je míň peněz a tím pádem se míň nakupuje, tím pádem je menší tlak na prodejce, aby zvyšovali, aby zdražovali, naopak oni spíš by raději asi zlevnili, protože vidí, že ta poptávka vysychá. No a to potom vede k tomu, že ta inflace, my jsme na začátku začali předpokladem, že je vysoká, se začne snižovat.
2: A stejně to funguje naopak. Působení měnové politiky je ale, jak vyplývá z logiky věci, poměrně složité a proto nefunguje na trhu rychle. Dopady změn úrokových sazeb se v reálu projeví zhruba za rok a půl. Pokud chce banka reagovat na inflaci rychleji, má k dispozici ještě jeden nástroj, a to měnový kurz.
4: Pokud centrální banka je schopna ovlivnit výši směnného kurzu, tak to je jakýsi přepočítací poměr, přes který se okamžitě mění ceny všeho, co se dováží a vyváží, čili tam ten efekt je relativně rychlý a kratší, řekl bych. Je tam určitý problém u tohohle toho kanálu v tom smyslu, že kurz se samozřejmě týká jenom některých věcí, zejména teda zboží, dováženého, vyváženého. Netýká se už tolik služeb. Málo kdo z nás jezdí k holiči prostě někam do Rakouska. Služby právě jsou relativně dlouho imunní vůči tomu kurzu. Takže na jistou část ekonomiky to má velmi rychlý dopad a na jistou část ekonomiky to má naopak velmi pomalý dopad, takže celkově si myslím, že to zas tak velký rozdíl není.
2: V praxi se centrální banka vybírá, zda bude primárně řídit úrokové sazby a měnový kurz zůstane jen doplňkovou veličinou, tak je tomu u nás a ve většině vyspělých zemí Evropy, nebo jestli bude ovlivňovat především měnový kurz, což obvykle volí centrální banky v rozvojových zemích. Na to, jak moc by centrální banka měla zvyšovat nebo naopak snižovat úrokové úrokové sazby, v různých situacích panují mezi ekonomy různé názory. Centrální banka musí v každém konkrétním případě dobře zvážit, zda při zvyšování sazeb na miskách vah převáží ten pozitivní efekt, kterým je zkrocení problematické inflace, nebo už by sazby mohla zvýšit tak vysoko, že by to mohlo vážně ohrozit ekonomické zdraví firem a domácností. A podle toho musí svoji měnovou politiku co nejlépe nastavit.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Poslední fáze závislosti byla vyloženě destruktivní. Pil jsem a bral cokoliv, co přišlo pod ruku a najednou jsem cítil, že buď přestanu nebo umřu. Ať už dobrovolně, nebo mě to zabije, říká o své závislosti adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus. Může se člověk ze závislosti léčit a vyléčit sám? A jak najít správnou hranici pečující výchovy tak, aby dětem nezačala škodit? Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
5: Máte za sebou 15 let závislosti, 15 let abstinence. Co jste se za tu dobu o sobě dozvěděl?
6: No, spoustu věcí. Ne vždy hezkých, teda musím přiznat, ale spoustu věcí. A myslím si, že hlavně jsem se dozvěděl, že o sobě, že mám nějakou cestu, po které můžu jít a můžu být spokojený. Tak to je takový jako, možná trochu klišé, ale je to tak jako.
5: Kdy vám bylo za těch 30 let nejhůř?
6: No, to, na to se těžko odpovídá a myslím si, že asi jedno z těch nejhorších období opravdu bylo v momentě, kdy jsem vlastně se rozhodoval, jestli půjdu anebo nepůjdu si nechat pomoc odborně. Tak to bylo období, který fakt já ve svém životě považuji za hodně jako obtížný.
5: Stýská se vám někdy po drogách nebo po alkoholu?
6: Jasně, neustále. Nebo nechci říct neustále, už je to mnohem lepší, ale občas ano, v těch těžkých situacích, ale i v těch radostných situacích se to děje.
5: Mimochodem, už jste se zbavil závislosti na nikotinu?
6: Ne, nezbavil.
5: Vy jste začal pít už ve 13. Co byl důvod?
6: No, myslím, že těch důvodů bylo víc, ale takovým tím hlavním důvodem bylo, že já už jsem ve 13, že to je věk, kdy člověk dospívá a řeší hodně vztahy s těma vrstevníkama a já jsem měl velký komplex ze svého těla, protože jsem byl takový, i teď jsem takový trošku jako větší, prostorově jinak řešený, jak by bylo, se dalo říct, ale měl jsem různý takový komplexy a zjistil jsem, že ten alkohol mi umožňuje vlastně být v té společnosti s těma lidma a necítit ten stůd, necítit tu úzkost. A to mě strašně oslovilo. Takže to byl ten důvod.
5: Po jak dlouhé době se z toho stala závislost?
6: No, úplně docela rychle si myslím, protože mě to fakt jako oslovilo hodně, ale protože já mám 13, 14 let, takže jako nemáte tolik možností, tolik přístupů, že a máte za sebou rodiče, že jo, takže který nějakým způsobem to korigovali, ale myslím si, že po 2-3 letech už jsem vykazoval nějaký známky závislosti určitě. No.
5: A kde přišly drogy?
6: Drogy přišly celkem rychle po tom alkoholu. To šlo v ruku v ruce. Dokonce si myslím, že třeba u té marihuany to bylo vlastně možná i dřív, že ta marihuana mě jaký oslovila vlastně tak celkem rychle, tak si myslím, že to bylo hodně souběžně. No.
5: A rodiče tušili? Co máte za problém?
6: Nemyslím si, že úplně takhle z kraje, protože jsem to uměl docela dobře skrývat, ale potom později určitě si toho nějakým způsobem všímali a myslím si, že trochu tušili.
5: Kdy vám začalo docházet, na jak tenkém ledě jste, co všechno se může stát? Předpokládám, že jako teenagerovi to asi úplně nedochází.
6: Přesně tak, nedochází. Myslím si, že až v momentech, kdy mě čekaly takové těžší životní zkoušky, typu dokončit školu, nastoupit do práce, založit rodinu, tak to byly všechno momenty, kdy jsem věděl, kdy jsem se víc dotýkal té reality toho, že hele, Karle, tohle co tě hodně limituje v tom to jako nějak jako udělat dobře. A, no, takže tam jsem to cítil hodně. No.
5: Jste říkal, že vám drogy a alkohol pomohly cítit se ve společnosti dobře, i když jste sám ze sebe dobrý pocit neměl. Bylo tam ještě něco víc, co vám přinášeli? drogy a alkohol?
6: No, oni mají spoustu pozitivních vedlejších účinků, že jo, tak myslím si, že všichni z nás zkusili alkohol a tak člověk se prostě v určitý fázi toho pití cítí dobře, to je prostě proto to lidi dělají, jo. Ale sebevědomí, sílu, energii, stav uvolnění.
5: A co vám vzali, drogy a alkohol?
6: Spoustu věcí. Určitě na čas. Vzali mi zdraví, to cítím i teď po těch 15 letech a snažím se o sebe pečovat. Vzali mi na nějaký čas moje blízké vztahy, což považuji úplně za to nejhorší, co se mohlo stát. A no, vzali mi tenkrát nějakou chuť do života.
5: Vy jste asi ve 30 se rozhodl, že s tím skončíte. Jak dlouhá cesta vedla k tomu uvědomění si, že buď umřete, anebo s tím musíte něco udělat? To je těch celých 15 let, jste si to uvědomoval, nebo to bylo až ta poslední destruktivní fáze?
6: Ne, až ta poslední fáze. Dokud člověk to sám před sebou schovává a vlastně jako popírá to, že nějaký problém má, tak tohle si vůbec nepřipouští, neuvědomuje. Ale pak už, když už je to nevyhnutelný a ta srážka s tou realitou je, tak se člověku vlastně jako uleví, že si uvědomí, že prostě na tom fakt blbě. A je zajímavý, že on se ten život jako diametrálně nezměnil v tu chvíli. On byl už docela dlouhou dobu dost podobný a stejný, ale prostě nějakou umíme to schovávat před sebou, umíme schovávat to, že jsme na tom fakt špatně. No a v tu chvíli jsem si vlastně jako uvědomil, že to takhle dál nechci, no, že prostě potřebuji změnu.
5: Vy jste měl ale docela štěstí na to, že vás přijali velmi brzy do léčebny v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Je to tak?
6: Já jsem si to vynutil, no, tak trochu.
5: Jste tam seděl na lavičce a čekal. Vy jste čekal a šla kolem paní doktorka, se kterou jste předtím mluvil o tom, že by vás mohli přijmout, ale že to bude trvat díl a vy jste se rozhodl, že si to tam vysedíte. Takže jste si to vyseděl.
6: Přesně tak. Seděl jsem si to tam, je to, zní to hrozně zvláštně. Ani to nebyla lavička, jsem tam seděl na zemi, ale vyseděl jsem si to, no. Já jsem měl úplně jako naivní představu o tom, že když přejedu do Bohnic, tak, že prostě najednou jako všichni padnou na prdel, vezmou mě tam.
5: Že vás vezmou do pokojíčku.
6: A oni mě nejdřív odvezli na záchytku, kde jsem strávil 24 hodin, abych se dostal jsem do nějakého druhu stavu, že jsem měl přes 3 promile tenkrát. A ještě jsem jako čekal, že pro mě jako přijedu na tu Bulovku, že se mě odvezl do těch Bohnic, to se taky nestalo. Jsem říkal, sakra, co já budu dělat? No, tak jsem došel k těm Bohnicím, tam jsem si set a čekal jsem, ale ne dlouho, pár hodin, takže dobrý.
5: Kina teď promítají dokument, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, ve kterém režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela svého bratra Davida a 2 bratrance, kteří žijí na ulici se závislostí, a ptá se sama sebe, jestli má svého bráchu pořád zachraňovat, nebo ho má nechat jít a mít ho ráda i s jeho závislostmi. Může člověk zachránit někoho, kdo to sám nechce?
6: Ne. Jednoduchá odpověď.
5: Jak těžké dilema je tohle pro rodiny závislých?
6: Je to hrozný, musí to být hrozný, nebo je to hrozný vlastně koukat na někoho, kdo se v tom životě nějak trápí a vědět, že ho nemůžu zachraňovat, když mu chci pomoct.
5: Taky se vás snažil někdo zachránit, i když jste nechtěl?
6: Spousta lidí, de facto všichni blízký okolo mě, se mi v určitou chvíli snažili nějak pomoct, ale já to nechtěl.
5: A když se ohlédnete za těmi 15 lety závislosti, věděl jste, co prožívají vaši nejbližší, nebo je tohle v alkoholovém a drogovém opojení člověku úplně jedno a nevnímá to?
6: Je to součást toho popírání. Vy si to nepřipouštíte, že byste mohli ubližovat. To až potom, v momentě, kdy si vlastně jako, kdy jsem si připustil to, že mám problém, kdy jsem dokázal vystřízlivět, kdy jsem nějakou dobu byl trochu funkční a už jsem mi vracelo nějaký to, chci říct, jako svěžejší myšlení, tak jsem si začal uvědomovat, co všechno to vlastně, jaký to měl dopad, což je teda hrozně, jako pro mě to bylo hrozně náročný, silný pocity viny a vyrovnat se s tím nebylo úplně jednoduchý. No.
5: A vzpomenete si, co byl ten poslední bod, ten moment, kdy jste si řekl, končím, začnu žít normálně, bez závislosti?
6: No ten moment byl...
5: Ty 3,5 promile?
6: Ne, to už... To bylo pár dní předtím. Ty 3,5 promile pro mě byla asi taková běžná startovací dávka, nebo respektive v 3,5 promilích jsem ještě nebyl opilej a tak jsem, jako cítil jsem se dobře. Což zní hrozně, protože 3,5 promile už je dávka, při který někdy lidi můžou umřít. Ale já jsem si to uvědomil někdy mnohem dřív. Myslím si, že jsem stál na nějaký opilosti, ne teda s úmyslem se zabít na nějakým vysílače, kam jsem vylez. A tak jsem jako koukal na to malé městečko, v kterém jsem žil a na ten dům, kde byly ty moje děti. Tenkrát říkal jsem si, sakra, ne, ty je prostě chceš vidět vyrůstat. Ty s nima chceš být. A to byl ten moment.
5: Dokáže člověk se závislostí skončit sám? Nebo to jsou spíš výjimečné případy?
6: Nemyslím si, že jsou to výjimečné případy. Myslím si, že hodně lidí dokázalo skončit se závislostí sami. Ale potřebujete k tomu jako...
5: Podporu?
6: Tak odbornou. Určitě. Ne, to ne. Ne. Já si myslím, že odborná podpora je fajn, ale je spousta lidí, kteří se ze závislosti dostali sami bez své pomocí, pomocí přátel, pomocí rodiny, ale jde to, jo, určitě. No.
5: Může si někdo jako vydat třeba ještě skleničku vína nebo pivo, nebo je to pořád, nebo je to už doživotní abstinence?
6: No dát si asi může, ale jaký to bude mít následek, nevím. Já to takhle mám. Já to mám jako doživotní abstinenci, protože já se opravdu bojím toho, že bych se v tomhle ohledu vlastně jako vrátil někam, kam jako jdu,
5: že
6: prostě
5: že by vás nechci. To zlákalo?
6: No jasně. Jako vlastně se bojím sám sebe, jo, té reakce. Ale nemyslím si, že to takhle musí mít všichni. A no... No, ale to se jako úplně nevylučuje s tím, že se jako, já mám kladný vztah k návykovým látkám a ke změněným stavům vědomí, takže to dokážu udělat i jinak.
5: Češi a Češky se dlouhodobě drží na předních příčkách světových žebříčků ve spotřebě alkoholu. Podle zprávy úřadu vlády o závislostech pije rizikově alkohol ohledem 1,5 milionu lidí. Proč se o škodlivosti a závislosti na alkoholu mluví míň než o závislosti na jiných drogách?
6: Je to kulturně podmíněná záležitost. Proto se o tom mluví míň, protože prostě alkohol je u nás dominantní látku, psychoaktivní látku, kterou používáme a asi si těžko umíme představit, že by jsme měli omezený přístup k alkoholu, že by jsme, i přesto, že víme, že třeba tohle jsou v principy, které fungují, tak je to pro nás nějak těžko představitelný, jako pro, obecně pro lidi prostě.
5: Míra tolerance k alkoholu je v Česku vysoká. Přibližně polovina Čechů a Češek podle průzkumu věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Je?
6: Ne.
5: Nebo ne?
6: Ne, rozhodně ne. Víme, že alkohol způsobuje spoustu negativních zdravotních dopadů, jak pro jednotlivce, tak pro to širší okolí a je prokazatelně karcinogenní, takže ne.
5: Vy jste byl závislý i na lécích. Jak velký problém v české populaci zneužívání léků je?
6: Velký. Myslím si, že o něco míň, no o něco, těch číslech, kdyby jsme hledali, tak si myslím, že těch lidí je o něco míň, ale je u nás spousta, teď z hlavy nevím, spousta lidí, kteří užívá nebo nadužívá léky, ať už s nějakým psychiatrickým účinkem nebo nějakým účinkem třeba proti bolesti.
5: Zabývá se tím někdo?
6: Myslím si, že nedostatečně, ale teď jsem zaznamenal nějakou aktivitu na ministerstvu zdravotnictví, kde vznikla nějaká pracovní skupina, která se před tím zabývá, chce a asi i bude, takže.
5: Říká adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Vaše závislost vás nakonec přivedla ke studiu adiktologie. Působíte jako terapeut, založil jste první online českou adiktologickou platformu. Myslíte si, že díky své zkušenosti rozumíte klientům líp?
6: Ne, nemyslím si. Já jsem si to původně myslel, že to tak bude, ale myslím si, že v některých věcech možná malinko víc, ale já osobně si myslím, že ten předpoklad toho, že když někdo prošel tou zkušeností, tak bude jako lepší adiktolog, lepší terapeut, jako úplně neplatí. A možná, že jsem si to tak jako trochu v koutku duše přál, ale není to tak. Myslím si, že dobrý člověk, nebo dobrý člověk, který pracuje v pomáhající profesi, ať už jako adiktolog, poradce, psycholog, terapeut, potřebuje úplně jiný kompetence. Dokonce někdy ta zkušenost trošku brání tomu procesu.
5: Jak dlouhá cesta vedla k tomu, než jste se ze závislého na alkoholu a drogách stal člověkem, který pomáhá a je vystudovaný adiktolog?
6: No, dlouhá, ale já jsem člověk, který ač byl takhle závislý a měl vlastně celkem jako silnou závislost, si myslím, tak jsem vždycky nějak inklinoval k tomu se učit a mě to učení baví, takže já jsem se prostě rozhodl, že se musím někde nějak vzdělávat, aby mě to jako udržovalo nějaký jako spokojenosti. No, no a řekl jsem si, že vlastně jako to, čemu rozumím, je trochu to stavebnictví, z kterého jako jsem přešel, a pak ty drogy. No,
5: tak jste se rozhodl, že budete.
6: Takže to byla ta cesta docela krátká.
5: Mluvíte se svými klienty o své zkušenosti, svěřujete se svým příběhem, nebo ne? Ne,
6: nikdy jsem s tím jako úplně záměrně nepracoval. Nikdy jsem to o sobě neprohlašoval. Až teď v poslední době jsem to vlastně nějak jako veřejně řekl. Takže se to sem tam klienti dozví a když se mě na to zeptají, tak s nima o tom mluvím. Ale že bych zpracoval ze své zkušenosti jako nějak jako explicitně, to ne.
5: A našel si vás někdo právě proto, že máte tu zkušenost a že si člověk třeba řekl, tak ten mi pomůže, protože ví jak na to?
6: To,
5: neřekl vám to nikdy?
6: Nikdo mi to neřekl, ale protože já pracuji v neziskové organizaci Sananim, kam prostě ty lidi přichází, protože fakt potřebují pomoc, tak se moc jako neptají. Mm-hmm. Potom možná časem se zjistí, kdo vlastně jste, ale no, tak jako tam pracuji jako nejvíc, takže a nemyslím si, že by někdo přišel do stacionáře, protože do té organizace, protože mám zkušenost, ale myslím si, že to je úplně kvůli něčemu jinému. A v soukromí praxi nevím, musel bych se zeptat.
5: Jak často se vám klienti vracejí s tím, že to nezvládli?
6: No, poměrně často a my jsme za to strašně rádi, že se vracejí, protože víme, že to je ta jediná možná cesta, která vede k tomu trvalému nějaký trvalý spokojenosti toho člověka.
5: A co lidi k vám nejčastěji přivádí? Už nemůžou dál, nemůžou pracovat, zasahuje jim to do vztahu, do života, nebo co je ten motiv, že si najdou člověka, který jim může pomoct?
6: Všechny, který jste vyjmenovala, a není žádný, který by převládal, ale většinou je to fakt už moment, kdy ten člověk začíná prostě přicházet o vztahy, přicházet o nějakou jistotu, přicházet o bydlení a přicházet o zdraví, nebo svým způsobem už to má nějaký reálný dopad na to zdraví, tak to jsou všechno problémy, proč to lidi přichází.
5: Mění se s věkem i závislosti, nebo člověk zůstává většinou u toho, na čem ujede hned na začátku?
6: Když ujede na něčem na začátku a vydrží u toho a stane se opravdu závislým, tak se to rozhodně bude nějakým způsobem vyvíjet a měnit. Jsou lidi, kteří dokážou vydržet u té jedné látky. Ten alkohol je jasným důkazem, protože vlastně myslím si, že spousta jako lidí má obavu z toho užít nějakou jinou návykovou látku, protože drogy, že do... Myslím si, ještě nedávné doby měli takovou pověst jako něčeho strašně nebezpečného.
5: Strašák.
6: Takže spousta lidí zůstane u toho alkoholu. Ale z mýho pohledu a z těch, když se koukám kolem sebe a vidím to u klientů, tak to má vždycky nějaký vývoj. A je úplně běžný, že člověk skočí z nějaký látky do nějaký látky.
5: Vy máte děti. Sám jste začal jako dítě pít alkohol, brát drogy. Jak s nimi mluvíte o svojí závislosti, o závislostech obecně, o tom, co je čeká, když něco zkusí?
6: Úplně otevřeně. S nima úplně od začátku, vlastně přiměřeně věku, jsem jim vlastně nějakým způsobem o sobě, oni to zažili. Část těch dětí to zažila prostě, tím přímým přenosu. Takže oni tomu byli vystaveni. Takže jsem s nima o tom jako musel mluvit a chtěl mluvit. A teďkom s nima o tom jejich experimentování se snažím taky otevřeně mluvit. Ví, že za mnou můžou přijít, ví, že mi to můžou říct a děje se to. A jsem za to strašně rád, protože to je jediný způsob, jak toho člověka dobře informovat a předejít nějakým průšvihu.
5: Co teď frčí mezi dětmi?
6: No, frčí nejvíc asi syntetický kanabinoidy, což je takový to, co se prodává v těch různých shopech a automatech.
5: Vláda se teď rozhodla, že zakročí proti kratomu. Jak velký problém je kratom v Česku?
6: Oproti ostatním látkám jako marginální, no, nebo ne marginální, to bych možná trochu přehnal, ale jako svým způsobem problém to... problémy to je, protože nějakou dobu kratom prostě tady byl jako v nějakým volným jakoby prodeji a lidi nevěděli, co to vlastně je.
5: A co to vlastně je?
6: Je to látka, která působí na stejný receptory jako jiný opioidní látky nebo jako jiný drogy nelegální, jako je heroin. A může vyvolat závislost. Jo. Mm-hmm. A to je to, co, s čím my se setkáme i v té praxi, že přes přichází lidi, který, studenti třeba, který v rámci zkouškového potřebovali zůstat zhůru a potřebovali se učit a začali to nějakým způsobem užívat a mysleli si, že to je prostě zelený bezpečný prášek, který jako mača, který prostě až ho nebudou chtít užít, tak ho nebudou užívat, ale zjistili po určitý době, že to prostě nejde.
5: Po jak dlouhé době na tom může vzniknout závislost?
6: To je hodně individuální a záleží, jaký množství ten člověk bere a taky záleží, jaký má predispozice pro to, aby se ta závislost rozvinula. To je hrozně důležitý. Takže to nejde úplně říct, ale myslím si, že celkem rychle, že v momentě, kdy se do toho člověk pustí a začne užívat určitý větší množství, tak během řádově možná nižších měsíců by se mohla rozvinout, ale to je fakt hodně individuální.
5: Kabinet chce posunout hranici prodeje kratomu na 21 let a chce zakázat taky online prodej a přísnější by měl být i prodej ve specializovaných obchodech. Je to správná cesta?
6: Něco z toho správná cesta možná je. Já třeba u toho prodeje 21 let jsem vlastně celkem za, ale přijde mi to hrozně nefér, kdy teda dělíme látku, která teda má podstatně nižší rizikový profil než třeba alkohol a alkohol bude brát 18 a kratom od 21 let. To je jedna věc. Myslím si, že už teď, jak je nastavená regulace, tak je této látky, protože my ji regulujeme, tak je nastavená jako skvěle. A nesouhlasím s online prodejem, se zákazem online prodeje, protože to vlastně může, jako může se stát to, že část těch uživatelů, kteří nemají tu možnost dojet si do toho kamenného obchodu, si začne vlastně vytvářet nějakou novou cestu a
5: černý trh.
6: A to je přesně to, co nechceme. No.
5: Jak kratom v těle funguje? Co to dělá?
6: No, on je takzvaný, má bifázický jako účinek. To znamená, že on v nižším množství vlastně ten jako stimuluje to tělo. On funguje trošku jako kofein nebo něco takového. Dokáže prostě jako člověka pozbudit a stimulovat. A to je lákavý pro ty studenty a pro lidi, kteří se chtějí jako udržovat svěží. No a velká jako výhoda a nevýhoda téhle látky vlastně je, že ve vyšším účinku působí sedativně. Jo. A takže tohle to on s tím tělem umí dělat. Myslím, můžete hezky regulovat to, jestli chcete být jakoby svěží, nakopnutá nebo nakopnutý. A nebo jestli chcete být potom utlumený. Takže stačí si jenom trošku víc a člověk může jít spát.
5: A dá se přesně určit ta míra toho, kdy to funguje jako stimulant a kdy vás to spíš utlumí?
6: U každého člověka to zase bude jinak, tam záleží na konstituci a na mnoha jiných věcech, ale ano, dá se to určit. Každý si to tam nastaví. Myslím si, že každý ten člověk, který začne užívat, tak to pozná, jaká ta dávka je.
5: V rozhovoru pro časopis Glance jste řekl, že jedním z nejrizikovějších stylů výchovy na vznik závislosti na alkoholu je hyperprotektivní výchova. Jak to?
6: No, úplně hodně zjednodušeně a ve zkratce je to proto, že vlastně my jako jedinci v rámci toho psychosociálního vývoje musíme procházet takovýma zkouškama jakoby. A musíme se učit, musíme se spálit o ty kamna, když bych to řekl hodně zjednodušeně. Musíme si prostě míry nabít tu hubu. No a v momentě, protože to jsou důležité zkušenosti, a v momentě, kdy nás od toho někdo někoho chrání, tak tuhle zkušenost nezískáváme a ona nám potom chybí v té dospělosti.
5: Takže to pak děti svádí k tomu víc zkoušet a experimentovat? Nebo když budu své dítě víc ochraňovat, tak má větší předpoklady, že jednou ujede na nějaké droze nebo alkoholu?
6: No, takhle bych to úplně nespojil. To je taková jako hrozná zkratka.
5: Hrozná zkratka.
6: Je to hrozná zkratka. Ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, když budete svoje děti hodně ochraňovat, což je pochopitelné. Já jsem rodič, takže vím, jaký to je, jako koukat se na to dítě, že, když trpí. Ale ono je rozdíl mezi jako podporou a ochranou. A když budete přehnaně to dítě ochraňovat, tak to na něho bude mít nějaký důsledek, to dítě prostě nebude mít zkušenosti, jak
7: nebude
6: se
7: odolné. Postav,
6: nebude odolné, přesně tak.
7: A kde najít tu správnou hranici, aby se dítě vyzkoušelo tu frustraci, aby se takzvaně spálilo o ta kamna, ale aby to přežilo?
6: No, to je hrozně těžká otázka, děkuju za ní. Strašně rád bych to věděl, i když si myslím, že v mém případě už je trochu pozdě, protože už mám to velké děti, který, to je těžký, no. To je hodně individuální a já jako rodič bych se koukal a pozoroval bych to u toho dítěte, co ještě je schopný nějak pojmout, kontejnovat, prostě nějak jako, no.
7: A nějaké první příznaky toho, že už je to mimo tu běžnou frustraci a kdy už se něco děje, tak tam první nějaký náznak je co?
6: No, teď bych potřeboval být trochu konkrétnější, jako ve vztahu.
7: A nebo že třeba dítě jede v drogách. Tak co je ta první, mě mělo varovat, když přijdu domů?
6: No, myslím si, že to jsou věci, které v určitý věku toho dítěte jsou těžko rozeznatelné, protože adolescenti se jako týhle fázi tak jako přirozeně trošku oddalují od rodičů.
7: Chovají se trošku
6: jinak, ale to oddálení může být trošku jako výraznější. A ten člověk, pokud vlastně jako on musí něco začít skrývat. A to si myslím, že ten rodič často může jako vycítit. Ale pak jsou to takové jako jednoduché věci, kdy najednou v noci spí, nespí, kdy se začnou ztrácet doma peníze, nebo začne být větší poptávka po penězích z nějakého důvodu, začne se víc kupovat oblečení a najednou se ztrácí to oblečení a různý jiné věci. Tak to jsou známky, že můžou být známky toho, že to dítě začíná experimentovat. No.
7: Říká adiktolog Karel Količ, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
6: Díky za pozvání.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Referendum o zpřísnění neutrality ve Švýcarsku neprošlo. Probyla jen necelá třetina hlasujících. České tenistky ovládly Billie Jean King Cup. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov popojíždí kolony kvůli omezení. A počasí zítra bude většinou jasno, jen ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů. Je neděle 27. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
9: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. Žádala to iniciativa blízká pravicovým lidovcům. Odůvodňovala to obavou, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Dnešní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
11: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
12: 30% haben hier zugestimmt.
11: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesí poplatků nářských

0: Srbsko, kterému dominuje jeho domovská Srbská pokroková strana. Koalici zatím předvolební průzkumy předpovídají vítězství. O novém prezidentovi nestihnou lidé rozhodnout zároveň s hlasováním o nových poslancích. Prezidentské volby se totiž musí konat nejméně 30 dnů od jejich vyhlášení. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Se v Lurdách sešel s oběťmi sexuálního násilí. Rozhovor s lidmi zneužitými katolickými kněžími patří mezi nejsledovanější části papežovy návštěvy Francie.
2: Církev musí mít podle papeže Lva 14. dost odvahy na to, aby začala sama u sebe a uzdravila hluboké rány a bolestivé chyby, které její členové způsobili. Podle vyšetřovací zprávy z roku 2021 duchovní ve Francii od 50. let sexuálně zneužili na 330 tisíc nezletilých. Jedním z nich je i Jean-Marie Delbos, kterého na přelomu 50. a 60. let opakovaně sexuálně napadl kněz v katolické škole nedaleko Lourdes. Papež se s ním a další oběťmi setká za zavřenými dveřmi. Organizace, která zastupuje oběti z katolické školy, to označila za nedostatečné. Vatikán podle organizace odmítl vyslechnout její návrhy na reformu církve. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Desítky lidí dnes oslavili 900 let od obnovy kaplen na hoře Říp. Připomněla to i slavnostní mše v kostele narození Panny Marie v nedaleké Rudnici nad Labem. Po ní se poutníci vydali přímo na vrchol Řípu.
3: Významné výročí bylo důvodem pro návštěvu Řípu například pro Olgu Starou. Přišla se svým synem.
4: Letos jsme tu tak po pátý na každý rok několikrát. My to máme v katastru, takže to máme v takovou srdeční záležitost tady ten Říp.
3: V kapli zazněla modlitba Te Deum za účasti pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
5: Pro mě je to velice symbolické, zvlášť předvečer svátku svatého Václava. Já jsem velice překvapen, kolik je tu lidí, takže takové krásné setkání na krásném místě.
3: Součástí programu bylo i požehnání zrestaurované sochy svatého Jiří uvnitř kaple. Z Litoměřicka Jan Beneš, Radiožurnál.
1: V Příchovicích u Tenvaldu dnes slaví divadlo Járy Cimrmana společně s Radiožurnálem jubilejní 60. sezónu. Do areálu u Čápa dorazili příznivci divadla i členové souboru.
6: Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
7: Říká cimrmanolog Roman Žluva. Během oslav soubor společně pokřtil knihu Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno.
8: Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, podnesal bys to taky.
7: Řekl Zdeněk Svirák, když knihu křtil pivem Pavouk. Na oslavy dorazil taky například Petr Bruckner, Miroslav Táborský nebo Miloň Čepelka. Ten v Příchovicích oslavil i své nedávné 90. narozeniny. Při oslavách taky moderátoři Radiožurnálu vyhlásili výsledek ankety o nejoblíbenější postavu z Cimrmanových her. Prvenství získal Karel Infeld Práchenský ze hry Záskok. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
9: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. O svém triumfu rozhodli v Šenčenu už ve dvou hrách, ve kterých Muchová porazila Kalininovou a Nosková Svitolinovou. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
10: Ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
9: V pátém kole hokejové Tipsport Extraligy se hraje 6 zápasů. Utkání Kladna s Olomoucí sleduje Petr Kadeřábek.
11: 53. minuta, Kladno Olomouc 1-4, České Budějovice Litvínov a Kamil Jáša.
12: Do konce třetí třetiny 13 minut a 9 vteřin, České Budějovice Litvínov 3-4, Pavel Petr, zápas Liberec Třinec.
13: Za 4 minuty začne třetí třetina, domácí prohrávají s Třincem 0-1. Vladislav Janouškovec, utkání Plzeň, Hradec Králové.
14: Po dvou třetinách vede Plzeň nad Hradcem Králové 2-1. Utkání Vítkovice Mladá Boleslav a Lukáš Kaleta.
15: Po dvou třetinách Vítkovice vedou nad Mladou Boleslaví 4-2. David Nekvinda sleduje zápas Brna s Pardubicemi.
16: 28. minuta utkání Kometa Brno, Dynamo Pardubice 1-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
14: kolony na D1 za Prahou a uzavřená devítka na Mělnicku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále brzdí provoz, omezení na mostě Šmejkalka. V zúžení na 22. kilometru je průjezdný stále pouze pravý pruh a kolona ze 19. kilometru stále asi na 20 minut. Na Pražském okruhu pak brzdí provoz, omezení u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru staví nový most přes okruh a projíždí se tak pouze jedním pruhem obousměrně a kolony jsou od sjezdu na Lochkov i Stodůlky vždy asi na 10 minut. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníka v Serpentinách u Medonu zhavaroval motorkář s osobním autem. Na místě byl vrtulník záchranné služby a provoz je zastavený. Objízdná trasa je ale velmi dlouhá, vede přes Doksy a Mšeno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Evropa potřebuje navrátit svůj velmocenský status, míní hnutí Evropská silová iniciativa.
19: Datová centra v Evropské unii budou muset prokazovat energetickou udržitelnost.
18: V jednom z berlínských okrsků se volilo v mešitě a výsledky nemile překvapily.
19: Asijské země se připravují na projevy klimatického jevu El Niño.
18: Čína se stala jedničkou v oblasti humanoidní robotiky.
19: Taková jsou témata následujícího pořadu.
18: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
19: Od mikrofonu vás vítají
18: Lenka Buriánková
19: a Ladislav Dvořák.
17: Svět ve 20 minutách.
18: Chtějí jednotlivé členské státy Evropské unie jednat samostatně nebo naopak uplatňovat moc společně? Druhá možnost znamená, že 27 je víc než jen jednotný trh. Komentují projev o stavu unie předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, spoluzakladatelé Evropské silové iniciativy Katrin Trautmannová a Guillaume Klosa a filozof Slavoj Žižek. Jejich komentář zveřejnil rakouský list Der Standard.
19: V roce 2027 se budou konat důležité volby v 9 evropských zemích, konkrétně ve Francii, Itálii, Španělsku, Polsku, Řecku, Finsku, Estonsku, Slovensku a Slovinsku. V těchto státech žije více než polovina obyvatel Evropské unie. I když budou tato hlasování ovlivněna tématy, jako jsou rostoucí životní náklady, imigrace, státní dluh nebo bezpečnost, všemi okruhy se vyne jedna zásadnější otázka. Chceme jako Evropané i nadále brát svůj osud do vlastních rukou nebo dovolíme, aby se nejdůležitější rozhodnutí dělala jinde?
18: Naléhavost tohoto rozhodnutí je zřejmá. Nedávné vítězství Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku není varováním jen pro Německo, ale pro celou Evropu. Aby Evropané vzali osud do vlastních rukou, musí být schopni bránit se, přestože Spojené státy omezují své závazky vůči spojencům. To také znamená zachovat podporu Ukrajině, dodržovat demokracii, právní stát a pluralitu médií, využívat umělou inteligenci ve prospěch všech, zajistit naši vojenskou, vědeckou, technologickou, energetickou a průmyslovou autonomii a zachovat náš sociální a environmentální model, domnívají se autoři.
19: My Evropané totiž často diskutujeme o obraně, aniž bychom definovali suverenitu, kterou má chránit. Mluvíme o konkurenceschopnosti, aniž bychom implementovali už známá řešení strategických slabin Evropy a přijali nezbytná politická opatření ke strukturálnímu zvýšení růstového potenciálu Evropy. Mluvíme o transformaci průmyslu, aniž bychom objasnili, jak se bude financovat. Zdůrazňujeme význam umělé inteligence, aniž bychom pro ní vytvořili společenskou vizi.
18: Kanadský premiér Mark Carney v návaznosti na Štrasburskou deklaraci z 27. listopadu 2025 výstižně popsal kolaps mezinárodního řádu jako důsledek rostoucího využívání energie, technologií, financí a dodavatelských řetězců coby nástrojů moci a nátlaku.
19: Tato otázka se ve čtvrtek ve Štrasburku dostala do centra pozornosti, když Carney promluvil k Evropskému parlamentu. Vyzval středně velké mocnosti k jednotnému postupu v době, kdy se rivalita mezi velmocemi stupňuje. Jeho přítomnost pozvedla tuto otázku na samý vrchol unijní politické agendy.
18: Ambice Evropy však musí jít ještě dál. Starý kontinent se nesmí spokojit se statusem středně velké mocnosti. Musí se stát demokratickou supervelmocí, mocnou, suverénní a neimperialistickou. Proto autoři textu spustili evropskou silovou iniciativu, jejímž cílem je zajistit, aby úsilí Evropy o přizpůsobení se geopolitickým výzvám bylo soudržné.
19: Doplňují, že občané zemí 27 nepožadují více Evropy jen abstraktně. Chtějí, aby Evropská unie byla víc než jen trh se společnými pravidly a postupy. Chtějí, aby se stala skutečnou mocností, která poskytuje ochranu, investuje, jedná proaktivně, činí rozhodnutí a podniká kroky, když vnitrostátní politiky nestíhají. Nejde o to, abychom si vybrali mezi vlastní zemí a Evropou, spíše jde o to, zda selžeme individuálně nebo zda budeme moct uplatňovat společně.
18: Transformací Evropské unie v demokratickou mocnost schopnou rychlé akce v dobách krize bychom nevytvořili superstát, který by ničil národy, ale spíše společenství, které by státům umožnilo řešit úkoly, které žádný z nich nemůže splnit sám, věří autoři komentáře.
19: Takový projekt by podle nich respektoval vůli unijních národů a rozmanitost členských států. Budoval by společné kapacity v klíčových oblastech obrany, energetiky, výzkumu polovodičů, dat, umělé inteligence a investic, zatímco rozhodování by zůstalo na místní nebo národní úrovni, kdykoliv je to nejefektivnější a nejlegitimnější.
18: Skutečná moc jistě něco stojí, ale přetrvávající bezmocnost by byla ještě nákladnější, varují autoři. Znamenala by větší závislost, slabší demokracie a erozi našich sociálních a environmentálních modelů. Ústřední výzvou je vyhnout se nerealistickým rozhodnutím, jako je zvyšování výdajů na obranu na úkor zdravotnictví, vzdělávání, výzkumu, sociálního zabezpečení, ochrany klimatu nebo kultury. Združování investic, které vyžaduje určitý rozsah, by mohlo toto dilema překonat.
19: Volby v roce 2027 se sice uskuteční na národní úrovni, budou mít ale celoevropské důsledky. Každé rozhodnutí jednoho státu v oblastech, jako je obrana, energetika, imigrace, industrializace, Ukrajina nebo technologie, ovlivňuje i ostatní. Aby se tato asymetrie vyřešila, je zapotřebí lepší koordinace mezi národními volebními kampaněmi. Všem kandidátům by měly být kladeny podobné otázky a měl by se porovnávat dopad jejich návrhů na chod 27.
18: Rozvíjet moc, uplatňovat suverenitu a zachovat evropský způsob života znamená v první řadě obnovit sdílenou svobodu jednání. Pro občany evropských zemí neexistuje jiný způsob, jak znovu získat kontrolu nad svou vlastní budoucností, uzavírají autoři komentáře v rakouském listu Der Standard.
19: Brusel v pondělí představil hodnocení datových center zajišťujících provoz umělé inteligence v oblasti dopadů na životní prostředí. Unijní komisař pro energetiku Dan Jurgensen to označil za první krok k přimění technologických gigantů k tomu, aby harmonizovali provoz datových center s klimatickými cíly Evropy, píše zpravodajský server Politico.
18: Nová pravidla, která vstoupí v platnost v srpnu 2027, ukládají velkým datovým centrům povinnost zveřejnit hodnocení jejich energetické náročnosti, spotřeby vody a využívání čisté energie na stupnici od A do G, podobně jako je tomu u systému hodnocení spotřebičů.
19: Přinese to značnou transparentnost a snad i motivaci, aby datová centra byla co nejudržitelnější, doufá eurokomisař Jurgensen. Nová označování je pro menší datová centra dobrovolné, ale později mají vstoupit v platnost i minimální výkonnostní standardy, které zvýší tlak na ty, kdo by se nechtěli chovat tak udržitelně, jak by si Evropská komise přála.
18: Systémy hodnocení energetické účinnosti datových center už zavedly Austrálie a Singapur. Nové označení navrhované Evropskou komisí by ale bylo celosvětově nejkomplexnější. Po technologických společnostech by totiž vyžadovalo transparentnost nejen ohledně spotřeby energie, ale i dopadu na místní a globální životní prostředí, a to prostřednictvím údajů o spotřebě vody, čistotě využívané elektřiny, opětovném využívání odpadního tepla a podobně.
19: Tato iniciativa má zajistit, aby Evropská unie obstála v závodě v oblasti umělé inteligence, aniž by musela slevit ze svého závazku dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.
18: Musíme k této otázce přistoupit tak, aby datová centra v budoucnu nezatěžovala naše energetické systémy a tím neohrožovala naši konkurenceschopnost, schopnost dekarbonizace či zajištění bezpečnosti dodávek pro naše občany, doplňuje eurokomisař Jergesen.
19: Provozovatelé se proti plánům komise stavěli, píše server Politico. Evropská asociace datových center v dubnu varovala, že tyto požadavky by zastavily investice a v červnu zdůraznila, že 27 musí upřednostnit své ambice v oblasti umělé inteligence před klimatickými cíly. Podle Evropské komise by se přibližně 20% evropských datových center mohlo ocitnout na nejnižší příčce nového systému hodnocení.
18: Jergesen vyzval technologické společnosti, aby snahy o regulaci jejich dopadu na životní prostředí vnímali jako příležitost, která by jim mohla pomoci získat si přízeň skeptické veřejnosti. Ve Spojených státech sílí odpor vůči infrastruktuře pro umělou inteligenci, a to částečně kvůli její obrovské spotřebě energie a vody. Podobné protesty se začínají objevovat i v Evropě. Eurokomisař pro energetiku nicméně naznačil, že Brusel nezavede celoevropská pravidla, která by provozovatele datových center nutila zajišťovat si vlastní zdroje čisté energie. To podle Jergesena zůstane v rukou jednotlivých států, uzavírá server Politico.
17: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Chadidžina Mešita v berlínské čtvrti Pankov vyzvala k účasti v nedělních zemských volbách. Místní imám je ale po výsledku hlasování zklamaný a zamýšlí se, proč v této městské části vyhrála Alternativa pro Německo, píše německý deník Berliner Zeitung.
18: Mešita se dokonce dostala na titulní stránky mezinárodních médií, jako jsou agentura Reuters nebo stanice Al Jazeera. Imám Sharjil Khalid se tvářil hrdě, když novinářům představoval společenskou místnost, kde hostí lekce Koránu a která se v neděli proměnila ve volební místnost.
19: Dalo by se říct, že jde o vzorovou mešitu. Voliči tam přišli v hojném počtu. Některým bylo jedno, že volí v muslimském svatostánku, jiní nad tím vyjadřovali nelibost. Berliner Zeitung ale podotýká, že některé volební místnosti se nacházejí také v kostelích.
18: Chadidžina Mešita se nachází v klidné čtvrti mezi rodinnými domky a komerčními podniky. Je považována za první mešitu na území bývalé Německé demokratické republiky a ve východním Berlíně. Její stavba před 20 lety vyvolala mezi mnoha obyvateli velké pobouření, zejména proto, že v oblasti tehdy nežili téměř žádní muslimové. Lidé se nakonec s mešitou smířili a v roce 2023 se v ní poprvé odehrály spolkové volby.
19: V průběhu let se situace sklidnila a lidé si na minaret i kupoli zvykli. Mnozí do mešity zavítají v rámci dne otevřených dveří. Zdejší imám se považuje za stavitele mostu mezi odlišnými kulturami.
18: Zemský volební komisař v pondělí zveřejnil výsledky voleb a odhalil, jak hlasovali lidé, kteří přišli do mešity. Výsledek Alternativy pro Německo se ve srovnání se zemskými volbami v roce 2023 více než zdvojnásobil, a to ze 14,3% na 34,4%.
19: Bylo by příliš zjednodušující automaticky odvodit postoj člověka k muslimům z jeho volebního rozhodnutí, tvrdí imám. Lidé podle něj volí strany z nejrůznějších důvodů.
18: Pro nás je jedinou možnou reakcí ještě více oslovovat naše sousedy. Opakovaně jsme je vyzývali, abychom je poznali a zapojili se do dialogu. A tato výzva je dnes možná relevantnější než kdy jindy, cituje Sharjila Khalida, deník Berliner Zeitung.
19: Asijské vlády horečně připravují opatření v reakci na nejsilnější zaznamenaný jev El Niño. Stovky milionů lidí se přitom musí připravit na souběh několika krizí, jelikož region zasahují extrémní horka, prudké deště a nedostatek potravin. O tom, jak se na rozmary počasí připravují některé státy, se rozepisuje britský deník Guardian.
18: Jev El Niño, poháněný mimořádně teplým tropickým Pacifikem a rozvíjející se souběžně s klimatickou krizí způsobenou lidskou činností, téměř s jistotou nabude vysoké intenzity koncem letošního roku a v průběhu roku 2027.
19: Světový potravinový program varoval, že tento mimořádně silný meteorologický jev pravděpodobně uvrhne do stavu akutního hladu zhruba 50 milionů lidí. Vlády asijských zemí proto připravují mimořádná opatření.
18: Například úřady v Hongkongu musely upravit pravidla pro práci poté, co město 9. srpna zaznamenalo nejteplejší den v historii. V obdobích extrémních veder se od firem očekává, že upraví pracovní dobu a zajistí pro své zaměstnance chladící zařízení i přestávky na odpočinek.
19: V pevninské Číně byla zahájena kampaň zaměřená na přípravu na extrémní počasí a ochranu úrody před výkyvy, jakými jsou sucho a prudké deště. Peking plánuje modernizaci monitorovacích systémů včasného varování a v červenci spustil celostátní iniciativu, která vybízí města k vypracování map klimatických rizik. Ty mají pomoci identifikovat oblasti nejvíce ohrožené záplavami a extrémními vedry.
18: Tchaj-wan přistupuje k předpovídanému extrémnímu počasí jako k mimořádné situaci a připravuje se pomocí postupů, jaké by uplatnil při nácviku reakce na teroristický útok či zemětřesení. Začátkem září tento ostrovní stát uspořádal rozsáhlé cvičení simulující tři po sobě jdoucí dny s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia. Do praktických cvičení se zapojili stovky lidí. Simulovaly se při nich výpadky dodávek elektřiny a vody, problémy v železniční dopravě, selhání klimatizace i případy hromadného úžehu či úpalu, vyjmenovává Guardian.
19: Indická vláda zaujala mimořádně ostražitý přístup s cílem vytvořit to, co tamní minister zemědělství označil za ochranný štít pro zemědělce. Ve více než 350 ohrožených okresech úřady posilují infrastrukturu pro zadržování a využívání vody. Kromě toho nabádají zemědělce k pěstování plodin, které vyžadují méně vody a mají kratší vegetační dobu, jako jsou například luštěniny a proso.
18: Nejprudší dopady jevu El Niño však v tomto regionu pociťuje Srí Lanka. Nedostatek srážek a vysoké teploty zde dosáhly takové intenzity, že země čelí nejhoršímu suchu za poslední desetiletí. Více než 160 tisíc lidí se nyní potýká s nedostatkem pitné vody, protože vyschlo několik důležitých přehrad.
19: Úřady musely také uzavřít turistické oblasti Národního parku Jala, domova levartu, slonu, krokodýlu a jelenu skvrnitých a dovážejí vodu v cisternách k naplnění vodních nádrží, aby zvířata ochránili před úhynem. V laguně u města Mulejtivu na severovýchodě Srí Lanky uhynuli kvůli nedostatku sladké vody tisíce ryb.
18: V jihovýchodní Asii je El Niño umocněna řadou probíhajících krizí, upozorňuje Guardian. Válka v Íránu narušila globální energetické a dodavatelské řetězce a zvýšila ceny hnojiv, což region neúměrně zasáhlo. Hustý opar způsobený sezónními požáry v Malajzii a Indonésii současně dusil města a poškozuje lesy.
19: Během El Niño v letech 2023 až 2024 se vládám zemí jihovýchodní Asie podařilo zmírnit dopady na zemědělství úpravou secích kalendářů a hospodařením s vodou. Tyto strategie ale nebudou podle odborníků stačit k řešení současné situace. Už teď se předpokládá, že regionální výnosy rýže klesnou až o 10%.
18: Filipíny, Malajzie a Indonésie jsou obzvláště zranitelné vůči změnám cen potravin, připomíná Kaur Luderová, hostující odbornice v rámci programu zaměřeného na změnu klimatu v jihovýchodní Asii při Institutu Yusufa Ishaka v Singapuru. Zatímco v Singapuru lidé vydávají za jídlo jen asi 10% svých příjmů, v případě obyvatel Indonésie to může být polovina i více. Jakékoliv zvýšení cen je proto postihuje nepoměrně silněji.
19: Vzhledem k tomu, že případný růst cen může u lidí vyvolat zoufalství a hněv, Luderová prosazuje, aby státy vnímaly potravinovou bezpečnost jako otázku národní bezpečnosti. Zejména v Indonésii a na Filipínách závisí sociální stabilita do značné míry na cenách potravin. Rýže je pro tento region životně důležitá, podotýká expertka.
18: Jižní Korea zažila na jeho východě země nejsušší červenec v historii měření. O několik týdnů později přišel nečekaný obrat v podobě povodní. Horko bylo tak intenzivní, že farmáři přišli o úrodu brambor.
19: Jihokorejská meteorologická agentura přepracovala systém varování před vlnami veder a přidala nejvyšší stupeň, která aktivuje oficiální pokyny k zastavení neurgentních venkovních prací. Děje se to, jakmile pocitové teploty dosáhnou 38 stupňů Celsia. V celé zemi už týdny bzučí telefony, ze kterých se ozývá vládní varování, aby lidé zůstávali doma během nejteplejších hodin dne.
18: Na příchod takzvaných supertajfunů se připravuje Japonsko. Odborníci tento jev připisují kombinaci klimatického jevu El Niño a globálního oteplování způsobeného lidskou činností. V minulosti byl El Niño v Japonsku spojován s mírně chladnějšími léty. V důsledku rostoucích teplot mořské vody však působí opačně. V letech 2023 až 2024, kdy se El Niño naposledy projevil, meteorologové zaznamenali rekordní horka s vysokou vlhkostí vzduchu.
19: Japonsko zaznamenalo svůj první oficiální extrémně horký den, neboli kokušoby, v červenci, krátce po začátku aktuálního jevu El Niño. Tento japonský termín, zavedený v dubnu s cílem zdůraznit zdravotní rizika spojená s rostoucími teplotami, označuje dny, kdy rtuť teploměru překročí hranici 40 stupňů Celsia. Nyní, když letní horka ustupují, se země připravuje na příchod potenciálně ničivých tajfunů.
18: Veřejnosti se doporučuje přijmout opatření na ochranu sebe i svých domovů, dbát na oficiální varování týkající se evakuace a zajistit si zásoby jídla a vody. Obyvatelé bytových domů jsou vyzýváni, aby zajistili nebo uklidili dovnitř květináče a nábytek, zkrátka vše, co by se během bouře mohlo stát nebezpečným létajícím předmětem.
19: Ministerstvo infrastruktury oznámilo, že vytipovalo několik vysoce rizikových podjezdů na státních silnicích, které budou při silném dešti preventivně uzavírány. Podjezdy se staly předmětem obav poté, co v srpnu během rekordních dešťů v prefektuře Chiba, východně od Tokia, utonuli dva řidiči uvěznění ve svých vozech, uzavírá britský deník Guardian.
18: Čínská společnost UBTech spustila první inteligentní továrnu na světě, kde humanoidní roboti sestavují robotické stroje. Jedná se o masový projekt, jehož roční produkce by měla přesáhnout 10 000 kusů, píše polský list Řeč pospolita.
19: V autonomní oblasti Guangxi-Chuang se naplňuje sci-fi scénář. V jedné z továren stroje vstupují do fáze sebereplikace. Ve městě Liouchou byla v závodě o rozloze 14 000 metrů čtverečních instalována první komerční montážní linka určená pro autonomní výrobu dvounohých průmyslových strojů. Zařízení je světovým unikátem, protože zavádí koncept, kdy roboti staví roboty.
18: Závod postavila čínská společnost UBTech ve spolupráci se společností Digital Industries Software, i když klíčovou roli v projektu sehrála společnost Siemens. Německý gigant využil plánování pomocí virtuálního nástroje Plant Simulation. Virtuální zmapování logistických a mechanických procesů ještě před prvním výkopem umožnilo eliminovat problematická místa a zkrátit fázi spouštění výroby.
19: V průběhu celého projektu převzali tradiční, opakující se manuální práce robotické stroje Cruiser Y1 a Cruiser S2. Tyto specializované jednotky jsou zodpovědné za vykládání, paletizaci a přepravu komponentů v halách. Během finální montáže stroje Cruiser spolupracují s autonomně naváděnými vozidly, dálkově ovládanými manipulátory a robotickými rameny.
18: Flexibilitu procesu zajišťují pracovní stanice s možností otáčení se o 360 stupňů. Umožňují bezproblémové přechody mezi pokročilými humanoidy Walker S a servisními jednotkami Cruiser na stejné montážní lince, a to bez jakýchkoliv prostojů.
19: Automatizace se rozšířila i na kontrolní kvality a řízení skladu. Než se humanoidní robot připraví k dodání zákazníkovi, projde více než 4hodinovým zátěžovým testem všech mechanických a elektronických systémů. Stroj poté vstupuje do specializovaného inspekčního tunelu, kde kamery s vysokým rozlišením detekují mikroskopické vady v externích součástkách.
18: Pro společnost UBTech se škálování provozu promítá do finančních výsledků. V první polovině letošního roku firma dosáhla tržeb v hodnotě téměř 179 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o více než 104%. Jen prodej humanoidních robotů se zvýšil o působivých 268%. Celkem během tohoto období sjelo z montážních linek přes 16 000 strojů.
19: Data z Čínského národního statistického úřadu ukazují, že jen v červenci opustilo místní továrny téměř 100 000 průmyslových robotů, což představuje meziroční nárůst o 30%. Celkový objem vyrobených strojů za prvních 7 měsíců roku 2026 dosáhl na 635 tisíc kusů. To je v meziročním srovnání nárůst o téměř 29%.
18: Jak zdůraznil viceprezident společnosti UBTEC Pchang Tien-sin, čínská robotika se stala globálním lídrem právě díky vyspělosti čínského průmyslového ekosystému, kde masová výroba složitých převodů a senzorů umožňuje pracovat s konkurenceschopnými náklady, uzavírá Polský list Řeč pospolita.
17: Svět ve 20 minutách.
19: Dnešní vydání připravil Jakub Rérich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bidžovskou přejí
18: Lenka Buriánková
19: a Ladislav Dvořák.
20: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
17: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
20: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Blíží se test popularity Andreje Babiše. Sněmovna schválila v prvním čtení zmrazení platů politiků. Americký prezident chtěl venezuelskou ropu a dostal ji. Tvůrci umělé inteligence požadují regulaci. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
17: Názory a argumenty.
18: Tématům politických debat v Česku, které se neustále vrací, patří mimo jiné požadavek na zmrazení platů politiků. Současná koalice příslušný návrh nedávno schválila v prvním čtení v parlamentu. Nad možnými dopady se zamýšlí komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
21: Ze seznamu předvolebních populistických tahů si můžeme odškrtnout takřka povinnou položku. Sněmovna v prvním čtení schválila návrh poslanců ANO na zmrazení platů politiků. Jistě to bude populární krok. Nicméně pojďme, jak se dnes módně říká, proti srsti a nepopulárně konstatovat, že jde o úplný nesmysl. A to ze všech pohledů, které se neomezují jen na primitivní emoci nechuti společnosti k politické třídě. Především jde o nesmysl věcný. Pokud se tvrdí, že by politici měli dýchat se společností, a není na tom nic špatného, tak proč pro boha mrazit jejich platy zrovna nyní? Vždyť ekonomice se vcelku daří, platy i mzdy rostou, v druhém čtvrtletí to bylo oproti minulému roku nominálně přes 6%, reálně o více než 4%. Mrazit platy politiků má snad nějaký symbolický smysl v krizi, ale teď proto není důvod ani náhodou. A navíc, proč platový růst zarazit na 5 let, když přeci nemůžeme vědět, jak se bude ekonomika vyvíjet? Pokud to bude dobré, tak proč by z toho jako jediná část společnosti neměli profitovat politici, kteří mají notabene na situaci země podstatný podíl? Za druhé jde o nesmysl procedurální. Pokud se zmrazí platy politiků na 5 let, tak samozřejmě po této době skokově narostou, klidně o 30%. Jde o známý cyklus české politiky. Populista zmrazí platy, ty po rozmrazení raketově narostou, populista se vyděsí a jde mrazit znovu. Populista tak funguje vlastně jako periodicky se rozbíjející mraznička. Není divu, že to pak ve společnosti trochu páchne. Proč místo toho nenastavit platový automat a už na to nikdy nesahat? Správně, populista, mrazič by si neměl s čím hrát. Za třetí, jde o nesmysl z pohledu psychologického. Jestliže chceme, aby někdo vykonával svou práci dobře, musíme ho samozřejmě dobře zaplatit. Je pozoruhodné, že to společnost chápe ve všech profesích. Nikdo například neříká, že by se měly mrazit platy lékařů, vojáků nebo učitelů. Přitom se současně kdekdo tváří, že u politiků by to mohlo nebo dokonce mělo být jinak. Autor tohoto textu opakovaně píše, že politici jsou vlastně manažeři státu a pokud má stát fungovat, tak musí být manažer dobře zaplacen. Ne, že se budeme tvářit, že by měl pracovat ideálně zadarmo pro vlastní čest, slávu a dobro našich lidí. Člověk sice může být dílem homo empaticus, ale vždy je také homo economicus. A s tímto vědomím je nutno, pokud máme zachovat elementární racionalitu, k odměňování politiků přistupovat. Nejdůležitější je ale pohled pragmatický. Pokud přitakáme iracionálnímu volání po mrazení platů politiků, kdo pak asi do politiky bude převážně chodit? Ano, správně. Budou to oligarchové či vykukové, kteří peníze z politiky opravdu k ničemu nepotřebují, ale za to potřebují, aby se zákony a celkové fungování státu nastavovalo tak, aby to vyhovovalo jejich biznisu. No a za druhé to budou, jak to jen říci, osobnostně méně kvalitní lidé, kteří jim v tom budou ochotni za drobný peníz na zmrazené výplatní pásce asistovat. Abych se nedopouštěl kategorických tvrzení, samozřejmě stále bude řada lidí, kteří do politiky půjdou opravdu sloužit společnosti. A to přesto, že je není ochotná adekvátně ocenit a naopak se na ně dívá skrz prsty. Takovým lidem samozřejmě budíž vzdána čest a patří jim dík. Ovšem spoléhat jen na ně je podobné, jako bychom ve starosti o potřebné spoléhali jen na charitu a kašlali na dobrou funkci profesionálního sociálního systému. Dnes se říká, že je třeba odhodit politickou korektnost a říkat věci na plná ústa. Hodnocení návrhu poslanců ANO, vedených pevnou rukou jejich oligarchického předsedy, který peníze z politiky ve formě platů opravdu nepotřebuje, proto nemůže znít jinak než verichovsky. To je blbý, to se bude líbit. Je to samozřejmě skvělá definice populismu jako takového. Patří k ní ale ještě dodatek. Konečné důsledky populistické praxe bývají tak v uvozovkách blbé, že se nemohou ve finále líbit skoro nikomu. Z výše popsaných důvodů je doufám zřejmé, že v případě mrazení platů politiků to může jen těžko dopadnout jinak.
18: Dodává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zvyšující se ceny základních komodit, hlavně fosilních paliv, jsou špatnou zprávou nejenom pro obyvatele Česka, ale zejména pro její vládu. Premiér Andrej Babiš totiž bude muset na rostoucí životní náklady svých spoluobčanů chtě nechtě reagovat. Domnívá se publicista Jan Vávra.
0: Zatím to vypadá, že všechno funguje. Preference hnutí ANO se drží na úrovni výsledku voleb. Nejnovější průzkum Medianu přisuzuje Babišovu politickému projektu dokonce 34%. Jeho pozice na politické scéně se zdá být neotřesitelná a jeho politických protivníků se spíše zmocňuje deprese. Ale zatímco na palubě se stále tančí, na kapitánském můstku lze pozorovat známky nervozity. Obavy vzbuzuje především růst cen základních komodit. Ceny ropy a zemního plynu jsou podle expertů krok před prudkým vzestupem. Benzín se u pumpařů prodával za 45 korun, diesel těsně pod 50 korunami za litr. České domácnosti, které topí plynem, čeká od ledna zdražení o třetinu. Na vině je válka na Ukrajině, v Hormuzu a nyní i další ohrožení lodní dopravy u Jemenu. Vicepremiér Karel Havlíček už hovoří o energetické krizi. Zdražení životních nákladů obyvatelstva je politický problém. To Andrej Babiš, na rozdíl od bývalé vlády, dobře ví. Přesvědčil se o tom za covidu, kdy vyvolal chaos a odstartoval jednu z nejvyšších inflací v Evropě, známou jako Babišova drahota. A prohrál na tom volby. Proto také Babišova vláda oznamuje od října znovu zavedení regulace cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Nikdo neví, kam ceny porostou, ale je jasné, že veřejnost to pocítí. Babiše jistě znepokuje příklad Donalda Trumpa, kterému růst životních nákladů obyčejných Američanů silně komplikuje vyhlídky na další neomezené vládnutí. Andrej Babiš určitě ze zdražování energií obviní Evropskou unii. Karel Havlíček už teď říká, že smrtící přísadou krize je Green Deal. Čeští politici obecně úspěšně tají při veřejnosti, že investice do obnovitelných zdrojů by nás zbavily závislosti na naftě, plynu a uhlí. Andrej Babiš si je vědom toho, že jeho pozice na politické scéně je přímo závislá na slibovaném zvýšení životní úrovně většiny obyvatel. Proto Česká republika míří k tak obřímu dluhu státního rozpočtu. Andrej Babiš, Karel Havlíček i Alena Schillerová hovoří o nutných investicích, ale když přijde na podrobnosti, ukáže se, že jde o takzvané investice do lidí, což je eufemistický výraz pro uplácení určitých skupin obyvatelstva, jako jsou třeba důchodci nebo státní zaměstnanci. Pokud nastane energetická krize, o které hovoří Karel Havlíček, bude mít Andrej Babiš dvě možnosti. Buď nechat na své voliče dopadnout další Babišovu drahotu a riskovat volební porážku, nebo dál Českou republiku brutálně zadlužovat, až státní finance skončí někdy v budoucnosti nárazem do zdi. Není těžké uhádnout, k jakému řešení se politik Babišova naturelu přikloní. Je ale pravděpodobné, že ani další zadlužování země nebude stačit na splnění slibů, kterými před volbami zasypával svoje voliče. Pak se ukáže, co je skutečným zdrojem Babišovy popularity. Zatím se většina politiků a politologů domnívá, že Babišovy preference pramení z toho, že své voliče uplácí. Co když má ale tento 72-letý miliardář pro své sociálně slabší voliče podobné kouzlo, jako má Donald Trump pro své republikánské voliče, kteří mu odpustí skoro všechno? Následující vývoj nám tedy může dát odpověď na otázku, zda si Andrej Babiš své voliče skutečně koupil, nebo v něm tyto skupiny společnosti vidí nového spasitele. Je to možná poněkud teoretická otázka, ale na druhou stranu nám může prozradit něco zajímavého o české společnosti. V současné opozici ovšem energetická krize nabízí celkem unikátní příležitost. Je ovšem otázkou, zda ji její vůdci budou schopni využít.
18: To byl publicista Jan Vávra. Když před časem vystoupil americký prezident Donald Trump před OSN v New Yorku, věnoval ve svém projevu před valným shromážděním velkou pozornost Venezuele. Je totiž velice pyšný na dohodu, která umožní Spojeným státům kontrolovat bohatá venezuelská ropná pole. Podrobnosti dodává publicistka Leona Šmelcová.
2: Kořist patří vítězi. Scenáristé proslulé filmové ságy Piráti z Karibiku by tuhle údernou větu nenapsali líp. Vyřkli však americký prezident Donald Trump během projevu v OSN, když hovořil o, řekněme, znovu nabitém přátelství s Venezuelou. Jako obvykle hýřil superlativy. Když spojíte Spojené státy a Venezuelu, máte více než 60% světových zásob ropy. Byla to válka, ale je to možná ten největší obchod, jaký kdy byl uzavřen, pronesl šéf Bílého domu. S čísly si však prezident Trump trochu pohrál. Jak ověřil například New York Times, Venezuela má zhruba 303 miliard barelů prokázaných zásob ropy a Spojené státy asi 46 miliard. Dohromady je to něco přes 20% světových zásob, nikoli 60. Trumpův projev se odehrál na symbolickém místě. Přesně před 20 lety u téhož pultu někdejší venezuelský lídr Hugo Chávez proslulou větou "ještě je tu cítit síra" označil tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe za ďábla a úhlavního nepřítele své země. Bush tam řečnil o den dřív. Zda si na Chávezova slova vzpomněla jeho někdejší věrná stoupenkyně a nynější prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová, která projev o kořisti, kterou je třeba si vzít, poslouchala přímo v sále, to není jasné. Později sama vystoupila a její projev se citelně lišil od toho, který pronesla před 7 lety. Tehdy jménem prezidenta Nicolása Madura odmítla Trumpův supermačismus a imperialistické choutky. Letos mu děkovala za péči o Venezuelu a svého bývalého šéfa ani nezmínila. Maduro, kterého v lednu během bleskové americké vojenské operace odvlekli z Caracasu, mezitím tráví čas ve věznici vzdálené sotva 14 kilometrů od budovy OSN. Rodriguezová a Trump už z kraje týdne oznámili, že chtějí vztahy svých zemí zlepšit. Dokonce se spolu sešli. Úterní schůzka dvou Dček, Delcy s Donaldem, patřila k nejočekávanějším setkáním newyorského týdne OSN. Lídři obou zemí se sešli poprvé od setkání Billa Clintona s Chávezem v roce 1999. Nepočítáme-li krátkou slovní výměnu Baracka Obamy a Madura před 11 lety v Panamě. Trump je na ropnou dohodu náležitě pyšný a má proč. Podle informací Bílého domu získala soukromá venezuelská firma North American Blue Energy Partners od venezuelských úřadů stoletou koncesi na 17 ropných polí s prokázanými zásobami zhruba 65 miliard barelů. Američané získali ve společnosti 35% podíl a výrazná kontrolní práva. Mohou také za výrobní cenu koupit 20% veškeré ropy, kterou firma na těchto polích vytěží, a na dalších 80% mají předkupní právo. To je silná pozice u jednoho z největších ropných ložisek světa. Ropa ale není jediná komodita, o kterou se v zemi hraje. Jde i o volby. Trump tento týden apeloval, aby se konaly. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio ale zdůraznil, že nejprve je třeba zabránit hospodářské krizi, která by mohla ohrozit přežití demokracie. Datum voleb tak zatím oznámeno nebylo. Rodriguezová přitom stojí v čele země už 9. měsíc bez přímého mandátu z celostátních voleb a podepisuje zásadní transakce, které výrazně ovlivní budoucnost Venezuely. Zároveň u pultu OSN řeční o obrodě vlasti a o rovných podmínkách pro všechny. Mimochodem právě v den, kdy se významná opoziční politička a laureátka Nobelovy ceny míru Maria Corina Machado znovu pokusila překročit hranice své země. V uplynulých týdnech to byl už její 7. neúspěšný pokus. Zkrátka, kořist bere vítěz.
18: Konstatuje publicistka Leona Šmelcová.
17: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Prudký rozvoj umělé inteligence, kromě jiného, stále silněji odhaluje rizika, která jsou s danou technologií spojena. Zároveň jsme svědky paradoxní situace. Šéfové firem, které AI vyvíjejí, sami volají po její regulaci. Více už v komentáři spolupracovníka časopisu Přítomnost Ivana Šterna.
4: Není to poprvé, čeho jsme dnes svědky, kdy se v dějinách podnikatelé obrátili na stát, aby se ujal rozhodčí píšťalky a skrotil neviditelnou ruku trhu. V 19. století to byly zákony potírající dumpingové ceny a snahu podnikatelů uzavírat kartelové dohody. Díky nim silnější požírali slabší. Ti osvícenější věděli, že takový vývoj vede do pekel. I ti malí a střední jsou zapotřebí. Je proto ve veřejném zájmu si je zachovat. Jen taková ekonomika je zdravá, co udrží v rovnováze působení těch velkých i malých. Trh ponechán sám sobě selhával. Role se proto musel ujmout zákonnými nástroji vybavený stát. Podobně tomu je i nyní v souvislosti s umělou inteligencí. Nijak nepřekvapuje, že hlavní tvůrci jejich modelů v obavě, že se vše vymkne z rukou a umělá inteligence zvlčí, se obrátili na stát, aby se ujal své regulační role. Politický komentátor listu Süddeutsche Zeitung Nicolas Richter se skrytou ironií napsal, že si nelze představit přesvědčivější doklad úplného selhání státu, jestliže sami libertariánští bosové technologických firem po něm požadují, aby zasáhl do jejich konání. Bez pochyby tu jde o další plod současné neoliberální politiky. Sytíc se uhlířskou vírou, trh vyřeší vše, dokonce lépe cestou privatizace obstará i věci veřejného zájmu, opakovaně požaduje destrukci státu. Tvrdí, že postačí jen malý, skromný stát. Nakonec ti, kteří z této neoliberální mantry z definice měli těžit, volají po silném, účinných regulací schopném státu. Jde přece o veřejnou bezpečnost. Naposledy ji v tomto smyslu pochopili politické elity díky objevu jaderné energetiky a vývoji jaderných zbraní. Nejenže si státy drží jednoznačnou kontrolu nad jádrem, ale jsou s to dohodnout se a držet vývoj a šíření jaderných zbraní pod kontrolou, vědomi si už od 80. let minulého století, že světové zásoby jaderných zbraní jsou natolik rozsáhlé, že jejich hromadné použití může lidstvo vyhladit z povrchu zemského několikanásobně. Podobnou apokalypsou hrozí tvůrci umělé inteligence. Státní ochrana společnosti před fatálními riziky je veřejnou službou. Každý kapitalista ví, že poskytnutí zboží nebo služby musí být řádně zaplaceno. Týká se to i veřejných služeb. Vedle prosby o ochranu ze strany státu by proto zmínění bosové měli stát požádat, aby i je pořádně podojil na daních. Zatím o něco podobného požádala jen malá skupinka britských milionářů. Jsou vlaštovkou, která žel ještě jaro nedělá.
18: Míní spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern. A v této chvíli se vrátíme k zajímavému komentáři uplynulého týdne. Bohatství státu se dá měřit různými způsoby. Nejznámějším ukazatelem je hrubý domácí produkt. Z posledních dat Světové banky plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký nebo žádný růst, se za poslední desetiletí navýšil o 18%. Jaké to může mít důsledky, uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
3: Technokraté a AI optimisté sní o tom, že umělá inteligence přinese éru prosperity pro celý svět, nebo alespoň pro jeho šťastnější část. Třeba Elon Musk se nechal slyšet, že peníze v budoucnosti ani nebudou potřeba, protože svět řízený AI doručí každému efektivně tolik zboží a služeb, co bude potřebovat. Zatím ale výhled začíná být spíše opačný. Světová banka dlouhodobě sleduje, jak si jednotlivé státy vedou a zda bohatnou či nikoli. Měří to ukazatelem hrubý domácí produkt na obyvatele. A z posledních dat plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký či žádný růst tohoto ukazatele, za dekádu vzrostlo o 18%. Magazín Economist tuto skupinu zemí označuje jako klub nešťastných a všiml si, že tam v posledních pár letech spadly i bohaté či donedávna rychle rostoucí země. Čína, Rusko, Kanada či Německo. U každé z nich je to jiný příběh. Rusko doplácí na svou agresivní politiku, Čína na vleklou krizi a spor s Amerikou. Kanada a Německo utrpěly masovou migrací. Zatímco dlouhodobě migrace podle studií ekonomice pomáhá a omlazuje populaci, krátkodobě ukazatel HDP na hlavu schodí, protože lidí rychle přibude, zatím co produktivita tak rychle nevzroste. Nízký růst pak vede k nespokojenosti obyvatel. Celkově ale světová ekonomika stále roste. V poslední době nejvíce lidnatá Indie, které se připisuje polovina růstu skupiny rozvíjejících se zemí za celou dekádu. Co se týče postkomunistických států, růstovým premiantem je Polsko, kde se ekonomika na obyvatele za 20 let zdvojnásobila. Česko je s růstem 35% hodně pozadu. I Slovensko proti Česku vzrostlo dvojnásobně. Jistou útěchou je, že Česko je stále bohatší než zbytek postkomunistických zemí. Nicméně dynamika naznačuje, že brzy může jít o zacházející slávu. Ze stavu po covidu a inflačním šoku se totiž Česko dostává nejpomaleji z celé Evropy. Celkový výhled není kdo ví jaký. Někdejší euforie nad tím, že se budeme mít ekonomicky stále lépe, vystřídal spíše pesimismus a geoekonomická fragmentace, kterou Světová banka a další instituce nazývají jako takzvané dobrovolné chudnutí, které narušuje světový obchod. To je zavádění plošných cel, omezování ekonomických exportů i podpora neefektivní domácí výroby, tedy vše, co známe z obchodní války mezi Amerikou a Čínou. Tyhle bariéry připraví globální HDP o biliony dolarů ročně a dlouhodobě snižuje produktivitu i kupní sílu obyvatel. A zvyšují inflaci, takže přestože nominální mzdy rostou, kumulovaná inflace za poslední 3-4 roky v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně střední Evropy, smazala reálné mzdové zisky. Toho si všímají i statistiky bohatství, kterou dělá například švýcarská banka UBS. Podle ní osobní bohatství lidí loni globálně vzrostlo o 10%. Jenže rostlo lidem, kteří mají příjmy z kapitálu, ne z mest, které užírá inflace. A naopak úrokům z majetku pomáhá. Tedy nájemné a splátky úvěrů rostou, ale výnosy z pronájmu a cenných papírů také. Růst bohatství se přesouvá k nejbohatší vrstvě. A mediánová hodnota, tedy majetek typického člena střední třídy, stagnuje či klesá. Nůžky se rozevírají a vzniká dvourychlostní společnost. Například ve Spojených státech na růstu akcí bohatne především horních 10% společnosti. Proto i v bohatých zemích, které na papíře vykazují růst celkového národního jmění, většina populace subjektivně i podle mediánové statistiky chudne vůči svým životním nákladům. Ekonomové tomu připisují současnou politickou radikalizaci. Nespokojení lidé z ekonomické deprivace viní politiky a kloní se k extrémům. A pocit stesku po zlatých dobrých časech umějí extrémisté secakra dobře využít.
5: Tolik Tereza Zavadilová. A v této chvíli jsme se už dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Policisti eskortovali maskované aktivisty, kteří obsadili chov prasnice na Jihlavsku. Švýcaři zřejmě nebudou mít přísnější neutralitu, vyplývá z referenda. Hokejisti Komety Brno hostí v Tipsport Extralize Pardubice. Na dálnici D1 před omezením na 22. kilometru směrem do Brna brzdí provoz omezení. A počasí zítra bude většinou jasno, jen ráno ojedinělé mlhy a teploty až 24 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří ráno pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle jejich vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje. Právní kvalifikaci zatím nestanovila.
22: Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Uvnitř bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Maskovaní lidé dovnitř vnikli před 7 hodinou ráno. Nereagovali na výzvy k opuštění areálu. Policisté je po 9. hodině začali eskortovat k dalšímu prošetření. Daniel Zach, Radiožurnál.
1: Švýcaři v referendu zamítli návrh na přijetí přísnější formy neutrality. Z odhadů výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali víc než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu. Hasiči zasahují u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hoří tam byt v 7. patře. Na místě je vyhlášený 2. ze 4 stupňů poplachu. Požár je podle mluvčího hasičů Vojtěcha Ročedla lokalizovaný. Na místě ale stále probíhají hasicí práce.
23: Z bytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
1: Budovu podle Ročedla není potřeba evakuovat, v nezasažených bytech lidem hrozí menší nebezpečí. 4 české národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko si svá vlastní loga nechají, ten společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují, a taky při ochraně přírody, vysvětluje mluvčí zprávy Šumavského parku Jan Dvořák.
7: Pro návštěvníky má být nová značka signálem, že vstupují do výjimečného a chráněného území. Jejím hlavním symbolem je proto štít, který představuje ochranu křehké přírody. Uvnitř něj je prostor pro život a přirozené procesy, které v národních parcích společně chráníme.
8: Hokejisté Třince v pátém kole Tip Sport Extraligy vyhráli v Liberci 3-1 a v nové sezóně pokračují bez ztráty bodu. Poprvé nebodovalo Kladno, které doma prohrálo s Olomoucí 1-4. České Budějovice porazili Litvínov 5-4 a Plzeň Hradec Králové 2-1. První body v sezóně získali Vítkovice výhrou 6-2 nad Mladou Boleslaví. Kometa Brno hostí Pardubice a je u toho David Nekvinda.
16: 47. minuta zápasu je srovnáno, Brno-Pardubice 3-3, z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
8: Cyklista Pavel Bittner v těsném finiši ovládl závod Paříž-Chauny. 23-letý závodník se tak po víc než dvou letech dočkal profesionálního vítězství, které je jeho čtvrté v kariéře.
9: Držení na D1 na mostě Šmejkalka, také na Pražském okruhu. Na Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a letištěm stále brzdí provoz. Omezení u sjezdu na Barandov na 17. kilometru staví nový most přes okruh a projíždí se tak po celý den vždy pouze jedním pruhem. A ještě teď jsou kolony v obou směrech, pomalu se jede vždy asi 10 minut. Na dálnici

0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno a jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Co říkají o šíření informací ohledně alternativních výkladů světa středověké inkviziční záznamy? To je otázka, kterou si pokládá dnešní host pořadu. A odpovědi o tehdejších hereticích hledá inovativními metodami pomocí výpočetního modelování. Jak pomáhá religionistice geoinformatika? Proč česká veřejnost o výuku o náboženstvích příliš nestojí? A co může mít společné hnutí za klimatickou spravedlnost se středověkými heretiky? Také o tom bude dnešní Studio Leonardo. U poslechu vás vítá Martina Pouchla.
1: Studio Leonardo.
3: U mikrofonu vítám dnešního hosta, kterým je David Sbíral, který působí jako docent na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je vlastně náboženství věda?
4: Náboženství není věda. Náboženství je v společenské kultury, který je odlišný od vědy. Byť křesťanští intelektuálové třeba a nejenom křesťanští se snaží navazovat nějaký rozhovor s vědou. Na druhou stranu religionistika je něco jiného než náboženství. Religionistika je odborné studium náboženství a v tomto smyslu splňuje v úplnosti charakteristiky vědy. Co to znamená vlastně věda? Určitě bychom poukázali na důsledné zkoumání, intelektuálně náročné a zároveň nezaujaté zkoumání, to znamená ne z pozice některého náboženství, ale z pozice vědeckého zájmu, kde se snažíme porozumět člověku, porozumět lidské kultuře. Takže religionistika není zkoumání Boha, ale člověka, když to tak řeknu. Religionistika je zkoumání lidské kultury a jejího vývoje v historii i současnosti. Občas se setkáváme s takovým argumentem, který se neříká specificky jenom proti religionistice, ale proti humanitním vědám, že se objevují nejrůznější a vzájemně nesmířitelné názory na tu samou věc, ale ti, kdo tenhle argument šíří, tak vlastně by udělali dobře, aby se podívali, jak skutečně probíhá diskuze v přírodních vědách. A že různost názorů není doklad toho, že něco není vědecké, spíš právě naopak. Ta různost názorů je vlastně to, co žene vědu dopředu a to platí právě i o religionistice.
3: Ostatně různost názorů vědců, přírodovědců ze stejného oboru jsme mohli sledovat poměrně barvitě i v posledních měsících v mediálních diskuzích. Proč je důležité zkoumat vědecky i náboženství?
4: Náboženství je opravdu klíčová součást lidské kultury. Náboženství provází lidský druh už od doby, kde jsme vůbec schopni lidství sledovat. Jestliže chceme porozumět člověku, tak vlastně je důležité tenhle klíčový segment nevylučovat. Jo, třeba jenom proto, že myslíme, že je to otázka minulosti. Když se podíváme i na naší papírově ateistickou českou společnost, tak vidíme, že pod povrchem téhle nálep nenáboženské nebo ateistické společnosti ve skutečnosti bují široká mýtotvorba a nejrůznější praxe, které bychom mohli klidně interpretovat jako náboženské. Takže potřebujeme jim porozumět z hlediska antropologie, sociologie, historie a dalších oborů, které se vlastně pod hlavičkou religionistiky setkávají, aby společně společnými silami zkoumali tady tenhle fenomén.
3: Která konkrétní témata jsou nyní v centru pozornosti ve světové religionistice?
4: Religionistika je velice široký obor. Je obtížné vymezit nějaké jedno, dvě nebo i 10 konkrétních témat, která by byla zvlášť na pořadu dne. Důležité téma je radikalizace a konkrétně v našem případě náboženská radikalizace. Jak se stává, že nějaký jednotlivec nebo nějaká skupina zahájí jak nějaký způsob uvažování, tak třeba nějaké násilné akce, které doposavat se nedaly z jejich směřování vytušit a kde vlastně dochází k tomu předělu, jestli je to efekt nějaké sociální dynamiky, nebo je to efekt prostředí, nebo je to efekt radikálních kazatelů, nebo proč se to vlastně děje. Takže radikalizace je určitě důležité téma. Další zajímavé téma, které religionisté studují, je vlastně nenáboženství. To znamená, čemu vlastně věří a jaké kvazináboženské, rituální nebo magické

0: Praktické praxe vlastně vyvíjí lidé, kteří nemají žádnou oficiální náboženskou příslušnost. A pokud bych měl ještě uvést třetí téma, tak u nás to sice v České republice tolik zatím neplatí, ale ve světové religionistice je docela důležité téma, jak učit o náboženství na školách, jak učit o náboženství nenábožensky, jak učit o náboženství vědecky, odborně, ale zároveň respektovat různá kulturní prostředí, ze kterých studenti a žáci vlastně pocházejí, a nemít za cíl náboženskou výchovu, ale výchovu nějakého kultivovaného diskurzu a tolerantního diskurzu kolem náboženství, protože to je to, s čím vlastně v současné chvíli třeba Francie dost zápasí. Takže to je další důležité téma, kterým se religionisté v Evropě a ve světě zabývají.
1: A proč to není u nás aktuální? Je to tím, že jsme poměrně nábožensky jednolitá společnost, kdy pokud už někdo věřící je, tak se identifikuje s křesťanství, ke kterému potom má přístup pomocí jiných hodin náboženství?
0: Je to proto, že náboženství alespoň zatím nebo v současné chvíli není tak velké téma. Je patrný i určitý opad zájmu 90. let, která vlastně byla taková hodně pronábožensky aktivizovaná, tak v současné chvíli se to vrátilo do nějakého rovnovážného stavu. Myslím, že to má taky co dočinění s prioritami rodičů. Velká část rodičů českých školáků vlastně nechce, aby se děti o náboženství učili, protože mají takový pohled na náboženství, který klade důraz na náboženské instituce, vlastně je takovým odkazem osvícenství. To znamená, že náboženství patří do soukromé sféry a nemá co dělat ve veřejné sféře, potažmo ve veřejné škole. Plus tam často ještě fungují právě asociace, že přece nebudeme naše děti učit islám, ještě se něco špatného z toho stane. Je to vlastně snaha náboženství odsunout z veřejného prostoru, respektive z veřejného školství. Na druhou stranu ono se samozřejmě oklikou vrací a způsob, jak s ním kultivovaně a poučeně zacházet, je o něm samozřejmě něco vědět.
1: Hostem studia Leonardo je David Zbíral, religionista z Masarykovy univerzity. Ve vašem projektu Dizinet, na který jste dostal také prestižní grant Evropské rady pro výzkum, se zabýváte nonkonformními náboženskými hnutími středověku. Jaká data plánujete nashromáždit?
0: V projektu Dizinet se zabýváme středověkými inkvizičními záznamy. Inkviziční záznamy jsou takové policejní záznamy středověku, které jsou vlastně velice věcné. Často čekáme záznamy o čarodějnických sabatech a podobně, ale spíš ve většině jde o suché policejní záznamy o tom, jak se lidé spolu stýkají a jak spolu prováděli nějaké rituály, jak si vyměňovali nějaké víry, které byly v té době vnímané jako ilegální. Jde tedy o hodně bohaté prameny a my bychom rádi toho využili a vlastně zhromáždili poměrně velký objem dat, zhruba o 20 tisících osobách, 5 tisících lokalitách a vlastně až 2 milionech vazeb mezi těmito lidmi a lokalitami. Takže v tomhle projektu se velice výrazně zabýváme mezilidskou interakcí předmoderních lidí. Tedy něčím, čím se dneska zabývají sociologové v celé řadě projektů, ale naše specifikum je, že máme tyhle detailní prameny, které nám toto umožní vlastně zkoumat v podmínkách předmoderní společnosti.
1: No a co tady tato data, která dosud tady máte, říkají o té předmoderní společnosti?
0: Tak samozřejmě jsou to data, která do určité míry mohou být vnímána jako specifická, protože se netýkají průměrné populace, ale týkají se populace, která se nějak zapojila do ilegální činnosti, do ilegálního náboženství. Na druhou stranu, co my zjišťujeme, je, že způsob jejich fungování je založený opravdu na běžných mezilidských interakcích. Ten ilegální obsah, kterým se vlastně zabýváme, tak se do značné míry šíří v rodinách, takže sleduje linie rodinných vazeb, přátelství, profesní spolupráce, čili nejde o nějaké velice specifické supertajné společnosti nebo konspirace. Jde opravdu o běžné sociální sítě, které se v určitou chvíli začnou zabývat nějakým nelegálním obsahem, začnou věřit věcem, které nebyly většinově přijatelné.
1: Odkrývá to taky něco zajímavého o středověku jako takovém?
0: Takový nejzajímavější závěr, ke kterému jsme nicméně ani vlastně nepotřebovali úplně ty složité výpočetní přístupy a badatelé k němu dospívají už léta, my to jenom dál propracováváme, je, že středověk není nějaký zlatý věk víry. Není to doba vlády jednoho jediného náboženství nebo jediné varianty jednoho náboženství. Není to vláda ortodoxie, spíš se setkáváme s velkou názorovou odlišností, ale taky různými alternativními náboženskými praxemi. Takže můžeme si středověké lidi v tomto ohledu představit hodně jako lidi moderní. I oni měli rádi diverzitu, i oni vykládali náboženské poselství různými.

0: způsoby a z toho vlastně vznikly tady ty archivy represe, ty archivy zkoumání, kdo vlastně se dopouští nějaké ilegální náboženské aktivity.
1: My tady používáme neustále pojem nonkonformní společnosti. Co pod tím vlastně rozumět?
0: Nonkonformita je poměrně složitá záležitost, protože nikdy neexistuje sama o sobě, vždycky existuje ve vztahu. Ve vztahu k nějakému společenskému řádu, který vlastně pomáhá definovat. Takže člověk není nonkonformní jenom tím, že to o sobě prohlásí, ale tím, že se dostane do nějakého konfliktu se společenským řádem a s jeho institucemi. V tomto případě s oficiálním křesťanstvím, které případně pro potřeby potlačování náboženského disentu zřídilo vlastně na západě i instituci vyšetřování kacířství, to znamená inkvizici. Nonkonformismus je taková hra interakcí, to znamená, že zároveň některé osoby dospívají k obsahu, který není většinově přijatelný, ale zároveň na to vlastně instituce reagují a pomáhají spolu definovat, co to ten nonkonformismus je. A často dokonce přispívají k tomu, kam se bude dál vyvíjet, tím, že vlastně ho nějak vylučují ze společnosti.
1: Která třeba křesťanská hnutí bychom dnes vnímali právě jako nonkonformní v tom významu, jaký jsme teď popsali?
0: Dnešek by zdánlivě se mohl zdát jako naprosto liberální, takže bychom si mohli myslet, že každý může věřit tomu, čemu chce, což ovšem na druhou stranu není pravda ani z hlediska zákonného řádu a už vůbec ne z hlediska společenské přijatelnosti. Takže samozřejmě máme celou řadu hnutí, která se dostávají třeba i zcela vědomě do nějakého odstupu od většinové společnosti. Mohou být různě radikální a mohou být radikální teoreticky nebo třeba i prakticky. Takže když bychom se bavili o tom teoretickém radikalismu, tak bychom našli celou řadu alternativních životních stylů, které vlastně nastavují zrcadlo většinové společnosti, ale jsou třeba vnímané jenom jako nějakým způsobem zvláštní, specifické. Potom můžeme najít i odchylky, které se pouští do nějakého druhu společenské kritiky. Může jít o ilegální vylepování plakátů, ale může jít taky třeba o teroristické útoky.
1: Vy jste zmínil, že tady tato hnutí nastavují zrcadlo společnosti. Je to skutečně tak, že ty nonkonformní proudy něco vypovídají, něco zajímavého, něco, čemu bychom měli věnovat pozornost?
0: Existuje jedna taková maxima moudrá, která říká, že úroveň společnosti se pozná podle úrovně jejího disentu a zároveň podle úrovně zacházení s disentem. Takže já bych řekl, že vlastně každá společnost, která se chce nějakým způsobem kultivovat, tak nachází v disentu takový svůj protipol a vlastně dochází tam k nějakému kulturnímu rozhovoru o tom, co jsou priority té dané společnosti, kam dál chce směřovat. Když si vezmete vlastně, a to odbíháme hodně daleko od středověku, ale když si vezmete hnutí jako Animal Rebellion nebo si vezmete neklid ohledně toho, kam se vyvíjí vlastně globální klima, to jsou témata, která mohou rezonovat v poměrně širokém společenském okruhu. Samozřejmě, že jejich mluvčí budou v menšině, ale mají potenciál nějak vtahovat do tohohle rozhovoru širší společenské vrstvy. Když si vezmete poměrně de facto malé téma nebinárních genderových identit, které je dneska politicky aktuální, tak to není tak velké téma, které by vyžadovalo třeba tak rozsáhlou společenskou reakci, je to spíš nějaké téma sebeurčení minorit. Na druhou stranu se ukazuje, že je politicky velice nosné a dokonce některé autoritativní režimy se o něj hodně opírají. A to proto, že vlastně, i když je to početně malá záležitost, tak ta otázka nebinárních identit vlastně nabourává takové konzervativnější pojetí společnosti, určité, řekněme, jakoby nostalgické mýty o tradiční společnosti a tradiční rodině. A tím pádem můžeme vlastně na tom vidět docela hezky, jak zákrok proti nějakému skutečnému nebo zdánlivému nonkonformismu může vlastně zajímavě ukazovat základní charakteristiky našeho společenského řádu a představ společnosti o sobě samé, spíš než o tom, jaká je, tak o tom, jaká by chtěla být.
1: Ono to zní, že vlastně, byť studujete poměrně vzdálené společnosti časově, takže ty závěry, které váš výzkum přinese, můžou být velmi platné i pro současnou dobu, je to tak?
0: My se vyhýbáme prvoplánovým aktualizacím, takže nesnažíme se říct, že to, co studujeme na příkladu středověkého křesťanství, nám otevře cestu k tomu, abychom pochopili nonkonformismus nebo abychom pochopili fungování skrytých sítí v současnosti, než kvůli, abychom pochopili třeba radikalizaci v dnešních náboženstvích. náboženských skupinách, tak daleko nejdeme. Na druhou stranu vidíme určitou aktuálnost v tom, že některé společenské interakce se opravdu v historii opakují a zároveň si je neseme v naší kultuře. Podobně jako genetický kód současných lidí si nese vlastně celou tu rozsáhlou biologickou historii interakcí s naším prostředím a mezi námi navzájem a s dalšími druhy, tak stejně tak si neseme vlastně v naší kultuře odkaz dlouhých dějin, nejenom náboženských, ale šířeji řečeno kulturních. Takže vlastně to, co jsme, je i odkazem velmi hluboké minulosti.
1: Dizinet je akronym z Dizinet Networks, čili z disidentských sítí, které mapujete. A to skrze velmi inovativní metody. Co za nástroje používáte a v čem jsou inovativní?
0: Mnoho lidí si pod historií a religionistikou vybaví spíš takové narrativní obory, kde hraje velkou roli vlastní názor. Tak to ale není a určitě to v žádném případě neplatí o Dizinetu. V Dizinetu využíváme různé výpočetní metody, které jsou stále ještě běžnější třeba v přírodních vědách, ale čekají určitě na širší využití ve vědách humanitních a sociálních. Ty metody, kterými se zabýváme a které využíváme, jsou například geoinformatika nebo analýza sociálních sítí.
1: A můžete nějaké to konkrétní využití zkusit zmínit, abychom si to představili trochu hmatatelněji? Jak ta geoinformatika je tedy v rámci toho Dizinetu použitá?
0: Určitě. A když se zastavím právě u toho využití geoinformatiky a geografických informačních systémů, tak při čtení nějakého pramene středověkého od začátku do konce nám samozřejmě uniknou nějaké prostorové souvislosti, protože ty údaje jsou rozptýlené po celém tom dlouhém textu a my je potřebujeme vidět na mapě. Takže první krok je vlastně vizualizace a taková průzkumná analýza toho, co vidíme. Věc, kterou často děláme, je, že vezmeme nějaký fenomén a umístíme ho do prostoru. Takže díváme se vlastně v jakých oblastech a v jakých konkrétních sídlech, v jakých lokalitách se vyskytuje. Takže třeba existovaly takové nekonformní řeholní domy katarských řeholníků a my se díváme, kde se vyskytovaly a jestli tam není nějaká pravidelnost. Jestli například se zhlukují v jedné oblasti, jestli se vyskytují ve větších městech nebo spíš v odlehlejších lokalitách. A to je takový první průzkum. Posléze můžeme využít i statistické metody k tomu, abychom ověřili, jestli to, co vidíme, to, co si myslíme, že vidíme, opravdu tak je a jestli třeba existuje nějaká jako kdyby odpudivá síla, že se tyhle ty řeholní domy vyhýbají oblastem velkých měst nebo že se vyhýbají oblastem, které jsou pokryté mocenskou strukturou klášterů nebo dalších oficiálních církevních institucí.
1: V jaké podobě pak budete nashromážděná data prezentovat?
0: Konkrétní výstupy mají různé podoby. Jedna z nich je interaktivní mapa. Takže když se zabýváme vlastně prostorovými vzorci středověkého nekonformního křesťanství, tak potřebujeme některé věci vidět na mapě. Některé věci lépe ukáže statická mapa, ale většinou pro průzkum toho, jak věci jsou, je dobré využít přiblížení, oddálení, filtrování, takže tam je nejlepším řešením interaktivní mapa, něco podobného, co známe z Google Maps, ale zaměřené ne na restaurace a hotely, ale na středověké nekonformní křesťanství, na to, kde se vyskytovaly které představy, kde se vyskytovaly víc, kde se vyskytovaly míň, na to, kde se vyskytovaly jaké instituce, protože zároveň středověké nonkonformní křesťanství vytvářelo některé trochu stabilnější společenské instituce. Dalším typickým výstupem je třeba graf sociálních sítí, což je vlastně taková, dá se říct, prostorová mapa toho, jak spolu lidé interagují. Je to něco, s čím se určitě čtenáři setkali v podobě sociálních grafů přátelství na Facebooku nebo na dalších sociálních sítích, kde vidíme, kdo jsou naši přátelé, kdo jsou přátelé našich přátel a jestli se v té širší sociální síti tvoří nějaké podkomunity, kterými se může třeba speciálně šířit nějaký obsah. Takže dnes se tomu říká sociální bubliny, ale vlastně odborně řečeno jsou to klastry v nějaké sociální síti. V sociální síti nemám na mysli ten nejobvyklejší dnešní obsah, ale širší společenské vztahy.
2: Posloucháte Studio Leonardo. Exkluzivní rozhovory s domácími i zahraničními vědci o životě i vědě. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Religionistika neskoumá bohy, ale člověka a jeho kulturu. Znalosti o náboženstvích světa pomáhají kultivovat veřejnou debatu o nich. To jsou některé z bodů, které zazněly v dnešním rozhovoru s Davidem Sbíralem, docentem religionistiky na Masarykově univerzitě. I on kultivuje veřejný prostor, mimo jiné pomocí zdokonalování Wikipedie. Kromě toho, že je akademikem, který se věnuje výzkumu, učí také vysokoškolské studenty a v rámci jednoho z kurzů, které má, tvoří pečlivá hesla spojená s náboženstvím na Wikipedii. Proč jste si vybral jako platformu právě Wikipedii?
0: Ptáte se na takový výukový projekt, který je mi velice drahý, to znamená, že jsem cítil určité omezení toho, když studenti odevzdávají seminární práce a s nimi se potom nic dalšího neděje, než že na ně dostanou nějakou zpětnou vazbu a tím to skončí. Snažil jsem se, aby studentská práce byla víc vidět právě v tom zmíněném veřejném prostoru a k tomu je Wikipedie naprosto ideální platforma, protože umožňuje každému, aby ji editoval, je otevřená, zároveň je zaručeno, že informace, které se tam uvedou, tak zůstanou dostupné pod volnou licencí. To znamená, nikdo si je nemůže přivlastnit, stále zůstanou dostupné bezplatně. A klíčový důvod, proč si vybrat Wikipedii, je, že je to jedno z nejpoužívanějších informačních médií, když hledáme informaci o nějakém tématu, na které nejsme odborníci. Takže je to skvělé místo, kde se dá vlastně kultivovat i veřejná debata, například právě o náboženství nebo v našem případě křesťanství, protože ten projekt, který jsem vlastně vedl, tak se jmenoval Křesťanství na Wikipedii a spočíval v úpravě hesel, které se týkaly křesťanství. Za dobu existence toho kurzu jsme se zaměřili spíš na kvalitu než kvantitu. Upravili jsme, myslím, asi tak 30 hesel spolu se studenty. Některá z nich jsou i hodně široká, široce využívaná. Vedl jsem studenty k tomu, aby si nevybírali jenom nějaký medailon jedné osobnosti, ale něco, k čemu můžou tak nějak jako šířej přispět. Tak třeba taková hesla, jako je čarodějnictví nebo rané křesťanství, takže taková širší hesla.
1: Tyto poměrně neotřelé výukové metody a vůbec další neotřelé postupy jsou poměrně vlastní ústavu, na kterém pracujete, Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vy a vaši kolegové spolupracujete s předními univerzitami světa, včetně té Harvardovy. V Brně funguje také Levina, neboli Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, kde vaši kolegové zkoumají náboženství prostřednictvím experimentů. Vy sám jste ale v čele jiného pracoviště, a to Centra pro digitální výzkum náboženství, pod které také spadá projekt Dizinet. Čemu všemu se tady toto centrum věnuje?
0: V obecnosti jsme založili tohle centrum v roce 2019 jako centrum, které se bude věnovat výpočetním metodám ve vědeckém studiu náboženství. V současném personálním složení máme takové specifikum, že se hodně zabýváme historií, historickými daty, takže v současné chvíli převažuje antika a středověk. To může být i přidaná hodnota, protože center, které se věnují digitálnímu výzkumu historických jevů, není zase až tolik ani ve světě. Nicméně neuzavíráme se ani současnějším tématům. Vymezujeme tedy tohle centrum spíš metodologicky, to znamená, že je to hodně interdisciplinární mezioborové centrum, které využívá intenzivně výpočetní metody, jako ty právě už zmíněné, to znamená geografické informační systémy, analýza sociálních sítí, geoinformatika a tak dále.
1: Právě projekt Dizinet jsme rozebrali, nicméně zmínil byste rád závěrem i některé další zajímavé projekty vašich kolegů z centra?
0: Aktuálně řešíme projekt, který se zaměřuje na evoluci moralizujících motivů v antickém Středomoří. Zabýváme se vlastně řecky psanou literaturou a sledujeme, jak se tam objevují motivy spojené s morálkou, protože není to tak, že v centru všech náboženství musí nutně být moralizující diskurs. My se na to díváme vlastně v takové dlouhé, mnohasetleté až tisícileté perspektivě a díváme se metodami zpracování přirozeného jazyka na to, jestli opravdu platí, že tyhle motivy přináší ve značné a neobvyklé míře křesťanství oproti tomu, jak to bylo dřív. Díváme se i na diverzifikaci samotné křesťanské literatury, jak se vlastně zabývá tady těmihle moralizujícími motivy. Protože existuje taková teorie, která říká, že tady ta náboženství, která kladou do centra bohy, kteří kontrolují morální chování jednotlivce, takže to není jako všeobecný druh náboženství, který se vyskytuje všude ve světě, ale že je specifický a že se objevuje se společensky komplexními společnostmi, kde je potřeba koordinovat větší počet lidí, dát jim vlastně nějaké sdílené hodnoty. Takže je to zároveň takový projekt, který se snaží přispět vlastně ke studiu lidské evoluce.
1: Studium lidské evoluce, zkoumání středověké hereze i používání výpočetních metod při studiu inkvizičních záznamů. To byla témata dnešního studia Leonardo, kam přijal pozvání religionista a nositel i ERC grantu David Sbíral. Děkuji, že jste si našel čas na rozhovor.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Český rozhlas Plus zprávy.
3: Už jen pár dní zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidi můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy. Je ale možné je vyřídit taky online, a to na e-portálu České správy sociálního zabezpečení. Pokud už lidi o papírové oznámení žádali, nemusí to dělat znovu. Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby, řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal taky prezidentovi, hodlá ho ale údajně stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS znovu vyzval k urovnání sporu. Číňani poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. A zítra nebude možné v Česku nakoupit ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě. Hokejisti Třince zůstávají v Tipsport Extralize po 5 kolech neporažení. V Liberci vyhráli 3-1. Pardubice zvítězili v Brně 5-3. České Budějovice porazili Litvínov gólem v poslední minutě 5-4. Kladno podlehlo Olomouci 1-4. Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1. A Vítkovice přehráli Mladou Boleslav 6-2.
4: Zdržení na D1 v omezení na Šmejkalce a také na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále čekejte menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. V dlouhodobém zúžení na 22. kilometru zavřeli silničáři levý pruh, takže průjezdný je pouze pravý. Kolona teď začíná na úrovni sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Zdržení 5 až 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále brzdí provoz. Omezení u sjezdu na Barrandov na 17. kilometrů se kvůli stavbě mostů projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou v obou směrech, a to od sjezdu na Lohkov a také od sjezdu na Stodůlky. Zdržení vždy asi na 15 minut. Navíc jsou uzavřené i sjezdy. Směrem z letiště se nedá sjet na exitu 16 Barrandov směrem do centra Prahy. Objíždí se to exitem 15 Lohkov, kde se otáčí, a z ulice k Barrandovu se směrem z centra na letiště zase nedá na okruh najet. Také tam se to objíždí přes Slivenec a exit Lohkov. A v Praze pak čekejte kolonu na Nuselském mostě směrem do centra, zdržení asi 10 minut. A na D5C z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Přimdu na kilometru 138 se kolem nehody jezdí levým pruhem, provoz je ale slabý, projíždí se bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Co má společného Donald Trump, starý kmerský chrám a online kriminalita? Všichni mají svou stopu v posledním kole starého sporu mezi Kambodžou a Tajskem, které se přou, kudy přesně vede jejich společná hranice. Bilance bojů, které začaly loni v červenci a s přestávkami se vedly až skoro do konce roku 2025, jsou desítky mrtvých vojáků a civilistů, stovky zraněných na obou stranách a stovky tisíc vnitřně vysídlených. Krize ukončila kariéru tajské premiérky a nadlouho pošramotila vztahy mezi oběma zeměmi. Několik starých khmerských chrámů leží přímo na hranici. Teď místo turistů navštěvují jen vojáci a pyrotechnici. Za obzor tajsko-kambodžského konfliktu vás od mikrofonu zavede Jana Karasová.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
5: Hraniční spor, a není to nic nezvyklého, se táhne až do koloniálních dob, kdy na začátku 20. století Francouzi vytyčovali hranice mezi Siamským královstvím, dnešním Tajskem a francouzskou Indočínou, která zahrnovala i dnešní Kambodžu. Tehdy nakreslená linka na mapě se přilila do ozbrojeného konfliktu po kambodžské samostatnosti v roce 1953. Od té doby se spor rozhořel ještě několikrát. Naposled to bylo loni.
6: Border areas escalated rapidly.
7: Fighting has spread along practically all areas of the border. At least 13 people have died and around 100.
8: The battles also raged in a series of ancient Khmer temples along the borderline.
5: Půlroční ozbrojené střety začaly 24. července 2025. Samotnou rozbuškou bylo o den dříve zranění několika tajských vojáků, když jeden z nich při patrole šlápl na minu. Těch je v oblasti hodně už dob minulých. Další tam ale nejspíš ukrývají armády i dnes. Otevřené boje trvaly jen pár dní. Ještě na konci července je zastavilo první příměří zprostředkované Malajzií. Ani po něm ale prakticky neminul týden bez vzájemného napadání, příležitostných střetů a obvinování z porušování dohod. Armády instalovaly další a další ostanté dráty na území, které oba státy považují za své, a pokoušely se vystěhovat vesničany z jedné strany hranice na druhou. V tajském centru pro uprchlíky se tehdy se svou rodinou ukryla i 53-letá žena.
9: Starali jsme se doma o matku a v tom uslyšeli výstřely. Hlasité dunění, boum, boum, boum, a pak nepřetržité zvuky explozí. Odjeli jsme tak rychle, že jsme si sebou nevzali nic. Byli jsme v šoku. Nikdo nechce, aby se to dělo. Je mi líto hlavně starších a postižených lidí, protože je pro ně velmi těžké se sem dostat. Někteří mají auta, ale pro lidi, kteří je nemají, je to opravdu obtížné.
5: V podstatě stejné to bylo i na druhé straně hranice v Kambodži. Někteří uprchli až do města Siem Reap, do kterého jinak míří hlavně zahraniční turisté, aby si prohlédli chrámový komplex Angkor Wat. Ozbrojené potyčky mezi místními vyvolaly také děsivé vzpomínky na pohnuté momenty z druhé poloviny minulého století. V Siem Reapu jsem si o tom povídala s místním zpracovatelem kešu ořechu Pirumem Polem.
10: Režim Pol Pota, kterému se na západě často říká režim rudých Khmerů nebo období vražedných polí, trval od roku 1975 do roku 1978. 3 roky, 8 měsíců a 20 dní. Během této doby zahynuli více než 3 miliony lidí. Když tento režim skončil, bylo to díky tomu, že do země vstoupila vietnamská armáda a bojovala proti jednotkám Pol Pota. Vietnamci nakonec zvítězili a Pol Potovy jednotky ustupovaly na západ k hranicím s Thajskem. Moje vesnice tehdy ležela poměrně blízko thajských hranic a armáda vražedných polí se tam stále pohybovala. Často přicházeli do vesnic, požadovali jídlo, peníze a další zásoby. Taky odváděli muže, aby bojovali v jejich jednotkách. Takže ani roky, které následovaly po pádu jejich režimu, nebyly jednoduché.
5: Boje mezi vietnamskou armádou a partizánskými jednotkami rudých Khmerů, podporovanými Tajskem, ale i Spojenými státy u tajsko-kambodžských hranic pokračovaly po celá 80. léta.
10: Narodil jsem se v roce 1984 a dnes je mi 42 let. Ještě si pamatuju dobu, kdy do naší vesnice přicházely ozbrojené skupiny. Boje tehdy probíhaly i v okolí našeho domova. Než vojáci dorazili do vesnice, často nejprve padaly rakety. Některé zasáhly naše sousedy, přátele i další obyvatele vesnice. Můj otec v té době také zemřel. Bylo mi tehdy pouhých 8 měsíců. Dobře si vzpomínám na rok 1992. Jednotky OSN přijely, aby pomohly ukončit válku a nastolit mír. Přesto ještě několik let pokračovaly vnitřní boje. Teprve kolem roku 1998 se podařilo situaci úplně stabilizovat. Vláda zničila zbraně a snažila se sjednotit společnost. Vyzývali lidi, aby spolužili v míru a přestali se navzájem obviňovat. Dříve měl skoro každý zbraň a lidé žili ve strachu. Dnes je společnost mnohem klidnější. Po roce 1998 Kambodža postupně zesílila, stabilizovala se a žila v míru. Teď ale znovu zažíváme napětí ve vztazích s Thajskem. My válku nechceme. Nechceme bojovat. Máme s tím zkušenost a víme, že ve válce nikdo skutečně nevyhraje. Prohrávají obě strany. Nejvíce byli zasaženi farmáři žijící v blízkosti hranice. Thajské letectvo je bombardovalo. Právě v době, kdy se farmáři měli starat o své plantáže před sklizní, museli své domovy opustit. Dopad na životy lidí je obrovský. Nemohou se vrátit ke svým domům, nemohou se starat o hospodářství. Některým uhynula zvířata. Jejich farmy jsou zničené, nemohou sklidit ani své kešu ořechy. Dříve mi lidé volali a říkali, chceš koupit kešu? Ale teď mnoho z nich zmizelo. Nevím, kde jsou. Někteří se vrátili do svých rodných vesnic, jiní zůstali v uprchlických táborech.
5: Vypráví kambodžský zpracovatel kešu Pirum Pol o dopadech loňského ozbrojeného konfliktu mezi Kambodžou a Thajskem. Červencové příměří lidem na hranicích klid nepřineslo. Potyčky pokračovaly dál a s nimi i vyjednávání o příměří. V srpnu Kambodža oznamuje, že navrhuje na Nobelovu cenu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dopise do Norska vyzdvihuje Trumpovu inovativní diplomacii, která údajně pomohla situaci mezi oběma zeměmi uklidnit. Října před zraky amerického prezidenta na summitu států ASEAN v Malajzii Thajsko a Kambodža podepisují mírovou dohodu. Ta sice hraniční spor, který byl příčinou bojů, jen odsunula k dořešení na někdy v budoucnu, slibovala ale alespoň ukončení bojů. Jenže nestalo se ani to. Další eskalace přišla už v listopadu a v prosinci se znovu rozhořily boje. Několikadenní otevřený konflikt skončil těsně před koncem roku už třetím příměřím, které zatím trvá. Konfliktu nicméně nejde jen o pár chrámů a několik kilometrů čtverečních pohraničních vesnic. Speciální kapitolou posledních půtek bylo zničení několika center online kriminality, která vyrostla ve speciálních zónách na kambodžské straně hranice. Využívali spolehlivé thajské připojení k internetu a slabou vymahatelnost práva v Kambodži. Několik takových center thajská armáda obsadila, zničila, zabavila v nich peníze a cennosti v hodnotě mnoha miliard a centra podle médií mají vazby na kambodžské, ale třeba i čínské podnikatele a politiky. Spor mezi Thajskem a Kambodžou tak zdaleka nekončí jen u tahanic o pár kilometrů čtverečních. Konflikt je úzce propojený taky s domácí politikou obou států, ekonomickými otázkami, přeshraniční kriminalitou, ale třeba i s rostoucím nacionalismem v obou zemích a historickou pamětí plnou křivd. A na tato témata se v následujících minutách podíváme podrobněji.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
5: A my se teď na thajsko-kambodžský, kambodžsko-thajský konflikt podíváme do hloubky a do hloubky především historické, a to s indonézistou a odborníkem na jihovýchodní Asii z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky Tomášem Petru. Vítejte.
11: Dobrý den.
5: Která ta území konkrétně jsou ta území, která jsou právě jádrem toho sporu mezi Thajskem a Kambodžou?
11: Tak je to několik hinduistických chrámů postavených Kmery mezi 11. a 12. stoletím, prakticky přímo na thajsko-kambodžské hranici, které byly špatně zakresleny do map z hlediska vlastně obou těch států a především Thajců, protože vlastně francouzští kartografové, kteří tehdy, protože Francie byla vlastně koloniálním pánem Kambodže, zakreslili ty chrámy spíše na kmerské nebo potažmo kambodžské straně.
5: Pojďme do toho 11. století, kdy zhruba ty první chrámy začaly vznikat a řekněme si něco i o té kmerské říši.
11: Největší rozkvět té kmerské civilizace byl právě za Angkorské říše, potažmo Velké kmerské říše, a to byla skutečně neskutečná záležitost, neskutečný impérium, který zahrnoval nejen území vlastní Kambodže, ale i dnešního jižního Vietnamu, velké části Laosu a obrovské části Thajska. A tady všude vlastně Kmerové něco budovali a zůstali tady také etničtí Kmerové, takže třeba etničtí Kmerové právě žijí na území jihovýchodního Thajska.
5: Co ale potom vedlo k tomu jejímu zániku?
11: No, byly to vlastně její sousedé, především Thajci, nebo tedy Siamci, jak se jim říkalo dříve, a jejich království Ayutthaya, které od 14. století útočilo vytrvale právě na to ústředí Angkoru a pak 1431 definitivně rozvrátili toto hlavní město a s ním i celou říši. Oni vlastně odvlekli tehdy 10 000 lidí do thajského zajetí, ať už to byli nádeníci, řemeslníci, ale právě také vlastně jakoby kulturně fungující lidé, tanečnice, hudebníci, písaři. Takže vlastně dneska Kambodžané tak nějak jako poukazují na to, že Thajci by měli více si vážit toho kmerského dědictví už jako integrovaného do té thajské kultury. A ono je to ale pak vzájemné, protože Thajci pak říkají, že od 18. století zase Kambodžané si vypůjčovali od Thajců, ale to je logické, protože ty národy žili vlastně v těsném přepětí.
5: Co se tam dělo v té první polovině 20. století? Jak se potom změnilo to území v období dekolonizace, která přichází po druhé světové válce?
11: Tak tam je velmi zajímavý období vojenského režimu, vlastně polofašistického režimu Phibuna Songkrama, který vlastně byl takový militaristický, jako šovinistický, opravdu velmi silně nacionalistický režim, který v době oslabení Francouzů, potažmo byly vlastně ta vláda ve Vichy, spojenci Japonců, ti Thajci sem vpadli a zase ta území, která předtím ztratili v těch letech 1904 až 7, tak se zase anektovali k tomu Thajsku zpátky. A když pak Francouzi padli a opustili tedy Kambodžu v 53. a prohráli úplně vlastně v Indočíně v 54., tak pak zase na některá ta inkriminovaná území vpadla thajská vojska.
5: Takže my máme vlastně území, které většinu staletí tvořilo nějaké jako nárazníkové pásmo. A nakonec vlastně máme po dekolonizaci dva samostatné státy. Ty první spory mezi už těmi současnými státy se vlastně objevují už na konci těch 50. let minulého století. Jenomže potom se v Kambodži mění politická situace a vypadá to, že ty spory jdou trochu stranou. Tak co se děje v těch jako 70. letech toho minulého století?
11: Tady už se dostáváme právě k nechválně proslulému režimu rudých Kmerů, vedených Polpotem. Vlastně zajetí královské rodiny, vysídlení celých měst, vlastně rok nula, jo, návrat do pravěku, kdy vlastně ta země jde úplně jako úplně na dřeň, že ti lidé vlastně, kdokoliv má brýle nebo pracoval prostě v úřadu s knihami, tak je vlastně zabit často i jako velmi brutálně, například jenom ranou motyky do týla, protože prostě na něj nebudou přece plýtvat střelivem, a byla to vlastně jedna z nejhorší genocida od konce druhé světové války. A oni vlastně tu zemi, která do roku 1970 byla takovým jihovýchodoazijským Švýcarskem, tak bohužel ta země se propadla úplně do neskutečných hrůz. Byl to v podstatě takový jako ultramaoistický až genocidální experiment. A ten ukončili paradoxně sousední Vietnamci, socialistický Vietnam, který sem vpadl s velkou armádou 100 000, a nastolil tady nový režim. A rudí Kmerové se stáhli do Thajska A vlastně proto také vlastně je tady rivalita a taková jako nevraživost mezi těmito dvěma státy, protože Kambodža má vlastně Thajsku za zlé, že i když to bylo vlastně spíše pravicový pro americký režim, tak právě toleroval, dokonce poskytoval podporu těmto vlastně vrahounům a šílencům z řad rudých kmerů. Takže tady vlastně jdeme do toho přelomu 70. 80. let, kvůli čemu se také nemají rádi.
5: Teď, když jsme se bavili o tom posledním propuknutí toho konfliktu, tak jeden z těch momentů byly taky vztahy mezi současným politickým vedením Kambodži a politickým vedením Thajska. Takže se tam nakonec oba dva ty režimy trošilinku zblížily. Co se teda stalo po tom roce 1990 a na začátku toho nového tisíciletí? Jak se vlastně oba dva ty režimy vyvinuly až do dnešní doby?
11: To je dobrá otázka. Ono se nedá říct, že by se nějak úplně zblížili systémově, ale spíš to byla záležitost, řekněme, osobní až rodina, kdy tehdejší populistický premiér Thaksin Shinawatra byl poměrně dobrým přítelem vlastně bývalého vládce Chuna Sena. A poté, co byl vlastně de facto sesazen armádou v roce 2006, tak odchází do exilu právě do Kambodže, kde se stává nejen osobním poradcem, ale také ekonomickým poradcem právě tehdejšího premiéra Kambodže, což bylo těmi konzervativními kruhy vnímáno jako velká zrada. A na to navázala de facto jeho dcera Petongtan Shinawatra, která vlastně měla dobré vztahy právě s Hun Senem a bohužel teda došlo k uniknutí nahrávky jejich 17-minutového telefonátu z léta loňského roku.
12: Between Thai Prime Minister Petongtan Shinawat and Cambodian Senate President Hun Sen has gone viral on social media.
11: Kdy on mluví o thajské armádě jako o druhé straně, nebo té opačné straně, a toho Hun Sena oslovuje strýčku. A to samozřejmě vyvolalo obrovskou protireakci zase v Thajsku, takže Petongtan Shinawatra byla sesazena a vlastně toto přátelství skončilo.
5: Těch 30 let toho osobního přátelství mezi vedením Kambodže a vedením Thajska, ale úplně neznamená, že by se ty dvě země zblížily. Naopak spíš v nich narůstá nějaký nacionalismus, který možná potom taky ovlivňuje to, jakým způsobem ten spor v současnosti vypadal. Tak jenom krátce, jaké jsou to vlastně ty současné režimy v Thajsku a v Kambodži?
11: Perfektní otázka, perfektní komentář. Tady je to vlastně zajímavé to vidět posledních 15 let, protože třeba zhruba před těmi 15-20 lety Thajsko dosáhlo nějakého ekonomického vrcholu a patřilo k nejrozvinutějším ekonomikám celého regionu. A tím pádem vlastně bralo Kambodžu jako svého takového chudšího bratra, kam hodně investovalo a vlastně přenášelo ty technologie a zase vlastně Kambodža na oplátku levně vyvážela některé své produkty a třeba i málo zpracované, takže to z toho zase těžilo spíše Thajsko, které třeba rafinovalo a prodávalo s vyšší přidanou hodnotou. Ovšem vlastně Thajsko se nějakým způsobem ekonomicky přehřálo nebo zastavilo a vlastně s tím, jak teda upadla ta thajská ekonomika, tak vlastně sem pronikají jednak už také do velice dlouho, což je asi určitě všeobecně známo, Číňané, kteří vlastně učinili z Kambodže do určité míry svoji takovou jako ekonomickou kolonii, tak tím dalším velkým investorem zase odvěký rival Thajska a tím je Vietnam. Takže tady vlastně Vietnam má takovou politiku Vietnam plus one a tím plus one je zase Kambodža, což vlastně Thajsko jako nese opět nelibě a jak jste říkala, vlastně s tím, jak vlastně sílí v těch obou zemích autoritářství. V Kambodži je to vlastně osobní diktatura té rodiny vlastně Chunů. Nejdříve Hun Sen, teď jeho syn Hun Manet. Takže tady vlastně to je takový už téměř jako uzavřený autoritářský režim, kde je opozice decimována, její představitelé zavírání, různě diskriminování a podobně. V Thajsku je ta míra pluralismu o něco vyšší, ale pořád vlastně je tady dědictví toho bývalého armádního režimu, který tady vládl do roku vlastně 2019 a pak tady vládl jeho bývalý představitel Chan Ocha, který sice už jako slékl uniformu, ale pořád to byl bývalý představitel armády. Takže s tím, jak ty režimy jsou stále více autoritářské, tak přirozeně hrají mnohem více na tu nacionalistickou notu. No a tím se vlastně proeskaluje vlastně to napětí, nebo zesiluje to napětí a jakmile tam nějaký trigger, nějaký spouštěč, který můžou být třeba konflikty nebo nějaká drobná přestřelka, tak se pak to může vlastně rozlít do nějakého půl roku trvajícího ozbrojeného konfliktu.
5: Co se tam odehrálo a proč to přicházelo ve vlnách? Byl tam velký tlak od současné americké administrativy Donalda Trumpa, respektive možná i jeho osobní tlak v té snaze ukončit co nejvíce konfliktů a kvalifikovat se s tím na Nobelovu cenu míru. Mm-hmm. Tak jaká dynamika se tam rozvíjela?
11: Jak říkáte, na jednu stranu ta snaha Donalda Trumpa být takto viděn a oceněn a současně na straně druhé ty nacionalistické sentimenty, kdy ani jedna strana nechtěla úplně jaksi ustoupit. Na druhou stranu vlastně žádná strana to nechtěla vyeskalovat do celonárodního konfliktu, kdyby to vlastně pokročilo nějak jako hlouběji do území jednoho nebo druhého státu. Čili pak tady jako byl tady samozřejmě i tlak Číny a vlastně Sdružení národů jihovýchodní Asie, tedy ASEANu, což je nejvýznamnější sdružení vlastně po Evropské unii tohoto typu, kdy ten ASEAN má určitě jako preventivní nějaké dopady ve smyslu prevence tedy konfliktů. Byla tady snaha skutečně dostat vlastně jakoby k jednacímu stolu. A Thajsko si bylo vědomo své militární převahy, protože prostě ta armáda je mnohem pokročilejší, co se týče technologie, je třikrát větší, má prostě Gripeny F-16, na tanky je to 6-1 ve prospěch Thajska, takže Kambodža zase pak hrála spíš na tu diplomatickou notu a podporu ze strany právě regionálních partnerů.
5: Nakonec se ale podařilo znovu ty dvě strany dotlačit k nějakému příměří. Ono to bylo na několikrát, ale teď to vypadá, že to příměří už prošlo delší dobou a vypadá to, že drží. Co vlastně motivuje ty obě strany teď ten konflikt dál neeskalovat? Je tam i třeba nějaká motivace toho, že jde o chrámy, které jsou turisticky zajímavé. Obě ty země část svého průmyslu staví právě na turismu a minimálně v případě Kambodži ta eskalace je stála tu pověst relativně bezpečné země. Co může to současné příměří udržet dál? A kdyby naopak hrozila nějaká další eskalace, co by mohlo být tou další rozbuškou?
11: Tady by to musel být nějaká vnitropolitická krize na jedné nebo druhé straně, třeba nějaký armádní puč nebo zase nějaká hluboká politická krize, zvláště v tom Thajsku, které vlastně je jakoby méně stabilní. Tady se vyměnili 4 premiéři za poslední 3 roky, zatímco ta Kambodža je vlastně ovládána jednou stranou a jednou politickou dynastií. Jinak si myslím, že na obou stranách teď rozhodně platí a je evidentní zájem udržet to příměří, protože vlastně ty ekonomické ztráty jsou nedozírné, protože jak jste říkala, vlastně ten přeshraniční kontakt, přeshraniční obchod, ta drobná každodenní migrace za prací nebo se zeleninou na prodej, nebo i řekněme systémová nějaká dlouhodobější pracovní migrace, zvláště ze strany Kambodžanů do rozvinutějšího Thajska, kdy pak vlastně po tom rozhoření hlavního konfliktu loni v červenci se 100 000 Kambodžanů vrátili a ti pak chyběli na tom thajském pracovním trhu a někteří byli pohlceni vlastně novými průmyslovými parky v Kambodži, což teda pomohlo vlastně paradoxně spíše části kambodžské ekonomiky. Tak ale v tom přeshraničním nebo příhraničním regionu nebo regionech to má jako pořád neblahý důsledky, jsou tam nově žiletkové ploty, a je to neprůchodné, spousta těch hraničních přechodů je uzavřena, takže ti lidé na tom vlastně tratí. Jediný asi takový z mála pozitivních přínosů této války bylo rozbití takzvaných scam centers, těch podvodných center na kambodžské straně, které záměrně zlikvidovala, ať už fyzicky, nebo prostě rozbitím vlastně té organizace, thajská armáda, a plus vlastně těch některých kasín na kambodžské straně, na což se váží další neblahý vlastně jako ekonomický fenomén, a to je prostituce, organizovaný vlastně zločin, pašování lidí, že obchod s bílým masem a tedy. Takže to jsou některé jakoby pozitivní důsledky, ale spíše samozřejmě jsou dlouhodobě negativní a ono to jakoby pokazilo nejen jakoby ten běžný obchod, ale samozřejmě i ten turistický průmysl celkově.
5: Něco, co by mohlo vypadat jenom jako spor o hranici nakreslenou před více než 100 lety na mapě, je mnohem komplexnější a mnohem barvitější spor, který ovlivňují vnitrostátní politiky obou zemí, ale taky globalizovaný obchod a globalizované cestování. A my jsme to teď všechno probrali s Tomášem Petrů, indonézistou, expertem na celou jeho východní Asii z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Moc díky, že jste byl hostem pořadu Za obzorem.
11: Děkuji za pozvání.
5: To je z dnešního pořadu Za obzorem vše. Hudba, která dílem provázela, je z vystoupení kambodžského nového cirkusu. Do Kambodže se můžete ještě vrátit v archivu pořadu, kde najdete například epizodu o vnitrokambodžské politice i vlivu Číny v zemi. A do Thajska třeba zamíříme ještě někdy příště. Od mikrofonu se loučí Jana Karasová.
2: Jak to bylo doopravdy?
13: Do historie českých zemí se výrazně zapsali také jezuité.
9: Říká historik Martin Deutsch. Jak se sem ale jezuité dostali a jak se vůbec budoval jejich úspěch? Nezávisel náhodou také na ženách, mecenáškách?
2: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové zítra po 20. hodině na Plusu.
14: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Britská policie zadržela 5 mužů u letecké základny na západě Anglie. Zřejmě chystali teroristický útok. Češky vyhráli tenisový pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. A počasí zítra bude většinou jasno, jen ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
15: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevěneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
3: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází taky zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce. U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na místě operuje taky speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policie zadržela 5 mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Podezřelí zůstávají ve vazbě. Bezprostřední okolí úřady uzavřely a na základně platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Leteckou základnu RAF Fairford využívalo taky americké letectvo k nasazení bombardérů ve válce s Íránem. Požár bytu v 7. patře v pražské Kotorské ulici se podařilo lokalizovat, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Výšková budova začala hořet během odpoledne, plameny přímo zasáhly 2 byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka, předali ho do péče záchranářů. Budovu podle mluvčího nebylo třeba celou evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozí velké nebezpečí. Na místě platí druhý ze 4 stupňů poplachu. Uzavírka Pražského okruhu u Slivence se posunula z dnešního odpoledne až do pozdního večera. Potvrdila to policie a taky mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Riedl.
16: Po noční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bělého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
17: České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
18: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
17: Hokejisté Třince v pátém kole Tipsport Extraligy vyhráli v Liberci 3-1 a tabulku vedou o 3 body před Pardubicemi, které zvítězily 5-3 na ledě Brna. České Budějovice zdolali Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4 a Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2.
19: Nebezpečí na dálnici D5 u sjezdů na Žebrák a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně jí za sjezdem na Žebrák na 38. kilometru hlásil náš zpravodaj chodce. Pohyboval se mezi pruhy uprostřed dálnice D5 a 38. kilometr. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh na kilometru 138, šetří nehodu, případně už odklízí následky. Projíždí se levým pruhem plynule. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 jede k D1 i na Ruzini jen jedním pruhem. Kolony zhruba kilometrové se tvoří v obou směrech, jsou od sjezdů na Lochkov a Stodůlky. Aktuální zdržení v úseku zhruba 10 minut. A na silnici 11 z Tědlicka do Havířova na Bludovickém kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy

0: Vyprávíme i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
1: Když bylo Josefu Sorbanovi necelých 5 let, tedy v letech 1953 až 54, sebrala komunistická policie jeho rodiče. Později byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu. Ačkoliv měl Josef další příbuzné, byl předán do dětského domova a prohlášen za sirotka. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomíná:
2: Státní bezpečnost tehdejší Československé lidově demokratické republiky zatkla mého tátu, kterému bylo vytknuto nebo mu dalo, že dělal nějaký protistátní akce, hlavně co se týká převážení lidí na západ a praní nějakých špinavých peněz, i když nevím, odkud mě je měl vzít. Já si jenom pamatuju už jako 3 lety nebo 4 lety, že byla u nás domovní prohlídka ve 3 hodiny ráno, jestli bylo ve 3 hodiny, bylo to v noci, že zabušili na vrata, že nám tam prohlídli celý byt a že přinašli nějaký dolary. Já jsem měl to příliš malý, než abych mohl říct, jestli to je pravda, nebo není to pravda. V každém případě mojeho tátu odvezli. Nakonec dostal 15 let odnětí svobody. Moje maminka, která zůstala ještě na svobodě se mnou, jí hrozilo prakticky taky, že jí zatknou, protože jí chtěli dát obžalovat, že pomáhala manželovi v těchto akcích protistátních, tehdy protistátních, což nemohla být pravda, protože maminka měla dost práce se mnou a museli se taky něčím živit, že jo, tehdy nebylo možnost dostávat nějaký sociální podpory a tatínek tehdy taky pracoval. Nakonec to skončilo tak, že rok na to moji maminku taky zatkli, ačkoliv jsem měl babičku na Slovensku, v tehdy se přestěhovala babička po válce do Žiliny, do města Žilina, na Slovensku s její mladší dcerou, kde žili. Ovšem, ačkoliv to STB nebo ty vyšetřovací orgány věděli, stejně neupozornili a mě dali tehdy do dětského domova.
1: Tehdy se Josef nejmenoval Sorban, ale Šorban. Jméno si později upravil, aby se lépe vyslovovalo cizincům, protože od 60. let žil nejdřív v Izraeli a potom v Německu. Příběhy 20. století jsou dnes věnovány především osudům jeho rodiny. Pořadem vás provází Adam Drda. Vzpomínky Josefa Sorbana je potřeba zařadit do odpovídajícího kontextu. Patří k mnoha obětem komunistického antisemitismu z 50. let, stejně jako jeho rodiče Julius a Lydia Sorbanovi, stejně jako i další odsouzení z případu Samuel Veselý a spol. A také jejich děti. Josef se narodil 1. května 1948 v Teplicích, ale pro plné vysvětlení je třeba vrátit se do starší historie. Jeho rodiče přežili holokaust. Otec Julius pocházel z podkarpatské Rusy a z nacistického pronásledování, po němž zůstalo z 60členné rozvětvené rodiny naživu jen pár lidí, se prý nikdy docela nevzpamatoval.
2: Můj otec v krátkosti řečeno měl 7 sourozenců, kteří se ve válce nestačili nikam utéct a tím pádem 5 jich zahynulo, zůstali jenom 2 a někteří příbuzní jako sestřenice a bratranec. Můj otec tedy udělal obchodní akademii ve městě Mokačevo v Pokarpatské Rusi v německém jazyce, protože se i doma mluvili německy, proč to teď dneska nevím. Byl potom vzat do koncentračního tábora Dachau, odkud ho osvobodili Američané a byl v prezidentské nemocnici 5 roku, než se fyzicky zotavil, duševně prakticky nikdy víc. A poté se dostal do Teplic jako správce obchodu. Moje maminka, která se narodila v Piči na Slovensku v roce 1929, pocházela z dobré rodiny, která měla v té Nové Piči právě jak tiskárnu, tak obchod s papírem.
1: Josefova matka Lydia, která se později jmenovala Šternová, o níž toho víme víc, přišla na svět v roce 1929 v rodině tiskaře Vojtěcha Langa v Bytči na Slovensku. I s ní jsme natáčeli rozhovor, a to v Izraeli, v roce 2008. Jak přežila nacismus?
3: Já jsem byla s matkou a s mojí sestrou, s Boženou Langovou. Jsme byli 2,5 roku v Seredi v táboře. Jinak celá rodina zahynula. Od mého otce vzali s prvním transportem do Majdanku a tam je zastřelili. To vím od matky, ona měla takové spojení a tohle. Takže bohužel celou rodinu, z matčiny strany, z otcovy strany. Kde jsme se narodili v Biči, my jsme byli obchod tiskárnu a obchod školskými potřebami a papírem. A ten arizátor to byl ten, co, víte, co to je arizátor, ten se vyučil u mého otce a ten potřeboval moji matku, aby mu pomáhala, protože on nebyl takový šikovný. Jinak jsme bydleli v domě, to je taky zajímavý náhodou, jsme bydleli v domě od rodičů, od prezidenta Tisu. To byl prezident Slovenské republiky, Tiso. On se tam narodil v Biči a jeho rodiče měli tam dům a my jsme tam v jejich domě bydleli. A jeho matka měla moc ráda moji matku. Moc, oni byli dost takoví sedláci, nebyli, ale moc hodní lidi to byli. Ne jak jejich syn. Ten byl. Já ještě se pamatuju, že ona říkala moji matce, oni mě ho jednou zabiju. A jeho oběsili taky po válce. A ona prosila toho syna, aby poslal moji matce bílou legitimaci. To bílá legitimace to byla pro židovské občany, že jsou potřebné, že je jich třeba. Tak jsme se jako ještě pár měsíců mohli takhle zachránit, ale moje matka pomáhala ukryt přátelé a jeden, co tam byl, gardista, co tam bydlel, to oznámil, tak nás všichni vzali do Seredi. Ale měli jsme štěstí, že židovská obec tenkrát dala hodně peněz Tisovi a tímhle, aby dešly transporty. A právě v té době, když nás vzali do Seredi, přestali transporty až do partizánského povstání, to bylo v srpnu nebo v září v 44. roce, utekli jsme ze Seredi. A tak jsme se jako zachránili, že matka nás, sestru i mě, jsme se snažili a skutečně tam byli moc slušní se křesťanský lidi a ti nás jako schovali a tak jsme tam byli a tak jsme se zachránili. To bylo v Březova pod Bradlem. A oni byli evanjelici a ty nás zachránili.
1: Po osvobození Československa se přeživší Langovi vrátili do Bitče. Co se tam dělo, popisuje Lidyna sestra Božena Langová v rozhovoru s Janem Horníkem. Také ona žije v Izraeli, jmenuje se Miriam Kama.
4: Tak jsme, když už bylo osvobození a všechno bylo v pořádku, tak jsme odjeli do Biče. Jsme se vrátili, samozřejmě obchod, už byl tam arizátor, který pomáhal tatínkovi, ale ne on, ale jeho bratr, který byl jako velitel bezpečnosti, tak on, a to jsem zapomněla ještě říct, promiňte, že jsme hledali, kde můžeme bydlet. V našem bytě, v domě v bytě, už bydleli druhý lidi. Tak maminka našla v nějakém domě malinký pokoj, kde jsme, maminka a já, kde jsme bydleli. A moje sestra odjela, už byla samozřejmě větší, k otecovi, mojím oteckovi sestře do Strakonic. Nebo neměli jsme vůbec peníze, neměli jsme vůbec nic. Tak po maminku to bylo těžko, jakožto živit 3 lidi. Tak v tom pokoji, co jsem řekla, bydleli jsme, maminka na jedné straně u stěny spala a já na druhé straně u stěny a v prostředku bylo okno a naproti malá skříňa, kde jsme měli skoro nic, žádné věci. Jak jsme tam bydleli, tak za několik nocí, nějaké 3-4 noci, nás stříleli v noci. A měli jsme štěstí, zase mu řekla, že maminka měla takový gauč u stěny a já na druhé stěně jsem spala, nebo oni stříleli rovno a tu skříň opravdu jako vystřelili to, co tam bylo, už jsme poměrně nemali ani šatstvo.
5: A střílel na vás kdo? Tušíte nebo...
4: Ten, jo, pak se to maminka dozvěděla, že dal ten velitel té policii, on dal jakožto pokyn, on nepřišel on střílet, ale druhým policajtům dal pokyn a oni střílili na nás. Když se maminka šla stěžovat na druhý den, tak vůbec nějako na to ani nereagovali. Tak jsme tam zůstali bydlet a za nějaký zase 2-3 noci zase nastříleli. Nebo my jsme neodišli nikam, jsme tam zůstali bydlet, tak zase stříleli a do ty skříně. A to bylo štěstí, že to bylo, že nestříleli napravo, nalevo, jenom rovně a že nás nezastřelili. Nebo oni se tam báli o ten obchod, že ho chceme naspět a ten náš byt, ale vůbec do dnes jsme vůbec nic nedostali naspět.
5: No a oni, a počkejte, jenom ten důvod toho byl, že oni se báli, že budete chtít třeba vrátit ten původní byt.
4: Jo, tam, ten jo, obchod.
5: A hlavně ten, zbavit, jo.
4: Jo, a hlavně ten, přesně to, co říkáte, ten obchod a tu tiskáreň. To byla velká tiskáreň. A tlačili aj noviny, jak už jsem řekla, knihy, všechno. Tak už jsme tam nemohli zůstat bydlet, nebo opravdu nám mohli zastřelit, tak jsme se odstěhovali do Žiliny.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vzpomínala Miriam Kama, tehdy v roce 1945 Božena Langová. Její otřesená matka tedy odešla s mladší dcerou z Bytče a našla si v Žilině práci a nuzné bydlení. Starší dcera Lidia se odstěhovala do Čech. Vdala se za Julia Šorbana, který v Teplicích jako národní správce provozoval drogerii. Mluví paní Lidia, na ní navazuje její syn Josef Šorban.
3: Pak já jsem jela do Čech, protože tam jsem jela středu, a tak jsem k tomu středovi jela víc. Mě to nebavilo tam být, kde jsem se narodila, protože lidi nebyli tak příjemní. Tak a tam jsem se spoznala s mým prvním mužem. On byl hodně starší ode mě. Tak pak jsem se, že to bylo po válce, nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem se za něj vdala. On mě vypadal dobře. On pocházel z Hustu, z Podkarpatské Rusy, jo. Někdy mě to už nemyslí. A tak on tam potom po Němcovi měl obchod, parfumerii.
2: Seznámili se vlastně náhodou právě v Teplicích, kde byla svatba a kde jsem se také narodil krátce po komunistickém převratu. Jako dítě jsem nebyl moc zdravý, jsem měl problémy zažívací a tím pádem musela moje maminka nebo moje rodiče jezdit nejdřív v Teplicích, poté do Ústí nad Labem do nemocnice, kde jsem byl léčen delší dobu a později nakonec to šlo tak daleko, že museli se mnou do Prahy na dětskou kliniku, kde mě víceméně dají dohromady, to bylo v 49-50. roce. Můj otec se tomu po převratu tu drogerii vzali. Nějakou dobu jsem měl ještě dělat potom jako vedoucí ty drogerie, až poté v 1950, v té době, kdy já jsem se stěhoval do Prahy kvůli mému onemocnění, i tomu vzali, protože nechtěl vstoupit do KSČ v té době, neměl zájem být ve straně, jak to bylo tehdy zvykem. A jestli se někde angažoval, to dneska nevím, dneska nemohu opravdu říct, ani z těch dokumentů to nemůžu vylíčit, já jenom vím, že jsme se přestěhovali do Prahy, že na té Karlově klinice mě dal to profesor Houštěk dohromady, prakticky mi zachránil život.
1: Říká Josef Šorban, manželství jeho rodičů bohužel nebylo příliš šťastné, ale toho se ještě dotkneme, protože pro příběh to má jistý význam. Šorbanovi nebyli antikomunisté ve smyslu nějakých aktivních odbojářů. Jisté ale je, že z Československa, kde se jako Židé necítili dobře, chtěli odejít pryč. V archivu bezpečnostních složek se například dochovaly dokumenty, podle nich se v roce 1949 neúspěšně pokoušeli o vystěhování do Austrálie. Teď je opět třeba trochu objasnit okolnosti. V květnu 1948 vznikl stát Izrael, který v zápětí přepadly arabské státy a musel vést válku o existenci. Komunistické Československo jej v souladu s direktivami z Moskvy podporovalo. Stalin si tehdy představoval, že si tak na Blízkém východě vytvoří oddaného spojence. Když se ukázalo, že tomu tak nebude, přístup Sovětského svazu a vazalských zemí se zcela obrátil. Změna československé politiky vůči Izraeli se projevila v několika rovinách. Za prvé bylo znemožněno, aby lidé, kteří v Československu nechtěli zůstat, do Izraele odcházeli legálně. Za druhé byla zastavena zahraniční finanční pomoc často živořícím přeživším. Poskytovala ji především americká humanitární organizace Joint Distribution Committee neboli GDC. V Československu se záhy objevil masivní oficiální antisemitismus, přejmenovaný na antisionismus. Dokumentarista Martin Šmok připomíná v textu pro časopis Paměť a dějiny v roce 2011 výrok, který pronesl sovětský poradce Vladimír Bojarský při školení příslušníků Československého ministerstva vnitra. Každý Žid je sionista a každý sionista je špion. Nejznámějším antisemitským justičním počinem u nás je proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, proces z roku 1952. Podobně zaměřených procesů a estébáckých konstruktů však bylo u nás mnohem víc. Martin Šmok podrobně popisuje, že svobodný svět hledal i v nové těžké situaci cesty, jak pomáhat potřebným v totalitním Československu. Pro ten účel vznikla v Izraeli utajovaná organizace, dnes známá pod názvem NATIV. Z největší části jí platilo zmíněné GDC a kromě sociální, lékařské a náboženské pomoci měla za úkol i pomoc při útěcích do zahraničí. NATIV využíval spolupracovníky v Československu, avšak státní bezpečnosti se dařilo do mnoha tajných akcí pronikat. Občas je měla zcela pod kontrolou, také kvůli lehkomyslnosti některých izraelských diplomatů, například Jakuba Gazita, který měl slabost pro ženy a státní bezpečnost na něj nasazovala agentky, jimž se svěřoval.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vraťme se teď k rodině Josefa Sorbana. Jeho otec Julius Sorban byl zatčen koncem roku 1953. Byl zapojen do pomoci uprchlíkům a patrně i do černého obchodu, z něhož se získávaly peníze na pomoc potřebným. Josefovu matku Lidii sebrala státní bezpečnost v březnu 1954. Josef v rozhovoru pro Paměť národa říká, že matka o otcově činnosti nevěděla. Ona sama to však popisuje tak, že byli s mužem zapojeni do tajné pomoci československým židům. A to především do organizace ilegálních odchodů do Izraele. Začalo to prý po manželově seznámení s izraelským diplomatem. Patrně jde o Jakuba Gazita.
3: Pak jsme začali pomáhat pašovat lidi do Izraele. Samozřejmě za komunismu to bylo velmi, velmi, velmi riskantní. A nakonec rodina je s dvěma dětmi. To byla ta poslední, co jsme ještě stačili, to, ale ty chytili na hranicích. Jak je chytili, zapomněli dát malé dítě. A zapomněli dát nějakou tabletku, aby spalo nebo co. A začalo na hranicích plakat. A tak je chytili. A oni všechno prozradili. Takže nás zavřeli. Je taky mezi ostatní, to byli ty Kalinoví, co je chytili. A zavřeli to izraelské vysladectví a poslali je zpátky do Izraele jako nežadoucí, jo. Moc jsme jeden o druhým nevěděli. Každý byl určité spojení jeden s druhým a byli lidi, co to převáděli přes hranice. na černo, jak se říká. Kde, jako, to vám nemůžu říct. To, my jsme jenom našli lidi, kteří chtěli odjet do Izraele a jsme se snažili jeden s druhým pomáhat. Dost sebe se snažili a dost jich přijelo, ale nakonec ty, co jsou tady napsány v té obžalobě, moc z těch jsem nepoznala, protože my jsme byli spojeni s Veselým, jsme byli spojeni s Samuelem Veselým, jo. Co já jsem věděla, co můj muž ještě znal, to já jsem nevěděla. Tak tam jsem byla 9 měsíců, než jsem byla v Litoměřicích, nevím jak dlouho, měsíc nebo dva, pak mě převezli na Pankrác. A tam jsem byla 9 měsíců ve výslechu, co je proti mezinárodní, tohle to se nesmí ani dělat, ale u komunistů to bylo normální.
1: Vzpomíná Lidia Šternová, tehdy Šorbanová. Výslechy, kterým po zatčení čelila, byly podle jejího svědectví velmi kruté.
3: Hodně jsem vytrpěla, dostala jsem bitku natolik, že mě zbyli tak, že dost neslyším na to pravý ucho, protože mi bubínek tam praskl, nebo co, já už nevím. A ten můj drahý manžel ještě do toho, tohle ještě mě více do toho vtáhl, protože žárlil, nežárlil, já nevím, ale nebyl v pořádku. Když jsme stáli proti při výslechu, víte, on se tolik snažil mě dostat do toho, natolik, že se mu naplivala do očí tam při výslechu. A pak jsem dostala pár facek. Já jsem, nevím, ale zdá se mně podle toho všeho, že ženy my jsme byly silnější než muži. Tak se mně zdá, podle všechno. Všechny ty, že my ženy jsme byly duševně více silnější než muži. Ale ty výslechy, to byly strašné. Co vám mám říct, někdy jsem zaprvé, když mě vzali z celiru, tak mě zavázali oči samozřejmě a nechali mě venku stát, nevím jestli hodiny, ale dost dlouho a vedle mě byl pes, že jsem se nemohla pohnout, že jsem nemohla udělat krok ani nic s zavázanými očemi. Jsem se bála, jenom mě řekli, že tam je pes, abych se nepohla. Víte, měli různý takový nevím, co je to, k čemu to vedlo, ale podle všeho, když jsem byla tak dlouho v těch výslechů, tak se jim to nepovedlo, že ode mě něco dostali.
1: Říká Lidia Šternová. Z archivních dokumentů není zcela jasné, jak státní bezpečnost na manžele Šorbanovi přišla, zda skutečně na základě výpovědi zatčených Kalinových nebo z jiných zdrojů, například od Jakuba Gazita. Není také zcela zřejmé, kolik částí obvinění si STB vymyslela. Je pravděpodobné, že Šorbanovi počítali s tím, že pomohou uprchlíkům a nakonec také využijí tajnou síť a odejdou do Izraele. Byli zařazeni do skupiny Samuel Veselý a spol. A do stejnojmenného procesu, ale o tom až za chvíli. V příbězích 20. století je teď třeba udělat obvyklou přestávku na zprávy. Hned po nich bude náš pořad pokračovat.
0: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dřív vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. V centru španělské metropole Madridu se od sobotního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. Podle nich má být bydlení vnímáno jako právo a ne jako předmět spekulací. Na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes slíbil, že vláda udělá, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání. A domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se můžou hlásit do energetického společenství. Město ho založilo, aby lidi mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Tenisti týmu Evropy po šesté ovládli exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menšík, který dnes v Londýně zvládl i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolem porazili australsko-americký pár Deminor Fritz 7-5 a 6-3. O triumfu Evropanů v devátém ročníku soutěže pak rozhodla výhra Němce Zvereva nad Američanem Tienem.
7: Nebezpečí na silnici 50 u Uherského Hradiště a stále se zdržíte na Pražském okruhu. Na silnici 50 u Uherského Hradiště nebezpečí. Pohybují se tam chodci podle policie nekoordinovaně na mostě přes řeku Moravu. Ještě jednou 50, cesta do Uherského Hradiště, teda do Uherského Brodu a Brna. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov zůstává zavřený pravý pruh kilometr 138. Stojí tam osobní auto, čeká se na odtah. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 jede k D1 i na Ruzini jedním pruhem a tvoří se kolony. Zdržíte se ve zhruba kilometrových kolonách 5 až 10 minut. Dobrá zpráva z D1 na Benešovsku v omezení u Šmejkalky kilometry 22 až 25 se už jede dvěma pruhy na Prahu i Brno. A v Praze u hlavního nádraží policie hlásí mimořádnou událost a uzavírku. Neprůjezdná je na křižovatce u Bulhara, Seifertova ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované především osudům židovské rodiny Šorbanových. Přeživší holokaustu Julius a Lydia Šorbanovi byli na začátku 50. let zatčeni za to, že se podíleli na pomoci uprchlíkům z Československa do Izraele. Pokud bychom snad měli představu, že prožité hrůzy z období nacismu vedly u státní bezpečnosti k ohledu plnějšímu přístupu během vyšetřování, pak k nás z ní vyvedla předchozí výpověď bité a také jinak týrané Lydie Šorbanové-Šternové. Komunistická justice nebyla o nic milosrdnější. V roce 1954 byli Šorbanovi souzeni v procesu Samuel Veselý a spol. Do něhož státní bezpečnost zařadila celkem 17 lidí. Rozsudek nejvyššího soudu z prosince 1954 je plný zmínek o spojení s izraelským diplomatem Jakubem Gazitem a odkazů na proces s Rudolfem Slánským. Hned v úvodu stojí: jak již bylo prokázáno v procesu s protistátním spikleneckým centrem sionistické organizace v Československu, řízené americkými imperialisty, hromadně organizovali a ilegálně přepravovali osoby židovského původu z Československa do zahraničí pod rouškou legality. V této činnosti je podporovalo izraelské velvyslanectví v Praze. Konec citátu. Tresty byly všeobecně poměrně vysoké. Julius Šorban dostal za údajnou velezradu a ohrožení devizového hospodářství 15 let odnětí svobody. Jeho žena za to též 4 roky. Měli v té době 5letého syna Josefa. Když je policie zatkla, odmítala matce sdělit, co se s ním stalo. Lídia Šternová vzpomíná na den zatčení.
3: Můj syn, náhodou tam byla jedna sousedka, náhodou taky židovka v Praze. My jsme bydleli v Praze. A ta si vzala zatím toho mého syna. Jsem nakonec nevěděla, co se s ním dělo. A mě zvázali a zatkli mě.
1: Lidina sestra Miriam Kama nám popsala, že když si jejich matka, paní Langová, o zatčení Šorbanových dozvěděla, rozjela se i hned ze Slovenska do Prahy, aby si malého Josefa vzala do péče.
4: Když jako vzali jejího manžela, tak pravděpodobně věděla, že přijdou vzat i jí. Tak telefonovala mamince, aby přišla zabrat, to je Josef, Joško, aby přišla ho vzít. A když přišla ho vzít, tak už viděla, jako dva já, estebáci, jo, ho vedou do, jako z toho domu do auta a on křičel a brečel, já už budu hodný, já už budu všechno jíst. Teďka už to začíná. Já už budu všechno jíst, jenom prosím vás, nevemte mě. On měl tedy 5 let, tak maminka už nemohla vzít.
1: Příslušníci státní bezpečnosti a později také prokurátor, soudci, bachaři a další zodpovědní lidé odmítali uvězněné lidi Šorbanové říct, kde se její syn nachází.
3: Neměla jsem žádné zprávy a matka taky ne, protože taky chtěla vědět. Tak jsem začala držet hladovku. Tak jsem, nevím, už si nepamatuju, asi 4 dny jsem nic nejedla. Až nakonec mi dovolili napsat matce, kde je můj syn. A tak se ona postarala, že ho pak našla. On byl v dětském domově.
5: No, jak byste věděla, kde je? Nebo to vám
3: oni řekli? Mě řekli, po té hladovce mě řekli, kde je, že můžu napsat mojí babce, kde je. Ona ho tam našla a vzala. Ale kdybyste slyšeli, když říkal, taky dost tam vytrpěl.
1: A jak si tehdejší události pamatuje tehdy 5letý Josef Šorban?
2: Ačkoliv jsem měl babičku na Slovensku, v tehdy si přestěhovala babička po hrbáce do Žiliny, do města Žilina na Slovensku s její mladší dcerou, kde žili. Ovšem, ačkoliv to STB nebo ty vyšetřovací orgány věděli, stejně neupozornili a mě dali tehdy do dětského domova. Ještě do dětského domova pro děti předškolní, jelikož mě bylo tehdy 5 let, ještě necelých 5 let. A v dětském domově prakticky nahlásili, že jsem sirotek, že rodiče nemám. Pokud vím, pokud si můžu pamatovat, nebo by to řekli tehdy ty vychovatelky, tak ani oni nevěděli třeba, že moje rodiče jsou zatčeni nebo že jsou politicky zavření. Maminka nevěděla, prakticky neřekli, to jsem se dozvěděl až potom, že mamince neřekli, kde jsem nebo co je se mnou, takže maminka zahájila tehdy hladovku, která trvala několik měsíců, prakticky nutili jíst, dávali taky umělou potravu, ale nakonec to skončilo tak, že musela odvést do nemocnice a že měla zánět ledvin a prostě ještě další problémy, takže takové si to řekli, kde jsem, ale zakázali jakýkoliv styk, dokonce i s její matkou. Já jsem v té době v dětském domově ve městě Chotěboř. Nevím, jestli vám to něco říkat, tam byla dětský domov právě pro většinou pro děti těchto politických zatčených lidí. Pokud vím teda, na to si pamatuji velice slabě, ale jenom vím, že tam byla jenom jedna velká místnost, nebo tam byly více místností, kde těch dětí bylo pohromadě víc. A bylo potom, když se měli do školy, to bylo v 54. v létě, mě přesunuli s vícero dětma do jiného dětského domova, který byl zařízený pro děti od školního věku. od těch 6 let do těch 14 let a to bylo v Holicích. Jako nejmladší děti jsme to samozřejmě měli nejlepší, protože jsme byli samozřejmě šikanováni těmi staršími. Jako starost, jako se o nás moc nestarali ty lidi, co se týká oblečení, jenom to, co bylo oblečení už starší, opotřebované, tak to jsme dostávali. Do školy jsme museli chodit pěšky, to nám ukázovali jenom jedno, tam šli do školy, která byla asi, dneska to nemůžu posoudit, já jsem se tam byl podívat později, ale to je dobře, asi tak kilometr tam od toho dětského domova. Já si jenom pamatuju, když jsme začali tu školu, tak že o přestávkách děti měly svačinu, kdežto bychom neměli nic, tam bylo asi 6 z toho dětského domova a my jsme neměli nic co jíst, protože nám svačiny samozřejmě dostávali a to jídlo, co bylo tam, nebylo žádný nic moc. A co si ještě třeba pamatuju z toho dětského domova, že naše jídelna byla mimo té budovy, přes dvůr a ten dětský domov sám o sobě měl velkou zahradu s ovocnými stromy, ale tam byly zakázány samozřejmě, tam jsme nesměli jít. A že paní ředitelka tehdejší, už tý jméno neznám, jsem byl prakticky jediný, který mu povolila v neděli jít do té zahrady v září, kdy bylo ještě ovoce, takže to bylo pro mě takový, co si pamatuju z té doby. Fakt je ten, že v té době taky moje babička, která žila v Žilině a pracovala v velkém národním podniku, šla taky po válce nebo po převratu, spíš po převratu bych řekl, se stala členkou KSČ. Jestli byla teďka opravdu přesvědčená komunistka nebo nebyla, to nevím. Na jedné straně byla komunistka, na druhé straně se sobotu modlila ke svým bohu, takže nemůžu posoudit, na kolik byla rozpolcená v tomhle. V každém případě snažila se celou dobu zjistit, kde jsem, protože komunikovala s maminkou, teda s její dcerou, jenom díky dopisům, telefonicky se nesměla, jenom dopisy, která mohla psát jednou za 2 měsíce. Navštívit ji směla jednou za 30 dní v té době, a to taky jenom přesně na určitou dobu. Když tu dobu nedodržela, tak mohla jít zpátky. V každém případě, až když maminka se dozvěděla, že jsem v dětském domově, tak to dala na vědomí moje babičce dopisem. Ta potom to jsem se dozvěděl až hodně později, že přes známosti ve straně a ty slovenské známosti přes Prahu se tak dozvěděla vůbec, kde vlastně jsem. Bohužel byla moje babička tak naivní, že přijela tehdy bez jakéhokoliv papíru, bez jakéhokoliv povolení přijela za mnou do dětského domova. Já jsem ji samozřejmě poznal a hned jsem chtěl, aby mě okamžitě vzala domů tam odsud, protože to nebylo nejlepší zařízení, kde jsem mohl žít jako dítě. Jenomže samozřejmě to nešlo, protože oni samozřejmě chtěli povolení, že vůbec ona je ona a že mě smí tam odsud vzít.
1: Vzpomíná Josef Sorban, dříve Šorban. A jeho vyprávění ještě doplňuje teta Miriam Kama, tehdy Božena Langová, která tehdejší situaci prožívala jako dospívající dívka.
4: Maminka, jakože byla v komunistické straně, tak se dostala až k Širokému, William Široký, a kde on je, kde to dítě je, tak ona tam jela a oni lhali nejdříve, že on tam není. Že oni nemají žáka pod tímto jménem, co řekla. A ona řekla, to není možné, nebo tam a tam mě řekli, že ho poslali a že je tady u vás. Není, on tady není. To jako od maminky, lebo já jsem byla doma, u nějaké tety jsem bydlela mezi tím. Tak brzo ráno ona vstala a byli tam takové od děti, jako šli spolem z toho dětského domova, šli spolem do té školy. A bylo ještě tma, nebo to bylo nějako v září, hřínu, že já si teďka už nespomínám. Tak viděla ty děti, jak tam jdou, drželi se za ruky, jak jdou do školy. A tak začala křičet, jako Joško, Jájo, my jsme ho volali Jájo. A Joško, Jájo, Jájo, křičela a šla mezi tými průvodem, rozumíte, mezi tými dětmi ona šla. A teď ona mi říká, jo, babičko, já jsem tady, babičko, babičko, já jsem tady. Víte, co to bylo pro ní? Promiňte, ale strašně mi jde do plaču. Tak ho vzala, zima a on skoro nebyl oblečený. Měl na vlasech, byla zima, maminka vypravila. Žádnou čepku, vůbec nic. To oblečení s krátkými rukami, ne krátké rukavy, ale poměrně krátké malé, co měl oblečený, tu košelu a ty nohavice, všechno bylo krátké. Tak ho vzala sebou, šla do té školy a tam ho představila, že on je tady, že on je ve škole. Tak zaručeně to byl nepříjemný pocit, tak šla i do té třídy, kde byl. A ta učitelka, velmi milá paní, co všechno, co maminka vyprávěla, už říkala, že on se tak dobře učí a ona ho chtěla adoptovat. Já nevím, jak to mám říct, chtěla ho. Všechno bylo už vyplněné. Ona ho chtěla vzít, nebo jí řekli, že on nemá rodiče. Že nějakoby on je v dětském domově pro děti, které nemají rodiče. Tak maminka viděla, jako všechno už bylo vyplněné a chtěla ho vzít k ním domů. Tak ona mu donesla každý den jídlo na tu desátou, taky jak ho měla strašně ráda. Tak pak ho nechtěli pustit z té školy, nevěděli, co má dělat. Tak maminka opravdu telefonovala ty sekretářky od William Širokého, aby jej ho dali, nebo to nebylo možné.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: A v líčení svých osudů a zápasů babičky Langové pokračuje Josef Sorban.
2: V krátkosti tohle trvalo další 3 měsíce, než tohle povolení dostala z Prahy, která slovenská strana jí to nemohla udělit, protože všechno se odehrávalo v Praze. Tím pádem to trvalo delší dobu, nemusela jít několikrát do Prahy tam a přes svoje stranicky známí tohle povolení víceméně urychlit, jinak by to trvalo ještě déle. A tohle povolení dostat, to bylo potom říjen 1955, jsem byl v první třídě. Takže babička se mě potom odvezla. V paměti má možná takový detail, že když jsem se loučil v té době, jaká to byla prostě jenom ukázat, co to bylo za dobu těch 50. let, protože když já jsem tehdy odcházel, tak mi paní učitelka nebo soudružka učitelka řekla, že teda mám přednes, co jsem se naučil v té první třídě za ty první 2 měsíce, to si dneska se nějak nedokáže nikdo do tuhle dobu třeba ji zná, představit, že jsem na stupínku před žáky první třídy se recitoval první sloku básně od Jiřího Wolkera Balada očích topičových. Což jsem jako kluk nemohl rozumět vůbec ničemu, ale jsem to prostě odříkal. Takže to byl velký potlesk, velký úspěch. Takže se mnou všichni rozloučili, my jsme jeli přes Prahu, to nešlo jinak přes Prahu do té Žiliny, to byla celá prakticky jízda na celou noc.
1: Miriam Kama, tehdy Božena Langová, v rozhovoru s Janem Horníkem.
4: Tak maminka ho přivezla domů, byl chudák, takový nemocen, měl plno takových na nohách, na celém těle, já nevím, jak se tomu říká, takové věci, tak šla s ním doktorovi a doktorka a ona mu dala kovou masť, aby to přešlo. Koupili jsme mu šaty nové, všechno. Tak to tak vkrátce.
5: A on potom bydlel s vámi?
4: A pak bydlel s námi, jo, to jsem zapomněla, alebo tak se chvějí z toho, co říkám. A bydlel s námi, až já jsem ho vedla do školy, do první třídy. A taky vařila jsem, nebo maminka kolikrát neměla času. A až vypustili moji sestru za 2 roky, z Pankráce, z té vazby Pankráce, až ji vypustili, tak byl u nás.
5: Pamatujete si někdy, že byste ho vzali a šli jste za tou vaší sestrou do vězení s ním? Na návštěvu?
4: Jo, jedenkrát jsme tam byli s maminkou na Pankráci. To bylo strašné. To bylo strašně k tomu, že on viděl svoji maminku a nemohl ji ani políbit. On ještě byl malý a taky se tam jako rozbrečel trochu. Tak jsme museli utěšovat. Mezitím maminka mluvila s mojí sestrou a ta vzpomínka není nejpříjemnější. To bylo jednou za 2 roky, jsme tam byli.
0: Thank you.
1: Josef Sorban nebyl jediné dítě z antisemitského procesu Samuel Veselý a spol. S takto těžkým osudem. V dětském domově skončil také malý Robert Green, syn Jakuba a Růženy Greenových. Jeho matka se z vězení vrátila po více než 3 letech s podlomeným zdravím a záhy zemřela. Petr a Juraj, synové hlavního obviněného Samuela Veselého, byli v dětských domovech rozděleni. Jurajovi bylo tehdy 18 měsíců. Petr dnes žije v Izraeli, kde užívá jméno Avraham.
8: Tak já jsem Petr Veselý. Narodil jsem se 1948 v Bratislavě. Do pěti let jsem žil v Bratislavě. Potom jsme přešli do Prahy a tam moje rodiče byli zatknutí za komunisty. Otec dostali velezradu, otec seděl 9 let, matka asi 3 roky. I můj bratr byl jako maličkej, bylo mu 2 roky. On byl v internátu pro takové děti, já jsem byl v jiném internátu. A potom jsem začal chodit do školy v internátu. Když moje matka byla propuštěna, jsem se vrátil do Prahy. Jsem byl ve škole tam až do 1963. Můj otec byl propuštěn asi 1960, já myslím. V 64. roce, když dělali velký problémy komunistům, jim dali odejít do Izraele.
1: Líčí Petr Avraham Veselý. Ptali jsme se ho, jestli jako dítě a zvlášť v dětském domově věděl, že je z židovské rodiny.
8: Hřbitov židovský. Tak učitelka, nevím, jestli byla židovka nebo nebyla, začala vykládat o holokaustu. Říkali, a ona řekla tak, že Němci zabili všechny Židy. A tak já jsem se chtěl přihlásit, říkali, ne všechny, já existuju. Protože to znamená, že já jsem věděl, že jsem Žid, a že my chceme jít do, že jsem věděl, že chceme jít do Izraele a tak dále. Ale mě ještě taky v tom internátu, v prvním, když mě bylo 5 let, najednou přišla, já patu až do dneska, jsme byli tak na výletu, kde jsou stromy, v lesu. Tak přišla ke mně nějaká ošetřovatelka, přišla mě, tak mě obměla a řekla, neboj se, všechno bude v pořádku, ty nejsi jako všichni, i já se budu o tebe starat. A dostal jsem bonus, nějaký bonbony nebo něco takového. A jsem věděl, že ona říká, ty nejsi jako někdo jiný, protože ty jsi Žid. Jsem to věděl, přímo věděl. Oni asi viděli. Přece jsem byl duš, jak se říká, sprcha. Mm-hmm. Tak viděli, že já jsem britmila, že mám britmila.
9: Obřezaný.
8: Obřezaný, jo.
1: O odsouzení svého otce Samuela Avraham Veselý říká.
8: Kde na světě člověk nemůže odejít? To není nějaký, že něco udělal. On chtěl odejít do jiné země. To je něco obyčejný. Se mě tady nelíbí, jdu do Ameriky. Se mě nelíbí, jdu do Ruska. Ale tak co on dělal vlastně? Nic. To bylo přímo něco směšného. Byl 9 let v želáři, protože chtěl odejít do Izraele. Nic jiného.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vraťme se k rodině Šorbanových. Josefova matka Lydia nechtěla příliš vyprávět o době, kdy byla ve vězení. Josef žil dočasně u babičky.
2: Tam jsem začal chodit zase do školy, do slovenské školy v té době, jenomže pro mě slovenčina nebyl problém ani tehdy, protože moje maminka i babička pochází ze Slovenska. A v roce 1957, začátkem roku 1957, byla moje maminka na podmínku propuštěna. Dostala zpátky kabát, oblečení a 2 cíchy. To je všechno. dostala potom jim pokoj a když se nějak usadila, tak potom chtěla, abych se vrátil teda k ní do Prahy, což teda do toho jednoho pokoje bylo velice špatný, to nebylo tak jednoduché, protože ten pokoj byl bez příslušenství, bez kuchyně, bez záchodu, bez koupelny, bez ničeho. Maminka dostala potom, bylo jí přidělena práce jako úřednice v podniku pro keramické výrobky, bylo to přímo ve středu Prahy. A maminka si potom pro mě přijela do Žiliny, babičce, a prakticky to bylo 57. květnu, na mě narozeniny, květen, červen, takže jsem třetí třídu prakticky mohl začít v Praze. A maminka dokázala to udělat, že jsme dostali ještě jeden pokoj, ale příslušenství nebylo, takže to bylo opravdu těžké, třeba se někam koupat nebo něco, protože tam nebylo nic. Protože maminka neměla nárok prakticky na nic, jako propuštěná na podmínku, neměla nárok na žádný nějaký lepší podmínky.
1: Josefův otec Julius Šorban byl ve vězení z části na Mírově až do amnestie v roce 1960. Lidie se s ním později rozvedla. Když se ona dostala na svobodu, jejím hlavním zájmem po těžkých zkušenostech podle všeho bylo, aby k sobě nepřitahovala pozornost a nikterak nevyčnívala. Poslední slova v dnešních příbězích 20. století patří Josefu Šorbanovi.
2: Potom se maminka rozvedla. Maminka ovšem zařídila, aby byl proces obnoven. Si najmula advokáta. Stání bylo na nejvyšším soudě ve Spálené ulici v Praze v roce 1963. Já ten rozsudek mám, ale teď přesně nevím to datum. V každém případě byli oba dva rehabilitovaní. Táta byl teda částečně rehabilitovaný. V nějakých těch bodech nechali to, jak to bylo. Jenomže faktum je, že i když byl obžalován z těch bodů, které teda jako nechali v obžalobě, byl trest, který on dostal absolutně ne v tom rámci, teda nesměl být tak vysoký, jako dostal. Takže pokud si pamatuji, bylo nabídnuto nějaké to odškodnění, jestli to bylo teď v českých korunách, nebo už nevím. V každém případě táta si zažádal výjezd z Československa ke svému bratrovi v Izraeli. To byl ten jediný zachráněný bratr, který v 39. odešel už tehdy ženatý, jako nový ženatý, do Izraele v té době. Což ho nakonec povolili a on odjel za bratrem do Izraele. Maminka byla ještě v době, kdy pracovala, byla nucená spolupracovat s STB, nebo je nutně k tomu spolupracovat s STB, protože byla na podmínku, takže neměla vůbec možnost to odmítnout. Že byla tak chytrá, že ještě předtím, než vůbec té spolupráci došlo, tak ji nabídli spolupráci na dopravním inspektorátu veřejné bezpečnosti, jak se tady říkalo, a to se jednalo, že musela chodit kontrolovat řidiče, takže tím pádem ona potom mohla říct, já už tady jsem angažovaná a už nemůžu jít, mám tady nezletilého syna, takže už nemohu dělat víc, než tady s tím DI, s tím dopravním inspektorátem, takže nechají STB na pokoji.
1: Josef Šorban, jeho matka Lídia i teta Miriam Kama se pak při první příležitosti vystěhovali v 60. letech do Izraele. Stejně jako mnozí další Židé, odsouzení v 50. letech, včetně obětí procesu Samuel Veselý a spol. Dnešní pořad tím končí, ale v budoucnu se k tématu ještě podrobněji vrátíme. Teď se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
9: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Hokejisti Třince v extralize vyhráli v Liberci 3-1 a pokračují bez ztráty bodu. A počasí zítra bude většinou jasno, je na ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
11: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: O tištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Popisuje to Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
12: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
6: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. V Bochově na Karlovarsku pracuje nízkoprahový klub Viktorka pro děti i dospívající. Dlouhodobě nabízí bezpečný prostor klubovny v centru města i terénní služby. Určené jsou pro mladé lidi od 6 do 26 let a veškerá poradenská pomoc je bezplatná, říká sociální pracovnice Gabriela Halasová.
13: Mohou přijít tak, jen jak jsou, takže postupně si tady vybudou s námi důvěru. Kdyby potřebovali s něčím pomoct, tak jsme tu pro ně. Hrajeme hry, povídáme si a přitom si často dostaneme i k tomu, co skutečně řeší. A někdy začneme jenom u obyčejné hry a skončíme u důležitého rozhovoru.
6: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýš postavených nacistů Reinhard Heydrich. Vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní, připomíná Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
14: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
6: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše.
15: Hokejisté Třince jsou v Tip Sport Extralize i po pátém kole 100%. V Liberci vyhráli 3-1. Vůbec první body v nové sezóně vybojovali Vítkovice, které porazili Mladou Boleslav 6-2. Dvěma asistencemi přispěl k vítězství obránce Tomáš Pavelka.
16: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takového stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas, a to samé v Hledišti. Takže paráda, užili jsme si to. Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krájeli ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
15: Druhé místo v tabulce Tip Sport Extraligy patří Pardubicím, které zvítězily v Brně 5-3. České Budějovice porazily gólem půl minuty před koncem Litvínov 5-4. Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4 a Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1.
7: Omezení na dálnici D1 v Brně a nehoda v Praze. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava stojí dodávka za sjezdem na Bratislavu v omezení na kilometru 198. Jsou tam 2 pruhy, místo teď plynule ty průjezdné. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 138, je tam zavřený pravý pruh, místo je dobře označené a kolona se netvoří. Na Pražském okruhu v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech už jen hustší provoz. Mezi kilometry 16 až 19 se jede k D1 i na Ruzini jedním pruhem. V Praze z centra na Smíchov v ulici k Botanice zasahují u nehody záchranáři. Srazila se tam dvě osobní auta, ucpaný je úsek už od Jiráskova mostu. A v Praze skončila uzavírka kvůli mimořádné události na křižovatce u Bulhara. Seifertova ulice je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 8500.

0: Ve studiu je se mnou Klára Salcman, krajinářská architektka, vědkyně, pedagožka z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a hlavně odbornice právě na koncept zadržování vody v krajině. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžeme říci po tom letošním létě, které bylo znovu jedno z nejteplejších měřené historii s rekordním počtem extrémů kolem 40 stupňů Celsia, takže s velkým výparem a chybějícími stovkami milimetrů srážek. Co se tedy děje teď v krajině po tomhletom období?
1: Tak letošní léto to byl, bych řekla, opětovně zase zvedlý prst přírody, která říká: člověče, vzpamatuj se. My si musíme uvědomit, že my krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc. To znamená, když vlastně se pak zkombinují všechny tyto faktory i klimatické, tak nastává ten stav, který v létě nastal. A samozřejmě, že i toto se dá řešit, ale je důležité pochopit vlastně, jak voda funguje v krajině a snažit se tento model, bych řekla, co nejlépe nastavit.
0: Takže čeho jste si konkrétně všímala tohle léto?
1: Já mám to štěstí, že žiju v Brdech, blízko velmi krásné zachovalé prameniční krajiny, kde jsem sledovala, jestli i toto obrovské sucho, které nastalo, jestli má vliv na tyto přirozené prameniční louky a místa. Zjistila jsem, že nemají, že ten koloběh funguje stále. Ale když víme, že 80% pramení v České republice je úplně zničených a zdevastovaných, to znamená, voda nemá kudy vystoupit nahoru na povrch, aby potom po povrchu odtekla do řek, dotovala potoky, řeky a tak dále, tak vlastně není divu, že se tohle děje. Je to zákonité.
0: Takže jste to vlastně tolik nepozorovala, že by bylo sucho v krajině?
1: Tam v těchto prameništích, tam ne. Samozřejmě, že ta okolní krajina, která je, dá se říct, čím dál tím víc přizpůsobovaná zemědělským strojům, lesnické těžbě a tak dále. To znamená, ideálem pro zemědělskou výrobu je čím rovnější plochy, čím míň kamení, čím míň vlastně právě toho drsného materiálu, který je pro vodu velice, velice důležitý. Takové ty drobné nerovnosti, které tu vodu vlastně zadrží, tak ty nám stále víc a víc ubývají.
0: Takže když se řekne, neumíme zadržovat vodu v krajině, co to tedy vlastně přesně znamená? Už jste to trošku naznačila, jak naše krajina v tomhle ohledu vypadá. To není její přirozený stav, my jsme ji to odnaučili asi.
1: To, co je důležité si uvědomit, že voda, to nejsou potrubí a nejsou jenom ty místa, které člověk určil, aby tam voda byla. To znamená přehrady, odběrná místa, čistírny a tak dále. Voda v přirozené formě je v krajině vlastně na celém povrchu. Ale člověk právě svojí činností postupně tyto plochy ubíral, přizpůsoboval si je a bohužel po roce 1948 nastalo ty nejvážnější změny v krajině, velké odvodnění ploch, které by za normálních okolností, kdyby vlastníci byli ty původní sedláci, kteří byli, tak asi by k tomu nedošlo. A tím pádem jsme dosáhli to, že plochy jsou velmi dobře obdělávatelné, je využitelná a skvěle velká zemědělská technika, ale tato půda a tyto plochy nezadržují vodu. Takže dochází vlastně k vážnému narušení celého hydrologického cyklu, kde my vlastně vodu se sbíráme, nazbíráme do přehrad, do rybníků, potom ji použijeme na svoje potřeby, to znamená do domácností, do průmyslu a zase přes kanalizační systémy, čistírny, tu vodu odvádíme do velkých řek. To znamená, voda vlastně nemá takzvaný vertikální pohyb. Voda se nemá odkud vlastně dostat nahoru do těch prameništ a kudy. A stejně tak se potom, když jsou povodně, když jsou velké vody, tak se nemá kudy vrátit do podzemí, protože zase právě ty území, které slouží na to, aby se voda z povrchu dostala do podzemí, to jsou aluvia, to jsou údolní nivy řek, tak tyto jsou buď odvodněné, nebo jsou zastavěné, prostě nefungují jako rezervoáry. A my jsme si na to už docela zvykli, že když není dost vody, no tak hold přivedeme ze želivy, anebo od někud odjinut. Ale přesně to se stalo v letošním roce, kdy najednou přehrada Orlík přestala být dostatečným zdrojem vody pro to, aby jsme tu vodu vlastně mohli posílat dolů níže a bylo nutno přistoupit i k odběru vody.

0: Z přehrady Slapy. Ptám se, když příští rok nebude voda ani v Orlíku, ani v Slapech, tak ke které přehradě šáhneme? My bohužel nemůžeme spoléhat jenom na tyto technické prvky, které člověk postavil, ale my musíme pracovat s přírodou a s vodou jako s komplexem, jako s celkem, protože tak je to nastavené. A tady bych chtěla upozornit na jednu věc, že je velmi nebezpečné mluvit o takzvaných technických řešeních anebo o přírodě blízkých řešeních, protože oni všechna řešení, které máme, všechna jsou přírodní. Akorát ty technické prostě si trošku jako přivypomáháme. Ale v první řadě my musíme pracovat s těmi přírodními cykly a ty se snažit podpořit. Takže když se vrátím k tomu momentu, že jsme s nástupem vlastně zemědělství v naší krajině, jsme začali krajině ubírat ty mokřady a plochy pro zemědělství, tak teď naopak bychom měli vymezit takzvanou říční krajinu, kde bychom měli řeku, potoky, prameniště nechat přirozeně téct, tak, aby se ta voda dostala tam, kam měla. Mohla nám zásobit podzemní bazény. A my jsme se nedostali do takové situace, jako i letos v létě. Protože ten dopad na zásobování vodou, zejména na venkově, kde jsou malé vesnice, malé městečka, tak je, bych řekla, docela fatální.
1: Posloucháte Leonardo Plus s krajinářskou architektkou Klárou Salcman a mluvit budeme víc samozřejmě i o těch zmíněných řešeních.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pojďme říct teď trošku konkrétněji, jak vlastně by vypadala taková ideální krajina, která vodu zadržovat umí, co všechno by měla splňovat v takovémto celku.
0: Já studentům často říkám, že říční krajina, to je takový cévní systém krajiny. A jsou k tomu i velmi, bych řekla, povedené obrázky, kde opravdu ten cévní systém krajiny, ta říční krajina, vypadá velice podobně jako rozvod krve v těle člověka. A funguje to, bych řekla, na stejném principu. Rozvádí to tekutiny, rozvádí to živiny po těle. To znamená, v první řadě, to, co my potřebujeme v krajině, tak je obnova této říční krajiny a přiznání. My jsme ji totiž to, bych řekla, velice brutálně potlačili. A tváříme se, že technická řešení a kanalizace a přivaděče a čističky, že to všechno zvládnou. Ale ukazuje se, že ne. Nemluvě o tom, že celou řadu funkcí příroda umí podstatně líp než my lidé. Respektive my lidé to asi umíme dobře, ale ta příroda to umí velmi často, bych řekla, levnějc nebo i úplně zadarmo. Takže bych řekla, teď nastává obrácený proces, to znamená, předtím jsme z té divoké přírody vyrvávali ty kusy, kde probíhá teď to zemědělství, plochy, které byly využívány, kde byly pole, pastviny a tak dále. A teď bychom obráceně potřebovali do té naší technické, rovné, polomrtvé krajiny dostat vlastně zpátky tu živou říční krajinu, protože to, co je důležité říct, je, že říční krajina je prostor, který si voda sama vytvořila. Za miliony let tím vlastně stálým stékáním v tom stejném tvaru toho povodí, jak si ho vytvářela, tak právě v trase říční krajiny vytvořila obrovské velké sedimentové náplavy a ty tam jsou. Říkáme tomu, že voda má svoji paměť v krajině. To znamená, ona se stále vrací na stejná místa. Bez ohledu na to, jestli tam člověk něco postavil nebo nepostavil. Ale třeba právě velká města, jako je Praha, ale i Vídeň, a prostě všechny velká města, které jsou na nějakém velkém vodním toku, tak jsou postaveny na násepech. Ale velmi vysokých. Třeba v Budapešti vím, že je násep kolem řeky Dunaje je vysoký 10-15 metrů. A v Praze to taky nebude jako o moc míň. A je to proto, abychom zajistili bezpečný život. Takže to vymezení říční krajiny a zachování těch přírodě blízkých funkcí je důležité, bych řekla, ze třech důvodů. Je to jednak obnova hydrologického cyklu. Obnova hydrologického cyklu znamená nejenom tečení vody z toho prameniště, potokem do řeky a potom do moře. Ale znamená to i vertikální pohyb, to znamená vsakování vody do podzemí a zásobování podzemních pramenů, které potom zase s tlakem se můžou dostat na povrch do těch prameništ a tím vlastně se ten koloběh uzavírá. A ještě jsem zapomněla na klimatickou součást hydrologického cyklu, že když je krajina dostatečně vlhká, tak dochází k výparu, což způsobuje lokální srážky. To je něco, co třeba já jako dítě ještě pamatuju, ale dnes už to nezažíváme. Dnes lokální srážky jsou téměř neznámý pojem, možná někde v pohraničí, tam, kde je vlastně těch lesů asi víc.
1: Což oceníme při těch horkých létech a krajina, když trpí suchem.
0: Přesně, ale v případě vlastně těchto našich současných srážek, na které bohužel zvykli, je, že dlouhodobě je sucho. To je i z toho důvodu, že třeba zemědělská půda v České republice, to je 54% území. To znamená, tím, že je tato zemědělská půda v létě velmi často bez jakéhokoliv pokryvu, je obrovsky horká, je má vyšší teplotu, než třeba teplota v sídle, ve městě. Vzniká vlastně takový komín horkého vzduchu a ten zabraňuje jakýmkoliv zrážkám, aby vlastně na to území spadly. Takže přichází do úvahy jenom velké srážky, které se vytváří nad oceánem nebo nad mořem. A potom teda prší a prší a prší a prostě trvá to strašně dlouho a vznikají povodně. Takže je to takové jako nevyvážené.
1: To znamená, co se týče těch řek, to řešení je, o čem se docela často mluví, vracení do původních koryt. To je asi ten základ. Já si vzpomínám, že letos na jaře jsem splouval jako vodák Moravu v Litovelském Pomoraví a byl jsem úplně fascinovaný, jak nádherné meandry tam jsou, jak přirozeně tam ta řeka teče. Je to dobrý příklad?
0: Určitě je to jeden z nejkrásnějších, bych řekla, příkladů v České republice vůbec, Litovelské Pomoraví. A za to patří obrovský dík profesoru Štěrbovi, že se mu to podařilo vyhlásit za chráněnou krajinnou oblast. Takže to je jako opravdu super.
1: Kromě vracení řek do původních koryt, tak se mluví často o rušení meliorací, o vytváření mokřadů. Můžeme nějak aspoň stručně tedy jmenovat další z těch nejúčinnějších opatření v
0: krajině?
1: Takže
0: ten první krok je obnova té samotné říční krajiny. Samozřejmě nejde to všude naprosto celém rozsahu, protože třeba kdybychom v Labské nivě chtěli zabrat zemědělskou půdu, která by sloužila jenom vsakování vody, tak to asi by nám úplně neprošlo. Ale tady se teď my musíme zastavit a zamyslet se, co je pro nás té krajině důležité. My musíme najít kompromis a říct si, tato část řeky, ale i s tím svým, bych řekla, biologickým doprovodem, to znamená spolu s půdou, s organismy, se zvířaty, bude prostorem, kde ta voda bude chodit nahoru dolů, kde poteče a kde bude plnit vlastně všechny ty přírodě blízké funkce, které my potřebujeme. Například samočistící schopnost řeky, když je v přírodním stavu, je obrovská a velice užitečná. A zase v podstatě bych řekla, zase to víceméně nic nestojí. A současně tento prostor může být krásným základem veřejného prostoru a systému sídelní zeleně v sídlech a ve městě. Což je velmi důležité, protože právě koridory řek ve městech a v sídlech poskytují úžasný, příjemný prostor právě v těch obdobích sucha a obrovských veder v létě. Protože tam ten vzduch proudí, je tam vegetace. To znamená, tyto plochy není třeba se k ním tvářit a chovat, že je to něco, co je na konci města, co nikoho nezajímá. Naopak, to jsou plochy, které skutečně můžou tvořit takzvané zelené páteře a můžou být základem zelené infrastruktury. Dále, co se týče zemědělské krajiny, tak tam je jeden velmi vážný problém, že současná technika, zemědělská technika, to jsou obrovské stroje a ty potřebují velký manévrovací prostor. Takže já mám často pocit, že pro zemědělce by bylo nejlepší, kdyby tam žádné potoky nebyly. Byla by to jenom rovná plocha, po které by se dalo krásně jezdit. Ale česká krajina je, bych řekla, poměrně dost mikrokrajina. To znamená, tohle všechno se musí respektovat. A zase je to o domluvě mezi zemědělci a ostatními uživateli té krajiny, jakým způsobem si tu krajinu budeme do budoucna využívat a co je pro nás prioritou. A já osobně se domnívám, že ta voda je pro nás jako hodně důležitá, protože bez vody není život. Dále je to problematika lesů. Samozřejmě, že lesy jsou obrovsky, bych řekla, hodnotný biotop. Pro nás je to 33% republiky. Je to přece jenom území, kde i v těchto vedrech v létě ta teplota byla teda o hodně nižší, i když jsou to smrkové porosty. A tam právě je taky obrovská rezerva, obrovský potenciál pracovat zase i s říční krajinou, přiznaty, protože tam jsou taky potoky velmi často zahloubené a voda odtéká velice rychle pryč. A přiznání mimoprodukční funkce lesů pro celou republiku jako celek. Protože myslím si, že tohle by mělo být zase pojmenováno jako priorita, jako velmi důležitá věc.
1: Tedy, že to není jenom prostor, ze kterého vytěžíme dřevo a vyděláme.
0: Jak říkáme, továrna na dřevo, ale je to prostor, který dnes je naprosto klíčovým prvkem pro naše klima. A my dlouhodobě bojujeme o to, aby se krajinné plánování stalo součástí územního plánování a bylo minimálně tak důležité, jako je navrhování územního rozvoje, to znamená výstavby toho celého území. Protože to zatím neprobíhá. Já mám velmi často pocit, že s krajinou nakládáme jako s krajicem chleba, že prostě ukusujeme, protože pořád ještě je, ale ono je to organismus, ono je to tělo. To, co se teď děje v přírodě a i vodě, je naprosto, bych řekla, normální a odpovídá to tomu stavu, který v té krajině je.
1: Některé samosprávy to řeší docela intenzivně. My si teď můžeme poslechnout, jak k tomu přistupuje třeba město Krnov i ve svém okolí, právě v té zemědělské lesní krajině nad městem, kde se snaží zadržovat vodu z velice dobrých důvodů, protože, jak víme, je to oblast, kde třeba předloni ty povodně byly velmi zásadní a ničivé. Takže jsem se tam procházel krajinou a studovali jsme ta opatření s Pavlou Hájkovou, referentkou z magistrátu, která má ta opatření pro zadržování vody v krajině na starosti.
3: Doufám, že už konečně dořešíme komplexní pozemkové úpravy. Dochází k nějaké směně pozemku, ale zároveň se právě řeší polní cesty, remízky, třeba i velké zařízení jako suché poldry. A ty my bychom potřebovali, aby byly dokončené, protože ty by nám pomohly. A ještě si město nechalo zpracovat studii. Odborníci si tu krajinu prošli a navrhli konkrétní opatření. Jsou tu různé průlehy, výsadba stromů, tuňky, různé svejly, což je takový jakoby příkop v tom svahu, který zabrání právě tomu odtoku vody nebo případně půdní erozi.
1: Pojďme se podívat k nějakému tomu konkrétnímu místu.
3: Teďka jdeme vlastně po poli, které už dneska je sklizené, byla tady řepka. A tohle to je pozemek města, jenom tady tato část. Je to taková úzká nudle, která vede do kopce a kolem jsou vlastně nějaké pole.
1: Jsou tady nějaké stromy?
3: Ano, jsou tady nějaké nálety, je tady teda spousta kopřiv, takže teda nevím, jestli nám tam bude chtít vlézt do toho zarostlého, ale tady vlastně vidíte jednu už z těch konkrétních tůní, které jsme tady vykopali, ona dneska je suchá. Jo?
1: Teď je vyschlá. Ale je to místo, kam se ta voda může vlastně kumulovat a nesteče to z toho pole úplně dolů.
3: Jako tady tohleto primární opatření je, aby se ta voda zasákla v tom vyhloubeném místě a aby jsme právě zpomalili ten její odtok.
1: Tam byl zmíněn ten městský pozemek a že to je důležité. Co patří městu, tam může město dělat ta opatření, ale s ostatními pozemky mohou být problémy, je nutné samozřejmě jednat s majiteli a byly tam zmíněny, že město trápí komplexní pozemkové úpravy. Z vaší zkušenosti je tohleto možná pro mnoho lidí neviditelné byrokratické téma zásadní pro adaptaci krajiny?
0: Přesně tak. Ono by ta skládačka měla být taková, že tím hlavním plánovacím dokumentem by měl být územní plán, který by vlastně v sobě měl obsahovat všechny ty zásady rozvoje krajiny, zachování krajiny, rozvoje sídel ve vazbě i na ty vyšší úrovně, krajskou a celostátní. Tohle by měl být podklad pro komplexní pozemkové úpravy, kde už je to i projednáno s veřejností v rámci participativních procesů. A potom tyto věci vlastně můžou jít do realizace. Takže to je, bych řekla, takový jako ideální model. Samozřejmě vždycky záleží na tom, nakolik i ta obec je tomu nakloněná. A právě v současné době já spoléhám právě na obce, které mají osvícené vedení, kteří chtějí něco pro tu krajinu udělat.
1: Důležitá je ale určitě i ze zhora úroveň celostátní a funkce české vlády a přístup. Jak vnímáte a hodnotíte současnou vládu, pokud jde o přístup k zadržování vody v krajině? Minimálně rétoricky adaptační projekty a dotace zmiňuje. Na druhou stranu slyšíme velkou kritiku za rozvolňování protierozních opatření, za třeba schválený stavební zákon, který zjednodušuje třeba kácení zeleně a tak dále. Jak jsme na tom tedy v tomhle ohledu?
0: Co mi tak utkvělo v paměti, je, že vlastně tato současná vláda plánuje jako boj proti suchu výstavbu dalších přehrad. Což nepovažuji za, bych řekla, úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. To znamená, ten vertikální prostup vody mezi povrchem a tím podzemím, ta přehrada vlastně úplně zastaví. Když si vezmete, že Vltavská kaskáda má 200 kilometrů a teď vlastně začneme takovýmto způsobem umrtovat další řeky, tak z mého pohledu ta situace se zase jenom zhorší. Takže ta cesta je opravdu, bych řekla, ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému.
1: Můžeme na závěr ještě zmínit nějaké inspirativní projekty v Česku? My jsme tady mluvili o meandrech v Litovelském Pomoraví, ale vím, že jste před natáčením zmiňovala ještě třeba Šumavu.
0: Pro mě velikou nadějí do budoucna jsou právě iniciativy obcí, které cítí, že tohle je problém, který si musí začít řešit sami, že to tempo, jakým to dělá vlastně vláda a státní politika, je příliš pomalé na to, co ta obec vlastně potřebuje. Takže takových obcí je opravdu jako celá řada, ale pro mě takovým jako nejznámějším a jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameništní krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a pramenišť, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody povodí vlastně řeky Vltavy v těch horních částech. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Hohnančice například. Prostě jakmile se někdo rozhodne vážně věnovat problému zadržování vody v krajině a zlepšení situace a sedne si spolu s občany nad mapu a začnou spolu přemýšlet, co by v tom území mohli spolu dělat. A když si k tomu pozvou i odborníky, tak rozhodně určitě jsou místa, které můžou řešit hned. A tady bych chtěla apelovat ale nejenom na obce a kraje, protože je celá řada velmi aktivních, bych řekla, subjektů, ale každý občan, každý jeden člověk v tomto státě může něco pro tu vodu udělat. Na vlastním pozemku, vlastním přístupem k vodě, kde pro mě je naprosto nepochopitelná stále nedostatek legislativy, který neřeší problém například, že WC splachuje pitnou vodou. To je, bych řekla, taková neúcta k té pitné vodě, které máme stále dostatek. Myslíme si, že jí máme dostatek. Takže ty rezervy jsou obrovské a každý na vlastní zahradě může zadržovat vodu, může si vytvářet tůně a jezírka a prostě vrací se život do těch ploch a ta voda je obrovsky, bych řekla, jako zajímavým a vítaným prvkem.
1: Dají se dělat zázraky.
0: Tak.
1: Slyšeli jste Leonardo Plus o zadržování vody v krajině, v poslední době až módním sousloví, za kterým se ale skrývá ještě spousta reálné práce, pokud chceme Česko připravit na častější a silnější sucha i povodně v éře člověkem způsobené změny klimatu. Povídali jsme si o tom s Klárou Salcman, expertkou na krajinářskou architekturu z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Děkuji za to.
0: Děkuji, nashledanou.
1: K pořadu se i v delší verzi můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.
2: 21.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní, ale Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v České televizi. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů ve svém programovém prohlášení píše, že daně zvyšovat nechce. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněna, vypuklo několik požárů, píše to server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. V mnoha částech thajské metropole Bangkoku po skončení přívalových dešťů opadla voda. Obyvatelé některých zaplavených čtvrtí jsou ale stále uvězněni ve svých domech. Vláda už kvůli počasí vyhlásila dvoudenní úřednické volno, informuje o tom agentura Reuters. A hasičům se po 20. hodině podařilo zlikvidovat požár výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Lidi, kteří kvůli němu museli opustit své byty, jsou už zpátky doma. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Ročedla je odhadovaná škoda 1,5 milionu korun. Byt v 7. patře hořel zhruba od 5. hodiny odpoledne. Na místě byl vyhlášený druhý ze 4 stupňů poplachu. Co požár způsobilo, není jasné. Na místo se kvůli tomu zítra ráno vydají vyšetřovatelé.
5: Nebezpečí na D7 u Slaného a nehoda v Praze. Na dálnici D7 u Slaného ve směru z Prahy do Chomutova je rozlitý olej. Pomaleji projíždějte mezi kilometry 22 až 25. Na D5 se z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov se objíždí následky nehody. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, osobní auto tam čeká na odtahovku. V Praze z centra na Smíchov v ulici k Botanice se srazila i dvě osobní auta. Zasahovali tam záchranáři, čekejte, omezený průjezd možná je i uzavírka, je to poblíž křížení se Štefánikovou ulicí. Na silnici 13 z Teplic do Děčína havarovalo osobní auto, nehoda je na výjezdu z Jílového, místo se ucpávalo, teď je plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru až na plus 3 stupně a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, je na ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Dnes s Janem Lukačevičem.
7: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, kdy se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit dnešní host. Filip Schlesinger z Ostravské univerzity zkoumá sesuvy a pomalé pohyby svahu pomocí stromů. Za výzkum, který letokruhy propojuje s geofyzikálním měřením nitra svahu, navíc letos od města Ostravy získal titul Talent roku. Dnes se spolu procházíme podél Děhelovského potoka na Ostravsku a povídáme si nejen o sesuvech, ale i o tom, jaké to je hledat odpovědi ukryté ve dřevě. Filipe, ahoj.
8: Ahoj, Honzo.
2: Žárovky.
7: Filipe, sedíme tu u Děhelovského potoka. Kolem nás rostou stromy. Člověk by řekl, že tady jenom tak stojí, ale ty z nich umíš vyčíst nějakou informaci. Jak to děláš?
8: V podstatě je to mnohem jednodušší, než to vypadá. Protože stromy tady v naší krajině, nebo v našich šířkách zeměpisných, rostou tak, že každý rok vytvoří nějaký jeden letokruh. A v tom letokruhu se vždycky zapisuje všechno, co se v tom daném roce, na tom daném místě, kde ten strom roste, stalo. To znamená od nějakých klimatických věcí, jako hodně srážek, malo srážek, vyšší průměrná teplota, nižší průměrná teplota, tak případně právě nějaké svahové procesy, nebo nějaké události, jako jsou třeba povodně, anebo naopak můžou říct něco o tom, zda byly ty stromy v tom daném roce napadeny nějakým škůdcem nebo nějakou houbou, případně jaký je jejich zdravotní stav a kondice.
7: To si dovedu představit, ale ty se na to koukáš přece jenom z trošku jiného úhlu pohledu. Ty se totiž dovedeš podívat i za to sucho nebo za ty věci, které si představí naši posluchači a posluchačky. Co všechno se takhle ještě dá vyčíst?
8: Zejména to, pokud stromy rostou na nějakém svahu, zda ten svah je vlastně nějakým způsobem aktivní, nebo naopak není aktivní. A když my máme nějakou tu referenční datovou sadu těch stromů, díky kterým můžeme odfiltrovat právě ty klimatické vlivy.
7: Co je to referenční datová sada stromů?
8: Referenční datová sada stromů je taková sada stromů, ze kterých my získáme právě ty data z těch letokruhů. A ty stromy byly ovlivněné pouze těmi klimatickými, nebo naopak ne těmi procesy, které způsobují ty svahy. Takže rostou často někde na nějaké rovince a neovlivňuje je žádný gravitační proces.
7: A teď tu máme ty stromy, které v tom svahu jsou. Co s nimi ten svah udělá a jak ty to vlastně poznáš?
8: Na první pohled si můžeme všimnout, že ty stromy jsou ovlivněné tak, že jsou třeba vychýlené jejich kmeny. Jsou nějakým způsobem nakloněné nebo mají nějaké kolenovité ohnutí. Případně část jejich kmene je nějakým způsobem pohřbená zeminou, která se sesunula, nebo jsou obnažené jejich kořeny. A když se podíváme na ty letokruhy, které z těch stromů jsme schopni teda získat, tak veškeré tyhle ty důsledky, které ten strom dostal tím svahovým procesem, tak se propisují do těch letokruhů. To znamená, některé letokruhy jsou naopak širší, nebo vytváří se takzvané reakční dřevo, případně dojde k razantnímu zúžení těch letokruhů, k takovému náhlému potlačení toho růstu.
7: Zaujal mě termín reakční dřevo, já znám jenom reakční videa. Tak co to je reakční dřevo?
8: Reakční dřevo se vytváří u stromů, které byly právě nějakým svahovým procesem nakloněny a ty stromy se snaží dostat zpátky do své vertikální pozice. Takže se snaží vyrovnat, aby rostly zase zpátky kolmo nahoru, tak jak je známe. A dělají to tím způsobem, že na jedné straně toho svého kmene vytvářejí buňky, které mají mnohem tlustší buněčnou stěnu. A na tomhle okruhu to jde vidět tak, že je to vlastně takové tmavší dřevo. A to reakční dřevo se vytváří jenom po dobu, kdy ten strom vyrovnává ten svůj růst zpátky do té kolmé pozice. V momentě, kdy se vyrovná, tak už tyhle ty typy buněk nevytváří a zase přirůstá klasicky tak, jak to známe.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Jsme si tu hezky poseděli, ale je taky čas na nějakou práci. Filipe, ty jsi s sebou dneska vzal jeden pracovní nástroj. Můžeš nám popsat, o co jde, jak vlastně vypadá, k čemu slouží?
8: Říká se tomu oficiálně Presslerův přírůstový nebozes, ale zkráceně a zjednodušeně tomu říkáme vrták.
7: Přeskočili jsme Děhlovský potok a blížíme se ke stromům, kde si ukážeme, jak se takový vrták, který vlastně člověka na první pohled ani moc nezaujíme, je to taková tyčka, funguje, protože ty nám ho sestavíš, že jo?
8: Je to tak, pojďme si ho poskládat. V první řadě je potřeba takový závit tady nahoře odšroubovat. A v momentě, kdy to odšroubujeme, jde to celkem stuha, tak vysuneme takovouhle jehlu, která se říká extraktor. Tu zatím potřebovat nebudeme. A pak je tam další část toho vrtáku. To je v podstatě ta hlavní část, ten vrták jako takový. Takováhle černá tyčka se závity na konci. Tuhle tu část toho vrtáku já vlastně zasunu do toho madla, do toho držadla. Zajistím to. A teď v podstatě mám poskládaný vrták a jsem připraven k tomu jít odebírat vzorky ze stromu.
7: Z jakých stromů nejčastěji odebíráš vzorky?
8: Nejčastěji odebírám z buku anebo ze smrku. Podle toho samozřejmě, co na dané lokalitě roste za druhy, ale tyhle ty dva jsou takové nejčastější v našich místech.
7: A my máme to štěstí, že před námi je buk, tak se pojďme vrhnout na jedno takové vrtání.
8: Při odběru je potřeba vždycky myslet na to, co nás při tom výzkumu zajímá. Co za svahový proces se tady odehrává, jakým způsobem by se mohl propsat do toho stromu, do těch letokruhů, zda se teda jedná o nějaký náklon nebo o zúžení těch letokruhů případně. Podle toho musím odebírat ty vzorky v tom stromu. Nejčastěji však vždycky odebírám dvě vrtná jádra, což znamená z té jedné strany podél svahu a pak z té opačné strany z protisvahu. Na začátku je vždycky potřeba udržet vrták co nejlépe kolmo ke kmenu toho stromu, aby se ten vrták nějak nevychýlil. A člověk musí být trpělivý, dokud se ty závity nezachytí do toho kmene. Takže je to asi ta náročnější část toho vrtání.
7: Nadře se člověk?
8: Nadře. Přitom, když člověk je v terénu a musí vyvrtat desítky nebo i stovky takových stromů za jeden den, tak opravdu je to makačka hlavně na ruce.
7: A možná naše posluchači a posluchačky překvapí, jak velká dřina dovede být taková věda. Nejčastěji si asi představí nějakého vědce nebo vědkyni v laboratoři, jak zvedají zkumavky a pipety. Takové kolegy už jsme tady měli v našem pořadu, ale Filip rozhodně vybočuje, protože svýma namakanýma rukama teďka vrtá do buku. Jak dlouho se takový strom vlastně vrtá?
8: To záleží na tvrdosti toho dřeva. Samozřejmě buk je jeden z těch tvrdších dřevin, takže tam to trvá trošku déle. U smrku je to daleko jednodušší, protože je to měkčí dřevo. Takže záleží taky i na tom, jak to má člověk v ruce, jestli vrtá často nebo méně často. Ale dejme tomu jeden strom tak na cca dvě minuty, když je hodně dobrý.
7: Ty jsi tedy navrtal a jak teďka vlastně dostaneme to dřevo ven?
8: Mně se podařilo vrták uchytit do kmene. A teď je hlavním úkolem ten vrták vlastně vyvrtat pokud možno nejlépe středem toho kmene až na protější stranu toho kmene. Takže vrtám tak dlouho, dokud mi vrták nějakým způsobem nevyjede z opačné strany toho kmene.
7: Slyšíte krásné lupání? Tak to je právě zvuk stromu, který reaguje na to, jak se do něho pomalu zavrtává Filipův vrták. A Filip je skrz, to znamená, že my teďka odebereme nějaké to dřevěné jádro, nebo jak to přesně funguje?
8: Je to tak, říká se tomu dřevěné jádro, nebo taky vrtné jádro. Teď přichází ta chvíle, kdy já vezmu tu jehlu, ten extraktor, který jsem na začátku odložil, protože jsem ho nepotřeboval. Ten extraktor vlastně zasunu do toho vrtáku a naberu to jádro, které je teďka momentálně v tom vrtáku. A když mám tu jehlu vlastně až na doraz zasunutou, tak musím teďka otočit proti směru toho vrtání. Teď už by se to jádro mělo uvolnit a zůstat právě v té jehle, takže teď můžu opatrně tu jehlu zase z toho vrtáku vysunout.
7: Vidíme krásné čerstvé dřevo. Bohužel rozhlasový přenos nedovede zprostředkovat taky ten další zážitek, a to je krásná vůně toho čerstvého dřeva. Tak si můžete představit, jaké to asi je, když stojíte u buku v hlubokém bukovém lese a ty takových jader tedy za ten den zvládneš vyrobit i několik stovek, je to tak?
8: Je to tak, je potřeba někdy i několik stovek vyvrtat, záleží vždycky na tom, jak rozsáhlý je ten sesuv, který vlastně zkoumáme. Jsou i případy, kdy stačí třeba pár desítek těch stromů, ale jsou to nějaké fakt málo rozsáhlé procesy. Častokrát právě stovky, někdy i 200.
7: A možná naše posluchače a posluchačky taky napadne, co na to ten strom, jestli na to nějak reaguje, nebo jestli ho potom následně musíte nějak ošetřit, aby takováhle odebraná dírka, která po něm zůstává, nemůže způsobit nějakou paseku.
8: Naprosto legitimní otázka, kterou si kladou asi všichni, včetně mě. Kladl jsem si to takhle i na začátku, když jsem s touhle prací vlastně začal. A vždycky je lepší samozřejmě ten strom potom vývrtu nějakým způsobem ošetřit, protože my vlastně do něho vytvoříme nějakou vstupní bránu pro hmyz nebo houby, případně jiné parazity. Pokud ale vrtáme ve vegetačním období toho stromu, tak to zas až takový problém není, protože ten strom je schopen reagovat velmi rychle a takovouhle ránu zacelí za velmi krátkou dobu. Kdybychom však vrtali v zimním období, čili v takovém vegetačním klidu, tak je to problém trošku větší, protože ta rána se hned nezacelí, ale na druhou stranu v tom zimním období zase nežije toliko hmyzu a parazitu.
7: Takže tím nebozezem se zase musíš dostat zpět. To už je asi o dost jednodušší, že?
8: Je to tak. Musím ho vždycky vyvrtat zpátky, abych ho mohl zase použít, nenechám ho v tom stromě. A je to o dost jednodušší, než ho tam zavrtat, protože ten nebozes už je tam uchycen. Takže vlastně zpátky už je to jenom odvrtání.
7: Je nějaké dřevo, které je jednodušší nebo naopak složitější na vrtání?
8: Jo, smrky jsou jednoznačně tou nejjednodušší dřevinou na vyvrtání. Jsou opravdu fakt měkké. A tam si se svým vedoucím pomáháme i vrtačkou, že vlastně ten vrták neuchytíme do toho madla, ale do klasické vrtačky. Pak je ten vývrt vlastně o dost rychlejší a jednodušší. Naopak, třeba takový akát, tak to je jedno z hodně tvrdých dřev nebo stromů. Tam by nám ta vrtačka nepomohla, protože bychom ji úplně odvařili. Takže tam musíme vrtat ručně. Ale u těch akátů je to teda opravdu dřina a tam jako vrtat stovku by člověk za jeden den ani nedal.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
7: S Filipem Šelezigrem z Ostravské univerzity sedíme, jak slyšíte, na břehu Děhylovského potoka. A trošku nás tu trápí komáři, což je normální, je krásné počasí. A mě by zajímalo, jestli to je právě ten důvod, proč ty se vlastně do takového výzkumu pustil, jestli tě ta příroda lákala, nebo to jsou nějaké jiné důvody, co tě vedlo k tomuhle vědeckému oboru.
8: Je to ta příroda, máš pravdu. Ale já bych vlastně začal možná tím, že úplně odmala. Mě vždycky zajímal zeměpis. Já jsem strašně rád cestoval prstem po mapě a učil se hlavní města států a takovéhle věci. Pak jsem si udělal takovou jenom krátkou odbočku na jeden rok na španělskou filologii, jazykovědu. Tam jsem zjistil, že to je slepá ulička. Tak jsem se pak přihlásil na vysokou školu na studium geografie a vlastně během bakalářského studia jsem zjistil, že opravdu ta fyzická geografie, potažmo environmentální geografie, ta, co řeší ty přírodní procesy, tak je ta cesta, kterou chci jít, protože trávím čas v přírodě a můžu zkoumat to, jak ta příroda se chová, jak se chovala, jak ji my jako lidé ovlivňujeme a jaké to má vlastně všechno dopady.
7: Co tě na tom výzkumu stromů a potažmo sesuvů chytlo natolik, že si u toho zůstal tolik let a sbírá za to i různá ocenění?
8: Chytlo mě na tom hlavně to, že ten výzkum jako takový je v podstatě něco jako taková detektivka. Já skrze ty stromy získávám nějaké informace, protože oni jsou takový kronikáři, ty stromy. A já z nich získávám informace, co se v té krajině tehdy, v minulosti dělo, jak je to nějakým způsobem ovlivnilo. A byť je ta metodika, případně celá ta práce taková jakoby jednotná a myslí si člověk, že to je možná pořád dokola to stejné, tak ale každý ten případ je v něčem individuální. Takže je to takové odhalování toho, co se kdysi stalo a hledat možná vysvětlení.
7: Tvůj výzkum se, Filipe, odehrává hlavně v Jeseníkách, nebo spíš v Javorníkách, jestli se nepletu, a v Beskydech. Jak vlastně vypadá takový běžný den v terénu?
8: Je to tak, Honzo. Javorníky a Beskydy jsou hlavní dvě lokality, kde svůj výzkum dělám. A takový běžný den začíná úplně standardně, aspoň teda z mého pohledu. Vždycky se svým vedoucím nebo s kolegy sejdeme na univerzitě, zbalíme všechny potřebné věci do terénu, jak už to byl právě tady vrták, případně pásmo, nějaké měřidlo. A hlavně, co se týče toho geofyzikálního měření, tak i tyhle ty nástroje. Nasedneme do auta, jedeme na lokalitu a tam už procházíme celé to místo, kde ten svahový proces probíhá a sbíráme data ze stromu, takže ty vývrty, případně provádíme to geofyzikální měření a většinou odpoledne se vracíme domů.
7: Kolik toho člověk takhle s tím vybavením za den nachodí?
8: To je dobrá otázka. Myslím si, že na to úplně neexistuje asi univerzální odpověď, protože každý ten proces je jinak rozsáhlý. Takže člověk může opravdu nachodit pár jednotek kilometrů, ale může nachodit i desítku, dvacítku.
7: Tak to už se člověk docela projde. Při tady těch procházkách došlo někdy k něčemu, co tě v rámci toho výzkumu překvapilo nebo zaskočilo? Nebo překvapení přichází, až když ty data analyzujete?
8: V drtivé většině to překvapení přichází v době, kdy ty data analyzujeme. To znamená, když datuju ty letokruhy, když už jsou ty vzorky zpracované, takže často v laboratoři nebo potom v kanceláři u počítače. Ale i v terénu mám takový jeden zážitek, který mě vlastně docela překvapil. To jsme s kolegyní vrtali stromy tady nedaleko v Karviné a ty stromy měly zatopené kmeny a byť na první pohled se zdály, že už jsou teda mrtvé a nežijou, tak po tom vývrtu jsme zjistili, že jsou stále živé.
7: Filipe, ty jsi sebou taky vzal takové špalíčky a já si zkusím domyslet, jak to mohlo vzniknout. Jsou to ta dřevěná jádra? Co se s nimi musí tedy stát, potom se odeberete, aby ten výsledek byl takový, jako my můžeme vidět tady?
8: Odhadl jsi to velice správně, Honzo. Jsou to ta vrtná jádra, která odebereme ze stromu. Potom, co skončí naše terénní práce, tak jedeme do laboratoře. Tam ty vrtná jádra ukotvíme právě tady do těchto dřevěných lišt, takových kolejníček. Klasicky je tam nalepíme lepidlem, přicvakneme kolíčkama a necháme je tam takhle zaschnout a zatvrdnout. A až jsou dostatečně uchycená, tak je pak musíme vybrousit. Takže na brusce potom ta jádra takhle vybrousíme a pak jsou ty letokruhy takhle krásně čitelné, jako můžeme vidět na tomhle příkladu.
7: Kolik takových jader máte v nějakém archivu?
8: Tisíce. Jsou to plné skříně, plné sady v laboratoři, když otevřete každé dvířka, vždycky na vás vykoukne nějaký balík takovýchhle vzorků.
7: Viděl jsem tě, jak vrtáš. Říkal jsi mi o těch desítkách kilometrů, které člověk nachodí. Jak odpočíváš? Co děláš, když se zrovna nevěnuješ tady té terénní práci nebo analýze v laboratoři?
8: V podstatě sám jsem si naordinoval v vozovkách 8-hodinové pracovní dny a snažím se to dodržovat, abych právě nepřetahoval práci, aby mě to nějakým způsobem nevyčerpalo jak fyzicky, tak psychicky. O víkendu si dávám volno. A dělám bouldering, tam trávím asi nejvíce času. A pak taky hraju deskové hry s přáteli, případně videohry.
7: A jak na to reaguje tvoje rodina? Dá se to nakombinovat tak, aby si byl se vším spokojený?
8: Je to těžké. Rodina na to teda jako reaguje, že to přijala jako fakt. Tak to je. Náš člen rodiny je prostě vědec nebo bude vědec. Důležité je hodně plánovat dopředu. Takže už to není tak, jak to dříve bývalo, že byla nějaká spontánní akce a vždycky jsem mohl. Teď už je to tak, že prostě pokud se s rodinou nedomluvím na něčem měsíc, dva dopředu, tak prostě nemám čas.
7: Když takhle plánuješ nějakou cestu, jak to vlastně funguje? Co všechno musíš vzít v potaz? A chystáš si svačiny?
8: Musím vzít v potaz hlavně, jaké bude počasí, takže se připravit v podstatě na skoro jakékoliv podmínky. Takže do batohu zbalit i pro případ deště nějaké jako nepromokavé oblečení. Rozhodně i pevnou obuv, dostatek tekutin. S svačinu si taky chystám, protože když jsme právě někde v terénu, tak dost často jsme i mimo civilizaci na místech, kde není signál. Svačina je taky důležitý základ.
7: A nezbývá, než se zeptat, jestli do přírody někdy chodíš i bez toho, aniž by si v ní zkoušel něco zkoumat. Chodíš taky někdy do lesa jen tak?
8: Jasně, chodím. Vzhledem k tomu, že ta terénní práce není nějaký úplně můj denní chleba, že bych jako chodil do terénu každý den nebo často. Je to spíše taková nárazová věc. Takže trávím i hodně času právě na horách, v lesích, mimo práci. A upřímně je těžké se někdy pohybovat na výletě a neskoumat tu krajinu tím profesním pohledem.
7: Já jsem si právě říkal, jestli nemáš nějakou profesní deformaci a nekoukáš na všechny nakloněné stromy, když se procházíš někde na dovolené, ale chápu, že to se musí dít a asi to k tomu všemu patří. Filipe, ani v krásné přírodě Jihlavského potoka se nevyhneme rychlé baterii otázek v rámci našeho dotazníku.
6: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
7: Spíš hory nebo nížiny?
8: Hory, jednoznačně.
7: Máš raději vrták nebo lopatu?
8: Vrták.
7: Preferuješ letní terén nebo analýzu v zimní kanceláři?
8: Těžký výběr, ale spíš asi letní terén.
7: Máš raději stromy nebo skály?
8: Opět je to 50-50, ale spíše stromy.
7: Preferuješ klid lesa nebo ruch velkoměsta?
8: Spíše klid lesa.
7: A když zkoumáš sesuvy, baví tě víc ty rychlé nebo ty pomalé?
8: Jednoznačně pomalé.
7: Já jsem se chtěl zeptat právě na ty pomalé sesuvy. Mě by zajímalo, jak přesně takové sesuvy fungují a obecně čím se vlastně liší od toho, co si člověk představí nejčastěji, od toho rychlého sesuvu.
8: Je tam rozdíl mezi těmi pomalými od těch rychlých. Právě už ten název vypovídá v tom, že ten hlavní rozdíl je vlastně v té rychlosti toho pohybu. Zatímco ten rychlý nebo klasický sesuv, který si lidé představí, tak ten se náhle v jeden moment stane. Část toho svahu se sesune a tím v podstatě ta událost nějakým způsobem skončila. Kdežto u toho pomalého sesuvu, jakým je třeba mělké ploužení, tak ten pohyb probíhá neustále, kontinuálně, počas celého roku, by se dalo říct. Takže tam není nějaký zásadní jeden moment, kdyby se ten sesuv odehrál, ale jde o ten kontinuální proces.
7: Nezbývá než se zeptat na takovou klasickou otázku, k čemu je to vlastně všechno dobré. Proč je užitečné znát, jak se svahy pohybují a sesouvají a k čemu nám ta historická data můžou být?
8: Jak se obecně říká, že poznání minulosti je klíčem k budoucnosti, tak to samé vlastně platí teda i tady u našeho výzkumu. Tak všechna tahle ta data z minulosti, kdy a kde byl který svah aktivní a v podstatě do jaké míry, tak nám dá informaci o tom, když bychom chtěli v té dané oblasti nějakým způsobem stavět, ať už je to nějaká infrastruktura nebo nějaké budovy, tak zdali nejsou ohrožené právě nějakými těmihle geohazardy, jako jsou sesuvy, anebo nějaké kontinuální pohyby, které by měly na svědomí praskliny.
7: To mi dělá radost, protože i zdánlivě nesouvisející obor, o kterém se bavíme v hluboké přírodě, nám najednou může povědět hodně o tom, jak vlastně stavět lépe naše města, sídla a má docela velký užitek pro lidi. Je něco, co za nějaký hlubší smysl zase hledáš ty, nebo jdeš za tady touhletou velkou vizí, že se snažíš pomáhat lidem, aby stavěli, řekněme, udržitelněji a odolněji?
8: Jednoznačně jsem pro, abychom my jako lidé obecně stavili udržitelněji a více přizpůsobovali svůj život do souladu s přírodou, než naopak, abychom si ji podmanili. Ale já za svou práci spíše vidím nějaké zdokonalení té dané metody. Spíše než nějakou aplikační rovinu, tak naopak spíše zdokonalení, aby ta metoda přinesla ještě přesnější výsledky, než přináší teď.
7: Zmiňuješ metodu. Mě by zajímalo, jestli v tom oboru existuje nějaká otázka, na kterou zatím nikdo neumí odpovědět, ale ty bys ji chtěl rozlousknout.
8: Takových otázek v našem oboru je spousta. Mě ale nejvíce zajímá otázka toho, že v době, kdy ten strom je nakloněn, vytváří právě třeba naopak to reakční dřevo, které už jsme tady zmiňovali, tak on není schopen zaznamenávat v tu danou dobu, kdy to reakční dřevo vytváří, jiné pohyby toho svahu. Takže se vlastně ztratí v té jeho reakci. A já si myslím, že ale jsme schopni, nebo možná časem budeme schopni, odhalit nějakým způsobem i to, že ten strom je schopen zaznamenávat i ty pohyby, které právě jsou schované v tom šumu.
7: Je právě tohle směr, kterým by se tvůj obor měl vydat? Nebo myslíš, že by měly být ještě nějaké jiné směry, kterým by se ten dendrogeomorfologický výzkum měl ubírat dál?
8: Myslím si, že to je jedna z cest, ale možná nenabízí asi toliko možností. Je to spíš přímočařejší. Naopak si myslím, že daleko větší šířka pole působnosti je v oblasti zkoumání v jiných klimatických podmínkách, nejenom v mírném pásu, ale i do jiných podmínek, a vyzkoušet i jiné druhy stromu, jak reagují.
7: Protože v našem pořadu se rádi ptáme taky na dobré zprávy. Existuje z nedávné doby nějaká dobrá zpráva z tvého oboru nebo nějaký objev, který by nás posunul vpřed?
8: Tak tím si nejsem úplně teďka jistý. Na nic takového jsem nenarazil.
7: Já totiž jednu dobrou zprávu mám. Rád bych totiž připomněl, že ty jsi za svůj výzkum získal ocenění Talent roku. Můžeš nám popsat, jak to probíhalo, jak jsi na to reagoval?
8: Statutární město Ostrava vypsalo výzvu, kterou vyhlašuje každý školní potažmo akademický rok. A to je výzva o udělení ceny titulu Talent roku města Ostravy, do které se mohou přihlásit vysokoškolští studenti, jak bakaláři, tak magistři, tak i doktorští studenti. A z těch, co se přihlásí a vyplní formulář a splní určité podmínky, tak potom nezávislá rada prozkoumává ty jejich žádosti a vyhodnocuje, kdo takovýhle titul vlastně za svou práci, ať už vědeckou, či výsledky ve škole, tak kdo takovou cenu získá. A letos nás tu cenu získalo celkem 18. Což je docela velké číslo, takže nejsem jediný. Je nás víc takhle talentovaných na území města.
7: Tak to mi dělá velkou radost a myslím, že taky našim posluchačům a posluchačkám. Filipe, přejeme ti hodně štěstí ve sbírání dalších ocenění, ale taky získávání nových vědeckých objevů, abychom lépe chápali naši krajinu. Jsem moc rád, že jsme si spolu mohli povídat. Toto byl Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. Filipe, ahoj.
8: Ahoj Honzo a děkuju moc.
7: Já se s vámi loučím, mé jméno je Jan Lukačevič a příště se uslyšíte zase s Pavlou Hubálkovou.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Odkud pochází výraz trolling?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ve vodě v obci Odolena voda dnes laboratoř nenašla nadlimitní množství olova. Izrael v reakci na sankce odebral povolení nizozemským diplomatům v Ramaláhu. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cupu porazili Ukrajinu. A počasí zítra bude většinou jasno, je na ráno ojediněle mlhy a teploty až 24 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z dnešních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji značit za bezpečnou. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Podle autorky výzkumu Jany Hulmákové je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
10: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
4: Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu. Reaguje tak na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, ve východním Jeruzalému a na Golanských výšinách. Týká se to firem, ale taky osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
11: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Rakouským úředníkům začne při práci se spisy pomáhat umělá inteligence. Vláda ji začne zavádět během příštích týdnů. Cílem je zrychlit práci s velkým množstvím dokumentů.
12: Umělá inteligence dokáže ve spisech rychleji najít konkrétní údaje nebo projít několik souvisejících dokumentů a shrnout z nich to nejdůležitější. Úředník se jí bude moct zeptat i na konkrétní případ a systému nabídne přehled podstatných informací. Umělá inteligence má zároveň zaměstnancům radit, jak samotný elektronický systém používat. Vláda ve Vídni si od toho slibuje hlavně úsporu času a vyšší efektivitu. Systém bude provozovat přímo rakouský stát, aby měl práci s úředním dokumenty pod vlastní kontrolou. Novinku chce zavádět postupně do konce letošního roku. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry vyhrály Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
13: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam, olympiáda, tenhle titul nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
4: Češky v samostatné historii vyhrály týmovou soutěž po sedmé, naposledy před 8 lety ovládly Fed Cup. A mistrem světa v silničním závodě je americký cyklista Brandon McNulty. V Montrealu triumfoval po samostatném úniku v závěrečných kilometrech. Češi Matyáš Vacek, Pavel Novák a Jakub Otruba závod nedokončili.
5: Nebezpečná situace na D10 u Mnichova Hradiště a nehoda v Praze. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za exitem 63 Březina se pohybuje jezdec na koloběžce. Kilometry 59 až 58, opatrně je to kousek před sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na Pražském okruhu se v omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech jede jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzini, teď plynule, v noci by měl být úsek kvůli stavbě mostu neprůjezdný. Dálnice teď bez kolon na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stále stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 138 je tam zavřená jen krajnice. A v Praze trase z centra na Smíchov v ulici v Botanice havarovala dvě osobní auta. Omezený průjezd, vypadá to na zavřený pruh, čekejte poblíž křížení se Štefánikovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Skončilo astronomické léto, které znovu přepsalo historii a zároveň nabídlo pohled do budoucnosti. 40-stupňová vedra trvala letos na měřicích staníků bez jich v Česku.

0: Jakožto malý zahrádkář mám rovněž vlastní zahrádku a i ta ukázala, že pokud by toto léto mělo být nějakým si standardem pro roky příští, budu muset jednoznačně změnit skladbu vegetace a zeleniny a ovoce v rámci své zahrady, takže ten adaptační krok tam bude změna sortimentu toho, co produkuji.
1: Co vám nerostlo?
0: Letos se překvapivě nedařilo jahodám v profesionálně vystavěných vysutých záhoncích. Vzhledem k tomu, že jsem, řekněme, typický Pražák dojíždící na chalupu, tak praktické zalejvání na dálku není možné. Dalším adaptačním opatřením by mohla být automatizovaná závlaha, což je investiční krok, který v případě menší zahrádky asi neshledávám teď ten nejnutnější nebo nejaktuálnější. Nicméně v rámci větších ploch si myslím, že ty automatizované závlahy jednak z hlediska údržby té zeleně a i z hlediska úspor. Dnešní systémy už jsou schopny nastavit tu závlahu prediktivně podle toho, kdy bude pršet, nebude pršet, jaká je vlhkost té vody, tak tam si myslím, že ten prostor pro to je.
1: Od vlastního zahrádkaření a letošních problémů se suchem Terezu Hnátkovou myšlenky rychle ženou k praktickým řešením. Vyplývá to zřejmě i z toho, čemu se věnuje profesně. Na letošním zářijovém festivalu Pražský klimatický týden měla na starosti takzvaný Národní den adaptace, tedy sérii debat či výstavu názorných ukázek toho, jak se suchu a horku co by projevům změny klimatu v budoucnu přizpůsobovat. Hledání způsobů, jak tuto adaptaci zvládat, se Tereza Hnátková věnuje i na České zemědělské univerzitě a letošní léto prý znamenalo zvýšený zájem o práci jejího týmu.
0: I negativní reklama je reklama a letošní léto bylo opravdu to, kdy lidé pocítili ty následky toho sucha, byť třeba ne v extrému toho, že došla voda ve studních, ale i vizuálně ta krajina se proměnila v krajinu vyschlou, na kterou jsme třeba zvyklí až koncem srpna, už poměrně brzy, už začátkem července bylo vidět, že stromům žloutnou listy, opadávají, vegetace řádně neroste tolik tráva. To znamená, i na úrovni zahrady nebo údržby zeleně města bylo znát, že není tolik sekání v rámci toho roku. To znamená, i tohle občané vnímají. A pak se začínají ptát, protože tím se mění i kvalita toho prostředí. Už prostá ztráta pokryvu té vegetace vede třeba ke zvýšené prašnosti, která pak už je taky vidět a způsobuje diskomfort, který občan má potřebu řešit.
1: A za vámi chodí tedy jednotlivci i instituce nebo obce a ptají se, co s tím mají dělat.
0: Pořádáme workshopy, jak pro starosty, občany, pořádáme letní školu, jak pro děti ze základní škol, středoškoláky, pořádáme školu pro učitele.
1: Které opatření teda bylo letos hitem, na které se lidi ptali nebo ho chtěli?
0: No letos bylo markantní to sucho, to znamená viditelný nárůst opravdu poptávek o zádrž vody a to i v případech, kde to dříve občané nezvažovali, protože se domnívali, že té vody mají dost. Zároveň ruku v ruce s tím jsou to pasporty studní, prohlubování studní anebo kontrola kvality vody ve studních, protože současné změny úhrnu srážek vedou nejenom ke změně kvantity té vody v těch studních, ale i její kvalitě.
2: Ano.
3: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
1: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska. Laicky řečeno jsme teď v místnosti, kam asi všichni voláme, když se nám něco přihodí a potřebujeme záchranku.
3: Kdo tady může sedět, to určuje přímo zákon, je to buď zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra, ale se specializovaným kurzem, takovou školou pro dispečery, dá se říct. A skutečně ve velmi malé chvíli se musíme rozhodovat o poměrně zásadních věcech. Volající jsou naše oči, naše ruce a potřebujeme je přesvědčit o tom, aby dělali to, co my víme, že je potřebné v tu danou chvíli.
1: Byste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
3: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro. Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
1: Dopady letošních veder jsou znát i v celorepublikových datech. Na konci června během extrémně horkého týdne zemřelo v Česku skoro 2300 lidí, tedy o

0: 200 až 300 víc, než je pro toto období běžné. Jak upozornili Seznam zprávy, 29. červen s naměřenými teplotami kolem 40 stupňů Celsia byl nejsmrtelnějším letním dnem v Česku za posledních 30 let. Zemřelo 425 lidí, to je o 100 víc i ve srovnání s průměrnými zimními dny, kdy kvůli respiračním nemocem obvykle umírá víc lidí než v létě. Údaje za červenec a srpen Český statistický úřad teprve zveřejní.
1: Je to tichý zabiják, který právě nikdo nevidí, jsou to většinou kardiovaskulární nemoci, takže se hrozně těžko odlišuje, co je horká vlna a co není, ale pokud na to použijete statistické metody, tak vám to jasně vychází ty nadumrtí, které té době jsou a jsou tak významné. A ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za té horké vlny 2015 to bylo 330 obyvatel a ty teploty nebyly rozhodně kolem 40 stupňů Celsia jako letošním roce. Takže uvidíme, co ukáží letošní statistiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší. Není na to nastavený ani zdravotní systém, nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
0: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
1: My jsme si hodně zvykli na ty teploty kolem 30-32 stupňů, které nebyly tradiční minulosti. My jsme se na to nebyli zvyklí, ale už jsme si zvykli, už jsme se dokázali na to adaptovat, ale to, že přišli dny nad 35 stupňů, nad 40 stupňů Celsia a to už byl jako extrém, na který my jsme se tím nedokázali adaptovat, ani nedokážeme adaptovat a prostě ty budovy celkově na to nejsou vůbec připravené a vlastně nikdo to ani nečekal, že by mohli tak brzo přijít tak množství dnů s horkou vlnou, která se bude tak často opakovat s takovými extrémními teplotami a ta infrastruktura na to není chystaná. Něco podobně bylo vlastně s povodněmi v roce 1997, kdy ta infrastruktura, záchranný systém a nic také na to nebyl tak dobře nachystaný a ta situace nyní je výrazně jiná. To stejné přírodní požáry, to, co bylo požár 2012 v Bzenci, hasičská technika byla výrazně horší než je v současné době, kdy ti hasiči naši na ty nové požáry jsou výrazně lépe nachystaní. A tím stejným procesem my musíme projít u těch vlnech veder, kdy konečně to začneme vnímat jako velký problém a začneme se na to chystat.
2: Máme obrovskou radost, že tady v těch prostorách, kde se nacházíme, jsme už 26 let a po 25 letech, tedy loni, jsme udělali obrovskou rekonstrukci.
0: Jana Poštová, vedoucí dispečinku pražské záchranky se sídlem pod střechou starobylé budovy na Vinohradech.
2: Takže to tady vypadá teďka krásně a moderně, odpovídá to vlastně té těžké práci, co tady lidé dělají a je tady samozřejmě i klimatizace. Ne každý ji využívá. Máme taky velkou výhodu, že jsou okna vlastně na obou stranách protilehlých těch místností, takže se dá docela i dobře větrat. Takže jsme to vydrželi, máme tady i ledovač, takže kolegové to vydrželi, ale skutečně i tady bylo velké vedro. Tady máme i pomůcky k tomu určené, kdyby se někomu udělalo skutečně nevolno i v budově a musíme dbát samozřejmě i na to, aby nám tady bylo dobře.
3: To, co vidíme v těch statistikách, to znamená zvýšený počet výjezdů, zvýšený počet i úmrtí, to vidíme v těch celonárodních statistikách, že to zkrátka v těch horkých dnech opravdu potom se projevuje a naskakuje a že ta souvislost tam bude, tak měli jste opravdu taky dojem, že to je náročná část roku nebo náročný rok, náročné léto jako takové, když se za ním ohlédnete?
2: Je to vlastně zvláštní, protože v Praze, v hlavním městě, dlouhodobě pozorujeme v těch letních měsících spíše pokles výjezdů o nějakých 10%. Pražané opouští hlavní město, jedou na chaty, na chalupy. A je potřeba říct, že v tento rok, v toto léto, tam pozorujeme skutečně několika procentní nárůst oproti mnoha uplynulým letům. To znamená, skutečně i pro nás bylo co do počtu výjezdů, počtu volání náročnější, než obvykle bývá.
4: Proto říkám, abyste u sebe měla telefon, že vám budou volat.
2: I ty letní měsíce jsou náročné, protože spousta lidí chce vybírat dovolenou, spousta lidí má děti, takže je potřeba se nějakým způsobem vystřídat, takže tam může být i skutečně takové to jako oslabení, byť jsme měli a máme z toho velkou radost naplněna vlastně všechna místa, ale je určitě dobré se na to potom podívat zpětně, všechno porovnat a připravit se tak na další roky, protože to, že to tak bude i v budoucnu, je více než jasné.
0: Říká Jana Poštová o tom, jak se postupující změně klimatu a jejím dopadům přizpůsobuje pražská zdravotní záchranná služba.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Míříme teď do Ostravy zjistit, jak letošní léto prožíval jeden z předních českých klimatologů a co mu řeklo o budoucím vývoji podnebí v Česku.
6: Dobrý den.
7: Zdravím.
6: Vy máte dobrý kamery nebo oči?
7: Já jsem myslel, že půjdeme hned na zahrádku, ale vidím, že máte moc věcí, tak pojďte.
6: Jo, tak já si odložím.
3: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě
8: a mně to připadá trošku jako elektrárna, to, co vidíme před sebou, ale určitě není.
7: Není, je to meteorologická zahrádka, která je nadstandardně vybavená, protože je u pobočky ČHMU a jsou tady nejenom standardní přístroje, které měří, ale je tady i velké množství přístrojů, které se kalibrují, popřípadě testují, ale samozřejmě je tady standardní meteorologická stanice, to jsou tady ty srážkoměry a to stínítko, které tady vidíme vlevo, tak to je standard, ten je dneska na každé meteorologické zahrádce, který v ČHMU provozujeme, plus teda stožár s větrem, ten tady není, ten máme na střeše.
8: Možná je zajímavé říct, že na vaší meteorologické zahrádce opravdu najdeme i zahrádku, pěstujete rajčata, jsou tady keře, dokonce bývalý, asi nepoužívaný, zarostlý trošku volejbalový kurt a to, co popisuje Radim Tolaš, všechna ta zařízení stojí v rohu a tvoří vlastně menší část celé té zahrady.
7: Tak on ten pozemek musí být větší, aby ta měření byla reprezentativní. My nemůžeme měřit na nějakých malých prostorech v blízkosti, já nevím, parkovišť, budov, velkých stromů.
8: Co bylo důležité a asi nejzajímavější, bohužel během letošního léta, to byl teploměr. Tak kde ho máte?
7: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický šíld nebo stínítko, který strukturou připomíná starou žaluziovou meteorologickou budku. Tam jsou dneska odporové čidla, které jsou schopné detekovat, jaká je teplota. Měříme ve standardizované výšce, že ty čidla jsou ve 2 metrech nad aktivním povrchem.
8: Čidla po republice zaznamenávala letos rekordy jako divá. 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo ve Strážnici, tuším.
7: V Doksanech.
8: To bylo v Doksanech, v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
7: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, skončí sezóna a kolik bylo tady v porubě, tak to opravdu nevím. 38, 39 bych si tipnul, ale můžu vám to dodatečně upřesnit, fakt to nevím.
8: Tak to je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
7: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa, protože mě ty, řekněme, výskyty 40-stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. To jsem považovala do dneška, teď to považuji za něco hodně nestandardního i z pohledu toho, co jsme jako klimatologové očekávali.
8: Já jsem si všiml, že jste to hodně třeba komentoval na sociálních sítích, samozřejmě v médiích jste vystupoval. Když se zatím ohlédnete, co to s vámi profesně dělalo? Je tohle to zažít pro klimatologa něco, co asi vůbec nemyslel, že v těchto končinách někdy zažije, anebo možná o mnoho let později?
7: Určitě o mnoho let později by nás to tak nepřekvapovalo. Jak říkám, já jsem nebyl překvapen tím, že jsme naměřili 40, že budeme mít v rámci jednoho roku 4 dny se 40. To mě překvapilo, že to bude třeba 2 dny po sobě, to mě taky překvapilo a bylo to 2 dny po sobě, jak na konci června, tak na začátku srpna. Pak mě překvapil počet stanic, to znamená ten regionální rozsah, na kterých jsme to naměřili, ty 40, protože v té minulosti v roce 2015, 12 a v roce 83 to bylo vždycky na 1, 2, maximálně na 3 stanicích. Teď jsme ty 40 měli v těch jednotlivých situacích i na 12 až 14 stanicích, různě po republice. A musím říct, že co mě nejvíc překvapilo, a myslím si, že nám to bude dělat problém při zpracování letošního roku, když ho uzavřeme, to je délka trvání té samotné situace, kdy jsme ty 40 naměřili. Ono vždycky v té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech 28. června, kdy jsme naměřili těch 41,9, tak tam bylo téměř 4 hodiny nebo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, když si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data. A budeme muset nějakým způsobem měnit ty kontrolní algoritmy, aby nám to v těch databázích zůstalo.
8: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů? Měli pravdu ti kolegové, kteří byli v uvozovkách alarmističtější? I vy jste vlastně říkal, že jsme o 5 až 10 let napřed oproti nějakým původním předpokladům.
7: Když si vezmete nějaké extrémně teplé odhady z těch 90. let, tak daleko vůbec nejsme. Nejdůležitější u těch scénářů a klimatických modelů jsou vždycky ty střední, nejpravděpodobnější, tam, kde se
9: nejvíce modelů trefuje do nějakého společného trendu. A tam, když se podíváte, tak zjišťujeme, že aktuální situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely 20-30 let zpátky. A ta horší situace v časovém pojetí je zhruba 5 až 10 let. To znamená, my jsme věděli, že ta situace se bude nějak vyvíjet, my jsme věděli, jak se bude vyvíjet, ale to, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
8: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce, jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo. Radim Tolaš má přehozenou přes své paže mikinu, tak jste spíš horkokrevný nebo jste zimomřivý?
9: Těžko říct, já vždycky říkám, že když je 25 stupňů a více, tak už nefunguju. Je to samozřejmě nadsázka, já musím fungovat i v těch 40, ale mám radši chlad než teplo a zdůvodňuji si to sám pro sebe zcela neodborně tak, že když je zima, tak se vždycky můžu přioblíknout, ale když je teplo, tak narazím na určitý strop, kdy už se nemůžu více svlíknout. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou, i když samozřejmě to narazí na nějaký fyzikální strop, ve střední Evropě se nedostaneme nad 45 stupňů, to si myslím, že je fyzikálně nemožné. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, s extrémama a s dalšíma věcma. Hlavní problém mají ekosystémy, včetně, řekněme, kulturních ekosystémů, jako jsou pole s obilím, s kukuřicí, s bramborama, tak bychom se nad tím měli zamýšlet i tak, jakým způsobem budeme schopni pěstovat potraviny na polích, nebo budeme všechno dělat v chlazených sklenicích. Už někdo slyšel pojem chlazený skleník, mě to napadlo teď.
0: Říká tady v Ostravě klimatolog Radim Tolaš a i přes svolání Národní koalice proti suchu si nemyslí, že by uplynulé léto přimělo české politiky, aby se kromě důsledků, jako je třeba právě sucho, začaly zaobírat i příčinami současné změny klimatu a tlačili doma i ve světě na snižování emisí skleníkových plynů.
9: To ta dnešní politická reprezentace odmítá. Já vždycky říkám, že to jsou spojené nádoby. Pokud budeme jenom adaptovat a nebudou se globálně snižovat emise, tak my najednou narazíme po pár letech, za 10-20 let, na takzvaný adaptační strop, protože ta situace už bude tak špatná, že ta adaptace pro nás bude, když ne jenom příliš drahá, tak i nějak fyzikálně nemožná. Nemůžeme povodňové hráze stavět do nekonečna, nemůžeme závlahy rozprostřít do celé České republiky. Toto by byla adaptační opatření, která by nás za chvíli čekala, pokud nedojde opravdu k tomu, že s tou antropogenní změnou klimatu se začne něco dít, a to jsou ta mitigační opatření.
0: Upozorňuje klimatolog Radim Tolaš.
5: Posloucháte Zaostřeno.
8: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
10: Je to tak, tak jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, co se týče hydrologie, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou, pod Vraným, který vypouští kontinuálně celý léto 40 kubíků. Na vodním stavu tady člověk nic nepozná, ten je stále stejný a musí se prostě dívat do oblastí okolo.
8: Takže není to úplně laboratoř tady pro vás, možná ta Berounka trošku víc.
10: Ta Berounka určitě, protože na této člověk vidí velmi dobře. Nejen, že tam byl malý průtok, ale naměřili jsme i extrémně teplou vodu. Přímo jsme tam naměřili přes 30 stupňů Celsia, což opravdu není běžný.
8: Co tohle vlastně pro tu přírodu, potažmo pak pro člověka, znamená?
10: Tak je to pro ty živočichy problém. Nemají dostatek živin, kyslíku a tak dále. A vím, že prostě v mnoha vodních tocích nebo v tůňkách a v rybníkách byl problém s tím, že jim tam uhynuly ryby nebo prostě jiní živočichové, kteří se tam prostě pohybují. Vlastně rybáři nebo ty, co to mají na starost, tak vlastně zachraňovali ty místa na poslední chvíli, že třeba je převáželi někam, kde ještě ta voda voda je, nebo kde je chladnější.
8: Vzpomínám si, že někdo přenášel takhle raky z nějaké kolonie, z nějakého potoka.
10: Je to přesně tak.
8: Připluli k nám teď po Vltavě kachny. Stojíme s Martinem Pechou, hydrologem ČHMU, tady v Praze Komořanech, kousek od soutoku s Berounkou. Chodíte sem rád?
10: Nejsem tady často jako některý z kolegů, který se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám. Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují a prostě musíme s ní pracovat, jak nejlépe dovedeme, no. Jako pro nás je to vlastně nejenom ta práce, ale vlastně vidíme, že pak se to přelejvá i do našich těch osobních životů a do životů vlastně celé populace. To letošní sucho, který v některých oblastech bylo ještě horší než v těch letech 2015 a 2018, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. No a co to ukazuje? No ukazuje to, na co bychom se asi měli připravit, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo? Tak jak dřív se to stalo třeba jednou za 20 let, tak teď musíme se připravit na to, že v těch desetiletích, že to bude třeba 2-3 roky, prostě v zimě bude málo sněhu, ten brzo roztaje, což byl přesně příklad letošního roku, ale i loňského, tudíž už se to kumuluje od... Vlastně, když to tak vemem, tak po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období, to znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky. No a to období se kumuluje, už je to 2 roky to teď bude, že jo? No a když by to trvalo i třetí rok, když by letos byla špatná zima, tak by se třeba nedoplnily zásoby těch vodních zdrojů v těch přehradách, v nádržích, který prostě potřebujeme pro pitnou vodu a tak dále, zásobování obyvatelstva. A tam už pak by mohly být problémy, že protože vidíme, že Orlík už je na historický minimum teďkon.
8: Z toho, co říkáte, možná aspoň z pohledu hydrologa, tak by to chtělo zase nějaké povodně, ne? Když to řeknu cynicky.
10: Tyhle ty extrémní epizody jsou pro nás jako poučení, čerpáme tam zkušenosti, čerpáme tam poznatky a bez...
8: Čerpáme vodu taky.
10: A čerpáme někde vodu a zase za sucha bychom ji rádi někam dotovali, že jo?
8: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
10: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává třeba... Teď jsem zrovna koukal na mojí stanici v Milovicích, tak za srpen máme přes 100 mm. To by člověk řekl krásný úhrn, dokonce to bude nadprůměrný množství, ale spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo? No a z dlouhodobého teplotního pohledu tak vidíme, že ten trend je jasný. Prostě jak ty zimy, tak ty léta se oteplují, tam posledních 10-15 let prostě není výjimka. Roky jako celkový jsou vždycky nadprůměrný teplotně. Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 27 bude teplý.
8: To znamená, v té přírodě uvidíme i při stejném objemu třeba srážek větší výpark.
10: Je to tak, no, prostě to funguje, že jo? Když spadne stejný množství srážek, ale teploty jsou vyšší, tak prostě v průměru ten výpar je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve, že jo, prostě jo. Už to průměrné množství srážek nám nezajistí to, že prostě bude dostatek vody v tom letním období. No. Jak ty zimy, tak ty léta se oteplují, tam posledních 10-15 let prostě není výjimka, ten trend je jasný. Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 27 bude teplý.
8: To znamená, v té přírodě uvidíme i při stejném objemu třeba srážek větší výpark.
10: Je to tak, no, prostě to funguje, že jo? Když spadne stejný množství srážek, ale teploty jsou vyšší, tak prostě v průměru ten výpar je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve. Že jo?
8: Když řekneme k tomuto B, to znamená, jak se může každý jednotlivý z nás na tohle připravit a jak vlastně nepřispívat k tomu, abychom to ještě zhoršovali. Pořídit si úspornou sprchu a suchomilné rostliny na zahrádku.
10: Musí si přes tu zimu a na jaře zadržet co nejvíce vody. I po těch jednotlivých srážkových epizodách, pokud možno, že si zadržet co nejvíce vody, aby mohl využít prostě tu přírodní vodu, než to dotovat prostě z těch třeba kohoutků a tak dále. Jako každý jednotlivec, tak tady se šetří dá určitě. Jo? Ale myslím si, že v tomhle už se jako chování lidí to změnilo, protože jsme koukali i na nějaký spotřeby jako vody u nás na jednoho člověka a za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Myslím, že teď aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo? A byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
0: Slyšeli jste hydrologa Martina Pechu. Nejen s ním jsme se v Zaostřenu ohlédli za letošním extrémním létem v Česku i Evropě a zkoumali, jak se připravit na horka a sucha, která budou čím dál víc součástí našich životů. K pořadu se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích pod názvem Zaostřeno. Využít můžete i stejnojmenou sekci na našem staničním webu plus.rozhlas.cz. Jan Kaliba vám přeje užitečný další poslech Českého rozhlasu Plus.
5: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
11: V Českém rozhlase Plus teď nabídneme premiéru dokumentu Dokud máte koho. Natočil jej student žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně Jakub Kožíšek jako svou bakalářskou práci a pátrá po odbojové činnosti svého pradědy během druhé světové války.
5: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
12: Veselá společnost tady na ceduli a to myslím, že teď, jo, to říkala babička, že pod toto patří teď.
13: Třeba to někdo bydlí, já nevím, nějaký správce.
12: Tak brána je zvednutá nahoru, tak asi, no, tak maximálně nás někdo vyžene. Já si děda kouká, že tady chodíme 17. listopadu, 36 let po revoluci, tady pátráme, kde on se tady pohyboval za války. Co myslíš? Myslíš, že by mu to přišlo, že by se mu to jako líbilo? Nebo že by mu to přišlo spíš jako divný?
13: Tak on byl pro každou legraci, takže určitě by ho to možná pobavilo.
14: Dokud máte koho? Dokument Jakuba Kožíška.
15: Tak jsem se dostal do kontaktu s Josefem Horákem, ředitelem okresní nemocenské pojišťovny v Chrudimi. Hledal pracovníka, který by byl naprosto spolehlivý. Na jaře roku 1940 mě přijal jako zaměstnance spolku Zdravá generace, který provozoval tábor o zdravovnu v Trhové Kamenici. Už tehdy mi bylo jasné, že skutečná náplň práce bude víc než jen provoz tábora.
16: Před pár lety jsem našel listy papíru psané na tiskacím stroji. Byly to vzpomínky z let 1939 až 1945 na dobu nacistické okupace Československa. Na dobu, kterou v nich vylíčil můj pradědeček Miloslav Fiala. Osobně jsme se nikdy nepotkali, ale v době okupace mu bylo tolik, co je teď mě. Napadlo mě, jaký vlastně praděda byl a proč jsme se o něm doma nikdy dřív nebavili.
17: Tak pojď.
12: Čau.
16: Chtěl jsem se dozvědět víc, a tak jsem navštívil babičku, po svém otci pojmenovanou Miloslava, které ale říkáme Míla. No.
17: Já jsem to včera všechno naštudovala, jako Kubo, celou tu dědečkovou zprávu. No, na mě šel děs z toho, že když se to začalo odehrát, že bylo mému tátovi 19 roku.
12: Že byl hodně mladý.
17: 19 roků a tohle měl jako odpovědnost. Jo, to bylo neskutečné. No, můj tatínek se narodil 1920 a v roce 1939 ukončil studium na obchodní akademii a tehdy vlastně v tom roce došlo k okupaci u nás německou armádou. No a hledal práci, v té době se práce hledala docela špatně a našel práci v chrudimském cukrovaru, ten už dneska neexistuje, a tam to byla práce jako brigáda, jenom pokud byla cukrovarnická kampaň. To znamená od září někdy do toho listopadu. Tam se tehdy seznámil s Janem Novotným a ten mu řekl, že jeho dobrý kamarád Josef Horák, který se bude stěhovat do Chrudimě, pracuje v nemocenské pojišťovně a že by měl zájem o pracovníka, který je naprosto spolehlivý. No a tím se dostal s panem Horákem vlastně do kontaktu. A pan Horák bydlel od mýho tatínka asi 100 metrů. To byla ta náhoda.
16: Z deníku se dozvídám, že na jaře 1940 přijali mého pradědu do funkce účetního do okresní nemocenské pojišťovny v Chrudimi. Ta měla pod sebou spolek Zdravá generace, který spravoval tábor v Trhové Kamenici. Ten pak fungoval jako ozdravovna, ale zároveň měl i další funkci.
15: Vysvětlili mi, že jde o víc než jen zaměstnání, s čímž jsem souhlasil. Byl jsem seznámen nejen s obsahem své skutečné práce, ale i s další ilegální prací.
16: S mým tátou Michalem procházíme okolo tábora v Trhové Kamenici.
12: Já teda hlavně moc netuším pořád, co byla jako ozdravovna na rekreaci učňů. Jestli jako třeba tušíš, co to může být. Jakože to bylo prostě jako, když jezdíš na sportovní jako tábory nebo jako na sportovní kurzy jako se školou.
13: A tak třeba jezdilo se jako žáci třeba z měst, podle mě jezdili do ozdravovny. Jo, z těch třeba z nějakých těch průmyslových oblastí, kde prostě byl znečištěný vzduch, tak si myslím, že se prostě jako jezdilo třeba na týden až 14 dní, jako byla alá škola v přírodě, takže to mohlo být něco takového.
12: Jako ozdravný pobyt nějaký.
13: Ozdravný pobyt prostě na venkov, kde je čistá příroda a nevím.
15: Šlo o činnost v rámci obrany národa, kdy v Trhové Kamenici bylo postupně zřizováno skladiště vojenské výstroje a výzbroje. Bylo rozhodnuto, že sklad bude v půdních prostorách tří dlouhých dřevěných srubů.
16: Na výlet do Trhové Kamenice jsem vzal tátu sebou hlavně proto, že si na rozdíl ode mě na pradědu Miloslava pamatoval.
12: Vy jste jakoby nevěděli nic o nějakém jako odboji, ne? Že by prostě se v tom nějak jako váš děda angažoval?
13: Vůbec ne, samozřejmě, když jsem šel s dědou třeba do města, tak v té Hejdukovi to na náměstí bylo, já nevím, 500 metrů a každou chvíli jsme se s někým zastavovali, protože znám půlku Chrudimi, jo. Ale vlastně od té době druhé světové války nevím o tom, že by o tom mluvili, respektive se to nepamatuju. Myslím, že se politika moc domů netahala obecně, že jsme to doma, aspoň teda, já si to jako nevybavu, že bychom to nějak jako rozebírali, že jo. Protože vlastně nikdo z té rodiny, pokud vím, tak jako do strany nevstoupil nikdy. A že se to prostě neřešilo.
12: Třeba potom, že on vlastně děda se dožil do revoluce, tak jestli o tom pak třeba jako mluvil třeba po tom roce 80 on, nebo tam jste se o tom nějak jako už nebavili asi s ním, že?
13: Ne, tak prostě jsme byli, že jo, ještě jako relativně v telecím věku, že jo, nebylo jedenkrát, já nevím, 15, 16. A nepamatuju si, že bychom tohleto nějak jako rozebírali, takže spíš jako lepší zdroj asi bude mamka, no, tvoje.
12: Jako tvoje mamka, myslím. Mm. Mm.
17: No.
12: No, jako teda, já jsem si to teda čet, a tak pojď mi říct, jestli, jak vlastně teda v tom figuroval tvůj tatínek a můj praděda. Tady v té jako... Tady v tom odboji vlastně by se dalo říct, ne? Nebo nazvala bys to odboj?
17: No byl to odboj.
12: Byl to odboj, že?
17: Určitě. Akorát tím, že nebyl komunista, tak to nebylo vlastně oficiálně nikdy jako nějak uznáno. Mm-hmm. Jo? A k odboji se potom hlásili ti, kteří měli nejmenší zásluhy, ale včas vstoupili do správné strany. Tak to chodilo. A víš, jak dneska bych se ho ráda zeptala, jak jsem byla blbá, protože jsem měla malé děti, v 18 jsem šla z domova a už, to už není příležitost si po takových věcech povídat. To máš starosti s dětma, to je něco jiného. No. Takže z toho plyne po naučení. Ptejte se, dokud máte koho. Ještě Jirky se můžu trochu zeptat, ten si něco pamatuje, ale jinak už není nikdo.
16: Společně s babičkou jdeme na návštěvu do domu, kde bydlel pradědeček Miloslav Fiala. Dnes tu žije jeho syn Jirka, který je zároveň babičky bratr.
17: Tam si židli.
12: Jo, to bude možná lepší.
17: To je někdy lepší.
12: No a mě vlastně ještě k tomu zajímá, že potom ten praděda to tam zmiňuje, nebo tak v okrajových těch potom a dalších jako záznamech, takže on pomáhal i po té válce. Jako co to bylo za lidi, v čem jim jako pomáhal?
18: No, pomáhal tenhle tam lidem. No, byli to většinou bývalí živnostníci, který bral stát na hůl. No. Tady bylo, nebyl den, aby se někdo za nimi nepřišel, aby mu s tím pomohl s důchodem tohleto, že jo, to je jako...
17: Sepsat žádost o důchod, protože lidi tam některé věci neuváděli, ani nevěděli. Nebo ten jejich zaměstnavatel za dob války prostě skončil a teď to bylo možné, papíry už nebyly, takže někdo mu dosvědčil, kdo tam s ním pracoval, že skutečně tam pracoval, našel si 2-3 svědky, protože ty lidi nepodváděli, ty skutečně pracovali, ale ta léta by nebyla započítána, čili by měli velice nízký důchod. A ty lidi si to poradili, jeden řekl druhýmu, že prostě jeďte si za panem Fialou do Chrudi, mě ten vám určitě poradí, co by s tím šlo dělat. No a babička z Horní Dolní prostě sem přijela a ptala se, celá ulice mu ukazovala jim, kde bydlí, no a on jí to napsal a pomohl jí.
12: No a teda, když vlastně takhle k vám, že jsi říkal, každý den v podstatě se tady někdo třeba zastavil, no. Tak jakoby toho si pak asi jako lidi všímali, nebo jako jistí lidi.
18: No tak všímali si toho, ale třeba víme od sousedů naproti, pan Bareš říkal, a vás tam furt vždycky někdo špehuje, stojí pod oknem a tak. Otevřel si branku a nebo taky dědu svýho času, taky on dělal v Pardubicích na KNV, přijel jednou večer pozdě domů a říká, kde jsi byl? No, šel jsem na autobus, už byla tma, no a najednou za mě přistoupil STBák a namířenou pistoli a 4 hodiny jsme chodili po Pardubicích on za mnou. No. Protože on jim byl v trnu, protože jako sociální demokrat byl na té straně, co byl Laušmán.
16: Bohumil Laušmán, o kterém Jirka mluví, byl politik za sociální demokracii, který ale po roce 1948 působil v exilu.
12: Takže na něj takhle vlastně vyvíjeli v podstatě nějaký nátlak.
18: Oni na něj, protože oni by potřebovali, aby vstoupil do KSČ, protože kdyby vstoupil Fiala, tak by pak vstoupil dalších lidí hodně, no. To byl ten takovej důl. A jenom, že oni vás se potřebovali na druhou stranu.
17: Pracovně ho potřebovali.
18: Protože třeba potřebovali i tam někdo z rodiny, že jo. Aby důchod měl větší, nebo jestli by to šlo. No tak, když mu děda tamhle pomohl někomu, tak on zase v těch komisích zase, když se tam něco prosazovalo, tak zase na něj dali, protože věděli, že ho budou potřebovat. No.
17: A když pracoval, nejdřív pracoval na KNV v Pardubicích, ale v roce 62 se měnili kraje, takže on odmítl jít do Hradce Králové, protože jsme pak spadali pod Hradec a šel na okresní národní výbor do Chrudimi. Vystudoval přitom dálkově práva, takže měl tam maximální vzdělání, které bylo možné. A nikdy se ale nemohl stát šéfem odboru, protože to musel být komunista. A prostě on si přečet zákon,
19: jednou, on si to pamatoval a on dokázal citovat, jaký to je zákon, který paragraf, který odstavec, a prostě každý ho dokázal utlouct okamžitě. A vždycky, když nějaký šéf odboru vypad, šel do důchodu nebo šel jinam, tak ho náš vlastně táta zastupoval. Jo, a třeba rok ho zastupoval, ale nemohl se stát šéfem. Jo. A takhle to měl celý život, ale on nikdy o to nestál, o nějaký post. A že by vstoupil do strany, tak to ani náhodou.
18: Když to dám, když byl rok 48, tak ho z Chrudi mě z té nemocenské pokladny vyhodili a šel dělat do Hranic na Moravu. Tam si musel platit nějaké ubytování, takže tady naše rodina žili prakticky z peněz důchodu mýho dědečka.
16: Dědečkem tady Jirka myslí svého dědečka, tedy otce své maminky, mojí prababičky.
18: Od války začal být invalidní, on byl za první světové války, byl postřelený do plic a já nevím co, a měl i z toho duševní trauma. No takže jsme tady žili, kdo? Moje sestra, já, matka, babička, dědeček a ještě matky, bratr. Se žilo, protože otec co vydělal, tak to pradlo na cesty do Chrudimě a na ubytování v těch Hranicích. Pak se mu podařilo sehnat to místo na Krajském národním výboru v Pardubicích. No. Tak to už bylo lepší.

0: mě ještě zajímá, jestli si třeba vzpomínáš na to, jaký jako tvůj tatínek jako byl jako takový, když jste tady potom vlastně už potom pracoval v těch Pardubicích a bydleli jste tady společně, tak jaký jako byl jako osoba nebo jako osobnost?
1: Ne, jako...
2: Byl to velmi vážený člověk.
1: No, vážený člověk.
2: Tím, že lidem pomáhal, vždycky byl slušný. No. Měl smysl pro humor. Chtěl třeba, aby měl následovníky ve svém oboru. Shodou okolností teď se mnou bydlí paní v domě, která u něj začínala pracovat jako úřednice a ta si potom pochvalovala, co všechno ji naučil a co všechno znala, do dneška na něj vzpomíná. Ale přitom byl přísnej na ty zaměstnance, jo? Vyžadoval, aby opravdu pracovali a něco uměli. Ale aby se uměli chovat k lidem, to vždycky zdůrazňoval, že tohleto je potřeba splnit.
0: A na vás byl taky přísnej doma?
2: No, tak.
1: Přísnej byl, no, to se na tebe podíval.
2: Podíval se a stačilo to.
1: Až to.
2: Ale zase hodně se nám věnoval, jo, že jo, peněz na zbyt nebylo, ale tak jsme vlakem někam jeli na výlet a nebo jednou za pár let se jelo někam na dovolenou a to měl vždycky sebou mapy, připravený výlety a poznali jsme to hodně s ním v České republice. No nikam jinam se nesmělo. A byl hodně pro rodinu. Na tu dobu, byl ročník 1920, byl zvyklý v domácnosti pomáhat. Třeba vyluxoval, povlíknul, jo, došel na nákup, ohlídal vnouče, který mu bylo 12-14 měsíců a nedělalo mu to žádný problém. No. A měl smysl pro legraci, před Vánocema přišel do práce a říkal, tak ženský, už mám 10. druh cukrový, už to ani nemám kam dávat. A oni ten humor brali, jo. Nebo jel ve vlaku a vlak jel přes Prosetín, kde byl novej hřbitov s kaplí a on si dělal legraci na celý vagon. No, tak tenhle pozemek jsme koupili. To byla dobrá koupě, že jo? A teď lidi vyděšeně koukali. Smysl pro humor byl dobrý. A vlastně to zdědil jeho syn, jeho vnuk, jeho pravnuk. Ty vlastnosti tam vidím po letech.
3: Já sám bych se za vtipného člověka asi úplně nepovažoval. Často vyprávím nějakou historku, většinou se do ní pak zamotám a celé to spletu. Nakonec se tomu ale lidi kolem mě zasmějí asi stejně, jako by to bylo u mého pradědečka.
0: Tak chcete jít rovnou?
2: Tak tam jde.
0: Tak ten teď, jo.
2: Vrátíme se,
0: jo. Můžem
2: tak je to tam už trošku jít.
3: V horním patře, kde si povídáme, byla dřív půda. Až později si tu babičin bratr Jirka postavil další kuchyň, koupelnu a pokoje. Já jsem se z dětství ale pamatoval hlavně přízemí, kde jsme navštěvovali prababičku Jiřinku, tedy manželku pradědečka Miloslava. V přízemí je ale doteď třeba i starý nábytek po panu Horákovi z okresní nemocenské pojišťovny. To byl ten, kdo pradědu pověřil správou tábora, kde schovávali zbraně.
2: Tady z toho je skladiště.
1: No a tohle je ten stůl potom panu Horákovi z nemocensky pokladny. Ten
2: potom se ocitnul na okresním národním výboru Chrudimi.
1: Děda u něj seděl a pak se
2: a to zjistil, že ho zná.
1: Vyhodil. Tak.
2: A když se tam likvidoval nábytek, tak ho odkoupil.
0: A ty jsi říkal, že tam je někde nějaká tajný šuplík nebo něco takového.
1: Když to šufle vytáhneš, tak je to ukážu. Tak tam je teď.
2: Teď je tam ještě jedna zásuvka.
1: Ještě jedna.
0: Jo, tam je zás úplně vzadu.
2: No, jo.
1: A kdybys tam jej otočil, aby nebylo vidět to držadlo,
0: tak to není vidět.
1: Že ze spoda to je zadeklo.
4: Výslovně uvádím, že jde pouze o popis některých vzpomínek z doby okupace. Bylo jich daleko více, ale s odstupem času již mizí z paměti. Cítím se celoživotně zavázán těm, kteří mne neprozradili a umožnili mi, abych i dále pomáhal těm, kteří pomoc v těžkých dobách potřebovali.
3: Takto končí pradědovy vzpomínky, které sepsal v roce 1986 na psacím stroji. Ten má babička doteď schovaný. Když jsem byl malý, rád jsem seděl u babičky doma a na stroji psal. Většinou jsem jen opisoval různé časopisy, které zrovna byly na stole. A přitom jsem vůbec nevěděl, že tento stroj patřil mému pradědečkovi.
0: Pomalej trošku.
2: Je to moc rychlý?
0: No, zkus, jak když bys normálně psal, tak zkus něco psát. No. Tak no. Opisuj třeba tu obálku. Ty i taťka jste se třeba shodli na tom, že vlastně v té době, když ty jsi byla mladá, taťka byl malej, tak vlastně na to nebyl jako prostor, že byste se ptali vlastně jo, toho vašeho taťky, nebo vlastně vy společně, že to nikdy nebyl právě asi čas, ne? Nebo jak si vysvětlili, že jste se o tom vlastně nebavili?
2: Ty začátky, ty rodiny neměly jednoduchý, protože my jsme stavěli vlastně bytovku, takže vlastně můj manžel z práce okamžitě šel na stavbu a přišel v noci. No, bratr přistavoval barák, protože měl 3 děti. Takže ona to byla taková doba hektická, všichni do práce stavět, zahrada, starat se o děti. To nebyla taková doba jako dneska. Jo, to se prali plíny, jo, žehlilo se, nekoupili se žádné skleničky s jídlem, dětem se neustále vyvařovalo. To jako ty rodiče měli spoustu starostí. A neměli moc času si sednout a o něčem si povídat. To vlastně až dneska, když mě bude téměř 80, tak si povídám se svým bráchou, který je o rok a půl mladší, a povídáme si, co by třeba děda tomu dneska říkal. Jo? Smějeme se tomu, že by se nám děda v něčem vysmál a řekl by, tak a už jste tam taky. Řeknete, že jdete nakupovat a povídáte si s klukama před Masnou. Jo? No tak to je takový... Prostě najednou nás to všechno dohnalo a uvědomujeme si, co ten děda prožíval, když mu bylo těch 60, 70, protože teď jsme to prožili my a že jsme vleda s čem stejný a máme stejné řeči, naše děti se nám smějou, co si to povídáme.
0: Takže z toho to vidíš tu podobnost, že se to vlastně opakuje trošku v těch generacích.
2: No. A teď je nám hrozně všem líto, že jsme si s dědou o těch věcech nepovídali, protože teď by nás to zajímalo, teď máme čas o tom přemýšlet. A to není, že dneska se říká, že starý lidi prostě si pamatujou a vzpomínají na to, co bylo v mládí. Ne, oni mají čas si na ty věci vzpomenout, což předtím neměli. Jo.
0: Takže myslím, že třeba je dobrý, i když třeba ještě nejseš jako důchodce, ale že je dobrý se někdy jako nad tím zastavit i jako v mládí a jako, víš, jako že najít si ten čas i...
2: Já si myslím, že k tomu jsou třeba dobrý různý rodiny oslavy, když se slaví narozeniny dětí, vnoučat, jo, sedí celá rodina pohromadě a vyprávějí se různé historky. To je taková příležitost. To je v běžným denním životě na to čas moc není.
0: No tak máme za chvilku ty narozeniny, taťka, tak
2: jo.
0: Můžeme udělat vyprávěcí oslavu. Protože si myslím, že i ségry by to zajímalo, třeba holky, ty vlastně vůbec
2: netuší. Jo, určitě.

0: Dokument Dokud máte koho natočil Jakub Kožíšek jako svou bakalářskou práci na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dramaturgie Martina Pouchlá. Zvuk Samuel Sochaci.
1: Prosinec 1970. Biskup takzvané podzemní církve Felix Maria Davídek vysvětil na kněze ženu Ludmilu Javorovou. O své cestě životem, víře a přesvědčení vyprávila v dokumentu Jana Hanáka Ona je kněz.
2: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
1: Ludmila Javorová zemřela v polovině září ve věku 94 let. Ale dokument o peripetiích jejího života si můžete poslechnout v pondělí na Den české státnosti v 7 hodin večer. Na Plusu. Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
3: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko dnes pokračovalo v dronových náletech na ukrajinský Kyjev. Seniorům letos poprvé nepřijde oznámení o valorizaci důchodů. Zájemci o něj musí požádat do konce září. Hokejisti Třince vyhráli v Liberci a v extralize mají dál 100% bilanci. Výstavba mostu na 2 hodiny uzavře Pražský okruh mezi Slivencem a Ořechem. A zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Kyjev a kyjevská oblast byly prakticky celý den cílem náletů ruských proudových nepilotovaných letounů. Drony zasáhly mimo jiné 2 datová centra, čerpací stanici, 9podlažní bytový dům a další civilní objekty.
5: Ruské drony zničily velkosklad spotřební techniky Kercher, oznámilo vedení firmy, podle kterého nebyl nikdo ze zaměstnanců zraněný. Hustý kouř se vznášel také nad centrálou mobilního operátora Kyivstar. Jeden člověk zahynul a 3 byli zraněni při ruském útoku na civilní auta ve Višnevém v okrese Buča, uvedly tamní úřady. Ukrajinské síly mezitím provedly humanitární operaci na pomoc obyvatelům okupovaných Olešek v Chersonské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy jim armáda z dronů schodila celkem 4 tuny potravin. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale přistáhnout. Ministra Tarabu a vedení SNS znovu vyzval k urovnání sporů. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
4: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Lidi narození v roce 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma. I oni o ně ale musí požádat. Oblíbenost cyklostezky Bevlava, vedoucí od Ústí u Vsetína až k Vlárskému průsmyku, v podhůří Bílých Karpat letos narostla. Počet cyklistů se v červenci a srpnu oproti loňsku zvýšil o téměř třetinu. Vyplývá to z dat ze sčítačů obecně prospěšné společnosti partnerství, vysvětluje koordinátor monitoringu cyklistů Luboš Kala.
7: Cyklostezky Bevlava jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9322 cyklistů na bezmála 39 000. To je maximum lokality a nejvyšší nárůst ze všech sledovaných tras. Hlavní příčinou je dokončení nových klíčových úseků stezky směrem k československému pomezí, což zásadně zvýšilo atraktivitu této trasy pro nové cykloturisty.
4: Hokejový Třinec vyhrál v Tipsport Extralize i pátý zápas a je dál jediným týmem ze 100% bilancí. V pátém kole oceláři porazili domácí Liberec 3-1. Tři body získali taky obhajci titulu z Pardubic, kteří zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. Rozhodující gól dal Jan Mandát při vlastním oslabení. Vystihl rozehrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Pokračuje pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
8: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospet si ho nevšim, prostě vyšel ze střídačky a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
4: České Budějovice přestřílely Litvínov 5-4, Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2.
9: Překážka na D5 u Plzně a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha je sražené divoké prase. Pozorně projíždějte za sjezdem na Ejpovice 66. kilometru. Na vjezdu do Prahy z Brna dříve D1 dnes Brněnské ulici se srazila 4 osobní auta. Nehoda je na 2. kilometru u odbočky na Chodov a brzdí provoz. Vytvořila se tam teď kratší kolona, dojíždějte pozorně. Na D5 se z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov odklízí následky nehody osobního auta. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, na místě už odtahovka. Pražský okruh v omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech zatím průjezdný. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jede jen jedním pruhem a v noci má být úsek kvůli stavbě mostu neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Blíží se test popularity Andreje Babiše. Sněmovna schválila v prvním čtení zmrazení platů politiků. Americký prezident chtěl venezuelskou ropu a dostal ji. Tvůrci umělé inteligence požadují regulaci. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
10: Tématům politických debat v Česku, které se neustále vrací, patří mimo jiné požadavek na zmrazení platů politiků. Současná koalice příslušný návrh nedávno schválila v prvním čtení v parlamentu. Nad možnými dopady se zamýšlí komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
11: Ze seznamu předvolebních populistických tahů si můžeme odškrtnout takřka povinnou položku. Sněmovna v prvním čtení

0: symbolický smysl v krizi, ale teď proto není důvod ani náhodou. A navíc, proč platový růst zarazit na 5 let, když přeci nemůžeme vědět, jak se bude ekonomika vyvíjet? Pokud to bude dobré, tak proč by z toho jako jediná část společnosti neměli profitovat politici, kteří mají notabene na situaci země podstatný podíl? Za druhé jde o nesmysl procedurální. Pokud se zmrazí platy politiků na 5 let, tak samozřejmě po této době skokově narostou, klidně o 30%. Jde o známý cyklus české politiky. Populista zmrazí platy, ty po rozmrazení raketově narostou, populista se vyděsí a jde mrazit znovu. Populista tak funguje vlastně jako periodicky se rozbíjející mraznička. Není divu, že to pak ve společnosti trochu páchne. Proč místo toho nenastavit platový automat a už na to nikdy nesahat? Správně, populista, mrazič by si neměl s čím hrát. Za třetí, jde o nesmysl z pohledu psychologického. Jestliže chceme, aby někdo vykonával svou práci dobře, musíme ho samozřejmě dobře zaplatit. Je pozoruhodné, že to společnost chápe ve všech profesích. Nikdo například neříká, že by se měly mrazit platy lékařů, vojáků nebo učitelů. Přitom se současně kdekdo tváří, že u politiků by to mohlo nebo dokonce mělo být jinak. Autor tohoto textu opakovaně píše, že politici jsou vlastně manažeři státu a pokud má stát fungovat, tak musí být manažer dobře zaplacen. Ne, že se budeme tvářit, že by měl pracovat ideálně zadarmo pro vlastní čest, slávu a dobro našich lidí. Člověk sice může být dílem homo empaticus, ale vždy je také homo economicus. A s tímto vědomím je nutno, pokud máme zachovat elementární racionalitu, k odměňování politiků přistupovat. Nejdůležitější je ale pohled pragmatický. Pokud přitakáme iracionálnímu volání po mrazení platů politiků, kdo pak asi do politiky bude převážně chodit? Ano, správně. Budou to oligarchové či vykukové, kteří peníze z politiky opravdu k ničemu nepotřebují, ale za to potřebují, aby se zákony a celkové fungování státu nastavovalo tak, aby to vyhovovalo jejich biznisu. No a za druhé to budou, jak to jen říci, osobnostně méně kvalitní lidé, kteří jim v tom budou ochotni za drobný peníz na zmrazené výplatní pásce asistovat. Abych se nedopouštěl kategorických tvrzení, samozřejmě stále bude řada lidí, kteří do politiky půjdou opravdu sloužit společnosti. A to přesto, že je není ochotná adekvátně ocenit a naopak se na ně dívá skrz prsty. Takovým lidem samozřejmě budíš vzdána čest a patří jim dík. Ovšem spoléhat jen na ně je podobné, jako bychom ve starosti o potřebné spoléhali jen na charitu a kašlali na dobrou funkci profesionálního sociálního systému. Dnes se říká, že je třeba odhodit politickou korektnost a říkat věci na plná ústa. Hodnocení návrhu poslanců ANO, vedených pevnou rukou jejich oligarchického předsedy, který peníze z politiky ve formě platu opravdu nepotřebuje, proto nemůže znít jinak než verichovsky. To je blbý, to se bude líbit. Je to samozřejmě skvělá definice populismu jako takového. Patří k ní ale ještě dodatek. Konečné důsledky populistické praxe bývají tak v uvozovkách blbé, že se nemohou ve finále líbit skoro nikomu. Z výše popsaných důvodů je doufám zřejmé, že v případě mrazení platů politiků to může jen těžko dopadnout jinak.
1: Dodává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zvyšující se ceny základních komodit, hlavně fosilních paliv, jsou špatnou zprávou nejenom pro obyvatele Česka, ale zejména pro její vládu. Premiér Andrej Babiš totiž bude muset na rostoucí životní náklady svých spoluobčanů chtě nechtě reagovat. Domnívá se publicista Jan Vávra.
2: Zatím to vypadá, že všechno funguje. Preference hnutí ANO se drží na úrovni výsledků voleb. Nejnovější průzkum Medianu přisuzuje Babišovu politickému projektu dokonce 34%. Jeho pozice na politické scéně se zdá být neotřesitelná a jeho politických protivníků se spíše zmocňuje deprese. Ale zatímco na palubě se stále tančí, na kapitánském můstku lze pozorovat známky nervozity. Obavy vzbuzuje především růst cen základních komodit. Ceny ropy a zemního plynu jsou podle expertů krok před prudkým vzestupem. Benzín se u pumpařů prodával za 45 korun, diesel těsně pod 50 korunami.

0: za litr. České domácnosti, které topí plynem, čeká od ledna zdražení o třetinu. Na vině je válka na Ukrajině, v Hormuzu a nyní i další ohrožení lodní dopravy u Jemenu. Vicepremiér Karel Havlíček už hovoří o energetické krizi. Zdražení životních nákladů obyvatelstva je politický problém. To Andrej Babiš, na rozdíl od bývalé vlády, dobře ví. Přesvědčil se o tom za covidu, kdy vyvolal chaos a odstartoval jednu z nejvyšších inflací v Evropě, známou jako Babišova drahota. A prohrál na tom volby. Proto také Babišova vláda oznamuje od října znovu zavedení regulace cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Nikdo neví, kam ceny porostou, ale je jasné, že veřejnost to pocítí. Babiše jistě znepokuje příklad Donalda Trumpa, kterému růst životních nákladů obyčejných Američanů silně komplikuje vyhlídky na další neomezené vládnutí. Andrej Babiš určitě ze zdražování energií obviní Evropskou unii. Karel Havlíček už teď říká, že smrtící přísadou krize je Green Deal. Čeští politici obecně úspěšně tají před veřejností, že investice do obnovitelných zdrojů by nás zbavily závislosti na naftě, plynu a uhlí. Andrej Babiš si je vědom toho, že jeho pozice na politické scéně je přímo závislá na slibovaném zvýšení životní úrovně většiny obyvatel. Proto Česká republika míří k tak obřímu dluhu státního rozpočtu. Andrej Babiš, Karel Havlíček i Alena Schillerová hovoří o nutných investicích, ale když přijde na podrobnosti, ukáže se, že jde o takzvané investice do lidí, což je eufemistický výraz pro uplácení určitých skupin obyvatelstva, jako jsou třeba důchodci nebo státní zaměstnanci. Pokud nastane energetická krize, o které hovoří Karel Havlíček, bude mít Andrej Babiš dvě možnosti. Buď nechat na své voliče dopadnout další Babišovu drahotu a riskovat volební porážku, nebo dál Českou republiku brutálně zadlužovat, až státní finance skončí někdy v budoucnosti nárazem do zdi. Není těžké uhádnout, k jakému řešení se politik Babišova naturelu přikloní. Je ale pravděpodobné, že ani další zadlužování země nebude stačit na splnění slibů, kterými před volbami zasypával svoje voliče. Pak se ukáže, co je skutečným zdrojem Babišovy popularity. Zatím se většina politiků a politologů domnívá, že Babišovy preference pramení z toho, že své voliče uplácí. Co když má ale tento 72-letý miliardář pro své sociálně slabší voliče podobné kouzlo, jako má Donald Trump pro své republikánské voliče, kteří mu odpustí skoro všechno? Následující vývoj nám tedy může dát odpověď na otázku, zda si Andrej Babiš své voliče skutečně koupil, nebo v něm tyto skupiny společnosti vidí nového spasitele. Je to možná poněkud teoretická otázka, ale na druhou stranu nám může prozradit něco zajímavého o české společnosti. V současné opozici ovšem energetická krize nabízí celkem unikátní příležitost. Je ovšem otázkou, zda ji její vůdci budou schopni využít.
1: To byl publicista Jan Vávra. Když před časem vystoupil americký prezident Donald Trump před OSN v New Yorku, věnoval ve svém projevu před valným shromážděním velkou pozornost Venezuele. Je totiž velice pyšný na dohodu, která umožní Spojeným státům kontrolovat bohatá venezuelská ropná pole. Podrobnosti dodává publicistka Leona Šmelcová.
2: Kořist patří vítězi. Scénáristé proslulé filmové ságy Piráti z Karibiku by tuhle údernou větu nenapsali líp. Vyřkli však americký prezident Donald Trump během projevu v OSN, když hovořil o, řekněme, znovu nabitém přátelství s Venezuelou. Jako obvykle hýřil superlativy. Když spojíte Spojené státy a Venezuelu, máte více než 60% světových zásob ropy. Byla to válka, ale je to možná ten největší obchod, jaký kdy byl uzavřen, pronesl šéf Bílého domu. S čísly si však prezident Trump trochu pohrál. Jak ověřil například New York Times, Venezuela má zhruba 303 miliard barelů prokázaných zásob ropy a Spojené státy asi 46 miliard. Dohromady je to něco přes 20% světových zásob, nikoli 60. Trumpův projev se odehrál na symbolickém místě. Přesně před 20 lety u téhož pultu někdejší venezuelský lídr Hugo Chávez proslulou větou "ještě je tu cítit síra" označil tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe za ďábla a úhlavního nepřítele své země. Bush tam řečnil o den dřív. Zda si na Chávezova slova vzpomněla jeho někdejší věrná stoupenkyně a nynější prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová, která projev o kořisti, kterou je třeba si vzít, poslouchala přímo v sále, to není jasné. Později sama vystoupila a její projev se citelně lišil od toho, který pronesla před 7 lety. Tehdy jménem prezidenta Nicolása Madura odmítla Trumpův supermačismus a imperialistické choutky. Letos mu děkovala za péči o Venezuelu a svého bývalého šéfa ani nezmínila. Maduro, kterého v lednu během bleskové americké vojenské operace odvlekli z Caracasu, mezitím tráví čas ve věznici vzdálené sotva 14 kilometrů od budovy OSN. Rodriguezová a Trump už z kraje týdne oznámili, že chtějí vztahy svých zemí zlepšit. Dokonce se spolu sešli. Úterní schůzka dvou Déček, Delcy s Donaldem, patřila k nejočekávanějším setkáním newyorského týdne OSN. Lídři obou zemí se sešli poprvé od setkání Billa Clintona s Chávezem v roce 1999, nepočítáme-li krátkou slovní výměnu Baracka Obamy a Madura před 11 lety v Panamě. Trump je na ropnou dohodu náležitě pyšný a má proč. Podle informací Bílého domu získala soukromá venezuelská firma North American Blue Energy Partners od venezuelských úřadů stoletou koncesi na 17 ropných polí s prokázanými zásobami zhruba 65 miliard barelů. Američané získali ve společnosti 35% podíl a výrazná kontrolní práva. Mohou také za výrobní cenu koupit 20% veškeré ropy, kterou firma na těchto polích vytěží, a na dalších 80% mají předkupní právo. To je silná pozice u jednoho z největších ropných ložisek světa. Ropa ale není jediná komodita, o kterou se v zemi hraje. Jde i o volby. Trump tento týden apeloval, aby se konaly. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio ale zdůraznil, že nejprve je třeba zabránit hospodářské krizi, která by mohla ohrozit přežití demokracie. Datum voleb tak zatím oznámeno nebylo. Rodriguezová přitom stojí v čele země už 9. měsíc bez přímého mandátu z celostátních voleb a podepisuje zásadní transakce, které výrazně ovlivní budoucnost Venezuely. Zároveň u pultu OSN řeční o obrodě vlasti a o rovných podmínkách pro všechny. Mimochodem, právě v den, kdy se významná opoziční politička a laureátka Nobelovy ceny míru Maria Corina Machado znovu pokusila překročit hranice své země. V uplynulých týdnech to byl už její 7. neúspěšný pokus. Zkrátka, kořist bere vítěz.
1: Konstatuje publicistka Leona Šmelcová.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Prudký rozvoj umělé inteligence, kromě jiného, stále silněji odhaluje rizika, která jsou s danou technologií spojena. Zároveň jsme svědky paradoxní situace. Šéfové firem, které AI vyvíjejí, sami volají po její regulaci. Více už v komentáři spolupracovníka časopisu Přítomnost Ivana Šterna.
4: Není to poprvé, čeho jsme dnes svědky, kdy se v dějinách podnikatelé obrátili na stát, aby se ujal rozhodčí píšťalky a skrotil neviditelnou ruku trhu. V 19. století to byly zákony potírající dumpingové ceny a snahu podnikatelů uzavírat kartelové dohody. Díky nim silnější požírali slabší. Ti osvícenější věděli, že takový vývoj vede do pekel. I ti malí a střední jsou zapotřebí. Je proto ve veřejném zájmu si je zachovat. Jen taková ekonomika je zdravá, co udrží v rovnováze působení těch velkých i malých. Trh ponechán sám sobě selhával. Role se proto musel ujmout zákonnými nástroji vybavený stát. Podobně tomu je i nyní v souvislosti s umělou inteligencí. Nijak nepřekvapuje, že hlavní tvůrci jejich modelů v obavě, že se vše vymkne z rukou a umělá inteligence zvlčí, se obrátili na stát, aby se ujal své regulační role. Politický komentátor listu Süddeutsche Zeitung Nicolas Richter se skrytou ironií napsal, že si nelze představit přesvědčivější doklad úplného selhání státu jestliže sami libertariánští bosové technologických firem po něm požadují, aby zasáhl do jejich konání. Bez pochyby tu jde o další plod současné neoliberální politiky. Cítit se uhlířskou vírou, trh vyřeší vše, dokonce lépe cestou privatizace obstará i věci veřejného zájmu, opakovaně požaduje destrukci státu. Tvrdí, že postačí jen malý, skromný stát. Nakonec ti, kteří z této neoliberální mantry z definice měli těžit, volají po silném, účinných regulací schopném státu. Jde přece o veřejnou bezpečnost. Naposledy ji v tomto smyslu pochopili politické elity díky objevu jaderné energetiky a vývoji jaderných zbraní. Nejenže si státy drží jednoznačnou kontrolu nad jádrem, ale jsou s to dohodnout se a držet vývoj a šíření jaderných zbraní pod kontrolou, vědomi si už od 80. let minulého století, že světové zásoby jaderných zbraní jsou natolik rozsáhlé, že jejich hromadné použití může lidstvo vyhladit z povrchu zemského několikanásobně. Podobnou apokalypsou hrozí tvůrci umělé inteligence. Státní ochrana společnosti před fatálními riziky je veřejnou službou. Každý kapitalista ví, že poskytnutí zboží nebo služby musí být řádně zaplaceno. Týká se to i veřejných služeb. Vedle prosby o ochranu ze strany státu by proto zmínění bosové měli stát požádat, aby i je pořádně podojil na daních. Zatím o něco podobného požádala jen malá skupinka britských milionářů. Jsou vlaštovkou, která žel ještě jaro nedělá.
1: Míní spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern. A v této chvíli se vrátíme k zajímavému komentáři uplynulého týdne. Bohatství státu se dá měřit různými způsoby. Nejznámějším ukazatelem je hrubý domácí produkt. Z posledních dat Světové banky plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký nebo žádný růst, se za poslední desetiletí navýšil o 18%. Jaké to může mít důsledky, uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
5: Technokraté a AI optimisté sní o tom, že umělá inteligence přinese éru prosperity pro celý svět, nebo alespoň pro jeho šťastnější část. Třeba Elon Musk se nechal slyšet, že peníze v budoucnosti ani nebudou potřeba, protože svět řízený AI doručí každému efektivně tolik zboží a služeb, co bude potřebovat. Zatím ale výhled začíná být spíše opačný. Světová banka dlouhodobě sleduje, jak si jednotlivé státy vedou a zda bohatnou či nikoli. Měří to ukazatelem hrubý domácí produkt na obyvatele. A z posledních dat plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký či žádný růst tohoto ukazatele, za dekádu vzrostlo o 18%. Magazín Economist tuto skupinu zemí označuje jako klub nešťastných a všiml si, že tam v posledních pár letech spadly i bohaté či donedávna rychle rostoucí země. Čína, Rusko, Kanada či Německo. U každé z nich je to jiný příběh. Rusko doplácí na svou agresivní politiku, Čína na vleklou krizi a spor s Amerikou. Kanada a Německo utrpěly masovou migrací. Zatímco dlouhodobě migrace podle studií ekonomice pomáhá a omlazuje populaci, krátkodobě ukazatel HDP na hlavu schodí, protože lidí rychle přibude, zatímco produktivita tak rychle nevzroste. Nízký růst pak vede k nespokojenosti obyvatel. Celkově ale světová ekonomika stále roste. V poslední době nejvíce lidnatá Indie, které se připisuje polovina růstu skupiny rozvíjejících se zemí za celou dekádu. Co se týče postkomunistických států, růstovým premiantem je Polsko, kde se ekonomika na obyvatele za 20 let zdvojnásobila. Česko je s růstem 35% hodně pozadu. I Slovensko proti Česku vzrostlo dvojnásobně. Jistou útěchou je, že Česko je stále bohatší než zbytek postkomunistických zemí. Nicméně dynamika naznačuje, že brzy může jít o zacházející slávu. Ze stavu po covidu a inflačním šoku se totiž Česko dostává nejpomaleji z celé Evropy. Celkový výhled není kdo ví jaký. Někdejší euforie nad tím, že se budeme mít ekonomicky stále lépe, vystřídal spíše pesimismus a geoekonomická fragmentace, kterou Světová banka a další instituce nazývají jako takzvané dobrovolné chudnutí, které narušuje světový obchod. To je zavádění plošných cel, omezování ekonomických exportů i podpora neefektivní domácí výroby, tedy vše, co známe z obchodní války mezi Amerikou a Čínou. Tyhle bariéry připraví globální HDP o biliony dolarů ročně a dlouhodobě snižuje produktivitu i kupní sílu obyvatel. A zvyšují inflaci, takže přestože nominální mzdy rostou, kumulovaná inflace za poslední 3-4 roky v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně střední Evropy, smazala reálné mzdové zisky. Toho si všímají i statistiky bohatství, kterou dělá například švýcarská banka UBS. Podle ní osobní bohatství lidí loni globálně vzrostlo o 10%. Jenže rostlo lidem, kteří mají příjmy z kapitálu, ne z mest, které užírá inflace. A naopak úrokům z majetku pomáhá. Tedy nájemné a splátky úvěrů rostou, ale výnosy z pronájmu a cenných papírů také. Růst bohatství se přesouvá k nejbohatší vrstvě a mediánová hodnota, tedy majetek typického člena střední třídy, stagnuje či klesá. Nůžky se rozevírají a vzniká dvourychlostní společnost. Například ve Spojených státech na růstu akcí bohatne především horních 10% společnosti. Proto i v bohatých zemích, které na papíře vykazují růst celkového národního jmění, většina populace subjektivně i podle mediánové statistiky chudne vůči svým životním nákladům. Ekonomové tomu připisují současnou politickou radikalizaci. Nespokojení lidé z ekonomické deprivace viní politiky a kloní se k extrémům. A pocit stesku po zlatých dobrých časech umějí extrémisté se sakra dobře využít.
6: Tolik Tereza Zavadilová. A v této chvíli jsme se už dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
7: Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Monografii o jedné z nejkontroverznějších osobností československých dějin napsal historik Jiří Křesťan.
8: Díl 8. Stalinův host.

Dne 22. června 1941, tedy o více než dva roky později, než padly první výstřely války v zoufale se bránícím Polsku, začala válka, již sovětští historikové nazývali Velkou vlasteneckou válkou. Tolik času získala země Sovětů výměnou za pakt Molotov-Ribbentrop. Benešovým mužem v Moskvě byl nominálně vyslanec Zdeněk Fierlinger, který se směl do Moskvy vrátit 13. srpna 1941. Profesor Lomonosovy univerzity Zdeněk Nejedlý se nakonec stal prostředníkem při Fierlingerových námluvách s komunisty. Dne 10. září 1941 se uskutečnilo v Nejedlého bytě kýžené setkání. Jehož cílem bylo vyjádřit oboustranný zájem o spojenectví. Marie Nejedlá si o dva dny později poznamenala do deníku. Ve středu 10. září sešli se u nás poprvé Zdeněk Fierlinger a soudruzi Gottwald, Kopecký a Schwerma. Zdeněk sám řekl, že to bylo jakési první očuchávání. Pozice nezávislého zprostředkovatele, nezainteresovaného ani v jedné jednající straně, v sobě měla jistý potenciál do budoucna. Vytušil jej zřejmě rychle i Edvard Beneš a Nejedlého sebevědomí v této věci naznačuje dopis Rudolfa Slánského, který s patrnou ironií psal Klementu Gottwaldovi. Je povolán hráti jinou roli, jak si o sobě myslí a jak je zřejmo i z jeho kritických poznámek o Benešovi. Jan Schwerma psal Klementu Gottwaldovi a Václavu Kopeckému o Nejedlém z Moskvy do Ufy 6. března 1942. Chová se teď ohromně loajálně a přichází se vším radit. Nejedlého příchylnost byla však pro Schwermu, jenž pracoval do úmoru, náročná. V témže dopise Schwerma píše: Dovedete si představit, že se mě dost naotravuje. Když je trevoga, tedy poplach, tak jde ke mně i v noci. Jako by tu bylo nějaké uběžiště. Evakuace Moskvy, která byla symbolem těžkého ohrožení Sovětského svazu, neodsunula do pozadí jednání o součinnosti obou center československého národního odboje, moskevského a londýnského. V Kujbyševě došlo k dalším setkáním mezi zástupci československých komunistů a Fierlingerem, tentokrát zřejmě již bez Nejedlého zprostředkování. Čas k definitivnímu stvrzení spojenectví nadešel ovšem až po obratu na východní frontě, jehož bylo dosaženo díky neuvěřitelnému a sebeobětujícímu nasazení sovětských občanů. Byla připravována návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Moskvě, jež měla stvrdit spojenecké a přátelské vztahy mezi Československem a Sovětským svazem. Měly být projednány nejen jednotlivé články spojenecké smlouvy, ale současně i obrysy budoucího uspořádání osvobozené vlasti. 13. prosince 1943 si poznamenala Marie Nejedlá do deníku. V sobotu 11. prosince přijel konečně Beneš. Uvázl v Baku. Přijeli vlakem. Fierlinger a Kornějčuk čekali dlouho tam, Zdeněk na nádraží. Odpoledne u Stalina, večer večeře u Kalinina. I Zdeněk tam, i Stalin. Krásný večer. Stalin veselý, asi 40 lidí, přátelský hovor, Beneš dostal některá upozornění od Stalina. Večer podepsán dohovor. Téhož dne si Marie Nejedlá poznamenala, že její choť píše velkou informační stať pro Litvinova k budoucímu uspořádání Československa. Nadešla hvězdná chvíle Zdeňka Nejedlého. Svému synu Vítovi vše vypsal v dopise z 23. prosince 1943. Popisoval hřejivé pocity, jež zakusil při společenských příležitostech v Benešově a Gottwaldově přítomnosti. Molotov i Stalin jej titulovali Tavárišč, ač ostatní oslovovali Gaspadin. U přípitku při setkání na československém vyslanectví jej Molotov označil za dobrého přítele a přistoupil k němu.
K úžasu přítomných k nejedlému z druhé strany přikročil se širokým úsměvem sám Josif Vissarionovič Stalin a připil mu. To znamenalo projev mimořádné přízně, již se běžně nedostávalo ani nejvyšším představitelům Sovětského svazu a bolševické strany. Edvard Beneš právě dostával výstrahu, že není nenahraditelný. Těžko dedukovat, nakolik vyzdvižení Zdeňka Nejedlého zapůsobilo na Edvarda Beneše a zda napomohlo k jeho povolnosti, jež mu byla později ne zcela právem vytýkána. Každopádně jako zkušený politik nemohl nechat hrozbu nepovšimnutou. Zdeněk Nejedlý v již zmíněném dopise synu Vítovi dne 23. prosince 1943 psal, že s Edvardem Benešem mluvili o samotě více než 4 hodiny. Během nichž mu Beneš vyložil podrobně plán své politiky v osvobozeném Československu. O obsahu jednání bohužel nemáme žádné informace. Byl však zřejmě spokojen a ocenil Nejedlého loajalitu. Benešovi se patrně podařilo získat Nejedlého příslib, že bude respektovat jeho postavení v zahraničním odboji. Vycítil i vzájemný odstup mezi Nejedlým a moskevským vedením KSČ a pokusil se jej využít tím, že polichotil Nejedlého ješitnosti. Podle Fierlingova svědectví se Beneš obával, že Nejedlý usiluje o prezidentský stolec a byl příjemně překvapen, když mu profesor svěřil, že se chce věnovat reformě školství. Nejedlý, potěšen zájmem ze strany Sovětů i prezidenta, zřejmě realisticky vyhodnotil situaci a rozhodl se neuzavírat si cestu k Masarykovu nástupci. Jeho vztah k Edvardu Benešovi ovšem nebyl jednoznačný. Fierlingrovi 7. února 1943 psal: Beneš není skála, na které lze stavět. Je vidět, že stále ještě jak se patří nezmoudřel. Je pikantní, že podobná kritická slova adresoval prezidentovu vyslanci. Věděl tedy, že se setká s pochopením a může se spolehnout na jeho diskrétnost. Otázka prezidentského úřadu Nejedlému nebyla lhostejná. V pamětech Arnošta Kolmana nalezneme toto svědectví. Nejedlý mi nejednou říkal, že se po vítězství nad fašismem a návratu domů stane prezidentem republiky, což prý mu slíbil Gottwald. A podle jeho názoru to odpovídalo československé tradici. Masaryk byl profesorem filozofie a druhý, Beneš, docentem sociologie. Kolman se sice osvědčil i jako svědek nespolehlivý, ale také jiné zdroje napovídají, že o kandidatuře Zdeňka Nejedlého se za války uvažovalo. Nedlouho po napadení Sovětského svazu Německem a jeho spojenci v roce 1941 cestoval profesor Lomonosovy státní univerzity Zdeněk Nejedlý z Chotí moskevským metrem. Spolucestující byli zaujati řečí, již spolu staří lidé rozmlouvali. Byla to čeština, či snad ruština s cizím přízvukem? To už dnes nezjistíme. Náhle vypukla panika. Někdo na drobného šedovlasého obrýleného muže a jeho choť ukázal a vyřkl temné podezření. Ti cizinci jsou jistě němečtí fašističtí agenti. Vyděšení manželé prý jen ovlásek unikli lynčování rozběsněného davu. Zdeněk Nejedlý i jeho manželka měli řadu přátel mezi místními občany. Do značné míry však byli odkázáni na kontakty se členy československé komunity. Život emigrantů byl organizován tak, že žili v podstatě izolovaně od sovětských lidí. Bydleli odděleně, většinou v hotelu Lux na Gorkého, dnes Tverské třídě, s exulanty z jiných národů. Pracovali zvlášť, stravovali se ve vlastních jídelnách, kam běžní Sověti nepřicházeli. Zdeněk Nejedlý byl vlastně výjimkou v tom, že se stýkal přímo se sovětskými lidmi, s pracovníky akademie, s vysokoškolskými učiteli a studenty. I to však byly komunity do jisté míry uzavřené před životem prostých občanů a obdařené i určitými privilegii.
Marie Švermová, která znala Sovětský svaz z pobytu na leninské škole v letech 1926 až 1928, po svém příjezdu v roce 1938 s překvapením konstatovala, jak se změnila atmosféra mezi lidmi. Lidé měli strach, báli se odpovědět, když se ptala na osud známých, kteří zmizeli. Byli apatičtí, opatrní, podezíraví. Mnozí podléhali špionománii. Ta tam byla dřívější otevřenost a upřímnost obyčejných lidí, jež okouzlovala návštěvníky země Sovětů. Až později si to Švermová dala do souvislosti s tím, čím prošla sovětská společnost a s ní i zahraniční pracovníci Kominterny v době velkého teroru ve druhé polovině 30. let. V dokumentech rodiny Nejedlých nenajdeme podobné reflexe. Nebylo ostatně radno pochyby svěřovat papíru, který by se mohl stát předmětem doličným. Nemohli ale neregistrovat znepokojivé události, jako bylo například již v srpnu 1939 zatčení zástupce KSČ v Kominterně Čeňka Hrušky, bývalého rudoarmějce a člena vedení Československé komunistické strany na Rusy, záhadné mizení lidí z hotelu Lux či dodnes nevyjasněný únos malé Naděždy, dcerky Rudolfa a Josefy Slánských na začátku října 1943. V říjnu 1943 byla česká komunita vzrušena zprávou, že se do Moskvy vrátil Sergej Sergejevič Aleksandrovský, bývalý populární vyslanec v Praze. Jeho žena Klára, když dostala jeho vzkaz, to radostně hlásila Zikmundu Štajnovi a jeho ženě, kteří žili v Luxu. Takže za chvíli byli všichni Aleksandrovského čeští přátelé v radostném očekávání. Jak vyplývá z deníků Marie Nejedlé a z listů synovi, stýkala se soucitná žena jak s manželkou bývalého vyslance, tak i s jeho sestrou v době jeho nepřítomnosti. Bývalý diplomat však po příjezdu zmizel. Do svého bytu již nedorazil. Do Moskvy byl od partizánské jednotky, v níž působil poté, co utekl ze zajetí, zajat byl v říjnu 1941, převezen jen proto, aby byl obviněn z vlastizrady a zlikvidován. Možná právě takové události, poznání toho, jak malý význam má život člověka ve stalinském režimu, Mao Tse-tung to svého času vyjádřil slovy, že hlavu člověka je možno uříznout tak snadno jako pórek, takové události lámaly osudově charakter Zdeňka Nejedlého, jeho schopnost kritického myšlení, činili jej povolným a vedli k bezvýhradnému podřízení Stalinově autoritě. Marie Nejedlá se upínala ve chvílích smutku k synu Vítovi. Žije se mi těžce, tak sama, docela sama, a ty jsi tak daleko a nerad slyšíš a já to musím nést už 39 let. Někdy se divím, že tu ještě jsem. Čteme v listu z 21. září 1944. Přišla další zkouška. Mladí muži byli vyzváni ke vstupu do armády. Obrýlenému a neprakticky založenému Vítovi s jeho nebojovnou povahou byla představa vojenské služby vzdálená. Současně cítil výzvu jako svou povinnost. Srdce milující matky se chvělo. Do deníku si Marie poznamenala. Vítek se přihlásil do české armády. Je to snad nutné z prestižních důvodů, aby jednou Zdeňkovi nevyčetli. Ale závidím často nepatrným lidem, kteří žijí po svém a nemusí se na nikoho ohlížet. Co mne už stála ta prestiž, i Vítka, a srdce tak žízní pokuse lidského štěstí. A výjimečnost není štěstí, není k závidění. Vít Nejedlý k vojenské jednotce dorazil 19. června 1943. Dostal za úkol vybudovat armádní hudební těleso. To se mu podařilo. Se svými hudebníky dodával bojujícím odvahu a dobrou náladu.
Marie Nejedlá jej v té době zoufale postrádala a vypjatá mateřská láska přecházela až ve snové halucinace. 14. března 1944 píše Marie synovi. Hlavně, že jsi živ a zdráv. Nedávno, bylo to 9. března, se mi před spaním zdálo, že svešel takový bledý se zavřenýma očima a já se tak vylekala, že jsem rovnýma nohama vyskočila z postele. Je to prý dobré znamení, čteme v dopisu. Dobré znamení to však nebylo. Na začátku roku 1944 uvažoval generál Jan Kratochvíl o tom, že by Víta převelel ke 2. brigádě. Zdeněk Nejedlý synovi naléhavě radil zůstat u svobody. Dne 25. února 1944 psal otec synovi. Brigáda Svobodova vždy zůstane tou prvou a vrátit se s ní bude to nejlepší, čeho může náš emigrant dosáhnout. Doma to také uvidíš, až přijdete jako Svobodova brigáda. Vít váhal, neboť ve Svobodově jednotce se měl stát politickým pracovníkem a zanechat hudební práce. Psal se 4. leden 1945. Začínal poslední rok války a nikdo o tom nepochyboval. V chladu smutného dne se sešlo několik přátel, aby uložili do promrzlé karpatské půdy u bojiště na Dukle tělo Víta Nejedlého. Daleko od moskevského bytu jeho rodičů, daleko od milované Prahy, podlehl jedné z nemocí tak často se šířící válečnými poli – tyfu. Na rozloučení s blízkým přítelem, kterého si jeho druhové tolik oblíbili, vzpomínala Jiřina Kopoldová-Švermová. Naposledy zahráli muzikanti svému veliteli. Nebránili se pláči. Melodie se rozplynula. Pak zasypali rakev a je konec. Marii Nejedlé, jež žila své dny jen s vypětím vůle, se svět po smrti milovaného syna rázem zhroutil. Do svého deníku si zapsala: bylo na světě cosi nesmírně krásného, čistého, dobrého a už není. Náš Vítek zhasl, stichl. Jediná snad útěcha, že se mu nic horšího už nemůže stát. Bolesti svatá, dej mi sílu, abych břemeno svého života donesla k cíli. Jak prožíval odchod syna Zdeněk Nejedlý? Navenek se ovládal, jak se čekalo od vůdce národa. Za fasádou klidu a pevného odhodlání se však skrývala bolest, jež jej zasáhla v míře možná nečekané. V dopise snaše Vítkově manželce Štefě Petrové se 12. února 1945 svěřil. Mně se zatemnil celý život. Nic mne ani z toho netěší, nebo když, tak jen kdesi daleko. Já sám teď teprve změřil, čím mi Vítek byl a jak jsem ho měl rád. Synův odchod zanechal Zdeňkovi Nejedlému bolestivou jizvu, jež se zřejmě nikdy nezacelila. V roce 1953 si Jaroslav Kojzar povšiml, jak si Nejedlý utírá slzy, když se po odhrnutí opony při vystoupení armádního uměleckého souboru objevil velký Vítkův portrét. Období hlubokého smutku po odchodu syna Víta bylo současně obdobím, kdy Zdeněk Nejedlý vystoupal na sám vrchol moci. Smířil se již s tím, že nevkročí na území vlasti jako nejvyšší vůdce národního odboje, jako se vrátil kdysi Masaryk. I tak se ocitl mezi osobnostmi všenárodního významu, které komunisté navrhli do vlády. Nominace osobností byla jedním z obratných kroků, jež předznamenávali, že komunisté budou velmi silnými vyjednavači. Projevem převahy komunistů byl fakt, že tvořili jedinou stranu, jež přišla k jednání o budoucí podobě osvobozeného Československa s připraveným programem. Protože ostatní strany takto připraveny nebyly, diskutovalo se jen o dílčích úpravách
a celkový koncept zůstal fakticky zachován. Zdeněk Nejedlý patřil k tvůrcům programu předloženého Gottwaldem. Jeho dílem bylo znění hlavy 15 vládního programu věnované školství a kultuře. V dubnu 1945, v době svého pobytu v Košicích, prezident Beneš a členové vlády vykonali několik cest na východní Slovensko na místa bojů a utrpení. Nejpočetnější skupina směřovala na bojiště na Dukle, kde Ludvík Svoboda podal podrobný popis bojů v Karpatech. Manželé Nejedlých navštívili tehdy i místo posledního odpočinku milovaného syna Víta. I strašnou bolest nad úmrtím syna pomalu překrývaly naděje, které přinášel život. S nadějemi však přicházela i nová pnutí a nové zápasy.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Máte seznam knih, na které vám nezbývá čas? Známé osobnosti je přečtou za vás, vyberou to nejlepší a nabídnou vám rozbor i s ukázkami. Politická literatura, historické studie, knihy o ochraně klimatu, pohledy do uměleckých publikací, ale i těch gastronomických, a to vše od prestižních autorů českých i zahraničních. Každé úterý po 8 hodině večer a v repríze v sobotu po 4 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Slavní hoštapleři.
1: Když v listopadu 1903 dorazil Carlo Ponzi jako další migranti na lodi z Itálie do Bostonu, měl v kapse $2.50. Bylo mu 21 let a jak později řekl, nikdy nepochyboval, že je předurčen k tomu, aby zbohatl. Historik Jakub Rákosník si myslí, že Ponzi nic zásadně nového do způsobu okrádání naivních lidí nepřinesl.
2: Popravdě řečeno, ono to není nějak originální schéma, prostě spíš jenom získal mediální slávu a v učebnicích je tedy už terminus technicus Ponziho schéma, ale to můžeme jít daleko do minulých staletí a uvidíme úplně stejnou metodu, která se opakuje i od té doby až do dneška, takže je to spíše shoda šťastných okolností pro Ponziho, že takhle jako si zvětšnil jméno.
1: Všechno začalo v lednu 1920, kdy Ponzi založil v Bostonu společnost pro obchodování s cennými papíry.
2: V tom roce 1920 je to paradoxně výročí 200 let, dokonce to vychází víceméně na měsíc, od podobného Ponziho schématu, který byl v roce 1720 s jihomořskou společností, která se nakonec dostala tedy do podobných problémů, že zisky vyplácela z nových úpisů, a jo, čili úplně stejné Ponziho schéma. Ponzi sliboval astronomické zisky za krátkou dobu a udělal to tím pyramidovým schématem, že těm prvním investorům vyplácel jejich přislíbené zisky prostřednictvím nových úpisů od těch pozdějších investorů.
1: Charles Ponzi nebyl troškař. Investorům sliboval 50% zhodnocení do 45 dnů nebo 100% zhodnocení do 90 dnů. Bylo to v době, kdy normální banky vyplácely 5% úrok. Ponziho nabídce uvěřili tisíce lidí. Po 3 měsících měl na účtu přes $440,000. A protože zpočátku dokázal staré investory vyplácet z vkladu nových investorů, nikdo netušil možné problémy. Většina investorů si i prodloužila investici z 45 na 90 dnů. V létě 1920 tak Ponzi inkasoval od dalších nově příchozích zájemců o investování $250,000 denně a pak musela nutně přijít havárie.
2: Traduje se, že tady média sehrála dost důležitou roli, že díky právě tady novinářské práci došlo k diskreditaci Ponziho, nicméně tím nějak nesnižují zásluhy médií, ale stačí se na to schéma podívat a ono je strukturálně špatně, že je to jenom shoda okolností, že tedy média zapůsobila a zveřejnila průšvih, který se odehrává, ale dříve či později vlastně ten průšvih nevyhnutelně musel nastat. Platí bankovní moudrost, že tedy za každým pořádným bankovním zločinem stojí muž, který ještě včera patřil mezi ctihodné občany, čili nectihodnému člověku nedáte peníze, ať vám slibuje sebe víc. Čili nepochybně v tom muselo být určité charisma a přesvědčovací schopnosti, protože to zase nebyli žádní luzři, kteří spekulovali spolu s Ponzim, čili on se konfrontuje s profesionály a musí mít potřebné know-how k tomu, aby v nich vzbudil tedy očekávání.
1: I když Ponzi vystupoval sebevědomně, jeho podnikání bylo jen pověstným okrádáním Petra, aby se zaplatilo Pavlovi. Novinářům z Boston Post pomohlo, když Ponziho firmu opustil člověk odpovědný za PR a řekl médiím, že Ponzi je na mizině. Soud odhadl ztráty investorů na 20 milionů dolarů a Ponzi ho odsoudil na 5 let do vězení. Po propuštění se Ponzi pokusil o další podvod na Floridě, kde sliboval 200% zisk do 60 dnů. Po odhalení chtěl utéct do Itálie, ale byl zadržen a ve vězení si odseděl dalších 7 let. Zemřel v naprosté bídě v lednu 49, ale podvodné schéma, které přivedl k dokonalosti, žije dál. Vždyť v červnu 2009 byl americkým soudem odsouzen ke 150 letům vězení a pokutě 170 milionů dolarů kdysi respektovaný finančník Bernard Madoff, který připravil své investory o 65 miliard dolarů.
2: Tohle to jsou spektakulární případy, ten Ponzi a Madoff, ale ono se to děje celkem běžně v životě, že když vezmete do ruky nějaké historické knížky, tedy o takovýhle finančních spekulacích, tak mnohdy jsou to prostě úplně banální příběhy, které jedou v řádech statisíců a nízkých milionů, které se odehrávají v podstatě jako mezi sousedy. Jo? Takže ono to schéma, ono to svádí k tomu magickému světu velkých financí, ale v ten Ponzi se dá hrát i s relativně malými částkami mezi obyčejnými lidmi, jo. Jak říká jiná zase finanční moudrost, zkrátka v určitých situacích lidé ztrácí obezřetnost a je jen málo tak znepokojujících věcí, jako vidět svého přítele bohatnout. Jo. A v tu chvíli přichází ke slovu šance pro lidi, jako byl Carlo Ponzi.
1: Říká historik Jakub Rákosník. Příběhy slavných hochštaplerů si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také všude tam, kde jste zvyklí pořady Plusu poslouchat.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce u dětí snížit věk trestní odpovědnosti už na 13 let. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Provoz na pražském okruhu mezi Barrandovem a Ořechem omezuje stavba mostu a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů. Je pondělí 28. září. Hezký sváteční den vám přeje Marek Sedláček.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako závažnou. Od nedělního rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
4: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc chce snížit věk trestní odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhány děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Podle Tejce by se snížená hranice dotkla jednotek případů.
5: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně v případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
3: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba se zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
6: Jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
3: V případě koaliční shody chce ministr Tejc návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní, chce tak zlepšit vysoký schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě České televize to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
3: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
8: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
9: 30% haben hier zugestimmt.
8: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Papež Lev 14. dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí čtyřdenní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech.
10: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovu návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy ohrožují země jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam.
11: Poprsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie, David Jakš, Radiožurnál.
3: Lotyšsko řeší úmyslné poškozování bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž. Podle ní se nejedná o vandalismus a metody pachatelů jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
12: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: V Praze dnes začne festival sci-fi filmu Future Gate. Do hlavního města dorazí taky režisér snímků ze světa Star Treku Nicholas Meyer a oscarový režisér Joe Walker.
13: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
14: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a příchozí.
13: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
14: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
13: Festival Future Gate zamíří

0: Vidíte mu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
1: Ve zbylých nedělních duelech extraligy Kometa Brno prohrála s Pardubicemi 3-5, Kladno s Olomoucí 1-4, České Budějovice přehrály Litvínov 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice vyhrály nad Mladou Boleslaví 6-2.
2: Teď průjezdný Pražský okruh a překážka na D5 u Berouna. Pražský okruh byl mezi sjezdy na Barrandov a Ořech kilometry 16 až 19 neprůjezdný. Uzavírka k D1 i na Ruzini trvala zhruba 40 minut. Kolony se rozjely, další uzavírka by měla následovat v úseku Staví most. Osobním autem to jde obět přes město po okruhu a například po Radlické ulici a Rozvadovské spojce nebo Plzeňské ulici, případně pak Patočkově a Bělohorské. Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí dodávka. Kilometr 16,5 zasahuje do pravého pruhu stále jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát budeme trochu vzpomínat. Už před 20 lety ukončili výstřely nájemného vraha život naší někdejší kolegyně, ruské novinářky Anny Politkovské. Objednavatelé vraždy nikdy nebyli veřejně odhaleni.
4: Anna Politkovská, jak jí říkali kolegové, byla jednou z nejznámějších ruských novinářek počátku nového tisíciletí. Během druhé čečenské války se s odvahou hraničící s bláznostvím dostávala na nejnebezpečnější místa konfliktu a podávala svědectví o brutálním porušování lidských práv.
5: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
6: Anna Politkovská se narodila v roce 1958 v New Yorku, kde její rodiče pracovali v OSN jako sovětští diplomaté. Po návratu domů vystudovala žurnalistiku na Moskevské státní univerzitě. Vychovávala dvě děti a v roce 1999 nastoupila do redakce legendárního listu Novaja Gazeta, kde se brzy díky reportážím ze Severního Kavkazu stala novinářskou hvězdou. Její články kombinovaly syrové osobní svědectví s dokumentací nespravedlnosti, násilí a vražd. Stávala se čím dál častěji terčem výhružek a 7. října roku 2006 jí nájemný vrah zastřelil v jejím moskevském domě. Přesně ten den slavil Vladimír Putin 54. narozeniny.
5: Tak Ondro, my jsme slyšeli stručný životopis Anny Politkovské. Co se ti vybaví, kdy se to jméno řekne, kdy jsi potkal poprvé a co máš s ní nejvíc spojené?
4: Já jsem se s ním potkal vlastně jednou jenom, nebo respektive jako na nějakých akcích samozřejmě, kde bylo víc lidí, ale chystal jsem se na cestu do Gruzie, do Pankyského údolí, to byl nějaký rok 2002 a tehdy vlastně v tom Pankyském údolí se měli ukrývat podle informací amerických tajných služeb nějaký teroristé z Al-Kaidy a já nevím co. A Aňa tam vlastně byla měsíc předtím, tak já jsem si říkal, tak bezva, tak já se u ní stavím a zkusím z ní vytáhnout nějaké tipy, třeba mi dá nějaké rady a podobně. No a po hodině a půl jsem z té redakce tam u Čistých prudů legendární budově odcházel a měl jsem prostě vymluvenou díru do hlavy, protože tý hodina a půl, asi hodinu 20, ona mi vysvětlovala, že tam je prostě příšerný případ nějaké paní, která má 8 dětí, manžel zemřel ve válce v Čečensku a teďka jestli bychom jí nemohli pomoct a jestli by česká třeba ambasáda jí nemohla dát nějaké vízum a já nevím co. Jo. Takže informačně jsem se toho moc nedozvěděl, dozvěděl jsem se ale hodně o Anně Politkovské jako takové.
5: Což teda se kryje i s mojí první zkušeností z ní. Já jsem jsem byl tehdy humanitární pracovník na Severním Kavkaze, kde ona tedy začala svoji jako známější novinářskou kariéru po té, co 99 nastoupila do Nové Gazety. Přezdívala se jí matka Tereza. Ona byla jako skutečně jako naprosto úporná v tom, jaký tlak vyvíjela na nás humanitární pracovníky, abychom ještě tomu pomohli a tam na toho nezapomněli a tak dále. Ty hovory s ní byly přesně v tom tónu, který popisuješ, nicméně už v té době, a to potvrzuji, byla takovým jménem, takovým jako andělem, spasitelem lidí, na které se úplně zapomnělo. Co je pro mě osobně nesmírně podstatné, je to, že vlastně ten závěr jejího života se kryje s tím, kdy já jsem přilítal do Moskvy, to byl podzim 2006, přistál jsem tam někdy začátkem září a začal jsem se zabydlovat v českém domě relativně v centru Moskvy. Jak jsem zjistil, tak Politkovská bydla nedaleko na Lesné ulici, to je opravdu u českého domu asi kolik kilometr, možná
4: mý.
5: A když jsem tam byl asi 3 týdny nebo ten necelý měsíc, tak najednou slyším zprávu o tom, že byla zastřelená za rohem od českého domu, tak to mnou hluboce otřáslo a musím říct, že ten její příběh, který jsem si poté vlastně začal sám pro sebe trošku jako mapovat, tak pro mě jako opravdu nabyl takových osobních rysů. Pro mnoho lidí je možná překvapivé, že se opravdu narodila v New Yorku na americké půdě v rodině sovětských diplomatů. Jinak řečeno, rodiče Anny Politkovské rozhodně nebyli disidenti, to byli velmi prověření sovětští diplomaté, kteří ale odkazovali tedy na své ukrajinské kořeny. Ona měla dívčí jméno Mazepa, což odkazuje na ukrajinštinu velmi zřetelně. Vrací se do Moskvy, kde studuje žurnalistickou fakultu na MGU, Moskevské státní univerzitě, a tam taky potkává svého muže a tím je...
4: Alexandr Politkovský, on byl o něco starší, myslím, než ona, ale on hlavně se stal totální hvězdou, protože bavíme se o prostě konci 80. let, kdy prostě zmizí cenzura, objevují se nové pořady a jeden takový úplně kultovní se jmenoval Vzgliad. Z toho vzešlo vlastně jako celá řada pozdějších velkých ruské novinářiny v Latlistě, v další a mimo jiné tam vlastně z té, já nevím, první trojky byl právě i Alexandr Politkovský.
7: Pytal se rozbrat se korespondent naší redakce Alexandr Politkovský. Tak proč?
8: Pak ještě já nemohu odpovědět. Já popróbuju to zdělat při pomoci dokumentů.
4: Opravdu to byly jako totální hvězdy, jako to už se nikdy potom nemohlo opakovat, protože prostě byl jenom jeden ten státní kanál a koukali na toho úplně všichni, takže ona byla jako hodně v jeho stínu.
5: Ano, narodili se jim 2 děti a Politkovská de facto byla na konci 80. na začátku 90. let předurčena být ta žena v domácnosti slavného novináře. To, že měla vystudovanou taky žurnalistiku, nehrálo moc roli. Narodila se jim dcera Věra a syn Ilja. Ona se o ně dlouho starala a potom začala postupně se vracet do té novinařiny. Psala pro listy Obša, Gazeta, ale byl to jako dost nárazové věci. Řekl bych, že ten zlom nastal v roce 1999, kdy nastupuje do už tehdy slavné redakce Nové Gazety, za kterou se později proslavila, dostala řadu novinářských ocenění.
9: Já šťastlivá, že являюсь первым журналистом из России, который вообще удостоен такой награды. Это очень большая честь, тем более, что за свою работу по освещению второй чеченской войны.
5: Nutné pro tuhle část jejího života taky jako podotknout, že sám ten její manžel Alexandr tou její novinařinou, jak to říct?
4: No, on říkal, že to vlastně není novinařina. Že on jako byl sám, že zkušený reportér a on absolutně odmítal. On byl vlastně takový ten, spíš takový ten jako BBC typ jako novináře, jo, že prostě všechno musí být dvakrát ověřené a tak dále. A rozhodně, že prostě novinář nesmí nějak příliš se upínat k těm lidem, o kterých píše nebo točí. Takže on říká, tohle je prostě, to je nějaká literární činnost, to není prostě novinářina.
5: No a zároveň taková i přezíravost, kterou teda Politkovská vzala jako fakt a dokázala svojí prací, že to tak není. Ten vstup do Nové Gazety 99 se kryje opravdu vlastně s nástupem jako Vladimira Putina. Když se na to člověk dívá zpětně, tak vlastně fakt vidí, že jako aktivní Politkovská, jako opravdu naplno novinářka, která už má jako ty děti větší, to znamená, se může do toho vrhat jako téměř po hlavě, se kryje s tím, že se stává Vladimir Putin nejprve premiérem a od roku 2000 prezident. prezidentem.
10: Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
11: Jelcin předal symbolicky ústavu a řetěz s řádem za zásluhy o vlast premiéru Vladimíru Putinovi.
12: Vladimir Putin has been elected president of the Russian Federation.
13: Vladimír Putin zvítězil v ruských prezidentských volbách. Oficiální výsledky budou známy až počátkem dubna. Už dnes je ale jisté, že získá více než 50% a vyhraje tedy už první kolo.
5: Je to na pozadí té druhé rusko-čečenské války a tedy zásahu ruské armády v Čečensku. A to Čečensko se stává vlastně takovým bolavým místem, kde najednou jako na jedné straně jsou teda islamisté, čečenští povstalci, rebelové, prezident Maschadov, který se snaží jako vytvářet dojem toho, že velí těm Čečencům, ale ve skutečnosti už jsou tam ty islamistické bojůvky a Šamil Basájev a na něj napojení islamisté z Blízkého východu. A do toho vtrhává ruská armáda. To je ta malá vítězná válka, kterou rozpoutává premiér a pozdější prezident Vladimír Putin. No a mezi tím se vlastně jako potácí civilisté, běženci, statisíce lidí, kteří utíkají před tím konfliktem do Inguska, bují tam únosy a další věci. A do toho se najednou jako vrhá ta Politkovská a píše neuvěřitelně silné příběhy o lidech, jimž unesli nejbližší a oni je za drahé peníze jako kupují zpátky, o vojácích, kteří jsou součástí taky různých korupcí svých velitelů, kteří končí někde v nemocnicích, zbití, šikanovaní, ponížení, matky hledající své syny. Takže jako dělá si na to jméno, ano, má to jako mix toho aktivismu a těch jednotlivých příběhů, ale má to obrovskou rezonanci, což potvrzují i její někdejší kolegové.
4: No, ono taky to bylo v době, kdy ruská armáda, na rozdíl od té první čečenské války, kdy novináři skutečně mohli psát, točit vlastně poměrně jako neomezeně, tak tentokrát je vlastně jako dost drsná cenzura, novináři se vlastně tam nemůžou dostat pořádně. No a prostě Áňa Politkovská si vzala šátek, vydávala se za čečenskou prostě uprchlici a prošla přes ty tři checkpointy. Co by se stalo, kdyby ji tam objevili? To bůh suď, jo? Protože to byly jako okamžiky, kdyby se ztratila, no tak by se ztratila. Tam by už ji nikdo jako nenašel. Jo? Takže v tomhle ona taky vlastně byla unikátní, že ona se opravdu dostala tam, kam by normální člověk s byť průměrným pudem sebezáchovy, tak by se tomu vyhnulo prostě obrovským obloukem.
5: Pokud vím, tak ty se ptal na Áňu Politkovskou také její někdejší kolegyně, naší kolegyně Petry Procházkové, která v té době taky na Severní Kavkaz hodně jezdila. Co ti vlastně o Politkovské Petra řekla?
4: Oni byli vlastně dobré známé a měli společné tyhle ty přístupy, že to byl ten ženský pohled, jo? Že prostě oni, když se tam dostávali, tak vlastně do toho vnášeli něco jiného. No a já jsem se jí vlastně ptal, protože když byla Politkovská zastřelena, tak Kreml říkal, no a ježišmarja, no tak, teď v Rusku o ní nikdo nevěděl, teď co by jsme získali, kdyby jsme ji nechali prostě zabít, že toto jí znáte akorát vy na západě. No, takže ona mi vlastně vysvětlila, že to bylo trošku jinak.
14: Třeba v Čečně, ona byla neuvěřitelně populární. To byly dvě jména, který Čečenci jako fakt, když se ty lidi objevili někde v nějaký obci, tak se seběhli a tleskali a to byla Anička Politkovská a Andrej Babický. Oba už jsou dneska mrtví, oba skončili strašně. Nevím, jak na Sachalinu jí znali, to fakt nevím. Ale pro lidi, kteří sledovali čečenskou válku a čečenská válka byla fenomén, který zajímal celý Rusko, tak nemohlo být, aby neznali jméno Anička Politkovská.
5: Já to teda můžu potvrdit, protože jméno Politkovská tam skutečně z toho, co já jsem zažil jako humanitární pracovník v Čečensku v letech 2000, 2001, 2002, tak ona byla jako opravdový pojem, už jsem říkal, taková trošku novinářská matka Tereza, která vlastně jako pro ty vojáky a pro ty ruské oficiální úřady znamenala obrovský problém. Tam začal taky ten její rostoucí konflikt s novým vládcem Čečenska, Kremlem dosazeným mezi Ramzanem Kadyrovem a Anou Politkovskou, která s ním nabírala několik rozhovorů, se vytvořilo otevřeně jako nevraživé vztahy. Dokonce někdy v roce 2004, pokud vím, tak při tom rozhovoru zaznívaly od těch Kadyrovových spolupracovníků fakt otevřené výhrušky. Tato žena by měla zemřít. A poté, co byla Politkovská zastřelena, tak ta linka vedoucí k Ramzanu Kadyrovovi, mimochodem, stejně jako třeba později Borisi Němcovovi a tak dále, jak to všechno pak tím dalším děním nabírá na intenzitě a na jasnosti, tak byla téměř nepochybná. Blízký spolupracovník politkovské Oleg Orlov říká jednoznačně, že ta stopa, která nikdy nebyla úplně potvrzena, takže podle něj vede jednoznačně k Ramzanu Kadyrovovi. To je období, ve kterém se dějí v Čečensku hrozné věci. Politkovská o tom píše. Píše opravdu jako ztracených lidech, zapomínaných lidech. Bylo zajímavé, že v té době už to jako reflektují tohle riziko i ty její děti, Ilja i Věra. Snažili se maximálně tu mámu jako chránit, varovat, odrazovat od dalších cest, ale ona si téměř jako nemohla pomoct. Bylo strašně zajímavé, jak o tom zpětně třeba ten její syn Ilja Politkovský vlastně mluvil.
15: Máma v определенный момент времени стала видеть очень много несправедливостей и
16: začalo se na ní obracet strašně moc lidí a ona nedokázala odmítnout. Ty problémy byly často neřešitelné, ale ona dělala, co mohla.
15: Очень часто неразрешимые. Это без привлечения неразрешимые проблемы. Мне кажется, что мама не могла иначе жить. Мне сложно понять почему. Не могла.
5: Z téhle pozice ženy, která byla jako natolik ponořená do toho čečenského dění, se ona stává jako nechtěnou součástí i těch různých obrovských kauz, které potom na ten Severní Kavkaz jsou navázaný. Jo. Teroristický útok 2002 v Moskvě, v divadle na Dubrovce.
17: On October 23, 2002, around 50 Chechen fighters, heavily armed and carrying explosives, stormed the Dubrovka Theater in Moscow.
18: Secondo atto dello spettacolo teatrale Nordost. Un komando di 40 ribelli ceceni fa irruzione nel teatro.
19: Čečenské komando tu zajalo 900 herců a diváků muzikálu Nordost. Třídenní drama skončilo smrtí 170 lidí.
20: Never seen before. Female suicide bombers, the so-called black widows, women who've lost their loved ones.
5: Už tehdy je zvláštní, jak je možné, že tahle pozuby ozbrojená skupina víc než 40 lidí projela téměř až do centra Moskvy nebo jako do širšího centra Moskvy. Je to jako podezřelé. Politkovská podle mých informací tehdy byla ve Spojených státech, to mi vykládal její syn Ilja. A oni jako dokonce ty děti jako volají, jsou s ní v kontaktu a říkají, mami, ať tě ani nenapadne se vracet a do tohohle se zapojovat, protože už tuší, co ona udělá, no tak samozřejmě ona udělá přesný opak. Přiletí, jde do toho divadla, snaží se vyjednávat, jsou ty záběry, kde ona vstupuje do té budovy a snaží se najít nějaký kompromis, aby nepřišlo o život spousta lidí.
21: No neužili nezá podnět sečas půl город, čtoby lidi vyšli, čtoby prosili, čtoby my nepadli. To je
5: Končí to obrovskou tragédií, kdy tam ruské speciální síly, tajné služby napumpují nějaký plyn s velkou pravděpodobností, nějaký derivát analgetika fentanyl, který má ty teroristy uspat. No ale protože na to není antidotum a protože se toho nadýchají také ty oběti, tak
4: zemře no, kolem 170 lidí. Antidotum na to je, akorát, že nikdo z těch prostě strategů v FSB to neřekl těm doktorům. To byl jako vlastně největší problém.
5: A to je přesně ta linka, kterou po té době vlastně Politkovská čím dál hlasitěji jako razí. Ona třeba o tom Nordostu říká, byl to kontrolovaný teroristický čin, ve kterém mají prsty tajné služby. O tehdy to zní jako konspirační teorie, jak by to takhle jako mohl být. Nicméně, jako už tehdy vlastně jsou takové jako náznaky toho, tohle je nějaké divné a ta Politkovská o tom mluví velmi otevřeně. Já si vzpomínám teda mimochodem mezi těmi kolegy. Jo. Když jako kdokoliv tu Politkovskou viděl, tak oni jako by říkali, ona má skoro jak terč na hlavě nebo na zádech. Ona mluví tak otevřeně, že to se v tom postsovětském prostoru prostě nedělá. Ona na sebe přitahuje pozornost příliš, což teda se později ukazuje jako opravdu fatální, ale ona v tom byla přímočará, nesmířitelná, ona opravdu mluvila o těch věcech a dostává se do dalších a dalších věcí, vrací se třeba k těm teroristickým útokům z roku 99, ty výbuchy domů, třeba k tomu incidentu v Ryazani, kde se odhalí, že tam ty nálože, které měly vybuchnout podobně jako v řadě dalších míst, zjevně nastražili pracovníci FSB, zadrží je místní policie a ty místní úřady jednoznačně říkají, tady nějaký FSBšnici tam něco dali. Potvrdí to dokonce v té době ministr vnitra a úřady, už jsme tam zajistili, preventivně jsme zabránili dalšímu výbuchu, zatímco v jiných místech zemřely stovky lidí a do toho vystoupí šéf FSB Patrušev a říká, to bylo cvičení, to nechte být a ti lidé zmizí.
4: V těch pytlech byl cukr, že jo,
5: ano.
4: A tak dále.
5: A valí se to dopředu, Politkovská v té době v září 2004 letí do Beslanu, kde dochází k další tragédii, to čečenské komando bere jako rukojmí stovky jak dospělých lidí, tak malých dětí, ona opět chce být nějakou prostřednicí a v letadle, které letí ne přímo do Beslanu, ale na severní Kavkaz, je otrávená, to už je předzvěst opravdu věcí, které se týkají Skripala, Navalného a dalších. V té době to působí ještě bizarně, doví, co si vymýšlí. Jako vlastně to, že jsme to už tehdy neviděli úplně jasně, mě zpětně viděno úplně z toho mrazí, ale vede to až tedy k té tragédii z toho října 2006.
0: Vražda ruské novinářky Anny Politkovské psala kriticky o působení ruských vojáků v Čečensku.
2: Známá kritička Kremlu zemřela kousek od svého bytu.
22: She was shot dead as she returned home to her apartment Saturday.
23: Эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают.
5: Ty jsi byl, Ondra, v té době už taky v Moskvě?
4: Ne, já jsem ještě nebyl. Pamatuju se, že právě jsem se to dozvěděl v Praze a říkal jsem si, hergot, teď to je kousek od toho českého domu, kde jsem prostě ještě nedávno bydlel a vzpomínal jsem si na ní, jako docela mě to jako zasáhlo, protože i když vlastně člověk chápal, že se jako už jde do tuhého, jo, už prostě ta otrava na cestě do Beslanu, tak už si člověk říká, pořád to bylo takový jako v rovině, že si říkáš dobře, ale tak jí prostě chtěli jenom vyřadit z toho, aby nemohla jít do té školy, no tak jí trošku otrávili, ale asi jako jí nechtěli zabít, jo. Ale pak se ukázalo, že teda takhle ta logika úplně nebyla.
5: Mnou to teda otřáslo velmi, opravdu, když potom člověk mluvil s těmi dětmi a kolegy, tak to bylo teda úplně mrazivé. Strašně zajímavé na tom je, že v tom říjnu nebo na podzim 2006 ona opravdu byla trošku jako na ústupu i v té Nové gazetě. Myslím, že z náznaku bylo cítit, že jí trošku taky mají plný zuby, že už to prostě pro ně i taky bylo moc, přitahovala jako pozornost, ale zároveň tam byla jako spousta výhružek, soudních sporů a dalších věcí, tak se domluvili, že si dá trošku pauzu. Tenkrát na ten Kavka začala jezdit i kolegyně tehdejší Julia Latyninová. A ona taky jako zažívala velmi dramatickou osobní situaci. V té době jí vlastně těžce onemocněla maminka. Když se to dozvěděl její otec, tak asi týden před tím teroristickým činem, kdy vraždili, tak zemřel, ona jezdila za mámou do nemocnice, její stav se opravdu jako zhoršil, do toho otěhotněla její dcera Věra, takže ona se jako hodně věnovala i jí a byl to takový jako zvláštní zátiší, kdy ona odstoupila od té práce a vypadalo to, jako kdyby z ní trošku jako si dávala pauzu. No a do toho vstupuje teda jako to, že už v té době jsou různé náznaky, že ji někdo sleduje, že ji sleduje opakovaně, co se později ukázalo, že ji v té době už monitorují ti teroristé, nájemní vrazy, zároveň napojení teda na některé lidi v policii, že ji monitorují. No a potom ten den, kdy ji tady jako zavraždili, tak to je prostě neuvěřitelné. Ona jede jako z nákupu, přijíždí k tomu svému domu na Lesné ulici, volá synovi Iliovi, který byl nedaleko, aby jí pomohl ten nákup vyníst. On nemůže, říká, že přijede trošku později, zbydlí tam nedaleko. Ona vezme ty tašky, vejde do toho domu, vyjede výtahem, vynese první tašky, sjíždí zpátky dolů a tam v tom přízemí už na ní čeká ten vrah. Otevřou se ty dveře a jeden druhý výstřel do srdce. Třetí jí trošku škrtne. On jí později čtvrtým výstřelem ještě kontrolně tedy jako opravdu zabije. Nechá jí v tom výtahu, hodí tam ještě tu pistoli, zmizí. No a tu Politkovskou si přivolá sousedka, která chce jet tím výtahem, najde jí tam, alarmuje policii, jako je to úplně mrazivé, teda jako šílené. Vyvolá to obrovskou pozornost, samozřejmě proběhne vyšetřování, najdou se poté tedy celá ta skupina, bohužel v tomhle kontextu až trošku jako je šílené to, že jí tedy zavraždili čečenští bratři, jak se později ukáže, najatí vrazi, lidé z kriminálního posvětí ze severního Kavkazu, které ale řídí a koordinuje jejich boss, jejich i příbuzný, a zároveň jsou do toho zapojeni taky policisté, kteří jim předávají informace. Objednatel té vraždy, přestože se podařilo teda ty vrahy odsoudit, tak vlastně nikdy nebyl nalezen.
4: Což je podobné jako v případě vraždy Borise Němcova. Ta ruská policie je schopná odhalit ty konkrétní vychovatele, najdou i třeba organizátora, ale v okamžiku, kdy by měli říct, kdo si je tedy objednal, tak najednou je ticho.
5: Já musím říct, že jako osobně cítím vůči Politkovské určitý dluh. My jsme se tehdy některým těm věcem, které dělala, trošku jako smáli. smáli, posmívali, dělala chyby, dělala i jako příliš emocionální věci a tak dále, ale ta podstata toho jejího snažení opravdu byla, my jsme občani, my jsme jako opravdu lidi, kteří se mají ozývat k těm nespravedlnostem, kteří mají kritizovat ty úřady, ne protože je nenávidí, ale že je chtějí změnit a chtějí změnit jejich fungování, musí to fungovat jinak. A myslím si, že na tom jejím případě se jako definitivně ukazuje, jak rychle tahle zdravější část té ruské společnosti se nechala zatlačit do kouta. Takže tolik naše soukromá poklona Aně Politkovské a jejímu příběhu. To je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
5: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
4: i své blízké.
1: Nejvyšší patra americké politiky.
3: This is only the dawn of the golden age of America.
1: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
6: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
7: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cinglerová.
24: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
1: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
25: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
7: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
26: Evropa potřebuje navrátit svůj velmocenský status, míní hnutí Evropská silová iniciativa.
27: Datová centra v Evropské unii budou muset prokazovat energetickou udržitelnost.
26: V jednom z berlínských okrsků se volilo v mešitě a výsledky nemile překvapily.
27: Asijské země se připravují na projevy klimatického jevu El Niño.
26: Čína se stala jedničkou v oblasti humanoidní robotiky.
27: Taková jsou témata následujícího pořadu.
26: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
27: Od mikrofonu vás vítají
26: Lenka Buriánková
27: a Ladislav Dvořák.
28: Svět ve 20 minutách.
26: Chtějí jednotlivé členské státy Evropské unie jednat samostatně nebo naopak uplatňovat moc společně? Druhá možnost znamená, že 27 je víc než jen jednotný trh. Komentují projev o stavu unie předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, spoluzakladatelé Evropské silové iniciativy Katrin Trautmannová a Guillaume Klosa a filozof Slavoj Žižek. Jejich komentář zveřejnil rakouský list Der Standard.
27: V roce 2027 se budou konat důležité volby v 9 evropských zemích, konkrétně ve Francii, Itálii, Španělsku, Polsku, Řecku, Finsku, Estonsku, Slovensku a Slovinsku. V těchto státech žije více než polovina obyvatel Evropské unie. I když budou tato hlasování ovlivněna tématy, jako jsou rostoucí životní náklady, imigrace, státní dluh nebo bezpečnost, všemi okruhy se vyne jedna zásadnější otázka. Chceme jako Evropané i nadále brát svůj osud do vlastních rukou nebo dovolíme, aby se nejdůležitější rozhodnutí dělala jinde?
26: Naléhavost tohoto rozhodnutí je zřejmá. Nedávné vítězství Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku není varováním jen pro Německo, ale pro celou Evropu. Aby Evropané vzali osud do vlastních rukou, musí být schopni bránit se, přestože Spojené státy omezují své závazky vůči spojencům. To také znamená zachovat podporu Ukrajině, dodržovat demokracii, právní stát a pluralitu médií, využívat umělou inteligenci ve prospěch všech, zajistit naši vojenskou, vědeckou, technologickou, energetickou a průmyslovou autonomii a zachovat náš sociální a environmentální model, domnívají se autoři.
27: My Evropané totiž často diskutujeme o obraně, aniž bychom definovali suverenitu, kterou má chránit. Mluvíme o konkurenceschopnosti, aniž bychom implementovali už známá řešení strategických slabin Evropy a přijali nezbytná politická opatření ke strukturálnímu zvýšení růstového potenciálu Evropy. Mluvíme o transformaci průmyslu, aniž bychom objasnili, jak se bude financovat. Zdůrazňujeme význam umělé inteligence, aniž bychom pro ní vytvořili společenskou vizi.
26: Kanadský premiér Mark Carney v návaznosti na Štrasburskou deklaraci z 27. listopadu 2025 výstižně popsal kolaps mezinárodního řádu jako důsledek rostoucího využívání energie, technologií, financí a dodavatelských řetězců coby nástrojů moci a nátlaku.
27: Tato otázka se ve čtvrtek ve Štrasburku dostala do centra pozornosti, když Carney promluvil k Evropskému parlamentu. Vyzval středně velké mocnosti k jednotnému postupu v době, kdy se rivalita mezi velmocemi stupňuje. Jeho přítomnost pozvedla tuto otázku na samý vrchol unijní politické agendy.
26: Ambice Evropy však musí jít ještě dál. Starý kontinent se nesmí spokojit se statusem středně velké mocnosti. Musí se stát demokratickou supervelmocí, mocnou, suverénní a neimperialistickou. Proto autoři textu spustili Evropskou silovou iniciativu, jejímž cílem je zajistit, aby úsilí Evropy o přizpůsobení se geopolitickým výzvám bylo soudržné.
27: Doplňují, že občané zemí 27 nepožadují více Evropy jen abstraktně. Chtějí, aby Evropská unie byla víc než jen trh se společnými pravidly a postupy. Chtějí, aby se stala skutečnou mocností, která poskytuje ochranu, investuje, jedná proaktivně, činí rozhodnutí a podniká kroky, když vnitrostátní politiky nestíhají. Nejde o to, abychom si vybrali mezi vlastní zemí a Evropou. Spíše jde o to, zda selžeme individuálně, nebo zda budeme moc uplatňovat společně.
26: Transformací Evropské unie v demokratickou mocnost schopnou rychlé akce v dobách krize bychom nevytvořili superstát, který by ničil národy, ale spíše společenství, které by státům umožnilo řešit úkoly, které žádný z nich nemůže splnit sám, věří autoři komentáře.
27: Takový projekt by podle nich respektoval vůli unijních národů a rozmanitost členských států. Budoval by společné kapacity v klíčových oblastech obrany, energetiky, výzkumu polovodičů, dat, umělé inteligence a investic, zatímco rozhodování by zůstalo na místní nebo národní úrovni, kdykoliv je to nejefektivnější a nejlegitimnější.
26: Skutečná moc jistě něco stojí, ale přetrvávající bezmocnost by byla ještě nákladnější, varují autoři. Znamenala by větší závislost, slabší demokracie a erozi našich sociálních a environmentálních modelů. Ústřední výzvou je vyhnout se nerealistickým rozhodnutím, jako je zvyšování výdajů na obranu na úkor zdravotnictví, vzdělávání, výzkumu, sociálního zabezpečení, ochrany klimatu nebo kultury. Združování investic, které vyžaduje určitý rozsah, by mohlo toto dilema překonat.
27: Volby v roce 2027 se sice uskuteční na národní úrovni, budou mít ale celoevropské důsledky. Každé rozhodnutí jednoho státu v oblastech, jako je obrana, energetika, imigrace, industrializace, Ukrajina nebo technologie, ovlivňuje i ostatní. Aby se tato asymetrie vyřešila, je zapotřebí lepší koordinace mezi národními volebními kampaněmi. Všem kandidátům by měly být kladeny podobné otázky a měl by se porovnávat dopad jejich návrhů na chod 27.
26: Rozvíjet moc, uplatňovat suverenitu a zachovat evropský způsob života znamená v první řadě obnovit sdílenou svobodu jednání. Pro občany evropských zemí neexistuje jiný způsob, jak znovu získat kontrolu nad svou vlastní budoucností, uzavírají autoři komentáře v rakouském listu Der Standard.
27: Brusel v pondělí představil hodnocení datových center zajišťujících provoz umělé inteligence v oblasti dopadů na životní prostředí. Unijní komisař pro energetiku Dan Jørgensen to označil za první krok k přimění technologických gigantů k tomu, aby harmonizovali provoz datových center s klimatickými cíly Evropy, píše zpravodajský server Politico.
26: Nová pravidla, která vstoupí v platnost v srpnu 2027, ukládají velkým datovým centrům povinnost zveřejnit hodnocení jejich energetické náročnosti, spotřeby vody a využívání čisté energie na stupnici od A do G, podobně jako je tomu u systému hodnocení spotřebičů.
27: Přinese to značnou transparentnost a snad i motivaci, aby datová centra byla co nejudržitelnější, doufá eurokomisař Jørgensen. Nová označování je pro menší datová centra dobrovolné, ale později mají vstoupit v platnost i minimální výkonnostní standardy, které zvýší tlak na ty, kdo by se nechtěli chovat tak udržitelně, jak by si Evropská komise přála.
26: Systémy hodnocení energetické účinnosti datových center už zavedly Austrálie a Singapur. Nové označení navrhované Evropskou komisí by ale bylo celosvětově nejkomplexnější. Po technologických společnostech by totiž vyžadovalo transparentnost nejen ohledně spotřeby energie, ale i dopadu na místní a globální životní prostředí, a to prostřednictvím údajů o spotřebě vody, čistotě využívané elektřiny, opětovném využívání odpadního tepla a podobně.
27: Tato iniciativa má zajistit, aby Evropská unie obstála v závodě v oblasti umělé inteligence, aniž by musela slevit ze svého závazku dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.
26: Musíme k této otázce přistoupit tak, aby datová centra v budoucnu nezatěžovala naše energetické systémy a tím neohrožovala naši konkurenceschopnost, schopnost dekarbonizace či zajištění bezpečnosti dodávek pro naše občany, doplňuje eurokomisař Jergesen.
27: Provozovatelé se proti plánům komise stavěli, píše server Politico. Evropská asociace datových center v dubnu varovala, že tyto požadavky by zastavily investice, a v červnu zdůraznila, že 27 musí upřednostnit své ambice v oblasti umělé inteligence před klimatickými cíly. Podle Evropské komise by se přibližně 20% evropských datových center mohlo ocitnout na nejnižší příčce nového systému hodnocení.
26: Jergesen vyzval technologické společnosti, aby snahy o regulaci jejich dopadu na životní prostředí vnímali jako příležitost, která by jim mohla pomoci získat si přízeň skeptické veřejnosti. Ve Spojených státech sílí odpor vůči infrastruktuře pro umělou inteligenci, a to částečně kvůli její obrovské spotřebě energie a vody. Podobné protesty se začínají objevovat i v Evropě. Eurokomisař pro energetiku nicméně naznačil, že Brusel nezavede celoevropská pravidla, která by provozovatele datových center nutila zajišťovat si vlastní zdroje čisté energie. To podle Jergesena zůstane v rukou jednotlivých států, uzavírá server Politico.
28: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
27: Chadidžina mešita v berlínské čtvrti Pankov vyzvala k účasti v nedělních zemských volbách. Místní imám je ale po výsledku hlasování zklamaný a zamýšlí se, proč v této městské části vyhrála Alternativa pro Německo, píše německý deník Berlin Zeitung.
26: Mešita se dokonce dostala na titulní stránky mezinárodních médií, jako jsou agentura Reuters nebo stanice Al Jazeera. Imám Sharjil Khalid se tvářil hrdě, když novinářům představoval společenskou místnost, kde hostí lekce Koránu, a která se v neděli proměnila ve volební místnost.
27: Dalo by se říct, že jde o vzorovou mešitu. Voliči tam přišli v hojném počtu. Některým bylo jedno, že volí v muslimském svatostánku, jiní nad tím vyjadřovali nelibost. Berliner Zeitung ale podotýká, že některé volební místnosti se nacházejí také v kostelích.
26: Chadidžina mešita se nachází v klidné čtvrti mezi rodinnými domky a komerčními podniky. Je považována za první mešitu na území bývalé Německé demokratické republiky a ve východním Berlíně. Její stavba před 20 lety vyvolala mezi mnoha obyvateli velké pobouření, zejména proto, že v oblasti tehdy nežili téměř žádní muslimové. Lidé se nakonec s mešitou smířili a v roce 2023 se v ní poprvé odehrály spolkové volby.
27: V průběhu let se situace sklidnila a lidé si na minaret i kupoli zvykli. Mnozí do mešity zavítají v rámci dne otevřených dveří. Zdejší imám se považuje za stavitele mostu mezi odlišnými kulturami.
26: Zemský volební komisař v pondělí zveřejnil výsledky voleb a odhalil, jak hlasovali lidé, kteří přišli do mešity. Výsledek Alternativy pro Německo se ve srovnání se zemskými volbami v roce 2023 více než zdvojnásobil, a to ze 14,3% na 34,4%.
27: Bylo by příliš zjednodušující automaticky odvodit postoj člověka k muslimům z jeho volebního rozhodnutí, tvrdí imám. Lidé podle něj volí strany z nejrůznějších důvodů.
26: Pro nás je jedinou možnou reakcí ještě více oslovovat naše sousedy. Opakovaně jsme je vyzývali, abychom je poznali a zapojili se do dialogu. A tato výzva je dnes možná relevantnější než kdy jindy, cituje Sharjila Khalida, deník Berliner Zeitung.
27: Asijské vlády horečně připravují opatření v reakci na nejsilnější zaznamenaný jev El Niño. Stovky milionů lidí se přitom musí připravit na souběh několika krizí, jelikož region zasahují extrémní horka, prudké deště a nedostatek potravin. O tom, jak se na rozmary počasí připravují některé státy, se rozepisuje britský deník Guardian.
26: Jev El Niño, poháněný mimořádně teplým tropickým Pacifikem a rozvíjející se souběžně s klimatickou krizí způsobenou lidskou činností, téměř s jistotou nabude vysoké intenzity koncem letošního roku a v průběhu roku 2027.
27: Světový potravinový program varoval, že tento mimořádně silný meteorologický jev pravděpodobně uvrhne do stavu akutního hladu zhruba 50 milionů lidí. Vlády asijských zemí proto připravují mimořádná opatření.
26: Například úřady v Hongkongu musely upravit pravidla pro práci poté, co město 9. srpna zaznamenalo nejteplejší den v historii. V obdobích extrémních veder se od firem očekává, že upraví pracovní dobu a zajistí pro své zaměstnance chladící zařízení i přestávky na odpočinek.
27: V pevninské Číně byla zahájena kampaň zaměřená na přípravu na extrémní počasí a ochranu úrody před výkyvy, jakými jsou sucho a prudké deště. Peking plánuje modernizaci monitorovacích systémů včasného varování a v červenci spustil celostátní iniciativu, která vybízí města k vypracování map klimatických rizik. Ty mají pomoci identifikovat oblasti nejvíce ohrožené záplavami a extrémními vedry.
26: Tchaj-wan přistupuje k předpovídanému extrémnímu počasí jako k mimořádné situaci a připravuje se pomocí postupů, jaké by uplatnil při nácviku reakce na teroristický útok či zemětřesení. Začátkem září tento ostrovní stát uspořádal rozsáhlé cvičení simulující tři po sobě jdoucí dny s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia. Do praktických cvičení se zapojily stovky lidí. Simulovaly se při nich výpadky dodávek elektřiny a vody, problémy v železniční dopravě, selhání klimatizace i případy hromadného úžehu či úpalu, vyjmenovává Guardian.
27: Indická vláda zaujala mimořádně ostražitý přístup s cílem vytvořit to, co tamní minister zemědělství označil za ochranný štít pro zemědělce. Ve více než 350 ohrožených okresech úřady posilují infrastrukturu pro zadržování a využívání vody. Kromě toho nabádají zemědělce k pěstování plodin, které vyžadují méně vody a mají kratší vegetační dobu, jako jsou například luštěniny a proso.
26: Nejprudší dopady jevu El Niño však v tomto regionu pociťuje Srí Lanka. Nedostatek srážek a vysoké teploty zde dosáhly takové intenzity, že země čelí nejhoršímu suchu za poslední desetiletí. Více než 160 tisíc lidí se nyní potýká s nedostatkem pitné vody, protože vyschlo několik důležitých přehrad.
27: Úřady musely také uzavřít turistické oblasti Národního parku Jala, domova levartu, slonu, krokodýlu a jelenu skvrnitých a dovážejí vodu v cisternách k naplnění vodních nádrží, aby zvířata ochránili před úhynem. V laguně u města Mulejtivu na severovýchodě Srí Lanky uhynuli kvůli nedostatku sladké vody tisíce ryb.
26: V jihovýchodní Asii je El Niño umocněna řadou probíhajících krizí, upozorňuje Guardian. Válka v Íránu narušila globální energetické a dodavatelské řetězce a zvýšila ceny hnojiv, což region neúměrně zasáhlo. Hustý opar způsobený sezónními požáry v Malajzii a Indonésii současně dusil města a poškozuje lesy.
27: Během El Niño v letech 2023 až 2024 se vládám zemí jihovýchodní Asie podařilo zmírnit dopady na zemědělství úpravou secích kalendářů a hospodařením s vodou. Tyto strategie ale nebudou podle odborníků stačit k řešení současné situace. Už teď se předpokládá, že regionální výnosy rýže klesnou až o 10%.
26: Filipíny, Malajzie a Indonésie jsou obzvláště zranitelné vůči změnám cen potravin, připomíná Kaur Luderová, hostující odbornice v rámci programu zaměřeného na změnu klimatu v jihovýchodní Asii při Institutu Yusufa Ishaka v Singapuru. Zatímco v Singapuru lidé vydávají za jídlo jen asi 10% svých příjmů, v případě obyvatel Indonésie to může být polovina i více. Jakékoliv zvýšení cen je proto postihuje nepoměrně silněji.
27: Vzhledem k tomu, že případný růst cen může u lidí vyvolat zoufalství a hněv, Luderová prosazuje, aby státy vnímaly potravinovou bezpečnost jako otázku národní bezpečnosti. Zejména v Indonésii a na Filipínách závisí sociální stabilita do značné míry na cenách potravin. Rýže je pro tento region životně důležitá, podotýká expertka.
26: Jižní Korea zažila na jeho východě země nejsušší červenec v historii měření. O několik týdnů později přišel nečekaný obrat v podobě povodní. Horko bylo tak intenzivní, že farmáři přišli o úrodu brambor.
27: Jihokorejská meteorologická agentura přepracovala systém varování před vlnami veder a přidala nejvyšší stupeň, která aktivuje oficiální pokyny k zastavení neurgentních venkovních prací. Děje se to, jakmile pocitové teploty dosáhnou 38 stupňů Celsia. V celé zemi už týdny bzučí telefony, ze kterých se ozývá vládní varování, aby lidé zůstávali doma během nejteplejších hodin dne.
26: Na příchod takzvaných supertajfunů se připravuje Japonsko. Odborníci tento jev připisují kombinaci klimatického jevu El Niño a globálního oteplování způsobeného lidskou činností. V minulosti byl El Niño v Japonsku spojován s mírně chladnějšími léty. V důsledku rostoucích teplot mořské vody však působí opačně. V letech 2023 až 2024, kdy se El Niño naposledy projevil, meteorologové zaznamenali rekordní horka s vysokou vlhkostí vzduchu.
27: Japonsko zaznamenalo svůj první oficiální extrémně horký den, neboli kokušoby, v červenci, krátce po začátku aktuálního jevu El Niño. Tento japonský termín, zavedený v dubnu s cílem zdůraznit zdravotní rizika spojená s rostoucími teplotami, označuje dny, kdy rtuť teploměru překročí hranici 40 stupňů Celsia. Nyní, když letní horka ustupují, se země připravuje na příchod potenciálně ničivých tajfunů.
26: Veřejnosti se doporučuje přijmout opatření na ochranu sebe i svých domovů, dbát na oficiální varování týkající se evakuace a zajistit si zásoby jídla a vody. Obyvatelé bytových domů jsou vyzýváni, aby zajistili nebo uklidili dovnitř květináče a nábytek, zkrátka vše, co by se během bouře mohlo stát nebezpečným létajícím předmětem.
27: Ministerstvo infrastruktury oznámilo, že vytipovalo několik vysoce rizikových podjezdů na státních silnicích, které budou při silném dešti preventivně uzavírány. Podjezdy se staly předmětem obav poté, co v srpnu během rekordních dešťů v prefektuře Chiba, východně od Tokia, utonuli dva řidiči uvěznění ve svých vozech, uzavírá britský deník Guardian.
26: Čínská společnost UBTech spustila první inteligentní továrnu na světě, kde humanoidní roboti sestavují robotické stroje. Jedná se o masový projekt, jehož roční produkce by měla přesáhnout 10 000 kusů, píše polský list Řeč pospolita.
27: V autonomní oblasti Guangxi-Chuang se naplňuje sci-fi scénář. V jedné z továren stroje vstupují do fáze sebereplikace. Ve městě Liouchou byla v závodě o rozloze 14 000 metrů čtverečních instalována první komerční montážní linka určená pro autonomní výrobu dvounohých průmyslových strojů. Zařízení je světovým unikátem, protože zavádí koncept, kdy roboti staví roboty.
26: Závod postavila čínská společnost UBTech ve spolupráci se společností Digital Industries Software, i když klíčovou roli v projektu sehrála společnost Siemens. Německý gigant využil plánování pomocí virtuálního nástroje Plant Simulation. Virtuální zmapování logistických a mechanických procesů ještě před prvním výkopem umožnilo eliminovat problematická místa a zkrátit fázi spouštění výroby.
27: V průběhu celého projektu převzali tradiční, opakující se manuální práce robotické stroje Cruiser Y1 a Cruiser S2. Tyto specializované jednotky jsou zodpovědné za vykládání, paletizaci a přepravu komponentů v halách. Během finální montáže stroje Cruiser spolupracují s autonomně naváděnými vozidly, dálkově ovládanými manipulátory a robotickými rameny.
26: Flexibilitu procesu zajišťují pracovní stanice s možností otáčení se o 360 stupňů. Umožňují bezproblémové přechody mezi pokročilými humanoidy Walker S a servisními jednotkami Cruiser na stejné montážní lince, a to bez jakýchkoliv prostojů.
27: Automatizace se rozšířila i na kontrolní kvality a řízení skladu. Než se humanoidní robot připraví k dodání zákazníkovi, projde více než 4hodinovým zátěžovým testem všech mechanických a elektronických systémů. Stroj poté vstupuje do specializovaného inspekčního tunelu, kde kamery s vysokým rozlišením detekují mikroskopické vady v externích součástkách.
26: Pro společnost UBTEC se škálování provozu promítá do finančních výsledků. V první polovině letošního roku firma dosáhla tržeb v hodnotě téměř 179 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o více než 104%. Jen prodej humanoidních robotů se zvýšil o působivých 268%. Celkem během tohoto období sjelo z montážních linek přes 16 000 strojů.
27: Data z Čínského národního statistického úřadu ukazují, že jen v červenci opustilo místní továrny téměř 100 000 průmyslových robotů, což představuje meziroční nárůst o 30%. Celkový objem vyrobených strojů za prvních 7 měsíců roku 2026 dosáhl na 635 000 kusů. To je v meziročním srovnání nárůst o téměř 29%.
26: Jak zdůraznil viceprezident společnosti UBTEC Pchang Tianxin, čínská robotika se stala globálním lídrem právě díky vyspělosti čínského průmyslového ekosystému, kde masová výroba složitých převodů a senzorů umožňuje pracovat s konkurenceschopnými náklady, uzavírá Polský list Řeč pospolita.
28: Svět ve 20 minutách.
27: Dnešní vydání připravil Jakub Rérich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bidžovskou přejí
26: Lenka Buriánková
27: a Ladislav Dvořák.
28: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: V Česku tento týden znovu začnou platit cenové stropy na benzín a naftu. Rusko zintenzivnilo útoky proudovými drony na Ukrajinu. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. Zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
28: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv už je teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
9: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
8: Opatření budou zatím platit do konce října. Rusko zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich víc než polovina měla proudový pohon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
10: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly dvě školky, dvě školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli dva lidé a tři byli zranění, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace úřadu vlády.
11: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
8: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky ministerstvo financí. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy. Týmovou soutěž ovládly po 8 letech. Po Američankách Kingové Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která turnaj vyhrála jako hráčka i kapitánka.
12: Já jsem nevěděla, kde tyhle ty jména tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný, a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
13: Nehoda na dálnici D1 u Kroměříže a neprůjezdný Pražský okruh. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Kroměříž srazilo auto zvěř kilometr 259,5. Dejte pozor, policie hlásí překážky v jízdním pruhu. Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech už zhruba půl hodiny neprůjezdný. Uzavírka k D1 i na Ruzini je mezi kilometry 16 až 19. Staví tam most z Ruzině, kolona od sjezdu na Ořech. Od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Strakonice 11. kilometru. Osobním autem se to dá obě přes město, po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka. A ještě jedna nehoda se zvěří na D5 u Plzně směr Praha. Vše je za sjezdem na Ejpovice 66. kilometru vpravo na Krajnici označen. Ne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
28: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Teploty v noci padají na 9 až 5 stupňů Celsia při uklidnění větru až na plus 3 a ojediněle se objevují přízemní mrazíky. Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
28: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Papež zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Přidáme podrobnosti. Kde leží hranice politické autority církví? Zeptám se v souvislosti s výsledky voleb v Německu. A Rusko posílá na frontu ostatky středověkého válečného knížete. I to bude naše téma. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
28: Vertikál.
14: Papež Lev XIV. Je na čtyřdenní návštěvě Francie. V Paříži už se setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem, sloužil mši na náměstí Svornosti a včera večer dorazil do Lourdes. Co je zatím hlavním tématem jeho návštěvy? To už sleduje kolega František Šedivý. Dobrý den.
15: Dobrý den. Vedle samotného duchovního rozměru je to především otázka jednoty. Uvnitř Evropy je napříč různými náboženstvími. Lev XIV. Se v Paříži setkal taky s migranty a s oběťmi sexuálního zneužívání v institucích katolické církve. Velkou pozornost potom vzbudila sobotní mše na náměstí Svornosti, kam podle očekávání dorazily statisíce lidí. Večer papež odcestoval do Lourdes, kde se zúčastnil modlitby u jeskyně Mazabiel, místa spojeného s údajnými zjeveními Panny Marie.
14: A právě Lourdes jsou dnes hlavním bodem papež programu. Co ho čeká, kam se vydá poté?
15: Dnes ho čeká slavnostní mše pod širým nebem, na kterou do Lourdes přijeli 10 000 poutníků. Město přitom běžně obývá jenom asi 13 000 lidí. Zítra potom Lev 14. zamíří do Met, kde se zúčastní mezináboženského setkání a vystoupí na akci nazvané Ke kořenům Evropy pro mír a jednotu. Právě tam bude mluvit o budoucnosti Evropy a jejím hledání společných hodnot. Met navíc není vybrán náhodou, působil tam Robert Schuman, tedy jeden z otců evropské integrace.
14: Na 150 katolických kněží, biskup a jeptišky z různých zemí protestovalo pochodem v Římě proti postupu Izraele v pásmu Gazy, kde se podle nich odehrává genocida. Účastníci došli k Vatikánu, tam se pomodlili nedaleko baziliky svatého Petra.
15: Podle serveru Vatican News průvodu dominovalo bílé plátno popsané jmény 300 dětí z pásma Gazy a Libanonu, které izraelská armáda zabila od vyhlášení příměří loni v říjnu. Protestující pochodovali v doprovodu italské policie a na území Vatikánu nevstoupili. Řada odborníků, včetně těch pověřených OSN, podle AP uvádí, že válka Izraele v pásmu Gazy je v podstatě genocida.
0: Předchozí papež František žádal, aby bylo prošetřeno, jestli ke genocidě v Gaze dochází, a také nezávislá vyšetřovací komise OSN viní Izrael z toho, že v Gaze spáchal genocidu. To ale Izrael odmítá.
15: Je to tak. Před dvěma lety Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v pásmu Gazy. Síť nazvaná Kněží proti genocidě vznikla loni v srpnu. V současnosti je v ní 2 500 kněží a biskupů z 5 kontinentů. Účast byla podle AP podstatně vyšším než v případě pochodu, který organizátoři pořádali minulý rok. Izrael ofenzivu v pásmu Gazy zahájil 7. října 2023 po útocích palestinského teroristického hnutí Hamas, které si vyžádali asi 1200 obětí, převážně civilistů. Zdravotnické úřady v Gaze uvádějí, že zahynulo

0: Před AfD už několik let varují a mluví o neslučitelnosti jejího felkyš nacionalismu s křesťanstvím. Přesto v posledních zemských volbách získala AfD mimořádně silnou podporu. Co tedy dnešní volební výsledky říkají o skutečné schopnosti církví ovlivňovat politické postoje svých věřících?
1: Ten výsledek ukazuje opravdu hranice přímého vlivu církví na volební rozhodování obyvatelů. V Mecklenburgsku, předtím Pomořansku, získala AfD 38,2% hlasů, což je velké množství a bylo to pro mnoho lidí opravdu překvapení, právě protože velké skupiny i církve se jednoznačně vyjadřily proti nacionalismu v tomto smyslu. A z toho se nelze vyvodit podle mého, že jejich hlas nemá smysl. Církev samozřejmě není volební štáb, jejím úkolem je pomáhat lidem utvářet svědomí a to je i jejich sebepochopení o vlastní roli. Církev má být přítomna tam, kde se rodí strach, hněv i nedůvěra. Výsledek volby zároveň vybízí k sebereflexi, si myslím. Samotné prohlášení biskupů k rozhovoru s mnoha lidma zjevně nestačí.
0: Někteří představitelé církví dnes říkají, že nestačí voliče AfD odsuzovat, anebo před ní jenom varovat, že je potřeba rozumět jejich frustraci, strachu a pocitu, že je nikdo neposlouchá. Není právě tohle dnes pro německé církve klíčová otázka? To znamená, jak mluvit s lidmi, kteří AfD volí, aniž by tím legitimizovali její politiku?
1: To je opravdu klíčová otázka a musíme rozlišovat mezi člověkem a politickým programem. S člověkem je potřeba mluvit vážně a s respektem. A některým lidem se to i daří. U konkrétního člověka je potřeba vědět a vnímat, čeho se obává, jaké zkušenosti stojí za jeho rozhodnutí. To ale neznamená přejmout každý vysvětlení jako jeho problému nebo mlčet k výroku, které zpochybňují důstojnost druhých. A to je to rozhodující. Dobrý rozhovor může začít otázkou, co by se ve vašem životě muselo změnit, abyste měl znovu důvěru. A musí v něm být místo i pro naši jasnou odpověď, proč je pro křesťané rovna důstojnost každého člověka nepřekročitelná.
0: Co to dnes znamená, když se řekne politická autorita církve?
1: Politická autorita církve zůstává, ale zůstává právě v tom, že připomíná na to, jaké jsou základy spolužití. A tím není církev politická strana a má mluvit i jiným jazykem. Ale tohle znamená, že církev se nemají jenom dívat na vlastní pozici a na vlastní zdroje, i finanční zdroje, které můžou dostávat od státu, ale připomínat na to, co je klíčový, co se týče spolužití lidí ve společnosti.
0: Nemůže být paradoxně právě velmi otevřené politické angažmá církví kontraproduktivní, jestli neposiluje nakonec přesvědčení části společnosti, že církev už není morální autoritou, ale že je to jeden z politických táborů.
1: Je možný, zejména když církev mluví jazykem stranického zápasu, jak jsem řekl, nebo když církev působí dojmem, že má odpověď na každou politickou otázku. V tomto případě by bylo politické angažmá církve kontraproduktivní. Pak je část lidí přestane poslouchat, samozřejmě, ještě předtím, než vysvětlí církve své důvody. Mlčení však podle mě není řešením. Církev by měla být přesná a zdrženlivá v otázkách, kde existuje více legitimních politických cest. A současně jednoznačná má být tam, kde jde o lidskou důstojnost, jak jsem řekl, o svobodu svědomí či demokratická pravidla. Věrohodnost získá tím, že stejná mřídka použije na všechny politické strany a samozřejmě taky sama na sebe.
0: My tady zároveň vidíme pozoruhodnou míru jednoty. Katolíci, protestanti, židovské obce i muslimské komunity se například v Mecklenburgsku, po předním Pomořansku před volbami společně postavili za demokratický charakter společnosti. Je tahle mezináboženská jednota dnes důležitější než kdy dřív? Může mít větší společenskou váhu než samostatné apely jednotlivých církví?
1: To považuji za mimořádně důležité. právě v Mecklenburgsku před tím Pomořansku vystoupili společně představili křesťanských církví, jak se řekla, židovských obcí a z muslimské komunity. A mě taky upřímně řečeno překvapilo i ta jednota uvnitř katolické církve. My vnímáme právě ve vnitrocirkevních otázkách velké diskuze uvnitř katolické církve a podařilo se jim německým biskupům před rokem jednohlasně se vyjádřit proti völkisch nacionalismu. A to je velký signál do společnosti. A právě když ten signál pochází z různých náboženských komunit a všech církví křesťanských.
0: O tom, jak mají církve mluvit s lidmi, kteří volí AfD, aniž by rezignovali na svoje hodnoty anebo se sami stali jedním z politických táborů, jsem mluvila s teologem Albertem Petrem Rétmanem. Děkuji za váš čas, pane doktore, mějte se hezky.
1: Já také děkuju.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Rusko posílá na frontu ostatky středověkého válečného knížete Dmitrie Donského. Vojáci je mají uctívat jako zdroj božské ochrany. Alespoň takhle o tom píše web Rádia Svoboda. Nejde přitom o nový fenomén. Náboženské ikony a ostatky provázejí ruské války už po staletí a jejich význam znovu narůstá. Náboženské symboly se stávají součástí ruského ospravedlňování války na Ukrajině, kterou Kreml označuje za posvátný boj. A to už je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Libore, dobrý den.
3: Naděl, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
0: Připomeňte, kdo byl Dmitrij Donskoj.
3: Byla to jedna z nejvýraznějších osobností ruských dějin, byť se dožil pouhých 38 let. Byl to tedy moskevský kníže později, ale především byl válečník, který se v roce 1380 proslavil společně s litevskými spojenci bitvou na Kulikově poli, kde porazil tatarsko-mongolská vojska chána Mamaje. A to je pro Rusy nesmírně důležitá symbolika, protože to takzvané tatarsko-mongolské jho, které trvalo velmi dlouho, vlastně ruské dějiny velmi významně poznamenalo a od jeho doby vlastně už nikdo se nedokázal Ruska nadlouho zmocnit a nějak ho opanovat. Takže potud si nese vlastně po celé dějiny hlavně slávu válečníka. Vlastně on měl být svatořečen už v roce 1980, tedy o 600. výročí bitvy, o které jsem právě mluvil, ale stalo se tak až později v roce 1988, tedy o 600. výročí smrti Dmitrije Donského.
0: Vojáci tedy mají uctívat jeho ostatky jako zdroj božské ochrany. Jak tenhle rituál vypadá, jak probíhá?
3: Tak zaprvé bych chtěl zdůraznit, jak ty ostatky vypadají konkrétně. Je to údajně část pravé ruky knížete, protože v hrobě v archangelském chrámu Kremlu se sice uchovalo celé mumifikované tělo knížete, ale pro tyhle účely se zkrátka jaksi odborně oddělené části dávají do speciálních schrán a jako takové potom tedy jaksi putují v tomhle případě dokonce k vojskům na frontu, ale kromě toho také do 30 ruských měst, která jsou vystavena ukrajinským dronovým útokům. Jinak, jak jste říkala na začátku, je to tradice staletá a zkrátka dobře se tedy pěstuje dodnes, i když u nás, řekl bych, působí trošku fetišisticky.
0: A jak je mezi Rusy populární?
3: Já bych řekl, že je docela populární to putování ostatků případné, nebo prezident Putin například frontovým vojskům věnoval také dvě kopie ikon. Ikony také často se nosívají v čele procesí, podobně jako ty schrány z ostatky a populární samozřejmě jsou, ale téhle souvislosti si vždycky vzpomenu na svůj poměrně dlouhý a poměrně dávný rozhovor s moskevskou kolegyní z Rádia Svoboda Lenou Rykovcevovou. Dostali jsme se i na tu ruskou víru a ona mi tenkrát říkala, víte, Libore, to, co třeba svět často považuje za ruskou zbožnost, ona to velmi často bývá spíše pověrčivost a řekl bych, že zrovna tohle může platit i v případě těch ostatků.
0: Ostatky středověkého válečného knížete Donského, tedy Rusko posílá na frontu a my jsme o tom podrobně mluvili s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, děkuji, krásnou neděli.
3: Naslyšenou.
0: Před 30 lety, bylo to 7. září roku 1996, zahynula při dopravní nehodě na argentinské dálnici zpěvačka Gilda, vlastním jménem Miriam Alejandra Bianchi, které tehdy bylo 34 let. Její popularita po smrti nejenom že neopadla, ale naopak rostla a dnes k ní poutníci putují jako k lidové světici, přestože ji katolická církev oficiálně za svatou neuznává. Podobný kult existuje taky v Argentině i kolem dalších postav. Ukazuje fenomén lidové zbožnosti, jak se v Latinské Americe proměňuje vztah lidí k institucionalizovanému náboženství. A tohle aktuální téma je i proto, že papež Lev XIV. Má už v listopadu navštívit právě Argentinu, Uruguay a Peru, tedy oblast, ve které žije víc než čtvrtina všech katolíků světa. A my si o tom teď budeme povídat s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Připomeňte, kdo byla Gilda a jak se z populární zpěvačky stane po smrti někdo lidovou světicí.
4: Ano, to je velmi zajímavá záležitost. Gilda byla tedy oblíbená zpěvačka žánru cumbia, což je velmi oblíbený žánr, je takový taneční v Argentině a po celé Latinské Americe. No a ona byla tedy známá ve své době, ale v těch 34 letech tragicky zemřela při nehodě autobusu i se svojí maminkou a dcerou, plus ještě s nějakými dalšími lidmi, kteří s ní vystupovali. A od té doby začali tvrdit lidé, kteří poslouchali, že při poslechu jejich písní, anebo také při tom, když se k ní modlili a nebo si na ní vzpomněli, objevovala se jim ve snech, se zjevoval a tak dále, tak se různě uzdravovali především z různých nemocí a tak dále. Takže se najednou stala takovýmhle fenoménem a vlastně její alba posmrtně začala být ještě populárnější než za života a mělo to i tuhle zvláštní konotaci toho, že tedy nejenom posloucháte dobrou hudbu, ale ještě přitom vlastně můžete dosáhnout nějakého zázraku.
0: Františku, jak se tahle lidová zbožnost liší od oficiálního kultu svatých v katolické církvi?
4: No tak na prvním místě Siri Gildu nikdo jako světici oficiálně neuznal, neprošla takovým tím striktním řízením, které by dokazovalo skutečně, jestli jsou ty zázraky v uvozovkách pravé, tak to katolická církev alespoň dělá a snaží se sbírat svědectví a zjišťovat nějak nebo potvrzovat nějakým způsobem ty zázraky, což nám může připadat v moderní době celkem zábavné, ale je to starý a velmi prověřený způsob v katolické církvi toho, jak se někdo stane oficiálním světcem a tím pádem samozřejmě ten kult a ta zbožnost vůči Gildě je zcela neoficiální a asi se nestává, že by se k ní třeba někdo modlil o přímluvy veřejně v nějakém katolickém kostele nebo že by se organizovala nebo si církev nějak podílala na organizaci těch poutí k jejímu hrobu a tak podobně.
0: A jak se k tomuto fenoménu staví oficiální katolická církev? Přehlíží ho, bojuje proti němu? A nebo se ho snaží nějak usměrnit?
4: No, dovedete si představit, že asi není úplně nadšená z toho, že vznikají takovýhle lidový světci, ale v posledních desetiletích je trošku tolerantnější v tom smyslu, že s těmi lidmi vede nějakou konverzaci, samozřejmě se na těch ceremoniích a tak dále nepodílí, ale tak jako úplně to nevyhání. Ostatně třeba v té Guatemala ten Machimón se taky občas objeví přímo v místním kostele, ta jeho socha, nebo tam tak se snaží tam přinést ti místní věřící, takže to takové permanentní vyjednávání, snaha o to ty věřící nevyhnat z katolické církve, protože jsou to často katolíci, ale zároveň to úplně oficiálně samozřejmě neuznat. A v tomhle jsou mnohem striktnější ty rostoucí protestantské církve, které to samozřejmě považují za idolatrii a velmi bojují proti těm lidovým kultům.
0: Františku, co uctívání lidových světců vypovídá o tom, jak dnes lidé v Latinské Americe vůbec prožívají víru, jak prožívají duchovno?
4: Myslím, že to ukazuje, jak neskutečně bohatý ten svět latinskoamerické spirituality je a jak byl vlastně bohatý dlouho, protože tohle je fenomén, který je starší, to není úplně moderní fenomén, i když se tam zase objevují ty nové a nové postavy, ale sahá hluboko prostě do samých počátků kolonizace. Myslím si, že to ukazuje, že pod, řekněme, nějakým povrchem toho, že se pořád díváme a vidíme prostě 90% křesťanů, velké procento katolíků ve většině latinskoamerických zemí, tak se skrývá celá řada různých podob toho, jak lidé prožívají svoji víru a můžou být opravdu diametrálně odlišné.
0: Papež Lev XIV. Má v listopadu navštívit Argentinu, Uruguay a Peru. Co bude jeho hlavním úkolem, pokud jde o udržení katolíků v regionu?
4: No, upřímně si myslím, že bude potřeba hlavně se neustále omlouvat a vysvětlovat ty různé skandály týkající se zneužívání nejen sexuálního, ale různých prostě mocenských a jiných skandálů, které zasahovaly v posledních letech katolickou církev ve velké části zemí toho regionu, a bude potřeba se snažit těm věřícím ukázat, že tohle je minulost a v budoucnosti by takovéhle věci rozhodně nebyly přijatelné a bylo by s nimi velmi tvrdě zameteno.
0: O zajímavém fenoménu lidových církví neuznaných svědcích jsme mluvili s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Díky za váš čas a naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Kopí osudu, někdy taky označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou. V minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. A po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
5: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikví.
6: Původní název kláštera je Ayriwang, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardawang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
5: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
6: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
5: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
7: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
5: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
7: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
5: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
7: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z prvního století.
5: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
7: Samozřejmě, protože tohle je z prvního století a Kristus žil v prvním století, proto je pravé.
5: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.
0: A z uplynulé necelé půl hodinky už je to všechno. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
2: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodů mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správy sociálního zabezpečení jí musí doručit nejpozději do středy 30. září. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří v neděli pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle svého vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje, právní kvalifikaci zatím nestanovila. Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. V areálu bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Silné deště a bouřky způsobily v částech Indie a Nepálu záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zemřelo a dalších 11 je pohřešovaných. Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi. Povodně a sesuvy půdy taky narušily telekomunikační spojení v některých částech země. A novou sezónu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christophera Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a její politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská nebo Anna Veselá. Tenisti týmu Evropy ovládli po 6. exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu Jakub Menšík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár De Minor Fritz 7-5 a 6-3.
9: Nehoda na dálnici D1 u Kroměříže a neprůjezdný pražský okruh. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u druhého sjezdu na Kroměříž srazilo osobní auto zvěř kilometr 260,5. Dejte pozor, je tam neprůjezdný levý pruh na místě policie a už taky silničářská šipka. Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech už hodinu obousměrně neprůjezdný. Uzavírka je mezi kilometry 16 až 19. Staví tam most z Ruzině, kolona od sjezdu na Stodůlky zhruba. 20. kilometru od D1 stojí kamiony už za sjezdem na Vestec. 4. kilometru osobním autem úsek objeďte přes město po okruhu a například Radlická ulice a Rozvadovská spojka nebo přes tunely a pak po Patočkově a Karlovarské ulici. A na silnici 61 z Kladna do Únhoště havarovala motorka mezi malým a velkým přítočnem, je mimo vozovku na místě sanitka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Freud a Jung už před více než 100 lety upozorňovali, že v nás mohou probíhat procesy, kterých si nejsme vědomi. Dnes víme, že náš mozek zpracovává obrovské množství informací, aniž bychom si jich všimli. Jak tedy podle dnešního poznání chápeme vědomí a nevědomí? Jakou roli hrají v našich životech? A má sebepoznávání své hranice? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
2: Vertikála.
10: A mými hosty ve studiu jsou dnes Boris Rafajlov, jungovsky orientovaný psychoterapeut a filozof, působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, a také Rastislav Šumec, neurolog a neurovědec, působí na Masarykově univerzitě a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a je také certifikovaným učitelem mindfulness. Oběma pánové, dobrý den, vítejte v debatě.
11: Dobrý den.
4: Dobrý den.
10: Boris Rafajlov, když dnes řekneme vědomí a nevědomí, mluvíme vůbec o stejné věci jako Freud nebo Jung? Jinými slovy, co třeba z jejich pojetí zůstává živé v současné psychoterapii a co už bychom dnes formulovali jinak?
11: Z mého pohledu se toho až tak moc nezměnilo. Spíše se to v nějakých oblastech rozvíjí, v některých se překvapuje, objevuje to, že to, co bylo v jejich době, je třeba jenom hypotéza. Tak dnešní věda se k tomu na základě nějakého jako přístrojového měření prostě nových možností pozorování, které v jejich době nebyly, třeba aktivit mozku a podobně, tak se zjišťuje, že se ty jejich hypotézy jako objevují jako, nebo prokazují ještě dneska jako třeba platné. Já bych řekl, že vztah k nevědomí svým způsobem rámuje vývoj psychoterapie jako takové. Jo? Dneska máme přes více než, já to teda z hlavy přesně nevím, ale rozhodně je to číslo přesahující jako 500 terapeutických škol a směrů. A v podstatě všechny, když bych to zjednodušil, nějakým způsobem reagují na Freuda. Už pro tu jungovskou školu platí to, že se vlastně vymezuje některým těm základním konceptům platným pro psychoanalýzu.
10: A když byste teď měl říct ty pojmy vědomí a nevědomí, podle toho současného psychoterapeutického poznání, tak co by o nich platilo?
11: Zase, teď bych se asi trošku odkazoval na to, ke kterému tomu nějakému základnímu směru vlastně ten daný psychoterapeut platí a podle toho ta odpověď bude vypadat. Já si třeba cením toho, že a v tom je trošku záludná čeština, že my mluvíme o nevědomí, ale když půjdete jako hlouběji do těch zdrojů, tak zjistíte, že jak v němčině, tak v angličtině si na to trošku dávali pozor. Ty jazyky mluví o nevědomém. Nedávají tomu to, co si pod tím představíme, že to je právě nějaká oblast, jo? Nějaká pevně daná ohraničená oblast. Takže já to velmi zjednoduším a řeknu, že si můžou posluchači pod nevědomím představit jednoduše stejně obecný pojem, jako když řekneme neuvědomované.
10: Že jsou to věci, které si neuvědomujeme a neumíme ano. Je tím pádem pojmenovat a ani o nich nevíme, že je máme?
11: Ano. Ano, takhle se to dá říct. A rozhodně jsou směry, které vůbec nepracují s nevědomím jako takovým, jo? Které vůbec nepracují v rámci téhle tradice. Jestli vezmeme, že ten košatý strom terapeutických přístupů, jak už to tady opakuju, tak má nějak jako dvě hluboce základní větve a to je, řekněme, taková jako to, co bylo předtím nějaká americko-ruská škola, to, co se dnes zkráceně říká KBT a je to jako kognitivně behaviorální terapie nebo přístup. Jo, když to velice zjednoduším, tak vycházeli tehdy z velmi základního pragmatického přístupu, který všechno, co se nedá otestovat, jednoduše, prakticky, tak je potřeba z té vědy vyloučit a držet se víc z toho, co si můžeme zkušenostně ošahat. A je vlastně zajímalo to, co je podnět, a potom je nějaká černá krabička, něco se uděje a pak je nějaký výstup, nějaká reakce. A když bych to velmi zjednodušil, tak oni se soustředili na spojitosti a vazby mezi tím podnětem a tím výstupem. A nezajímalo je to, co se děje vevnitř, protože to je příliš zmatené a nejasné, příliš spekulativní. Zatímco ta druhá obrovská větev, ke které patří psychoanalýza a všechny terapeutické směry, ale vůbec i teorie, které se s tím pojí, typičtější pro evropskou tradici, západní a středoevropskou tradici, to je to, co se víceméně jako usadilo pod tím obecnějším pojmem hlubinná psychologie. A ty právě zajímá to prožívání člověka. A to je to, co by ti behavioristi zařadili do toho black box. Ale to je někde na začátku, kdy se ty věty jako hodně rozestupují. Dneska i to, co se děje v člověku, samozřejmě ty KBT terapeuty zajímá.
10: Ten neurovědní pohled, jak se právě na vědomí a nevědomí dívá současná neurověda, jak otázku vědomí a nevědomých procesů právě zasazujete do kontextu moderních teorií fungování mozku, to už je otázka na neurovědce Rastislava Šumce.
12: Mně se velmi páčilo, ako pan doktor hovoril o té nešikovnosti slova nevědomě. Neurovědy toto potvrdzujú, naozaj nemáme v mozku nejakú oblasť alebo nejakú skrytú komnatu, na ktorú by sme si mohli ukázať a povedať si, že tam leží naše nevedomie. Oveľa presnejšie je za mňa to nazvať ako jednoducho nevedomé procesy, respektíve aktivita mozku, ktorá nie je k dispozícii našemu vedomiu. V mozku je to vlastne tak trochu naopak, že väčšina procesov, ktoré sa v mozku dejú, sú nevedomé a je to len zlomok, ktorý prichádza do nášho uvedomenia. A to vedomie a výskum vedomia, na to máme niekoľko rôznych teórií vedomia a každá sa ho snaží vysvetliť z trošku inej strany. Mne osobne najviac imponuje rámec tzv. Prediktívneho spracovania, že náš mozog vlastne vôbec nemá priamy kontakt s externým svetom, s realitou tam vonku. Že je nešťastník len tak zavretý v tmavej krabici, ktorú nazývame našou lebkou a informácie, ktoré mu naše zmyslové orgány ponúkajú, prichádzajú v takej neurčitej, nepresnej podobe. A napríklad teraz, keď sa pozerám na tento mikrofón, tak to není tak, že informácia toto je mikrofón, prichádza na moje sietnice, ale iba prichádza určitý vzorec svetla. A mozog musí okamžite tento vzorec svetla nejak rozkodovať, prísť na to, že aká je príčina tohto svetla. A na to, aby to rozkodoval, využíva našu predchádzajúcu skúsenosť a z nej potom odhadne, predikuje tú interpretáciu, že aha, predo mnou je mikrofón, ktorý je čierny. A výsledok tohoto je to, že mne sa vytvorí vlastne zážitok mikrofónu, ktorý je predo mnou. A náš mozog takto tvorí nielen mikrofóny, ale i celý náš svet. A pokiaľ by som mal dať ruku do ohňa za niečo, tak by to určite nebolo niečo, čo začína slovom teória. A možno by som sa odklonil radšej k ohníku s názvom už ako keby klinická medicína a neurológia. A z nej môžeme pár vecí s určitosťou naozaj povedať a to, že vedomie je závislé od funkcie nášho mozku a tela. Vieme, že vedomie môžeme predvídateľným spôsobom ovplyvniť zásahom do mozku, napríklad cestou celkovej anestézie alebo psychoaktívnymi látkami. Ale takisto môžeme predvídať, ako sa jednotlivé zložky nášho vedomia dokážu tak trochu pokaziť alebo vypnúť pri rôznych poškodeniach mozku. A stávame sa čoraz lepšími v tom mapovaní tých neurálnych korelátoch toho, čo je to vedomá aktivita. Ale stále nám chýba to najzásadnejšie. Ani nie tak, že čo je to vedomie, aké má neurálne koreláty, ale prečo vlastne vzniklo. A prečo sa celé tieto sofistikované neurálne procesy, všetky tie miliardy a nervových spojení a nedejú takzvané v tme? To je zatiaľ veľký oriešok, ktorý zatiaľ veda nerozluskla a príde mi to taký krásny paradox, že na jednej strane vedomie je to najbezprostrednejšie a intuitívne, čo zažívame každý deň a odohráva sa v ňom vlastne celý náš život, ale stále to zostáva takou mystériou, ktorú veda ešte neodhalila.
10: Když se teď podíváme na tu praktickou stránku, jestli jsem to dobře pochopila, tak se oba shodujete, že máme něco, co si uvědomujeme, jsou věci, které si dáváme do souvislostí, ale pak jsou věci neuvědomované. Boris Rafajlov, psychoterapie, může člověku tedy pomoci odhalit právě to, co o sobě dosud neví a k čemu ho to vede?
11: Když bych teďka se vyhnul, abych mohl mluvit trošku za vícero těch větví a nejenom za tu hlubinnou větev, tak úplně obejdu ten termín nevědomé a v podstatě budu hledat zvyk je železná košile. To je takový pěkný příklad. Jo. A v té psychoterapii my zkusíme najít, že tam je ta železná košile. A k čemu mě ta železná košile sloužila ve své době? Možná, že kdybych byl v bitvě, tak jsem mockrát ocenil tu železnou košili, ale ve chvíli, kdy si chci jít zaplavat, tak železná košile mi zrovna moc vhod nebude. Tím chci říct, že hromada věcí z našeho života, které si neseme jako nefunkční mechanismy zvládací problémy, kterým čelíme. A jsou to určitá pouta, kterých se chceme-li žít svobodněji, tak se vlastně snažíme nějakým způsobem zbavit. A jedním z těch způsobů je ale taky to, že se nám vlastně, a to už je teďka z toho ranku toho hlubinného přístupu, že se nám objeví nějaké psychické potíže. Ale oni to jsou vlastně nezdařené způsoby řešení tady těch původních nějakých už nefunkčních mechanismů zvládacích. Takže ať to zní na první pohled možná překvapivě, tak i to, že mám panické záchvaty, tak jako příklad, tak je to vlastně signál, že něco není v pořádku a máme s tím něco udělat.
13: Jak je to možné, že žijeme s něčím, co nevíme?
11: Trošku se odkážu na to, co říkal kolega Šumec, a to je to, že toho nevědomého, respektive neuvědomovaného v našem životě je ohromná spousta. Jung používal metaforu, když přibližoval vztah vědomého a nevědomého v našem životě ledovcové kře. No. Dobrých 9/10 našeho jako prožívání a našeho života, toho, co zahrnuje, tak je prostě nevědomých, neuvědomovaných. Jungiáni pracují s termínem individuace. A když bych to velmi zjednodušil, tak to je vlastně celoživotní práce na tom stát se tím, pro co jsem se vlastně narodil. Je to snaha osvobodit člověka k tomu, aby žil svůj autentický život. A tam já rád používám příklad s těmi pouty a s těmi závazky vlastně z minulosti. Jo? Najdete to v hromadě pohádek. Co potřebuje Popelka k tomu, aby teda přestala být Popelkou třeba. To jsou ty momenty právě toho obratu a té změny. A to je to, co se v rámci psychoterapie vlastně společně s tím klientem vlastně každý psychoterapeut nebo psychoterapeutka snaží.
13: Rastislav Šumec, pokud jsme si řekli, že z toho pohledu neurovědy je spousta informací, které přichází do našeho mozku a my si je neuvědomujeme, jak nás můžou tyhle procesy třeba právě ovlivňovat? A možná já jsem zmínila, že jste učitelem mindfulness, tak jak se to prolíná tady v té vaší oblasti?
12: Za prvé ma napadá myšlienka, že možno vďaka Bohu, že nie sme vedomí všetkých tých procesov. Predstavte si napríklad, že v rámci nejakého rozjímania by ste zrazu sa dostali do nejakej miestnosti, kde vám povedia, že Rasťo, tak táto mašina je na tlkot srdca, táto mašina sleduje tvoju glykémiu, táto tvoje jonty a ďalších 200 enzymov, tak teraz si to šteluj sám. A pravdepodobne, aby môj život nemal dlhého trvania. Takže je to aj veľmi dobré, že nemáme úplne všetky informácie k dispozícii. Ale na niektoré informácie, ktoré sú spracované v našom podvedomí, skutočne napríklad cestou mindfulness môžeme nahliadať, ale nie v zmysle, že sme vstúpili do nevedomia, ale podobne ako kolega povedal, tak vidíme ten ich produkt, ten ich efekt, ktorý sa potom začal objavovať v tom našom vedomí. Zrazu začneme mať nejaké automatické myšlienky, zrazu začneme mať nejaké emócie, všimneme si, že začíname mať nejaké interpretácie a to je nejaký nepriamy dozvuk tých nevedomých procesov a zároveň naša vstupenka k tomu, aby sme na ne mohli začať nahliadať. Kolega použil skvelý príklad s železnou košelou a mne sa tiež páči metafora ako napríklad okuliary, že naše interpretácie sú okuliare, ktoré nosíme na nose celý život, pravdepodobne si ich ani nie sme vedomí, ale určitým spôsobom skresľujú, filtrujú to, čo sa nám deje. A to je zásadné pre naše prežívanie, pretože pokiaľ niekto naopak s depresiou má okuliare značky som na nič, za nič nestojím a potom mu napríklad kolega neodpíše na správu, tak hneď začne konštruovať ten svoj svet, v ktorom platí, že ja som to vedel, naozaj nestojím za nič, nedokážem si vybudovať dobré vzťahy s kolegami na pracovisku a tak ďalej. A mindfulness nám umožňuje vďaka tejto introspekcii, nejakom hlbaní sa vo svojej skúsenosti začať trošku tušiť kontúry týchto okuliarí.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus, vědomí a nevědomí, co podle současného poznání tyto pojmy znamenají. Debatujícími hosty jsou psychoterapeut Boris Rafajlov a neurovědec Rastislav Šumec.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: oblast snů se dává ve Starém zákoně jako něco, co je součástí právě něčeho, co si třeba neuvědomujeme, nebo jak k nám ty neuvědomované věci promlouvají. Konkrétně se tam říká, že Bůh může k člověku promlouvat ve snu nebo nočním vidění, ať už tedy z důvodu, aby ho varoval nebo odvrátil od zlé cesty. Mluví se o tom například v knize Job ve 33. kapitole. Ten význam snů v psychoterapii, co se při té práci s těmi sny hledá a možná kde je hranice mezi tím, co vám ten člověk říká a tím, jak třeba vy čtete ten příběh, jako kde se to může zmást, jestli se dá dopátrat v uvozovkách nějaké pravdy toho sdělení toho snu.
11: Určitě dá, nicméně platí to, že obsah snu je do velké míry, tím chci říct teďka ty možnosti, jsou, trošku to tak řeknu obecně, jako téměř nevyčerpatelné. To znamená, my si umíme sen vyložit a pochopit a pak se k němu třeba stáhneme za 2 roky a nestačíme se divit, kolik z toho snu v tom původním výkladu, i když to neznamená, že ho zpochybníme, jo, ale kolik nám toho ještě uteklo. A tam se dá možná taky trošku vstáhnout zase k tomu stromu psychoterapeutickému a to je to, že pro KBT je přesně sen jedním z takovýchhle typických produktů toho black box a není potřeba se tím vůbec zabývat. Jo, to s naším jednáním vnějškovým nemá nic moc společného. Pro tu hlubinnou psychologii je to nesmírně zajímavé, protože jsou to právě jedny z těch produktů našeho nevědomého života, které ale k nám do toho našeho žitého světa nějak přicházejí. Velmi zajímavou cestou. A toho způsobu práce, na který jste se ptala, tak více a více se dneska přikláníme k tomu, že význam nebo smysl toho snu není možné vyložit bez toho, komu se ten sen zdál. To nejpodstatnější, co v tom snu je, je vždycky nakonec, je to přeci jenom zpráva, která je adresovaná tomu snícímu. A spíše je to jako mít ten recept a pomoci tomu klientovi, aby sám odhalil ten význam toho snu. A měřítkem dneska, jestli se to povedlo nebo ne, tak je klient sám, prostě dojde k nějakému zjištění, které si uvědomí, že je pro něj platné a potom to bývá čas. To znamená, že si třeba v nějaké chvíli myslíme, že to nějak je, nějak to prožíváme a pak se třeba za rok na to podíváme a řekneme jasně, já jsem tomu snu tehdy rozuměl takhle, ale ten sen mě posílal ještě tuhle zprávu a tu jsem tehdy prostě nepřečetl.
13: Sny a neurověda. Jak právě sny chápe neurověda v těch moderních teoriích fungování mozku?
12: To nejzajímavější, co si myslím, že neurovědy přinášají do této témy, je to, koliko sny vlastně mají společného s tou bdělou částí nášho dňa. Je pravda, že naša vědomá zkušenost má velmi specifický profil během snění. A môžeme v ňom mať oveľa silnejšie a pestrejšie emócie a naopak naša pamäť, naša orientácia a nejaké kritické uvažovanie sú veľmi oslabené. A to môže podľa mňa prinášať takú zaujímavú optiku pre psychoterapiu, že sa môžeme pozrieť na ten proces tvorbu toho sveta trošku inými očami. Inak mimochodom, možno keď sa vám niekedy snívalo, že napríklad s niekým hovoríte a behom toho rozhovoru sa ten človek vlastne premenil a vy ste sa tiež premenili a boli ste niekde úplne inde, tak to je práve následok toho, že naša pamäť, naša pozornosť, naše kritické vnímanie je dosť oslabené.
13: Zaznělo tady změna vědomí, tak lidé, kteří nějakým způsobem jí zažili, někdy používají pak slova té zkušenosti, nahlédl jsem za, žijeme úplně v jiné realitě, než si uvědomujeme, nebo vidíme jenom kousíček, ale celek je úplně jiný. Je to informace o tom, že existuje tedy nějaká obecná pravda, kterou ve změněném stavu vědomí odhalíme, anebo to je pořád naše interpretace? Boris Rafailov.
11: Potkáme různé lidi. Ona je opravdu otázka, co tím přesně myslí, protože se obávám, že to ne vždycky, když to zní podobně, je to též. Jo. Já si dovolím snad teďka trošku generalizovat, že každý z nás v životě zažívá ty aha momenty. Momenty, že něčemu věřil, něco si myslel, že nějak je, byl o tom přesvědčený a pak prostě přijde zkušenost, která to všechno změní. Teď je otázka míry, chcete-li se vydat více třeba religiozní cestou nebo filozofickou cestou. Každopádně tohle je zrovna oblast těchto zkušeností, která je velmi málo, nebo dneska je tak trošku jako upozaděná Z hlediska té evidence-based, to znamená na datech empiricky získaných, kdykoliv ověřitelných postavených teorií, a proti tomu prostě stojí, řekněme, nějaký tady ten koncept toho dynamického vývoje. To znamená, my běžně v životě máme obrovské množství těch aha momentů, pořád to jsou ale nějaké momenty, které bychom mohli říct, že to jsou momenty rozšiřující naši zkušenost. A to naše vědomé fungování je postavené na prostoru a čase. To jsou nějaké dvě základní jako osy, do kterých tak trošku tlačíme veškerou zkušenost, kterou máme. Z hlediska jungovské psychologie tohle jsou právě velmi zajímavé zkušenosti, formující zkušenosti, a které spíš ukazují, jakým způsobem fungovalo to naše vědomé prožívání a ta naše vědomá osobnost do té doby a kolik prostoru jsme vlastně ponechávali tomu neznámému. Třeba i tomu duchovně tajemnému, jak moc jsme si třeba tohle to úplně uzavřeli nějakým poklopem, že to je celé nesmysl. Takže jsou různé momenty různých nárazů a různé zkušenosti, které nás toho vyvedou.
13: Zjednodušeně změna vědomí a náhled za oponu, když to úplně zjednoduším, Rastislav Šumec, neurověda.
12: Tu by som bol veľmi opatrný. Je pravda, že keď niekto zažije nejaký stav zmeneného vedomia, napríklad v rámci nejakej hlbokej meditácie, rozjímaniu alebo psychoaktívnymi látkami, tak jeho skúsenosť dokáže byť veľmi hlboká a intenzívna, ale skúsenosť sama o sebe ešte neznamená, že narazil na niečo objektívne, pravdivé, a s určitosťou to neznamená, že narazil na nejakú ultimátnu pravdu o svete. Tá interpretácia tam zohráva veľkú rolu a dokážem si predstaviť, že mnohí ľudia môžu naozaj odlišne interpretovať nejaký hlboký zážitok. Napríklad pokiaľ človek zažije, že jeho vlastný pocit samého seba sa zmení alebo na chvíľku takmer prakticky úplne zmizne, tak niekto, pokiaľ je buddhista, tak si povie, a tak to je fenomén prázdnoty, takzvané ne-ja, non-self. Niekto, kto je viacej kresťansky zmýšľajúci, môže začať hovoriť o nejakom spojení s Bohom. Neurovedec si povie, a tak môj model self, môjho ja sa proste zmenil, a niekto si povie, ja som sa asi zbláznil, mal by som vyhľadať odbornú pomoc. A ďalšia taká podľa mňa istota, na ktorú sa môžeme spoľahnúť, že čím akoby presvedčivejšie a absolutistickejšie niekto hovorí o tom, že niečo našiel, tak o to je väčšia pravdepodobnosť, že skôr nenašiel. Takže na tejto ceste nám všetkým veľkú pokoru.
13: Už jsme si říkali, jak tam může pomoci to, že pochopíme nějaké procesy. Je tam nějaké měřítko? Není to tak, že odloupneme tu jednu brstvu a najednou se objeví druhá a třetí a najednou je konec života, my jsme třeba nějaké kroky neudělali, nevytvořili jsme rodinu, nebo jsme nejeli někam na cestu, na kterou jsme plánovali, protože jsme pořád něco odkrývali. Má to limity, to sebepoznávání, a kde je ta cesta, kdy mě to udělá třeba šťastnější?
11: Já bych vám to možná asi teďka zodpověděl skrze to, že obrátím to pořadí, ve kterém jste to říkala. Je fajn, když dělám věci, které mě činí šťastnějším a svobodnějším, a každou z těch věcí si můžu de facto ověřit v každodenním fungování. A stejně tak se psychiatrie a konec konců i psychologie a psychoterapie dívá na tady to zabývání se sebou samým. Většinou to mívá velmi zajímavý původ. Není to běžná praxe, všichni to nedělají. A to vůbec neznamená, že by to dělat ti, kteří to nedělají, neměli, ale prostě má to svoje nějaké zajímavý původ, tady tohleto, že někdo to dělá, někdo ne. A potom je to taky o té míře a té formě. Jsou totiž lidi, kteří se zabývají, ale vlastně si třeba hledají jenom potvrzení svých pravd. A vůbec je vlastně nezajímá nějaký rozvoj. Byť to můžou takhle prezentovat. Poté jsou lidé, kteří neustále koumají, protože to je třeba výborný způsob, a teď trošku přeženu, jak se vyhnout tomu, abych čelil nějakému problému nebo obtížím, které mám. Vlastně jako pořád hledám a hledám. A v tom hledání tak trošku můžu vlastně s tou věcí nic nedělat. Že jo? Je to takové, jako kdyby jsme měli hlad a chtěli jsme vařit, a já jsem tam pořád obcházel a říkám, musíme najít ten správný recept. Jo? Pořád to ještě není ten správný recept, a máte pravdu, že pokud to přeženeme, tak pak všichni umřeme hlady.
13: Tolik Boris Rafajlov, Rastislav Šumec.
12: Souhlasím s tým, že sebepoznanie určite nie je o tom, že od rana do večera analyzujem každú svoju myšlienku. A príde mi, že aký čas sa venujem tej introspekcii, nie je až tak dôležité ako to, ako to robím a čo mi to vlastne prináša. Keď sa vrátim k tej mindfulness, tak mindfulness nie je iba o uvedomovaní si toho, čo sa vo mne deje v prítomnom okamihu, ale aj akým spôsobom si to uvedomujem. Je to spôsob, ktorý je otvorený, plný určitej vľudnosti, ktorý je flexibilný a ktorý je neodsudzujúci to, čo nájdem. A to si myslím, že je tu kľúčové, že pokiaľ takouto pozornosťou pristupujem k samému sebe, tak na konci dňa to bude vyzerať úplne inak, ako keby to bol iba nejaký ten zvídavý kontrolór, ktorý sa snaží nájsť vo mne, čo je zle. To je jedna vec a potom tu súhlasím s kolegom s tým, že to, ako sa cítim, ako sa mi žije, tak je výborný ukazateľ toho, či to robím dobre. Že sa vyhodnocujem. Zostávam stále na tom istom mieste, alebo sa niekam posúvam a moje vnímanie je trošku flexibilnejšie a otvára priestor i určitej slobode v tom celom fungovať.
13: Vědomí a nevědomí, jak dnes chápeme tyto pojmy a jakou roli hrají v našem životě. O tématu debatovali psychoterapeut Boris Rafajlov a neurovědec Rastislav Šumec. Oběma pánové děkuji za debatu a přeji pěkný den.
14: Já taky moc děkuju.
12: Děkuji moc.
13: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Většina obchodů dnes zůstane zavřená. Izrael kvůli židovskému svátku omezuje pohyb Palestinců na západním břehu. Hokejovou extraligu vede i po pátém kole 100% Třinec a zítra bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na Den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
15: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
8: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Izrael během židovského svátku stánků na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Nařídil to ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých palestinských obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října.
16: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
8: Pražská zoo si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se tak můžou na jeden den symbolicky podívat do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje taky swingová kapela. Součástí oslav bude i představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí trojské zoo Filip Mašek.
17: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku Zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
8: Hokejisti Třince dál vedou Tipsport Extraligu, zvítězili i v pátém kole, a to v Liberci 3-1. Na prvním místě tabulky mají oceláři náskok 3 bodů na Pardubice, které vyhráli v Brně nad Kometou 5-3. První triumf v základní hrací době slaví Olomouc, která porazila domácí Kladno 4-1. Výrazně se na tom při své premiéře podílel brankář Olomouce Oldřich Cichoň, kterého nemrzelo, že nevychytal čisté konto.
14: Ani ne, jako já jsem rád za 3 body, kdybych dostal 5-6 gólů, tak mi to je jedno, hlavně ať vyhrajem. Mně se to líbil ten zápas, koukal jsem na to hezky. Já si myslím, že to bylo hlavně o té zodpovědnosti, nedělali jsme tolik chyb dozadu, což jsme v minulém zápase jich pár udělali, a konečně jsme proměnili ty šance, které máme každý zápas.
8: A v ostatních nedělních duelech hokejové extraligy České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice přehrály Mladou Boleslav 6-2.
9: Nehody na D11 u Poděbrad a dálnici D1 na Kroměřížsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady je hlášená nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku s čerpací stanicí OMV opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u druhého sjezdu na Kroměříž je po nehodě stále zavřený levý pruh, kilometr 260,5, auto tam srazilo zvěř, místo je označené a teď plynule průjezdné. Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech teď v obou směrech průjezdný.